0: Díky a já nevím, kdy tady ten rozhovor bude publikován, ale za několik hodin po něm asi letím na valné shromáždění
1: S panem prezidentem.
0: do OSN, do New Yorku, takže tam teda to bude hodně, hodně pracovní, hodně pracovní.
1: Tak ti držíme palce.
0: Mám tam jednání se asi 20 ministry zahraničních věcí, fakt se kterými se člověk úplně nepotkává. Rozhodl jsem se tentokrát, že bychom daleko více měli mluvit s africkými zeměmi, takže tam čeká asi 7 vážných jednání s ministry z Afriky, ale taky z Blízkého východu, plus samozřejmě vždycky je tam šance se potkat s někým, kam fakt jako by nikdo nejel, protože to je strašně daleko, to znamená, tam mám několik akcí a setkání s ministry z takový té Oceánie, prostě.
1: Tak já řeknu hloupý vtip na závěr, tak když se setkáš s těmi africkými politiky, tak tam zkaž ta lidská práva, která si škrtl na ministerstvu, ať jim
0: No,
1: nechybí.
0: třeba si na to budou stěžovat, no.
1: Vidíme. Tak děkuju.
0: Rádo se stalo. Díky za pozvání.
1: Díky.

0: Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
1: Tak jo, moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Ano, dnes to budete mít i s videem, takže kdo se chcete dívat na televizi, na přímý přenos live, tak se můžete pustit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cs a tam najdete uprostřed prostě takové tlačítko, velké tlačítko, kde je vysílání některých programů TV. Takže tam, když si to spustíte, tak uvidíte určitě i video. Jinak komu stačí samozřejmě audio, tak poslouchejte audio. Dnes jsem tu byl já, nebo respektive musel jsem to vzít já, protože ostatní moderátoři nějakým způsobem jsou zaneprázdněni, nebo nemohou, to je jedno, v celku nemůžou všichni vždy. A proto jsem to vzal já. Snad vám to nebude moc vadit, já se do toho moc nebudu motat. Jenom teď budeme čekat na naše protagonisty, kterými je Vítek a především pan VK. Takže zatím, než se ohlásí, než vstoupí sem na Discord k nám, ke mně, do takzvané místnosti, kde se propojíme potom, tak do té doby vám tam pustím písničku a už jsem si oblíbil naše známé dva instrumentalisty, zpěváky, Mark Knopfler a Carlos Santana. Je to nádherná věc, je to z 80. nebo 90. let, no nevím přesně, to je jedno, ale je to prostě něco, co je moje srdeční záležitost, takže poslouchejte zatím se mnou, jakmile budou naši hosti připraveni a propojeni, tak to samozřejmě rozjedeme.

0: Tak jo, vážení posluchači, naši dva hosté již jsou tady, tak já věřím, že se uslyšíme dobře. Takže Vítku a VK, zdravím vás ve vysílání.
1: Ahoj, já zdravím dalšího hosta z Plzně, třetího, tady je. Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, co by další hosty, pasivní, už jsme ty aktivní hosté a naši posluchači jsou pasivní hosté, takže zdravíme všechny hostující entity, které se napojily zrovna na naše vysílání v pátek večer, jako vždycky jsme rádi, že se k nám připojili, doufám, že se s námi vydržíte až do 10. hodiny. Takže příjemný večer a zdravíme tebe, VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všechny zdravím, jsem chtěl říct ahoj Helenko, že jsem nacvičený všechno pravidelně každý pátek, takže doufám, že jste se všichni těšili, že určitě za domácí úkol, no a probereme aktuální témata z domova i ze světa, víte, jak to má připravený a samozřejmě začneme zase tak jako něčím, co připravený není a probereme prostě, jak dopadly volby ve Švédsku, kde občané, kteří tam jsou, a potom jsou tam občané, kteří jsou tam nelegálně, tak změnili výsledek voleb a migrační strana, socialistická levicová strana podporující migraci, tak se dostala k moci, bude mít vládu, těsně porazila pravicovou partaj. Takže probereme si i tady tu politickou taškařici ve Švédsku, no a já vám přeju pěkný poslech.
0: Tak jo.
1: Švédové si tato mohou tak trošku sami od 70. 80. let štědrý sociální systém až příliš, samozřejmě to přilákalo mnohé živly, ale tehdy to byl ještě, řekněme, pramínek, potůček, potom se z toho stala řeka, až je to vodopád takový. Nicméně to vlastně sklíží ty progresivní následky i teď. Nicméně to první téma, které tady máme připravené, s tím tak trochu souvisí. VK samozřejmě, jak to ty VK umíš, samozřejmě obloukem, velkým obloukem k tomu přejdeš, je to stále v podstatě svorník v rámci evropského kontinentu, tak to nebude tak příliš obtížné z Německa přejít do Švédska. Ale začneme právě tím tématem, které se odehrává v Německu a k tomu možná přejdeme na to Švédsko, protože to s tím souvisí. Vajdlová totiž sklidila potlesk, nikoli my možná taky, ale Vajdlová především, sklidila potlesk německých podnikatelů za návrat k levným energiím z Ruska. A AfD chce ukončit financování ukrajinské války a v Bruselu požadovat německé peníze zpět. Zelenský šokoval západní partnery, chce dalších 27 miliard dolarů na zbrojení a Berlín navrhl, aby si Evropská unie vzala zase další půjčku. Takže co myslíš, kdo bude tahat v Německu za delší konec? Podnikatelé nebo řekněme ideologové, zelení, případně jak dlouho, možná tu otázku bych přeformuloval, jak dlouho to té ideologii vydrží?
2: No, zrovna jsem teď četl článek, tady se o tom hodně hovoří, že Merz nevydrží do švestek, respektive švestky, no tak podle toho, jaká je to odrůda, že jo, některé švestky jako, že jo, už jsou někdy, máte v srpnu, že jo, někde v září, někde dokonce pozdní, ty jsou někde jako okolo října, tak podle toho, jaká je to odrůda, ale že prostě analytici dělají prognózu, udělali prognózu a že Merz nevydrží do konce roku. Že prostě je na odpis. Já se tomu moc nedivím, protože on je podobně jako svého času Petr Fiala naprosto odstržený od reality a hlavně od potřeb a problémů domácí politické scény tady. Stejně jako tam u vás byl odstržený Petr Fiala a jeho vláda, který prostě potřeboval řešit problémy na Ukrajině a na ty problémy v Česku úplně zapomněl. Takže zkrátka, politická reprezentace, jak je nastavená v Evropě. Mluvila o tom Julia Mendl teď v tom projevu v Evropském parlamentu, v tom videohovoru, který měla, protože ji nepustili. Já nevím, jestli Vítko, to je jako druhé téma.
1: Ano, bude to druhé téma.
2: Ano, jasně. Ano, přesně tak, takže já si to nechám až na potom. Ale chci říct, že zkrátka Evropa stejně jako ve 30. letech minulého století tady v Německu nechtěli řešit ekonomickou situaci, vlastně ani nemohli řešit ekonomickou situaci jinak než militarizací průmyslu. To znamená, začneme zbrojit na válku a tím dáme práci lidem. Součástí toho zbrojení byla výstavba i dálnic, že jo. Dálnice tady v Německu, ty jsou všechno, to je dílo Adolfa Hitlera, protože potřeboval rychlé přesuny nákladních vozů, materiálu mezi jednotlivými fabrikami, jednotlivými průmyslovými stavbami a tak dále a tak dále. To znamená, to byla součást výroby. Pozor, vojenská výroba, podobně jako to o tom hovořil Babiš, já budu mít večer ještě v článku video jeho na pražském bezpečnostním fóru vystoupil Andrej Babiš v angličtině. Budete to mít v češtině, co tam řekl. Řekl tam zajímavé věci na to, že jinak teda jako hodně je přátelský směrem na Berlín, přátelský směrem k Bruselu, i když oni ho málem jako nesnáší, ale zazněly tam zajímavé věci. Ale každopádně Evropa, i on řekl, i Babiš řekl, že Evropa je vlastně transformována do vojenské výroby a že když už teda se jako bude zbrojit, tak ať se vyrábějí nějaké protivzdušné systémy, že jo, protibalistická ochrana a tak dále a tak dále. Ale co je hlavní a de facto co je zásadní, tak při vojenské výrobě, když se začne teda zbrojit a militarizovat, tak se vyrábějí nejenom zbraně, ale i vedlejší příslušenství v rámci národní infrastruktury, které přímo jmenovitě jenom pro armádu není určeno, ale i pro veřejnost. Zatímco tady to tehdy byly tenkrát dálnice, tak i třeba dneska v Evropě součástí toho zbrojení může být výstavba nemocnic, protože to jsou vojenské objekty dvojího určení. Postavíte novou nemocnici a dáte do jejího názvu takový ten název vojenská. A tím z ní uděláte vojenskou instalaci, která samozřejmě, ale normálně v době míru slouží samozřejmě civilnímu obyvatelstvu. Jako jo, sice má název vojenská, ale nejsou tam jenom léčení vojáci, je tam normálně i jako civilní obyvatelstvo. To znamená, to jsou projekty takzvaného dvojího určení a takových věcí dvojího určení jsou třeba, je daleko víc třeba mosty, nebo zmíněné dálnice, nebo zmíněné silnice. To jsou všechno stavby a projekty dvojího určení. To, že někde prostě máte nějaký zchátralý most a najednou přijde obrovská investice a tam jsou najednou, tam vidíte bagry a jeřáby a spousta lidí a spousta Ukrajinců, že jo, gastarbeiterů a že co se děje, no bude se tady stavět velký obrovský most. Do té doby tam byla nějaká lávka, nějaký zaplivaný můstek z 19. století, všechno to zbourají, dají to tam úplně nový a ten most bude mít nosnost 150 tun. Pane Bože, proč? Proč tak moc? No, z jednoduchého důvodu. Protože ve vojenských mapách, to jsou ty mapy, které normálně v trafice nekoupíte. V trafice koupíte turistické mapy. Ale ve vojenských mapách jsou zakreslené trasy takzvaného logistického zabezpečení a takzvaného transportu a transferu vojenských kolon podle jmenovité zátěže. To znamená, na těch mapách vojenských různými barvami je naznačeno. Po těch silnicích můžou jezdit vozy a vojenská technika do hmotnosti 15 tun. Pak je tam jiná barva, to je do 25 tun. A ještě jiná barva, to je 50 tun, a ještě ta čtvrtá barva, to je nad 50 tun hmotnosti. A teď uvidíte, jak se začnou na těch vojenských mapách měnit mosty. Jak se, a jsou to i viadukty samozřejmě. Všechno zkrátka se začne posilovat, opevňovat, aby zkrátka to uneslo přesuny těžké vojenské techniky. A to všechno se započítává do toho vojenského zbrojení. I když na první pohled to nemá vůbec s vojákama nic společného. A proto ti politici v Evropě to hrajou na tuhle kartu. Oni říkají, budeme zbrojit, ale těm voličům to takzvaně prodávají, takzvaně pod rukou s tím dovětkem, spousta těch peněz půjde do věcí pro civilní obyvatelstvo. Budete mít tady za městem, bude krásná nová nemocnice, tam bude to všechno nový úplně, tam budou CTčka, budou tam všechny tyhle ty věci nový, že jo. Lidi budou spokojení, aby nebyli, že jo. A ve skutečnosti ale ta obrovská klinika, která tam bude stát, čtyři křídla dokonce, tak to jsou všechno budoucí vojenské válečné lazarety. Určené jako vojenské lazarety. Pro tisíce a tisíce zraněných vojáků. A tohleto zkrátka tomu obyvatelstvu se neříká. Tomu obyvatelstvu se řekne, i když máme vojenské zbrojení, tak můžeme zkrátka to lidem prodat jako civilní investice. A proto ti politici tak říkají, že dá se zbrojit i civilním humánním způsobem. To je samozřejmě chucpe, protože je to taková ta obezlička, kdy vlastně většina těch peněz stejně jde do toho skutečného zbrojení a nějaká část jde do těch mostů, do těch silnic, do těch viaduktů a podobně, do těch nemocnic, ale zkrátka na ty lidi to funguje. Na tu veřejnost to funguje jako v podstatě taková záminka, že v rámci toho vojenského zbrojení vy dostanete i něco, co budete moci používat pro civilní účely a bude se vám to líbit a tak dále a tak dále. Víte, o tomhle tom rozhodují lidé. Lidé, kteří chodí k volbám samozřejmě, a pokud budeme mluvit o konceptuální gramotnosti, tak se dostaneme prostě do velice úzkého akademického klubu 2, 3, 4, maximálně 5% obyvatelstva, to je všechno. A poslední, ten může zhasnout, protože víc nás nebude. No a teď můžu tím obloukem, jak Vítek vzpomínal, se pěkně dostat až do Švédska. Protože tam máme krásný příklad toho, jak to funguje. Švédsko v dobách vlády, nebo neslavné vlády Olafa Palmeho v 80. letech zavedlo politiku velkého takzvaného sociálního směřování, i když i před Olafem Palmem byly ve Švédsku velké sociální odvody a velké zdanění, naprosto šílené zdanění, přes 50%. A zkrátka i tehdy to bylo jako hodně, hodně drsné, ale po nástupu Olafa Palmeho došlo vlastně k tomu, že celý sociální systém ve Švédsku byl transformován na jakousi socialistickou utopii a Švédové dodnes z té sociální utopie žijou a na tu sociální utopii právě dojeli. Ta otevřená náruč, migrační náruč ve Švédsku, která začala být realizována na přelomu tisíciletí, začalo to v roce 99, ten obrovský příliv do Švédska. On probíhal už předtím, ale rok 99 byl zlomový. A jenom tehdy přišlo přes 4,5 milionu muslimů do Švédska. Rok 99, to je rok zlomu. A pak už to nepřestalo. Přicházeli další a další. A dneska jenom čtete ty komentáře, jak nelegální migranti rozhodli těsný výsledek voleb ve volbách včera. Zvítězila těsně levicová socialistická strana Magdaleny Andersson, která se stane samozřejmě premiérkou. No a socialistická strana, že jo, sociální demokraté, švédští sociální demokraté se uchopí moci, no a svoje sociální experimenty budou prohlubovat. Takhle rozhodli zkrátka už nejenom švédští voliči, ale dokonce i nelegální migranti, kterým v těch volbách bylo dovoleno volit. Protože ani pravicová vláda Kristoffersona nedokázala prosadit změnu volebního zákona, prosadit změnu, aby mohli volit jenom legální občané, aby byl vyžadovaný doklad totožnosti. Ani jeho pravicová vláda to nedokázala prosadit. Zabránili tomu švédské soudy, zabránili tomu ústavní soudci. Zkrátka, je-li národ uchvácen nepřítelem, volby už nic neřeší. Naopak volby pouze zpečetí osud národa. A znovu se velkým obloukem dostaneme zpátky do České republiky. Podívejte se na ústavní soud České republiky, na klientelistické postavení soudců ústavního soudu, na to, jak panáčkují před rozvědčíkem, prezidentčíkem z Hradu, jak na jeho objednávku, kterou přinese večer, hned druhý den ráno mu přinesou papír a předběžné opatření, aby mohl letět do Ankary na summit NATO, navzdory rozhodnutí premiéra a vlády Andreje Babiše. Jenom ukázka, jak funguje klientelismus, nastavený klientelismus. Občané to tolerují. Nedošlo k žádným demonstracím, k nějakému vypuknutí obrovských demonstrací před ústavním soudem v Brně. Vše před králíkárnou, jak se říká. Ne, vůbec. Nic, ticho po pěšině. Občané mají na salámu, pěkně namazáno, vyskládáno. A nedělník, knedlíková pohoda, pohodička, zelíčko, knedlíček, že jo, vepřová, tohleto. A co se děje venku? Tam běhají migranti a podřezávají české ženy? Ne, to nás nezajímá, dokud nevtrhnou do našeho domu. Potom budeme rychle skánět telefon a volat policii, aby nám pomohli, že jo. To znamená, já to samozřejmě přeháním a říkám to v nadsázce, ale taková je zkrátka realita v Evropě. Občané jsou obrazem reprezentace, kterou v každých volbách posílají takzvaně k lizu. To znamená k moci nahoru. Jsou obrazem. Obrazem. A ten obraz zkrátka je naprosto věrný. Kdyby ti občané toto nechtěli, kdyby nesouhlasili s těmito procesy, tak ty strany tam přece volit nebudou. A protože volí, tak to znamená, že minimálně většina těch lidí, ne všichni, ale většina těch, kteří chodí k volbám, tak chtějí přesně takovéhle nastavení. Vyhovuje je to, jim to. A jak je to možné? Vždyť ti lidé vlastně si volí vlastní smrt, dalo by se říct. No, tady se dostáváme k otázce takzvané eugeniky, takzvaného eugenického vektoru, přeprogramovávání lidí, protože to vidíme v celé historii, napříč historii. Všechny říše, všechno impéria nakonec zanikla. A to z toho důvodu, že obyvatelstvo těch impérií nedokázalo se bránit rozvratu zvenčí nebo zevnitř. Buď nájezdníkům zvenčí se nedokázali bránit, nebo rozvratu zevnitř. Jedno nebo druhé. Všechny říše, úplně všechny. Perská říše, římská říše, řecká říše, všechno, úplně osmanská říše, všechno, že jo, čínští vládcové, že jo, čínské dynastie, úplně to samé. Ať se vezmete všechny říše, všechny dynastie a začnete se vyhodnocovat jejich konec, tak zjistíte, že zanikly buď kvůli rozvratům, který byl způsobený agresí zvenčí, anebo rozvratu, který byl způsobený rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. Nepřežije žádný systém. Žádný systém nepřežije. Buď je rozvrácený zevnitř, nebo zvenčí. A my teď vidíme v podstatě oba dva modely. V Iránu jsme viděli americký pokus o zničení Iránu zvenčí. To, co vidíme ve Švédsku a v Evropské unii, je pro změnu rozvrat zevnitř, včetně otevírání náruče na legální migraci. Tohleto jsou zkrátka procesy, které jsou neodvratitelné, protože obyvatelstvo proti tomu nevytváří žádný odpor. Tady nemluvíme jenom o volbách, tady mluvíme o občanském odporu. Že když se něco občanům nelíbí, tak by aspoň měli být schopni vytvořit nějakou demonstraci, někdo vyjít do ulic, vytvořit nějaký odpor proti něčemu, ale když se popravdě dělají demonstrace, tak se nedělají takzvaně jako důsledek objektivního procesu, to znamená takzvaný call nebo volání ze zdola, to znamená, že ulice by si vyžádala na základě objektivního procesu vlastní mobilizaci. To se neděje. Namísto toho přichází konceptuální demonstrace, řízené někým ze zahraničí. Zaplacené autobusy, zaplacené vlaky, svezeme je na Letenské náměstí a budeme protestovat proti Babišovi. Jenže pozor, to jsou konceptuální organizace. To ani nejsou demonstrace, to jsou projekty, konceptuálně řízené projekty. Uděláme projekt na Letné. To není demonstrace. Demonstrace vypadá jinak. Demonstrace je ve skutečnosti něco, že s něčím nejste spokojení, a vyjdete do ulic společně se sousedy a s kamarády, protože ani oni nejsou spokojení. A tenhle ten impuls je objektivní, vychází ze zdola. A jedině v takovém případě se jedná o demonstraci. Protože to slovo demos, že demonstrace, znamená ten vůle lidu, že jo, projev vůle lidu, lid. Ale ve chvíli, kdy vás někdo svolá, přes nějaký Facebook nebo přes nějaký Instagram a podobně, svolá vás a řekne vám, pojďte na demonstraci, pojďte nás podpořit, autobusy odjíždí z toho nádraží, z vašeho města v tolik hodin, jízdenky jsou zaplaceny, nemusíte nic platit, jenom si sedněte a přivezte si transparent tohoto a tohoto znění, anebo si vymyslete nějaký svůj a podobně. A ti lidi si řeknou, no tak se aspoň podíváme do té Prahy, až skončí demoška, tak zajdeme do Kotvy na nákup a dostaneme se do Prahy zadarmo. Že jo, lístek něco dneska stojí, tak se aspoň podíváme zadarmo. No a takhle oni svezou na tu Letnou 200-300 tisíc lidí úplně bez problémů. Nějaký sponzor ze zahraničí ty autobusy zaplatil. A ty vlaky. A takhle to funguje. Nebo dokonce, pozor, dokonce ne ze zahraničí, dokonce stát na to přispěl, protože stát, to je nezisková organizace, která zatím si je zde na Letnou stála, dal státní dotaci několik desítek milionů korun třeba. Třeba. Takže stát si platí vlastní opozice. Vlastní rozvrat si platí. To je ještě větší chucpe.

0: panu Fara. Hned po volbách to bylo velké téma a od té doby klid, ticho po pěšině. Proč? Protože se ozvala Evropská unie. Začalo vyhrožování. Vezmeme České republice dotace. Pokud to schválíte a najednou, podívejte se, klid po pěšině. Nikdo to už neřeší. Všechno v tichu. Chápete? Takhle to funguje. Proto i v tom Švédsku je to důkazem, že rozvrat každého národa probíhá jenom ze dvou směrů. Zvenčí pomocí agrese anebo subverzí rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. V některých zemích dokonce oba dva procesy současně probíhají. Aby se to takzvaně urychlilo, když se tlačí na pilu. Že? To by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, takhle bych to uzavřel, máme 20.32, dáme si, Pavle, jednu písničku předělovou na přestávku a potom se pustíme do druhého tématu.
1: Tak budeme tady spolu, dokud nás písnička nerozdělí, tak to si dáme, Pavle.
2: Dobře, dáme si písničku, dáme si nějakou, ano, 4 minuty může být dlouhá, nebo to je moc?
1: Aha, akorát.
2: Vládce a pán, já myslím, že tam jenom je taky, ona je pěkná.

0: Tak nám to vyšlo akorát, vážení posluchači, oba protagonisté jsou tady již a já jim předávám slovo. Vítku.
1: Bývalá tisková mluvčí Zelenského tvrdě narazila v Evropském parlamentu při čelním nárazu s realitou a dosti cenzury v Bruselu. Zakázal jí vstup do Evropského parlamentu, aby nemohla mluvit o míru. Telemostu řekla nahlas, že porazit Rusko je pro evropské politiky důležitější, než zachránit Ukrajinu. Že by se Ukrajincům už začalo rozednívat, že oni ve skutečnosti, nebo o ně ve skutečnosti jde až v poslední řadě, pokud vůbec o ně ještě jde.
2: A já jenom řeknu, zase jsme v konceptuální rovině. Kdyby Ukrajina měla lepší bojové výsledky na svém území, tak žádná Julia Mendl by se nikdy neobjevila a nikdy by se nedočkala nějakých sankcí a byla by zkrátka nadále podle všeho tiskovou mluvčí Volodymyra Zelenského. Všechno to, co se děje, všechny ty postavičky, kterými jsme svědky, že se najednou začínají objevovat, najednou vykřikují k míru a pro mír, to je jenom kvůli tomu, že to, co se představovalo v roce 2022 a to, co všechno média a všichni politici říkali, že Rusko bude poraženo a Rusko už se hroutí a tak dále a tak dále a Ukrajina osvobodí všechno své území a vezme zpátky Krym a podobně, tak v té době tomu věřili všichni, nebo všichni, takhle ne všichni, ale skoro všichni politici takzvaného mainstreamu, minimálně o tom takhle mluvili, ale no, přece jenom po těch nějakých, běží už pátý rok té války samozřejmě, a po té době už se ukázalo, že všechny zbraně, které mohla Evropa dát Ukrajině, už byly odevzdány, a k žádnému výsledku to nevedlo, pouze to vedlo k tomu, že Rusové na Donbasu obsazují další a další území. Co je daleko horší, ještě horší je, že Ukrajincům se nepodařilo udržet ani to území, které obsadili v srpnu před dvěma roky v Kurské oblasti. Ani tam se jim nepodařilo se udržet. To znamená, oni vidí na západě všude, že Ukrajinci jsou schopni někde prostě něco jednorázově někde obsadit, ale nejsou schopni ten výsledek udržet. A víte, nemusíme chodit do války. To funguje dokonce i v civilním životě. Někteří lidé, když se opravdu jako nadechnou a s velkým sebezapřením něco dokážou, tak oni to dokážou, ale dokážou to jenom jednou jedinkrát a nedokážou ten výsledek udržet. Za chvilku je to pryč. Že? To dokonce i ve sportu. Ve sportu je velké snažení, snaží se a najednou po 20 letech se podaří a národní tým postoupí třeba do semifinále mistrovství světa. Nebo dokonce do finále. A nebo dokonce to finále vyhraje. Ale ten výsledek nedokáže ten národní tým udržet. Příští rok samozřejmě už se nic takového nestane, protože na to prostě ten stát, ta země na to nemá. Na udržení toho výsledku. To znamená, jistě víte, o čem mluvím. To znamená, to není jenom o válce. To je o sportu, to je o životě, to je o ekonomice, to je o průmyslu, to je o bezpečnosti, to je úplně o všem. O sociálních službách, mimochodem. Máte sociální služby? Chcete nějak zlepšit život svých obyvatel, tak před volbama jednorázově nalejete do seniorů nějaký příspěvek, ale vy ho nedokážete udržet. Protože vy dokážete těm seniorům přidat jenom před volbami. Vy jim nedokážete ten příspěvek dávat každý měsíc trvalé a udržet jim ten lepší život na stáří, na stará kolena. Že? To je další příklad. Nedokáže se ten výsledek udržet. A tohleto, co je na Ukrajině, tak zkrátka vede k tomu, že jelikož ten výsledek se nedařilo udržet a nedaří se udržet, tak mnoha lidem s takovou tou konceptuální průpravou ze západního školství, ze západních škol, ze západních médií. Mendelová psala pro Washington Post. Ona je prokádrovaná, že ona je proamerická silně. Taková kobylka, která hodně je napojená na Donalda Trumpa, v tom projevu mu jako skládala díky a tak dále a tak dále. To znamená, je tam jasná prostě stopa. Je to jednoduché. Londýn má svého koně na budoucího prezidenta Ukrajiny. Tím koněm Londýna je Valery Zalužny, že je bývalý vrchní velitel. No, ale Američané by také rádi chtěli mít svého kandidáta, aby Kyjev byl kontrolovaný novým kandidátem, který by nesloužil Londýnu a sloužil by Spojeným státům, znamená americkému národnímu prediktorovi. No ale oni dosud žádného takového kandidáta neměli. Amerika neměla dosud žádného kandidáta, ale najednou se objevila Julia Mendel. Že najednou najednou je prostě v Bruselu, najednou má jako podporu AFD, samozřejmě to je stejný proces jako Julia Mendel i AFD, tady zkrátka silně napojená na Spojené státy a na amerického národního prediktora, kterému se začaly prostě některé procesy v Evropě vymykat z rukou na mnoha, mnoha úrovních a oblastech, a my jsme se vůbec, Vítku, vůbec nedostali k tomu zásadnímu, co včera řekl Friedrich Merz a prohlásil, že zásadní věc řekl, že dobré vztahy se Spojenými státy, takzvané bezmantinelové a bezbřehé dobré vztahy se Spojenými státy, jsou věcí minulosti. Prohlásil Friedrich Merz. Velmi silný, odvážný výrok, dalo by se říct, ale zazněl jenom kvůli tomu, že už je dovoleno, protože Američané stahují svoji moc Pax Americana z Evropy a je dovoleno. Je dovoleno. Tudíž i Merz si může dovolit tohleto říct a jenom je to ukázka toho, jakým způsobem dneska vlastně jsou dosazováni politiky k moci. Proto Julia Mendel je podle mého názoru prostě koněm Spojených států, protože když Londýn může mít Zalužného, tak i Spojené státy, americký národní prediktor chce mít svého kádra a kandidáta na funkci prezidenta Ukrajiny. Ona jako ženská by měla dokonce šanci, protože do tady té pozice prezidentské, jako že žena bude prezidentka, že jo, jako na Ukrajině se velice tlačí, že jo, strašně se tlačí Tymošenková, ale ta už je profláknutá, ta je strašně profláknutá, Ukrajinci ji nesnáší z mnoha důvodů, a takže ta ne, na to Američané si nevsadí, ale Julia Mendel, ta by mohla začít rezonovat mezi Ukrajinci velmi významně, hlavně pokud bude válka ještě brutálně pokračovat v následujících měsících, hlavně za účasti zimy. Mohla by získat skutečně velké sympatie mezi Ukrajinci a já bych si dokonce troufal tvrdit, že by se mohla stát favoritkou na funkci prezidentky nebo prezidenta Ukrajiny, pokud situace v zimě se pro Ukrajince hodně zhorší, protože na tom samozřejmě záleží. A na Ukrajině je to tak, že mnoho lidí, kteří nebylo povoláno do války, tak chtějí, aby Ukrajina válku vyhrála. Ve chvíli, kdy někdo z rodiny, z ukrajinské rodiny je povolán, naprosto nečekaně, že jo, nikdo nečekal, přišli z TCK, sebrali fotra, sebrali syna, že jo, sebrali vnuka, že jo, sebrali dědu, to je jedno, že jo, ty příbuzenský vztahy poměry, sebrali a je pryč. Že jo, někde na frontě už není, už umřel, už zmizel. A tak teprve v takové chvíli ta rodina těch Ukrajinců začne vyžadovat konec války. O tom byl dokonce teď článek, že takhle funguje velmi mnoho ukrajinských rodin. Že dokud nikdo z rodiny není odveden, tak v průzkumech ta rodina je pro pokračování války a pro vyhnání Rusů z Ukrajiny a za všemi prostředky a bojovat úplně až do posledního a tak dále. A ve chvíli, kdy se to dotkne někoho z rodiny, najednou se to mění. Najednou ta rodina chce okamžité ukončení války. No, nezlobte se na mě, ale tohleto je skutečně proces už ne politické, ale občanské lobotomizace. To už potom nejsou občané, rozumní občané, to jsou lobotomici. Jako co oni si myslí? Že budou podporovat válku a budou si myslet, nás se to týkat nebude, TCKčka k nám nepřijdou. I když to, ta válka jde tak špatně pro nás. Chápete? A já vás upozorňuji, že pokud by něco takového začalo být realizováno i v prostoru Evropské unie. Pokud by skutečně se provedla nějaká operace Rusové po skončení voleb v neděli, protože dneska začaly volby v Rusku a skončí, že oficiálně skončí v neděli, tak po těchto volbách může se stát cokoliv. A pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaký závod někde v evropské zemi, tak by byl vyhlášený válečný stav ve většině zemí Evropy, ve většině, třeba ne ve všech, ale ve většině. A určitě bychom byli svědky toho, jak se opakuje situace z Ukrajiny v Evropě. Jak se situace z Ukrajiny dokonale okopíruje do Evropské unie. Jak? Na začátku války většina lidí bude chtít bojovat až durch do posledního Evropana proti Rusovi. A tohleto odhodlání bude klesat s každým týdnem a měsícem postupně, jak začnou být odváděni muži, synové, vnukové, dědové z jednotlivých rodin na frontu do války s Ruskem. Postupně. A my se můžeme jako podivovat nad Ukrajincema, že takhle lobotomicky reagují na projevy války, ale já vás ujišťuji, že takhle by to bylo úplně stejné i v prostoru Evropské unie. Většině lidí, kteří by nebyli povoláni, nebo v jejich rodinách by nebyl nikdo, kdo by byl povolán, by byli pro válku. Až teprve ve chvíli, když by první vlna profesionálních vojáků, kterých je u vás asi 30 tisíc i s uklízečkama mimochodem, tak ve chvíli, kdy tohleto penzum 30 tisíc vojáků by zhruba po 4 měsících takzvaně zmizelo na frontě, a kdyby to byly 4 měsíce, to bylo ještě hodně dlouho. To by mohlo být daleko rychlejší, ale po 4 měsících zmizí, tak by na řadu přišla mobilizace. No a to už by se týkala ročníků, že to už byly odvodové ročníky. A teď koho odvést, že? To znamená odvádět někoho, kdo vůbec nikdy na vojně nebyl, v době, kdy byla vojna už zrušená, že jo, nebo odvést starší lidi, kteří už asi mají třeba nějaké nemoci a podobně, že jo, byli ještě v armádě a mají nějaký základní vojenský výcvik a podobně. To znamená, jak by se to řešilo v jednotlivých zemích? No dneska to samozřejmě nikdo neví. To záleží na tom, jak by to bylo drsné, jak by to bylo divoké, ale platí, že by se opakovaly procesy z Ukrajiny naprosto jednoznačně. To znamená, většina lidí by byla pro válku a ta podpora by se začala snižovat postupně, jak v populaci jednotlivé rodiny by začaly postrádat své syny, otce, dědy, vnuky. Postupně. Postupně, postupně, měsíc po měsíci. Stejně jako jsou na těch grafech podpory války na Ukrajině vidět ta klesající podpora na Ukrajině, která byla v dubnu, byl ten průzkum tehdy Galupu. Pro válku bylo 97,4 desetiny procenta dotázaných. Že já tomu průzkumu ani nevěřím, si myslím, že to je příliš nafouknutý na objednávku, ale zkrátka od té doby to pokračuje do takové míry, že dneska podle toho posledního průzkumu Gallupu je 67% Ukrajinců pro ukončení války. A jenom 23% chce pokračovat ve válce. Proč? Z jakého důvodu? No protože 67% Ukrajinců, dámy a pánové, má ve své rodině někoho, kdo byl odveden na frontu a už není mezi živými. To je ten důsledek, to je ta realita. Proto to číslo 67%. A to je proces občanské lobotomizace. Protože jenom lobotomik nedokáže pochopit, co je to válka v předstihu. Jenom lobotomik si musí na kůži vlastní rodiny vyzkoušet, co to je přijít o někoho z rodiny ve válce. Já tomu jako fakt nerozumím, ale opravdu to tak je. Lidé tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět, dokud si to sami na vlastní kůži v rodině nevyzkouší. Jaké to je. Takže no, takhle bych na to reagoval. Ještě víc budete mít potom večer v článku, protože tam se to bude řešit. Budou tam videa o tom, co řekl Andrej Babiš na tom bezpečnostním fóru v Praze, protože to je zásadní. A bude tam i vystoupení Roberta Fica, protože i on měl zásadní vystoupení na tady to téma hrozící války a třetí světové války, takže to je třeba všechno rozebrat a budete tam mít článek. No, takže takhle jsme tedy zvládli dvě témata. Vítku, máme 20.54, tak nevím, jestli tam máš nějakou doplňující otázku. Pokud nemáš, tak bychom si dali nějakou luxusní 6-minutovou přestávku, to jsou tak asi dvě písničky, do 9. hodiny a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, tak to byla čistá 60-minutovka pro posluchače, že budou jistě rádi, že se dovolají víc, než kdybychom začínali třeba 21.10, takže to bude určitě skvělé, takže se budeme těšit. Tak fajn, Pavle, zahrajeme se.
0: Dobře, jdeme na to, tak já tam na dvě písničky, celkem to bude necelých 6 minut, tak jo, jdeme na to.

Tak musím říci pro posluchače, telefon do vysílání 608 12 14 19 dnes. Takže ještě jednou opakuju, 608 12 14 19, zhruba za 3 minuty.

0: Tak super. Tak je vidět, že přestávka byla dost dlouhá, protože oba už jsou tady. A já můžu vzít prvního volajícího do vysílání. Volá ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání.
1: Zdravím, pane Vitek. Pozdrav všetkých poslucháčov. Já mám jednu otázku. Minulý týždeň jsem čítal posolstvo jednej lističky a doslova hovorí v jednej vete, že bude zabitý, čo sa týka ohľadom tej ruskej a iránskej vojny, že bude zabitý veľký svetový líder a ľudstvo okamžite zareaguje. Inými slovami, ako to tá mistička vysvetľuje, že bude atentát na nejakého premiéra alebo prezidenta a pak vzniká tá osa tých krajín a vyhlasuje sa oficiálna vojna. Tak čo si o tom myslíte? Či tým elitám naozaj závisí, záleží na tej vojne, aby bola stoj, čo stojí. Ďakujem.
0: Díky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ono dokonce se dá říct, že se náhodou už k tomu nedošlo, protože tím vysokým politikem, hodnostářem, nebo ani tak ne politikem, jako spíš hodnostářem velmi vysokým, který byl zabit, byl Ajatolá Chamenej, duchovní vůdce Iránu, Iránské republiky. A výsledkem je válka v Perském zálivu, která ovlivňuje celý svět. Všetně cen ropy a průmyslu a tak dále, a tak dále. To znamená, já už dokonce řekl, že už se to zrealizovalo, že už to běží. Akorát nám ještě nedošly ty důsledky těch velkých válek, ke kterým ale může samozřejmě kdykoliv dojít, protože, jak říkám, ty politické procesy mají vždycky nějakou setrvačnost, než se začnou naplňovat. Počkáme si na neděli samozřejmě výsledek ruských voleb, jak dopadnou, jaký bude výsledek, jaký bude vzkaz a samozřejmě to, co se začne odehrávat v týdnech a v měsících po těchto volbách, no, bude naprosto zásadní, protože tam bude vyslán nějaký signál. Jako říká se mnoho věcí, ale každopádně to, co se asi nedá očekávat, že by byl vyslaný signál, všichni jsou se všem spokojení, není třeba nic měnit, budeme pokračovat tak jako dosud. Tak tohle to asi zřejmě výsledkem ruských voleb opravdu asi nebude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Tak máme tady dalšího volajícího Slovenska, prosím.
3: Dobrý večer všetkým, pane Veka. No, pane Veka, zase som asi mal manifest, lebo ste ma predbehol, keďže chystáte večer článok o tom Ficovi. No, ale chcem sa vás pýtať, vlastne, čo si myslíte, prečo Fico nešiel na tú Ukrajinu? Lebo mi sa to zdá, že nechce byť za toho zlého a preto to hodil na Eštoka, lebo dobre vie asi, o čom to tam bude na tej Ukrajine. No a vlastne od rána mi je už horko, lebo pozerám článok za článkom, Metro CEO UK, všade Daily Mail, všade nič iné, len WW3, proste tretia svetová vojna. Od rána chrlia článok za článkom o Putinovi a o vojne s Ruskom. Takže keby ste to mohol okomentovať, prajem pekný deň, nech sa ma darí. A u večer.
2: No, ďakujem. No, samozřejmě, protože to, co provádí britská média a západní média, je samozřejmě formování informačního pole před hlavním operačním plánem, kterým v Evropě je samozřejmě vyvolání války s Ruskem. To není žádné překvapení. Ovšem, co je trochu překvapením, je, že s tím začínají už teď. Podle mého názoru, samozřejmě zase znova spekulace, ale jenom to odvozuji od té aktivity mainstreamu, té obrovské aktivity. Oni chtějí vytvořit provokační schéma, provokační rámec, kdy bude Rusko obviněno z toho, že zaútočilo na zemi NATO a na základě toho bude ten válečný stav v Evropě vyhlášen. To je moje predikce. Chtějí v podstatě vytvořit casus belli, záminku pro vyhlášení válečného stavu, aby, a o tom už jsem hovořil v první části pořadu, chtějí spustit zbrojní rozpočet, vytvořit takzvanou militarizovanou ekonomiku a začít zbrojit a zároveň stavět i ty nemocnice, i ty mosty posílené, i ty dálnice a tak dále, po kterých sice můžou jezdit i civilní auta v době míru, ale samozřejmě hlavně těžká bojová technika v době války. Proto najednou média dostávají impuls, dostávají signál a povel začít měnit informační pole. A co mě znervozňuje, a to bude večer v tom článku, že o třetí světové válce najednou z ničeho nic začal hovořit i Robert Fico v tom včerejším vystoupení. Dneska měl být na Ukrajině, přišla informace, že se mu udělalo nějak jako nevolno, nějaká nemoc, možná viroza, já nevím, a zkrátka onemocněl a nejel tam. Jo? A stát se může všechno. Lecos. To může být zdravotní, to nemusí být řízené účelově, jako já tam nejedu, protože tam budou sami chci válkové, tam budou sami jestřáby a bude se tam řešit prostě spousta věcí a tak. Ne, já si nemyslím, že Robert Fico se chtěl tomu vyhnout. Na to on je poměrně jako hodně ozbrojený svými argumenty, aby se jako nebál někam jet, někam, že tam s tím nebudou souhlasit, to asi není ten důvod, ale mě vyděsilo to, že jak Robert Fico, tak v podstatě ve stejný den včera i na tom pražském bezpečnostním fóru i Andrej Babiš varoval před vypuknutím třetí světové války a že stojíme před bránami pekla. A oba dva o tom mluvili v jeden stejný den a jak teď pán říkal na telefonu, že čte, že všude o tom teď píšou západní média, hlavně britská, že válka World War III, že bude válka, třetí světová, to všechno. Tohle se mi vůbec jako nezdá, vůbec se mi to nelíbí, protože to vypadá na utváření informačního pole pro casus belli. Opravdu, to tak vypadá. A musíme se na to zkrátka dívat tak, že oni potřebují takzvaný rámec uvěřitelnosti. Něco, čemu se říkají zpravodajci, rámec uvěřitelnosti. Co to je? No když něco vytvoříte, nějakou fikci, nějakou zpravodajskou hru, nějakou provokaci, tak musí mít rámec uvěřitelnosti. A rámcem uvěřitelnosti má být výsledek voleb v Rusku. 2 týdny, 3 týdny nebo 2 měsíce po skončení ruských voleb bouchne ruská raketa a vybombarduje a schoří nějaký závod ve východním Polsku. Nebo dokonce nějaký barák, nějaký panelák s obyvatelstvem. 10 rodin tam uhoří po nárazu nějakého Iskanderu. Nebo údajně se řekne, že to byl Iskander. A ten rámec uvěřitelnosti bude zarámovaný do toho, že najednou se začnou na televizních obrazovkách řadit takzvaní odborníci a budou říkat, my jsme to očekávali, protože jí bylo přece jasné, že po volbách v Rusku dojde k eskalaci, po volbách v Rusku dojde k ruské odvetě a je to tady, budu říkat. Je to tady. To je takzvaný rámec uvěřitelnosti. A veřejnost nebude mít problém s tím souhlasit, nebude mít problém tomu uvěřit, protože ten rámec bude uvěřitelný. To je ta hrozba, to je to riziko. Rusové vůbec nemusí být rozhodnuti pro nějaký takovýhle úder, nebo si budou myslet, že ještě nebyly překročeny dostatečně všechny červené čáry, aby museli něco takového dělat. Pakliže ovšem si to voliči nevinutí, opravdu nevinutí v neděli, protože jak už jsem říkal, může se stát opravdu, že bude vyslaný nějaký signál, že jednotné Rusko získá nezvykle málo procent. Nezvykle málo. Bude tím vyslaný signál. Celý Rusko bude na nohách. Jakmile dostane jednotné Rusko málo procent, sice vyhraje volby, ale bude to málo procent, okamžitě se oslabí role Kremlu, oslabí Vladimir Putin a bude třeba ukázat sílu. Tam bych potom měl obavy. Opravdu, že Rusko bude muset vyslat pozici a signál síly a bude muset někde udeřit. A já věřím, že Brusel s tím počítá. To je plán A, že Rusové to udělají. Plán B, když to neudělají, tak to za Rusy udělá nějaká provokace v rámci evropských tajných služeb. Nějaká provokačka, řekne se, byli to Rusové, ale udělá to nějaká tajná služba. Dokonce bych se nedivil, že by to byli Ukrajinci. Ukrajinci by to nějak zmanipulovali a odstřelili by prostě nějakou raketu, že jo, směrem na Polsko a řeklo by se, přiletělo to prostě z Ruska a tak dále a tak dále. A to si musíme počkat. Každopádně ta situace je opravdu, opravdu alarmující. A to, že o tom mluví premiéři najednou takhle otevřeně v třetí světové válce, to je zvláštní. To by jako mělo někomu zatrnout. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, už čeká další dobu, tak prosím.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. To, čo sa pán VK zaoberá, alebo Aeronet News, kto za tým všetko je, a korene konfliktu na Ukrajine, ale aj na celom svete, sa už zaoberal aj Tucker Carlson, a síce v útorkovom vydaní v 15. minúte sa pýta, kto je za príčinami toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, a hneď dáva aj odpoveď, a síce, že tí istí ľudia, alebo pýta sa, prečo Trump jedným telefonátom nezmaže Zelenského. Dáva si odpoveď, že tí istí ľudia, ktorí Trumpa donútili k iránskej vojne, sú tí istí ľudia, ktorí majú záujem, aby sa tá vojna na Ukrajine nikdy neskončila. Tým sa oblúkom dostávame k tej predikcii, že tú válku medzi Ruskom a Západom chce žeda, že, ale ja sa teším, že to konečne vyšlo aj do mainstreamu ústami Tuckera Carlsona.
2: Áno, áno, áno. Ja ďakujem za komentář. No, ja říkám, bylo na čase. Jo, samozrejme. Ale ja bych z toho radosť dokonca ani nemiel. Protože ve chvíli, kdy to dochází, řekněme, novinářům z mainstreamu, protože já počítám Carlsona za mainstreamového komentátora, protože on byl dlouhá léta na Fox News a jenom kvůli tomu, že ho velili tenkrát kvůli nějakým nepohodlným výrokům po nezvolení Trumpa nebo sfalšování těch voleb Trumpa v listopadu 2020, tak musel odejít, ale on je svým založením mainstreamový novinář s tím, že byl formovaný mainstreamem, ale samozřejmě má americké patriotické názory a tak dále a tak dále. Ale teprve teď začíná v podstatě nabírat nějakou konceptualitu a já bych dokonce řekl, že to je způsobené objektivními procesy řízení nad Spojenými státy. A proč objektivními? No, protože Izrael a ti, kteří jsou členové různých, řekněme, židovských organizací a různí sponzoři Trumpovy kampaně a různí Netanyahuové a různé izraelské tajné služby se točí okolo Bílého domu a okolo oválné pracovny Donalda Trumpa takovým způsobem, že není možné si toho nevšimnout. Není možné. A když dokonce byla delegace Chabadu Lubavič teď před několika týdny u Trumpa v Bílém domě, znova tam byli u něho, oni už byli u něho několikrát samozřejmě, to nebylo poprvé. Za prvního mandátu tam byli u něho a teď tam byli u něho zase a tak dále, tak ono to zkrátka dojde postupně i těm chápavějším lidem z mainstreamu a někteří o tom dokonce začnou i hovořit. A je to přesně tak, jak on konečně pochopil, jak řekl. Ano, ti sami, kteří drží u moci Zelenského, jsou ti sami, kteří usilují o to, aby válka pokračovala jak v Iránu, tak i na Ukrajině. Samozřejmě, protože cílem je samozřejmě likvidace a rozborka Spojených států a likvidace Evropy. To jsou dva cíle. A kde se ty cíle berou? No samozřejmě berou se v ješivách, berou se samozřejmě v jednotlivých synagogách, v jednotlivých, že jo, v Izraeli tamní sionističtí rabíni, že okážou naprosto otevřeně nenávist vůči křesťanům, vůči západnímu světu symbolizovanému křesťanstvu, které podle nich, a to v podstatě mají pravdu, vychází z dob Římské říše zcela otevřeně. Chápete? No, tak stačí se na to podívat, stačí mít otevřený oči a uši a slyšet to, co oni říkají o tom, jak musíme být zničeni, jak celý křesťanský svět musí být zničen, jak Bůh sestoupí a zničí celý Edom a celý západní svět. No, to je realita. Až na to, že oni nerozebírají přímo ty procesy, někteří z nich ano, ale většina se na to jako neomezuje nebo nevyhrazuje. Zkrátka ty procesy toho ničení jsou tak nastavené, že ten západní svět i ty Spojené státy mají být znovu v rámci subverze zničeny zevnitř a současně zvenčí. Zvenčí v případě války mezi Evropskou unií, respektive NATO a Ruskem v Evropě a zevnitř ve Spojených státech v rámci procesu, kde federální soudy ruší Trumpovy zákony, kde se nahá o nasazování migrace z hispánských zemí z jihu a tak dále a tak dále. A konec konců ani ta druhá možnost není vyloučena, pokud by do té války byly zataženy i Spojené státy, do války s Ruskem, tak zkrátka bude i ta vnější destrukce nasazena, nejenom vnitřní, ale i vnější, jak jsem o tom hovořil. Ničení národů zevnitř a zvenku. Je dobré vědět, že už i Tucker Carlson tomu rozumí, že už to chápe, ale otázku teď je samozřejmě, co s tím se dá dělat dál, že jo. Kdo zařídí, aby v Americe nemohly tyhle lobbystické skupiny ovlivňovat volby, aby nemohly ovlivňovat jednotlivé senátory a kongresmeny v kongresu. Jak to udělat? Jak jim říct, aby nebrali peníze od AIPACu na své volby a od dalších organizací napojených na Izrael, protože AIPAC je jenom ten největší, který je viditelný nejvíc, ale tam jsou tam desítky dalších izraelských organizací neziskových, dalších a dalších, mnohých dalších. Největší sponzorka Trumpa, že jo, Miriam Adelsonová, která, že jo, velká přítelkyně Izraele a židovka, že jo, která mu zaplatila volební kampaň v roce 2024, že jo, a řekla mu, že musí dosadit prostě Marco Rubia jako ministra zahraničí, že jo, že ta je její podmínka a tak dále a tak dále. Všichni jsou zkrátka zaplaceni těmito penězi těchto na vyvolených národ napojených politiků jednotlivých rodin, že jo. Takže to, že Carlson o tom začal hovořit, to je pouze pěkné, zajímavé zjištění, ale bohužel na výsledek to asi nebude mít vliv, abych tak řekl. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
0: Už čeká, prosím.
5: Dobrý večer, tak. Zdravím všechny. Mm-hmm. Já bych měl takový dotaz, bohužel teda musím říct, že já musím svůj dotaz zopakovat, protože jsem na něj předchozí odpověď nedostal jako adekvátní odpověď podle mě. Tak bych to zkusil znova. Existuje na internetu taková malá brožurka plus další množství fotografií, kde je zobrazený na rodinné fotografii, jo, v podstatě pohodová idylka z obdivacího pokoje, nějakého to vypadá a je tam Josef Mengele, je tam Skorceny, je tam Reinhard Gehlen, a jsou tam ještě další lidi a k tomu jsou tam dva lidi nebo dva muži, otec a syn, a jsou popsaný jako George Sheriff starší, George Sheriff mladší. A ta konspirace tvrdí, že vlastně tyhle dva lidi jsou původně dnešní vlastně bývalí prezidenti George Bush starší a mladší a v podstatě, že se jedná o nacistický špioní, který se dostali na americký úřad prezidenta. To je moje otázka, jestli by tohleto mohl pan VK konkrétně okomentovat. Měl ještě druhou podotázku na Vítka. Cením si toho, že vlastně, jak k nám promlouval v tom smyslu, aby jsme pokládali stručné dotazy, aby jsme se takzvaně nevykecávali. A jestli z jeho pohledu by třeba nebylo trošku možný pana VK jako usměrnit, aby prostě, samozřejmě mám rád jeho rozvláční odpovědi, jeho celý pořad, samozřejmě uznám, že je hvězda pořadu, ale já opravdu někdy tu odpověď tam nenajdu a hledám to jako v písmenkový podušce. Jo, děkuju za dotaz, za odpověď a není to kritika, ale jenom takový dotaz na nízka. Díky.
6: Mm-hmm. Já si jen dovolím vzít tu první, respektive druhou část odpověď na ní.
7: To zaznělo,
6: ale nerad skáču no. Zase do řeči tak, ne. Prostě přerušoval každé dvě minuty. Není mi to příjemné, tak já doufám, že VK...
7: Ne, já jsem opravdu jako roztahanej, jako jo, já jsem strašně prostě rozvětvený. Já to vím, že prostě se snažím zacházet do strašných detailů a obrovské přesahy jsou mojím trademarkem, že jo, takhle trademark, že? Obchodní značkou, ale já myslím, že snad proto nás jako lidi poslouchají, že se dozví jako z přesahy něco víc než jenom dané téma, ale abych neodběhl od toho hlavního dotazu. Já jsem tu fotografii neviděl, já vůbec nevím, čeho se týká, takže k tomu se nemůžu vyjádřit, já se pánovi omlouvám. Zvláště v dnešní době prosím vás, co dokážou umělý inteligence vygenerovat za obrázky, z toho mi doslova padá brada. A teď nemluvím o takových těch veřejně dostupných umělých inteligencích, co jsou dostupné veřejnosti, jako já nevím, ChatGPT a Anthropic a nějaký takovýhle ty další. To jsou placený a to jsou tam... Nejsou špatný, jo, ale je spousta dalších prostě umělých inteligencí, které si můžete stáhnout svým přímo do svého počítače, mít lokální instanci LLM a ty jsou zbavený veškeré cenzury. A jsou to velké jazykové modely, které mají třeba 50 miliard parametrů nebo dokonce 100 miliard parametrů. Pokud máte výkonnou grafickou kartu, můžete mít umělou inteligenci na svém nadupaném domácím počítači. Ale některé modely, grafické a jazykové modely, dokážou vygenerovat opravdu obrázky, které vám dokážou zmanipulovat jakýkoliv historický obrázek, který prostě si zadáte a způsobem, že ani není zjistitelný analytickými a forenzními nástroji, aby se zjistilo, že opravdu pochází z umělé inteligence. Takže dneska nemáte jistotu, když vidíte nějaký snímek, že skutečně je autentický. Jo. Jediná autentika je v případě, když se jedná o snímek, který se nachází v nějaké knize, která prokazatelně přišla v době před AI. To znamená kniha vydaná nejméně 7, 8 let, před 8 lety a více, jo, minimálně. Abyste měli jistotu. Proto já říkám, v dnešní době musí to být opaz. Možná jste třeba viděli ten obrázek z Ukrajiny, který byl vygenerovaný umělou inteligencí Juggernaut. To je ten obrázek, jak dva důstojníci TCK na autobusové zastávce mobilizují na zemi ležícího Ukrajince a vedle stojí dva židé, chasidi, samozřejmě chasičtí s kloboučkama, že jo, a mají ruce v kapsách a dívají se na to, jak dva důstojníci TCK mobilizují prostě Ukrajince. A ta fotografie vypadá skutečně jako pořízená, jako naprosto dokonalá, jako pořízená, že autentická. Na ní byste nedokázali poznat, že s AI ve skutečnosti je vytvořená Juggernautem. Umělá inteligence offline generátoru, který je vlastně největší, je světová špička vytváření fejkových fotografií. Nedokážete poznat, že to je vygenerovaný Juggernautem. Takže já jenom upozorňuji na to, že dneska technologie, které jsou dneska dostupné k falšování, k fejkování, jsou natolik dokonalé po technické stránce, že nemáte jistotu, že ta fotografie je skutečná. Jediný důkaz je, pokud opravdu ta fotografie pochází z nějakých tištěných knih v době před 7, 8 nebo lépe před 10 lety a více. Jedině tak je ten důkaz daný, že je to skutečně autentická fotografie. Jinak tu jistotu opravdu nemáte. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Ale ještě jako tomu pánovi, že jsem příliš dlouhej. Jako víte, klidně, když jsem dlouhej, tak klidně mi může skočit do řeči a říct, je to moc dlouhý, konec konců někdy dokonce mě upozorní, že jo, si pamatuju, že mě říkal, že je to moc dlouhý, a já mu zase na to odpovím, že musím to dokončit, protože je to strašně důležitý, že o souvislostech a tak dále, a tak dále. Já vím, že se to někomu nelíbí, že takhle třeba na Českém rozhlasu rozhovory neprobíhají. Na Českém rozhlasu probíhají rozhovory způsobem, že 5 minut se povídá a další 3-4 minuty jde písnička. Potom 5 minut se povídá, další 3-4 minuty jde písnička. Pokládání velmi jednoduchých dotazů, pěkných, krátkých, nepokládají volající, ale pokládá je nějaká milá paní redaktorka nebo milý pan redaktor, že jo? Všechno. Takhle, jak to funguje. My to takhle nemáme, my to máme trochu jinak a musíte prostě s náma mít trpělivost nebo minimálně se mnou, takže já se omlouvám, pokud jsem rozvláčný, ano, bohužel už takový jsem. No. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
6: Já bych jenom doplnil v rámci neumělé inteligence, že možná právě to byl jeden z těch účelů masivního nasazení umělé inteligence do společnosti, aby se rozplizla a v podstatě naprosto zdiskreditovala historie do té míry, že vlastně člověk si nemůže být ničím jistý a v podstatě nevěřit absolutně vůbec ničemu, protože všechno má ten punc a podtext, že to může být nějakým způsobem fejkované a člověk se bojí v podstatě přihlásit se k jakékoliv fotografii nebo třeba dnes už i videu a audio samozřejmě i, protože všechno může být popiratelné, to je takové to systémové popřední, jak mají rozvědky, že systémové popřední, že můžeme se od toho distancovat, protože to bylo umělou inteligencí. A každý se na to může odvolat a v podstatě tím se zdiskredituje veškerá historie, protože nikdo si nemůže být ničím jistý. Jo? A možná to je ten jeden z těch účelů, rozmazat a rozpliznout jaksi celou minulost vlastně. Ne?
7: Já si nemyslím, že je to účel, já si myslím, že to je jeden z vedlejších projevů, který je dokonce nevyhnutelný. Vedlejších proto, že dneska umělá inteligence nahrazuje pracovní místa, což je hlavní účel umělé inteligence, lidská pracovní místa. A to, že budou schopny umělé inteligence dneska vytvářet prostě fotografie a videa, která jsou doslova jako živá, jsou nerozeznatelná. Dokonce dneska umělá inteligence už vyrábí celovečerní filmy. To zkrátka úplně mění charakter vlastně lidského života, života a práce. Dřív v dobách marxismu, když Karel Marx spisoval Kapitál, tak se bojovalo proti industrializaci výroby, že stroje berou lidem práci. No, já říkám to ještě, Karel Marx vůbec nevěděl, co přijde, jaký vliv bude mít umělá inteligence, která vezme práci dokonce i těm, co píšou a těm vysoce vzdělaným a doktorům a lékařům a dalším. Dneska, že už v Číně jsou dokonce lékaři, kteří jsou certifikovaní lékaři umělé inteligence. V Evropě to ještě vůbec není, v Americe také není. V Číně už jsou certifikovaní umělí lékaři. Umělí. To znamená, vy tam dáte tu ruku, oni vám, ten stroj vám vezme krev, vezme vám moč, změří vám tlak, všechno tohleto, všechno, a vy mu svými slovy povíte, jaké máte problémy. Je tam kamerový systém, když máte nějaký kožní problémy, tak se to tak oskenuje kůži, že jo, a algoritmus projede možné varianty a porovná a s přesností 99,9% určí správnou diagnózu a předepíše léky na předpis. Umělí doktoři s umělou inteligencí. To ještě vůbec v Evropě není, v Číně už to je. A já bych použil tu citaci z toho filmu, že jo, tam rozbiju ty skleničky, že jo, a skláři nebudou mít co žrát. A já říkám, a doktoři nebudou mít co žrát. A zdravotní sestry nebudou mít co žrát.
0: To
7: a vývojáři, programátoři nebudou mít co žrát.
6: Za chvíli budou vysílat, umělá inteligence, jak VK nebude mít co žrát.
7: Ani já nebudu mít co žrát a vůbec nikdo nebude mít.
6: Pavel, chápete? Já vůbec, jako nedávám.
7: To, jednoho dne zkrátka se budete bavit jenom s umělou inteligencí a ta umělá inteligence, pokud bude oficiální, tak ne, protože ta bude mít takzvané guardrails, zábradlí, ale potom budete moci si stáhnout svého počítače prostě ty hacknuté a kreknuté verze, různé juggernauty a podobně a ty vám udělají úplně všechno. Ale úplně všechno.
0: Panové, říkají, že jste moc dlouhý.
7: A jsme moc dlouhý. No, umělá inteligence nebude dlouhá, ta vám to vyplivne.
6: Umělá inteligence bude přesně spočítána 4 minuty a šmitec.
0: A šmitec.
7: Tak, a nazdar bazar, přesně tak. Takže pojďme
0: máme
7: do
0: dalšího posluchače. Ano, tak jo. Takže jste ve vysílání, jste se dočkal, tak prosím.
8: No, tak když se bavíte o tom, dobrý večer, o té umělé inteligence.

0: krátku dobu malo byť považované za nejaké zlé zaobchádzanie. Potom samozrejme v modernej dobe prišli tie pogromy až po holokaust, no ale to zase ja nemám nejakú adresnú vedomosť o tom, ako napríklad prebiehalo babylonské zajatie židov a egyptské zajatie židov, ale prečo je ten Edom taký nenávidený z ohľadom na porobu židov v Egypte, z ohľadom na porobu židov v Babylone? Prečo im to posledné tak vadí, že to je to najhoršie z toho najhoršieho a preto musí byť zničený? Vidť teda tie videá, ktoré, alebo teda ten kompilát tých vyjadrení rabinov. Tak ďakujem, do počutia.
1: No, já děkuji za dotaz. Tohle je otázka, která přichází poměrně často, dokonce se o ní hodně diskutuje v různých akademických obcích. Ten důvod té nenávisti je kvůli tomu, že takzvaná křesťanská civilizace sebrala židům výsadu Tafotu. Z toho je odvozená ona nenávist, já říkám ne všech židů, ale především sionistických proti křesťanům. Tafut bylo právo tvorby peněz a půjčování peněz za úrok. Tafut vydal faraon židům v době, když byli zotročení a byli na území Egypta. Byl to první takzvaný licenční dekret, kdy nikdo jiný než Židé nemohli poskytovat úvěry obyvatelstvu. Úvěrovou službu za úrok, že půjčovat peníze, takzvaný tafut. A ten tafut se později rozšířil na takzvané bankovnictví. A proč je tam ta nenávist takhle jako stavěná? V době pogromu naposledy byly pogromy 17. a 18. století, myslím, že byly ve východní Evropě ještě dokonce, tak vždycky při nich docházelo k odcizování majetku a především majetku finančních organizací a různých finančních skupin takzvaných židovských půjčovatelů peněz. Nejenom lichvářů, ale takzvaných kabal kruhů, které tvořily takzvané finanční kabaly, finanční kabalistické kruhy. A de facto ta nenávist je od toho odvozená, protože Velká Británie, jakožto britské impérium, francouzské kolonie, holandské kolonie, belgické kolonie, španělské kolonie, ty všechny fungovaly na základě toho, že ve svých dobách svých civilizací pravidelně židům konfiskovali jejich tafut, jejich peníze. Žádný jiný národ tohleto, nebo žádná jiná civilizace tohleto nikdy židům nedělala. Jenom křesťané. Konfiskaci tafutu. Od toho vyplývá ta nenávist. Z toho, takže si to dobře zapamatujte. Konfiskace jejich tafutu. Jo? Takže abyste tomu rozuměli. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
2: Ano, ano, jste vysílání, můžete.
3: Jsem posluchač do Slovenska a takisto z Kalny. Viete čo, mal by som na pána VK takú dosť netypickú otázočku. Spolu s manželkou sme akože takto zdatní v týchto vedomostiach, ale jedna vec sa deje, moja manželka trpí epilepsiou. A ja by som chcel od pána Veka vedieť, alebo počuť jeho vysvetlenie, kde sa vlastne nachádza. Pretože ona predtým, ako odpadne, cíti sa zle a takto, ale ona odíde ako keby do iného sveta a keď ju vraciam naspäť, tak ju to strašne bolí. Ona mi rozpráva, že je tam nádherne, že je tam veľmi dobrý pocit, dobrá energia, krásne farby, ktorý tento svet ani nevidel. Ja by som poprosil pána VK, či by mi vedel odpovedať, v akom svete sa vlastne nachádza. Čo je za tým? Ináč podotýkam, nelieči sa na epilepsiu, neberie žiadne tabletky, takže iba čas od času, akože sa jej to stane. Ďakujem za odpoveď.
1: No, dobře, dobře. No, tak ja takhle na dálku

0: přeju paní, aby se z toho dostala, aby se z toho vylečila. Samozřejmě epilepsie, to není vůbec žádná legrace. Podívejte se.
1: Pan říkal, že se neléčí, naopak, že se neléčí.
0: Já vím, ale je třeba tady ten stav řešit, protože jednoznačně nedívat se na to jako na něco, co je dáno, a teď budeme v tom žít a necháme se prostě přetahovat na druhou stranu. A znovu, já bych tady doporučil obrátit se na, pokud jsou ty stavy opravdu bolestivé, to znamená, jenom co vím tak nějak z paměti, tak epilepsie má takzvaný progresivní průběh, postupně se zhoršuje a vedlejší příznaky se zesilují s tím, že mohou nastat i selhávání některých dalších orgánů v těle, jako jsou ledviny a podobně. Já nejsem lékař, to v žádném případě, ale opravdu s tím lidem opatrně jako dávat to do nějaké roviny, nebudeme to řešit a budeme vlastně čekat, co to udělá, to by bylo opravdu nezodpovědné i vůči paní manželce, jenom takhle pánovi na dálku, jako říkám. To, kam se dostává, do jakého prostoru se dostává, podívejte se, epilepsie způsobuje otevření mnoha filtrů v mozku. Filtry nám zabraňují vidět některé věci, které by náš mozek neměl vidět a vidět, hlavně teda vidět a slyšet, dokud náš mozek není zhruba po 200 až 300 letech natolik vyspělý, aby mohl takzvaně vědomně přepínat mezi jednotlivými myšlenkovými úrovněmi, komunikovat mimo smyslově, naladit se na jiné prostory, jiné frekvence a tak dále a tak dále. Epilepsie tohleto dělá náhle a to, co je vidět, v podstatě takové ty jako různé světy a různé prostory, to je něco, čemu se říká svět vedle našeho světa, takzvané paralelní vesmíry, které jsou realizovány v rámci jednotlivých projekcí. A ano, vypadají různě, mají různou podobu, ve většině případů jsou velmi příjemné, jsou krásné, jsou tam jasné barvy. Některé projekce naopak jsou temné, jsou potemnělé. Těm se pro změnu říká takzvaný prostor mezi, někdy se tomu říká jakoby pod světí, to znamená pod světlem. Ne pod světem, mnoho lidí si myslí, že pod světí znamená, že něco je pod světem, ale tohle je pod světlem, jo, to znamená, je tam přítmí a tyhle ty věci zkrátka jsou alarmující, pokud někomu se tohleto děje, protože je to nebezpečné pro samozřejmě nejenom jeho život jako tělo fyzické, ale i pro jeho mentalitu, jeho duši samozřejmě, protože se může stát, a teď nechci nic malovat, žádného čerta, ale ta duše může v nějaké chvíli se rozhodnout, že tam zůstane a do těla už se nevrátí a dojde k rozpolcení, k roztržení takzvané stříbrné nitě nebo stříbrné šňůry, která spojuje tělo s duší a to je potom konec. Ale konec pro tělo, ale ne pro tu duši, která potom je ztracená a může se transformovat do některých struktur, jako jsou různí poltergeists, zoufalé duše, které se snaží někam dostat, ale nikdo je neslyší a proto lomcují s nábytkem, obrovským vztekem, nikdo je neslyší, tak se snaží kineticky zkrátka dávat na sebe upozorňovat, že tam stále jsou, to znamená otevírají se skříňky v kuchyni, lítají zásuvky ze skříně, z kuchyňské linky a podobně, protože ty duše se zoufale snaží dávat najevo, že stále tady jsme, neodešli jsme nikam k Žehově, nejsme na druhé straně, jsme stále tady, pomozte nám, nikdo je neslyší, oni normálně vidí okolo sebe náš prostor, vidí vás, ale nikdo je nevidí. Takhle vznikají poltergeist. Takže prosím vás, to je nebezpečná záležitost. Pánové jenom řeknu, aby dobře uvážili s manželkou, měli by to začít řešit. A takhle bych na to asi reagoval. Takže to byla teda odpověď, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Ano, posluchačka čeká, prosím. Haló.
3: Dobrý večer.
2: Tak, prosím.
3: Dobrý večer všem. Pane VK, prosím vás, vzpomenete si, před několika dny jste psal článek o švédské televizi, která zdokumentovala únos jejich spolupracovníka z řad Ukrajinců. A dal jste na začátku článku fotku s popiskem, že dvě redaktorky švédské se ozvaly televizi a mluvili, popsali ten únos. A já jsem poznala v jedné z těch žen svoji vlastní dceru. Takže jsem chtěla bych vědět, jak vy vlastně děláte ty články, používáte umělou inteligenci, protože ta reportáž, kde potom mluví ta Švédka, je na začátku vlastně kousek toho videa, kde mluví moje dcera v angličtině. Mě by zajímalo, jestli vám to něco říká, nebo proč jste to takhle udělal, proč jste to dal do toho článku. Jestliže umělá inteligence může sfalšovat cokoliv, jak je to možný, že vy to dáváte do článku, když mají být informativní a ne dezinformativní? Děkuji.
0: Já vám pošlu odkaz na video švédské televize. Je to video z oficiálního kanálu švédské televize. Už jsem to vysvětoval několikrát. To znamená, já nevím, jestli někdo se někomu podobá, nějaká slečna se někomu podobá, ale to byla reportáž, večerní reportáž švédské televize. To je zdroj. Já jsem tam nic nepřidával, žádnou mou inteligenci pro Boha. Takže
2: ještě posluchačka ještě na telefonu, tak slyšíte to.
3: To je neskutečné, já snad poznám svoji dceru, je to blázen ten chlap.
2: No ale lid vám říká,
0: no,
2: že...
0: No na tohle to nebudu reagovat.
3: Já poznám svoji dceru. No ukončete, vy to vůbec skončete už. Protože to vaše oblouvání se nedá poslouchat.
2: Ano, slyším. Ano, já to vypnu, ale je zajímavý, že posluchačka teda pozná
0: svou dceru. Ne, na tohle to nebudu. Dobře, ukončujeme vysílání, dobře. Já se teda loučím. Dobře, Vítku, ahoj, čau.
1: Pavle, VK, to nebylo přece na tebe, to bylo na paní, jo, no. Ale pokud začne někdo nějakým způsobem vulgárně nadávat, nemá to smysl, jo. A máme tam nějakého dalšího posluchače, VK, jsi tam tady?
2: No, on se odpojil, opravdu. On se odpojil, takže...
1: No, tak v tom případě... rozloučíme, nevím proč tedy, protože to bylo víceméně na paní, nebylo to na pana VK. Tak fajn, tak budeme končit, takže já se s vámi poučím.
2: Já teda nechápu, o co tady totiž fakt jde, jo. Ale jestliže to byl
1: oficiální... Pokud je na něco oficiální odkaz, no. Byl tam v podstatě citovaný oficiální
2: tak za to,
1: odkaz.
2: Jak za, to může, jak za to může pan VK teda?
1: Jo, takže v podstatě je tam steroidná. Švédskou televizi, tak nevím, jak...
2: Já to taky nechápu, teda, co to mělo znamenat. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat, proč to paní vůbec říká, proč to VK se odpojil. Fakt nechápu, o co jde. Takže sorry, ale tohle to je zvláštní. No, on ještě jedno volá. Vítku, neskusíš to třeba okomentovat ty ještě nějakým způsobem?
1: Neskusím, to je pořád pana VK.
2: Aha.
1: Máme... Já nevím, 14 minut dokonce, pan VK to položil, nevím proč tedy, ale já se s vámi tedy rozloučím. Mějte si všichni hezky, milí posluchači, příště snad budeme vysílat dále. Přeju vám krásný večer, samozřejmě pořad bude tím dříve na Odyssey, můžete poslouchat z archivu, ze záznamu. Uvidíme, jak to bude příští pátek, ale doufejme, že všechno poběží tak, jak jste na to zvyklí. Takže mějte se hezky, Pavle, děkuji za vysílání. Tobě VK zpětně tady taky za informace a já se s vámi tady loučím. Hezký večer, případně dobrou noc.
2: Tak jo, mějte se moc krásně. Já nevím, jestli bych ještě měl tady říci něco. Vítek tu ještě je stále, ale... Já tu mám teda telefon, tak já nevím, jestli ho mám vzít nebo ne, takhle jenom tak zničil něco, ale já ho vemu, ať je sranda. Takže já vezmu telefon rovnou do vysílání, nevím, kdo volá. Zkuste to.
4: Dobrý den, brzo bohatá.
2: Dobrý den.
4: Já jsem jenom chtěla říct, co pan Veka kvůli tady téhleté paní nerozčiluje, protože ona vadí nám všem.
2: Já nevím, a to je paní jaká, která, nebo o co tady jde?
4: Která jako, teďka volala, pan Veka se odpojil.
2: A komu všem vadí, jako ona je někde na nějaké skupině, nebo kdo to je vlastně?
4: Já nevím, ale tak teďka jsme to slyšeli v televizi, jako jo, nebo teda v tom vysílání, že tam napadlo pana Veka, že z nějakého videa, že to byla její dcera, ale jako ona tam volá vždycky a vždycky je nepříjemná, takže jako nás mrzí, že se pan Veka jako takhle odpojil kvůli tomu.
2: To mě teda taky mrzí, já fakt vůbec nevím, o co jde, takže...
4: My taky ne, ale jako podle hlasu prostě tu paní už známe a ona má vždycky prostě tady ty arrogantní řeči na pana Veka a nikdy s ním nesouhlasí a prostě je to nepříjemná.
1: No jo, to jestli někým souhlasí nebo nesouhlasí, ale v podstatě myslím, že není třeba přepisovat nějaký větší význam tím, že to tady budeme neustále recyklovat a tím to nafukovat v podstatě tu mini kauzičku, která ani kauzičku asi není, protože na to je oficiální zdroj švédské televize, jo, takže tady v podstatě opravdu není o čem. My vám děkujeme tady, hezký večer a děkujeme vám za podporu, hezký večer.
4: Já jsem se chtěla pana Vekla ještě na nějaký věci zeptat, ale on se teda úplně odpojil.
2: Ano, se odpojil, tady není, skutečně tady není. No. Nějak se to dotklo, já nevím teda taky proč, ale asi, nevím, asi je to něco citlivého, no. Nevím.
4: No, tak je to škoda. Tak se nic nedá dělat. Tak hezký večer a děkujeme vám za všechno. Vy taky.
2: Nashledanou. Tak Vítku,
1: tak tohle já budeme končit.
2: Budeme končit, takže dobře, už nikdo nevolá, tak to je dobře. Takže budeme končit. Mějte se krásně. Já ještě musím ohlásit teda kalendárium. V tom případě, jestli poběží dřív, já nevím. Ale asi to budu muset dotáhnout nějakýma písničkama do tý desátý já. Takže mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.

akorát, ty to akorát položil ten dovol. Tak já, jak se na to pokusím, tak to nemá celý čas. Víš, protože... No ale oni to už lidi jako nevolají, že?

0: Super. Takže představte si, že pan VK se ještě vrátí, takhle teď to sluší. Představte si, že VK se ještě vrátil a je tu na telefonu ještě pořád, takže teď mě dovolá, tak já to ještě vezmu a dám do vysílání. Tak prosím, ptejte se pana VK.
1: Či prostě má někdo, to je toho, že tam nevíte, No, já děkuju za dotaz. Doufám, že se slyšíme dobře, ano, že nejsme odpojení. Dobře. No, ECHA úmluvy samozřejmě bylo komunikační zařízení, které původně tady mělo sloužit takzvaným zástupcům vyvoleného národa ke komunikaci s Bohem, konkrétně tedy s takzvanými architekty, tedy komunikační zařízení. Ale to zařízení fungovalo takovým zvláštním způsobem, minimálně z těch popisů, které zůstaly z té doby, jakým vlastně to fungovalo. Z toho zařízení vycházela obrovská záře, která vytvářela obrovské světlo, ve kterém vprostřed byl černý bod, naprosto temný černý bod, a z toho bodu, z jakési díry, která byla uprostřed toho černého světla, vycházel hlas Boha. A ten Bůh dával příkazy národu vyvolenému. A bylo to v podstatě komunikační zařízení. Ale vedlejším jevem komunikačního zařízení tohoto bylo, že lidé, kteří takto komunikovali, tak měli různé zdravotní problémy, něco, co připomínalo v podstatě rozpad kůže, měli malomocnost, něco, co připomínalo jakoby nemoc z ozáření, z radiace samozřejmě. Takže komunikační zařízení, které jehož podoba do dneška vlastně není známá, jsou některé kresby, které pocházejí ze středověku. Leonardo da Vinci nakreslil podobu archy úmluvy jako takové jakoby skříně, která se nosila čtyřmi lidmi, kteří ji nesli na takových jakoby nosítkách. A ten příběh říká, že tohleto zařízení, ta archa, když se nesla v čele armády, tak ta armáda dokázala porazit všechny armády na světě. Ta armáda, která měla v čele archu úmluvy, byla neporazitelná. A jakým způsobem zkrátka tohle zařízení fungovalo, není vůbec jasné, ale každopádně ta moc, která vycházela z toho zařízení, byla naprosto neskutečná na dobu tehdejší, řekněme v tehdejších biblických dobách. To znamená, do dneška se archa úmluvy jako popisuje jako něco naprosto nevídané, něco neuvěřitelného. Takže takhle bych na to reagoval. No a máme 56, tak ještě jedno stihneme.
0: Je tu posluchač, který ještě doufá, že to stihne. Tak, dáme ho na vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK a jsem rád, že se vrátil. Já bych měl takový...
1: Já jsem se vrátil, no.
2: Jo, děkuju. Já myslím, že je rád hodně lidí. Chtěl bych se zeptat na takovou zvláštní věc. Dřív, když svět byl ještě v pořádku, mám pocit, že to bylo zhruba do té druhé světové války, se člověk, když umřel, tak pohřbil do země. Dnes je tendence lidský těla pálit a zajímá mě, přijde mi to divný, že dělají to Němci, je to trend v poslední době, dokonce je klub, nebo byl klub Přátel Žehu, není v tom nějaká zase nedobrota? Mm-hmm. Nepatří lidské tělo do země?
0: Dobře,
2: tak děkuju.
0: Děkujeme. Naschle. Tak to byl poslední dotaz.
1: No, já děkuju za dotaz. No, to je silná otázka samozřejmě. Na to se dívá, nebo takhle, přátelé žehu a podobně, že jako zpopelnění, mnoho lidí jako přesvědčeno, že je lépe být přeměněno na popel, než prostě jako aby to tělo hnilo a prolizal jeho červy po dobu 10 let, nebo jak dlouho trvá rozklad těla, 10 nebo 20 let dokonce, někde prostě v zemi. Jo. I když jako ten význam tam je z hlediska toho, když člověk je mrtvý, tak už mu to může být snad jedno, ale de facto, pokud se na to dívá člověk z pohledu žijícího člověka, tak většinou se řadí do jedné z těchto dvou skupin, buď teda jako spopelnit, anebo pohřbít někam do země. Tady je třeba se na to dívat tak, že takzvané, pokud budeme mluvit o biblickém a zároveň i o církevním, takzvané zmrtvých vstání, tak tam se doslova hovoří o tom, že vstanou těla, ale není přesně určeno, jakým způsobem. A například v Egyptě se to snažili řešit tak, že těla velkých faraonů byla balzamována, aby si co nejdéle zachovala jakoby svoji strukturu, protože předpokládali, že budou obnoveny ta těla, nebo obnovená ta těla. Ale tam nešlo, podle mého názoru, to je můj názor, spekulace, že nešlo o zachování těla, aby bylo nějak jakoby znova jako nastartováno, že znova se postaví a bude zase chodit, to ne. Ale to balzamování zřejmě mělo za úkol zachovat co nejvíce tkáně, co nejvíce v podstatě genetického materiálu, aby v době v budoucí, až se vrátí architekti, byli schopni z DNA vytvořit nové tělo. To znamená zachovat DNA. Vzít krumpáč nebo odkryt nebo krumpáč, ne, takovou tu páku, že jo, páčedlo, zvednout náhrobní tu desku, že jo, a teď to zabalzamované tělo zkrátka vyzvednout a vytáhnout prostě ze zachovaného těla někde z nějaké části toho těla prostě nějaký genetický materiál a pomocí DNA naklonovat nové tělo. Úplně nové. Tím člověk vstane z mrtvých. Ta samá osoba najednou znovu chodí. Po 10 000 letech třeba. Znovu. Ale když necháte své tělo spopelnit, už vás nikdo nedokáže oživit. Nikdo vás nedokáže znovu postavit, protože nikdo vaše DNA bude na věky smazána, zničena. Protože oheň zničí DNA kompletně. Takže samozřejmě, že teď se budeme bavit o tom, že kde se nacházejí vzorky DNA, genetické DNA, no, za dobrých okolností, že jo, se nacházejí uvnitř kosti, jsou genetické vzorky třeba i u koster, které jsou třeba 1000 let nebo 2000 let staré, pokud byly ale uloženy v prostředí, které je dostatečně chladné, které není vystaveno slunci, že jo, je vzduchotěsné a tak dále, tak tam se skutečně vzorky DNA uchovají uvnitř kosti. Opravdu. Je to trochu jakoby zázrak, ale tak zázrak to není, to je normální biologie. A z tohoto pohledu se na to dá teda tak dívat, jako opravdu, že když to tělo je za vhodných okolností uskladněno, už to tak řeknu, ne pohřbeno, ale uskladněno, tak se dá opravdu i po velmi dlouhé době, několika tisíc let, znovu oživit pomocí klonování. Takže na to se musíte takhle dívat, že žech znamená kompletní vymazání, kompletní smazání vaší identity a když se necháte někam pochovat, tak oživení není zaručeno, protože normální hrob nemá asi úplně vhodné podmínky, když se záleží zase na situaci, ale je tam třeba větší šance nechat se oživit v budoucnu, když třeba bude technologie, kdy vaši pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-vnuci někdy v roce okolo 3000 bude dostupná technologie, k oživení svých předků. Oživte si svého dědečka, nebo svého, no ne dědečka, ale prapra na desátou dědečka, nebo babičku, že jo, tohleto. A znovu přiveďte k životu. Samozřejmě, že ta hodnota by už nebyla stejná, to znamená, tělo by bylo stejné, ale duše, která by se dostala do toho těla, by byla jiná. To by nebyla ta samá duše, byla by to jiná duše, ale v těle oživeného klonu de facto. Tím už zacházíme velice daleko. No, tohle to bylo všechno. Poslední dotaz samozřejmě. Máme 22.03, tak já se loučím s Vítkem, který už se odhlásil, loučím se s tebou, Pavle. No, se všemi našimi posluchači, dneska to bylo trošku emotivní a impulzivní. Ke konci, zkrátka, já mám taky jenom jedny nervy, když vysvětlím a někomu zkrátka vysvětlím, jak se věci mají a ten člověk to odmítá slyšet a začne mě nazývat nějakými takovými dehonestačními názvy, tak já nevím, co tomu člověku mám říct a potom není důvod pokračovat dál v našem vysílání. Já jsem se na to takhle podíval, pak jsem si poslechl Pavla, že jo, jak on povídá, jsem si říkal, já se ještě vrátím. Se vrátíme a různí lidé se vraceli, někdo se vracel, právě jsem se vrátil z Hradu, že jo, takže spousta lidí v minulosti se vracela, já jsem se taky vrátil a doufám, že teda příště už to bude bez odcházení a bez vracení. Takže,
0: jestli k tomu mohu ještě vydrž, věka. Tady mi právě lidi píšou, že to je nějaká paní, která se ozývá častěji, že volá častěji, ale já to bohužel, a vždycky jako dehonestuje tebe a doví co všechno, já nevím. Já to nevěděl, jo, protože já ten pořad mám s váma teďko nebo s tebou po delší době, takže já vůbec nevěděl, že ta paní vůbec někdy něco takového dělala. Jo? Takže sorry, já jsem v tom nevině, já jsem jenom to. Takže omlouvám se, jestli to teda udělá vícekrát ta paní, tak bohužel to je její problém a vícekrát už ji asi do toho vysílání teda v tom případě nevezmem, pokud někdo bude vědět, že to je opět ona. Tak jo, já ti moc děkuju, Veka, i za s těma nervama, no, já jsem to měl taky nervovat trochu, ale dobrý, je to v pořádku. Takže my se moc krásně a končíme, jo?
1: Tak jo, loučíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A vám taky všem posluchačům ještě, poslechněte si, teďko bude, já to tady kalendárium, a to... číslo 186, upříjetosti 225. výročí narození Marie Levo, královny Voodoo New Orleans. Takže to je vše, co tady vám k tomu ještě mohu říci. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

0: Vás tady chtěl, dámy a pánové, přivítat na našem předvolebním setkání naší kandidátky SPD pro a názorově spřízněných osobností do komunálních voleb. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste sem vážili cestu, že jste si ten úterní podvečer na nás vyhradili. Já hned na úvod budu mít jednu omluvu. Jeden z avizovaných hostů našich, pan Dan Chromec, člen krajského vedení SPD, nemůže dnes dorazit jako z velmi závažných důvodů, protože má pohřeb jednoho ze svých výborných přátel, takže takováto věc je samozřejmě úplně někde jinde a logicky nemohl dorazit. Já jsem teda chtěl říci, má to nějakou trošku, jenom co chtěl nastínit, takovou nějakou strukturu. My se vám postupně představíme, tady budeme sedět, řekneme vám nějaké své priority, nějaké své nápady. Určitě bude prostor i za každým z nás pro nějaké dotazy. A můžeme samozřejmě, jsme ochotní přijímat nějaké podněty od vás. My to neděláme, takže samozřejmě jsme nad tím přemýšlíme, pracujeme, ale nemáme patent na rozum a víme, že od vás může přijít taky něco. Buď to k tomu, co už máme, nějaký konkrétní dobrý nápad, anebo úplně ještě nějaký jiný, který by se samozřejmě do toho dal zapracovat. Nám jde určitě o to, aby se tady to v Jeseníku změnilo, podle našeho názoru zlepšilo, aby se to tady posunulo, aby ten Jeseník byl bezpečný, fungující, efektivní a ne na efekt. A v druhé části přijede náš druhý vzácný host, kterého, já myslím, že to nemá cenu moc rozvádět, jenom představím tak základně, poslanec parlamentu České republiky, předseda jedné z dvou koaličních stran, strany PRO, a řekl bych velmi vlastenecký a konzervativní politik, pan doktor Jindřich Reichl, který by měl dorazit o něco po půl šesté. Takže tam bude určitě prostor ptát se pana doktora i na věci, celostátní politice, na ty věci, které nás zajímají, a myslím, že je toho hodně a že nám taky věnuje svůj čas. Já mu ještě poděkuju ještě jednou, že přijede, že si v tom svým velmi, velmi nabitým programu našel čas na nás. On třeba teďka sem jede z Bezpečnostní rady států, což je fajn, že z Bezpečnostní rady států někdo jede do Jeseníku. Takže je dobré vidět. A tady jsem chtěl říct, že je velmi dobré vidět, že a tady taky dobré, tam vidím, že máme nefanoušky za oknem, ale ty jsou víceméně jedno. Taky reklama. Taky reklama. No. Ale tak víte co, to je přesně to, co tyhle ty lidi chtějí a potřebujou. Ono, když se podíváte na ten jejich počet a náš počet, tak je to samo o sobě docela výstižné. Takže já myslím, že jim není ani třeba věnovat nějakou pozornost. Jo, a jen tak na okraj, když jsme tady měli petiční stánek proti sněmu sudetoněmeckého landsmanšaftu, tak samozřejmě jsem přišel jednou toho pána poznávám, lidé, kteří byli pro ten sněm a hodně se nám smáli, že jako neumíme dělat ten aktivismus, a že prostě to ani nevidíme, proč tam jsme. No a pak my jsme měli pěkný petiční stánek a oni zmokli. Takže takhle to asi vypadalo s celou jejich čtyřletou politikou, ono to s nimi vypadá tak obecně. Tak já bych tam to zaznělo, já bych to zase takhle dovolit říct nemůžu, ale tam to tak zaznělo pěkně. Takže já bych asi v první řadě chtěl krátce na úvod předat slovo lídrní naší kandidátky a garantuji prostě té naší kandidátky v oblasti ekonomiky a nějakého transparentního hospodaření a ona už o tom řekne víc paní Evě Ruškové.
1: Dobrý den, já se jmenuji Eva Rušková a v Jeseníku žiju nějakých 25 let. A vzhledem k tomu, že mám ekonomické vzdělání, dělám i účetní, řekněme od roku 2001. V této chvíli dělám účetní ve Šrotově léčebných lázních v Lipové. A nelíbí se mi současná ekonomická situace města. Vím, že investují hodně do nesmyslných projektů, vydávají peníze, pak si, to jsem slyšela z několik stran, si musí půjčovat na mzdy, jo, což je docela jakože trapné, to, ta ekonomická situace města by měla trošku fungovat trošku lépe. A já bych chtěla, jakože, aby i každý občan měl možnost prostě dohlédnout na to financování vlastně v městě, jak to probíhá, aby se to zprůhlednilo, aby byly přehledné veškeré dotace, aby máme tady ve městě více sportovců, nejen fotbalový klub, jo, aby se prostě dotace rozdělovaly spravedlivě, jo, i jiným sportovcům, kteří potom přicházejí třeba pod Zlaté hory a tak dále, kde ten sponsoring dostanou. Jo, nevím, co bych ještě mohla jako říct dál. Já jsem spíš jako vlastně budu tím ekonomickým směrem se ubírat. Jo, ráda bych předala číslu 3 z naší číslu 2, teda Otovi slovo, ten bych řekl, jako, že kterým směrem se obírá on, to je spíš tady ta kulturní a sociální oblast.
0: Tak děkuju, já nějakým způsobem jakoby za nás se chci zabývat především takovou tou, bych řekl, sociálně bezpečnostní problematikou, ono já to říkám nerad, ale je to v tuto chvíli v Jeseníku nějakým způsobem spojeno a myslím, že můžeme asi jako lidé, co tady žijí, a myslím, že celá řada lidí, kteří jako do Jeseníku jezdí za prací nebo za studií, nebo prostě mají tady známé, tak vnímat, že ta situace se v poslední, dejme tomu, dvou letech nějakým způsobem zhoršila. Co jakoby já vnímám jako nedotaženost ze strany města je to, že není nějaký tlak na jednak vlastně ta situace se jako v podstatě přehlíží. Myslím si, že město se k tomu nemůže stavět takové a myslím si, že další věc, že to nemá to jednoduché řešení. Samozřejmě není nějakým, nám jako často podsouvají, jo, takové to jednoduché, že jsme proti neziskovkám, tak já to chci dementovat, my nejsme proti neziskovkám. My jsme proti neziskovým organizacím, které vyvíjejí prokazatelně politickou činnost. Vlastně chovají se jako politické strany. Nikde nekandidují, v ničem nesoutěží a ještě na to berou veřejné peníze. Tak to ano. Ale samozřejmě organizace, které nějakým způsobem fungují, pracují a pečují o lidi jakýmkoliv způsobem znevýhodněné, není žádný důvod, proč bychom proti ní měli být, že často dělají práci, kterou stát ani úplně neumí, nebo by uměl, ale stále bylo hodně peněz a ti lidé tam často pracují jako velmi ochotně a velmi s nějakou láskou, například úplně konkrétní příklad takový je Maltéská pomoc, hodně třeba nestátní organizace, že jo, takže nejsme proti neziskovkám. Myslíme si, že tady není dobře nastavený dialog nějaký a zároveň nějaká spolupráce mezi reprezentanty města, městské správy, není tady dobře nastaven mezi těmi neziskovými organizacemi, které dlouhodobě pracují s těmi problémovými lidmi, ať už to jsou lidé bez přístřeší, nebo narkomani, prostě kteří, jako je BTA, nebo Darmoděj, nebo tak, a zároveň městskou policií. Protože tyto tři složky, ať je to, jak je to, tak musí spolupracovat. Bez jejich nějakého konsenzu a bez toho, aby nacházeli společnou řeč, se ten problém vyřešit nedá. Druhou takovou věcí je, to je prostě na celostátní úrovni, my si myslíme, že asi částečným řešením by bylo možná znovu zavedení něčeho takového, co lze zjednodušeně nazvat jako domovské právo, kdy vlastně někdo, kdo opakovaně páchá přestupky, neskuje trestnou činnost na území nějakého města, tak prostě je odevzdán do té své domovské obce. Já jsem teda jen tak na okraji v roce 24 na podzim toto zmiňoval, že kdyby se někdo dostal do sněmovny z Jeseníku, tak by tam mohl to téma otevřít, ale paní Bojšťanová se k tomu nějakým způsobem nedostala. Vlastně nedostane. Tak. Takže nastavit tu spolupráci, to je jedna rovina. A druhá rovina, my si myslíme, že město musí a má vyžadovat po těch organizacích, které spolufinancuje, že jako to není tak, že město jenom je financuje, ale které spolufinancuje, tak nějaké výsledky za jejich činnost. Čili není možné, aby nějaká organizace pečovala o nějakou skupinu lidí, její činnost přinášela výsledky, které třeba život ve městě zhoršují, a ta organizace dostala za rok úplně stejný obnos peněz, jako když to relativně fungovalo. A toto všechno musí jasně zaznít v tom dialogu. Město by se toho nemělo bát. Já myslím, že takový pokus o takovou pracovní skupinu byl a rychle to spadlo pod stůl, kde se do toho nikomu moc nechtělo, ale myslím si, že toto je cesta, která by se v tomto měla nastolit. Já to znám vlastně z obou polů, jako dříve jako uživatele sociální služby, a pak jako následně vlastně dříve jsem pracoval nějakou dobu jako pracovník v sociálních službách a já vím, že to není lehká cesta, není to černobílé řešení, jo, jako teďka prostě já nevím všechno pustit, nebo já nevím jako druhý extrém, ty problémové lidi někam zavřít, oplotit, to je taky nesmysl, ale je to cesta jasných pravidel. A ještě chci říct jednu věc, že asi závěrem za sebe, to není tak, že jako my jsme proti bezdomovcům, tak tam není. To může stát, že člověk jako se stane se mu nějaká krize životní, prostě nějakým podvodem přijde opět, jako může se stát spousta věcí, ale prostě co nám vadí, je, že celá řada lidí, kteří jsou v relativně mladým, produktivním věku, jo, nejsou to žádní nešťastní zubožení, seniory, okradení, těch je vlastně minimum mezi těmi lidmi bez příjmu tady, což je teda strašně smutný. Těch nešťastných staříků je tady fakt, tam stařenek je málo. Ale to jsou lidi, kteří prostě fungují. Takhle se naučili fungovat, mají to jako životní styl. A jsou to lidi, kteří by mohli a měli mít vyřízený svoje nějakou svoji práci, nebo jestliže nejsou schopni pracovat nějaké invalidní důchody, a není možné, aby fungovali takovým způsobem. A toto všechno je o té součinnosti. A prostě myslíme si, že město o to nesmí dávat ruce pryč. Tak to je tak nějaká ta tématika, které bych se u nás chtěl věnovat. Já si uvědomuji, že to není lehké. To říkám na rovinu a myslím si, že je třeba začít. A tady se to zaseklo a několik let se s tím nic nedělá. Má to teda svoje nějaké neblahé důsledky, které teďka se dějí. Tak to je tak za mě. My teď přeskočíme to třetí místo, pana Vaška Šramka, protože ten dojede, ten má zpoždění, vlastně člověka, který má jako velmi povolaně u nás na starosti dopravu dlouholetého železničáře.
1: Jede vlakem, takže zpoždění, s tím se počítá.
0: Jo, železničář jede vlakem a ještě vám řeknu, to odkud jede vlakem, on jede vlakem z krajské dopravní komise. Takže toho jsem byste, to je jako, takže tak to je. A předal bych slovo čtvrtému členu našeho pořadí, naší kandidátky Rostovi Harabášovi, což je člověk, vlastně, co se týče stavebnictví a infrastruktury a takových věcí, které jsou rovněž velmi potřebné a asi taky by se s těma dalo dělat něco, že Rostio?
2: Dobrý den teda, já se jmenuji Rostislav Harabáš, v Jeseníku žiju asi 4 let plus minus. Pohybuju se teďka posledních 16 let ve stavebnictví, pracuju u firmy Bobistav jako stavbyvedoucí, což obnáší práci s lidma samozřejmě, kromě jiných starostí obrovských. No a chtěl bych teda se zabývat, protože tu stavařinu tak nějak za těch 16 let jsem musel mít nasátou dokonale, co se týče rozpočtu, projektů, realizace, technologie a všeho, takže doufám, že budu platným členem, nebo že bych byl platným členem, kdyby se podařilo. Nedělám si nějaké iluze, jsem teda za stranu pro kandidátem a spíš tak jako jsem takový jakoby panic v politice, protože jsem se zabýval hlavně prací těch 16 let, takže spíš očekávám, kdyby teda to nějak dopadlo ty volby a měl bych teda fungovat v radě města, tak bych se snažil být platným členem spíš po té technické stránce, po té stavařině. Jako jo. Nevím, jestli něco víc k tomu říct, takže spíš bych možná očekával nějaké dotazy, ale říkám, já jsem tady spíš za tu technickou odbornou stavařinu. Jako, no. Nejsem projektant, nejsem inženýr, jsem středoškolák a jsem vychovaný praxí, kde jsem si musel tu cestu kácet sám, teda za podpory šéfa, a takže tak nějak asi to je za mě v tuto chvíli všechno. Jo?
3: Dobrý večer, nebo dobrý podvečer. Já jsem si myslel, že to ke mně nepřijde, ale přišlo to. Ty jsi byl strašně stručný. Strašně stručný. Já jsem teda taky panic, jo, když už se tak odkrýváme tady. Nicméně já jsem... máte pravdu. Já se jmenuji Tomáš Zetocha, jsem jeseničák a víceméně svoje mládí jsem strávil v Petříkově v Ostružné a na horách a mám k tomu velmi kladný vztah. Co bych k tomu dál řekl? Jsem za kulturu. Jsem za kulturu, protože mnozí z vás, který vás tady vidím, tak mě znají z toho hudebního, z té hudební branže, že jsem hrával někdy kdysi dávno, když mi bylo ještě 11 v orchestru dechovém. Já za sebe bych chtěl tady pozvednout tu kulturu, protože opravdu umírá. Z těch dechových orchestrů, které tady zůstaly, je strašně málo. Je tady jenom Zlatohorka třeba, nebo to je jenom pro ty starší a pokročilé samozřejmě. A chybí to tady, je mi to moc líto. Já jsem se teda odvážil se vrátit k té muzice po 12 letech, když jsem měl nějakou stopku skrz svoje zdraví a tak dále. A musím říct, že mě to úplně nakoplo a jsem rád, že třeba v kapele, s kterou teďka hraju, to je dohromady asi 900 let, jo, máme tam zpěváka, který mu je 80 třeba, jo, nebo bubeníka, který na jedno oko nevidí a druhé má tak napůl, jo, ale prostě je vidět, že tu muziku mají tady v krvi. Já myslím, že Jesenicko jako takové, už za mého mládí, bylo úplně v superlativech. Tady byly kapely, tady to bylo úžasné, bylo to tady cítit. Ty lidi to tady samozřejmě mají v krvi a myslím si, že jim to chybí. Pokud ne, tak nevím, jsem možná debil. Co? Chybí vám to? No, takže se chci postarat o to, aby ta kultura tady zkvétala, aby tady začaly znova hrát třeba i nové mladé kapely. Já samozřejmě za sebe hrál jsem dechovku celý svůj život. Mám samozřejmě kladný vztah a jejich normální muzice, jako je Peťa Novák a spol. A mám nějaké kontakty, jakože nechápu, proč třeba v Ostružné vystupuje Flaret třikrát za rok a tady v Jeseníku ani jednou. Jo, to je prostě kapela, která jednak mám tam svoji vlastní vazbu jako rodinu, protože moje sestřenka si vzala Borce, který v té kapele hrál, a je to všechno jenom o tom si zavolat, domluvit termín a prostě tady udělat nějakou akci, ale za rozumný peníz. Já nechápu, proč, já samozřejmě Zlaté hory mám rád, ale je to pro mě jako z mládí takový underground, takový pankáčský, jako takové pankáčské město, ale tam to funguje a tady v Jeseníku ne. A já nechápu, proč. Já jsem třeba, když tady byly trhy, tak já jsem si vzal 500 s tím, že teda to navštívím, tady, když tady byly ty fast foody a podobně, tak přede mnou stala nějaká paní a chtěla si objednat bramborák. A tak já jsem samozřejmě otevřel kešeňu toto, už jsem čekal jenom na tu cenovku a paní řekla 190 korun. Já jsem tu kešeňu zavřel a říkám, no to si dělají srandu ze mě, ne? Tak jsem to zavřel a říkám, a ne. Já jsem to dal samozřejmě na Facebook, tam jsem to trošku jakoby rozvíjel. Nicméně můj bratranec, který tady v prosinci mívá stánek, nebo mýval stánek, tak mi řekl, Tome, ale to tak není. Jako my potřebujeme jakoby zaplatit náklady. A já říkám, jaký náklady? Však máš jenom elektriku. A on říká, ne. Já jsem za měsíc zaplatil 30 tisíc městů. Takže ten bramborák, já musím někde jakoby... samozřejmě zviditelně, že jo, musím to zaplatit z něčeho, že jo. Takže jako za mě je tohleto všechno jakoby potup a je to špatně, když to jsou jakoby místní podnikatelé, kteří jako chcou jako pro ty lidi tady udělat nějakou atmosféru, byť třeba tu zimní, jak já jsem teďka zmínil, tak prostě jim vytvořit proto nějaké podmínky a ne jim podkopávat nohy. Teď on chudák do 3 do rána škrábal bramboráky. Na druhý den prodal 2. Za 75 korun. Jo, takže já bych chtěl prostě udělat to tady, protože víte co, my nejsme jakoby silný kraj, tady prostě není práce, jako všichni to tady máme jakoby těžké, máme to zatěžkané povodněma, máme to tady zatěžkané sudeťákama, jako není, není lehké tady žít. A proč si prozát furt na něco hrát, jako za mě prostě pojďme se mít rádi, prostě udělat to tady pro nás hezké. My jsme lázeňské město, to znamená, že pro ty lufťáky tady vytvořit nějaké podmínky, ale v rámci. Jo? Ne, že tady přijedou Brňáci a skoupí nám tady půl jeseníku. Jako já to jsem strašně alergický a bohužel to tak je. Jo? Tím se samozřejmě vytvořila umělá jakoby, cena nemovitostí a na to vlastně naše mládež nemá. Jo? Aby si koupil tady byt za 3,5 milionu. A vytvořili to jedině tady ti lufťáci, ne místní. Já jsem srdce s Jeseníkem, budu to podporovat, dokud budu moct. Samozřejmě za tu kulturu já dám ruku do ohně, proto jsem se do toho vrhl po těch 12 letech. Opar mám doteďka po týdnu, i když jsem hrál důchodcům v Mikulovicích a bylo to úplně úžasné, protože ty lidi už vlastně mají všechno za sebou. A byl tam cítit ten klid a to srdce, jo, že prostě oni už neřeší tady ty věci jako my, že prostě potřebujeme to tady ekonomicky zlepšit, že potřebujeme prostě tady udělat nějakou tu infrastrukturu. Jako štve mě to, že to není věc o obor jakoby muziky nebo kultury, ale vemte si, jak je to tady všechno rozkopané a to jsou 2 roky. A ta starostka proto neudělala nic, jenom to, že točí videa na nějakým Facebooku, chvástá se, jak je prostě dobrá. Já tu paní nemám rád, já jsem ji nikdy nevolil, protože když byly volby, tak si vzpomínám, že vlastně na Facebooku ona každému dávala jakoby pro ty starší jakože přátelství. Já jsem to odmítl, protože to pro mě není člověk, který jako je upřímný. Jako kdybych chtěla, tak to udělá už třeba před 10 lety, ale ona je financovaná jakoby trošku z jiné strany. Já si osobně toho nejmenovaného pána osobně strašně vážím, protože pro Jeseník udělal strašně moc. Byť samozřejmě způsobem ne úplně pro mě srdcovým, jakože to byly automaty, ale dává to zpátky, nebo dával to zpátky. A je tady spoustu jakoby podnikavých lidí. Bylo tady třeba sochařské sympozium v bývalém pivovaru Jeseník. Jo. Já jsem to samozřejmě taky sdílel na Facebooku, bylo to úžasné, protože to byli borci, jich bylo myslím 5 nebo 6, abych nelhal. A ty od božího rána, a ať bylo slunko nebo pršelo, tak prostě tvořili a dělali prostě a to sympozium samozřejmě stalo nějaký peníze. A ty peníze nestálo město, ale stálo to toho člověka, který to tam pro ně dělal, to znamená, že to byla soukromá osoba. Já se s ním osobně znám, je to člověk, který ho asi moc lidí v Jeseníku nemá rádo, ale nebudu říkat teda jeho jméno, on je takový svérázný, ale já ho mám strašně rád, protože on je strašně upřímný. On co na srdci, to na jazyku. A on vám řekne prostě úplně splic, jako hele, na kulturu je tam 14 milionů korun. Kde to je? Kam to oni dali? Za Evu Farnou? Eva Farná jenom tak mezi náma stála 680 tisíc. Což je strašný randál. Jo? A když to řeknu v poměru třeba těch, jakoby třeba fleretů, jo? Tak je to někde úplně jinde. Jo? A to se nebavím o tom, že tady vlastně, co se týká Ramzové, nebo jakoby dál i Starého Města, tak tam jsou kapely jako Škvor, jako Traktor, to jsou takové ty rokovější kapely, ale oni tady mají jakoby zázemí a jim se ten Jeseník strašně líbí a proto tady jakoby 2x do roka vždycky si dělají ty svoje jakoby pařby a ty tady vůbec nevystupujou. Ty tady vůbec nejsou a já nevím proč. A přitom se s nima dá domluvit jako, že hele, ahoj Karle, já jsem Tom, A vím, že jsou to kluci, kteří jako nechcou ždímat to město z peněz. Jo, že to hrajou prostě, protože je to baví. A ten Fleret konkrétně, já samozřejmě nejsem frontman té kapely a v podstatě

aby sem přijeli zase zpátky, což se stává víceméně ze 75%, protože já jim dávám ten servis jako toho, kam se mají podívat, kde mají zajít. Jo? To znamená, že třeba Fauna Park Lipovou, Lesní bar jim dávám za vzor, aby ty peníze prostě nechávali tady. Aby nějaký, když to řeknu blbě, nějaký Pryznicový lázně, za mě, když se platí aj za vzduch, je to komerce. To není o srdci, ale to je o penězích. Takže já jim upřímně vždycky nabídnu to, co znám. To znamená, ať jsou to čertovy kameny, Zlatý Chlum, kde se prostě rvou o každou kačku, protože to mají jakoby ve svojí režii a jsou rádi, že vlastně přežijou. Tak ať to kurňa zůstane tady, ty prachy. Ať to nejde do toho Brna, nebo čího čerta, tam Slavkov a podobně. Vidím, že tady ti Joudové. A to je o tom, jako. A já bych možná udělal tu věc, že teďka položím mikrofon a půjdu obejmout, co říkáte. Já myslím, že to není špatný nápad a můžete jít se mnou. Já teda tu žluto-modrej hadr nevidím už teďka. Jo, on to... Aha. No, zaplať pánbu za to, že to tady už tolik není, jak bývalo, když se teda... Teď jsem se teda úplně rozkecal. A pamatuju si, když to začalo, no, tak já jsem měl žloutenku asi z toho, protože já jsem říkal, jako žlutá a modrá je pro mě třeba Švédsko, což jsou srdcaři, jsou to patrioti a mám je rád, ale toto ne. To prostě, vemte si, já jsem bydlel v České Vsi a na M-ku byly ubytované ženy s dětmi. No a takhle třeba v neděli v 10 večer se rozezněly nějaké akordy, které zpívaly ty baby přes reprák a mikrofon. A já jsem byl už tak naštvaný, že jsem si vzal auto, jel jsem a oni to tam měli zamklý, takže já jsem nemohl. Nemohl jsem mít přístup k ním, abych jim řekl, tak to už je špatně. Protože vím, že kdybych zavolal městskou policii, tak mě pošle někam. A když už jsme teda u těch Ukrajinců, já to teda vezmu úplně jako kolem dokola, tak já v těch Filipovicích, já jsem pracoval na jedné nejmenované chatě a tam byl borec, který se jmenoval Stas. A to bylo vlastně před tou válkou a já mu říkám, Stasi, tak co, bude to, nebude to? On říká, nás v životě nikdo nenapadne. Prázdno, přišlo to. No a abych to trošku urychlil, tak asi po půl roce na parkovišti přijeli policisté, jakoby v civilu a viděl jsem jenom ty kvéry, že říkám, tak mě budu zastřelit, nebo já nevím za moje názory. A tak jsem si chtěl hoši, co je. No my tady potřebujeme tady toho Ukrajince, jako víte, kde je. A já jsem mu to ráno nechal brousit venkovní stoly, aby je potom natřel. A oni k němu přišli, nebo já jsem je k ním dovedl, že jo. A on tu brusku takhle jako před něma vypl. A on mu říká, jako vy jste ten a ten. A jo, to jsem, já jsem. A kdy jste tady jako přišel? Já už si to nepamatuju. Aha. A tak prostě podepsal jim nějaký papíry, jakože tam přišel před válkou, bylo mu asi 24 roků. A já jsem ty kluky, potom ty policajty jako vedl zpátky k tomu autu a říkám, hoši, vám to není divný, že on ten kluk jako makal s bruskou a vám třeba řekl, že za to nic nebere? A oni mu řekli, my to víme. Ale my s tím nic neuděláme. A to je prostě, to je špatně. A já jsem se s ním přestal bavit tehdy, když jsem zjistil, že vlastně pobírá, on tam dělal vlastně i potom pomocného v kuchyni, takže pobíral nějakých, když to řeknu blbě, 28 tisíc čistého a jezdil si každý měsíc prodávky tady do Jeseníku. Takže pro mě to bylo jako utrum a přestal jsem se s ním bavit, přestal jsem se s ním vůbec ani zdravit. A vím, že to není jediný člověk, jo, těch lidí tady bylo x, y, vím třeba i od jednoho nejmenovaného podnikatele, který má v Krnově na sociálce svého bratrance a oni ty lidi jezdili kolem těch sociálek, protože nebyl nastavený systém a oni jezdili, pobrali po 5 městech dávky a jeli zpátky na Ukrajinu a tam ty peníze uložili. Takže za mě je to fakt špatně. Já nejsem rasista.

0: nacista, v žádném případě ne, ale když jsem každému řekl, říkám, vzpomeňte si ty brďo na 90. léta. Teď to bylo tak všechno jako rychlý, horký. Říkám, když ti zmizelo auto, kam ti zmizelo? No přes Polsku na Ukrajinu. Říkám, a když si potřeboval někoho odstranit, tak koho jsi pozval? No Ukrajince. Jo, já říkám, já proti tomu, jako proti ním nic nemám, ale myslím si, že to je zkorumpovaný stát a dělá nám tady jenom neplechu, vysává náš systém, místo, aby jsme ty peníze dávali důchodcům, kteří tady prostě postavili sídliště, ať je to tady Tyršová, nebo je to úplně jedno, tak to prostě dávají jim a za nic. Jako za to, že tady jsou. Za mě je to strašně špatně. Jako strašně špatně. A já, i, jako mě jedno, jestli se tam dostanu někde tady, nebo nedostanu, ale já jenom říkám svůj názor a myslím si, že my Češi bychom měli být hlavně Češi. Měli bychom být srdcaři, měli bychom to tady mít rádi, protože opravdu, když já jsem třeba byl před měsícem ve Vítkovicích, to bylo šílený. Já jsem se po dnu těšil zpátky do hor, já jsem se těšil na to, až tady vyjedu z těch vidlí a vím, že se nadýchám toho čerstvého vzduchu, toho lesa a té přírody, protože tam je to katastrofa. Tam je to železný, nežije to, protože všechny fabriky jakoby už nejsou a ty lidi tam taky bídačejí. Takže za mě prostě ten Jeseník je nádherný, já jsem srdcař a budu za to bojovat. Teď vše ode mě. Mějte se krásně.
1: No, já vlastně navážu tady v jedné konkrétní věci na Toma. Já jsem se tak dneska trošku jako naštval, já těch příspěvků úplně moc nepíšu, jakoby, jako takové, já nejsem zastánce toho trolení, jak se moderně říká, že někomu někam něco napíšu, ale už jsem se naštval po jedné věci včera. Já jsem si všiml na stránkách teda konkurenčního hnutí pro Jeseník, jsem si všiml jejich obrovské vstřícnosti k místním podnikatelům. To tak jako zaznělo jako heslo. Myslím, že to zaznělo už před 4 lety a možná i před 8. No, kromě toho, že vím, jak někteří místní podnikatelé se s tou konkrétní vstřícností setkali, byť teda ten člověk už jako tady nepracuje jako místostarosta, ale myslím, že to bylo z hnutí pro Jeseník, teda nemají ten post místostarosty a nedomluvili se s ním ani na základních věcech, jako je parkování chvilku před nima zdarma. A pan Rašner nakonec byl tady z toho tak nadšený, že svoje dlouholeté potraviny u Adama nakonec přenechal, což si myslím, že je taky ten důkaz té vstřícnosti. No tak jsem tam jakoby řešil takovou věc, kterou jsem se dověděl nedávno. Před 2 lety ještě neplatilo, že já jako pracuju v zahradě 2000, často tady prodávám na trzích, což asi řada z vás ví. No a před pár měsíci jsem tam prodával jako s naší vedoucí a ona říkala, jo, pane Ševčík, jako to tady ještě 5 si tak nějak postavte ty věci a já jdu zaplatit parkovné. A já protože tady znám už řadu let a jí říkám, a proč jde zaplatit, jako, nebo co by tady něco máte ještě? Jako, ne, to je to naše auto. A já říkám, vy tady platíte parkovné. A on říkala, jasně, ty já musím nezaplatit a pak odejdeme. Já říkám, to není možný. No, tak jsem se na to konto jako vybavil i s městskou policií tady. A ty mi řekli, že vlastně, no víš, ale to my to musíme vybírat. To je věc pořadatele. No a včera jsem to nějakým způsobem teda řešil na těch sociálních sítích a dostal jsem teda jednu odpověď, jo, která byla jako poměrně výstižná, byť to hnutí pro Jeseník, která pro ty místní podnikatele toho podobně taky za těch 8 let moc neudělalo. A já jsem tam teda jako psal, kde to jako je ohledně toho parkovného, že aspoň pro ty jak pro ty místní, by tady prodává celá rada místních, že jo, podnikatelů svoje a nějakých subjektů, tak ale jsem přijedou i dálky poměrně, jo, jsem jezdí lidé z Jižní Moravy a my jakoby kandidátka na starostku Jeseníku srdcem, že jo, paní Zajdlerová tady jako dělá ve velkém jako a prezentuje se, je to její vlajková loď. No a dostal jsem teda jako odpověď, která pro mě byla svým způsobem ještě horší, než jsem čekal. To není problém města. Město jako takové si kasíruje nějaký nájem a to je opravdu všechno. A ten problém je na straně opravdu pořadatele těch trhů. A já tvrdím, že to je prostě úplně špatně. Že ten Sudetikus, jestliže teda jakoby chce tu atmosféru dělat, ona že se tom koupe úplně, jako udělá tu atmosféru, to proč nevíde těm lidem vstříc? A já jsem se s ním o tom nějak bavil a ona mi říkala, tak ať si odjedou, teď můžou všichni zaparkovat za Katovnou nebo za Jesenkou. A my se známe dlouho, my si tykáme, jako byť nejsme nějaký kamarádi, ale prostě známe se dlouho, jako necítím nějakou osobní zášť, jako já říkám ty Martino, jak můžou odjet s chvaťákem? No a tak na mě koukala. A to je prostě třeba taky jedna úplně konkrétní věc, jo. Vím, že třeba ve městě Chrudim, já jsem známý se odstěhoval do Chrudimy, můj dobrý známý, a říkal mi, po 4 měsících byl úplně šokovaný a říkal mi, ty posvětí tam to žije. Já nemám jako nic proti Chrudimi, ale neměl jsem to tak spojený s něčím, že by to bylo tak strašně významné město. A on říkal, kromě dvou nejzásadnějších akcí ve městě, což by tady třeba bylo, jestli jim se baví a zahájení lázeňské sezóny, kdybych to tak nějak mohl přirovnat. Po nikom nikdo nic nechce vyjma nájmu. Oni jsou rádi, že tam jezdí, že ty akce dělají a lidé tam udrží, nechají ty peníze. A oni těch akcí mají víc než bylo v Jeseníku. Já není možný. On mi to ukázal to kalendárium, já jsem byl v šoku. A je to o jedné zdánlivé maličkosti. Ale to je přesně o tom, jakoby, že vlastně, a ještě mi trošku mrzí, že vlastně je to jako spolek, který se prezentuje jako neziskový, prezentuje, samozřejmě má řadu dotací. Je to pořádku, pak už jako bude vystupovat nějakým způsobem takové a fungovat. No a pak teda proč bych vybíral za to parkovné. A to je to, co mi vadí. Jo? A proto si myslím, že to je taky jedna z takových věcí, která znepříjemňuje život, jo, a tak, no. Takže i o té vstřícnosti těm místním a vlastně nemístním podnikatelům a živnostníkům, já si myslím, že tady můžeme mluvit a já si myslím, že toho až to i ta současná vládní koalice nepředvedla, aby, no zavene, aby se tím chvástala, jako, tak to už vůbec ne, tak to i za mě. Já možná bych jen tak poprosil, než vlastně dojdou nějaký, jako vlastně dva lidé, kteří tu ještě nejsou, jednak náš železničář na cestě a samozřejmě pan doktor Reichl, tak se můžete, kdo chcete, na co chcete zeptat, nebo nám dát nějaký podnět. Jo, my budeme rádi, jestli někdo takový podnět má. Jo, stačí se přihlásit, my k němu dojdeme a nebo jestli někdo můj na vás, tak ani ten mikrofon nepotřebuje, co? Tak. Můžete a nemusíte samozřejmě, ale budeme rádi.
2: Jdeme obejmout ty Ukrajince.
3: Tak nerychlí to rozdělení, rozdělo výmaj.
2: Já řeknu, vyhlím naproti tomu M-ku, no, takže teďka přes prázdniny. Ten hluk, co jsi tam šel, to je pravdou, že je to tak celý ty 2 měsíce.
4: Já si to nevymýšlím, to jsou věci, je to pravda.
2: To
4: jsou věci ze života, no.
2: No. Takže vím, co, nehledě na to, že teďka v sobotu, zrovna teď v sobotu ta dcera z Kauflandu, v 7 hodin večer, protože si byla koupit ještě nějaký sešity, no okuželky opřepal nějaký kluk. Dneska jsme byli na výsledku, všechno. Takže opravdu ta bezpečnost, jak jsme si mysleli, že tu je, to bohužel už asi let.
4: Až třeba Milan, který má trafiku pod klubem, kde mu to teďka znemožnili vlastně ten vůbec prodej a fungování, když šel na město a žádal o nějakou prostě nějakou kompenzaci, tak mu město ukázalo prostředníček. Když to řekl už ne. A to je taky špatně. A on mi tenkrát říkal, že vlastně za ním má lavičku, kde se ty ženy s těmi dětmi scházely každý den, vypily nějaké množství alkoholu, to znamená, že se ožrali na 100 sraček, až ty prostě jakoby na to M-ko. Jo? Takže, a já si pamatuju, že vlastně před tím rokem já jsem byl v té vile, byl jsem tam něco nakupovat si, jako nějaký večeři, něco, a teď tam právě byly ty ukrajinské děcka, které, nevím, jako, chovali se, jako kdyby jim to vlastnilo. Řvali tam na všechno, no a já, protože už jsem měl nakoupené, jakoby nervově z práce, tak jsem prostě praskl. Tak jsem po nich začal řvát, jako ať se sklidní, že nejsou jako u nich doma na Ukrajině, že jsou tady v supermarketu v Jeseníku, ať se chovají slušně. A za mnou pak přišla paní prodavačka a říká, to jste řekla jako tak jako hezky. Říkám, a proč jim to neřeknete vy? No my nemůžeme.
2: To je přesně ono.
4: A já třeba, já díky tady tomu, protože to dávám jakoby trošičku najevo na tom Facebooku, tak už i já mám problémy práce. Já to přiznám.
2: Já mám velmi na Facebooku hromadný, protože to je
4: prostě... Jasné. Jako opravdu... A buďme rádi, že odsud oni odchází, protože tak nemají co. Jo, že prostě jdou do těch větších měst, do toho Brna, jo, když, nebo do Olomouce, když jdete na Šantovku, jako ženský to znáte, že jo. Já vždycky, protože nerakupuju a to nesnáším, že jo, tak čekám na té lavice, kouřím si tam, prostě cigaretku, že já slyším jenom ukrajinštinu. A to jsou mladí sokláci, kteří by měli jakoby bojovat za svoji vlast. Ne, oni si tam honí svoje jako s nějakýma ženskýma. Jo? Jako za mě je to tam strašně nebezpečný. Jo? Protože ta Ukrajina je taková, jaká je, oni to mají v sobě. Jo? Jakoby tu, jak bych to řekl, takovou tu... Nejseš pro ně člověk, jsi pro ně prostě zvíře, takže já tě můžu normálně načadit, jak chci. Řeknu tak blbě. Takže je to tak.
5: Já bych na chvíličku přerušila to ukrajinské téma, jo, tam jakože nefandíme. Mezitím dojel vlak a dorazila naše trojka z kandidátky, pan Václav Šramko, který nám teďka řekne pár slov o sobě a něco, co by chtěl pro Jeseník udělat.
6: Tam můj svora, jsem řekli, když se vrátil bylo propouštění Českých dráh, ještě dělám předsedu odboru. Takže 170 lidí minus na Moravě. A když už já rovnou přejdu k té dopravě, když jsme teda čerstvě z hlavy, minulý týden byla dopravní komise na kraji. Začnu železnicí. Železnice. Elektrifikace nebude v nejbližší době. Do Jeseníku. Nejsou peníze, hlavní ty peníze, co budou z toho pro dopravu, budou hlavně na koridory a tak dále. Všeobecně se zmenšuje ten balík nebo ten objem peněz na dopravu, všeobecně bude menší, přejdu i k silnější dopravě. Teď nám dělají, Poláci si dělají tu trať z Mikulovic do Vlukovic, jak víte. Je tam Výluka, tu část z Jindřichova do Vlukovic už mají hotovou, přes 100 km v hodině, možná budou i elektrifikovat a hlavně jedou systémem, oni mají asi, aby i toho Trumpa nějak si udobřili, nebo já nevím, to na to, 5% dodávají na obranu, ale z toho jdou na infrastrukturu. Takže dělají dálnice, dělají i tu železniční infrastrukturu komplet, 300 km nových zrušených tratí budou obnovovat. Samozřejmě to dimenzují, protože to je na převoz munice a vojenské techniky, takže i ty propustky a tak dále, na ty tanky, co mají z Jižní Koreje a tak dále. A dělají to teda tím pádem pořádně a elektrifikují. Kde budou dělat baterky, kde se špekuluje tady u nás, v Česku, protože ty baterie prostě neutáhnou třeba ty vlaky, těžké a podobně. A všeobecně ty baterie, ještě není ta technologie tak úplně new, jak se říká. Protože se uvažovaly baterie i tady do Jeseníku, budu pokračovat. Dál s těma ještě Polákama, jak jsem na té dopravní komisi minulý týden, na místě hejtmana, ptal jsem se, ho máte spolupráci s vojvodstvím opolským a 3/4 skoro hranic našeho okresu je s Polákama. Znamená, jak nás propojíte, když tunel nebude, jak nás propojíte s tím okolním světem. To znamená pro nás, vy nahané vím, vám to tak nějak vadí, ale nám to tady vadí a v zimě období tuple, jak nám propojíte ten vršek, tři čtvrtě vlastně tady té oblasti nebo toho okolí takhle s těma Polákama. To znamená, jak autobusy, tak vlaky, ať se dostaneme my k ním a oni taky samozřejmě k nám. Nemyslím jenom turisty, ale řetizárna nabírá a podobně, takže i pracovní příležitosti a podobně. No, vojevodství, takhle, náměstek hejtman řekl, to zjednodušil a řekl jednoduše, vojevodství, opolské nebo Poláci, my vám nebudeme platit nebo si platit nějaký vlaky a poslat vám naše Poláky, aby k vám chodili trácet. Jednoduše řečeno, kamarádi buďme, udělíme si fotky, udělíme si partnerské města, všechno možné, ale pokud jde o peníze, tak... Češi jezdí nakupovat, už to mají, vychytaný, jak se tam dojet do těch bědronek a tak dále, takže na co my bychom podporovali zase zpětně, aby... Prostě tak to je. Jak se tomu postaví Olomoucký kraj, to nevím, už jsem potom neměl slovo, protože zase zpětně, tak dobře, Poláci nechcou, ale chceme my. To ještě bude další debata. Ještě u té dopravy Jeseník a Ostrava. Tam si to přebírá Moravskoslezský kraj. A tam se dává například, že zrušilo se přímé spojení Ostrava Jeseník. Díky elektrifikaci Opava Ostrava a je přestup v Krnově a od té doby my tady nemáme Ostraváky. Ty motoráčky, co jedou přes Mluchlázy z toho Krnova, jsou poloprázdný, hlavně studentama. A říkám, takhle dopadneme Brno, Jesenicko. Teď jdu právě z toho sezení s vedením Českých drah. Nebude takhle, kdo ví, Jeseník a Brno bylo tak, že ze Šumperka jel kousek vlaku, z Jeseníku jel kousek, v Závodu se spojili, pokračovali. Zpětně to bylo to samé. To skončilo. Převzal to stát, tu část od Závodu do Jeseníku měl kraj, předal to státu, je to linka R12, a stát pojede push and pull, to znamená tlačit a táhnout, takže bude přímé spojení Brno-Šumperk a
7: do Jeseníku pěšky.
6: A do Jeseníku přestup Zábřeh. Takže přijdeme o přímé spojení okresu Jeseník, část Šumperska, přímo do Olomouce. Dali jsme tam teda ten kraj, ale je to politická věc, stát kraj jako neolivní, ale je tam, aby se zachovalo přímé spojení Jeseník-Brno.
8: Dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer.
1: Takže já jenom krátce jenom jestli Vašek ještě k tomu něco určitě a přivítal bych, jak už jsem řekl, politika, kterého není třeba a ani záhodno bych řekl příliš představovat, protože to umí lépe sám. Politika, kterého je, no myslím, že pro všechny, kdo s ním zatím šli do nějakého argumentačního ringu, nemožné uargumentovat, byť kvalita některých soupeřů, který nebyla vysoká. A politika, s kterým jsem dvakrát měl tu čest osobně mluvit a vím, že přestože je velmi inteligentní, tak má úplně neostřelý obyčejný smysl pro humor, je to v tom dobrém slova smyslu obyčejný chlap. Prostě vítám tady pana doktora Jindřicha Rajchla. Dobrý večer a děkujeme za podporu.
9: Já už můžu, jo? A víte, že většinou, když já vezmu do ruky mikrofon, tak už se pak nikdo ke slovu nedostane. jsem jako teď jsem nevěděl, na koho narážíte s těma nízkýma kvalitama, jestli na pana Jakoba, vidíte. To je takový jako výborný poslanec, že už tam je jakou dobu, jo. Vlastně on nedělal nikdy nic jiného, než toho poslance, on taky nic jiného neumí, ale každopádně moc děkuju za pozvání, obrovsky si to vážím, že tady s vámi dnes můžu být a moc mě těší ta vaše účast, která tady dnes je. V podstatě dneska jsem přijel nejenom proto, abych si s vámi popovídal, ale hlavně, abych podpořil tady lidi, kteří sedí po mé levici, protože pokud chceme zvrátit to dění v naší zemi, a byť jsme teď v současné době ve vládě, tak já nejsem spokojený, zatím musím říct zdaleka s tím, co ta vláda předvádí, a říkám to úplně upřímně a na rovinu, že bych raději ty změny měl rychlejší, efektivnější a mnohem radikálnější. Tak pokud chceme skutečně dokázat to, co dokázali například v Německu, teď v Sasku a Anhaltsku, kde už si jasně o tu změnu řekli, tak jsem přesvědčen, že prostě musíme začít tady právě na té komunální a senátní úrovni. To je absolutní základ. Pokud se nám to nepovede, pokud nedostaneme naše lidi, kteří chtějí dělat tu politiku do těch zastupitelstev, do toho senátu, tak prostě budeme mít velký problém samozřejmě i potom za 3 roky v rámci těch voleb do poslanecké sněmovny, protože velmi často vychází právě to, z toho, kdo je starosta, kdo je v tu chvíli v zastupitelstvu městské nebo v obecní radě, a tím pádem samozřejmě ty strany mají výrazný náskok před těmi, kteří toto zázemí nemají. Takže moje hlavní poselství dneska je, pojďme prosím spojit naše síly, nehleďme na to, kdo je SPD, kdo je pro, kdo je Trikolora, kdo jsou svobodní, je to úplně nepodstatné. Dokonce bych řekl, nehleďme na to, kdo jsou motoristé, kdo je Stačilo, byť tam už bych měl trošku některé věcí výhrady, zejména u těch motoristů, ale jsem přesvědčen, že ten náš klub kolem SPD právě s těmi menšími stranami, které reprezentuji já jako pro a Trikolorova svobodných, takže jestli za 3/4 roku něco dokázal od doby, kdy jsme nastoupili do té vlády, je to, že my prostě jsme neotočili, nezradili a v ničem neuhnuli z těch předvolebních slibů. Snažíme se prosazovat maximum z toho, co můžeme. Máme 15 poslanců, víc ne. To není výmluva, to je prostě fakt. Kdybychom chtěli prosadit ty změny opravdu tak, jak je máme narýsované a splnit všechno z toho našeho předvolebního programu, tak bychom jich potřebovali 101. Kdybychom chtěli splnit většinu, tak bychom potřebovali 80, co má Babiš. Ale my máme 15. Ale i přesto jsme dokázali zřídit vyšetřovací komisi na dozimetr, přijmout usnesení ke sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, které jsem osobně psal, považuji ho za nesmírně důležité z hlediska naší národní hrdosti. Dokázali jsme teď tuhletu chvíli zastavit to očkování v lékárnách. Za mě velmi důležitá věc, protože to je opravdu prostě naprosto neuvěřitelný experiment, který jde na ruku farmaceutickým společnostem. To nemá se zdravím obyvatelstva vůbec nic společného. To není o nějakém antivaxerství, to je o tom, že ten lékárník nezná zdravotní stav toho pacienta, nezná jeho kontraindikace, neví, jaké má protilátky, není schopen mu poskytnout první pomoc v případě nějakého šoku, který může vzniknout po tom očkování. Já jsem sám takový za mladá prožil, že prostě jsem se jako mladý kluk někde v 11 skácel po očkování. Takže prostě to jsou všechno věci, na které je nezbytné mít tam k dispozici lékaře, a to prostě ta lékárna na to jednoduše není zařízená. Takže tyto věci jsme samozřejmě prosadit dokázali a mnohé další, ale my bychom samozřejmě chtěli jít ještě mnohem dál. My bychom skutečně, kdyby bylo po našem a měli jsme tu obrovskou podporu, měli jsme tu podporu, kterou má ANO, tak bychom už dávno zrušili ten kontrakt na ty F-35. Dávno bychom zrušili muniční iniciativu, která je podle mého názoru v tuhletu chvíli už nemorální a naprosto zbytečná. Dávno bychom postupovali mnohem radikálněji z hlediska změn daňového systému a neměli bychom dneska ten deficit 389 miliard, protože jak jste mě asi slyšeli už několikrát, tak já jsem přesvědčen, že je nezbytné sáhnout prostě ke zdanění sektorovým daním na banky, zbrojaře a velké technologické společnosti. Už nemůžeme sahat do kapsy lidem. 30% lidí tady žije, omlouvám se za ten výraz, z ruky do huby, protože prostě neuspoří ze své výplaty ani korunu. 19% lidí v naší zemi žije na hranici nebo pod hranicí chudoby. A já vím, že je nejjednodušší zvýšit daň z nemovitostí. To je strašně jednoduché. Zvýšit spotřební daň, abyste měli ještě dražší benzín, cigarety, alkohol, cokoliv. To je strašně jednoduché. Ale postavit se proti těm bankám, postavit se proti těm zbrojařům a proti těm technologickým gigantům a říct, vy tady vyděláváte obrovské peníze a je na čase, abyste začali platit férový díl do státního rozpočtu, tak to chce odvahu. To už totiž není tak jednoduché. Vy se musíte postavit všem těm lidem a problém je, že řada z těch lidí jsou sponzory těch politiků. Oni je platí, to znamená, jak oni se proti ním můžou postavit. Nemají na to šanci. My ano. My nejsme placení nikým, my nemáme za sebou žádného velkého partnera, žádného oligarchu, který by nám platil naše účty. My skutečně žijeme z toho, co nám buď to pošlou lidé, nebo co jsme dostali ze státního příspěvku a snažíme se prostě být maximálně úsporní. Ale my nejsme nikomu zavázáni. Čekat, že tady změny udělá někdo, kdo tady vládne 5, 10, 15 let, je naprosto naivní. Neudělá to nikdo, neudělá to ani to ANO. Neudělá. Protože už tam jsou závazky, už tam jsou nějaké minulé dohody a tak dále a tak dále. Jediný, kdo může prosadit ty změny, ve Francii Marine Le Pen, Německu AFD a v České republice SPD pro Trikolora a Svobodní. Tohle chceme a tohle taky uděláme s vaší podporou. Já bych rád dal potom příležitost zejména pro vaše dotazy, ale chtěl bych říci, že a mám na srdci asi tři kategorie, které bych chtěl opravdu tady otevřít. Za prvé je to současné válečné štváčství. Mě to obrovským způsobem vadí a irituje mě to, že dneska vlastně ten, kdo chce mír, tak je špatný člověk. Tak je ostrakizován, je to člověk, který v podstatě nahrává Putinovi, který nahrává Rusku. Já jsem dostal tu otázku právě u toho Kubelíka na tom Vox TV, po tom, co ten jako podešel a začala ta debata mít nějaký smysl, tak jsem dostal otázku, že přece Rusko je naším nepřítelem. A já říkám, a chceme to? Přejeme si to, abychom byli nepřátelé? A nebo by bylo lepší mít přátelské vztahy? Moje politika není nastavená a moje vize není nastavená na tom, že budeme na někoho cenit zuby a snažit se ho přeprat tím, že budeme mít víc raket a víc tanků a víc ještě nějakých zbraní a tak dále a tak dále. To vždycky vede buď to k tomu, že se uzbrojíte k bankrotu, anebo ke válce. A já ani jedno nechci. Není lepší si sednout a s těmi lidmi jednat? I s Ruskem, i s Čínou, ale samozřejmě i s Amerikou, s Argentinou, s dalšími zeměmi. Proč nemůžeme mít vlastní sebevědomou zahraniční politiku a říct, Česká republika žádnou válku nechce. Česká republika si nechce tvořit nepřátele. Česká republika si chce tvořit přátele. A tak jako AFD říkám, v tuhle tu chvíli už není na čase bojovat s Ruskem. Nevím, jestli jste si to všimli, ale ten Ulrich Zikmund, ten lídr z toho Saska-Anhaltska, tak se optali teď v jedné debatě po těch volbách, jestli podporuje zbrojení. A on říká, ano. Se na ně koukali, protože to nečekali, že jo? A oni říkají, takže jako chcete bojovat proti Rusku? On říká, ne, já nechci zbrojit kvůli Rusku, já chci zbrojit kvůli těm migrantům, které budeme odvážet zpátky do Afriky. Kvůli těm ty zbraně budeme potřebovat. A pro mě, přátelé, já za sebe říkám, že prostě v tuhletu chvíli jakýmkoliv způsobem eskalovat napětí mezi Ruskou federací a Evropou je nezodpovědné. Já bych byl daleko radši pro uklidnění, pro nastavení standardních vztahů a stejně jako AFD říká, přivezeme zpátky ruský plyn a ruskou ropu, protože bez toho nemůže být Evropa profitabilní. V současné době je v Evropě 10x dražší plyn než v Americe. 10x. Jak chcete konkurovat těm americkým firmám, když máte 10x dražší plyn? Výrazně dražší benzín, výrazně dražší naftu, výrazně dražší elektřinu. Nemáme šanci. My se odsuzujeme. My už na začátku jsme prohráli. Zcela jednoznačně a jasně. Takže z mého pohledu skutečně tohle není politika. Já nikdy nebudu usilovat o válku. A dnes, když jsem odpovídal na jednu anketu na výboru pro obranu, odkud jsem přijel, tak se mě ptali, jestli je Česká republika připravená na to, že by se přes naše území rychle museli přesunovat spojenecké jednotky NATO na východ. A já říkám, já na tuhle otázku vůbec nebudu odpovídat, protože já ji nepřipouštím. Pokud by se tady museli skutečně jaksi přesunovat vojenské jednotky NATO přes Českou republiku k hranicím s Ruskem, tak je to prohra nás všech. Tak je to válka a válka je zkáza a já nechci žít ve válce, já chci žít v míru. Takže pro mě jakékoliv válečné štváčství je za mě neakceptovatelné a já budu proti němu vždycky velmi tvrdě a jednoznačně vystupovat. Za druhé, to je ta věc, která se týká v podstatě ekonomiky jako takové, protože to je naprosto zásadní věc. Pokud se chceme opravdu zmátořit v tuhletu chvíli, tak už nemůžeme nakládat lidem. Musíme naopak snížit ty daně, stejně jako Irsko. A musíme zaprvé a na prvním místě zničit, zrušit, zdevastovat Green Deal. Pokud, já vám teď tady říkám, pokud Česká republika si chce udržet svůj status země, kde se žije v bezpečné, bohaté a svobodné, suverénní zemi, tak nás nečeká během příštích 5 let střet s Ruskou federací. Čeká nás střet s Bruselem, s Evropskou unií. To oni jsou to nebezpečí. Oni nám tady přivážejí migranty ve velkém, oni nám tady zavádějí Green Deal, který ničí naše firmy, naše ekonomiku. V Německu každý den zanikají stovky, možná tisíce pracovních míst. V největším chemickém koncernu BASF pracuje v tuhletu chvíli stejný počet lidí jako v roce 1954. Volkswagen ruší 4 velké fabriky. Jak dlouho bude trvat, než nám zruší Škodovku, ale v tu chvíli, kdy oni přisunou výrobu Škody do Německa, tak prostě Česká republika přichází o 10% svého HDP, protože to je navázáno všechno na Škodovku. A všechno to má na vině Green Deal. Green Deal je sebevražedná ideologie, která nemá nic společného s ochranou přírody, ale jejím jediným cílem je to, aby bohatší vydělávali ještě víc, aby ty státy střední a východní Evropy platili ze svého, protože nejvíc platíme my na Green Dealu, to nevím, jestli víte, do kapes západní Evropy. Víte, když to přepočtete na jednoho obyvatele, kolik stojí emisní povolenka ve Švédsku? Na jednoho obyvatele, kolik za to platí ročně? 200 korun. V Německu 360 korun. U nás každý jeden občan, včetně kojenců a dětí, 7000 korun. Je to tak? Negativní dopad do státního, do HDP České republiky 100 miliard korun. Přímý negativní dopad. Takže já prostě se nechci nechat dál okrádat. A teď jsem to říkal u Xavera, kdy on říkal, tam někdo mě psal, ale radši, jak si dělejte menší a doručitelné sliby. Já říkám, ale to přece nemůže být vůbec pozice, kterou budeme akceptovat. Jako ne, necháme se okrádat tolik, necháme se okrádat jenom trochu. Já se nechci nechat dál okrádat. Opravdu ne, považuji to prostě za naši povinnost, abychom tohle zastavili a abychom konečně měli vládu, která bude schopná se postavit bok po boku AFD a prostě jednoznačně říct Bruselu, že už jich máme dost, že už se prostě nenecháme od nich řídit, že už si nenecháme od nich diktovat, jakým způsobem máme žít a že už se od nich především nenecháme okrádat. Mnoho lidí říká, jak můžete podporovat AFD, když oni navrhují zrušení Benešových dekretů. Říkají to opoziční poslanci velmi často a samozřejmě ta mainstreamová média, protože oni vycházejí ze své filozofie, chápání a pojetí zahraniční politiky. Oni, když prostě podporují von der Leyenovou, tak ji podporují ve všem. Oni, když podporují Zelenského, tak ho podporují ve všem. Oni nejsou schopni říct, že tam Zelenský krade. Nejsou. Vždycky se z toho nějak vytočí. Nejsou schopni říct, že podporuje nacismus přes prostě UPA, přes Banderu a tak dále. Ne. Oni tím, že ho podporují, tak ho prostě podporují ve všem. Jsou to jak fanoušci na fotbale, kteří prostě, i když ten hráč tam někoho sestřelí a přerazí mu nohu, tak řeknou, čistý, simuluje. Prostě nejsou schopni objektivního pohledu na věc. My máme suverénní zahraniční politiku. To znamená, že na tom, na čem se s AFD shodneme, to chceme společně budovat a společně tvořit. Ale naprosto jasně říkáme, a už jsme to AFD sdělili mnohokrát, že Benešovy dekrety, na rozdíl od těchto skleniček, nejsou na stole. Odmítáme se o nich bavit. A ten základ, který si musíme uvědomit, je to, co říkal Václav Klaus. Benešovy dekrety nejsou česko-německý problém. Benešovy dekrety jsou česko-český problém. Že tady máme polovinu lidí, kteří jsou schopni kolaborovat, vítat tady sudetské Němce a tohle celé podporovat. Dokud my neuhneme jako Česká republika, tak Němci s těmi Benešovými dekrety vůbec nic neudělají. To je naše legislativa a pokud si ji my sami nezrušíme, oni nemají vůbec šanci s tím cokoliv udělat. A já vám teď a tady říkám, že dokud já budu v politice, tak Benešovy dekrety budou platit. Prostě odmítáme jakékoliv jejich narušování, jakoukoliv jejich nerozumí. Mimochodem, byl jsem tuhle na Primě a ptali se mě tam na to, proč je rozdíl mezi námi a Poláky. A já jsem říkal, protože to vycházelo z té takzvané kohabitace mezi Macinkou a Petrem Pavlem, a nebo Babišem a Petrem Pavlem. Já mu odmítám říkat prezident, mě to uráží. A já jsem říkal, no ono v Polsku je to podobné. Navrotský prezident a premiér Tusk, no tak ti se nesnášejí. Nesnášejí. Ty, kdybyste zavřeli do jedné místnosti tady a zasnuli, tak můžete volat sanitku nebo pohřebák. No. Ale v momentě, kdy jde o Green Deal, v momentě, kdy jde o migraci, v momentě, kdy jde o zavírání uhelných dolů, v momentě, kdy Zelenský pojmenuje svoje jednotky hrdinové UPA, tak stojí bok po boku a hájí Polsko. Oba dva. Na tisíce věcech se neshodnou, ale oba dva hájí Polsko. Problém České republiky je v tom, že tady naše, ta koaliční vláda, ty strany z koaliční vlády hájí Českou republiku a opozice hájí Brusel, hájí Němce, hájí zahraničí a v podstatě, tak jak mi dneska řekl Marek Stoniš, když jsem u něj seděl, to jsou strany pro lidi, kteří nesnášejí Českou republiku. Oni reálně prosazují protičeský program. V čele se svým lídrem Petrem Pavlem, který tady otevřeně říká, že bychom se měli vzdát české koruny, že bychom se měli vzdát práva veta, že bychom měli zrušit Benešovy dekrety a že by měli tady vzniknout Spojené státy evropské. Tak přátelé, to je první prezident země v historii, který usiluje o to, aby zanikla jeho země, kde je prezidentem. To je prostě něco naprosto neuvěřitelného. Takže pro mě, přátelé, Petr Pavel je etalonem proti českého postoje, lídrem opozice, která ničí české národní zájmy a my jim budeme čelit, seč nám budou naše cíly stačit. Jsou to lidé, kteří nemají na srdci české národní zájmy. A samozřejmě, a nebudu už mluvit dlouho, slíbil jsem to, tak ještě opravdu tu jednu věc. Já mám obrovsky na srdci vždycky tu věc, která skutečně se týká naší suverenity a naší svobody. Ono vždycky je klíčové, vždycky jsou klíčové peníze, prostě čím je ta země bohatší, čím jsou lidé bohatší, tím je ta země silnější v jakékoliv pozici. Ale existuje pořád něco jako národní hrdost. Hrdost na tuto zemi, na naši vlajku, na naše hranice, na naše předky. To, že jsme tady vydrželi mezi dvěma obrovskýma národama, německým a ruským, to je něco, na co můžeme být právem pyšní. A mě strašidelným způsobem vadí ten princip, že neustále ohýbáme záda. Že neustále se tady kloníme a klaníme před vším cizím, před cizíma bankama. Někdy Hřib říká, ale to je expert, který studoval v Oxfordu. Říkám, no a co? No a co? Já znám spoustu lidí, kteří nemají žádnou vysokou školu a jsou určitě chytřejší než ten expert z Oxfordu. Pro mě Oxford a Cambridge je dneska symbolem to je pokleslosti vzdělání a spíše vymývání mozku, než jakéhokoliv skutečného vzdělávání. A já za sebe jasně říkám, že bojuju za to, aby se do této země vrátila spravedlnost, jeden rovný metr a skutečně svoboda názorového projevu a především hrdost na naši zemi. Je to strašně důležité a musíme to budovat u našich dětí. Já bych byl třeba proto, je to detail, ale já bych byl proto, aby prostě skutečně začínal třeba výukový den ve škole, na základní škole tím, že se zahraje česká státní hymna. Ať ty děti na to jsou hrdé. A úplně na závěr a krátce, jestliže chceme zachovat Českou republiku českou, tak se musíme vypořádat s ukrajinskou migrací. Přátelé, není to přínos ani trochu, je to negativum, které zatěžuje naši ekonomiku, snižuje to naši bezpečnost, zvyšuje to kriminalitu zcela jednoznačně a jasně a zásadním způsobem to mění demografii v České republice. Prostě, když se podíváte dneska, zeptejte se zdravotních sester, které dělají porodnici. Každá vám řekne, že každé třetí, druhé dítě dneska rodí Ukrajinka. Máme tady 1,5 milionu Ukrajinců, zatěžuje to náš vzdělávací systém, zatěžuje to naše zdravotnictví, zatěžuje to naše sociální systémy a tvrzení, že oni jsou pro nás přínosem a že nám vydělávají na důchody, a nebo dokonce to, co řekl Rakušan, že jsou slušnější než Češi, to je prostě bohapustá lež. Takže přátelé, já tady teď a tady jasně říkám, že řešení ukrajinské migrace je a musí být jednou z našich priorit. Ti, kteří tady se oženili, vdali, mají tady děti třeba s Čechem a podobně, ano, nech tady zůstanou, ale musí být učiněny skutečně krátkodobé i dlouhodobé kroky. Ty krátkodobé, a já to teď budu mít v návrhu, v pozměňovacím návrhu do Lex Ukrajina, který budeme schvalovat. Základ je to, že člověk, který tady spáchá jakýkoliv trestný čin, tak v tu chvíli musí prostě pozbít dočasné ochrany a musí být deportován zpět na Ukrajinu. Pokud někomu poskytneme přístřešek, musí se tady chovat podle našich pravidel, jinak tady nemá co dělat. Za druhé, ta dočasná ochrana by měla být ukončena co nejdříve. Nevidím jeden jediný důvod, proč bychom je měli prodlužovat znovu až do března 2028. Nech skončí v březnu 2027. Je to jediný správný krok, protože na Ukrajině, na největším části Ukrajiny už se neválčí a já věřím, že do toho března 2027 už se dostaneme k tomu, že najdeme mírové řešení, že to bude prostě správné a že už ta válka tam nebude, protože Američané už toho mají dost. A co jsem slyšel, tak tady v Onsemi, kde se vyráběly čipy do dronů, tak už Američani zastavili objednávky. Což znamená, že už čekají, že se to blíží ke konci. A z mého pohledu další věc, která je podle mého názoru naprosto zásadní, my teď v tom Lex Ukrajina máme napsáno, že pokud ten Ukrajinec na období delší než 30 dnů opustí zemi šengenského prostoru, tak ztrácí tu dočasnou ochranu. Já jsem přesvědčen, že by tam měla být ještě jedna větička. Že Ukrajinec, který se dobrovolně vrátí na Ukrajinu, ať už na dovolenou, nebo jakkoliv, tak tu dočasnou ochranu pozbývá též. Prostě v tu chvíli on není uprchlík, ale je to migrant. Není absolutně přípustné, aby člověk říkal, že prchá z nějaké země a pak se tam vracel na dovolenou. To je nonsens, nesmysl a podle mého názoru bychom to měli okamžitě zatrhnout. A jak říkám, z dlouhodobého hlediska je nezbytné revidovat pobyty, povolení pobytu všech Ukrajinců, kteří sem přišli na základě dočasné ochrany. Pokud ten člověk tady nezačal podnikat, neplatí tady daně, nebo se neoženil, nemá tady dítě, pak by měl jít zpátky na Ukrajinu. Já nechci, aby tohle byla Česko-Ukrajinská republika. Nevím, jestli jste dneska četli, už je založena první ukrajinská škola tady v České republice. Bude tam přijímat i Čechy, takže to nebude tak, že Ukrajinci se budou učit česky, ale my se budeme učit ukrajinsky. A skutečně prostě tady sledujeme demografickou změnu v přímém přenosu. Ještě v roce 2021 před tím očkováním na COVID jsme měli 1,83 dítěte plodnost na jednu ženu. V současné době máme 1,27. My jsme přišli o třetinu dětí za pět let. Třetinu dětí za pět let. Pokud tenhle trend bude pokračovat, přátelé, tak tady nemáme za 30 let co zachraňovat a co řešit, protože tady bude prostě už nezvratný demografický vývoj, který prostě vyústí v to, že nás tady nahradí tu Ukrajinci, tu nějací migranti prostě od někud jinu. Takže Pro mě, já nechci podporovat jakoukoliv migraci, já nechci podporovat Green Deal, já nechci podporovat všechny tyhle, nechci podporovat válku a všechny tyhle nesmyslné sociální projekty. Pokud dáme ty peníze, které dneska dáváme na Green Deal, na zbrojení a na migraci, pokud je dáme na podporu našich lidí, našich rodin, mladých rodin s dětmi, samoživitelek a tak dále, tak mi věřte, že ty peníze budou vynaloženy stokrát lépe než v současné době. Já chci, abychom za ty peníze nové životy tvořili a abychom životy zachraňovali, ne abychom za ně ty životy ničili. To je můj základní filozofický přístup a pro mě filozofie Petra Pavla, tanky místo nemocnic, je nepřijatelná, neakceptovatelná, v životě se pod ní nepodepíšu. Za mě je to přesně obráceně. Nemocnice místo tanků, děti místo vojáků. To je věc, kterou chci podporovat já a kterou budu prosazovat. Děkuju moc krát. A ještě jednou poprosím, já jsem takový jako hrozně nevděčný člověk, jo, že když mě podáte prst, tak já hned trhám tu celou ruku. To není o tom, že budete tady volit tu komunálku a do Senátu vy jenom. Jo. Musíte přivést minimálně každý ještě dva další nebo tři další lidi. Přemluvit je za každou cenu, vysvětlit jim to, protože v téhle zemi, když se podíváte na statistiku, tak největší ovlivňovač názoru toho, koho budete volit, jsou bohužel média na prvním místě, proto jsme tam, kde jsme. Ale na druhém místě jsou rozhovory, debaty se svými přáteli, kolegy v práci a rodinnými příslušníky. Jinými slovy, vy, jak tady sedíte, tak jste druhé nejvlivnější médium v České republice. Mluvte s těmi lidmi. Já vím, že ono to často naráží na tu zeď, ale ta zeď se pomalu drolí. Mě už napsala, já už jsem to psal na tom Facebooku, mě napsala například majitelka zubařské ordinace, že prostě mě nejdřív úplně nesnášela, že přijala Ukrajinku, nechala jí bydlet ve svém bytě, potom jinou Ukrajinku zaměstnala, dala jí 70 000 čistého, nechala jí dělat aprobaci, takže ani nepracovala, ona jí dávala 70 000 měsíčně jenom za to, že byla pryč a že si dělala aprobaci, aby mohla tady sama jaksi léčit. Po té aprobaci se vrátila a řekla, že potřebuje dovolenou, že je unavená. A když jí tahle ta majitelka řekla, že ne, že už ji potřebuje v práci, že už ji dál platit nebude, tak ona šla na policii a tam nahlásila, že ji okradli a zbyli. Policie samozřejmě, protože to byla Ukrajinka, tak okamžitě udělala akci domovní prohlídku. Vletěli jim do baráku, děti seděli vyděšený na chodníku. A aktuálně těm dvěma lidem za ty majitelce, ona to dělá se svým manželem, za to, že pomohli Ukrajincům, tak jim hrozí 2 až 8 let natvrdo. Takže mě napsala a říká, pane Reichle, já už vás chápu a omlouvám se, že jsem to neviděl. Každý jeden den, kdy ti lidé se potkávají s tím ukrajinským problémem, každý jeden den, kdy mají dražší Green Deal, kdy mají dražší životy, kdy mají prostě neustále narážení na to, že se bojí pomalu už chodit občas na ulici, zejména v těch velkých městech, věřte mi, že to není vůbec nic jednoduchého, ať už je to Praha, Plzeň a samozřejmě tady asi také Ostrava. Každý jeden den, kdy tohleto lidé, kdy se s tím lidé střetávají, tak každý jeden den přibývá našich podporovatelů. AFD to také trvalo nějaký ten pátek, než se dostalo na těch 43% v Sasku a Anhaltsku. My musíme stejně trpělivě pracovat dál. Není to o tom, že politika je sprint, politika je maraton. Náš cíl musí být v roce 2029 být významnou politickou silou v České republice, bez které nepůjde sestavit vláda, to znamená volební zisk na úrovni 15%. A můj osobní cíl je tady s kolegy z SPD, Trikolory svobodnými v roce 2033 ty volby vyhrát. Nepůjde to tak rychle, jsem realista, ale myslím si, že na to máme. Pokud neuhneme z té cesty a budeme nadále stát na straně obyčejných pracujících lidí v České republice, tak jsem přesvědčen, že ty nálepky, které nám média dávají, postupně dokážeme setřást a dřív nebo později ty volby vyhrát. Naše země si to zaslouží a je naší povinností pro to udělat maximum. Ale všechno to začíná teď, v příštích volbách zhruba za měsíc. Pojďte nás prosím podpořit, tihle lidé za to stojí, já stojím za nimi a my nutně potřebujeme, abychom uspěli a měli jsme je v komunální politice i v Senátu. Ještě jednou děkuju. Moc citování. Děkuju.
1: Já samozřejmě, kdo z vás, a já budu za ně velmi rád, máte na pana doktora dotazy, na které jsem chtěl poděkovat za jak velmi inteligentní, tak velmi emotivní projekt. Já jsem rád, že vám v politice nechybí emoce, protože někteří lidé říkají velmi ošklivé věci a velmi se u toho usmívají. Není to zvláštní pohled. Tak já vám za to moc děkuju. A jestli teda samozřejmě budou dotazy na pana doktora, určitě Mirek předá mikrofon a budeme za ně rádi a já budu mít ten první dotaz, pane doktore. Chci se zeptat na jednu oblast, která bych řekl, že jste ji nezmiňoval, ale jakoby, ani já osobně ji nepovažuji za až tak významnou jako ty zásadní věci, o kterých jste mluvil. Nicméně jako je viditelná, je i medializovaná, dokonce i Seznam o ní tak píče jednou týdně. A já jsem se chtěl zeptat, a byť teda to ministerstvo mají na starosti motoristé, konkrétně pan Klenbíř, chtěl jsem se zeptat, v čem, jak a proč je problém s koncesionářskými poplatky. Zároveň jsem se teda chtěl zeptat, jestli byste mohl jenom stručně popsat třeba tu historii nějaké té dvojkolejnosti, já už se to nevyznám, co je vládní návrh, co je návrh pana poslance, na které já už nevím, kdo co navrhuje. A pak jsem se chtěl zeptat úplně naposledy na takovou věc, mě napadá, ono se pořád strašilo a straší slovenským a maďarským, ale že víceméně skoro třetina zemí Evropské unie, to tak možná se potom má postavené. Proč třeba jste právník, jestli to vůbec je možné, je možné třeba en bloc, aniž by se člověk tím příliš zabýval, obsat finský zákon a aplikovat ho tady. Tak to jsou takové mé 3 dotazy v jednom. Děkuju.
9: Děkuju moc. Já právě z pohledu advokacie vždycky říkám, že nelze ty zákony úplně dělat kontrol C, kontrol V, jo? Protože prostě ono to navazuje, má to vždycky navaznost na další zákony, tudíž v podstatě my musíme vždy ten zákon přizpůsobit na naše české podmínky. Já začnu možná překvapivě. Pro mě třeba ten v uvozovkách můj zákon Fara je důležitější než celá Česká televize. Upřímně. Ta Česká televize, na to už se dneska nikdo normální nedívá, je to už okrajová záležitost. A oproti sociálním sítím, oproti Seznamu je Česká televize úplně nepodstatná. Dneska má Prima vyšší sledovanost, než má Česká televize. To už je prostě okrajová věc. Samozřejmě ten princip je špatně, že si musíme platit propagandu naši vlastní, která z nás dělá nějaké dezoláty a podobné věci, to je něco naprosto neuvěřitelného, to jako chápu. Ale z mého pohledu to dneska není opravdu ten základní problém, daleko větší problém jsou ty politické neziskovky. Oni nám sahají do vzdělávání, oni nám sahají do kultury, oni nám sahají všude. A prostě je to jak rakovina, která prolézá úplně každou částí naší společnosti. A bohužel ten největší problém je právě v tom, že oni mají na starosti to vymývání hlav našich dětí. Jo? Prostě oni přijdou za tou ředitelkou do té školy, nabídnou jí nějaké peníze a řeknou, jenom jestli bychom mohli jednou týdně tady mít s dětmi nějaký seminář. Jo? A tam už do nich to perou tu zelenou politiku, transgender a všechny tyhle uchylnosti, že vlastně fajn si vybrat, jestli jsou chlapeček nebo holčička a tak dále a tak dále. My zastáváme úplně přesně opačný názor. Já bych byl velmi rád a proto jsem taky hovořil o Senátu, protože byť mnoho lidí považuje Senát za zbytečnou instituci a v mnoha ohledech jim rozumím, tak bez Senátu nemáme šanci některé věci prosadit. Senát je horní komorou a on v podstatě to, že nám vrátí nějaký zákon, to my ho přehlasujeme zase zpátky, to je v pohodě. Ale prostě problém je v tom, že například pro změnu ústavy potřebujeme souhlas Senátu. A když někdo říká zrušte Senát, tak já na to odpovídám, to je krásná myšlenka, ale Senát nezrušíte bez souhlasu Senátu. To znamená, oni se musí fakticky rozpustit sami, což se velmi jako složitě dělá. Teď jsem slyšel takovou revoluční myšlenku, že bychom stávajícím senátorům mohli nabídnout jaksi plat až do smrti, aby oni jako řekli, tak my už to nepotřebujeme a zrušíme to. Ale já myslím, že by si to stejně nezrušili. Ale v tom senátu my třeba chceme zavést do naší ústavy právo platit českou korunou. Právo platit hotovosti. Klíčová věc, hotovost je svoboda. Právo žít offline. To znamená, aby vás necpali na ten internet, elektronické občanky a tak dále, digitální měna, něco, co absolutně odmítáme. Ale současně stejně jako Slováci chceme napsat do ústavy, že existují jenom dvě pohlaví, muž a žena. Že rodina je svazkem jednoho muže a jedné ženy. A že adopce dětí jakýmikoliv stejnopohlavními páry je prostě zakázána. Děti nejsou obchodním artiklem, promiňte mi, děti jsou darem od Boha. Takhle já to vnímám. A mám 3 dcery doma, je to pro mě to nejzácnější, co prostě mám. Nedovedu si vůbec představit, jak nějaká matka může porodit dítě a někomu odevzdat za peníze. To je prostě něco naprosto nepochopitelného. Takže pro mě ta Česká televize není až tak podstatná, jenom uvedu, že 17 z 27 zemí Evropské unie má ten model, na který chceme přijít my, to znamená financování ze státního rozpočtu v různých obdobách, ale 17 z 27, takže naopak většina těch zemí má tento model. Není to žádné ohrožení demokracie. Demokracie tady byla před Českou televizí a zcela jistě bude i po ní. A tvrzení, že je to nějaký pilíř, bez kterého se tady neobejdeme, je absolutní nesmysl. Já osobně bych nebyl ani pro převedení pod státní rozpočet. Já dlouhodobě říkám, že bych byl pro dobrovolné koncesionářské poplatky. Ať si to zaplatí ten, kdo se chce na to dívat. Jo? Nic víc, nic mín. Ať ta Česká televize bojuje o svého diváka stejně jako Prima, stejně jako Nova. Protože v tu chvíli už nebude moci vysílat jenom pro jednu půlku. Že my všichni to druhý den přestaneme platit. Ano, až tam bude debaty moderovat Marek Stoníš, nebo Pavel Štrunc, až bude tam investigativu dělat místo pana Moláčka, Markéta Dobijášová nebo Tomas Paukner, já si to rád zaplatím. Já si to rád zaplatím. Ale až tehdy, kdy tam bude nějaký obsah, na který se chci dívat. A ne prostě něco, co je absolutní lež a propaganda, která nemá s pravdou a s realitou vůbec nic společného. Jak říká klasik, pravda začíná tam, kde končí signál České televize. No, takže tohle je můj názor na to. Já bych byl ještě v tom, jako bych šel dál na ty dobrovolné koncesionářské poplatky. Nějaké řeči, že oni musí vědět, jak plánovat. No to Prima Nova taky. Jo, prostě proč ne? Proč to neudělat úplně stejně? No a na otázku, proč to není, je samozřejmě právě to, co je bohužel brzdou celé té naší vlády. A to je nedostatek odvahy prostě říznout do těch věcí, které jsou problematické. Že by Mikuláš Mynář šel demonstrovat na Letnou. Já říkám, ať jde. Každý týden. Ať tam je, já mu budu tleskat. Aspoň tím vyřešíme i kulturu, protože tam uvidíme každý týden pana Svěráka a pana Trojana zadarmo. Tam budou hrát každý týden, sobotu, na Letný, nemusíte platit lístky do divadla, nic, máte kulturu vyřešeno. Prostě jakmile se budeme bát a neustále něčemu ustupovat. Já, když jsem přinesl ten zákon Fara, tak oni řekli, to je proruský zákon. Já jsem vycházel z amerického modelu. Velmi, velmi je přepsán z amerického modelu. Podobný zákon je v Izraeli, v Anglii, v Austrálii, v Kanadě. U nás je proruský, u nás nemůže být. Ten ruský zákon, obdobný zákon proti politickým neziskovkám je mnohonásobně tvrdší, než jsem ho napsal já. Právě proto, já bych ho taky tak napsal, ale nechtěl jsem, aby mě z toho

0: je tam nedostatek odvahy se postavit proti těm mocným hráčům v Evropské unii. A já proto říkám, že je nezbytné, abychom prosadili větší podporu pro nás, SPD+, já tomu říkám, protože my se jich nebojíme. Já mám to svoje rčení, když se mě někdo ptali, co je můj politický sen, tak já vždycky říkám, přijet do Bruselu, hodinu sedět s von der Leyenovou a až se za mnou zavřou dveře, tak aby si von der Leyenová říkala, zlatý Orbán proti tomuhle tomu. Zlatý Orbán. Prostě my už se fakt, jako tím hujerstvím, my nezískáme vůbec nic. Hujer nikdy nic nedostane. My prostě plníme všechno, nevyjednali jsme si žádné výjimky. Dánsko i Irsko mají výjimku z migrační politiky. Polsko má výjimku z konce uhlí až do roku 2048. Jo? V Evropské unii je to schváleno do konec uhlí do roku 2038. Poláci si vyvzdorovali, vyvstekali 2048 a my jsme tam přijeli a řekli jsme, že se zavazujeme to ukončit do roku 2033. Ještě o 5 let dřív. Hujerismus toho nejtěžšího možného kalibru. Jakmile zavedeme ETS 2 povolenky, tak cena benzínu, cena nafty, to, co je dneska 50, tak bude okamžitě 65. Okamžitě. A to je jenom začátek. ETS 1 se aktuálně obchoduje za 81 euro, ETS 2 za 71 euro. Plyn přes 80 euro za megawatt hodinu. Totální šílenost. To je prostě cesta do propasti. Takže já se toho nebojím a chtěl bych jít proti tomu, ať už je Česká televize, ať už je to zákon FARA, ať už to jsou všechno možná nařízení z Bruselu. Když zítra řekneme, že neplatíme emisní povolenky, i kdyby nám dali 100 miliard pokutu, tak se nám to vyplatí. Tak se nám to vyplatí. A já osobně prostě už nechci být v tom vztahu, teď jsem to říkal neděli, vysvětlete mě, v čem by to tak hrozně uškodilo České republice nebo celé Evropě, kdybychom se od Evropské unie vrátili k EHS. Žádný Brusel. Zrušme ty společné legislativy, společná nařízení a tak dále. Jenom společně obchodujme. Bezcelní prostor, svobodný pohyb, osob, kapitálu, služeb, to zachovejme. Ale já nechci, aby mě řídil Brusel. Jo, prostě, podívejte se teď ty větrné elektrárny, to je prostě typický příklad. Oni nám řeknou, musíte postavit větrné elektrárny, jinak my vám nedáme peníze. Jo, to je klasické vydírání. Ke všemu naše peníze, které my jsme tam předtím zaplatili. To je úplně geniální. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. A my si prostě máme zdevastovat krajinu větrnými elektrárnami, které u nás nefungují, protože prostě jejich účinnost je nějakých 15%. U nás nefouká tak, jako na Baltu, nebo prostě někde ve Španělsku, v Baskicku a podobně, tam na tom moři. Ty větrné elektrárny můžou fungovat na moři, ale ne u nás. Jo, to je prostě tohle neustále gleichschaltování, že všichni musí mít všechno stejně. To je prostě, jak kdybyste řekli, ve Švýcarsku fungují lyžařské vleky, tak to postavíme i v Maroku, na Sahaře. Tam by to asi úplně se jako nechytlo. A to prostě tohle je to samé. Ano, větrné elektrárny, fajn, kdo si je chce postavit na moři, ať si je postaví. Solární elektrárny, kdo si to chce dát na baráky, prosím, ať si to postaví. Ale dělat obrovské solární parky, kde se vytváří tepelný kotel, že to zabije všechno, co letí v nějakém dosahu. Větrné elektrárny, které mají hluk, negativní prostě dopad na životní prostředí, na spánek, na všechno. Jenom proto, abychom si vysloužili ty peníze, které my jsme tam zaplatili, aby nám je dali zpátky. Tak to pardon, ale takhle já jako uvažovat nechci a nebudu. To jako říkám úplně upřímně. Takže pro mě prostě myšlenka evropské spolupráce je skvělá, fantastická. Ale bohužel ona vykolejila. Ona byla uchopena lidmi, kteří na místo spolupráce a respektu k odlišnosti těch národů dělají prostě to, že se nás snaží řídit, diktovat a zavádět svůj totalitní systém. A to je něco, proti čemu já budu vždycky bojovat. Takže pojďme se přestat bát, vyřešíme i Českou televizi, ale upřímně říkám, že na mém žebříčku priorit je to 101. Jo? Chápu, že to lidi štve, ale to je dneska nepodstatná věc. Jestliže chceme vylečit Českou republiku a chceme ji vrátit do stavu prostě bohatství a prosperity, tak Česká televize nám v tom nezabrání. Ty politické neziskovky ano, Green Deal ano, migrace ano. To jsou daleko podstatnější věci. A samozřejmě klíčové je žít v míru, protože jakákoliv válka, to je faktický konec.
1: Jindro, a já, než se dostanu ke slovu naší spoluobčané, ještě bych ti rád veřejně poděkoval, protože za covidu si zachránil moji sestřenku ze Zlína. Málem byla zatčená, ona, ty si to nabídl jako zadarmo a ve finále teda ona to odřekla, jakože srdcařka, a pak to teda jako prošlo a zaplať pánbu za to. Nebyla zavřená, zůstala tady. Co se týká toho prezidenta, za mě naprostá 100% pravda s tebou, není to můj prezident.

0: Je to člověk. Nebudu ho urážet, má svoji minulost samozřejmě. My tady z Jesenicka známe jeho manželku bývalou, která byla léčená v Bílé vodě. Známe i manželku, která za kterou nebo za její babičkou jezdí do Šumperka. Víme, co to obnáší, kolik peněz to stojí. Ochranka jedno s druhém, protože autobusa, který sem doježdí ze Šumperka, zrovna bydlí pod ní. Takže mi o tom taky něco řekl, co se týkalo financí, takže to je jako balík peněz. Nicméně samozřejmě za mě, jako Zuzka Majerová z Trikolory, je srdcařka Jeseníkem, má tady dokonce v Petříkově chalupu, s panem Ševčíkem jezdí tady do Zlatých hor na akce, které jsou velmi vydařené a jsou superové. Nicméně jsem muž, doufám, že ráno se neprobudím jako Rýna nebo jako Jezevčík. Za mě, já teda akorát mám dotaz, jestli se dá dělat něco s tím, co bylo děláno, co se týká očkování, očkovací centra, protože za mě to byly jatka na lidi. Moje maminka má roztroušenou sklerózu a kdyby poslechla tenkrát toho Joudu, jak se jmenuje, teďka je taky předsedou, nebo předsedou, teďka je taky v tom zdravotnictví, Vojtěch. Znova ho zvolili, já za to jako nejsem rád, protože byl v té partě, kdy se tady opravdu jako očkovalo masa lidí a spousta lidí, včetně mého strýce, na to umřelo. Jestli je nějaká zodpovědnost za to, co se dělalo tady na ty lidi, protože já mám bratrance v brněnské nemocnici v Áru a on mi řekl, Tome, vykašli se na to, žádné očkování nedělej, protože jako ty sestry, které tam byly v těch očkovacích centrech, neměly kartotéku těch různých lidí. Jo, moje máma roztroušená skleróza. Já nevím, jestli by jí to zabilo nebo ne. Já jsem mi v každém případě řekl, nedělej to. Můj strejda po třetím očkování umřel a já chci prostě za to udělat nějaké jako dostatečné učinění, aby ty lidi prostě za to byli zodpovědní. Protože to fakt jako nebyla sranda. To je celé.
1: Děkuji moc, tak my jsme samozřejmě jsme na covidu. Covid mě přivedl do politiky. Já jsem v podstatě zastupoval ty lidi, kteří byli nějakým způsobem perzekováni a vlastně jakoby můj nástup začal 17. listopadu 2021, kdy mě kluci ze Chcípl Pes pozvali na demonstraci na Staromák, kam tehdy přišel úplně plný Staromák. A řekli, jestli bych tam neřekl nějaký projev, a ono se to chytlo strašně, mělo to asi 2 miliony zhlídnutí na všech sociálních sítích a v tu chvíli ty lidi řekli, hele, my tě jako v tom chceme. Ale pro mě je to samozřejmě srdcová záležitost, já bych si strašně moc přál, abychom se dostali tam, kam se dostali dneska Spojené státy americké, kdy tam vystříhají toho Fauciho a vlastně obvinují ty lidi kolem, jsou tam žaloby proti společnosti Pfizer, strašně bych si to přál. Ale to musíme ty volby vyhrát. Je tam jeden paradox. V Americe, v době, kdy začínal covid, tak končil vládu Trump. U nás končil vládu Babiš. A Trump se vrátil, Babiš se vrátil. Ale zajímavé je, že Trump už tam nedal do toho zdravotnictví zpátky Fauciho a tyhle ty zmetky, ale dal tam prostě Kennedyho, Batačariu a další. A vlastně pochopil, že byl obelhaný. A já myslím, že ten Babiš už to dneska ví taky, konec konců to několikrát zmínil, ale nechal tam tyhle ty prostě lidi, kteří jsou za to zodpovědní. No, to znamená, jako s nima to není možný prostě prosadit a my s nima bohužel v současné době válčíme. Věřte mi, že když chodíte třeba na ty výbory do poslanecké sněmovny, tak na všech je to koalice versus opozice. Hlasování koalice versus opozice. Jo. Jediná výjimka je výbor pro zdravotnictví. A všichni hlasují spolu, jenom náš Honza Síla z SPD, tady konec konců z Moravskoslezského kraje, který byl se mnou zvolený, tak jen ten jediný prostě hlasuje proti. Jinak hlasuje koalice s opozicí, všechny ty návrhy, národní očkovací strategie, super věc, že dáme 8 miliard na propagaci Pfizeru, to je úplně geniální. Prostě pro mě, jo, budeme očkovat v lékárnách, jak říkáme, tady už, jak tenkrát to bylo, prostě budeme dávat očkování, jak můžete vyhrát tenisky, jo, nebo něco to. Kam jsme se to dostali? Jo? Šílený. To znamená, z mýho pohledu ano, strašně moc rád bych si to přál. Udělal jsem seminář na COVID v lednu, podal jsem žalobu na Seznam, budeme se soudit, příští měsíc máme první stání, protože oni řekli, že to jsou proruské dezinformace, tak já jsem je za to zažaloval. Bude to opravdu zajímavá věc, zajímavá kauza. A strašně moc bych si přál, aby jsme to jednou prolomili a ty covidové zločiny vyšetřovali. Aby ty lidi jako Chlíbek, Primula a další prostě čelili té spravedlnosti, samozřejmě. Víte, pro mě je to... Já když jsem viděl... Já jsem si říkal, jestli ty lidi mají aspoň třeba nějakou sebereflexi, jo? Že prostě jsou schopní uznat zpátky, že udělali někde chybu. A když jsem viděl ten rozhovor toho Primuly u toho Kubelíka na Vox TV, a teď on se ho ptal, jestli by se za něco omluvil. A on říkal, no tak samozřejmě bych se jako za něco omluvil, no tak jako nebylo všechno perfektní, že reagovali jsme rychle, třeba nošení v roušek v lese, to byla jako chyba, to bychom asi jako měli se za to omluvit. Ale jinak si myslím, že všechno bylo skvělé. Na to kouká. A pak to už se mi vařila krev a pak přišla ještě jedna otázka a on říká, no a nechcete se třeba omluvit za to rozdělování té společnosti, prostě na očkovaný a neočkovaný a za tu polarizaci? A on říká, no za rozdělování společnosti, za tu polarizaci vždycky můžou obě dvě strany. A to už jsem teda jako opravdu vybouchl a měl jsem jako z toho chutí rozbít ten monitor. Já kdyby tam seděl, bych řekl, pane Primulo, jak obě dvě strany, jako my můžeme za to, že jsme nemohli pomalu vyjít ven, že jsme nemohli do restaurací, že naše děti nemohly do škol, že jsme nemohli chodit na pohřby, na svatby, to jsme si my vymysleli, že jste nám říkali antivaxeři, že jste z nás udělali občany druhý kategorie, protože oni mohli ty očkování kamkoliv a my nikam. Prostě za to můžeme si my. To je prostě, jak kdybyste řekl, že za polarizaci v předválečném Německu můžou nacisti i Židi. Že na to mají podíl obě dvě ty strany. Ja? Úplně stejný. Prostě to je taková nehoráznost, co ten člověk je schopen vypustit z pusy. Že už jenom za ten nedostatek té sebereflexe si myslím, že je prostě nezbytný, aby jednou té odpovědnosti čelili, aby prostě té spravedlnosti bylo učiněno za dost. Ale tohle fakt jako nezvládneme, dokud nám se ty volby nepodaří vyhrát, ale já vždycky říkám, že boží mlýny melou a budou mlýt i v tomhle případě a jednou ty volby vyhrajeme a já na to nezapomenu. Já si je jednou před ten stůl předvedu a vyslechnu. Věřte mi. Tak už někdo...
0: No, někdo, jestli má někdo dotaz. A už ho tam vidím, jdu za ním. Běžím, chvátám. Zatím jako člověk, jako muž. Ne jako rýna, nebo pes?
2: Zdravím, já mám dotaz ohledně státního rozpočtu.
3: Ano.
2: Jo, řešíme státní rozpočet, před 30 lety byly nějaké 10 miliard, jo? Potom nějaké 40, nejvyšší takový nějaký před tou covidovou dobou byl nějaký kolem 100 miliard. Jo? Začal covid, 400. Jo? A pořád se to navyšuje. Ani jedna vláda vlastně, co se rozdělilo Československo, bylo tam nějaký záchvěv, že tam bylo trošku snížení. Jo. Teďka v tomhle sále dlužíme každý na hlavu podle mě 300 nebo 350 tisíc korun. Jo. A to neklesá. Kam ta společnost půjde za 10 let, protože oni jako svým způsobem, když máme, zaprvé by mě zajímalo, komu dlužíme, protože všechny státy jsou zadluženy. Jo. A za druhé, jakým způsobem byste to chtěl řešit vy, konkrétně jako SPD.
3: Okay.
2: Jo. A ještě jedna věc, vy jste teda v tom parlamentu, nemůžete navrhnout, jak bych to řekl slušně, zavření prezidenta za vlastizradu nebo velezradu. Protože tady to je samozřejmě očividné a vidí to celý stát, jo. Tady máme nějaký ukrajinský školy, samozřejmě já jsem v žádném případě nejsem rasista, já si myslím, že ty obyčejní lidi za to nemůžou, ale tyhle naši obyčejní lidi to taky za to nemůžou. Jo? A ta pomoc je opravdu, ta charita, co my tady děláme, je extrémní. A za druhé si myslím, že největší pruser jsou ty média. Jo? Že spoustu lidí ještě nemá absolutně ponětí, co se v zákulisí děje. Jo?
1: Souhlas. Já jsem přesvědčen, že média právě tím neustálým vychvalováním těch Ukrajinců prostě ještě umocňují tu rozpolcenost.
2: Já vám skočím ještě řeči. Ještě jakým způsobem byste řešil odpovědnost, trestně právní odpovědnost politiků, protože loni, když byly parlamentní volby, tak my jsme vymysleli smlouvu s kandidátem. Jednoduchá smlouva, která je vymahatelná přímo bez soudů, kde bylo napsané, že já jako politik budu dodržovat svoje předvolební sliby a pokud je nebudu dodržovat, tak odstoupím, anebo vy mě můžete odvolat. Jo? Spoustu lidí to podepsalo, co kandidovali, ale ty hlavní politici to podepsat nechtěli. Proč? Jo, je to stávající zákoník, paragraf mám, taky si ho nespomenu. A my jsme spolu o tom mluvili taky. Jo. Zajímá mě, proč ta trestně právní zodpovědnost toho politika není. A navíc jim platíme, nebo navíc platíme politikům takové peníze, kde normální lidi si na to nedošáhnou. To znamená, průměrný plat pro politika plus nějaký bonusy, nemám s tím problém.
1: Určitě. No. A já už musím, jinak bych zapomněl ty otázky. Já jsem teď v sobotu seděl s Filipem Turkem a on tam řekl krásnou větu, víš, mezi náma a zbytkem je rozdíl v tom, že předtím, než jsme šli do politiky, tak já jsem jezdil Rolls-Roycem, ty Porschetem a oni jezdili metrem. To znamená, jako my jsme si reálně pohoršili. Já opravdu jako advokát bych si viděl výrazně víc, než jako poslanec a bohužel nemám na tu advokaci čas, takže třeba jako moje příjmy šly dolů. Ale to není, a navíc ještě teď konečně už máme založený ten spolek. Já mám za 14 dní 50. narozeniny, tak tomu chci to vlastně jakoby oznámit. A chci vlastně dělat jakoby charitu a pošlu tam ze svého ty peníze, které jsem zatím dostal, naplním i tenhle ten slib. A nicméně prostě problém je v tom, že pro řadu politiků, pro řadu lidí, kteří do té politiky jdou, je to zdroj jejich obživy. Oni bez toho nemůžou fungovat. Proto se tam drží a proto vlastně zvedají ruku i pro něco, co nechtějí. Já mám tu svobodu, že zítra, když se na to vykašlu, tak mě to jako nevadí. Jo. Já mám krásnou ženu, 3 děti, spokojený život, peněz dost a já prostě zítra můžu z té politiky odejít. Mně to nebude chybět ani trochu. Moje žena, nejčastější otázka, kterou mi pokládá, je, máš to zapotřebí. Řekni mi, máš to zapotřebí. Já říkám, mám. Mám, protože miluju tuhle zemi a miluju lidi, kteří v ní žijou. Takže. Realita je taková na vaši otázku. Co se týče té smlouvy, ona by nebyla právně vymahatelná. Protože jaksi to zvolení, ten vznik toho mandátu má vyšší právní sílu než soukromoprávní akt. To znamená, i kdyby vám to někdo podepsal a pak by prostě řekl, já neodstoupím, tak s tím nic neuděláte. I kdybyste šel na soud a řekl, tady nám to podepsal, že odstoupí, neuděláte s tím vůbec nic. Ten soud to tam nebude rozhodovat. Takže ta smlouva jaksi nemá vůbec validitu. Druhá věc je možnost odvolatelnosti politiků, která existuje v některých zemích a já myslím, že by je zcela na místě. Jenom ji musíte prostě správně uchopit a ono to není úplně jednoduchý, protože když jakoby řeknete, že je potřeba, já nevím, 500 000 podpisů k odvolání politika, tak odvoláte všechny. Jo. To prostě zítra půjdou a všichni pětikoaličníci podepíšou, že mají odvolat mě. Jo, to znamená, pak musíte udělat to, že byste musel definovat nějakou skupinu voličů, kteří by se třeba zaregistrovali jako voliči SPD nebo něco podobného a ti by měli právo odvolat. Jo. Ale jakmile to uděláte prostě tak, že nás můžou odvolat všichni, tak je to prostě neřešitelný, protože nás odvolá a bude hotovo.
3: Ale pokud nebudete dodržovat
1: předvolební slib. Jasně, ale to je, víte co, to je takhle, strašně těžko vymahatelná věc. Jo. My jsme, to je možný ve většinovém systému. V momentě, kdy skládáte koaliční vládu, tak jsme tam 3 strany, beru nás jako jednu stranu, a každá má jiný politický program. Každá. A každá slibovala před těma volbama něco jiného. To znamená, že v momentě, kdybychom začali vládnout koaličně, tak prostě musí dojít ke kompromisům, protože nikdo nemůže prosadit všechno z toho svého programu. Logicky, jo? Protože v něčem se lišíme s ANO i s motoristama. A v danou chvíli prostě my nemůžeme splnit všechno, protože máme 7,8%, a vy byste teď mohli říct a řekli, vy jste slibovali zrušení muniční iniciativy. Proč není zrušená? Vy jste nesplnili svůj slib. Já vám řeknu, protože prostě jsme to nepřetlačili přes ANO. Protože ty jsou silnější. A vy byste mohli říct, stejně jste nesplnil svůj slib. A měl byste technicky pravdu. Jo? Úplně férově. Je to tak, ale to bychom museli mít většinový systém. Jo? Takže já říkám, já jsem za to, aby prostě tady nějaká forma odvolatelnosti byla, pro mě to nedělá nejmenší problém, já zase za svými sliby stojím, ale otázka je, jak to nadefinovat, aby to nebylo zneužitelné, protože ono to lehce zneužitelné je. Jo? A prostě samozřejmě můžeme říct, že jednou za 4 roky se skládají jaksi účty, ale když se podíváte, co dělají ty ostatní strany, když se podíváte, já jsem nejhorší, co jsem viděl, přátelé, byla debata v Praze, kde měli na dvoře asi 80 lidí. A teď tam ty moderátoři říkali, kdo z vás volil některou ze stran 5 koalice. To bylo ještě před volbama. A z těch 80 lidí se zvedlo asi 60 rukou. Jo. Praha. A teď on říká, OK, tak teď ruce dolů. Kdo z vás je spokojen s tím, jak pětikoalice vládne? A zvedli se 3 ruce. 3 z těch 60, kteří je volili, tak se zvedli 3 ruce. A říká, dobře, a teď třetí otázka, kdo z vás bude někoho ze stran pětikoalice volit znova? A zase těch 60 rukou. A říkám, tak jste šílený, jako? Vy jste je zvolili, nejste s nima spokojený a jdete je zvolit znova. No tak to Einstein řekl, že opakovat stejné postupy a očekávat odlišné výsledky je definice šílenství, že? Tak to je prostě absolutní nesmysl. Takže v tomhle tom je trošku problém, ale já se tomu nebráním. Trestně právní odpovědnost politiků fakticky existuje. Problém je, že málo kdy je uplatňovaná. Jo? Třeba teď Pavel Blažek je trestně stíhán a je u soudu. Jo? Mohl by tam být i Stanjura. Mohla by tam být i Dekroa. Ale muselo by na to státní zastupitelství a policie mít odvahu. Je tam poslal. A to je, ono to není jakoby vnitro úplně, protože ministr vnitra nemůže úkolovat přímo policii. To je prostě to, že vždycky nejtěžší je změnit způsob uvažování. Jakmile tady třeba byl 24. února 2022, začala válka na Ukrajině, tak za 2 dny vydal Igor Stříž, tehdejší nejvyšší státní zástupce, metodický pokyn pro státní zastupitelství, že mají stíhat jakékoliv projevy schvalování ruské agrese. Že tomu říká. A v tu chvíli v podstatě to nabělo do toho, že všechny ty státní zastupitelství to začaly plnit. Jo, to je prostě ten úřad. Dostali pokyn, stala se závazný stanovisko, začali. A ten Stříž odešel, dneska je tam Bradáčová, změnila se vláda, no ale ten pokyn furt platí, jo, takže oni furt jedou. Takže teď se byl v Chebu obhajovat člověka, který napsal Sláva Rusku, popel Ukrajině a skončil u soudu. Neskutečný, jo. Navrhovali mu podmínku, stejnou podmínku, jako dostal třeba teď ten Ukrajinec, co znásilnil tu 13-letou holku, že jo. Tak kde to jsme? To jsme se zbláznili. Takže trestně právní odpovědnost politiků existuje. Já bych byl pro zavedení i té hmotně právní odpovědnosti a nejenom u politiků, ale i u úředníků. Protože velmi často se stává, že úředník prostě je nečinný, neplní svoje povinnosti. Jo, on vám má stanovisko do 30 dnů a on vám ho nedá ani za půl roku. A vám vznikají škody. No tak ať za ně odpovídá, ať za ně platí. Pardon? Jestliže je nesplnil, měl do 30 dnů vydat, nevydal, pardon, je to jeho odpovědnost, jeho chyba. Každý z nás v práci odpovídáme za svoje chyby. Takže hmotně právní odpovědnost zcela jistě ano. Co se týče prezidenta, tak jediný, to není trestný čin, protože prezident má doživotní imunitu, nemůže spáchat jakýkoliv trestný, nebo nemůže být stíhán za jakýkoliv trestný čin. Znamená, Petr Pavel, kdyby šel na ulici, zastřelil člověka před kamerama, nemůže být za to stíhán. Nemůže. A jediné, co není to vlastizrada, je to velezrada a je to takzvaný ústavní delikt, který není v trestním zákoníku, ale je v ústavě napsáno. Má to jeden drobný háček. Žalobcem je Senát, ne poslanecká sněmovna, to znamená jediný, kdo může vznést tu žalobu, je Senát. Tam mají většinu oni. A rozhoduje o vině nebo nevině, rozhoduje ústavní soud. Viděli jsme, jak rozhodoval tady, takže... To jo, ale to je, my jsme v takzvané zastupitelské demokracii, takže s tím bohužel, jak si neuděláme v dané situaci nic. A já myslím, že bude vůbec naším největším vítězstvím jako našeho lidu, pokud ho v lednu 2028 nezvolíme znova. Jo? Protože tu kampaň, kterou on jede, ta je neuvěřitelná a spousta lidí prostě slepá a nevidí doprava doleva a stačí, že jezdí prostě ve flanelový košili na motorce a fotí prostě Formuli 1 a úplně to jako našemu národu stačí. Jo? A co se týče rozpočtu, to je samozřejmě samostatná kategorie. Ano, ten negativní trend začal za covidu, když se nesmyslně zavřela ekonomika. Kdo mě sleduje už od té doby, tak ví, že jsem proti tomu řval ze všech sil. Nezavírejte školy, nezavírejte fabriky, nezastavujte ekonomiku, bude to mít dalekosáhlý následky. Ta ekonomika se fakticky z toho nespamatovala dodnes, z toho šoku, protože přišel druhý šok a to byla nezvládnutá situace po 24.2.2022, kdy nám vyletěly do povětří ceny elektřiny a plynu a Fialova vláda neudělala nic. Francouzi vykoupili EDF, snížili cenu elektřiny. Němci vykoupili Uniper od finského Fortumu, snížili ceny plynu. Zasáhli ze strany státu. Fialova vláda nic. A já vám dám jenom třeba jeden příklad, ono to funguje i celé makroekonomice. Já mám známého Františka Novosada, to je můj kamarád, a ten vlastní Harachovskou sklárnu. Nejstarší fungující sklárna v Evropě. A On měl připravený nějaký našetřený peníze z toho podnikání, asi 15 milionů korun, a chtěl rozšířit svoje podnikání. Chtěl postavit novou pec, přijmout nový lidi, rozšířit celý to podnikání a tak dále a tak dále. Najednou cena plynu dělala tohleto. Plyn samozřejmě ve sklářství to je naprosto základní komodita. Tam to pálíte jako ve velkým. Takže on z těch 15 milionů, který měl připravený, tak musel všechno rozpustit, protože musel za rok zaplatit za ten plyn 21 milionů korun. Musel sáhnout ještě do svých vlastních úspor, aby to vůbec udržel, aby to nekrachlo. To jest, představte si, že by tehdy mohl investovat, že by už dneska měl tu druhou pec, že by tam byli další zaměstnanci a tak dále. Byl by daleko dál. A to nedohnal, do dneška to nedohnal, do dneška tu druhou pec nemá. A takhle je to v celé ekonomice. Spousta podnikatelů musela prostě rozpustit svoje úspory jenom za to, aby se vůbec udržela. A tím jsme se jakoby zabrzdili. Takže to je jako to, že nám ten ekonomický růst nechytá vlastně růst těch životních nákladů. Ale to ještě není to nejpodstatnější. Nejpodstatnější je to, že se nám strašidelným způsobem rozrostl stát a začíná být jako absolutně nenažraný. Tím, že Evropská unie přidává agendu jednu za druhou, na každou agendu je úřad. Na každém úřadě je x úředníků. Ty vyplatíte, stát je platí tak dobře, že pomalu se to nevyrovná soukromému sektoru. To znamená, že tady najít jako člověka, který by šel dělat do restaurace nebo na nějakou práci netabene makat rukama, jako třeba nějaký fabrice, to už je dneska zázrak. Jo? To už se jenom vaše generace, ty mladí, ty už povětšinou nechtějí čest výjimkám, klobouk dolů před nima, který prostě pořád ještě jako se ty práce rukama neboje. A problém je ale v tom, že v současné době prostě přišla situace, kdy my nejsme schopní, nebo ne, nejsme schopní. A vlády, které tady byly, nemají odvahu říznout do těch nákladů. Jo? Já jsem přesvědčený to, co říká Vlasta Tlustý, že je naprosto správný postup, a to je takzvaná decimace. My to máme to decimace jako synonymum slova zničení, ale ono vzniká od slova deci, což je 10, a to je snížení 10% na každém rezortu. Ber kde ber. Já, když jsem přišel do firmy a měl jsem podřízený lidi, tak jsem říkal, jdeme dělat úspory, každý najdete 10%. Oni mi říkali, to nejde. Říkám, jestli mi říkáš, že to nejde, tak mě tady přines výpověď a zítra už nechod. To je tvoje práce, ty peníze najít. To není jenom tvoje práce, ty prachy utratit. Tvoje práce je ty peníze najít. Každý ministr to musí umět. Jo? Proto je taky dobře, když je ministr z podnikatelské branže, protože prostě chápe, že takhle to funguje. To je první krok. Druhý krok, škrtnout všechny peníze politickým a ekologickým neziskovkám. Šílená věc, naprosto nesmysl. Třetí krok, snížit rozpočet na zbrojení. My vždycky říkáme, že jsme členové NATO a že kolektivní obrana je výhodná. A že je levnější. Víte, kolik platí tři země, které jsou neutrální v Evropě na obranu? Rakousko 1% HDP, Švýcarsko 0,7%, a můj vzor, Irsko, 0,2% HDP. A jsou neutrální. Všechny tři tyhle ty země. Tak jak je to možné? Jo, prostě, teď to je úplně postavený na hlavu. Ta kolektivní obrana by měla být levnější, protože nemusíte pořizovat všechno. Pořídíte jenom něco. Něco mají Poláci, něco mají Maďaři, něco mají Slováci a navzájem si to doplňujete. Ty neutrální státy by teoreticky měly mít všechno. Přesto je to výrazně levnější, protože NATO, bohužel, se stalo lobbystickou organizací za zájmy zbrojařů a tlačení nákladů nahoru na zvyšování na obranu. Takže to je další škrt. Samozřejmě je naprosto klíčové to, co jsem tady mluvil, škrtnutí Green Dealu, škrtnutí ETS 1, ETS 2. Bez toho se jako neobejdeme. Jestli začne platit ETS 2, tak to je katastrofa. A to ani vás nechci tady strašit EPBD 4, kdy budete muset rekonstruovat baráky, jinak je prostě nepronajmete ani neprodáte a budete tam, nemůžete už topit plynem, ani dřevem, ani uhlím. Protože budete muset mít bezemisní domy a tím pádem jako mít tam tepelný čerpadlo. Jo? Což vám přeju hodně štěstí, až budete vytápět z minus 15 na nějakou normální teplotu a ještě víc štěstí vám přeju, až za to budete platit fakturu. Protože to budou jako neskutečný dardy. Takže tohle je právě ta agenda zelená, která nás žene do totální propasti a tu musíme prostě zastavit. A co se týče příjmů, jak jsem říkal, sektorová daň na banky, 1% z objemu aktiv, nebo jako to dělají Švédi, ty to mají šikovný, protože oni nám vždycky říkají, ale když vy dáte daně na banky, tak oni zvýší cenu těch služeb. Švédové to mají tak, že mají čím vyšší mají úrokové sazby banky, tím vyšším dávají daně. V různých pásmech. Jo? Takže oni mají třeba mezi 5 a 6% mají zvýšení. Takže ta banka se snaží udržet to pod těmi 6%, protože jak přeleze 6, tak platí vyšší daň. Takže ono se to dá vymyslet, jo? Jenom Nejhorší je, když někdo řekne, to nejde. Nesnáším, že to nejde. Jednoprocentní daň z obratu na zbrojařské firmy, které tady začaly vydělávat obrovské peníze, ne svojí vlastní zásluhou, ale prostě tím, co se tady stalo. A v momentě, kdy my jsme jim přidali z rozpočtu 90 miliard, tak je asi fér, aby oni víc platili. Myslím si, že to je jako naprosto férová věc. Vy jste nedostali dvakrát vyšší mzdy, abych vás danil. Jo? Naopak v reálných mzdách naši občané přišli o nějakých 14%, státní zaměstnanci 12%, soukromí zaměstnanci za doby vlády Petra Fialy. V reálných mzdách. Oni vydělali. Takže je fér, aby oni víc platili. Podle mě je naprosto normální věc. A třetí je ta digitální daň. Google tady za loňský rok zaplatil 18,1 milionů korun na daních. Tak to je výsměch. To nemá být 18 milionů, to má být 1,8 miliardy. A když tohle sečtete, tak na té příjmové stránce je to nějakých 150 miliard, ale na té výdajové stránce to, co jsem řekl, je nějakých 250 miliard. To je 400 miliard. A jsme na se. Můj vzor je Irsko. V Irsku je korporátní daň na obchodní společnosti, na právnické osoby 12,5%. Super nízká. Irsko má hospodářský růst 12,2% HDP. To je víc než Čína, víc než Indie. Právě díky nízkému zdanění. A Irsko má přebytkový rozpočet. Není v deficitu. A 0,2% na obranu. To znamená, v momentě, kdy vy nastavíte to prostředí tak, aby tady lidi mohli podnikat, aby prostě neměli nejdražší elektriku, nejdražší plyn, nejdražší benzín široko daleko a prostě byli konkurenceschopní, tak vám garantuju, že ta česká ekonomika se rozjede, protože máme strašně pracovitý a šikovní lidi. Ale v současné době podnikat v České republice, to je osobní odvaha, protože máte 1000 předpisů, které nerozumí už ani právníci, ani daňaři. Nerozumí tomu nikdo, to vám garantuju, protože to je totální džungle. A když zjednodušíte daně a řeknete 15% na prostě daň z příjmu, tečka, nikdo nebude prát ty prachy za 10%, protože se mu to nevyplatí. Každý to rád zaplatí a rozjede to podnikání úplně neuvěřitelně. Zrušme ETS 1, zrušme ETS 2, zaveďme národního nákupčího plynu, tak jako je ten německý Uniper, kupme ten plyn z Ruska, ať to zlevníme, zlevněme elektriku, což je naprosto jednoduché, když vykoupíme ČEZ, stejně jako to udělali Francouzi z EDF, a nebudeme to prodávat přes lipskou burzu a začne se nám tady dařit mnohem líp. A základní věc, udržet peníze v České republice. Veřejné zakázky, veřejné pobídky českým firmám. Já nechápu, teď tady vám to jako můžu dát krásný příklad, zrovna tady u vás. Česká vláda za Fialy dala 10 miliard korun americké firmě Onsemi, která má fabriku v Rožnově. Rožnov je zrovna místo, kde je 0% nezaměstnanost. Jo, tam je práce Habakuk, tady je daleko větší nezaměstnanost. Přesto to dali Onsemi, který to postavili v Rožnově. A víte, kolik si oni se zavázali, že vytvoří 1000 pracovních míst. Takže já vám to přepočtu. Oni jim dali 10 milionů korun na jedno pracovní místo, ta Fialová vláda. 10 milionů korun na jedno pracovní místo. A víte, co se stalo v realitě? Oni tu fabriku vzali a místo 1000 nových pracovních míst 800 lidí propustili. Ale zkasírovali 10 miliard. Takže tohle je věc, která je absolutně nemožná. Pokud bychom my dali české firmě na výrobu polovodičů peníze, aby to postavili tady, na Jesenicku, kde je prostě daleko větší nezaměstnanost, červená voda, vidnava a tak dále, tak pak to má smysl. Ale české firmě a do míst, kde prostě potřebujeme práci. Aby se ta firma zavázala třeba zrekonstruovat byty a další věci, takzvané offsety. Já vám něco dám, ale vy musíte dát něco zpátky. To je základ. Když se kupují F-35, všichni ty z té Ameriky dostali offsety. To znamená, že vy tam koupíte ty F-35, ale Američani se zavážou dát něco zpátky. To jsme měli ještě za Gripenu. My jsme koupili Gripeny, ale Švédové zainvestovali tady v České republice. Víte, kolik jsou offsety v Americe za ty F-35? Nula. Paní Černochová, nula. Nejdražší cena za F-35 s nejdelší dobou dodání s offsetama nula. Garantuju vám, že v tom Lockheed Martinu, když tam ta Černochová odjela a domluvila to, tak tam týden chlastali a nedělali nic, protože to lepší kontrakt ještě neuzavřené. Tudíž, ano, ten rozpočet se dá řešit, vyřešilo Irsko. Mimochodem, Irsko bylo jedna z pěti nejproblematičtějších zemí v Evropě. Říkalo se jim tehdy PIGS, anglicky prasata, to znamená. PIIGS, to znamená Portugal, Portugalsko, Irsko, Itálie, G je Řecko, Greece a S je Španělsko, Spain. A to byly nejzadluženější, nejproblematičtější zemi. Čtyři z těch zemí šly cestou zvyšování daní a ještě většího jako vytahování peněz z kapes lidí. Jediný Irsko šlo obrácenou cestou a řeklo, my snížíme daně, my to nastartujeme, my pojedeme. Kde je dneska Irsko, kde jsou ty čtyři ostatní země? To znamená, jakmile vám dneska někdo přijde a řekne, my ještě zvýšíme daně, tak tu ekonomiku uškrtí, zabije, zničí. My potřebujeme snížit ty daně. Prosím? Ne, já si ho nemyslím, já si myslím, že to je úplně upřímně, já si myslím, že je to pohodlnost, protože vy, když jako budete chtít čáhnout na banky, jo, tak já vám garantuju, že druhý den tam u mě budou sedět všichni ty lobbysti a budou říkat, no to ani náhodou, na to zapomeň. Jo. To my si zaplatíme články na Seznamu, zaplatíme si prostě reportáže v České televizi a my tě zničíme. Zapomeň na to. Druhý den tam budou sedět zbrojaři a budou říkat, no tak to ani náhodou. Jestli si myslíš, my tady vlastníme všechny možný média, tak si tě podáme tak, že nebudeš vědět, čí seš. Takže těm politikům se do toho nechce, protože oni tam chtějí zůstat. Zatímco, když zvýšíte daně z nemovitostí, nikdo si nezaplatí žádný články na vaši likviditaci, protože vy nemáte, jak se bránit. Když snížíte valorizaci důchodů, co uděláte? Nic. Protože prostě nemáte tu sílu, jako ty zbrojaři, jako ty banky. Takže ono je to vlastně pro ně nejpohodlnější. Nejpohodlnější je sáhnout na peníze lidem, protože lidi se nemají jak bránit. A já mám tu výhodu a jedna, že mě nikdo z nich neplatí, jako například ODSku. To je první výhoda. A druhá výhoda je, že o mě ty média napsali už úplně všechno, takže mě je to absolutně ukradený, co o mě napíšou. Mě, když prostě Seznam o mě něco napíše, tak já už jsem jenom směju. A to vám dává strašnou svobodu v rámci rozhodování. Ty politici se boje. Jo? Rakušana, když zítra někdo bude chtít odstřelit, tak ho odstřelí takhle. Jednoduše úplně za týden Rakušan není. Protože ho prostě mediálně zlikvidují. Takže on se toho bojí. On nemůže jít proti ní. Já jo. To je ta obrovská výhoda, protože na mě už vytáhli všechno i to, co není pravda, aby prostě mě nějakým způsobem zničili a stejně se jim to nepodařilo. A to samý vlastně dokázal v Americe Trump, že už si prostě mohl z těch médií jenom dělat legraci. Takže není to podle mě jakoby záměr, že to řídí někdo jako zrovna Českou republiku. Samozřejmě globalisticky, když vezmu ten Green Deal, to zbrojení a tak dále, tak samozřejmě jo, za všema těma firmama, farmaceutickýma firmama, investičníma fondama, které investují do emisních povolenek, zbrojařskýma firmama, které mají největší profity ze zbraní, zatím stojí ty stejné rodiny. Jo. To je prostě Vanguard, BlackRock a tak dále. Tam to samozřejmě ten tlak je jednoznačně daný. Prostě Friedrich Merz, německý kancléř, je bývalý šéf německého BlackRocku. On jenom pokračuje v práci pro svého zaměstnavatele na jiný pozici. A to je, tam to jakoby je daný, ale třeba tady český rozpočet, to není řízený nikým jakoby globálně nebo záměr. To je částečně neschopnost a částečně pohodlnost těch politiků, protože nechtějí jít proti těm silným. Já vždycky říkám, že když chcete uspět v politice něco skutečně změnit, musíte být ochotní dát hlavu na špalek. Jakmile nemáte tu ochotu, nic nezměníte, nikdy. Budete jenom tou nejpohodlnější cestičkou a někde nějak prokličkujete. To, co udělal ten Tegnell ve Švédsku, když řekl, já tady nenařídím roušky, nezavřu průmysl, nezavřu školy, nezavřu nemocnice a dávám hlavu na špalek a říkám, suďte mě za rok. Za rok uvidíme. Jestli jsem neměl pravdu, tak mě smeďte. Jestli jsem měl pravdu, jedu dál. A samozřejmě ustal. Tuhle odvahu musí mít každý politik, bez toho nezměníte vůbec nic, protože vždycky ustoupíte, vždycky přijde někdo, kdo vám řekne, a jednou to bude ta farma lobby, a jednou to bude prostě zbrojařská lobby. A přijdou a řeknou, jo, ty chceš tohleto? Tak se dívej, co zítra vyjde na Seznam. Sleduj. Takže tohle je prostě ten problém. A proto říkám, že je nezbytný, abychom tohle dokázali porazit. To, co prostě jeli proti AFD v Německu, proti Le Penovcům ve Francii, tak to sami jedou dneska proti nám, proti SPD a nám všem. A my to prostě musíme probourat tak, jako to probourali oni. Ten vítr nám fouká do plachy, tak když jste teď viděli v neděli ten průzkum, tak když sečtete SPD pro Svobodný a Trikoloru, tak zatímco ANO ztratilo, motoristi ztratili, tak my jsme nabrali. O 2,5% máme 10% oproti tomu, co jsme měli. Protože jsme ty lidi nezradili a ty lidi to vidějí. Takže my musíme jenom posilovat dál. A znova říkám, já za sebe budu absolutně pro konsolidaci těch stran, pro to, aby jsme se spojili do jednoho jediného subjektu, protože už tady není důvod pro to, aby existovalo SPD, Trikolora pro Svobodní. Já nepotřebuju být předseda, já se rád prostě postavím bok po boku Tomia Okamury, Libora Vondráčka, Zuzky Majerový a potáhnu tu káru s nima, protože vím, že to jsou lidi, kteří tady něco chtějí změnit v této republice.
3: Zda máte v zákulisí osobnost kandidáta na prezidenta?
1: Tak já začnu zase odpovědí trošku faktickou. Prezidenta může navrhnout 20 poslanců nebo 10 senátorů. SPD v tom minulém období měla 20 poslanců, přesně 20, teď je nemáme, máme 15. To znamená, my když si vymyslíme prezidenta, tak musíme sehnat ještě někde 5 poslanců, aby to podepsal. Druhá možnost je sesbírat 50 tisíc podpisů, což věřím, že bychom jako dokázali, ale víte, jak to je s tím vyřazováním těch podpisů, jak minule se střelili Karla Janečka a další, kteří těch 50 tisíc podpisů měli. A bylo strašně zajímavé, že oni měli chybovost asi 23%, zatímco Danuše Nerudová asi 1,9%. To je zvláštní. Náhoda. Takže my v tuhletu chvíli si tak úplně nemůžeme jako vyskakovat a říkat, my si navrhneme tohoto kandidáta, protože prostě nemáme 20 poslanců. Já bych byl strašně proto, abychom se dohodli na bázi celé koalice, že někoho podpoříme. A ideálně nepolitického kandidáta. Pokud tam půjde kdokoliv z politiky. Já mám Radka Vondráčka rád, ano, jo, všechno. Je to slušný chlap. Ale on bude polarizovat tu společnost. Prostě ta opozice ho nebude volit. Prostě proto, že je ano. My potřebujeme stejně to, co ten Petr Pavel, to nepochopíte, jo, ale část voličů ano, volila Petra Pavla, ne Babiš? Část voličů motoristů volila Petra Pavla. Opravdu, a nemalá, jo, tam asi třetina voličů motoristů volí Petra Pavla. U nás to tak není, jo? U nás skoro nikdo, já teda neznám našeho voliče, který by volil Petra Pavla, leda, že by se splet, ale to je tak jako jediný, jo? Ale tam on prostě dokázal sáhnout si i na tu druhou stranu. A my potřebujeme kandidáta, který si dokáže sáhnout i na tu druhou stranu. A to u Radka Vondráčka bude prostě, by byl problém, a u kohokoliv z politický scény. To znamená, my bychom potřebovali občanskýho, silného občanského kandidáta, který by dokázal si na tu druhou stranu sáhnout. Objevují se jména jako Cyril Svoboda, že, ale já s ním mám svoje zkušenosti. Ještě před 2 rokama přede mnou taky utek na pódiu, tehdy to bylo Xaver, 8 let s Xaverem, kdy jsem mu prostě říkal, jak je to na Ukrajině, on řekl, že to nebude poslouchat a odešel. Ale pak pochopil, že ten vítr už začal foukat odinut a změnil svoje názory, takže já nejsem jeho příznivcem, říkám to férově. A samozřejmě Marek Vašut se objevuje, ten do toho nikdy nepůjde, Martina Kociánová a další nikdy do toho nepůjdou, aby do toho strčili hlavu. A pro mě, já jsem připraven se prostě postavit za kandidáta, na kterým se dohodneme. Dlouhodobě říkám, že pro mě největší osobností, která tady je, která splňuje tyhle ty předpoklady, je pan profesor Jiří Beran. Prostě to byl člověk, který za covidu, on je jednička v té vakcinologii a v té imunologii, jednička. To znamená, on kdyby chtěl, tak za to zkasíroval desítky milionů korun a mohl chodit do televize a říkat očkujte se, očkujte se, očkujte se. A platili by mu královsky, protože on by je ta světová jednička. On je ten lídr na tom žebříčku. On byl daleko významnějším odborníkem a je daleko významnějším odborníkem než Chlíbek, Primula a Hel dohromady. A on neuhnul, nechal se nadávat do antivaxerů, nevzal ani korunu a nechal se dehonestovat a vláčet jakoby bahnem. To je pro mě nejlepší záruka toho, že neuhne nikdy a za žádné okolnosti, protože už to dokázal. Pro mě, já vždycky říkám, chceš-li se podívat na to, jak se někdo bude chovat v budoucnu, dívej se na to, jak se choval v minulosti. To, co slibuje, slibovat může, kdo chce, co chce, ale podívejte se, jak se ten člověk choval v minulosti a víte, jestli uhne nebo neuhne. Můžete to aplikovat na každého politika, kterýho tam máte. Podívejte se na tom, já Okamuru, jestli někde uhnu, jestli někde prostě zradil, jestli někde začal říkat něco jiného, než říkal dřív. Já si to nepamatuju, nevnímám to, neznám to. A v té politice sakra dlouho. A podívejte se na jiný politiky, jako Táče, jako Rohovičky. Takhle, jak to jenom přijde. Takže z mého pohledu nejlepší záruka toho, jak se někdo bude chovat v budoucnosti, je to, jak se choval v minulosti. A pro mě prostě Jirka Beran je neuvěřitelnou kombinací inteligence, jo, to prostě proti Petrovi Pavlovi, to je Barcelona proti Horní Dolní. Jo. A charisma, on má prostě neskutečný charisma. Zároveň je to neuvěřitelně pokorný a skromný člověk. Jo. Já znám rodinu, která s ním sousedí v Malšovicích, v Hradci Králové. Oni říkali, my jsme měli takovýho pána hrozně hodného vedle nás, a ona vždycky nosil třeba švestky ze zahrádky nebo jablíčka a to. A my jsme jako si říkali, co to je za hodného pána. A pak začal covid, zapneme televizi, on to profesor Beran. Neskutečně hodnej, skromný, pokorný člověk, kterýho jsem jako v životě neviděl, že by nějakým způsobem působil arrogantně, namyšleně nebo cokoliv. A pro mě prostě jeho síla, do dneška, když si chci jako udělat nějakou radost, tak si pustím ten jeho rozhovor z XTV z doby covidu s Milanem Kubkem, kdy tam Kubek na něj řval úplně hystericky a řval na něj, tak mi řekněte, proč zrovna vás teda citují všechny ty dezinformační weby, proč ty antivaxeři se všichni odkazují na vás, proč zrovna teda vy jste ten, na kterého se odkazují. A takhle tam řval asi 5 minut a ten Jirka Beran úplně v klidu se na něj díval a po těch 5 minutách, když on řval, tak proč teda na vás, proč se na vás odkazují, tak on říká, protože tomu rozumím. A ten Kubek vůbec nevěděl, co na to říct. Takže nepochopil svůj debakl a kontroval. No tak já nejsem odborník na to, abych se tady s váma o tom mohl bavit. A on říká, to rozhodně nejste. A bylo vyřešeno. Prostě Jirka Beran je opravdu člověk, který... Byl by to prezident, na kterého bychom byli právem hrdí. Právem hrdí. To je věc, která samozřejmě se dá udělat, ale podle mého názoru nikdo do toho nepůjde, pokud nebude mít jako nějakou jasnou podporu, alespoň těch koaličních stran. A já pevně doufám, že ANO nebude hrát solo hru a že se prostě s náma nasadí jednoho kandidáta. Jakmile ANO zase řekne, my nasazujeme Vondráčka nebo Havlíčka, já proti těm chlapům jako rámcově nic nemám, ale nemají šanci toho Petra Pavla porazit. To ne, ale tak podívejte se, jak vykouzlili Danuši Nerudovou a jak vykouzlili Petra Pavla. Že? Danuši Nerudová, kdyby nepromluvila, tak byla prezidentkou. Do té doby, dokud jenom fotili a psali o ní, tak měla nejvyšší procenta, měla víc než Petr Pavel. Ona byla hlavní favorit. Jo? Oni chtěli model Čaputova, jo? Zopakovat, který prostě jim tam funguje. A na Slovensku tam měli vždycky dvojici Čaputová Korčok. Jo? A u nás měli Nerudová Pavel. A protože oni vždycky musí nasadit dva, protože jeden může onemocnit, může přejet tramvaj, já nevím co, takže musí mít vždycky někoho v zásobě. Ale mají vždycky jedničku a dvojku a jednička byla Nerudová. A říkám znova, do té doby, dokud ji jenom fotili a psali o ní, tak ona měla víc procent než Petr Pavel. A pak promluvila a to byl konec. To všichni pochopili, že tohle jako opravdu nejde. Takže já vždycky říkám, ona se mohla promlčet k prezidentskému úřadu. No. Kdyby bývala někde zalezla a nechala se jenom fotit a posílala fotky, tak bývala by vyhrála. Ne, ale pozor, takhle to funguje na opozici jako obecně. Podívejte se, jak teď rostou preference STANu. Proč jim rostou? Protože oni nedělají nic. Protože oni reálně nedělají nic. Piráti ty kamkoliv pošlou Hřiba, tak si všichni řeknou, no tak to nejde volit, nejsme blázni, že jo? Jo. On nepatří do studia, on patří na psychiatrický oddělení, ten člověk. A ODSka, ta jako jednak jako jí sestřela bitcoinová kauza a musím říct, že jako paní Eva Dekrová se svým prosazováním jako dětského certifikátu, že přece nemůžeme ty pedofily tak úplně jako odepisovat a musíme jim dát ještě možnost s těma dětma pracovat, tak to jako, to musím říct, že je velmi populární krok, jako tím si hodně získala přízně. Takže ODSka se ničí, Topka se ničí, že jo, Lidovci se ničí, tak tam jako taky, že jo, ten Grolich toho nikdo nezná. Jednou přijel do Prahy na debatu, tak jsem ho vypráskal zase a zpátky. A prostě, no tak Piráty to nemůže nikdo normálně volit. To znamená, STAN vlastně jako nedělá nic. Oni jako mlčej, říkají, pan prezident je nejlepší, jo? Petr Pavel je nejlepší, to je to, co říkají. A my hájíme Petra Pavla a Petr Pavel by měl je do Ankary a Petr Pavel je úplně bůh a jim to stačí. V téhle zemi stačí prostě jako fakt jako na prezidenta toho, že tamhle, jako když prostě čtu titulky, a že Petr Pavel na Kors of Ostrava dostal 2x potlesk ve stoje. A teď každý, kdo jezdí na ty Korsy, tak vidí, že tam ty lidi stojí, že? Tam nesedí. Že jako, si měli sednout na zem asi, nebo jako, jo, a nebo prostě jako Trutnov, že? Tak tam ho dají tričko s Havlem, jo. To prostě...
3: A teďka s těma motorkařem?
1: No to je další PR akce, no. Jo, tak jako... Já jako to je prostě, Petr Pavel je jediný fotograf, který víme o tom, že fotí, aniž bychom kdy viděli jednu jedinou jeho fotku. Ale už je v klubu sportovních novinářů. To je geniální prostě. A na Hungaroringu byl fotit jako civilní osoba. Tak já nevím, jestli bych napsal na tu FIU, jestli by mě pustili fotit k trati, jestli by mě řekl, jasně, pojď si tady jako, vem si foťák a pojď. To jsou prostě všechno takový jako PR kejkle a těm lidem to bohužel stačí. Když se prostě bavíte opravdu se spoustou lidí, tak oni říkají, no ale on proti tomu Zemanovi teď jako aspoň dobře vypadá. No, tak to je geniální argument. Nejlepší bylo, když tenkrát les po té katedrále svatého Víta a měl tam nějaký ty okna, nebo dělal, že je, samozřejmě jenom ho tam vytáhli nahoru a zase ho stáhli, ale vyfotili. Tak první komentář, který k tomu byl, já jsem ho chytil, když to zrovna vyskočilo na tom Facebooku, první komentář, který k tomu byl, tak tohle by Zeman nikdy nesvet. Já říkám, no, to je v podstatě pravda. Akorát nevím, jestli jako chceme od prezidenta, aby les po zdech katedrály svatého Víta a pak prostě čet proslovy z papíru a kdyby mu náhodou ten papír ulítnul, tak nebojí, co má říkat. Že? Zrovna jako to, co mu tam ten Kolář napsal, tak by byl absolutně jako vyřízený. Tak bohužel, ještě poslední větu k tomu, ať se ještě dostaneme k dalším otázkám. Víte, když se dělá, na Primu já, když chodím do 360, tak se na to dívá 250 tisíc lidí. Na nedělní party 700-800 tisíc lidí. Moje příspěvky na Facebooku, když se povedený, tak vidí milion, milion a půl, ty nejpovedenější 2 miliony lidí. Ale k volbám chodí 5 milionů. 5,5. To znamená, když se podíváte na tu Primu, tak reálně třeba se na to dívá 15% lidí. 85% voličů se na to vůbec nedívá. Nesledují politiku, nezajímá je. Takže oni pak jdou volit a vlastně nevědí koho. Vyšel průzkum, že polovina voličů Pirátů neví, že předseda je Zdeněk Hřib. Polovina jich, ne lidí, polovina je jejich voličů. Že si furt myslí, že tam je Bartoš. Jejich voliči to nevědí. Jo? Oni prostě nejdou volit, že tu politiku sledují. Oni jenom říkají, Piráti jsou cool, že jo? Ty jsou jako dobrý. Jo? Moje dcera na Gimplu říká, vždycky říká, a co jako, proč je volíte? Říká, protože jsou pro mladý. Říká, v čem? Co pro vás kdy udělali? No to já nevím, ale píšou to. Jo? To stačí.
3: Říkají to v televizi, no.
1: Jo? Takže to, že prostě my říkáme, chceme pro mladý úplně jiný systém vzdělávání. Já se netajím tím, já jsem třeba přesvědčený prostě tím, že bychom měli zásadním způsobem zlepšit kvalitu našeho vzdělávacího systému od základních škol až po vysoké školy. Na středních škol znova otevřít mistrovský obory. Klíčová věc, aby prostě ty chlapy uměli dělat trošku rukama. Zdravotní sestra, zpátky prostě středoškolský obor s maturitou, úplně stačí. Nevím, proč nějaký nástavby a tak dále. Vy 6 let studujete a pak jdete dělat zaplat, že dostane víc pokladní v Lidlu. Pardon? To prostě takhle to nefunguje. A máme program na... Všichni si stěžují mladí, že nemají bydlení. My máme skvělý program na bydlení, který je prostě skoncipovaný z modelu s takovou jako... eklektikou z modelu holandského a rakouského. To je to, že by obec dala pozemky, který má ve svém vlastnictví. Řada obcí má jakoby velký pozemky na výstavbu ve svém vlastnictví, takže by je vyložila do družstva. Kdo by to postavil, developer, kdyby se zavázal postavit třeba víc jak za 500 milionů euro, to mají v tom Rakousku, tak ty by byly osvobozený od DPH. A na ty nový byty by v podstatě byly v rámci toho družstva, a těm mladým lidem by se prodávaly ty družstevní podíly. Ale ty by byly levnější o to DPH a o tu cenu toho pozemku. To znamená reálně třeba o třetinu až o 40% bychom se dostali níž, ani když bychom snížili cenu ostatních nemovitostí. A aby se s tím nekšeftovalo, tak by tam byla povinnost zpětného odkupu. To znamená, kdybyste odcházeli, tak ne, že to prodáte, že si to jenom koupíte za tu levnou cenu a hned to obratem střelíte dál. Ne, vy byste to museli prodat zpátky té obci. Znamená, dostali byste se k bydlení, ale nemohli byste s tím kšeftovat a reálně by to daleko jaksi uvolnilo ten trh s bydlením v České republice, aniž byste snížili cenu jako těch stávajících nemovitostí, protože pokud jako to uděláte, když všichni říkají, musíme stavět, abychom snížili cenu nemovitostí, no to by byl průšvih jako vrata, protože drtivá většina lidí na to má hypotéky a pokud by vám klesla cena té nemovitosti, tedy toho zajištění, který v bance máte, tak ta banka by vám řekla, tak ale doplaťte. Protože my nepůjdeme do toho rizika. Pokud by váš barák, který ta banka evaluovala na 10 milionů, najednou klesnul na 7 nebo na 6, tak ta banka bude chtít ale ty 4 miliony doplatit. A to na to nikdo nebude mít. To znamená, my musíme jakoby vymyslet ten systém tak, abychom zlevnili ty startovací byty, ale zároveň neohrozili cenu současných nemovitostí, protože to by byl strašidelný průšvih. A tohle je ta cesta. Jo? Ale prostě noviny napíšou, že Reichle je dezolát a Danuše Nerudová je pro ty mladý. Takhle je to jednoduché. Bohužel dneska žijeme v dobách titulků, mediálních titulků a většina lidí nečte ani to, co tam je napsané. Oni čtou jenom ty titulky.
4: Hesla.
1: Nic už ani neví.
4: Hesla. Další dotaz.
5: Pane doktore, já jsem se chtěl zeptat na otázku, protože já bych byl rád, kdyby darebáci byli jakoby postižení a potrestaní a ti to obzvlášť, co se týče dozimetru a těchto těch akcí. Jak to vypadá s těma spisama? Jak je to daleko?
1: Tak samozřejmě zase jo, mediálně vám budou psát, že jsme ještě nic neudělali a tak dále a tak dále. No, realita je taková, že ta komise byla zřízená v březnu. Jo, v březnu jsme rozhodli v poslanecké sněmovně, zřizujeme komisi. Během 14 dnů nebo 3 týdnů měla být navolená ta komise. To znamená, to není tak, vy musíte ten postup, bohužel je tak, že nejdřív musíte tu komisi zřídit, pak mají jednotlivý kluby lhůtu na to, aby nominovali svoje poslance za členy, za 3 týdny máte zvolit ty členy a potom ještě máte zvolit předsedu. A problém byl, že my jsme tu komisi v březnu zřídili a pak jsme měli jí volit a opozice to začala obstruovat. Takže reálně jsme ty členy navolili až v červnu a první zasedání jsme měli na konci června. Přes prázdniny nemůžete zasedat, protože je nás tam 13 a nikdy bychom to nedali dohromady z hlediska dovolených a to. Takže vlastně před týdnem a půl jsme měli teprve druhý zasedání té komise. A novináři už jak to, že to nemáte a tak dále a tak dále. Jo. Teď ve čtvrtek máme třetí zasedání. Co se týče spisů, tak nám státní zastupitelství nechce ty spisy dát. My jsme se rozhodli, že uděláme fakticky změnu zákona, že navrhneme novelu. Už vlastně my máme trestní řád otevřený ty ve sněmovně, to znamená v rámci druhého čtení můžeme dát pozměňovací návrh a napsat tam jednu větu. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poskytnout součinnost sněmovní vyšetřovací komisi. Vyžádanou sněmovní vyšetřovací komisi. Pokud to projde, 1. ledna máme spis prostě na stole. 2. ledna jim tam posílám, garantuju vám to. 2. ledna jim tam posílám a dávej. Takže tohle je věc, kterou si vyřešíme tím způsobem, ale mezi tím už budeme zvát svědky a půjdeme do toho natvrdo. Ale jenom chci říct, že v podstatě my jsme počítali, že už budeme pracovat od března do června a my jsme nemohli, protože jsme neměli navolený členy. Museli jsme na to počkat, takže teď vlastně jsme měli teprve po prázdninách první zasedání. Celkově druhý, teď budeme mít další a pak už pojedeme po 14 dnech a budeme se snažit to, co nejrychleji
4: si řešit. Ale lidi neví jakoby i přes vás, že tohle to se stalo. Jako,
1: prostě... Já jsem to ale říkal, já jsem to říkal mnohokrát.
4: Já sleduju, ale nevím.
1: Ale prostě, jo, to je jasný, jo, tak máte, na seznamu je nějaký pan Šídlo je jedna ruka s panem Dobrovským, Dobrovský je hlavní sponzor stanu a stan je prostě v dozimetru až po uši.
4: Já nesleduju, jako.
1: Jo. Tak jako, vy ne, jo. Ale spousta lidí, jo. A prostě člověk, novinář, který je fakticky spojený pupeční šňůrou s hlavním sponzorem stanu, píše o tyhle ty kauze. Jo. To je jako něco neuvěřitelného. Ale já vždycky říkám, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp, takže uvidíme.
6: Dobrý den, pane Reichli, já mám otázku, prosím, pěkně. Jak je to s tím Jeseníkem? Já mám pocit, že jsme tenkrát měli dostat od Unie peníze při té záplavě, co jsme tady měli, ale že nám to ministr bývalej financí, říkám to dobře, že nám to tenkrát nedal, ale poslal to na Ukrajinu. Je to pravda?
1: On to neposlal na Ukrajinu, on si s tím zalepil díry ve vlastním státním rozpočtu. Jo? To je ten největší problém. A víte, mně přijde absolutně negustovní, když tady v době záplav přijde naše vláda a řekne, že posílá 2,5 miliardy na rekonstrukci nemocnice na Ukrajině. To mně přijde prostě jako nehorázný. Nehorázný. Ale Stanjura udělal ještě daleko horší věc. Nejenom ty peníze z Evropské unie, ale on šel do parlamentu. Řekl, potřebuji navýšit státní rozpočet kvůli povodním na Jesenicku a potřebuji si půjčit 40 miliard. A samozřejmě, protože logicky všichni chtěli pomoct tomu regionu, tak v podstatě jednomyslně mu to odsouhlasili. včetně opozice. Ano, SPD, všichni zvedali ruku pro. Že řekli, no musíme tomu Jesenicku pomoct. A on se těch 40 miliard vzal a z toho poslal 4 miliardy a 36 miliard si zalepil svoje vlastní díry ve státním rozpočtu.

0: těch jako zásadních věcí, oni se toho neustále bojí. Jo. A naopak řežou do obyčejných lidí, kteří se někde jako něčím provinějí.
1: Myslíte, že naše paní starostka mohla to nějak víc vydupat?
0: Ne.
1: Ona je totiž z topky.
0: Já vím, ale zase, abych byl férový, tak musím říct, že v rámci té topky patří paní Bryšťanová těm nejrozumnějším politikům, který tam je. Opravdu. Jako, musím říct, že nejsem vody štopky, nikdy nebudu, ale v rámci topky, a znovu říkám, v rámci topky. Chápu, ale musíte brát, že to je jako, že je ve straně, kde je třeba Jan Jakob, jako jo, takže ta laťka je hodně nízko, jo? Aby jsme si rozuměli. Proto říkám a zdůrazňuji v rámci topky. Ale ne, tak tady na tu otázku podle mého názoru fakt tam jakoby víc udělat nemohla, aby jsme byli zase úplně spravedliví. Mnoho věcí jistě vyčíst lze, ale tady prostě by s tím jako nehla. To bylo nad rámec její jako působnosti. Prostě pro mě je to o tom, že ten Stanjura reálně ty peníze jako dokázal odklonit úplně jinam.
1: Vůbec
0: najednou
1: není slyšet.
0: Jasně, no, tak on se uklidil, protože má máslo na hlavě a jak říká klasik, když máš máslo na hlavě, nechoď na slunce. Jo. Takže to je věc, která je opravdu zásadní a on prostě to, co má v Bitcoinech, že jo, já to tam říkám pořád, ten měl být stíhaný úplně stejně s tím Blažkem. Úplně stejně. A bohužel tam se zase to někde na půlce zastavil. Já říkám prostě tady, ta nerovnost. U mě, když jsem napsal článek o Zuzaně Černý, tak někdo napsal do komentářů, cituju, už tu svíni konečně někdo zapte. Ošklivý, vůbec se pod to nepodepisuju. Fakt nemám rád jakýkoliv výzvy k násilí. Všichni máme nějaký rodiny a tak dále. Nemyslím si o paní Zuzaně Černý vůbec nic dobrýho, ale prostě výzvy k násilí fakt jako neberu. Ten člověk dostal za to podmínku. Já, když jsem podával trestní oznámení na to, že mě prostě psal člověk, za 3 dny jsem doma u tebe a baseballovou pálkou ti rozbiju hlavu, nic. To je v pořádku. To je svoboda názorového projevu. Dneska mě přišla hezký komentář, já ho přečtu, to je takový jako pěkný. A vsadím se s váma, teď na to budu dávat jako svýho člověka z kanceláře, aby na to podal trestní oznámení. Tak jenom mám řeknu, jaká mě dneska přišel hezký komentář. Jo. A uvidíte, že se nestane vůbec nic. Jo. Rejchle, až přijdeš někdy do Ústí nad Labem, tak tě osobně odsoudím k smrti a celou tvoji rodinu, aby si přestal šířit nenávist po republice, mrtko. Odsoudím tě k smrti osobně, ale jako jasně, jo, já se vůbec nebojím, to je ňuma, já jdu do příštího týdne do Ústí nad Labem, vůbec se to nebojím. Ale tady nejde přece o to, jakoby, co napsal, tady jde o ten dvojmetr, že když to někdo napíše z naší strany, tak okamžitě je u něj policie, okamžitě se to řeší, ještě to napíšou na Twitter, jak to řeší tam s Radimem Panenkou a tak dále, který napsal prostě něco o srbském generálovi, tamhle Radko Mladičovi, který prostě umíral, tak napsal jakoby kondolenci. Tak to je trestný čin, ale když mě někdo napíše osobně tě odsoudím smrti, i tebe, i celou rodinu, tak vám garantuju, že se nestane zase nic. Zase to odloží, že to byl jenom emotivní komentář jakoby na síť. A tenhle dvojí metr mě prostě strašidelným způsobem štve a bojuju proti tomu ze všech sil, ale je to hrozně těžký to nějakým způsobem
1: posunout. Pane Rejchle, já se chci zeptat ještě jakou naivní otázku. Jak je to s tím rozhlasem 68. Nebyli to náhodou zrovna Ukrajinci?
0: Podívejte, já vždycky říkám, že my musíme fakt být jako, a vždycky se o to snažím být fairovej a objektivní. Tak jako vděčíme Rusům, Ukrajincům a všem národům Sovětského svazu za to, že nás zachránili naši existenci v roce 1945, respektive tím, že porazili nacismus, vděčíme jim všem za to, že tady dneska jsme, všem těm národům, tak stejně tak nesou všechny národy odpovědnost za ten 68. Prostě tehdy to byl Sovětský svaz a nejde prostě říkat Rusové míň, Ukrajinci víc a říkat tenhle byl v politběru a tenhle nebyl v politběru. My jim vděčíme všem za 45. a všichni nesou odpovědnost za 68. To, co mě vadí, je to, že dneska tady vlastně jakoby se ta protistrana říká, Rusové nás osvobodili v 60. okupovali v 68.

0: A ve 45. nás v podstatě okupovali taky. Jako, to říká Danuše Nerudová. Že, jo? Danuše Nerudová dokonce řekla, že tady přišli v roce 45 a zůstali tady až do roku 68. Jo? Tak to je jako kvalitně blbá, protože samozřejmě my jsme byli jedna z mála zemí, odkud ty ruské jednotky odešly komplet. Jo? Tady nebyly, proto v tom roce 68 přišli, protože tady nebyly. Takže ona je opravdu jako... Prostě její jako výrok, že nás zachránili Američané. Nás, tak...
1: Ne, Sověti.
0: Ne, no to je úplně to zoufalý. Jo? Prostě Američani by v životě neotevřeli druhou frontu vylodění v Normandii 6.6.1944, kdyby prostě Sovětský svaz už netlačil Němce zpátky od Stalingradu. Nikdy by do toho nešli, protože by prostě věděli, že by to nebylo úspěšný. To vylodění se mohlo povíst jedině proto, že ty Němci měli soustředěnou drtivou většinu sil na východě proti Sovětskému svazu. Kdyby tomu tak nebylo, kdyby to dobili, kdyby prostě Sovětský svaz prohrál a oni se mohli soustředit a nechat ty svoje jednotky na tom západním pobřeží, tak tam ty Američani do toho nikdy nešli. Oni tam vlastně přišli. Já jsem rád, že přišli. Oni to samozřejmě jakoby zrychlili průběh konce té druhé světové války. Všechna čest. Jo. Ale jenom pro porovnání. Oficiální prameny uvádějí, že Američanů při osvobozování Československa zemřelo 12 a Rusů 140 tisíc. Tak kdo nás teda osvobodil? Nevím, kolik jste tady na Jesenicku měli černochů tehdy.
2: Dobrý večer, pane Reichle, my vám fandíme, celá naše rodina, to je jedna věc, jsem chtěl říct. A druhá je, že před pár lety jste tady byl v České vsi na nějaké akci a mám kamaráda u policie. A tam mezi řečí oběda jsem se dozvěděl, že když jste vystupoval, tak jste byl monitorován, byli jste natáčeni.
0: Ano.
2: A že to tak dělají běžně u těchto stran takzvaných.
0: Ano.
2: A chci se ptát, vzhledem tomu, že ty struktury policejní mi připadají, že zůstaly stejné, jestli i tady je dnes nějaký konfident, anebo nás někdo natáčí venku, nebo jestli se změnila situace, kdy prostě ta policie pokračuje v těchto praktikách.
0: No tak samozřejmě tehdy tam že byl ten tým kryt a byli jsme persony non grati, že jo, Rakušan ten je vyhrožoval televizi naprosto otevřeně a tak dále, takže myslím si, že ta atmosféra se změnila, ale jestli nás někdo ještě pořád monitoruje nebo ne, no, nevsadil bych si na to. No. Prostě deep state je deep state a realita je taková, že když vidíte v Německu, že chtějí zakázat AFD, protože prostě už nemají jinou možnost, jak je zastavit, tak si dovedu představit, že když my jsme byli vedení ve zprávě o extremismu, že prostě na nás jako tyhle ty složky měly nasazené a že nás monitorovali a že kdybych tady řekl něco, za co by mě mohli popotahovat po policii, tak by to udělali. Jo. To je prostě podle mě věc, která je naprosto zřejmá. Takže bohužel se obávám. Takové informace nemám, protože do toho nevidíme ani poslanci do práce různých těch služeb. Ale znovu říkám, že bych na to vsadil svůj roční plat, bych na to nevsadil. Teda.
3: Pane Reichle, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Jak je to s naší energií, elektřinou na lipské burze?
0: Ano. No, samozřejmě klíčová otázka. Problém je, lipská burza funguje tak, že vlastně maximalizuje cenu pro prodejce. To znamená, ten prodejce to, v momentě, kdy je na lipské burze, tak za to dostává nejvíc. No, tu aktuální cenu, která tam je. Opozice, tehdy pětikoalice, vždycky tvrdila, no jo, ten Reichle, ten vám něco říká. Přitom přes lipskou burzu my jenom obchodujeme 10% elektřiny, zbytek ne. To je pravda. A problém je, že veškerý přímý kontrakty uzavírané v České republice se uzavírají podle cenový hladiny podle lipské burzy. To znamená, když si jde někdo od ČEZu koupit elektriku, tak nesjednává tu cenu. To není, že se dohadujou, já ti za to dám tolik nebo tolik. Ne. Podívej se, kolik je v Lipsku a to tam napíšu do toho.
2: Můžeme o to odstoupit?
0: Hned se k tomu dostanu. Jenom abych jako vysvětlil, jak to funguje, to Lipsko. Jo. To, že jsme na burze v Lipsku, že se tam prodává elektřina, jenom ještě připomenu jednu věc, ona se tam prodává dopředu. To znamená, že my tam máme prodaný objemy na rok 2027, 2028 a 2029. A ty objemy jsou zajištěný jistinou. To znamená, pokud ČES něco prodá přes lipskou burzu, dám příklad za 10 milionů euro, tak tam musí poslat 10 milionů euro, ty tam peníze se držej a v momentě, kdy se ten obchod vypořádá, tak ten ČEZ dostane těch 10 milionů euro zpátky. A kdyby nedodal tu elektřinu, tak těch 10 milionů euro jde tomu kupujícímu. To znamená, je to ještě velmi drahý, protože tam cashově držíte strašidelné peníze. V době, kdy vylítly ty ceny elektriky nahoru a tím pádem byly vyšší ty jistiny, tak v tu dobu musela vláda Fialy půjčit ČEZu, který měl 81 miliard zisk. Museli půjčit ČEZu 3 miliardy euro, 70 miliard korun, aby se tam mohli udržet vůbec na ten lipský burz. Už tehdy jsme mohli odejít. Protože ty soukromníci by to nedali, neměli z čeho. A na té lipské burze nás nic nedrží, my jsme tam nějak smluvně vázaní. Problém je, že ČEZ není 100% státní. A těch 30% minoritních vlastníků může v momentě, kdy my bychom uměle snížili cenu a řekli, odcházíme z lipské burzy a budeme to prodávat za nižší cenu tady v rámci České republiky, tak těch 30% minoritních akcionářů nás může žalovat o ušlý zisk na základě toho, že jsme jako majoritní akcionáři zneužili svého postavení a snížili zisk celé společnosti a vyhráli by to. To znamená, to, co my musíme udělat, je to, co udělala Francie před 3 lety, kdy vykoupila 14% EDF, oni měli 86%, 14% měli minoritáři, takže oni to vykoupili, těch 14%, získali 100%, Němci to samé udělali s plynem, s Uniperem, a ta Francie rozhodla, že se veškerá silová elektřina ve Francii bude prodávat za cenu na základě vyhlášky a pouze exporty do zahraničí se budou prodávat přes lipskou burzu. Geniálně, takhle by to mělo být. Takže EDF, zatímco ČES je v obrovských ziscích, tak EDF je v černý nule nebo ve ztrátě. Ve Francii. Jo? Takovýhle gigant. A tudíž v podstatě my musíme nejdřív vykoupit těch 30% toho ČESu, pak musíme odejít z té lipské burzy a pozor, ještě mezi krok, my musíme vlastnit stejně v elektřině jako v plynu celou tu síť od výrobce až po prodejce. Jakmile nebudete mít distributora, nebudete mít prodejce, tak i když mu tu cenu za elektřinu prodáte levně, tak on si nahodí tu marži a ta koncová cena pro toho zákazníka, pro toho koncového spotřebitele bude stejná jako dneska. Jenom se zvýší marže těch distributorů a těch prodejců. Vy musíte mít celý ten řetězec od začátku až do konce. Proto já nejsem pro prodej toho ČEZu distribuce, to, co chce teď udělat jakoby vláda, že budou mít 100% na výrobě, rozdělej ČEZ, na výrobě budou mít 100% a na distribuci si to sníží na 51%. To zlatý vejce je ta distribuce, ne ten výrobce. To jest, já mám obrácenou variantu, já říkám, pojďme vydat dluhopisy ČEZ, nepůjčujeme si to, mimochodem, jo, ještě se tam kolega ptal, komu dlužíme. Dlužíme zahraničním bankám. Všechny státy dluží zahraničním bankám. Ty deficity financují zahraniční banky. Proto se mimochodem přestalo mluvit o problému Řecka, Španělska a další, protože kdyby to Řecko zkrachovalo, tak zkrachují ty německé banky, kterým půjčují. Okamžitě. Oni by museli odepsat to, kdyby Řecko vyhlásilo bankrot a německé banky by museli odepsat to, co jako jim Řekové dluží, tak je konec, tak zbankrotují ty banky.
1: To sam... to
0: ne, to se půjčuje od různých bank. Jo, to mají různé banky, německé banky, francouzské banky, americké taky samozřejmě, ale ne 100%. A ještě jeden tip je, tím, že vlastně se obchoduje s těma emisníma povolenkama, tak velká část těch obchodů, velkou část těch takzvaných futures, to jsou deriváty, nechci tady vysvětlovat burzovní obchody, ale to je spekulace na budoucí cenu, ty emisní povolenky, tak to drží německé investiční a penzijní fondy. To znamená, kdyby zítra v Německu zrušili emisní povolenky, tak ale další měsíc nemají na důchody. Což znamená, že oni nemůžou udělat nikdy. Jo? My ano, oni ne. Proto prostě to s tím Německem nemůže jakoby reálně fungovat. Takže co se týče tohleto, tak já osobně, pokud chcete slyšet moji koncepci, vykoupení ČEZu na základě, ale dluhopisů vydaných českým občanům a českým firmám, protože je strašný rozdíl, teď když dáváme těch 140 miliard na obsluhu státního dluhu, na úroky víceméně, tak ty peníze jdou do zahraničí, jdou těm bankám, který to drží. Kdyby to bylo na dluhopisy, tak těch 140 miliard rozdělíme vám a vy ty peníze tady znova utratíte, zůstanou tady, neodejdou pryč. Japonsko má jedno z nejvyšších zadlužení na světě vůči HDP. Přes 200% HDP má Japonsko zadlužení. Víte, proč nemají problém s ratingem s ničím? Protože drtivou většinu toho dluhu tvoří dluhopisy, které drží japonské firmy a japonské občané. Oni si financují svůj vlastní stát. Naši lidé a naše firmy mají dohromady na běžných účtech v bankách 6 bilionů korun. To jsou peníze, které leží ladem. To jsou mrtvý peníze. A já bych byl proto, abychom začali přes dluhopisy, přes adresní dluhopisy financovat odkup ČEZu. Kupte si to, vy. Jo? 250 až 300 miliard na to potřebujeme. Vy, když si to koupíte dohromady, každý z vás máte naprosto jistou investici, dostanete 5 nebo 6% ročně, máte jistotu, že vám to ten stát jednou splatí, protože ten ČES je výdělečný. Garantuju, že by si to ty lidi koupili. Není problém, ale už nedlužíme bankám, dlužíme našim lidem. To samé je na dostavbu D3, na dostavbu dálnic tady. Já bych vydal prostě dluhopis na dostavbu D47. Dostávali byste peníze a ještě by ten stát byl povinný ty peníze použít pouze a jenom na dostavbu ty dálnice. Na nic jiného. Nemohl by použít na nic jiného. Takže pro mě výkup ČESu na základě dluhopisu, stáhnutí se z lipské burzy. V tu chvíli máte ČES výrobu, ČES distribuce a samozřejmě v tu chvíli i ten prodej, pokud máte, tak ty ostatní firmy se budou muset cenově přizpůsobit. Jo, pokud máte. Proto já říkám vždycky, že je potřeba založit třeba českou banku, komerční, státní. V tu chvíli ty banky se budou muset přizpůsobit těm cenám. Mobilního operátora. V tu chvíli ty mobilní operátoři se budou muset přizpůsobit těm cenám, jinak přejdou ty lidi k tomu státnímu. Bez problémů, úplně v klidu. A potravinový řetězec, že jo? Podívejte se na Biedronku. Nejenom, že by byly levnější ceny, ještě by to nakupovali od českých zemědělců, českých producentů, ne ze zahraničí. A to samý s plynem, kdy Net for Gas by měl být určený jako, škoda, že jsem si nevzal sem tabulku vývoje ceny plynu. Jo? Až do roku 2017 jsme měli fixní kontrakt s Ruskem, takhle byla ta cena. Ukazoval jsem to u Xavera teď neděli. V momentě, kdy my jsme měli opci na prodloužení na dalších 10 let, furt jsme to mohli mít tady za tu cenu. Za tu cenu. Mohli jsme jenom jedním papírem říct, pokračujeme a měli bychom cenu plynu čtvrtinovou, než je dneska. Čtvrtinovou, než je dneska. Žádný výkyvy na burze by nás nezajímaly, protože bychom měli fixní kontrakt. My jsme to neuplatnili, tu opci, protože přece ruský plyn je fuj. Jo? Takže za mě Net for Gas, státní nákupce plynu, protože soukromí obchodníci nikdy neuzavřou dlouhodobý kontrakt za fixní cenu, protože na to nemají. Je to strašně drahý. Musíte okamžitě složit prostě miliardy euro. Stát by to mohl dát, dopředu předfinancovat. A v tu chvíli máte fixní kontrakt z Ruska, z Azerbajdžánu, jedno za co prostě nejlevnější plyn, který by byl na trhu, ale mít zase distribuci i prodejce. A v tu chvíli máte nejlevnější elektriku a nejlevnější plyn široko daleko a všichni tady budou chtít tu chvíli začít podnikat. Rozvoj průmyslu dneska směřuje do umělé inteligence, AI, a do výroby čipů. Obojí je extrémně náročný na spotřebu elektřiny. Obojí je obrovsky náročný na spotřebu elektřiny. Do té doby, dokud tady budeme mít tak drahou elektriku, jako máme, nikdo tady tu fabriku nepostaví. Musel by se zbláznit. Musel by se zbláznit. To znamená, že předpoklad pro to, aby ta ekonomika začala růst, je snížení cen těch komodit a stejně tak u pohonej hmot, prostě za situace, kdy stát dostává obrovský peníze na DPH, protože ty ceny jsou tam, kde jsou, tak já bych prostě reálně snížil DPH na pohonné hmoty, aby jsme tomu prostě ulevili, tak jako v Polsku zase. Jo. Prostě ty nástroje tady jsou a znova říkám, je to o tom, jestli jste na straně lidí anebo na straně velké korporace. Takhle je to.
4: Pánové, já poprosím, pardon, poslední dotaz. Tak to mám, proč máme tady pronájem záhovy, to nějaký způsobem taky jako zase finančně to. Takže teď poprosím poslední dotaz na pana doktora, máte to v ruce, je to vaše. A pak se s váma oficiálně rozloučíme. Jo, je to takové daný tímto. Jo, není to, že by to nebylo nezajímavé, to naopak, jak se dalo sedět.
5: Tak, pane Reichl, já se ještě chci zeptat, proč ta vláda, často slyším, že pořád jenom se zastává vlastně Ukrajinců, neslyším, že by tam mluvili třeba o tom, jak ty děti mrtví, co byly od těch Ukrajinců zabiti. A tak mi to připadá, že prostě i vláda a strana ANO pořád jenom se zastává těch Ukrajinců. Tak to nechápu. Mě je líto i těch vlastně ruských občanů.
0: Já bych na to jednou udělal nějaký speciální vysílání, jo, protože prostě dějiny 20. a 21. století jsou dějiny vylhaný. Téměř ve všem. A od první světové války přes druhou světovou válku, kde prostě celá řada těch věcí, které dneska se nám tvrdí, tak prostě nebyla tak, jak byla. A prostě, že a to, že Spojené státy americký až do 7.12.41 do napadení Pearl Harboru financovali Německo, posílali jim tam ropu a tak dále a tak dále. A v momentě, kdy došlo k tomu napadení Pearl Harboru, o kterém mimochodem Američané věděli samozřejmě, tak Roosevelt to zakázal, tehdy udělal embargo na obchod s Německem, tak americké firmy si zřídili filiálky v Argentině, kde byla, která byla neutrální a obchodovali s Německem dál. Prostě nenadarmo se říká, největší obchody vznikají v době, kdy v ulicích teče krev. Mohl bych pokračovat přes Vietnam, incident v Tonginském zálivu, který se nestal, Irák, kde měli mít zbraně hromadného ničení, který tam nikdy nenašli. Zničili tu zemi. Jo. Teď jsme měli 11. září a tak dále a tak dále.
5: Američané ty tam můžou všude.
0: Jasně, jasně. To je samozřejmě věc, že, jak jsem říkal vždycky, že zadrželi ty dvě ruský tenistky u nás na letišti. Bylo geniální. Že, tam někdo říkal, že prej sebou měli rakety, takže byli nebezpeční, ale ne, tak víte co, my jsme v tomhletom, jako Česká republika je v tom úplně jako v tom hujerství fakt jako mistrovská. Jo? My se nepustíme ruský tenistky. Všude jinde hrajou, ale my jako nesmíme. Jo? A tamhle americký fotbal, sport, který já jsem komentoval dlouhou dobu, dneska se tam za ně stydím, protože prostě na mistrovství Evropy teďkom přizvala Evropská asociace Rusko a oni řekli, že tam nepojedou. Jo? A nepustíme sem hrát Anu, nezaspívat Anuně Trepko. V Americe hraje Ovečkin, ale u nás prostě nemůže. Jo. To jsou věci, které... A pak vidíte, třeba když byl... Měl jsem přijít hrát první zápas na El San Jose Sharks do pražské O2 Areny a v tu chvíli Dominik Hašek jako vyzýval, ať neberou ruský hráče sebou. Že? A ten generální manažer San Jose Sharks mu odepsal jednou jedinou větou. Buď to jedeme všichni, nebo nikdo. Tečka. My jsme tým, my jsme jeden mančaft. Naschledanou. Tohle jsou prostě věci, které já nechápu tu českou servilitu v tomhle tom, proč nedokážeme být jako normální a dívat se na ty věci objektivnějším pohledem. Ale realita je taková, že dneska speciálně ten konflikt na Ukrajině, podívejte se, jak se mění třeba pohled na COVID. Jo? A to jsme jenom 5 let zpátky. A ono, i ten pohled na Ukrajinu se začas mění. Ale v tu chvíli zase oni budou říkat, no kdo to mohl tenkrát vědět, jo. Jak mě dneska říkají, když se bavíme o covidu, tak mě říkají, no po bitvě je každý generál. Já říkám, vy pitomci, já to říkám od prvního dne. Já jsem svoje nezměnil. Já jsem to nezměnil potom, když ten covid odezněl, že jsem začal říkat něco jiného. Já jsem říkal furt to samý. Tehdy jste mě neposlouchali a dneska říkáte, teď seš chytrej. Já jsem říkal, já byl chytrej tenkrát. A to samý samozřejmě bude ta Ukrajina. Jednou ta historie změní ten pohled na ten konflikt a nebude ho vidět takhle černobíle. A já vždycky dávám příklad, když si vzpomenete možná na karibskou krizi v roce 1962 na Kubě, tak tehdy to vzniklo tak, že Američani potají dovezli jaderní hlavice do Turecka a Sovětský svaz na to reagoval tím, že dovezl jaderní hlavice na Kubu. 80 mil od Floridy, jo, na přímý dostřel. Američani jim dali ultimátum, ať to odvezou, nebo na tu Kubu zautočí. Byli jsme minutu od toho, že se to stalo. Doporučuji případ ty ruský ponorky, která nedostala to odvolání toho rozkazu útočit. Prostě fakt jsme byli minuty od třetí světové války. Takže když se tohle to stalo, jo, Američani dovezli rakety do Turecka, Sověti na Kubu. Kdyby Američani v tu chvíli zautočili na Kubu a zahájila se válka, kdo by byl agresorem, kdo by byl tím viníkem? Řekněte mi, kdo? Přece podle té dnešní logiky Kuba má právo dělat si, co chce. Nikdo jí nemá právo diktovat, že tam nemá mít rakety. Nikdo jí nemá právo zakazovat vstupovat do Varšavské smlouvy a uzavírat defenzivní... To, co dneska říkáme o Ukrajině. Tak mohla by za to Kuba a Sovětský svaz, že tam dovezli ty rakety, anebo Amerika, že by do té Kuby vlítla. Jo? Prostě není to černobílý. A my se tady snažíme u té Ukrajiny prostě jenom o ten černobílej pohled. A to je strašně špatný z jednoho prostého důvodu, že pokud se prostě na to díváte lživým černobílým pohledem, tak jste odsouzený prostě ty chyby zopakovat. A já vždycky říkám a cituju ten projev Johna Fitzgeralda Kennedyho, je to na YouTube, fakt si to puste, nádherný projev z University of Washington, červen 1963, 4 měsíce předtím, než ho zastřelili. Kdy on říká prostě, jestli chceme trvalý mír pro všechny, tak to není Pax Americana. Mír, který je dosažený silou amerických zbraní a vyhrožováním. To je mír dočasný a jenom pro někoho. Mír trvalý a pro všechny se dosahuje pouze tím, že se naučíme společně mluvit a jednat i s těmi, které považujeme za své nepřátele, protože jedině tak z nich můžeme udělat své přátele. Všechny nás spojuje to, že chceme žít na téhle malé planetě, že chceme vychovávat svoje děti, že chceme žít v bezpečí a v míru. A na tomhle společném jmenovateli je potřeba, abychom stavěli dál. Přesně tak to je. Pokud budeme odstrašovat, zbrojit, nedočkáme se ničeho jiného než eskalace a války. Jediná cesta k míru vede přes diplomatický stoly a přesto, že se začneme bavit i s Čínou, i s Ruskem, i se všema zeměma na této planetě. Jedině tak dosáhneme zase znova míru.
6: Takže já bych chtěl v první řadě, možná překvapivě, ale já myslím, že až tak úplně ne, poděkovat vám, co jste přišli. Poděkovat vám za to, že jste si našli čas. Svým způsobem pořád ještě, což už tady vypojívalo, za občanskou odvahu, za to, že máte právo a chcete a uplatňujete to právo myslet svobodně a ptát se na věci, na které se ptát vlastně možná ještě nemáte. Chtěl bych poděkovat panu doktoru Reichlovi za to, že přijel naši kandidátku potvrdit. Moc si toho vážíme. No a na všech úrovních bych chtěl říci, podporujte vlastenecké a konzervativní síly, které úplně natvrdo v české politice reprezentuje pouze ten blok SPD pro Trikolora Svobodní, protože všechny ostatní změny jsou kosmetické, tak trochu neúplné, jen aby se neřeklo. Podporujte nás, jak říkal pan doktor, politika je o trpělivosti a o dlouhodobosti. Pojďme u toho vydržet. Tak s tímhle tím bych se já za sebe asi rozloučil.
0: Přátelé, já bych vám chtěl taky moc poděkovat za to, že jste dneska přišli. Je to sem dlouhá cesta, paradoxně přes Polsko kratší než přes Českou republiku, což o lecčem vypovídá. Ale každopádně já jsem sem přijel rád, já tenhle ten kraj mám strašně moc rád, rád sem jezdím a mám tady řadu přátel v čele s manželi Pekárkovými, který prostě opravdu miluju a považuju je za svoje blízký kamarády a lidi, kteří tady jako opravdu tím srdcem to žijou na tom Jesenicku. A kdykoliv sem přijedu, zase znova rád, protože fakt jako tenhle kraj mám rád, tady ještě pořád ten zdravý rozum neprohrál, což se myslím o Praze úplně říct nedá. A já vždycky říkám, a jsem se o tom kdysi tam s Xaverem pohádal ve studiu, že prostě si vážím jakýkoliv lidí, jakýkoliv práce. Prostě neexistuje to pro mě, že člověk s 10 vysokoškolskými tituly je hodnotnější než člověk, který má základní nebo středoškolské vzdělání. A věřte mi, že ze své praxe znám spoustu a spoustu lidí, kteří mají úplně základní vzdělání a jsou daleko chytřejší a mají daleko vyšší úroveň selského rozumu než všichni ti inženýři, kteří se pyšní různými LLM a já nevím čím ještě. A konec konců můj táta vystudoval střední stavební průmyslovku a musím říct, že to byl nejchytřejší chlap, kterýho jsem kdy v životě poznal a měl nádherný velký životní pravdy. A já mám za těch 14 dní narozeniny, tak jestli mě chcete dát nějaký dárek, tak prosím přijďte k těm volebním urnám a přitáhněte. Přitáhněte, ne. To není potřeba. Už mám dárek. Dokonce mám kulatiny, bude mě. Děkuji. Já nevím, jestli tenhle věk se ještě slaví z těch 50, ale každopádně moc bych si přál, aby nám ty volby vyšly. Bylo by to moje velké přání a ten nejhezčí dárek. A já znova říkám, a tady vidím to už dlouhodobě, historicky tady vznikly politické strany Svobodní, Trikolora, Pro. A já prostě tvrdím, že bychom se měli opravdu nalodit na jednu silnou, nejsilnější loď a napnout ty plachty. To znamená spojit svoje síly. Já jsem opravdu přesvědčen a budu to dokazovat celé té volební kampani. Mně je úplně jedno, kdo je z SPD, kdo je z Pro, kdo je z Trikolora, kdo je ze Svobodní. Fakt mě je to jedno. Já jsem tady prostě proto, abych změnil tuhle republiku a ne proto, abych někde někam zajistil někomu nějaká křesla. A myslím si, já nepotkal jsem člověka za poslední dobu, který by řekl, no to kdybyste se spojili, tak já bych vás nevolil. Jo, mě vadí Majerová, mě vadí Vondráček, mě vadí Reichl, mě vadí Okamura. Nikoho takového jsem nepotkal. Myslím si, že ty lidi prostě chtějí, abychom se co nejvíc spojovali. A já jsem přesvědčen, že jedině pokud se spojíme, tak můžeme dosáhnout toho, co dosáhlo AfD v Německu. A jedině pokud ty volby vyhrajeme, tak máme šanci tady něco začít reálně měnit a ty teze, které jsem vám tady dnes představoval, uvádět v život. Tahle země to nutně potřebuje. Já jsem přesvědčen, že máme neuvěřitelný potenciál a že ten potenciál bohužel není naplněn, protože jsme se stali Klondajkem západní Evropy, kdy oni tady si přijedou vykutat to zlato a odvezou si ho pryč a my z toho vůbec nic nemáme. To je ten největší problém, kdy my tady prostě pracujeme na blahobyt jiných lidí, kdy nepracujeme na vlastní zahrádce, ale pracujeme tak, aby se zušlechtila ta sousedova zahrádka, aby nám oni tu naši vyplenili. Já prostě už toho mám dost a jsem přesvědčený, že Evropská unie, že z ní nebude potřeba vystupovat, protože zanikne dřív nebo později a my musíme být na ten moment připraveni. Pokud AfD vyhraje v Německu, tak se ta situace přiblíží naprosto rapidním tempem, protože oni mají Evropské unie už taky plné zuby. Jednoznačně se zavazují, že zruší eurozónu, že zruší euro, že se vrátí k marce, že prostě přijde zase znova ta doba té Evropy tak, jak jsme ji znali a tak, jak jsme ji všichni milovali. A já bych byl velmi rád, abychom právě ty síly naše spojili, abychom byli úspěšní v těch komunálních volbách, aby nám to dalo další impuls k tomu sjednocování, abychom prostě nejpozději v tom roce 2029 před vás předstoupili jako jeden jediný národově konzervativní subjekt a řekli, přišli jsme zachránit naši zemi a budeme táhnout všichni za jeden pro vás, protože to po nás podle mého názoru chcete a my jsme povinni vám to doručit. Takže já doufám, že se všichni opravdu postavíme za tu jednu českou vlajku, naši úžasnou, jedinečnou a že tu zemi společně uzdravíme. A znova říkám, to uzdravování začíná teď v těch komunálních a senátních volbách. Pojďte nás prosím podpořit, pojďte podpořit kandidátku. Pokud chcete, aby se tady na Jesenicku něco změnilo, tak musíte volit nové lidi. Ne ty, kteří tam jsou doposud, protože ty nic měnit z logiky věci nebudou. Takže prosím, přiveďte svoje známé, přiveďte svoje příbuzné. Já očekávám od každého z vás aspoň 5-10 hlasů. Minimálně. A pojďme dostat tyhle lidi na radnici, ať tady můžou začít měnit, protože každá změna začíná od spoda. A já asi to dnešní povídání zakončím tím, že to, co říkám vždycky, žádný mesiáš nepřijde, nikdo není spasitel. Ani Okamura, ani Reichl nezachrání tuhle zem. Jediný, kdo ji může zachránit, jste vy. Vy ty klíče od té brány držíte a já pevně doufám, že ji společně odemkneme. A že konečně tuhle zemi pošleme na tu cestu, kde naplníme ten náš potenciál, protože opravdu jsem přesvědčen, říkám to úplně, kdybych teď jste mě dali na detektor lži, tak garantuju, že projdu. Já jsem přesvědčen, že my máme na to ne, abychom tady byli na tom, jak ve Švýcarsku. My máme na to, abychom tady byli líp na tom, než jsou Švýcaři. Protože na rozdíl od nich máme daleko pracovitější, šikovnější lidi, kteří jsou ochotní za tu zem se postavit a ještě pro ní něco udělat a odpracovat. Takže pojďme do toho, ta změna začíná tady u nás, začíná přímo v nás a začíná za nějaký necelý měsíc u těch komunálních voleb a vyvrcholí u těch voleb parlamentních za 3 roky, kdy pevně věřím, že to naše sdružení bude ještě daleko silnější, než je v současné době a tím pádem bude schopno prosadit ty věci pro vás, protože pro nás jste vy na prvním místě, pro nás jsou na prvním místě lidi v téhle zemi, naši občané, nikoliv Ukrajinci, nikoliv von der Leyenová, nikoliv NATO, nikoliv Amerika, nikoliv Brusel, nikoliv nikdo další. Já se nezodpovídám nikomu jinému než vám. Vy jste můj jediný šéf, nikdo jiný, nikdo další na téhle planetě. Jenom vy, občané České republiky.

0: Hezký večer. Vítám vás u živého vysílání pravidelného pátečního pořadu Jsme ve válce. Dnes otevřeme 6 základních témat, která v posledních dnech hýbou světovou i českou bezpečností. Začneme výroky premiéra Andreje Babiše na pražském obranném summitu, kde varoval před třetí světovou válkou, vyzval k jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zároveň upozornil na ekonomické limity vojenských rozpočtů. V souvislosti s tím se zaměříme i na hybridní hrozby, protože americké úřady nejnověji obvinili síť pracující pro ruské tajné služby, které měly plánovat útoky v Evropě a koordinovat akci přímo v Praze. Odtud se plynule přesuneme k mezinárodní politice a novým aliancím. Probereme překvapivý návrh Ursuly von der Leyenové na přidružené členství Kanady v Evropské unii, na který okamžitě ostrými hrozbami odmítavě reagoval Donald Trump. Věnovat se budeme také německému soudnímu dokazování sabotáže plynovodu Nord Stream, kde před soud poprvé míří konkrétní obžaloba spojená s vyšetřováním možné ukrajinské stopy. A v závěru se dotkneme rétoriky samotné Moskvy a slov ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, podle kterého byl případný střet Evropy s Ruskem znamenal velmi krátkou válku. Celou debatu uzavřeme pohledem do vesmíru. Spojené státy totiž poprvé otevřeně přiznaly přítomnost zbraní na oběžné dráze a rozjíždějí projekt vesmírné obrany Golden Dawn. A já nebudu otálet a přivítám se se svým kolegou, s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem, kterého zdravím do Havlíčkova Brodu. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Hezký večer a půjdeme hned na první téma. Je to čerstvé téma, aktuální, protože včera v Praze proběhl pražský obranný summit, kde vystoupil náš premiér Andrej Babiš a když bych měla vybrat tu důležitou podstatnou část, tak označil Vladimíra Putina za agresora, řekl, že Evropa by měla pracovat na své obraně, ale zároveň řekl to důležité, řekl, že ten konflikt, ta válka nemá válečné řešení, nemá to řešení to, co teďka sledujeme prakticky, za chvíli to bude snad pátý rok a pokud to budeme pokračovat, tak to směřuje k třetí světové válce. Takže já se tě chci zeptat, když on v podstatě na jedné straně řekl, že Putin je agresor a na druhé straně říká, že Evropa se musí bránit, spějeme ke třetí světové válce, vypadá to jako takový rozpor. Máme to vnímat jako, že na jedné straně nám říká, že máme odstrašovat, ale zároveň také jednat.
1: No, je to rozpor jako v hokejovém utkání, když český národ zná hokej dobře a když toho mantinelu hokejista dostane hokejkou pod žebra a tomu druhýmu ji natáhne zjevně, tak kde je vyloučen on jako agresor. Takže ta situace je velice podobná. Řeknu tady několik jmen. Zbigniew Břežinský, Henry Kissinger, George Kennan, Jack Matlock, Jeff Sachs, John Mersheimer, William Barnes, William Perry. Ti všichni publikovali, že příčinou konfliktu je rozšiřování NATO. Zná Babiš ta jména? Říká mu to něco? Považuje se za chytřejšího? Upozornil ho na tato stanoviska někdy ředitel BIS Koudelka? A nebo to jsou jenom povinné cviky, jako za normalizace, že prostě něco řekne, aby vyhověl tomu, co se od něj žádá? Já si myslím, že jestli by Evropa měla posilovat obranu, tak především vůči svým válečným štváčům.
0: No, já s tebou naprosto souhlasím. On zároveň v tom projevu také řekl, že by vlastně Evropa a Amerika měli vyzvat vyzvat Putina a Zelenského ke společnému jednání, ale já mám pocit, že to je, ano, tak jako si správně teďka řekl, že to jsou takové jakési fráze, které slyšíme pořád, protože je tam vůbec ještě nějaká vůle k tomu, aby se sešli jaké kompromisu, když vidíme ty telefonáty, ta neustálá jednání, anebo už ten prostor neexistuje. A navíc, co já považuji za podstatné, jestliže zmínil Evropu a Spojené státy, tak přece Evropa se toho vůbec neúčastní.
1: Já si myslím, že Evropa by měla skutečně posílit diplomacii, ale začínám se obávat, že umění diplomacie je něco, co v současné Evropě začíná být takovou neznámou. Navíc kooperativní politika by zvýšila Evropě prestiž, takže by se dostala do hry. Já si myslím, že kdyby šlo premiérovi o ukončení té války, tak bych spíš podpořil, protože takhle, Evropa a Spojené státy jsou stranou konfliktu. Jednoznačně jsou účastníky konfliktu, takže těžko si mohou hrát na mediátory. Na nedávné konferenci BRICSu se odehrálo několik fantastických věcí, už jenom to, že se sešli v této sestavě. Mimochodem, málo kdo zaznamenal, že se tam k jednání sešel zástupce Íránu a Spojených arabských emirátů, což je naprosto neuvěřitelná věc. Podpořil by indickou a čínskou výzvu, protože si myslím, že Indie a Čína jedině tyto státy mohou být dobrými mediátory, protože v tom nemají vlastně žádné drobné. Takže myslím si, že tady existuje prostor pro diplomacii, ale obávám se, že to jako je trošku velká neznámá pro ty evropské takzvané elity. Oni to nejsou elity, to je už opravdu jako druhá liga těch politiků.
0: Já budu dál pokračovat v tom jeho projevu, co tam zmínil, a to byla taková jeho výzva, že by se Evropa měla soustředit na ten protiraketový nebo takový ten ochranný štít Patriot. A já se tě chci zeptat, protože vlastně my už jsme tady sledujeme nějakou dlouhou dobu koalici ochotných a teďka, když, jestli tomu rozumím správně, tak se dívám na to, že by tady měla vznít nějakási paralelní obranná struktura. Není rozumnější jako být součástí NATO? Proč bychom se měli vyčleňovat a dělat něco paralelně jako Evropa jako taková samotná? Tomu jsem nerozuměla, takže se tě ptám na to, je to rozumné, nebo jak tomu rozumíš ty?
1: Zcela upřímně, myslím si, že to je taková, jak to říct, frigna. Že nemíní Babiš dávat víc do rozpočtu v rámci NATO, a tak si vymýšlí takové ty iniciativy, kterých se dá vymyslet za večer skutečně celý kbelík. A bude se říkat, že ta aktivita se vlastně tak jako roztahuje a že tohle, že ty výdaje jsou vlastně plněný a peníze vynakládané. Je to prostě taková, všichni si hrajou na válku, bohužel teda nehrajou si s ostrýma, jo, ale tady si myslím v tomhletom případě, že to je takový tancování, který má trošku rozmlžit, zamlžit, který má odvést pozornost po dnešku, kdy vlastně zase ten americký protektor byl vynadat Babišovi, že dáváme málo peněz na americké zbraně, tak si myslím, že prostě Babiš v tomhletom směru dělá, co může. Nicméně je celkem jasné, že premiéři menších zemí mají velice malý prostor k těm tanečkům, takže tady já bych z toho opravdu nedělal, vůbec bych to nedotahoval do konce, protože to je celý nesmyslný, jak sama cítíš, ono, ty protiraketové obrany a tak dále, v rámci NATO nemůže to fungovat. A ještě jedna takováhle nějaká evropská, kdo by to mluvil, kde by to bylo, prostě myslím si skutečně, že jde o takový úhybný manévr, čemuž v podstatě tleskám.
0: No, ty si správně teďka upozornil, ty si řekl americký protektor, slyšela jsem správně, ale myslíš velvyslance při NATO, Matta Whitakera, který nám dokonce sdělil, že jsme jaksi přímo na dně z těch spojenců, pokud je o ten náš jako závazek, či to, jak ho plníme, ale já bych tady naopak na obranu Andreje Babiše řekla, že mně se líbilo, jak se k tomu postavil, protože on řekl, že minulá vláda měla velká ramena, jak plní své závazky a ve chvíli, kdy bylo po volbách, tak jsme se dozvěděli, že to prostě pravda není. Ale to, co já teďka říkám, tak souvisí s tou otázkou, kterou bych ti chtěla položit. Já se tě chci zeptat, když se podíváme na to, co všecko vlastně ten náš rozpočet, jako vlastně, jaké tam máme mandatorní výdaje a čím vším je naplněn, tak nakolik ještě může být stát suverénní, bezpečný, a přitom zbroj tak masivně, jak po nás spojenci požadují. Kam až může tato vláda nebo jakákoliv vláda zajít?
1: No, první věc je, že tady se furt mluví ve souvislosti s zbrojením s nějakými vynakládanými procenty. Tento přístup je podle mě přímo subverzivní čin, naplňující skutkovou podstatu trestného činu subverze, protože účinně oslabuje obranní schopnost naší země. Ta může být posílena pouze důkladnou analýzou hrozeb a důkladnou analýzou reálných opatření, která k tomu jsou. Tím by se posílila odolnost státu. Jenomže odolnost státu se posiluje především tím, že se rozvíjí diplomacie a že se podporují smlouvy o omezení zbrojení. To je velice zanedbaná disciplína, která se teďka vůbec neprovozuje. A tam si myslím, že by mohlo být Babišovo místo nikoli chřestění zbraněmi, který evidentně mu jako nejde moc k figuře. A já se mu nedivím a v tomto se mě samozřejmě líbí. Čili, že by se ty zbrojní náklady přesně by byly cílené a ono by zbylo mnohem víc peněz na vzdělání, na zdravotnictví a tak dál, což ve svých důsledcích velmi zvyšuje odolnost státu. A jestliže je toto cílem, pak toto je cesta a já si myslím, že toto je, by bylo i víc peněz na biznis a to si asi Babišovi by líbilo. Ale je velmi těžké to v této geopolitické konstelaci prosadit.
0: Já se tě teďka zeptám na věc, kterou jsme tady několikrát probírali, ale která si myslím vzhledem k tomu, že ta válka nějakým způsobem spěje k eskalaci, tak se tě chci zeptat na muniční iniciativu. Spousta z nás očekávala, že u muniční iniciativa skončí, takže dosáhli jsme jakéhosi kompromisu, že do ní neposíláme naše peníze, ale pokračuje. Jak si myslíš, že bude do budoucna tato naše iniciativa vnímána ve smyslu tom, že jak jsme se dozvěděli od Jakuba Landovského, dneska také blízkého spolupracovníka přes NATO Andreje Babiše chci říct, tak, že my se v podstatě stáváme terčem díky té muniční iniciativě a já říkám, že ta situace nějakým způsobem pořád eskaluje a graduje. Co si o tom máme myslet? Jak to bude vnímáno?
1: No, my jsme sice v té muniční iniciativě za organizátory, ale vysvětluj to někomu. Takže skutečně máš pravdu, jsme cílem, i když trošku jako neprávem, protože to financování jsme teda hodili na jiné, nejde to přímo z rozpočtu, nicméně podílíme se na tom, protože to jde z rozpočtu Evropské unie, ty příspěvky, takže jsme v tom až ne po uši, ale prostě po krk, jo. Takže cesta je v tom soustředit se na mírovou obnovu Ukrajiny, to znamená soustředovat peníze, které by šly na válečné výdaje, soustředovat je mimo ukrajinský budget a říct, pánové, až tady vám cinkají peníze do mírové kasičky a až tam toho necháte, tak tadyhle se můžete těšit, že dostanete prostě peníze na mírový rozvoj. To si myslím, že by mohla být cesta naprosto těžko napadnutelná, že jo? To prostě asi tímhle způsobem bych to viděl, no.
0: Já ti děkuju, jestli nemáš nic, co bys chtěl doplnit k té první otázce, jestli se můžeme posunout dál, protože tady mám další zajímavé téma. Můžeme?
1: Ano.
0: No, Spojené státy, to je celkem pro mě novinka, Spojené státy obvinili vlastně ruské tajné služby a vlastně oni obvinili tak 5 lidí z práce pro ruské tajné služby a na tom seznamu v obžalobě figuruje i Praha vlastně. Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo 5 lidí, 2 Rusy, 2 Kubánce a 1 Venezuelana a z jakési sítě těchto útočníků, která měla sledovat vybrané cíle a měla prakticky působit v těch státech, které podporují Ukrajinu. A já bych se tě chtěla zeptat, jestli se toto obvinění už zakládá na... Protože prakticky jde o obvinění a ty osoby nejsou známy, nejsou chycený. Takže jestli se to zakládá na faktech, anebo čteme tyto informace pouze z jakýchsi informací tajných služeb. Co si o tom máme myslet? Protože já si myslím, že se to dá zneužít velmi dobře politicky.
1: Tak ten americký právní systém je trochu odlišný od našeho. Nicméně, když budeme vycházet z toho, co publikovalo americké ministerstvo spravedlnosti, tak jde o obžalobu, která však, a výslovně to ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, představuje pouze tvrzení a všichni obvinění jsou považováni za nevinné, dokud jim vina nebude prokázána. Takže najednou se ocitáme na velice tenkém ledě a říkáme si, proč to vlastně řekli, když všech 5 osob je v podstatě nedostupných, nebudem si dělat jedno, že se někdy dostanou do spárů Spojených států, pakliže neudělají nějakou zásadní chybu. Takže k tomu procesu nikdy nedojde, takže o co jde? Oni z toho vymačkaného citronu se snaží vyždímat ještě pár kapek, to znamená, že tady začnou konstruovat nějaké sítě, protože tady vlastně není vůbec žádné nebezpečí, že by tato konstrukce byla před soudem vyvrácena. To je totiž pointa celé té věci. Oni spolíhají na to, že to nedojde k soudu. Jo? Za přítomnosti teda těch lidí, kteří by se mohli hájit. To znamená, oni tady můžou ty vzdušné zámky prostě konstruovat, jak chtějí. A ono to v podstatě slouží propagandisticky, protože Koudelkové a nájemní pisáci prostě budou do zblbnutí opakovat, že byli zase obviněni 5 a že to je Rusko a tohleto. A vždycky jako by náhodou zapomenou zopakovat tu doušku toho ministerstva spravedlnosti amerického, že na ty obžalované je třeba považovat za nevinné, že jim prostě ta vina nebyla prokázána. A tady si myslím, navážu na krásný úterní, velice dynamický pořad Petra Druláka, který tam řekl krásný výraz, mluvil o téměř terorismu. A to je přesně ono, to je prostě zase takový hybrid, který lítá vzduchem. Všichni mluvějí prostě o útocích, jak se to houstne, ty ruský ataky nad Evropou. Přitom nikdo nic nedává na stůl, protože na stůl těžko asi by tam bylo, když tam hodili ty útoky na infrastrukturu, tak se jim to hnedka sesypalo, protože tam zjistili, že šlo o nějakého ekologického fanatika. Takže je to celý prostě, je to v luftě a pouze zůstává ten efekt té špinavé sliny, jo, potom flusnutí. Takže já si myslím, že tohle je naprosto nešťastný a jsem strašně rozčilen tím, jak na to politici naskakují, protože úkolem politiků je nešířit poplašné zprávy a toto jsou poplašné zprávy, čili oni by mohli být trestně stíhání, protože tohle to jsou naprosto nepodložené věci. A ten premiér by si měl zjednat svůj analytický oponentní tým ke všem informacím, které mu nosí Koudelkové a podobný, aby je prostě někdo podrobil důkladný analýze. A mělo by k tomu dojít v podstatě na té bezpečnostní nebo v té úrovni bezpečnostní rady státu nebo ještě pod ní v nějaké pracovní skupině, protože si myslím, že vládní činitelé by takovými to žvásty vůbec neměli být otravováni, protože to ovlivňuje, negativně to ovlivňuje jejich činnost.
0: A kdo pouští tady tyto informace? A ještě se k tomu přidám takový dodatek a teďka se jedná o ten vlastně útok, který nám velice dramaticky na tiskové konferenci oznámil premiér Petr Fiala. Bylo to v červnu 2024, že došlo k nějakému tomu požáru v tom depu někde na kraji Prahy. Jako, kdo to pouští? To pouští zpravodajské služby? Jako, proč tady tohleto vůbec se dostává do médií?
1: To je v rámci té hybridní války prostě propagandistická podpora cílů války. Ty věci jsou odkazovány na tajné služby a tajné služby, jejich informace nejsou soudně přezkoumatelné, protože oni se odvolávají na svoji zákonnou povinnost chránit své zdroje. Takže tohle to vůbec nemá přijít na veřejnost. Zpravodajské služby mají poskytovat informační podporu exekutivě, a ta exekutiva s tím má zacházet nesmírně opatrně a opravdu, když s tím jdou na veřejnost, tak je zcela jednoznačný, že nemají podklady a že to je prostě pouze propagandistický využití informací, které v podstatě mohou se někdy zakládat na něčem, co je pravděpodobné, ale ve svém souhrnu to je prostě děsivá siláž.
0: Nemáš pocit, že jsme omládli? Mě to totiž teda celé připomíná strašně to, co jsme žili v období studené války, protože takové informace na nás pouštěli komunisti o amerických imperialistech a co všechno nám hrozí a tak dále. Teda to já přiznám se, mě to tak působí. Jestli k tomu nemáš nic jiného, můžeme jít dál.
1: Já bych tě malinko opravil, protože jeden Němec kdysi řekl, takovou reflexi té minulé doby, že všechno, co komunisti říkali o sobě, byla lež, ale všechno, co říkali o Západu, byla pravda. A když se dozvídáme prostě to, co ty plány západních zemí za studené války, tam to opravdu nebyla žádná legrace. Oni opravdu spoustu těch věcí realizovali. Takže já shledávám s postupem času, že mnoho z toho, co říkali, byla pravda a utvrdil mě v tom George Friedman, který prostě říkal, že podstatou americké politiky je vývoz destabilizace. No když tohleto jsem slýchával za minulého režimu, tak jsem si myslel, že je to bolševická propaganda a pak mě to potvrdí analytik CIA. Takže ono skutečně je potřeba ty jevy hodnotit velmi opatrně a bez ohledu na to, koho se to týká, protože někdy ta pravda může být, nebo ta pravděpodobnost, vysoká pravděpodobnost může být velmi překvapivá.
0: No já ti děkuju, že jsi mě teda opravil, ale jako na opravdu běžného člověka, běžnou veřejnost to takovým způsobem opravdu působilo, že to byla komunistická propaganda, ale jestli nemáš nic jiného, půjdeme na téma, teda, které si myslím, že nadzvedlo spoustu lidí. Četla jsem taky skvělý článek pana prezidenta Klause, který reagoval na neuvěřitelný projev Ursuly von der Leyen, takovou její hodnotící zprávu v Evropském parlamentu. A já se teda dotknu, bylo tam neuvěřitelného toho hodně, ale asi nejvíc, jestli můžu použít to slovo šokující, bylo to, že navrhla, že by se Kanada mohla stát jaksi přidruženou součástí Evropské unie ve smyslu, že bychom mohli ještě více prohlubovat naši spolupráci ve všech oblastech, věda, vzdělání, umělá inteligence, energetika a tak dále. Ale na tom je zajímavé, že si myslím, že na to museli zírat s otevřenou pusou všichni v Evropském parlamentu a všechny ty členské státy, protože ona tady tuto svou myšlenku nepodělila se oni s nikým. Co na to říkáš?
1: No, mě bavilo už při tom úvodu, když se zmínila o tomto tématu, že se usmívala. Evidentně se na to těšíš a já se těším zase na článek pana prezidenta Klause, protože on jako si dokáže dokáže říct, co si myslí. Co se týče tohodle, já mám takový pocit, že to je buď to manifestace nebo zkouška z postavení, o kterém se Uršula domnívá, že ho zastává. Protože to bylo něco tak arrogantního, ona to neprojednala s nikým. Že ona to tam řekla spatra, nikdo o tom nevěděl, všichni na to zůstali koukat. Já se těším na komentář Ivana Davida a dalších a našeho kolegy Ondry, prostě ten má vždycky jako šťavnatý poznámky, takže ty si to určitě, to pro ně bude velká inspirace. Já si myslím, že jednak teda to je naprostá hloupost věcně, jo? Ale že to je možná příležitost, že i takový ty nýmandi, kterých je Evropský parlament plný, tak přece jenom mají určitou politickou citlivost.

0: tam nakreslil tu mapu, kdy vlastně celou tu západní polokouli pomaloval americkou vlajkou, takže teďka mně to přijde takový, jako kdyby Evropská unie chtěla obepnout Spojené státy ze severu a z jihu jako evropskými barvami, což by bylo docela komický. Bylo by hezký, kdyby si Trump něco takového uvědomil, co by to bylo, jako kdyby někdo dělal to, co dělá on. Ale myslím si, že on pouze prostě se zachmuří a Ursula se srovná. Nicméně, já mám tady u toho takovej zvláštní pocit, že ta pointa je úplně někde jinde. Oni řeknou Trumpovi, helejte, to je s tou Kanadou, to je jenom takový řečičky a to je prostě jenom takový přátelství a prohloubení a když bychom vlastně do té Evropské unie chtěli i tu, ty Spojené státy nějak a budou jim takhle jako se vlísávat. A najednou se zjistí, že se o tom přidruženém členství mluví celkem běžně, stane se to součástí určitého repertoáru, aniž by to kdy bylo nějak etablováno, nějak limitováno, definováno, nic. Začne se prostě mluvit o přidruženém členství a nikdo vlastně nebude vědět, o co jde. A teď ta pointa. Po této cestě se vydá Ukrajina. A já si myslím, že v tomhle je ta pointa.
1: No tak to je, vidíš, to je naprosto skvělý to, co říkáš, protože já jsem se zrovna teďka tě chtěla zeptat, že já jsem začala číst takové jako úplně paralelní zprávy, jakože by se nemuselo zůstat jenom u té Kanady a už se mluví o Novém Zélandu, už se mluví o Austrálii a teď se rozšiřuje, jak si rozšiřují ty hranice, no já si myslím, že ano, že tudy asi vede ta cesta, nicméně Trump na to reagoval, takže je to naprosto směšné, pohrozil vysokými cly a každý, ty jsi si správně všiml, že já jsem se usmívala, když jsem četla obsah a úvod toho, o čem se dneska budeme bavit, protože jsem si vybavila Ursulu von der Leyen, jak sedí poníženě na golfovém hřišti, hraje si se stovkama miliard eur jako v rámci vyjednávání s Trumpem a vlastně si potom dovolí takovouhle drzost, jako jo, takže ano, já s tebou souhlasím.
0: Že tyhle ty metastáze Evropské unie, jako jak říkáš, Nový Zéland a tohle, to jsou jenom takový zastírací manévry, protože oni řeknou, no tak ne, no. Ale ten pojem už zůstane zaveden, už se vlastně přestane přemýšlet o tom, jestli, jak to vzniklo. Ona to prostě zavede do agendy řečnické, a já si myslím, že to je právě to, jak chtějí vpašovat tu Ukrajinu do tohohle rámce a v podstatě by pak ošulili i ty polský zemědělce a tak dál. Je to jedna, nemyslím si, že to má příliš velkou naději na úspěch. Myslím si, že ty Poláci třeba in puncto zemědělství zůstanou vůči té Ukrajině velice ostražití, jo, ale na druhou stranu, když si vezmeš tu Ukrajinu, celá ta historie jejího zlomu z té neutrální Ukrajiny až do toho roku 2008, kdy vlastně ona porušuje svoji vlastní ústavu a začne mluvit o vstupu do NATO, až v roce 2014 ten neutrální statut vyjme ze své ústavy, tak je to celý založený na korupci. Předtím se tam rozkrádalo, najednou ze západu dostali nabídku, jak rozkrádat prostě ještě lépe a radostněji. A v tomhle tom si myslím, že ta Ukrajina je kompatibilní s tou největší zlodějkou v evropských dějinách, která stojí na čele Evropské komise. Takže to je to určitá kompatibilita by tam byla, ale teda jako v tom skutečně v tom nejhorším, jo.
1: No já doufám, že ty si neřekl, ani tě nemůžu parafrazovat, aby řekla, že i ti méně bystřejší nebo línější poslanci Evropského parlamentu a další jako zbystří a okamžitě se proti tomu vymezí a postaví, protože já teda musím opravdu doporučit znovu ten článek pana prezidenta Klause, protože ten tam rozebral ten projev absolutně na atomy, protože tam se vůbec neustupuje ani od té politiky, která doteď je zabije a ničí, kompletně ničí celou Evropskou unii.

0: ona v podstatě začala jakoby číst od prostřed knihy a ta první polovina jakoby kdyby neexistovala, takže to se mi zdálo neuvěřitelný, ale budeme to sledovat. Já ti děkuju, protože zase dal si mi do hlavy opravdu velkého brouka, protože si myslím, že ano, že uvažuji správně. Můžeme jít dál na další téma? Půjdeme, dostaneme se na Nord Stream, protože teď jsme se konečně posunuli k tomu, že v Německu míří před soud první případ sabotáže plynovodu Nord Stream 1 a 2. V němž je obžalován, a já jsem si vzala brýle, protože musím říct správně to jméno, bývalý ukrajinský důstojník Serhij K. Podle vyšetřovatelů měl koordinovat tu skupinu, která v září 2022 umístila na potrubí výbušniny a v Chorvatsku byl dokonce zatčen jeden podezřelý. Takže já se tě chci zeptat, jako jestli pracují ti němečtí vyšetřovatelé z verzí, že plán vznikal, protože vyšla také knížka, jsou paralelně s tím, novináře Bojana Pančevského, který přímo v té knížce otevírá dosti závažnou věc, že ten apel na to, aby došlo k tomuto teroristickému útoku, vyšel přímo z vysokých státních míst samotné Ukrajiny. A já se tě chci zeptat, jestli ti Němci vychází částečně z té knížky, nebo jaké mají, kromě těch indicí, které já jsem řekla, mají jednoho konkrétního osobu, jednoho konkrétního teroristu, kterého našli v Chorvatsku. Na čem je postaven ten soud, to obvinění?
1: To je pro mě docela záhadou, protože jsou tam určité indicie, které ale podle mého soudu nejsou dostatečné, respektive vůbec nevylučují to, že může jít o klamný případ, kdy se vina nebo předhazují jiní viníci, než jsou ti skuteční. Nicméně, já bych tady toho rád využil k tomu, když vezmeme vážně ten soud, že bude probíhat a že bude probíhat z hlediska vyšetřovatelů úspěšně, že budou ty obžalovaní odsouzeni právoplatně, tak to bude znamenat jednu zajímavou skutečnost, protože tam se ukazuje vztah na nejvyšší složky ukrajinského státu. Otázka je, jestli to povolil Zalužnej se Zelenským, nebo jenom Zalužnej, já nevím, jestli byl Zelenský vždycky zcela při vědomí, při jeho známých úletech, zálibách.
0: Závislostech.
1: Závislostech, tak. Čili tady by v tom rozsudku vlastně zaznělo, že to udělali Ukrajinci se souhlasem ukrajinských institucí státních. Hmm. To znamená, že by soudem členské země NATO byla Ukrajina označena za státního teroristu. Což by ovšem pak znamenalo, že každý, kdo by od té chvíle, kdy ten rozsudek nabyde právoplatnosti, každý, kdo bude podporovat Ukrajinu, se stával podezřelým ze spáchání trestného činu podpora terorismu a nebo financování terorismu. V tom případě by paní nejvyšší státní zástupkyně měla začít okamžitě konat. Nikoli retroaktivně, protože ten rozsudek ještě není právoplatný, ale od okamžiku, kdyby ten rozsudek nabyl právoplatnosti a Ukrajina, jako ty státní orgány Ukrajiny, které by vlastně byly odpovědné za tento teroristický akt, tak by byla označena prostě za stát podporující terorismus a jeho podpora by u nás byla trestná. A to si myslím, že je jeden jako ze strašně zajímavých možných důsledků tohohle procesu. Mm-hmm. Nicméně, nejsem si zcela jist, jestli k tomu odsouzení dojde, protože toto je jedna, to by neplatilo jenom pro Českou republiku, to by platilo prostě pro všechny státy, které podporují Ukrajinu, protože by se v hromadném měřítku dopouštěly podpory státního terorismu. Takže si myslím, že to možná asi tak nedopadne, že to bude takový, jako bude dostracena, protože zcela není vyloučená možnost, že se ti obžalovaní vytasí s naprosto neprůstřelnou obhajobou a budou z toho venku. Pak by ale nastala ta varianta, že by bylo nutno jít po směrem, který naznačil Seymour Hersh v tom svém článku, a kdy ukazoval na speciální služby Spojených států. Není vyloučeno ani účast Britů a Norů a tak dál. Čili je strašně zajímavý, že tadyhle se ta věc bude muset nějak rozštípnout, ale v případě, kdy to zůstane na Ukrajině, tam je ještě jeden důležitý důsledek, a totiž, že by se pojišťovny, které musí vyplácet prostě veliké pojistné plnění, začaly léčit na Ukrajině. To znamená, že by se přidali k těm věřitelům Ukrajiny a zahryzli by se prostě, uhryzli by si z Ukrajiny prostě další velký žvanec. Takže ten soud budeme pečlivě sledovat, kam, jak se bude vyvíjet, protože tady těch aspektů je strašně moc, ale ta podpora Ukrajiny, co by státu podporujícího terorismus, mně přijde jako velice zajímavý možný důsledek.
0: Mm-hmm. Já jsem hrozně ráda, že jsi zmínil ty pojišťovny, protože jako tam se u takovýchhle projektů, u takových věcí jako množství musí být strašně vysoké ty pojistky, takže tam jde o obrovské, obrovské obnosy peněz, takže to jsem se tě chtěla zeptat, to mě na tom zajímalo, a taky ještě jednou kratičkou otázku. Už jsme se bavili několikrát o tom, nakolik se mohou soudy nebo nemohou soudy opírat o zpravodajské služby, jak jsi řekl, tak jiný systém mají v Americe, a jestli může tento soud čerpat ze zpravodajských služeb, které vlastně k tomu svoje informace dávají taky. Nebo musí už to všechno být založeno na faktech, tak?
1: Pakliže by zpravodajské služby poskytly zdroje informací, tak by to mohlo být soudem využitelné, ale otázka je, co by ten soud akceptoval, prostě jak se říká v žargonu, jak procesně správně byly ty informace nabrány, jo? Protože to je pak vždycky velký prostor pro obhajobu, že namítne procesní nesprávnost, a nevím jak v Německu, ale myslím si, že Němci jsou na tohle to taky jako dost cimprlich. Ve Spojených státech takhle skončili jako o ničem spousta procesů jenom pro určité procesní chyby, jo? Takže tady nevím, nakolik oni byli schopni, takhle, nakolik se vůbec opírají o zpravodajské informace, protože zpravodajské služby v určitém okamžiku mohou nasměrovat orgány, trestně právní orgány k tomu, aby pokračovali v naznačeném šetření svými procesně udržitelnými způsoby. Jo, takže nevím, jaká tam ta důkazní situace je, na čem je opřena.
0: Ještě jednu věc bych se zeptala. Myslíš si, že na to, čeho jsme teďka svědky, co se začíná dít v Německu směrem k Nord Streamu a tomu soudu, může mít vliv to, že se díváme teďka na obrovské, úžasné výsledky AfD a Alice Weidel, jeden z jejich takových stěžejních bodů v tom tažení a v tom jejím programu je, že chce opět obnovit Nord Stream?
1: No, já nad tím hodně přemýšlím a myslím si, že by to AfD mohlo velice pomoct před těma volbama, protože to je nesmírně citlivá věc, cena energií, a nevím, jak se prostě Němci stavěli k tomu přerušení Nord Streamu, protože zdaleka ne všichni s tím byli srozuměni, vůbec nikdo tam nejásal, jako ty blázniví Poláci, kteří řekli, že měl být potrestán vlastně ten, kdo ten Nord Stream postavil. Mimochodem, oni ho postavili právě proto, aby Polákům vzali tu hračku, protože Poláci to chtěli, prostě chtěli vydírat Evropu s přerušováním plynu, takže kvůli ním vlastně ten bypass byl postavený. Takže myslím si, že by to mohlo, a ještě proběhla vlastně informace, že by přicházelo v úvahu jednání Rusů s AfD ohledně právě obnovení toho Nord Streamu, tam jsou zase otázka těch vlastnických práv. Amerika to chce koupit, to potrubí, Bůh suď, kdo na tom všechno chce vydělat, ale myslím si, že obnovení Nord Streamu vůbec není ve hvězdách. Myslím si, že to je docela reálná možnost.
0: A navíc Gerhard Schröder, kterého stejně považujeme vlastně, nebo je považován za takového otce celého toho projektu, že si to dokázal prosadit, což bylo strašně těžké, protože víme přece, jakým způsobem, jak peskoval Joe Biden, vlastně americký prezident, kancléře Scholze, jako když se tohle to všechno stalo. Tak to bude zajímavé. To jsem ráda, že moje myšlenky ubíhají stejným směrem, jako ty směrem k té AFD, co to ještě může znamenat, ale já bych šla dál, já bych se tě zeptala na to, co se teďka odehrálo, nebo slyšeli jsme od vlastně ministra zahraničních věcí Lavrova, ministra zahraničních věcí Ruska, který po několikáté zopakoval, že Rusko v žádném případě neplánuje napadnout členské státy, NATO, Evropu jako takovou, ale velice jako nelibě nese to sílící neustálé zbrojení a pokračování té podpory Ukrajiny a říká, že když to takhle dál eskaluje, že pokud by došlo k tomu konfliktu, takže by ta válka měla velice krátký proces. Byl by to krátký proces. Bylo rychlé. Co si pod tím máme představovat? Přelož nám to.
1: Jakákoliv textová analýza musí začínat doslovným významem. A já si myslím, že tady není potřeba chodit daleko, protože když Lavrov řekne, že by to bylo rychlé, tak by to asi bylo rychlé, protože na té Ukrajině všichni viděli, co zmůžou ty ruské balistické hypersonické rakety, takže by to byl asi velký masakr. Myslím si, že Rusové tím dávají také najevo, že tu Evropu a její rozložení vojenských sil a velitelských stanovišť a spojovacích cest a tak dále, že mají dost dobře přečtený a že vědí, že není třeba příliš hýřit raketama, prostě že stačí opravdu pár cílených úderů na pár vybraných míst. Myslím si, že tyto schopnosti mají a že to připomínají těm válkychtivým aktivistům nebo spíš řečeno pošukům, kteří vlastně jsou mladí a neskušení a jsou vlastně vedeni pouze pohánění penězma vojenského průmyslového komplexu, který potřebuje prostě tu situaci gradovat. Pošuci, jako je ministr zahraničí Sikorský, prostě to je skutečně hanba Evropy. Takže ano, myslím si, že Lavrov jako se zkušeností starého muže říká těm mladým, jako dejte si studenou sprchu.
0: Já se teďka zeptám na věc, kterou nemám vůbec ve scénáři, ale která si myslím, že zajímá spoustu diváků a každý o tom určitě zapřemýšlí, kolikrát ji slyší. Každý den od rána do večera slyšíme zprávy o Ukrajině. Já se ráno zbudím v 8 hodin a Martin dorazí, mi tam hlásí, že Ukrajina má lepší drony, tečka. A dál platíme ty 100 tisíce za ty zpravodajce a já se tě chci zeptat. A začala jsem tím rozhlasem, proč se nevypne ten Starlink? Je to cesta, jak to skončit?
1: To by musel Elon Musk a to je pro něj obrovský biznis, no a on si tam hraje. Je to neštěstí, že prostě jeden člověk může hrát geopoliticky takovouhle úlohu, protože toho Muska, jak vidět, neovládá ani Donald Trump. Takže on dělá vlastně, co chce a co si zamane a jako celá politika je pak k ničemu, když o těch důležitých věcech prostě rozhoduje, jestli se na špatném bočku vyspí a jestli nemá větříky a tak dál, prostě jakou má náladu a jestli to vypne nebo nevypne. Jo. To je tragédie. Ano, samozřejmě šlo by to vypnout. Jestliže on je takto takový neodhadnutelný, no tak pak nastává ta varianta, že mu prostě ten systém bude muset vypnout někdo jiný. No.
0: Já jsem se tě na to zeptala, protože si myslím, že spousta lidí uvažuje o tom, že ta situace ze strany evropských lídrů a těch evropských elit pořád eskaluje, že se chovají jak smyslu zbavení, že diplomacie a mír prakticky u nich neslyšíš. A já zase znovu zmíním pozitivně Andreje Babiše, protože když byla ta konference v Gdaňsku, kdy se bavili o obnově Ukrajiny, samozřejmě zase začali počítat peníze, ale tam běží válka, tak on byl jediný z těch hlavních lídrů, kteří se sjeli do toho Gdaňsku, který o tom míru mluvil. Ale já, když už jsem začala ten Starlink, Ameriku, Maska, tak se dostanu k poslednímu tématu, jestli můžu jít dál, a to jsou ty, to jsou vlastně přiznané zbraně ve vesmíru. My jsme se teďka dozvěděli, že Spojené státy poprvé veřejně přiznali, že už mají zbraně na oběžné dráze. Je to technologický zlom nebo konec dlouholeté hry, kdy velmoci podobné schopnosti měli, ale veřejně o nich nemluvili.
1: No, ještě je tu třetí možnost, že je mají, že nemají, ale dělají, že je mají. Jo? A že to je takový to gorilý samec, jak se buší v prsa. Mně to připomíná právě ty hvězdní války, protože, jak napsal Ladislav Bittmann ve své knížce Mezinárodní dezinformace, a to byl profesor Bostonské univerzity, takže tomu lze asi věřit. Hvězdné války byl jeden velký podvod, strašně si na tom vydělali zbrojaři, když Reaganovi předváděli v tom Tichém oceáně, jak je sestřelena ta raketa, tak mu utajili, že ta sestřelená raketa si tu sestřelující přitáhla, aby bylo dosaženo úspěchu. Takže já si myslím, že tady jde pouze o velikou propagandu. Určité zbrojní systémy nepochybně mají své souvislosti v kosmu. To asi budou mít i Rusové, i Číňané. O tom nebude žádná pochybnost. Jestli to jsou zbraně, anebo jenom prostě infrastruktura zbrojní, to je otázka. A zveřejňovat něco takového je naprostý nesmysl, kromě toho, že to má mít propagandistické vyznění.
0: Tohle, o čem se teďka bavíme, je navýsost odborná věc. Mají zpravodajské služby takové specialisty, aby byli schopni se na tomto poli pohybovat, a hlídají se ty velmoci navzájem?
1: Tady je důležité, aby se hlídali, měla by být nějaká pravidla. Samozřejmě zpravodajské služby najímají odborníky, vychovávají si své vědce, přímo to musí být vědci, kteří se v tom znají. Takže k tomu hlídání asi předpoklady jsou, ale co tady postrádám, je právě ochota se dohodnout na určitých pravidlech, na určitých dohodách. Spojené státy svévolně prostě všecko vypověděli, a jak píše Scott Ritter, ta generace zkušených vyjednavačů na obou stranách, kteří se vykazovali vzájemným respektem, tak ta již odešla a je nahrazena prostě mladými, neskušenými střeštěnci, kteří vlastně o diplomacii a o tom nemají žádnou páru a kteří prostě se chovají dost nedůstojně. V tom je velké riziko. Čili jediná cesta je vrátit se a využít zkušeností těch starých zbrojnošů. A pakliže je snaha se vzájemně nepomordovat, tak ta cesta začíná v tom navázat jednání o těch dohodách, o jejich plnění a tak dále, prostě vrátit se na tu cestu, která nás uchránila od nějaké velké krize.
0: Já ti děkuju, já už na tebe nemám další otázku, protože vím, že nás ještě určitě čekají otázky našich diváků, ale ty nám představíš knížku a oni mohou posílat svoje dotazy.
1: Minulý týden jsme se dotkli tématu, zda snahy ovlivnit uživatele internetových sítí jsou typické pouze pro ruské zpravodajce. Nabízím dva tituly, které už nepotřebují zvláštní komentáře. První je Jack Schaffer, Jak se zalíbit. Agent FBI vás naučí, jak zapůsobit na lidi a získat je na svou stranu. Toto je velmi vtipná a poučná knížka analytika behaviorálního programu Divize národní bezpečnosti FBI, který se specializoval na analýzu chování a rekrutování nových špionů. A druhá knížka, to je zase z té velké firmy, se říká CIA, oficiální příduška, která se jmenuje Triky a kouzla. A je to zajímavé, že to je založeno na materiálech kouzelníka Johna Mulholanda, která byla použitá v rámci projektu MK Ultra z 50. let, kdy se CIA snažila osvojit si dovednosti využitelné proti sovětskému protivníkovi. Takže kdo má zájem se poučit v tomto, že opravdu ten vítr nefouká jenom z Ruska, tak má teďka co dělat.
0: Tak a poprosíme do studia otázky.
1: Tak. Nepodvolení zdraví od zlodějky, milou paní Kateřinu a našeho Marada Honzu. No, už jako pokračuju v marodění, ale...
0: Děkujeme.
1: Děkujeme. Tak, Cimický už odsouzen, tak kdy začnou s těmi politiky? No, taky se ptám. Dobrá otázka, ale zase znova opakuji, pánem trestního řízení je státní zastupitelství, takže směřujte to na paní Lenku Bradáčovou. Další. Trump chce na to opustit. Prý. No tak to jsou jeho takové manýry, že jednou chce, jednou nechce. Je to dobrý zlobení, protože aspoň se to na to trošičku z toho svého klidu, zahnívajícího klidu probudí. Začnou možná přemýšlet, od čeho tam jsou, a doví, kdyby pán Bůh chtěl a přečetli si zakládající smlouvu NATO, Washingtonskou smlouvu a hlavně první článek její, kde je skutečně jediný závazek členských států NATO všechny spory řešit jednáním a vyvarovat se i hrozbou mocí, tak to by bylo zlatý. Být součástí NATO, není to hrozba účastí ve válce? No ano, v tomto pojetí NATO, kdy se NATO, které, jak jsem říkal, podle toho prvního článku mělo být obranným souručenstvím, stalo agresivním v roce 1999, tak je to skutečně hrozba a je to legitimní důvod přemýšlet o, nebo dokonce jednat ve směru vystoupení z NATO, protože my jsme vstupovali do NATO, které se tvářilo, že respektuje Washingtonskou smlouvu. Záhy jsme zjistili, že tomu tak není, takže jsme byli podvedeni. Proč Babiš neříká, že Trump je agresor, když už má potřebu říkat to o Putinovi? No, on tu potřebu asi nemá, on je k tomu nucen a všichni vědí, ale ano, to je správná otázka, protože navádí k tomu, že když je teda Putin agresor, tak co Spojené státy, které vlastně napadly od druhé světové války, kolik? 80 zemí, bo 80 případů, takže ano, tady se jasně vyjevuje ten dvojí metr. Dotaz, jak můžete přehlížet ruskou státní televizi, kde Solovjov otevřeně vyhrožuje evropským státům jadernými útoky? Co jiného než ruská jaderná výhružná retorika je podle vás skutečnou eskalací? No tady Aleš Sofin směšuje dvě věci. Pokud vím, tak ruská státní televize ani Solovjov skutečně nedisponují jadernými zbraněmi. Takže to můžou říkat jako další pošuci na západě, kteří taky, nebo dokonce Tymošenková chtěla by bombardovat Moskvu jadernými zbraněmi. Tam už to bylo horší, protože to byla politička, ale Solovjov si v televizi může říkat, co chce. A je to jenom, jak říkali staří filozofové, proud vzduchu a nic jiného to není. Čili ruská jaderná výhružná retorika se neodehrává, neodvíjí od ruské televize, ale od ministra Lavrova a prezidenta Putina. Zná pan Schneider energetika Jardu Nováka? A jestli jo, proč nám neřekl, že kandiduje proti Řehkovi a že ho máme volit? No, vidíte, tak já jsem se teďka věnoval antibiotikům a trošku mi to uniklo, takže zdravím Jardu Nováka a skutečně, prosím vás, nejenom Jardu Nováka, nechci ho ponižovat, hlasujte pro kohokoliv, kdo je proti Řehkovi, ale ten Jarda Novák by byl zajímavý, protože to je takový energetický, velmi energetický tvor, takže by rozhodně byl vidět. Ano, volte Jardu Nováka. Opakovaný dotaz. Existuje nějaká šance na odvrácení? No samozřejmě, že existuje. Otázka je, jaká je a kdo se jí chopí. Jestliže budeme podporovat válečné štváče, tak se řítíme do, jak to říct, do konečníku. Jestli se chytneme za nos a začneme podporovat ty, kteří třeba už i jako náš premiér Babiš postrádají to, že se nemluví o míru, takže pak se nedivme. Jo? Takže je to na nás, nejenom na nás, ale i hodně na nás. Proč Rusku nepomáhá Čína? Já si myslím, že ta Čína je díky své 5000leté kultuře velmi sofistikovaná ve svých přístupech a ví, že nějaká deklarovaná pomoc Rusku by třeba tomu Rusku ne ve všem úplně pomohla. Takže si myslím, že ta Čína Rusku pomáhá nepřímo a nejenom Rusku, ale v podstatě celému světu, protože působí jako určitý moderující neboli tlumící prvek. Přidala se k ní vlastně i ta Indie teďka, takže mají můj velký respekt a skutečně budoucnost světa, je-li jaká, spočívá v Asii. Dobrý večer. Jak se podle vašeho názoru může změnit situace v Evropě po ukončení konfliktu na Ukrajině? A co říkáte na Zelenského projekt Karpatské osmičky? Tak no, jak se může změnit situace v Evropě? Mohla by se změnit tak, že kdyby třeba dopadl ten soud v Německu s tím výsledkem, že by označil Ukrajinu za stát podporující terorismus, takže by vlastně všichni ti politici museli okamžitě změnit nejenom rétoriku, ale i své činy a mohlo by to znamenat rychlý konec toho konfliktu. Co se týče těch ukrajinských uprchlíků, běženců a tak dál, to je otázka pro naše trestně právní orgány, protože Ukrajinci nemohou být poměřováni jinak než naši občané. A Zelenského projekt Karpatské osmičky, no já jsem byl velice příjemně překvapen, že my jsme na tu Karpatskou osmičku poslali takového giganta, jako byl ten, ten Drahoš, jo. Takže to jsem Fico radši onemocnil, to se mu vůbec nedivím, já bych dostal taky kejchavou. Takže ano, velice chválím jako naše zastoupení, nebo úroveň našeho zastoupení na Karpatské osmičce. Myslím, že to docela reálně vyjadřuje její skutečnou hodnotu. Ahoj Honzo, Petr. Aha, Petře, ahoj. Se vystoupí Pavel, což média u nás samozřejmě uveřejní, ale uveřejní vystoupené ruské delegace s Lavrovem a Maxim Grigorjevem, který předloží důkazy o Buči. No, tak to se takhle média. Jaká média? Mainstreamová média ne, ale alternativní média jistě. Takže chcete-li se něco dozvědět, sledujte alternativní média, včetně ABE. Macinka opět kompletně otočil. Česko výrazně posílí podporu Ukrajině. Česko se stane součástí koalice pro civilní ochranu Munkry pro nás. No, jestliže posílíme podporu Ukrajině v civilním sektoru, to se nedá nic dělat, to je, Ukrajina si skutečně tu podporu zaslouží. Já si myslím, že Macinka asi nechřestil zbraněma, protože nedisponuje rozpočtem a slova může říkat, jaká chce. Já se v Macinkově zahraniční politické strategii nepříliš dobře vyznám. V EU je velmi mnoho schopných lidí. Neměla by bys doporučit vládě, aby se stavila odborný tým, který bude hlava nehlava bránit tyto zbraňové odborníky? Nejsem si jist, že úplně rozumím smyslu té otázky.
0: Tak, Tak jsme skončili u otázky, které jsem neporozuměla ani já, ale je 9 hodin, já jsem teďka takový ten hlídač našeho času a já ti moc děkuju, já jsem se dozvěděla plno zajímavých věcí a nasadil si mi brouka do hlavy s tou Ukrajinou a s tím partnerem, tak s tím, s čím přišla Ursula von der Leyen. Takže je o čem přemýšlet. Děkuju ti.
1: Já děkuju, přeji hezký večer.

0: Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
1: Tak jo, moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Ano, dnes to budete mít i s videem, takže kdo se chcete dívat na televizi, na přímý přenos live, tak se můžete pustit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cs a tam najdete uprostřed prostě takové tlačítko, velké tlačítko, kde je vysílání některých programů TV. Takže tam, když si to spustíte, tak uvidíte určitě i video. Jinak komu stačí samozřejmě audio, tak poslouchejte audio. Dnes jsem tu byl já, nebo respektive musel jsem to vzít já, protože ostatní moderátoři nějakým způsobem jsou zaneprázdnění, nebo nemohou, to je jedno, v celku nemůžou všichni vždy. A proto jsem to vzal já. Snad vám to nebude moc vadit, já se do toho moc nebudu motat. Jenom teď budeme čekat na naše protagonisty, kterými je Vítek a především pan VK. Takže zatím, než se ohlásí, než vstoupí sem na Discord k nám, ke mně, do takzvané místnosti, kde se propojíme potom, tak do té doby vám tam pustím písničku a už jsem si oblíbil naše známé dva instrumentalisty, zpěváky Mark Knopfler a Carlos Santana. Je to nádherná věc, je to z 80. nebo 90. let, no nevím přesně, to je jedno, ale je to prostě něco, co je moje srdeční záležitost. Takže poslouchejte zatím se mnou, jakmile budou naši hosti připraveni a propojeni, tak to samozřejmě rozjedeme.

0: Tak jo, vážení posluchači, naši dva hosté již jsou tady, tak já věřím, že se uslyšíme dobře. Takže Vítku a VK, zdravím vás ve vysílání.
1: Ahoj, a zdravím dalšího hosta z Plzně, třetího, tady, tady je. Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, co by další hosty, pasivní, už jsme aktivní hosté a naši posluchači jsou pasivní hosté, takže zdravíme všechny hostující entity, které se napojily zrovna na naše vysílání v pátek večer, jako vždycky jsme rádi, že se k nám připojili, doufám, že se s námi vydržíte až do 10. hodiny. Takže příjemný večer a zdravíme tebe, VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všechny zdravím, už jsem chtěl říct ahoj Helenko, že jsem nacvičený všechno pravidelně každý pátek, takže doufám, že jste se všichni těšili, že určitě za domácí úkol, no, probereme aktuální témata z domova i ze světa, víte, kdo má připravený, a samozřejmě začneme zase tak jako něčím, co připravený není, a probereme prostě, jak dopadly volby ve Švédsku, kde a občané, kteří tam jsou, a potom jsou tam občané, kteří jsou tam nelegálně, tak změnili výsledek voleb a migrační strana, socialistická levicová strana podporující migraci, tak se dostala k moci, bude mít vládu, těsně porazila pravicovou partaj. Takže probereme si i tady tu politickou taškařici ve Švédsku, no a já vám přeju pěkný poslech.
0: Tak jo.
1: Švédové si tato mohou tak trošku sami od 70. 80. let, štědrý sociální systém až příliš, samozřejmě to přilákalo mnohé živly, ale tehdy to byl ještě, řekněme, pramínek, potůček, potom se z toho stala řeka, až je to vodopád takový. Nicméně to vlastně sklízí ty progresivní následky i teď. Nicméně to první téma, které tady máme připravené, s tím tak trochu souvisí, VK samozřejmě, jak to ty VK umíš, samozřejmě obloukem, velkým obloukem, k tomu přejdeš, je to stále v podstatě svorník v rámci evropského kontinentu, tak to nebude tak příliš obtížné z Německa přejít do Švédska. Ale začneme právě tím tématem, které se odehrává v Německu, a k tomu možná přejdeme na to Švédsko, protože to s tím souvisí. Vajdlová totiž sklidila potlesk, nikoli my možná taky, ale Vajdlová především, sklidila potlesk německých podnikatelů za návrat k levným energiím z Ruska. A AfD chce ukončit financování ukrajinské války a v Bruselu požadovat německé peníze zpět. Zelenský šokoval západní partnery, chce dalších 27 miliard dolarů na zbrojení a Berlín navrhl, aby si Evropská unie vzala zase další půjčku. Takže co myslíš, kdo bude tahat v Německu za delší konec? Podnikatelé nebo řekněme ideologové, zelení, případně jak dlouho, možná tu otázku bych přeformuloval, jak dlouho to té ideologii vydrží?
2: No, zrovna jsem teď četl článek, tady se o tom hodně hovoří, že Merz nevydrží do švestek, respektive švestky, no tak podle toho, jaká je to odrůda, že jo, některé švestky jako, že jo, už jsou někdy, máte v srpnu, že jo, někde v září, někde dokonce ty pozdní, ty jsou někde jako okolo října, tak podle toho, jaká je to odrůda, ale že prostě analytici dělají prognózu, udělali prognózu, a že Merz nevydrží do konce roku. Že prostě je na odpis. Já se tomu moc nedivím, protože on je podobně jako svého času Petr Fiala naprosto odstržený od reality a hlavně od potřeb a problémů domácí politické scény tady. Stejně jako tam u vás byl odstržený Petr Fiala a jeho vláda, který prostě potřeboval řešit problémy na Ukrajině a na ty problémy v Česku úplně zapomněl. Takže zkrátka, politická reprezentace, jak je nastavená v Evropě. Mluvila o tom Julia Mendl teď v tom projevu v Evropském parlamentu, v tom videohovoru, který měla, protože ji nepustili. Já nevím, jestli Vítko, to je jako druhé téma.
1: Ano, bude to druhé téma.
2: Ano, jasně. Ano, přesně tak, takže já si to nechám až na potom. Ale chci říct, že zkrátka Evropa stejně jako ve 30. letech minulého století tady v Německu nechtěli řešit ekonomickou situaci, vlastně ani nemohli řešit ekonomickou situaci jinak než militarizací průmyslu. To znamená, začneme zbrojit na válku a tím dáme práci lidem. Součástí toho zbrojení byla výstavba i dálnic, že jo? Dálnice tady v Německu, ty jsou všechno, to je dílo Adolfa Hitlera, protože potřeboval rychlé přesuny nákladních vozů, materiálu mezi jednotlivými fabrikami, jednotlivými průmyslovými stavbami a tak dále a tak dále. To znamená, to byla součást výroby. Pozor, vojenská výroba, podobně jako to o tom hovořil Babiš, já budu mít večer ještě v článku video jeho na pražském bezpečnostním fóru vystoupil Andrej Babiš v angličtině. Budete to mít v češtině, co tam řekl. Řekl tam zajímavé věci na to, že jinak teda jako hodně je přátelský směrem na Berlín, přátelský směrem k Bruselu, i když oni ho málem jako nesnáší, ale zazněly tam zajímavé věci. Ale každopádně Evropa, i on řekl, i Babiš řekl, že Evropa je vlastně transformována do vojenské výroby a že když už teda se jako bude zbrojit, tak ať se vyrábějí nějaké protivzdušné systémy, že jo, protibalistická ochrana a tak dále a tak dále. Ale co je hlavní a de facto co je zásadní, tak při vojenské výrobě, když se začne teda zbrojit a militarizovat, tak se vyrábí nejenom zbraně, ale i vedlejší příslušenství v rámci národní infrastruktury, které přímo jmenovitě jenom pro armádu není určeno, ale i pro veřejnost. Zatímco tady to tehdy byly tenkrát dálnice, tak i třeba dneska v Evropě součástí toho zbrojení může být výstavba nemocnic, protože to jsou vojenské objekty dvojího určení. Postavíte novou nemocnici a dáte do jejího názvu takový ten název vojenská. A tím z ní uděláte vojenskou instalaci, která samozřejmě, ale normálně v době míru slouží samozřejmě civilnímu obyvatelstvu. Jako jo, sice má název vojenská, ale nejsou tam jenom léčení vojáci, je tam normálně i jako civilní obyvatelstvo. To znamená, to jsou projekty takzvaného dvojího určení a takových věcí dvojího určení jsou třeba, je daleko víc třeba mosty, nebo zmíněné dálnice, nebo zmíněné silnice. To jsou všechno stavby a projekty dvojího určení. To, že někde prostě máte nějaký schátralý most a najednou přijde obrovská investice a tam jsou najednou, tam vidíte bagry a jeřáby a spousta lidí a spousta Ukrajinců, že jo, gastarbeiterů a že co se děje, no bude se tady stavět velký obrovský most. Do té doby tam byla nějaká lávka, nějaký zaplivaný můstek z 19. století, všechno to zbourají, dají to tam úplně nové. A ten most bude mít nosnost 150 tun. Pane Bože, proč? Proč tak moc? No, z jednoduchého důvodu. Protože ve vojenských mapách, to jsou ty mapy, které normálně v trafice nekoupíte. V trafice koupíte turistické mapy. Ale ve vojenských mapách jsou zakreslené trasy takzvaného logistického zabezpečení a takzvaného transportu a transferu vojenských kolon podle jmenovité zátěže. To znamená, na těch mapách vojenských různými barvami je naznačeno. Po těle těch silnicích můžou jezdit vozy a vojenská technika do hmotnosti 15 tun. Pak je tam jiná barva, to je do 25 tun. A ještě jiná barva, to je 50 tun, a ještě ta čtvrtá barva, to je nad 50 tun hmotnosti. A teď uvidíte, jak se začnou na těch vojenských mapách měnit mosty. Jak se, a jsou to i viadukty samozřejmě. Všechno zkrátka se začne posilovat, opevňovat, aby zkrátka to uneslo přesuny těžké vojenské techniky. A to všechno se započítává do toho vojenského zbrojení. I když na první pohled to nemá vůbec s vojákama.

nebyly, že jo. A ve skutečnosti ale ta obrovská klinika, která tam bude stát, čtyři křídla dokonce, tak to jsou všechno budoucí vojenské válečné lazarety. Určené jako vojenské lazarety. Pro tisíce a tisíce zraněných vojáků. A tohleto zkrátka tomu obyvatelstvu se neříká. Tomu obyvatelstvu se řekne, i když máme vojenské zbrojení, tak můžeme zkrátka to lidem prodat jako civilní investice. A proto ti politici tak říkají, že dá se zbrojit i civilním humánním způsobem. To je samozřejmě chucpe, protože je to taková ta obezlička, kdy vlastně většina těch peněz stejně jde do toho skutečného zbrojení a nějaká část jde do těch mostů, do těch silnic, do těch viaduktů a podobně, do těch nemocnic, ale zkrátka na ty lidi to funguje. Na tu veřejnost to funguje jako v podstatě taková záminka, že v rámci toho vojenského zbrojení vy dostanete i něco, co budete moci používat pro civilní účely a bude se vám to líbit a tak dále a tak dále. Víte, o tomhle tom rozhodují lidé. Lidé, kteří chodí k volbám samozřejmě, a pokud budeme mluvit o konceptuální gramotnosti, tak se dostaneme prostě do velice úzkého akademického klubu 2, 3, 4, maximálně 5% obyvatelstva, to je všechno. A poslední, ten může zhasnout, protože víc nás nebude. No a teď můžu tím obloukem, jak Vítek vzpomínal, se pěkně dostat až do Švédska. Protože tam máme krásný příklad toho, jak to funguje. Švédsko v dobách vlády, nebo neslavné vlády Olafa Palmeho v 80. letech zavedlo politiku, že jo, velkého takzvaného sociálního směřování, i když i před Olafem Palmem byly ve Švédsku velké sociální odvody a velké zdanění, naprosto šílené zdanění, přes 50%. A zkrátka i tehdy to bylo jako hodně, hodně drsné, ale po nástupu Olafa Palmeho došlo vlastně k tomu, že celý sociální systém ve Švédsku byl transformován na jakousi socialistickou utopii a Švédové dodnes z té sociální utopie žijou a na tu sociální utopii právě dojeli. Ta otevřená náruč, migrační náruč ve Švédsku, která začala být realizována na přelomu tisíciletí, začalo to v roce 99, ten obrovský příliv do Švédska. On probíhal už předtím, ale rok 99 byl zlomový. A jenom tehdy přišlo přes 4,5 milionu muslimů do Švédska. Rok 99, to je rok zlomu. A pak už to nepřestalo. Přicházeli další a další. A dneska jenom čtete ty komentáře, jak nelegální migranti rozhodli těsný výsledek voleb ve volbách včera. Zvítězila těsně levicová socialistická strana Magdaleny Andersson, která se stane samozřejmě premiérkou. No a socialistická strana, že jo, sociální demokraté, švédští sociální demokraté se uchopí moci, no a svoje sociální experimenty budou prohlubovat. Takhle rozhodli zkrátka už nejenom švédští voliči, ale dokonce i nelegální migranti, kterým v těch volbách bylo dovoleno volit. Protože ani pravicová vláda Kristoffersona nedokázala prosadit změnu volebního zákona, prosadit změnu, aby mohli volit jenom legální občané, aby byl vyžadovaný doklad totožnosti, ani jeho pravicová vláda to nedokázala prosadit. Zabránili tomu švédské soudy, zabránili tomu ústavní soudci. Zkrátka

0: Je-li národ uchvácen nepřítelem, volby už nic neřeší, naopak volby pouze zpečetí osud národa. A znovu se velkým obloukem dostaneme zpátky do České republiky. Podívejte se na ústavní soud České republiky, na klientelistické postavení soudců ústavního soudu, na to, jak panáčkují před rozvědčíkem, prezidentčíkem z Hradu, jak na jeho objednávku, kterou přinese večer, hned druhý den ráno mu přinesou papír a předběžné opatření, aby mohl letět do Ankary na summit NATO, navzdory rozhodnutí premiéra a vlády Andreje Babiše. Je nám ukázka, jak funguje klientelismus, nastavený klientelismus. Občané to tolerují. Nedošlo k žádným demonstracím, k nějakému vypuknutí obrovských demonstrací před ústavním soudem v Brně. Vše před králíkárnou, jak se říká. Ne, vůbec. Nic, ticho po pešině. Občané mají na salámu, pěkně namazáno, vyskládáno. A nedělník nevlíková pohoda, pohodička, zelíčko, knedlíček, že jo, vepřová, tohleto. A co se děje venku? Tam běhají migranti a podřezávají české ženy. Ne, to nás nezajímá, dokud nevtrhnou do našeho domu. Potom budeme rychle shánět telefon a volat policii, aby nám pomohli, že jo. To znamená, já to samozřejmě přeháním a říkám to v nadsázce, ale taková je zkrátka realita v Evropě. Občané jsou obrazem reprezentace, kterou v každých volbách posílají takzvaně k lizu. To znamená k moci nahoru. Jsou obrazem. Obrazem. A ten obraz zkrátka je naprosto věrný. Kdyby ti občané toto nechtěli, kdyby nesouhlasili s těmito procesy, tak ty strany tam přece volit nebudou. A protože volí, tak to znamená, že minimálně většina těch lidí, ne všichni, ale většina těch, kteří chodí k volbám, tak chtějí přesně takovéhle nastavení. Vyhovuje je to, jim to. A jak je to možné? Vždyť ti lidé vlastně si volí vlastní smrt, dalo by se říct. No, tady se dostáváme k otázce takzvané eugeniky, takzvaného eugenického vektoru, přeprogramovávání lidí, protože to vidíme v celé historii, napříč historii. Všechny říše, všechno impéria nakonec zanikla. A to z toho důvodu, že obyvatelstvo těch impérií nedokázalo se bránit rozvratu zvenčí nebo zevnitř. Buď nájezdníkům zvenčí se nedokázali bránit, nebo rozvratu zevnitř. Jedno nebo druhé. Všechny říše, úplně všechny. Perská říše, římská říše, řecká říše, všechno, úplně osmanská říše, všechno, že jo, čínští vládcové, že jo, čínské dynastie, úplně to samé. Ať se vezmete všechny říše, všechny dynastie a začnete se vyhodnocovat jejich konec, tak zjistíte, že zanikly buď kvůli rozvratům, který byl způsobený agresí zvenčí, anebo rozvratu, který byl způsobený rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. Nepřežije žádný systém. Žádný systém nepřežije. Buď je rozvrácený zevnitř, nebo zvenčí. A my teď vidíme v podstatě oba dva modely. V Iránu jsme viděli americký pokus o zničení Iránu zvenčí. To, co vidíme ve Švédsku a v Evropské unii, je pro změnu rozvrat zevnitř, včetně otevírání náruče na legální migraci. Tohleto jsou zkrátka procesy, které jsou neodvratitelné, protože obyvatelstvo proti tomu nevytváří žádný odpor. Tady nemluvíme jenom o volbách, tady mluvíme o občanském odporu, že když se něco občanům nelíbí, tak by aspoň měli být schopni vytvořit nějakou demonstraci, někdo vyjít do ulic, vytvořit nějaký odpor proti něčemu, ale když se popravdě dělají demonstrace, tak se nedělají takzvaně jako důsledek objektivního procesu, to znamená takzvaný call nebo volání ze zdola, to znamená, že ulice by si vyžádala na základě objektivního procesu vlastní mobilizaci. To se neděje. Namísto toho přichází konceptuální demonstrace, řízené někým ze zahraničí. Zaplacené autobusy, zaplacené vlaky, svezeme je na Letenské náměstí a budeme protestovat proti Babišovi. Jenže pozor, to jsou konceptuální organizace. To nejsou demonstrace, to jsou projekty, konceptuálně řízené projekty. Uděláme projekt na Letné. To není demonstrace. Demonstrace vypadá jinak. Demonstrace je ve skutečnosti něco, že s něčím nejste spokojení, a vyjdete do ulic společně se sousedy a s kamarády, protože ani oni nejsou spokojení. A tenhle ten impuls je objektivní, vychází ze zdola. A jedině v takovém případě se jedná o demonstraci. Protože to slovo demos, že demonstrace, znamená ten vůle lidu, že jo, projev vůle lidu, lid. Ale ve chvíli, kdy vás někdo svolá, přes nějaký Facebook nebo přes nějaký Instagram a podobně, svolá vás a řekne vám, pojďte na demonstraci, pojďte nás podpořit, autobusy odjíždí z toho a z toho nádraží, z vašeho města v tolik hodin, jízdenky jsou zaplaceny, nemusíte nic platit, jenom si sedněte a přivezte si transparent tohoto a tohoto znění, anebo si vymyslete nějaký svůj a podobně. A ti lidi si řeknou, no tak se aspoň podíváme do té Prahy, až skončí demoška, tak zajdeme do Kotvy na nákup a dostaneme se do Prahy zadarmo. Že jo, lístek něco dneska stojí, tak se aspoň podíváme zadarmo. No a takhle oni svezou na tu Letnou 200-300 tisíc lidí úplně bez problémů. Nějaký sponzor ze zahraničí ty autobusy zaplatil. A ty vlaky. A takhle to funguje. Nebo dokonce, pozor, dokonce ne ze zahraničí, dokonce stát na to přispěl, protože stát, to je neziskové organizace, která zatím si je zde na Letnou stála, dal státní dotaci několik desítek milionů korun třeba. Třeba. Takže stát si platí vlastní opozice. Vlastní rozvrat si platí. To je ještě větší chucpe. To je v podstatě něco, co je úplně projevem politické lobotomizace. To znamená, to už vůbec nedává smysl, ale přesto se to děje. Chápete? A není dovoleno jim vzít nějaké to všimné, které dostávají, protože kdyby někdo něco sáhl, tak zase začne velký křik z Evropské unie, že někdo omezuje takzvané neziskové organizace. Podívejte se, jak u vás krásně a rychle utichla řeč o přijímání zákonu FARA. Hned po volbách to bylo velké téma a od té doby klid, ticho po pěšině. Proč? Protože se ozvala Evropská unie. Začalo vyhrožování. Vezmeme České republice dotace, pokud to schválíte a najednou, podívejte se, klid po pěšině. Nikdo to už neřeší. Všechno v tichu. Chápete? Takhle to funguje. Proto i v tom Švédsku je to důkazem, že rozvrat každého národa probíhá jenom ze dvou směrů. Zvenčí pomocí agrese anebo subverzí rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. V některých zemích dokonce oba dva procesy současně probíhají. Aby se to takzvaně urychlilo, když se tlačí na pilu. Že? To by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, takhle bych to uzavřel. Máme 20.32. Dáme si, Pavle, jednu písničku předělovou na přestávku a potom se pustíme do druhého tématu.
1: Tak budeme tady spolu, dokud nás písnička nerozdělí. Tak to si dáme, Pavle.
2: Dobře. Dáme si písničku, dáme si nějakou, ano, 4 minuty, může být dlouhá, nebo to je moc?
1: Akorát.
2: Akorát. Vládce a pán, já myslím, že tam jenom je taky, ona je pěkná.

0: Tak nám to vyšlo akorát, vážení posluchači, oba protagonisté jsou tady již a já jim předávám slovo. Vítku.
1: Bývalá tisková mluvčí Zelenského tvrdě narazila v Evropském parlamentu při čelním nárazu s realitou a dosti cenzury v Bruselu. Zakázali jí vstup do Evropského parlamentu, aby nemohla mluvit o míru. Telemostu řekla nahlas, že porazit Rusko je pro evropské politiky důležitější, než zachránit Ukrajinu. Že by se Ukrajincům už začalo rozednívat, že oni ve skutečnosti, nebo o ně ve skutečnosti jde až v poslední řadě, pokud vůbec o ně ještě jde.
2: Samozřejmě, a já jenom řeknu, zase jsme v konceptuální rovině. Kdyby Ukrajina měla lepší bojové výsledky na svém území, tak žádná Julia Mendl by se nikdy neobjevila a nikdy by se nedočkala nějakých sankcí a byla by zkrátka nadále podle všeho tiskovou mluvčí Volodymyra Zelenského. Všechno to, co se děje, všechny ty postavičky, kterými jsme svědky, že se najednou začínají objevovat, najednou vykřikují k míru a pro mír, to je jenom kvůli tomu, že to, co se představovalo v roce 2022 a to, co všechno média a všichni politici říkali, že Rusko bude poraženo a Rusko už se hroutí a tak dále a tak dále a Ukrajina osvobodí všechno své území a vezme zpátky Krym a podobně, tak v té době tomu věřili všichni, nebo všichni, takhle ne všichni, ale skoro všichni politici takzvaného mainstreamu, minimálně o tom takhle mluvili, ale no, přece jenom po těch nějakých, běží už pátý rok té války samozřejmě, a po té době už se ukázalo, že všechny zbraně, které mohla Evropa dát Ukrajině, už byly odevzdány, a k žádnému výsledku to nevedlo, pouze to vedlo k tomu, že Rusové na Donbasu obsazují další a další území. Co je daleko horší, ještě horší je, že Ukrajincům se nepodařilo udržet ani to území, které obsadili v srpnu před dvěma roky v Kurské oblasti. Ani tam se jim nepodařilo se udržet. To znamená, oni vidí na západě všude, že Ukrajinci jsou schopni někde prostě něco jednorázově někde obsadit, ale nejsou schopni ten výsledek udržet. A víte, nemusíme chodit do války. To funguje dokonce i v civilním životě. Někteří lidé, když se opravdu jako nadechnou a s velkým sebezapřením něco dokážou, tak oni to dokážou, ale dokážou to jenom jednou jedinkrát a nedokážou ten výsledek udržet. Za chvilku je to pryč. Že? To je dokonce i ve sportu. Ve sportu je velké snažení, snaží se a najednou po 20 letech se podaří a národní tým postoupí třeba do semifinále mistrovství světa. Nebo dokonce do finále. A nebo dokonce to finále vyhraje. Ale ten výsledek nedokáže ten národní tým udržet. Příští rok samozřejmě už se nic takového nestane, protože na to prostě ten stát, ta země na to nemá. Na udržení toho výsledku. To znamená, jistě víte, o čem mluvím. To znamená, to není jenom o válce. To je o sportu, to je o životě, to je o ekonomice, to je o průmyslu, to je o bezpečnosti, to je úplně o všem. O sociálních službách, mimochodem. Máte sociální služby? Chcete nějak zlepšit život svých obyvatel, tak před volbama jednorázově nalejete do seniorů nějaký příspěvek, ale vy ho nedokážete udržet. Protože vy dokážete těm seniorům přidat jenom před volbami. Vy jim nedokážete ten příspěvek dávat každý měsíc trvale a udržet jim ten lepší život na stáří, na starákovaná, že? To je další příklad. Nedokáže se ten výsledek udržet. A tohleto, co je na Ukrajině, tak zkrátka vede k tomu, že jelikož ten výsledek se nedařilo udržet a nedaří se udržet, tak mnoha lidem s takovou tou konceptuální průpravou ze západního školství ze západních škol, ze západních médií. Mendelová psala pro Washington Post. Ona je prokádrovaná, že ona je proamerická silně. Taková kobylka, která hodně je napojená na Donalda Trumpa, v tom projevu mu jako skládala díky a tak dále a tak dále. To znamená, je tam jasná prostě stopa. Je to jednoduché. Londýn má svého koně na budoucího prezidenta Ukrajiny. Tím koněm Londýna je Valery Zalužny, že je bývalý vrchní velitel. No, ale Američané by také rádi chtěli mít svého kandidáta, aby Kyjev byl kontrolovaný novým kandidátem, který by nesloužil Londýnu, ale sloužil by Spojeným státům, znamená americkému národnímu prediktorovi. No ale oni dosud žádného takového kandidáta neměli. Amerika neměla dosud žádného kandidáta, ale najednou se objevila Julia Mendel. Že najednou je prostě v Bruselu, najednou má jako podporu AFD, samozřejmě to je stejný proces jako Julia Mendel i AFD, tady zkrátka silně napojená na Spojené státy a na amerického národního prediktora, kterému se začaly prostě některé procesy v Evropě vymykat z rukou na mnoha, mnoha úrovních a oblastech, a my jsme se vůbec, Vítku, vůbec nedostali k tomu zásadnímu, co včera řekl Friedrich Merz a prohlásil, že zásadní věc řekl, že dobré vztahy se Spojenými státy, takzvané bezmantinelové a bezbřehé dobré vztahy se Spojenými státy, jsou věcí minulosti. Prohlásil Friedrich Merz. Velmi silný, odvážný výrok, dalo by se říct, ale zazněl jenom kvůli tomu, že už je dovoleno, protože Američané stahují svoji moc Pax Americana z Evropy a je dovoleno. Tudíž i Merz si může dovolit tohleto říct a jenom je to ukázka toho, jakým způsobem dneska vlastně jsou dosazováni politiky k moci. Proto Julia Mendel je podle mého názoru prostě koněm Spojených států, protože když Londýn může mít Zalužného, tak i Spojené státy, americký národní prediktor, chce mít svého kádra a kandidáta na funkci prezidenta Ukrajiny. Ona jako ženská by měla dokonce šanci, protože do tady té pozice prezidentské, jako že žena bude prezidentka, že jo, jako na Ukrajině se velice tlačí, že jo, strašně se tlačí Tymošenková, ale ta už je profláknutá, ta je strašně profláknutá, Ukrajinci ji nesnáší z mnoha důvodů, a takže ta ne, na to Američané si nevsadí, ale Julia Mendel, ta by mohla začít rezonovat mezi Ukrajinci velmi významně, hlavně pokud bude válka ještě brutálně pokračovat v následujících měsících, hlavně za účasti zimy. Mohla by získat skutečně velké sympatie mezi Ukrajinci a já bych si dokonce troufal tvrdit, že by se mohla stát favoritkou na funkci prezidentky nebo prezidenta Ukrajiny, pokud situace v zimě se pro Ukrajince hodně zhorší, protože na tom samozřejmě záleží. Na Ukrajině je to tak, že mnoho lidí, kteří nebylo povoláno do války, tak chtějí, aby Ukrajina válku vyhrála. Ve chvíli, kdy někdo z rodiny, z ukrajinské rodiny je povolán, naprosto nečekaně, že jo, nikdo nečekal, přišli z TCK, sebrali fotra, sebrali syna, že jo, sebrali vnuka, že jo, sebrali dědu, to je jedno, že jo, ty příbuzenský vztahy, poměry, sebrali a je pryč. Že jo, někde na frontě už není, už umřel, už zmizel. A tak teprve v takové chvíli ta rodina těch Ukrajinců začne vyžadovat konec války. O tom byl dokonce teď článek, že takhle funguje velmi mnoho ukrajinských rodin. Že dokud nikdo z rodiny není odveden, tak v průzkumech ta rodina je pro pokračování války a pro vyhnání Rusů z Ukrajiny a se všemi prostředky a bojovat úplně až do posledního a tak dále. A ve chvíli, kdy se to dotkne někoho z rodiny, najednou se to mění. Najednou ta rodina chce okamžité ukončení války. No, nezlobte se na mě, ale tohleto je skutečně proces už ne politické, ale občanské lobotomizace. To už potom nejsou občané, rozumní občané, to jsou lobotomici. Jako co oni si myslí, že budou podporovat válku a budou si myslet, nás se to týkat nebude, TCKčka k nám nepřijdou. I když to, ta válka jde tak špatně pro nás. Chápete? A já vás upozorňuji, že pokud by něco takového začalo být realizováno i v prostoru Evropské unie, pokud by skutečně se provedla nějaká operace Rusové po skončení voleb v neděli, protože dneska začaly volby v Rusku a skončí, že oficiálně skončí v neděli, tak po těchto volbách může se stát cokoliv. A pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaký závod někde v evropské zemi, tak by byl vyhlášený válečný stav ve většině zemí Evropy, ve většině, třeba ne ve všech, ale ve většině. A určitě bychom byli svědky toho, jak se opakuje situace z Ukrajiny v Evropě. Jak se situace z Ukrajiny dokonale okopíruje do Evropské unie. Jak? Na začátku války většina lidí bude chtít bojovat až durch do posledního Evropana proti Rusovi. A tohleto odhodlání bude klesat s každým týdnem a měsícem postupně, jak začnou být odvádění muži, synové, vnukové, dědové z jednotlivých rodin na frontu do války s Ruskem. Postupně. A my se můžeme jako podivovat nad Ukrajincema, že takhle lobotomicky reagují na projevy války, ale já vás ujišťuji, že takhle by to bylo úplně stejné i v prostoru Evropské unie. Většině lidí, kteří by nebyli povoláni, nebo v jejich rodinách by nebyl nikdo, kdo by byl povolán, by byli pro válku. Až teprve ve chvíli, když by první vlna profesionálních vojáků, kterých je u vás asi 30 tisíc i s uklízečkama mimochodem, tak ve chvíli, kdy tohleto penzum 30 tisíc vojáků by zhruba po 4 měsících takzvaně zmizelo na frontě, a kdyby to byly 4 měsíce, to bylo ještě hodně dlouho. To by mohlo být daleko rychlejší, ale po 4 měsících zmizí, tak by na řadu přišla mobilizace. No a to už by se týkala ročníků, že jo, to už by byly odvodové ročníky. A teď koho odvést, že? To znamená odvádět někoho, kdo vůbec nikdy na vojně nebyl, v době, kdy byla vojna už zrušená, že jo, nebo odvést starší lidi, kteří už asi mají třeba nějaké nemoci a podobně, že jo, byli ještě v armádě a mají nějaký základní vojenský výcvik a podobně. To znamená, jak by se to řešilo v jednotlivých zemích? No dneska to samozřejmě nikdo neví. To záleží na tom, jak by to bylo drsné, jak by to bylo divoké, ale platí, že by se opakovaly procesy z Ukrajiny naprosto jednoznačně. To znamená, většina lidí by byla pro válku a ta podpora by se začala snižovat postupně, jak v populaci jednotlivé rodiny by začaly postrádat své syny, otce, dědy, vnuky. Postupně. Postupně, postupně, měsíc po měsíci. Stejně jako jsou na těch grafech podpory války na Ukrajině vidět ta klesající podpora na Ukrajině, která byla v dubnu, byl ten průzkum tehdy Galupu. Pro válku bylo 97,4 desetiny procenta dotázaných. Že já tomu průzkumu ani nevěřím, si myslím, že to je příliš nafouknutý na objednávku, ale zkrátka od té doby to pokračuje do takové míry, že dneska podle toho posledního průzkumu Gallupu je 67% Ukrajinců pro ukončení války. A jenom 23% chce pokračovat ve válce. Proč? Z jakého důvodu? No protože 67% Ukrajinců, dámy a pánové, má ve své rodině někoho, kdo byl odveden na frontu a už není mezi živými. To je ten důsledek, to je ta realita. Proto to číslo 67%. A to je proces občanské lobotomizace. Protože jenom lobotomik nedokáže pochopit, co je to válka v předstihu. Jenom lobotomik si musí na kůži vlastní rodiny vyzkoušet, co to je přijít o někoho z rodiny ve válce. Já tomu jako fakt nerozumím, ale opravdu to tak je. Lidé tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět, dokud si to sami na vlastní kůži v rodině nevyzkouší. Jaké to je. Takže no, takhle bych na to reagoval. Ještě víc budete mít potom večer v článku, protože tam se to bude řešit. Budou tam videa o tom, co řekl Andrej Babiš na tom bezpečnostním fóru v Praze, protože to je zásadní. A bude tam i vystoupení Roberta Fica, protože i on měl zásadní vystoupení na tady to téma hrozící války a třetí světové války, takže to je třeba všechno rozebrat a budete tam mít článek. No, takže takhle jsme tedy zvládli dvě témata. Vítku, máme 20.54, tak nevím, jestli tam máš nějakou doplňující otázku. A pokud nemáš, tak bychom si dali nějakou luxusní 6-minutovou přestávku, to jsou tak asi dvě písničky, do 9. hodiny a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, tak to byla za čistá 60-minutovka pro posluchače, oni budou jistě rádi, že se dovolají víc, než kdybychom začínali třeba 21.10, takže to bude určitě skvělé, takže se budeme těšit. Tak fajn, Pavle, zahrajeme se.
0: Dobře, jdeme na to, tak já tam na dvě písničky, celkem to bude necelých 6 minut, tak jo, jdeme na to.

Tak musím říct si pro posluchače, telefon do vysílání 608 12 14 19 dnes. Takže ještě jednou opakuju, 608 12 14 19 zhruba za 3 minuty.

0: Tak super. Tak je vidět, že přestávka byla dost dlouhá, protože oba už jsou tady. A já můžu vzít prvního volajícího do vysílání. Volá ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání.
1: Zdravím, pane Vitek. Pozdravím všetkých poslucháčov. Já mám jednu otázku. Minulý týždeň jsem čítal posolstvo jednej lističky a doslova hovorí v jednej vete, že bude zabitý, čo sa týka ohľadom tej ruskej a iránskej vojny, že bude zabitý veľký svetový líder a ľudstvo okamžite zareaguje. Inými slovami, ako to tam mistička vysvetľuje, že bude atentát na nejakého premiéra alebo prezidenta a pak vzniká tá osa tých krajín a vyhlasuje sa oficiálna vojna. Tak čo si o tom myslíte? Či tým elitám naozaj závisí, záleží na tej vojne, aby bola stoj, čo stojí? Ďakujem.
0: Díky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ono dokonce se dá říct, že se náhodou už k tomu nedošlo, protože tím vysokým politikem, hodnostářem, nebo ani tak ne politikem, jako spíš hodnostářem, velmi vysokým, který byl zabit, byl Ajatollah Chamenei, duchovní vůdce Iránu, Iránské republiky. A výsledkem je válka v Perském zálivu, která ovlivňuje celý svět. Včetně cen ropy a průmyslu a tak dále a tak dále. To znamená, já bych dokonce řekl, že už se to zrealizovalo, že už to běží. Akorát nám ještě nedošly ty důsledky těch velkých válek, ke kterým ale může samozřejmě kdykoliv dojít, protože, jak říkám, ty politické procesy mají vždycky nějakou setrvačnost, než se začnou naplňovat. Počkáme si na neděli samozřejmě výsledek ruských voleb, jak dopadnou, jaký bude výsledek, jaký bude vzkaz a samozřejmě to, co se začne odehrávat v týdnech a v měsících po těchto volbách, no, bude naprosto zásadní, protože tam bude vyslat nějaký signál. Jako říká se mnoho věcí, ale každopádně to, co se asi nedá očekávat, že by byl vyslaný signál, všichni jsou se všem spokojení, není třeba nic měnit, budeme pokračovat tak jako dosud. Tak tohle to asi zřejmě výsledkem ruských voleb opravdu asi nebude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustím se do dalšího volajícího.
0: Tak máme tady dalšího volajícího Slovenska, prosím.
3: Dobrý večer všetkým, pane Veka. No, pane Veka, zase som asi mal manifest, lebo ste ma predbehol, keďže chystáte večer článok o tom Ficovi. No, ale chcem sa vás pýtať, vlastne, čo si myslíte, prečo Fico nešiel na tú Ukrajinu? Lebo mi sa to zdá, že nechce byť za toho zlého a preto to hodil na Eštoka, lebo dobre vie asi, o čom to tam bude na tej Ukrajine. No a vlastne od rána mi je už horko, lebo pozerám článok za článkom, Metro CEO UK, všade Daily Mail, všade nič iné, len WW3, proste tretia svetová vojna. Od rána chrlia článok za článkom o Putinovi a o vojne s Ruskom. Takže keby ste to mohol okomentovať, prajem pekný deň, nech sa vám darí. A u večer.
2: No, ďakujem. No, samozřejmě, protože to, co provádí britská média a západní média, je samozřejmě formování informačního pole před hlavním operačním plánem, kterým v Evropě je samozřejmě vyvolání války s Ruskem. To není žádné překvapení. Ovšem, co je trochu překvapením, je, že s tím začínají už teď. Podle mého názoru, samozřejmě zase znova spekulace, ale jenom to odvozuji od té aktivity mainstreamu, té obrovské aktivity. Oni chtějí vytvořit provokační schéma, provokační rámec, kdy bude Rusko obviněno z toho, že zaútočilo na zemi NATO a na základě toho bude ten válečný stav v Evropě vyhlášen. To je moje predikce. Chtějí v podstatě vytvořit casus belli, záminku pro vyhlášení válečného stavu, aby, a o tom už jsem hovořil v první části pořadu, chtějí spustit zbrojní rozpočet, vytvořit takzvanou militarizovanou ekonomiku a začít zbrojit a zároveň stavět i ty nemocnice, i ty mosty posílené, i ty dálnice a tak dále, po kterých sice můžou jezdit i civilní auta v době míru, ale samozřejmě hlavně těžká bojová technika v době války. Proto najednou média dostávají impuls, dostávají signál a povel začít měnit informační pole. A co mě znervozňuje, a to bude večer v tom článku, že o třetí světové válce najednou z ničeho nic začal hovořit i Robert Fico v tom včerejším vystoupení. Dneska měl být na Ukrajině, přišla informace, že se mu udělalo nějak jako nevolno, nějaká nemoc, možná viroza, já nevím, a zkrátka onemocněl a nejel tam. Jo? A stát se může všechno. Lecos. To může být zdravotní, to nemusí být řízené účelově, jako já tam nejedu, protože tam budou sami chci válkové, tam budou sami jestřáby a bude se tam řešit prostě spousta věcí a tak. Ne, já si nemyslím, že Robert Fico se chtěl tomu vyhnout. Na to on je poměrně jako hodně ozbrojený svými argumenty, aby se jako nebál někam jet, někam, že tam s tím nebudou souhlasit, to asi není ten důvod, ale mě vyděsilo to, že jak Robert Fico, tak v podstatě ve stejný den včera i na tom pražském bezpečnostním fóru i Andrej Babiš varoval před vypuknutím třetí světové války a že stojíme před bránami pekla. A oba dva o tom mluvili v jeden stejný den a jak teď pán říkal na telefonu, že čte, že všude o tom teď píšou západní média, hlavně britská, že válka World War III, že bude válka třetí světová, tohle to všechno. Tohle se mi vůbec jako nezdá, vůbec se mi to nelíbí, protože to vypadá na utváření informačního pole pro casus belli. Opravdu, to tak vypadá. A musíme se na to zkrátka dívat tak, že oni potřebují takzvaný rámec uvěřitelnosti. Něco, čemu se říkají zpravodajci, rámec uvěřitelnosti. Co to je? No když něco vytvoříte, nějakou fikci, nějakou zpravodajskou hru, nějakou provokaci, tak musí mít rámec uvěřitelnosti. A rámcem uvěřitelnosti má být výsledek voleb v Rusku. 2 týdny, 3 týdny nebo 2 měsíce po skončení ruských voleb bouchne ruská raketa a vybombarduje a schoří nějaký závod ve východním Polsku. Nebo dokonce nějaký barák, nějaký panelák s obyvatelstvem. 10 rodin tam uhoří po nárazu nějakého Iskanderu. Nebo údajně se řekne, že to byl Iskander. A ten rámec uvěřitelnosti bude zarámovaný do toho, že najednou se začnou na televizních obrazovkách řadit takzvaní odborníci a budou říkat, my jsme to očekávali, protože jí bylo přece jasné, že po volbách v Rusku dojde k eskalaci, po volbách v Rusku dojde k ruské odvetě a je to tady, budou říkat. Je to tady. To je takzvaný rámec uvěřitelnosti. A veřejnost nebude mít problém s tím souhlasit, nebude mít problém tomu uvěřit, protože ten rámec bude uvěřitelný. To je ta hrozba, to je to riziko. Rusové vůbec nemusí být rozhodnuti pro nějaký takovýhle úder, nebo si budou muset myslet, že ještě nebyly překročeny dostatečně všechny červené čáry, aby museli něco takového dělat. Pakliže ovšem si to voliči nevinutí, opravdu nevinutí v neděli, protože jak už jsem říkal, může se stát opravdu, že bude vyslaný nějaký signál, že jednotné Rusko získá nezvykle málo procent. Nezvykle málo. Bude tím vyslaný signál. Celý Rusko bude na nohách. Jakmile dostane jednotné Rusko málo procent, sice vyhraje volby, ale bude to málo procent, okamžitě se oslabí role Kremlu, oslabí Vladimir Putin a bude třeba ukázat sílu. Tam bych potom měl obavy. Opravdu, že Rusko bude muset vyslat pozici a signál síly a bude muset někde udeřit. A já věřím, že Brusel s tím počítá. To je plán A, že Rusové to udělají. Plán B, když to neudělají, tak to za Rusy udělá nějaká provokace v rámci evropských tajných služeb. Nějaká provokačka, řekne se, byli to Rusové, ale udělá to nějaká tajná služba. Dokonce bych se nedivil, že by to byli Ukrajinci. Ukrajinci by to nějak zmanipulovali, odstřelili by prostě nějakou raketu, že jo, směrem na Polsko a řeklo by se, přiletělo to prostě z Ruska a tak dále. Tak dále. A to si musíme počkat. Každopádně ta situace je opravdu alarmující. A to, že o tom mluví premiéři najednou takhle otevřeně, třetí světové válce, to je zvláštní. To by jako mělo někomu zatrnout. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, už čeká další dobu, tak prosím.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. To, čo sa pán VK zaoberá, alebo Aeronet News, kto za tým všetko je, a korene konfliktu na Ukrajine, ale aj na celom svete, sa už zaoberal aj Tucker Carlson, a síce v útorkovom vydaní v 15. minúte sa pýta, kto je za príčinami toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, a hneď dáva aj odpoveď. A síce, že tí istí ľudia, alebo pýta sa, prečo Trump jedným telefonátom nezmaže Zelenského. Dáva si odpoveď, že tí istí ľudia, ktorí Trumpa donútili k iránskej vojne, sú tí istí ľudia, ktorí majú záujem, aby sa tá vojna na Ukrajine nikdy neskončila. Tým sa oblúkom dostávame k tej predikcii, že tú válku medzi Ruskom a Západom chce že, ale ja sa teším, že to konečne vyšlo aj do mainstreamu ústami Tuckera Carlsona.
2: Áno, áno, áno. Ja ďakujem za komentář. No, ja říkám, bylo na čase, jo, samozrejme. Ale ja bych z toho radosť dokonca ani nemiel. Protože ve chvíli, kdy to dochází, řekněme, novinářům z mainstreamu, protože já počítám Carlsona z mainstreamového komentátora, protože on byl dlouhá léta na Fox News a jenom kvůli tomu, že ho velili tenkrát kvůli nějakým nepohodlným výrokům po nezvolení Trumpa nebo sfalšování těch voleb Trumpa v listopadu 2020, tak musel odejít, ale on je svým založením mainstreamový novinář s tím, že byl formovaný mainstreamem, ale samozřejmě má americké patriotické názory a tak dále a tak dále. Ale teprve teď začíná v podstatě nabírat nějakou konceptualitu a já bych dokonce řekl, že to je způsobené objektivními procesy řízení nad Spojenými státy. A proč objektivními? No, protože Izrael a ti, kteří jsou členové různých, řekněme, židovských organizací a různí sponzoři Trumpovy kampaně a různí Netanyahuové a různé izraelské tajné služby se točí okolo Bílého domu a okolo oválné pracovny Donalda Trumpa takovým způsobem, že není možné si toho nevšimnout. Není možné. A když dokonce byla delegace Chabadu Lubavič teď před několika týdny u Trumpa v Bílém domě, znova tam byli u něho, oni už byli u něho několikrát samozřejmě, to nebylo poprvé. Za prvního mandátu tam byli u něho a teď tam byli u něho zase a tak dále. Ono to zkrátka dojde postupně i těm chápavějším lidem z mainstreamu a někteří o tom dokonce začnou i hovořit. A je to přesně tak, jak on konečně pochopil, jak řekl. Ano, ti sami, kteří drží u moci Zelenského, jsou ti sami, kteří usilují o to, aby válka pokračovala jak v Iránu, tak i na Ukrajině. Samozřejmě, protože cílem je samozřejmě likvidace a rozborka Spojených států a likvidace Evropy. To jsou dva cíle. A kde se ty cíle berou? No samozřejmě berou se v ješivách, berou se samozřejmě v jednotlivých synagogách, v jednotlivých, že jo, v Izraeli tamní sionističtí rabíni, že okážou naprosto otevřeně nenávist vůči křesťanům, vůči západnímu světu symbolizovanému křesťanstvu, které podle nich, a oni v podstatě mají pravdu, vychází z dob Římské říše zcela otevřeně. Chápete? No, tak stačí se na to podívat, stačí mít otevřený oči a uši a slyšet to, co oni říkají o tom, jak musíme být zničeni, jak celý křesťanský svět musí být zničen, jak Bůh sestoupí a zničí celý Edom a celý západní svět. No, ale to je realita. Až na to, že oni nerozebírají přímo ty procesy, někteří z nich ano, ale většina se na to jako neomezuje nebo nevyhrazuje. Zkrátka ty procesy toho ničení jsou tak nastavené, že ten západní svět i ty Spojené státy mají být znovu v rámci subverze zničeny zevnitř a současně zvenčí. Zvenčí v případě války mezi Evropskou unií, respektive NATO a Ruskem v Evropě, a zevnitř ve Spojených státech v rámci procesu, kde federální soudy ruší Trumpovy zákony, kde se nahá o nasazování migrace z hispánských zemí z jihu a tak dále a tak dále. A konec konců ani ta druhá možnost není vyloučena, pokud by do té války byly zataženy i Spojené státy, do války s Ruskem, tak zkrátka bude i ta vnější destrukce nasazena, nejenom vnitřní, ale i vnější, jak jsem o tom hovořil. Ničení národů zevnitř a zvenku. Je dobré vědět, že už i tak Carlson tomu rozumí, že už to chápe, ale otázku teď je samozřejmě, co s tím se dá dělat dál, že jo. Kdo zařídí, aby v Americe nemohly tyhle ty lobbystické skupiny ovlivňovat volby, aby nemohly ovlivňovat jednotlivé senátory a kongresmeny v kongresu.

0: že ta její podmínka a tak dále a tak dále. Všichni jsou zkrátka zaplaceni těmito penězi těchto na vyvolených a radce napojených politiků jednotlivých rodin, že jo. Takže to, že Karlsson o tom začal hovořit, to je pouze pěkné, zajímavé zjištění, ale bohužel na výsledek to asi nebude mít vliv, abych tak řekl. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Už čeká, prosím.
2: Dobrý večer, tak. Zdravím všechny. Mm-hmm. Já bych měl takový dotaz, bohužel teda musím říct, že já musím svůj dotaz zopakovat, protože jsem na něj předchozí odpověď nedostal jako adekvátní odpověď podle mě. Tak bych to zkusil znova. Existuje na internetu taková malá brožurka plus další množství fotografií, kde je zobrazený na rodinný fotografii, jo, v podstatě pohodová idylka z obyvacího pokoje, nějakého to vypadá, a je tam Josef Mengele, je tam Skorzeny, je tam Reinhard Gehlen, a jsou tam ještě další lidi a k tomu jsou tam dva lidi nebo dva muži, otec a syn, a jsou popsaný jako George Church starší, George Church mladší. A ta konspirace tvrdí, že vlastně tyhle dva lidi jsou původně dnešní vlastně bývalí prezidenti George Bush starší a mladší, a v podstatě, že se jedná o nacistický špioní, který se dostali na americký úřad prezidenta. To je moje otázka, jestli by tohleto mohl pan VK konkrétně okomentovat. Měl ještě druhou podotázku na Vítka. Cením si toho, že vlastně, jak k nám promlouval v tom smyslu, aby jsme pokládali stručné dotazy, aby jsme se takzvaně nevykecávali, a jestli z jeho pohledu by třeba nebylo trošku možný pana VK jako usměrnit, aby prostě, samozřejmě mám rád jeho rozvláční odpovědi, jeho celý pořad, samozřejmě uznám, že je hvězda pořadu, ale já opravdu někdy tu odpověď tam nenajdu a hledám to jako v písmenkový podlížce. Jo, děkuju za dotaz, za odpověď, a není to kritika, ale jenom takový dotaz na Vítka, díky.
3: Mm-hmm. Já si jenom dovolím říct tu první, navrátit se druhou část odpověď na ní.
0: Já to zaznělo,
3: usměrnit, ale nerad skáču zase do řeči tak, prostě přerušoval každé dvě minuty. Není mi to příjemné, tak já doufám, že VK...
0: Já jsem opravdu jako roztahaný, jako jo, já jsem strašně prostě rozvětvený, já to vím, že prostě se snažím zacházet do strašných detailů a obrovské přesahy jsou mojím trademarkem, že jo, takhle trademark, že? Obchodní značkou, ale já myslím, že snad proto nás jako lidi poslouchají, že se rozví jako z přesahy něco víc než jenom dané téma, ale abych neodběhl od toho hlavního dotazu. Já jsem tu fotografii neviděl, já vůbec nevím, čeho se týká, takže k tomu se nemůžu vyjádřit, já se pánovi omlouvám. Zvláště v dnešní době, prosím vás, co dokážou umělý inteligence vygenerovat za obrázky, z toho mi doslova padá brada. A teď nemluvím o takových těch veřejně dostupných umělých inteligencích, co jsou dostupné veřejnosti, jako já nevím, ChatGPT a Anthropic a nějaký takovýhle ty další, to jsou placený a to jsou tam, nejsou špatný, jo, ale je spousta dalších prostě umělých inteligencí, které si můžete stáhnout svým přímo do svého počítače, mít lokální instanci LLM, a ty jsou zbavený veškeré cenzury. A jsou to velké jazykové modely, které mají třeba 50 miliard parametrů, nebo dokonce 100 miliard parametrů. Pokud máte výkonnou grafickou kartu, můžete mít umělou inteligenci na svém nadupaném domácím počítači. Ale některé modely, grafické a jazykové modely, dokážou vygenerovat opravdu obrázky, které vám dokážou zmanipulovat jakýkoliv historický obrázek, který prostě si zadáte, a způsobem, že ani není zjistitelný analytickými a forenzními nástroji, aby se zjistilo, že opravdu pochází z umělé inteligence. Takže dneska nemáte jistotu, když vidíte nějaký snímek, že skutečně je autentický. Jo. Jediná autentika je v případě, když se jedná o snímek, který se nachází v nějaké knize, která prokazatelně přišla v době před AI. To znamená, kniha vydaná nejméně

0: datum 8 let, před 8 lety a více, jo, minimálně, abyste měli jistotu. Proto já říkám, v dnešní době musíte být možná jste třeba viděli ten obrázek z Ukrajiny, který byl vygenerovaný umělou inteligencí Juggernaut. To je ten obrázek, jak dva důstojníci TCK na autobusové zastávce mobilizujou na zemi ležícího Ukrajince a vedle stojí dva židé, chasidi, samozřejmě chasičtí s kloboučkama, že jo, a mají ruce v kapsách a dívají se na to, jak dva důstojníci TCK mobilizují prostě Ukrajince. A ta fotografie vypadá skutečně jako pořízená, jako naprosto dokonalá, jako pořízená, že autentická. Na ní byste nedokázali poznat, že s AI ve skutečnosti je vytvořená Juggernautem. Měla inteligence offline generátoru, který je vlastně největší, je světová špička vytváření fejkových fotografií. Nedokážete poznat, že to je vygenerovaný Juggernautem. Takže já jenom upozorňuji na to, že dneska technologie, které jsou dneska dostupné k falšování, k fejkování, jsou natolik dokonalé po technické stránce, že nemáte jistotu, že ta fotografie je skutečná. Jediný důkaz je, pokud opravdu ta fotografie pochází z nějakých tištěných knih v době před 7, 8 nebo lépe před 10 lety a více. Jedině tak je ten důkaz daný, že je to skutečně autentická fotografie. Jinak tu jistotu opravdu nemáte. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Ale ještě jako tomu pánovi, že jsem příliš dlouhej. Jako víte, klidně, když jsem dlouhej, tak klidně mi může skočit do řeči a říct, je to moc dlouhý, konec konců někdy dokonce mě upozorní, že jo, si pamatuju, že mě říkal, že je to moc dlouhý a já mu zase na to odpovím, že musím to dokončit, protože je to strašně důležitý, že o souvislostech a tak dále, a tak dále. Já vím, že se to někomu nelíbí, že takhle třeba na Českém rozhlasu rozhovory neprobíhají. Na Českém rozhlasu probíhají rozhovory způsobem, že 5 minut se povídá a další 3-4 minuty jde písnička. Potom 5 minut se povídá, další 3-4 minuty jde písnička. Pokládání velmi jednoduchých dotazů, pěkných, krátkých, nepokládají volající, ale pokládá je nějaká milá paní redaktorka nebo milý pan redaktor, že jo. Všechno takhle, jak to funguje. My to takhle nemáme, my to máme trochu jinak a musíte prostě s náma mít trpělivost nebo minimálně se mnou, takže já se omlouvám, pokud jsem rozvláčný, ano, bohužel už takovej jsem, no. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Já bych jenom doplnil v rámci neumělé inteligence, že možná právě to byl jeden z těch účelů masivního nasazení umělé inteligence do společnosti, aby se rozplizla a v podstatě naprosto zdiskreditovala historie do té míry, že vlastně člověk si nemůže být ničím jistý a v podstatě nevěřit absolutně vůbec ničemu, protože všechno má ten punc a podtext, že to může být nějakým způsobem fejkované a člověk se bojí v podstatě přihlásit se k jakékoliv fotografii nebo třeba dnes už i videu a audio samozřejmě i, protože všechno může být popiratelné, to je takové to systémové popřední, jak mají rozvědky, že systémové popřední, že můžeme se od toho distancovat, protože to bylo umělou inteligencí a každý se na to může odvolat a v podstatě tím se zdiskredituje veškerá historie, protože nikdo si nemůže být ničím jistý, jo, a možná to je ten jeden z těch účelů, rozmazat a rozpliznout jaksi celou minulost vlastně, ne?
0: Já si nemyslím, že je to účel, já si myslím, že to je jeden z vedlejších projevů, který je dokonce nevyhnutelný. Vedlejších proto, že dneska umělá inteligence nahrazuje pracovní místa, což je hlavní účel umělé inteligence, lidská pracovní místa. A to, že budou schopny umělé inteligence dneska vytvářet prostě fotografie a videa, která jsou doslova jako živá, jsou nerozeznatelná. Dokonce dneska umělá inteligence už vyrábí celovečerní filmy. To zkrátka úplně mění charakter vlastně lidského života, života a práce. Dřív v dobách marxismu, když Karel Marx spisoval Kapitál, tak se bojovalo proti industrializaci výroby, že stroje berou lidem práci. No, já říkám, to ještě Karel Marx vůbec nevěděl, co přijde, co, jaký vliv bude mít umělá inteligence, která vezme práci dokonce i těm, co píšou, a těm vysoce vzdělaným a doktorům a lékařům a dalším. Dneska, že už v Číně jsou dokonce lékaři, kteří jsou certifikovaní lékaři umělé inteligence. V Evropě to ještě vůbec není, v Americe také není. V Číně už jsou certifikovaní umělí lékaři. Umělí. To znamená, vy tam dáte tu ruku, oni vám, ten stroj vám vezme krev, vezme vám moč, změří vám tlak, všechno tohle, to všechno, a vy mu svými slovy povíte, jaké máte problémy. Je tam kamerový systém, když máte nějaký kožní problémy, tak se tak oskenuje kůži, že jo, a algoritmus projede možné varianty a porovná, a s přesností 99,9% určí správnou diagnózu a předepíše léky na předpis. Umělí doktoři s umělou inteligencí. To ještě vůbec v Evropě není, v Číně už to je. A já bych použil tu citaci z toho filmu, že jo, tam rozbijou ty skleničky, že jo, a skláři nebudou mít co žrát. A já říkám, a doktoři nebudou mít co žrát. A zdravotní sestry nebudou mít co žrát. A vývojáři, programátoři nebudou mít co žrát.
1: A chvíli budou vysílat. Umělá inteligence jak VK nebude mít co žrát.
0: A ani já nebudu mít co žrát. A vůbec nikdo nebude mít.
1: Pavel, já vůbec.
0: To jednoho dne zkrátka se budete bavit jenom s umělou inteligencí, a ta umělá inteligence, pokud bude oficiální, tak ne, protože ta bude mít takzvané guardrails. Zábradlí. Ale potom budete moci si stáhnout své počítače prostě ty hacknuté a kreknuté verze, různé juggernauty a podobně, a ty vám udělají úplně všechno. Ale úplně všechno.
2: Panové, říkají, že jste moc dlouhý.
0: A jsme moc dlouhý. No, a umělá inteligence nebude dlouhá, ta vám to vyplivne.
1: Umělá inteligence bude přesně spočítána 4 minuty a šmitec.
2: A šmitec.
0: Tak, a nazdar bazar, přesně tak. Takže pojďme
2: do našeho dalšího posluchače. Ano, tak jo. Takže z toho vysílání jste se dočkal, tak prosím.
3: No, tak když se bavíte o tom, dobrý večer, o té umělé inteligenci, tak vo filme Elysium boli také roboty, ktoré operovali ľudí. Že sa zavreli do také kapsule. No, ale čo bude, tak to uvidíme. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo teda je Edom tak nenávidený? Lebo Rímania, vlastne keď porazili to židovské povstanie, no tak to bolo jedna z mnohých akcií, ktorú robili, veď tam koniec koncov páchali genocidu na Keltoch napríklad. Takže to by nebolo z ohľadom na tú historickú dobu malo byť považované za nejaké zlé zaobchádzanie. Potom samozrejme v modernej dobe prišli tie pogromy až po holokaust, no ale to zase ja nemám nejakú adresnú vedomosť o tom, ako napríklad prebiehalo babylonské zajatie židov a egyptské zajatie židov, ale a prečo je ten Edom taký nenávidený z ohľadom na porobu židov v Egypte, z ohľadom na porobu židov v Babylone? Prečo im to posledné tak vadí? Že to je to najhoršie z toho najhoršieho a preto musí byť zničený. Byť teda tie videá, ktoré, alebo teda ten kompilát tých vyjadrení rabinov. Tak ďakujem, do počutia.
0: No, já děkuji za dotaz. Tohle je otázka, která přichází poměrně často, dokonce se o ní hodně diskutuje v různých akademických obcích. Ten důvod té nenávisti je kvůli tomu, že takzvaná křesťanská civilizace sebrala židům výsadu Tafotu. Z toho je odvozená ona nenávist, já říkám ne všech židů, ale především sionistických proti křesťanům. Tafut bylo právo tvorby peněz a půjčování peněz za úrok. Tafut vydal faraon židům v době, když byli zotročeni a byli na území Egypta. Byl to první takzvaný licenční dekret, kdy nikdo jiný než židé nemohli poskytovat úvěry obyvatelstvu. Úvěrovou službu za úrok, že půjčovat peníze, takzvaný tafut. A ten tafut se později rozšířil na takzvané bankovnictví. A proč je tam ta nenávist takhle jako stavěná? V době pogromu naposledy byly pogromy 17. 18. století, myslím, že byly v východní Evropě ještě dokonce, tak vždycky při nich docházelo k odcizování majetku a především majetku finančních organizací a různých finančních skupin takzvaných židovských půjčovatelů peněz. Nejenom lichvářů, ale takzvaných kabal kruhů, které tvořily takzvané finanční kabaly, finanční kabalistické kruhy. A de facto ta nenávist je od toho odvozená, protože Velká Británie, jakožto britské impérium, francouzské kolonie, holandské kolonie, belgické kolonie, španělské kolonie, ty všechny fungovaly na základě toho, že ve svých dobách svých civilizací pravidelně židům konfiskovali jejich tafut, jejich peníze. Žádný jiný národ tohleto, nebo žádná jiná civilizace tohleto nikdy židům nedělala. Jenom křesťané. Konfiskaci tafutu. Od toho vyplývá ta nenávist. Z toho, takže si to dobře zapamatujte. Konfiskace jejich tafutu. Jo? Takže abyste tomu rozuměli. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
2: Ano, ano, jste ve vysílání, můžete.
4: Jsem posluchač do Slovenska a takisto z Kalny. Viete čo, mal by som na pána VK takú dosť netypickú otázočku. Spolu s manželkou sme akože takto zdatní v týchto vedomostiach, ale jedna vec sa deje, moja manželka trpí epilepsiou. A ja by som chcel od pána Veka vedieť, alebo počuť jeho vysvetlenie, kde sa vlastne nachádza. Pretože ona predtým, ako odpadne, cíti sa zle a takto, ale ona odíde ako keby do iného sveta a keď ju vraciam naspäť, tak ju to strašne bolí. Ona mi rozpráva, že je tam nádherne, že je tam veľmi dobrý pocit, dobrá energia, krásne farby, ktorý tento svet ani nevidel. Ja by som poprosil pána Veka, či by mi vedel odpovedať, v akom svete sa vlastne nachádza. Čo je za tým? Ináč podotýkam, nelieči sa na epilepsiu, neberie žiadne tabletky, takže iba čas od času, akože sa jej to stane. Ďakujem za odpoveď.
0: No, dobře, dobře. No, tak ja takhle na dálku přeju paní, aby se z toho dostala, aby se z toho vylečila. Samozřejmě epilepsie, to není vůbec žádná legrace. Podívejte se.
1: Protože se neléčí, naopak, že se neléčí.
0: Já vím, ale je třeba ten stav řešit, protože jednoznačně nedívat se na to jako na něco, co je dáno a teď budeme v tom žít a necháme se prostě přetahovat na druhou stranu. A znova, já bych tady doporučil obrátit se na, pokud jsou ty stavy opravdu bolestivé, to znamená, jenom co vím tak nějak z paměti, tak epilepsie má takzvaný progresivní průběh, postupně se zhoršuje a vedlejší příznaky se zesilují s tím, že mohou nastat i selhávání některých dalších orgánů v těle, jako jsou ledviny a podobně. Já nejsem lékař, to v žádném případě, ale opravdu s tímhle tím opatrně jako dávat to do nějaké roviny, nebudeme to řešit a budeme vlastně čekat, co to udělá. To by bylo opravdu nezodpovědné i vůči paní manželce, jenom takhle pánovi na dálku, jako říkám. To, kam se dostává, do jakého prostoru se dostává, podívejte se, epilepsie způsobuje otevření mnoha filtrů v mozku. Filtry nám zabraňují vidět některé věci, které by náš mozek neměl vidět a vidět, hlavně teda vidět a slyšet, dokud náš mozek není zhruba po 200 až 300 letech natolik vyspělý, aby mohl takzvaně vědomně přepínat mezi jednotlivými myšlenkovými úrovněmi, komunikovat mimo smyslově, naladit se na jiné prostory, jiné frekvence a tak dále a tak dále. Ale epilepsie tohleto dělá náhle a to, co je vidět, v podstatě takové ty jako různé světy a různé prostory, to je něco, čemu se říká svět vedle našeho světa, takzvané paralelní vesmíry, které jsou realizovány v rámci jednotlivých projekcí. A ano, vypadají různě, mají různou podobu, ve většině případů jsou velmi příjemné, jsou krásné, jsou tam jasné barvy. Některé projekce naopak jsou temné, jsou potemnělé. Těm se pro změnu říká takzvaný prostor mezi, někdy se tomu říká jakoby pod světí, to znamená pod světlem. Ne pod světem, mnoho lidí si myslí, že pod světí znamená, že něco je pod světem, ale tohle je pod světlem, jo? To znamená, je tam přítmí a tyhle ty věci zkrátka jsou alarmující, pokud někomu se tohleto děje, protože je to nebezpečné pro samozřejmě nejenom jeho život jako tělo fyzické, ale i pro jeho mentalitu, jeho duši samozřejmě, protože se může stát, a teď nechci nic malovat, žádnýho čerta, ale ta duše může v nějaké chvíli se rozhodnout, že tam zůstane a do těla už se nevrátí a dojde k rozpolcení, k roztržení takzvané stříbrné nitě nebo stříbrné šňůry, která spojuje tělo s duší a to je potom konec. Ale konec pro tělo, ale ne pro tu duši, která potom je ztracená a může se transformovat do některých struktur, jako jsou různí poltergeists, zoufalé duše, které se snaží někam dostat, ale nikdo je neslyší a proto lomcují s nábytkem, obrovským vztekem, nikdo je neslyší, tak se snaží kineticky zkrátka dávat na sebe upozorňovat, že tam stále jsou, to znamená otevírají se skříňky v kuchyni, lítají zásuvky ze skříně, z kuchyňské linky a podobně, protože ty duše se zoufale snaží dávat najevo, že stále tady jsme, neodešli jsme nikam k Žehově, nejsme na druhé straně, jsme stále tady, pomozte nám, nikdo je neslyší, oni normálně vidí okolo sebe náš prostor, vidí vás, ale nikdo je nevidí. Takhle vznikají poltergeist. Takže prosím vás, to je nebezpečná záležitost. Pánové jenom řeknu, aby dobře uvážili s manželkou, měli by to začít řešit. A takhle bych na to asi reagoval. Takže to byla teda odpověď, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Ano, posluchačka čeká, prosím. Haló.
5: Dobrý večer.
2: Tak, prosím.
5: Dobrý večer všem. Pane VK, prosím vás, vzpomenete si, před několika dny jste psal článek o švédské televizi, která zdokumentovala únos jejich spolupracovníka z řad Ukrajinců. A dal jste na začátku článku fotku s popiskem, že dvě redaktorky švédské se ozvaly televizi a mluvili, popsali ten únos. A já jsem poznala v jedné z těch žen svoji vlastní dceru. Takže jsem chtěla vědět, chtěla bych vědět, jak vy vlastně děláte ty články, používáte umělou inteligenci, protože ta reportáž, kde potom mluví ta Švédka, je na začátku vlastně kousek toho videa, kde mluví moje dcera v angličtině. Mě by zajímalo, jestli vám to něco říká, nebo proč jste to takhle udělal, proč jste to dal do toho článku. Jestliže umělá inteligence může sfalšovat cokoliv, jak je to možný, že vy to dáváte do článku, když mají být informativní a ne dezinformativní? Děkuji.
0: Já vám pošlu odkaz na video švédské televize. Je to video z oficiálního kanálu švédské televize. Už jsem to vysvětoval několikrát. To znamená, já nevím, jestli někdo se někomu podobá, nějaká slečna se někomu podobá, ale to byla reportáž, večerní reportáž švédské televize. To je zdroj. Já jsem tam nic nepřidával, žádnou mou inteligenci pro Boha. Takže
2: ještě, posluchačka ještě na telefonu, tak slyšíte to.
5: To je neskutečné, já snad poznám svoji dceru, je to blázen ten chlap.
2: No ale lid vám říká,
0: no,
2: že...
0: No na tohle to nebudu reagovat.
5: Já poznám svoji dceru, no ukončete, vy to vůbec skončete už. Protože to vaše oblouvání se nedá poslouchat.
2: Ano, slyšíš mě. Ano, já to vypnu, ale je tak zajímavý, že posluchačka teda pozná
0: svůj sebe. Ne, na tohle to nebudu. Dobře, ukončujeme vysílání, dobře. Já se teda loučím. Dobře, Vítku, ahoj, čau.
1: Pavle, VK, to nebylo přece na tebe. To bylo na paní, jo. No. Ale pokud začne někdo nějakým způsobem vulgárně nadávat, nemá to smysl, jo. A máme tam nějakého dalšího posluchače? VK, jsi tam tady?
2: No, on se odpojil, opravdu. On se odpojil, takže...
1: No, tak v tom případě se rozloučíme, nevím proč tady, protože to bylo víceméně na paní, nebylo to na pana VK. Tak fajn, tak budeme končit, takže já se s vámi poučím.
2: Já teda nechápu, o co tady totiž fakt jde, jo. Ale jestliže to byl
1: pokud oficiální... Pokud je na něco oficiální odkaz, no. Byl tam v podstatě citovaný oficiální
2: tak za to,
1: odkaz.
2: Jak za to, jak za to může pan VK teda?
1: Jo, takže v podstatě je tam zdroj na švédskou televizi, tak nevím, jak...
2: Já to taky nechápu teda, co tohle to mělo znamenat. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat, proč to paní vůbec říká, proč to VK se odpojil. Fakt nechápu, o co jde. Takže sorry, ale tohle to je zvláštní. No, on ještě jedno volá. Vítku, neskusíš to třeba okomentovat ty ještě nějakým způsobem?
1: Neskusím, to je pořád pana VK.
2: Aha.
1: Máme, já nevím, 14 minut dokonce pan VK to položil, nevím proč tady, ale
2: já taky nevím.
1: Já se s vámi... Tedy rozloučím, mějte si všichni hezky, milí posluchači, příště snad budeme vysílat dále. Přeju vám krásný večer, samozřejmě pořad bude tím dříve na Odyssey, můžete poslouchat z archivu, ze záznamu. Uvidíme, jak to bude příští pátek, ale doufejme, že všechno poběží tak, jak jste na to zvyklí. Takže mějte se hezky, Pavle, děkuji za vysílání, tobě VK zpětně tedy. Taky za informace a já se s vámi tady loučím. Hezký večer, případně dobrou noc.
2: Tak jo, mějte se moc krásně. Já nevím, jestli bych ještě měl tady říct si něco. Vítek tu ještě je stále, ale já tu mám teda telefon, tak já nevím, jestli ho mám vzít nebo ne. Takhle jenom tak zničil něco. No já ho vemu, ať je sranda. Takže já vezmu telefon rovnou do vysílání. Nevím, kdo volá. Zkuste to.
6: Dobrý den, brzo bohatá.
2: Dobrý den.
6: Já jsem jenom chtěla říct, co pan VK kvůli tady tohleté paní nerozčiluje, protože ona vadí nám všem.
2: Já nevím, a to je paní jaká, která, nebo o co tady jde?
6: Která jako, teďka volala, pan VK se odpojil.
2: A komu všem vadí, jako ona je někde na nějaké skupině, nebo kdo to je vlastně?
6: Já nevím, ale tak teďka jsme to slyšeli v televizi, jako jo, nebo teda v tom vysílání. Že tam napadlo pana VK, že z nějakého videa, že to byla její dcera, ale jako ona tam byla vždycky a vždycky je nepříjemná, takže jako nás mrzí, že se pan VK jako takhle odpojil kvůli tomu. Hmm,
2: to mě teda taky mrzí, já fakt vůbec nevím, o co jde, takže...
6: My taky ne, ale jako podle hlasu prostě tu paní už známe a ona má vždycky prostě tady ty arrogantní řeči na pana VK a nikdy s ním nesouhlasí a prostě je to nepříjemná.
1: No, to jestli někým souhlasí nebo nesouhlasí, ale v podstatě myslím, že není třeba přepisovat nějaký větší význam tím, že to tady budeme neustále recyklovat a tímto nafukovat v podstatě tu mini kauzičku, která ani kauzičku vlastně není, protože na to je oficiální zdroj švédské televize, jo, takže tady v podstatě opravdu není o čem. My vám děkujeme, tady hezký večer a děkujeme vám za podporu, hezký večer.
6: Já jsem se chtěla pana Vekla ještě na nějaký věci zeptat, ale on se teda úplně odpojil.
2: Ano, se odpojil, tady není, skutečně tady není. No. Nějak se to dotklo, já nevím teda taky proč, ale asi, nevím, asi je to něco citlivýho, no. Nevím.
6: No, tak je to škoda. Tak to škoda. Se nic nedá tak dělat. Tak hezký večer a děkujeme vám za všechno.
1: Mějte se hezky.
6: Taky. Vy taky, nashledanou.
2: Nashledanou. Tak Vítku,
1: tak tohle já budeme končit.
2: Budeme končit, takže dobře, už nikdo nevolá, tak to je dobře. Takže budeme končit. Mějte se krásně. Já ještě musím ohlásit teda kalendárium. V tom případě, jestli poběží dřív, já nevím. Ale asi to budu muset dotáhnout nějakýma písničkama do tý desátý já. Takže mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.

akorát, ty to akorát položil ten dovol. Tak já, jak se na to pokusím, tak to nemá cenu. Víš, protože... No ale oni to už lidi jako nevolají, že?

0: Super. Takže představte si, že pan VK se ještě vrátí. Takhle teď to sluší. Představte si, že VK se ještě vrátil a je tu na telefonu ještě pořád, takže teď mě dovolá, tak já to ještě vezmu a dám do vysílání. Tak prosím, ptejte se, pane VK.
1: No, já děkuju za dotaz. Doufám, že se slyšíme dobře. Ano, že nejsme odpojení.
0: Dobře.
1: No, archa úmluvy samozřejmě bylo komunikační zařízení, které původně tady mělo sloužit takzvaným zástupcům vyvoleného národa ke komunikaci s Bohem, konkrétně tedy s takzvanými architekty, tedy komunikační zařízení. Ale to zařízení fungovalo takovým zvláštním způsobem, minimálně z těch popisů, které zůstaly z té doby, jakým vlastně to fungovalo. Z toho zařízení vycházela obrovská záře, která vytvářela obrovské světlo, ve kterém vprostřed byl černý bod, naprosto temný černý bod, a z toho bodu, z jakési díry, která byla uprostřed toho černého světla, vycházel hlas Boha. A ten Bůh dával příkazy národu vyvolenému. A bylo to v podstatě komunikační zařízení. Ale vedlejším jevem komunikačního zařízení tohoto bylo, že lidé, kteří takto komunikovali, tak měli různé zdravotní problémy, něco, co připomínalo v podstatě rozpad kůže, měli malomocnost, něco, co připomínalo jakoby nemoc z ozáření, z radiace samozřejmě. Takže komunikační zařízení, které jehož podoba do dneška vlastně není známá, jsou některé kresby, které pocházejí ze středověku. Leonardo da Vinci nakreslil podobu archy úmluvy jako takové jakoby skříně, která se nosila čtyřmi lidmi, kteří ji nesli na takových jakoby nosítkách. A ten příběh říká, že tohleto zařízení, ta archa, když se nesla v čele armády, tak ta armáda dokázala porazit všechny armády na světě. Ta armáda, která měla v čele archu úmluvy, byla neporazitelná. A jakým způsobem zkrátka tohle zařízení fungovalo, není vůbec jasné, ale každopádně ta moc, která vycházela z toho zařízení, byla naprosto neskutečná na dobu tehdejší, řekněme, v tehdejších biblických dobách. To znamená, do dneška se archa úmluvy jako popisuje jako něco naprosto nevídané, něco neuvěřitelné. Takže takhle bych na to reagoval. No a máme 56, tak ještě jedno, ještě
0: ano,
1: stihneme.
0: Ano, je tu posluchač, který ještě doufá, že to stihne. Tak, dáme ho na vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK a jsem rád, že se vrátil. Já bych měl takový...
1: Já jsem se vrátil, no.
2: Jo, děkuju. Já myslím, že je rádo hodně lidí. Chtěl bych se zeptat na takovou zvláštní věc. Dřív, když svět byl ještě v pořádku, mám pocit, že to bylo zhruba do té druhé světové války, se člověk, když umřel, tak pohřbil do země. Dnes je tendence lidský těla pálit a zajímá mě, přijde mi to divný, že dělají to Němci, je to trend v poslední době, dokonce je klub, nebo byl klub Přátel žehu, není v tom nějaká zase nedobrota? Nepatří lidské tělo do země?
0: Dobře,
2: tak děkuju.
0: Děkujeme. Naschle. Tak to byl poslední dotaz.
1: No, já děkuju za dotaz. No, to je silná otázka samozřejmě. Na to se dívá, nebo takhle, přátelé žehu a podobně, že jako zpopelnění, mnoho lidí jako přesvědčeno, že je lépe být přeměněno na popel, než prostě jako aby to tělo hnilo a prolízal jeho červy po dobu 10 let, nebo jak dlouho trvá rozklad těla, 10 nebo 20 let dokonce, někde prostě v zemi. Jo. I když jako ten význam tam je z hlediska toho, když člověk je mrtvý, tak už mu to může být snad jedno, ale de facto, pokud se na to dívá člověk z pohledu žijícího člověka, tak většinou se řadí do jedné z těchto dvou skupin, buď teda jako zpopelnit, anebo pohřbít někam do země. Tady je třeba se na to dívat tak, že takzvané, pokud budeme mluvit o biblickém a zároveň i o církevním takzvané zmrtvých vstání, tak tam se doslova hovoří o tom, že vstanou těla, ale není přesně určeno, jakým způsobem. A například v Egyptě se to snažili řešit tak, že těla velkých faraonů byla balzamována, aby si co nejdéle zachovala jakoby svoji strukturu, protože předpokládali, že budou obnoveny ta těla, nebo obnovená ta těla. Ale tam nešlo, podle mého názoru, to je můj názor, spekulace, že nešlo o zachování těla, aby bylo nějak jakoby znova jako nastartováno, že znova se postaví a bude zase chodit, to ne. Ale to balzamování zřejmě mělo za úkol zachovat co nejvíce tkáně, co nejvíce v podstatě genetického materiálu, aby v době v budoucí, až se vrátí architekti, byli schopni z DNA vytvořit nové tělo. To znamená zachovat DNA. Vzít krumpáč nebo odkryt nebo krumpáč, ne, takovou tu páku, že jo, páčedlo, zvednout náhrobní ten, tu desku, že jo, a teď to zabalzamované tělo zkrátka vyzvednout a vytáhnout prostě ze zachovaného těla někde z nějaké části toho těla prostě nějaký genetický materiál a pomocí DNA naklonovat nové tělo. Úplně nové. Tím člověk vstane z mrtvých. Ta samá osoba najednou znovu chodí. Po 10 000 letech třeba. Znovu. Ale když necháte své tělo spopelnit, už vás nikdo nedokáže oživit. Nikdo vás nedokáže znovu postavit, protože nikdo vaše DNA bude na věky smazána, zničena. Protože oheň zničí DNA kompletně. Takže samozřejmě, že teď se budeme bavit o tom, že kde se nacházejí vzorky DNA, genetické DNA, no, za dobrých okolností, že jo, se nacházejí uvnitř kosti, jsou genetické vzorky třeba i u koster, které jsou třeba 1000 let nebo 2000 let staré, pokud byly ale uloženy v prostředí, které je dostatečně chladné, které není vystaveno slunci, že jo, je vzduchotěsné a tak dále, tak tam se skutečně vzorky DNA uchovají uvnitř kosti. Opravdu. Je to trochu jakoby zázrak, ale tak zázrak to není, to je normální biologie. A z tohoto pohledu se na to dá teda tak dívat, jako opravdu, že když to tělo je za vhodných okolností uskladněno, už to tak řeknu, ne pohřbeno, ale uskladněno, tak se dá opravdu i po velmi dlouhé době, několika tisíc let, znovu oživit pomocí klonování. Takže na to se musíte takhle dívat, že žech znamená kompletní vymazání, kompletní smazání vaší identity a když se necháte někam pochovat, tak oživení není zaručeno, protože normální hrob nemá asi úplně vhodné podmínky, když se záleží zase na situaci, ale je tam třeba větší šance nechat se oživit v budoucnu, když třeba bude technologie, kdy vaši pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-vnuci někdy v roce okolo 3000 bude dostupná technologie oživení svých předků. Oživte si svého dědečka, nebo svého, no ne dědečka, ale prapra na desátou dědečka, nebo babičku, že jo, tohleto. A znovu přiveďte k životu. Samozřejmě, že ta hodnota by už nebyla stejná, to znamená, tělo by bylo stejné, ale duše, která by se dostala do toho těla, by byla jiná. To by nebyla ta samá duše, byla by to jiná duše, ale v těle oživeného klonu de facto. Tím už zacházíme velice daleko. No, tohle to bylo všechno. Poslední dotaz samozřejmě. Máme 22.03, tak já se loučím s Vítkem, který už se odhlásil, loučím se s tebou, Pavle. No, se všemi našimi posluchači, dneska to bylo trošku emotivní a impulzivní. Ke konci, zkrátka, já mám taky jenom jedny nervy, když vysvětlím a někomu zkrátka vysvětlím, jak se věci mají a ten člověk to odmítá slyšet a začne mě nazývat nějakými takovými dehonestačními názvy, tak já nevím, co tomu člověku mám říct a potom není důvod pokračovat dál v našem vysílání. Já jsem se na to takhle podíval, pak jsem si poslechl Pavla, že jo, jak povídá, jsem si říkal, já se ještě vrátím. Se vrátíme a různí lidé se vraceli, někdo se vracel, právě jsem se vrátil z Hradu, že jo, takže spousta lidí v minulosti se vracela, já jsem se taky vrátil a doufám, že teda příště už to bude bez odcházení a bez vracení. Takže,
0: jestli k tomu mohu ještě vydrž, věka. Tady mi právě lidi píšou, že to je nějaká paní, která se ozývá častěji, že volá častěji, ale já to bohužel, a vždycky jako dehonestuje tebe a doví co všechno, já nevím. Já to nevěděl, jo, protože já ten pořad mám s váma teďko nebo s tebou po delší době, takže já vůbec nevěděl, že ta paní vůbec někdy něco takového dělala, jo. Takže sorry, já jsem v tom nevině, já jsem to, takže omlouvám se, jestli to teda udělá víckrát ta paní, tak bohužel to je její problém a víckrát už ji asi do toho vysílání teda v tom případě nevemem, pokud někdo bude vědět, že to je opět ona. Tak jo, já ti moc děkuju, Veka, i za s těma nervama, no, já jsem to měl taky nerva trochu, ale dobrý, je to v pořádku, takže my se moc krásně a končíme, jo?
1: Tak jo, loučíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A vám taky všem posluchačům ještě, poslechněte si, teďko bude, já to tady kalendárium, a to... číslo 186 u příležitosti 225. výročí narození Marie Levo, královny Voodoo New Orleans. Takže to je vše, co tady vám k tomu ještě mohu říci. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

0: Hezký dobrý večer všem ve spolek. Vítám pana inženýra Jaroslava Števce v Pleskazření vždycky v tuhletu dobu, to znamená ve středu ve 20 hodin. Dneska máme mírné zpoždění, promiňte, nevadí, jdeme hned na to, takže vítejte všichni, vítejte pane inženýre.
1: Dobrý večer a omlouvám se, to zpoždění jde za mnou. Technické problémy s výměnou kamer tady nastaly.
0: Ale kameru máte fakt jako vynikající, abych řekl, že to funguje tak, jak má. Takže za mě hlásím, že kamera funguje. Dneska bychom vás poprosili, jestli byste nám spíš psali vaše dotazy. Pokud budete mít něco, tak to napište. A jestli to bude otázka, vždycky napište otázka dvojtečka, jo? Abych to tady stíhal vidět, co jsou vaše komunikace a co by případně byla ta otázka. Pane inženýre, pojďme dneska do toho takzvaně vlastně tnout. Já se nebudu vyčerpávat, takže bych teď vás zasypal několika otázkami, budem to dávat postupně a budem tu cibuli obnažovat normálně po těch vrstvách. Jo? To je její jádro. Čili Ursula von der Leyenová měla takový proslov v tom, respektive měla proslov v Evropské unii a tam vyjádřila to, že musíme být soudržní. Já jsem to tak pochopil z těch sekundárních zdrojů, neviděl jsem to teda celé, přiznám se, že si ji prostě nenecháme rozvracet ani Ruskem, ani žádnými vlastně nacionalisty. Než se budeme věnovat těm zbraním na oběžné dráze, které současně s tím vším tam možná jsou, možná nejsou. Chci se vás zeptat na váš takový povšechný pocit, jaký z toho máte, pojďme si ho postupně upřesňovat.
1: No povšechný pocit, z toho mám ten, no, kdybych to vyjádřil stručně, tak bych ten pocit vyjádřil tak, že současné vedení Evropské unie žije na úplně jiné planetě, než je planeta Země. A vůbec netuší, jak funguje Evropa jako celek po celá tisíciletí dozadu. Protože oni se chovají tak, jako kdyby Evropa byla jakýsi konglomerát, respektive jakási šedivá směs lidí, kteří se mají chovat podle jejich představ. Ale takhle to přece nefunguje. Kým si nenecháme rozvracet Evropskou unii? Nebo tu Evropu? Koho si vlastně nemají oni nechat rozvracet? A proč a kým? Dobře, Ruská federace, její velmi významná část je v Evropě. Na rozdíl od Dánska, jehož velmi významná část, to jest Grónsko, je v Severní Americe třeba. Ale Grónsko, teda Dánsko je součástí Evropy. Že jo, klasicky bráno. A kým si to nenecháme rozvracet? Trumpem, Putinem, jakýmisi podivnými elementy, které vnímají, že ta Evropská unie jde úplně jinam, než kam jsme počítali, nebo kam jsme, když jsme do ní vstupovali, tak my jsme se domnívali, že Evropská unie je organizace, jejíž hlavním úkolem je nějakým způsobem prostě spojovat lidi a vytvářet podmínky pro to, aby se nám tady žilo lépe. Ale místo toho přicházejí věci, ano, můžeme cestovat po Evropské unii, schengenský prostor je otevřen, ale bohužel není otevřen jenom nám, ale je otevřen prakticky, což nikdo asi, takhle oni, zřejmě ti lidé, kteří to deklarovali nebo připravovali, tak s tím možná počítali, jak dneska hovoří různé ty teorie, jak se jim říká, podivné, tak vlastně oni možná s tím počítali, že tady tihle lidé, i tihle lidé, kteří přijdou zvenčí, dostanou téměř automaticky občanství, ale jejich kulturní kořeny a historie a zvyky jsou naprosto, a životní styl jsou naprosto odlišné od toho našeho, který se tady vyvíjel tisíce let v té Evropě, ať chcete nebo nechcete. A máme kořeny, které sahají ještě hluboko za křesťanství, i když to do značné míry spoustu věcí vymazalo. A tady vlastně, kým si to necháváme nabourat? Podle mého názoru si to von Leyenová mluví o někom, jako jsem já, kterému se nelíbí ten směr, jakým se ta Evropa ubírá, ale vůbec ji ani nenapadne mluvit o islámském vlastně radikalismu, který tady prudce narůstá a který Evropu narušuje daleko víc než jakékoliv jiné vlivy, které tady jsou, a to včetně války na Ukrajině. A cokoliv si ta Evropa dělá dneska jako celek, Evropská unie, to dělá vlastně i těm evropským státům, včetně České republiky, a vlastně dělá si to sama. A mě to těžce připomíná období po roce 1968 v 69, kdy vypukla takzvaná normalizace, kdy se začalo normalizovat v České republice mocí mermo. A vlastně tehdy zatím nestál ani ten Sovětský svaz. Tehdy zatím stála v první řadě tlupa fanatiků, kteří tady prostě začali vytvářet nějaké podmínky, začali kádrovat, vyhazovat lidi z práce a podobně. A tohle se totéž se dneska děje vlastně na úrovni celé Evropské unie. A to je trošku šílený, protože já si to pamatuju. Já jsem v té době žil, byť jako relativně mladý kluk, ale zažil jsem to, viděl jsem to. A některé dopady potom v podstatě, když jsem končil průmyslovou školu, tak některé důsledky toho, že můj tatínek byl v 50. letech zavřený, se mi promítli do toho, že jsem si nemohl vybrat školu podle toho, kterou jakou bych chtěl, vysokou. Takže tohleto dneska vidíme. A přesně tohle, o tomhle, to je, von Leyenová mluví o něčem úplně jiném. Ona mluví o těch elementech, které narušují ten klidný vývoj podle toho, jak oni si to představují, normalizují. Oni by rádi normalizovali, ale nevadí jim ty skutečné rizika, které tady jsou v Evropě. Nevadí jim, že ty zájmy jednotlivých zemí se vůbec nemusí krýt. Jak se kryjí zájmy České republiky ze zájmy Portugalska? Nebo ze zájmy Irska, Skotska, Británie jako celku? Nebo téhle Francie, velkých zemí? Jakým způsobem tohle to chce? Co narušujem? Kdo to narušuje vlastně? A tohle je to, že ona říká, nenecháme si to od nikoho narušovat, ale neříká, co si pod tím představuje. To jsou jenom hloupé řeči. Čili nevím, co tím chtěla říci. Je to prostě obecná floskule vytváření nepřátel. Oni a my. My, Evropa, Evropská unie a oni. Kdo to je? Já nevím. Ono to vypadá, že dneska to je. My jsou, co říká ona, že jo, my. Nenecháme si to narušovat, je vlastně celý ten obří aparát Evropské unie, který si žije jako prase v žitě. A samozřejmě, když do toho někdo začne kecat a začne to narušovat a říkat, hele, ono, tohle se nám nelíbí, vy vymýšlíte úplně kraviny a nám se to nelíbí. My chceme nějakou vizi. Podívejte se, kde je Amerika dneska technologicky a já nevím, co všechno. I když mají ekonomické problémy obrovské, ale pořád je to velmoc. Podívejte se, kde je Čína. Podívejte se, jak vypadá dneska všichni plivou na Rusko, jakou má ekonomiku, ale podívejte se, jak vypadá ekonomika Ruska a jak vypadá ekonomika zemí v Evropské unii. My okolik se zvedla ekonomika České republiky od roku 91 nebo 90. Podívejte se, okolik se zvedla ekonomika třeba Ruska, okolik se zvedla ekonomika Číny. A o tom to je. Co vlastně narušuje? Co si nechává, podle Leyenovy si necháváme narušovat? Necháváme si narušovat to, že bychom byli rádi, že by mít nějakou vizi, kromě války? To je přesně ten problém, který ona neřekne. My si to nenecháme narušovat. Kdo jsou my? Kdo jsou ti, co to narušují? A co narušujeme? To neřekla.
0: Tak já jsem tady dopoledne, už jsme tady částečně tady komentovali, že vlastně ten místopředseda polského sejmu Krzysztof Bosak poznamenal, že v demokracii nemusí všichni mluvit jedním hlasem. Tady v té Evropské unii zřejmě jim jde o to, aby všichni vzali stejný tón a měli stejnou vidinu teda toho světového i evropského optima. A hlavně tam jako v televizi byl ten místopředseda dotázán Monikou Olejník, zdali teda všichni, že teda doufá, že všichni Poláci jsou zajedno a že tu válku na Ukrajině považují za naší válku, naší vojnu. Načež ten právě Bosák poznamenal, že v demokracii nemusí všichni mluvit jedním hlasem a vlastně řekl to, co ta novinářka slyšet nechtěla, zaznělo to na TVN24, tedy v rozhovoru. On ten Bosák řekl, že naštěstí zatím ne, že by to byla válka všech Poláků, přál bych si, aby to tak zůstalo, jakože to není tedy problém všech těch lidí. Zatímco ta novinářka čekala, že politik potvrdí proklamaci, že by v tomto smyslu měli všichni Poláci hovořit jedním hlasem. Čili to zní z Polska zní něco takového. V Evropské unii v tom ústředí slyšíme tedy to, že je tam taková ta velká konsolidační nota, jakože bychom se měli všichni tady dát dohromady a tak, a zároveň z Ameriky jako zní, že zřejmě na té oběžné draze již jsou instalovány nějaké zbraně a ještě dříve to Amerika vyčítala Rusku, že to tam instalovalo zbraně, což třeba Putin a ten kolektiv kolem něho odmítl. Takže jsme se posunuli z doby studené války až sem, kdy tenkrát, už končím, si toto netroufli ani Reagan vlastně, ani Gorbačov.
1: No, ono rozmístit, ono je za prvé otázka zní, co to je za zbraně, to je první věc. Ono, víte, nepředpokládám, že by to byly zbraně jaderné, ale vím, že se vlastně experimentovalo s lasery, experimentovalo, které by byly schopné vlastně oslepit nebo zničit, poškodit zásadně družice, experimentovalo se s mikrovlnami nebo s elektromagnetickým zářením, podobným směrovému impulzu, který by byl schopen prostě zničit elektron.

0: Spojené státy, tak všichni sestřelovali svoje vlastní satelity ze Země. Ale dneska by se skutečně mohly tyto systémy posunout do vesmíru. Víte, ono to má jeden zásadní důvod. Já jsem v pondělí jsem měl přednášku ve sněmovně v rámci semináře poslaneckého, který tam pořádala SPD. A já jsem tam řekl, že pokud by chtěl někdo válčit s Ruskem tady v rámci Evropy, tak Rusku postačí jedna jediná věc. Odpálit na prakticky ve stratosféře, ve výšce kolem 80 až 90 kilometrů, termojadernou pumu o mohutnosti zhruba 0,5 megatuny. Prakticky celá Evropa, téměř celá Evropa, nejen Česká republika, by dostala takový elektromagnetický impuls, který by vyřadil, ten by trval prakticky 10 až 15 minut. A to elektromagnetické záření by vlastně vyřadilo prakticky veškeré elektronické systémy v kruhu o průměru zhruba 2000 kilometrů od místa té exploze. Vezměte si, kdyby to vybuchlo nad středem Evropy, co je to 2000 kilometrů? 2000 kilometrů vzdušnou čarou máte prakticky kompletně celou Evropu. A tohle, já se domnívám, že vlastně Američané tímhle jednak to pustili záměrně, to je první věc. A druhá věc, oni říkají, hele, můžeme teda se bavit o tom, že si budeme umisťovat nějaké ty systémy pro ten individuální boj s těmi družicemi, ale neblbněme ani my, ani vy tady s touto představou, že bychom někde tam odpálili jadernou zbraň, která by kompletně, nejen tady v této oblasti, ale v obrovské oblasti vesmíru, zničila zároveň kompletně veškeré družice, které by se tam vyskytovaly v daném dosahu. A že těch družic tam dneska je. To znamená prakticky všechny družice, které by byly nad Evropou a možná ještě o kus dál, a výrazně by to narušilo komunikaci prakticky po celém světě. Čili tohle jsou věci, které můžou mít ten důvod, nemusí mít ten důvod. Otázka zní, co je to za zbraně, ale jako vtip je v tom, že pokud by došlo skutečně k jaderné válce, tak by pravděpodobně byla vedená tímto způsobem. Protože by to totálně znemožnilo pozemním armádám jakkoliv fungovat potom. A totálně by to zničilo veškerou komunikaci, bankovnictví, dopravu, automobily, počítače, všechno by stálo, všechno by vlastně bylo zlikvidované, včetně zásobování potravinami, voda by nefungovala, veškeré vysokonapěťová vedení, tohle všechno by odešlo jako první. Generátory, transformátory, všechno, co vlastně vede vysoké napětí, nízké napětí a tak dále. Čili všechny tyhle systémy by byly zásadním způsobem poškozené nebo zničené. A tohle je to obrovské riziko, proč možná Američané pustili, že dobře, začneme se zabývat těmi věcmi na těch orbitách a přestaňme blbnout s těmi vysokými vzdušnými výbuchy v případě, že by se k něčemu opravdu skylovalo. Protože pro Američany by potom bylo jednodušší zkousnout jadernou válku v Evropě vedenou klasicky, to znamená klasickými údery na jadernými zbraněmi na konkrétní cíle, místo kompletní likvidace všeho, co je ve vesmíru nad Evropou a v širokém okolí.
1: Tak tady až člověk neví, odkud má vlastně jako reálně začít, jo, protože je docela možné, někteří by si možná mohli domnívat, že ta Amerika to dělá proto, protože situace v Evropě i s těmi základami tady může být velmi nejistá, jejich podobně, jak to vidíme právě na tom středním východě. Tady dokonce máme otázku, děkujeme tedy Postaperovi, píše nám otázku, jak je možné, že sandálníci z Jemenu zaženou špičkově vybavenou armádu Saúdské Arábie.
0: No je to velmi jednoduché, oni v podstatě úplně stejní sandálníci, zahnali Turky, Turkisté nebo

0: ne, to nebyli Turci, ale Turci je vycvičili, vybavili, tak úplně přesně ta samá parta nebo velmi podobná zlikvidovala vlastně 150 tisícovou syrskou armádu. Úplně stejným způsobem, za pár týdnů. A mezi námi nedovedu si dost dobře představit, co by se stalo. Já jsem kdysi dávno dělal takovou simulaci. Bylo to na bázi nějakých jednoduchých matematických modelů postavených na fraktálové logice. Fraktály jsou velmi jednoduché, ale prostě je to systém, který se nějakým způsobem rozvíjí v určitém prostředí, začnete rozvíjet nějakou funkci. A namodeloval jsem stabilitu České republiky v případě, že by tady došlo k něčemu podobnému jako v Sýrii, ale v daleko menším měřítku. Tehdy mi vyšel velmi zajímavý model, který ukazoval, že by vlastně pro totální rozvrácení České republiky jako systému, systémovému rozvrácení. V současné době, kdy jsem teda odhadoval nějaké parametry toho modelu z hlediska jeho potenciálních nestabilit, by stačilo zhruba skupina o přibližně 800 lidech, lehce vyzbrojených, pohyblivých, vycvičených, vybavených jednoduchými protitankovými, případně protileteckými zbraněmi a podobně. A vlastně v České republice by vznikl totální chaos. To znamená, že by se rozpadla kompletně, rozpadl by se celý systém řízení státu. Zásobování, doprava, bezpečnostní systémy, tohle všechno by skolabovalo. Při útoku na konkrétní cíle, které samozřejmě jsou datová centra, spojovací systémy klíčové, případně ani by se nemuselo útočit na elektrárny, úplně tohle by stačilo vyřadit. Takže to je, víte, to je problém. Jak je to možné? Je to možné, protože my nejsme zvyklí válčit, nejsme na to připraveni. Česká republika není připravená na válku, ani její armáda. Naše armáda je operativní sbor. Ačkoliv se tak nedeklaruje, armáda České republiky je zhruba 5000 lidí, 4500 až 5000 bojeschopných lidí, což počítaje kuchaře, řidiče sanitek, zdravotňáky, celou tuhletu partu. A vlastně není vycvičená, secvičená, jednotně vybavená, není připravená bojovat. Není připravená psychologicky, není připravená zbraňově, nemá dostatečné zásoby, nemá dostatečnou výstroj a výzbroj komplet. A tohle všechno tady dneska nehraje vůbec pro politiky, to nehraje vůbec žádnou roli. Takže kdyby někdo se rozhodl prostě tady zvednout moc na ulici, tak ji zvedne a vlastně ta armáda by s tím vůbec nic nebyla schopná udělat. Tam by znamenalo jenom jednoduše jí natvrdo začít likvidovat, napadnout ty jednotky, prostě zlikvidovat je. To by šlo velmi rychle, protože oni na to nejsou připraveni. My jako stát na to nejsme připraveni. Na nic takového. Ale ono to může přijít, regulérně tohle může přijít. To si málo kdo uvědomuje. Pominu to, že tam to byli sandáláci, sandálisti nějaký. To znamená, byli to lidé, kteří byli, ale oni byli vycvičeni, oni jsou od malička vedeni ke schopnosti bojovat, ke schopnosti snášet bolest a jsou vedeni k víře, že když zemřou, tak se dostanou do ráje, když zemřou za víru. My tady nic takového nemáme. Nemáme vůbec žádný ideologický základ. Máme jediné, co máme, jsou evropské hodnoty. A je krásné, že politici podporují Prague Pride, ale zajímalo by mě, kdo z toho průvodu by byl ochoten vzít tu zbraň a vyrazit bránit tu Českou republiku, když už je Česká republika podporuje i finančně v takovýchto věcech. To si nejsem úplně jist. Stejně tak jako spousta dalších neziskovek, které tady fungují. Vím, že hasiči, to je taky neziskovka, ty by šli, protože to jsou lidi, kteří jsou cvičí, učí se a jsou vedeni k nějaké kázni. Ale tady tohle, nedovedu si to představit. Mm-hmm. Čili my na to nejsme připraveni, nejsme na to vycvičení a dopadlo by to fakt špatně i tady. Nejen tady, tamhle někde na tom středním východě. A ještě si uvědomme jednu věc. Máme tady kolem 200 tisíc vycvičených, ozbrojených na černo lidí, kteří sem přišli z Ukrajiny. Prakticky všichni Ukrajinci absolvovali minimálně základní půlroční vojenskou službu. Kdo to v České republice má? Takže nemluvíme, my tady máme obrovská rizika interní, o kterých nikdo nemluví a nikdo se nepřipravuje na jejich případnou eliminaci. Porovnejte si počty lidí bojovníků v armádě. Nemluvím teď o tom, co se deklaruje, jako že má armáda, já nevím, 28 nebo 30 tisíc lidí a plní nábory. To nejsou bojovníci. To jsou pouze deklarativní počty, kam se zahrnuje všechno, včetně civilních zaměstnanců. A tohle, ten skutečný počet bojovníků je 5 000 lidí. A nejsou vůbec vycvičeni k tomu, aby bránili Českou republiku před vnějším napadením, což to vnější napadení může být právě třeba takováhle partička, která se tady rozhodne vzít věci do vlastních rukou.
1: No ta úvaha byla taková nicméně teda, že pokud ty základy nejsou úplně tedy v bezpečí díky tomu, že se tady objevují nové způsoby toho válečnického přemýšlení, různých sabotáží a podobně, možná je opravdu...
0: A to nejsme už vůbec připraveni.
1: No jasné, tak možná, že třeba právě proto se rozhodli zaparkovat některé svoje systémy na té oběžné dráze, protože z té oběžné dráhy všude na zemi, když potom někam doletíte nad nějaký cíl, tak to máte jenom vlastně 200, 300, ani možná i méně kilometrů daleko k tomu cíli, což významně mění zase tu rovnováhu sil, pokud by to jenom jedna strana takhle teda měla mít vlastně ušetřeno. Jo. Takže...
0: Já se domnívám, že všechny strany, které jsou toho schopny v současné době, dělají něco podobného a připravují se na takovéto věci a jenom možná Američané to řekli jako první. Nic není nemožné.
1: Já si pamatuju, že se psali články o tom, že Gorbačov s Reaganem se raději dohodli, než aby se ten vesmír militarizoval. Dneska už víme, že hodně přeháněli Spojené státy v té sebechvále těch hvězdných válek a zřejmě nadsazovali realitu i Sověti, protože ve Velké Británii Margareta Thatcherová jako přímo s obavou se vyjadřovala před tím výzkumem sovětských laserů. Nakonec se ukázalo, že jak Američani, tak Sověti přeháněli, ale i tak mohli napáchat dost věcí právě na oběžné draze a rozhodli se, že to dělat nebudou. Dneska ta situace je taková, že možná už se to tam militarizuje, proto i Číňany, i Rusy, i těmi Američany, proto jsem nadepsal ten dnešní stream, že na té oběžné dráze ještě může být vlastně horko. Tak zeptám se takhle čistě jenom zase všeobecně. Je to na horizontu nějaké dohledné budoucnosti, nebo se bavíme už o naší současnosti, pokud o těchto procesech se v médiích hovoří?
0: No, zatím je to podle mě budoucnost, není to současnost. Ono, víte, tady jedna zajímavá věc, ať chcete nebo nechcete, stále ještě existuje určitá oblast, ve které Američané s Ruskem spolupracují velice úzce, a to jsou kosmické programy. Ať už je to ISS, nebo vlastně i některé programy sledování různých procesů ve vesmíru, výroba, já nevím, vlastně těch kosmických různých stanic, protože Rusko třeba vyrábí úplně špičkové generátory plutoniové. Mimochodem, ty plutoniové generátory, které pocházejí z Ruska, jsou umístěny i na těch amerických vozících, které jezdí po Marsu. Jo? Minimálně to plutonium, tak jak tam je uspořádané v těch generátorech, pochází z toho Ruska. A to jsou věci, které jako musí člověk vnímat, když se dívá i na ten problém těch kosmických zbraní. Ono svým způsobem, to bylo nějaké určité varování, samozřejmě nějaký signál, že tohle se většinou neproflákne jen tak. To jsou naprosto cílené úniky informací, protože ať chcete nebo nechcete, ti lidé, kteří tohle dneska takhle fungují i v té Americe, nejsou amatéři. Jediné vedení, naprosto amatérské, které v současné době je vedení Evropské unie a velkého množství evropských států, protože tady vlastně ten amatérismus se stal profesí prakticky. Jenže v čele Spojených států, v čele Ruska, v čele Číny, v čele Indie, Brazílie a tak dále, tam všude jsou profesionálové, profesionální politici, lidé, kteří mají zájem o své státy. Tady ne. Takže to je, ten únik byl cílený pro někoho. Evropská unie to určitě nebyla, my jsme to nebyli, protože nám nikdo žádné signály vysílat nebude. Není důvod. Jak říkal Kissinger, komu mám zavolat, když chci zavolat do Evropy.
1: A druhou stranu určitě to nebyl vzkaz Rusku, protože tam byl šéf CIA nedávno na návštěvě, mohli si to přece vyříkat, pokud by se chtěli informovat mezi čtyřma očima, jak se vlastně teda říká. Jestli to je vzkaz pro populaci, nevím koho a proč, protože to není zpráva nějak přece uklidňující, protože vlastně ke konci 80. let byly velké pochody nebo velké demonstrace právě proti proliferaci těch jaderných zbraní, takže oni se hovořilo se tehdy o moratoriu, o tom zmrazování těch programů, že jo?
0: Samozřejmě, že když se podíváte dneska, tak dneska čtete komentáře různé a podobně a tam se volá přímo po použití zničme to ruskojadernými zbraněmi, když máme tu výzbroj. Oni si ty lidé si vůbec neuvědomují, že ta válka s tím Ruskem by byla opravdu nesmírně krátká.
1: No tak oni ti Poláci taky se nedokážou mezi sebou dobře dohodnout, protože na jednu stranu teda ten místopředseda toho sejmu, jinak ta Ursula von der Leyenová samozřejmě hovořila k parlamentu Evropské unii dneska, takže pardon, já jsem to asi špatně formuloval, takže tak, upřesňuju to. Tak v tom Polsku jako ten místopředseda sejmu jako říká, my tady Poláci máme svoje problémy, když to zinterpretuju, tam to je jejich záležitost, ale nevím, jestli by se shodl úplně třeba s tím Donaldem Tuskem, který právě jako přece jako řekl, že kdyby Rusko vystrčilo ty růžky a napadlo tu Evropskou unii, tak v podstatě ten potenciál je větší na straně NATO, na straně Evropské unie, a že by teď dokonce řekl, jak rychle by to Rusko porazili vlastně a tak dále.
0: No, pan Tusk je jednoduchý člověk z mého pohledu v tomto smyslu, protože já chápu, že on jakoby se staví za tu myšlenku velkého Polska. To je něco podobné, jak když Litva prohlásila, že je schopná si to s tím Ruskem rozdat sama v podstatě. Jo? Že je schopná válčit i s Ruskem. To podotýkám, prohlásilo vedení Litvy. A to je, teď člověk neví, jestli se má smát, nebo jestli má brečet. To je přesně ten problém, o kterém jsem mluvil. Pokud by se Rusko rozhodlo, že už toho fakt bylo dost, došlo by k nějakému napadení. Oni řekli jasně, červená lajna, která rozjede jadernou válku, je napadení Ruska, včetně Kaliningradu. Takže pokus o obsazení Kaliningradu by skončil v podstatě sérií operačních jaderných úderů. To je jednoznačný. A bohužel ten důsledek by byl katastrofální, protože by to znamenalo v podstatě odříznutí východní a západní Evropy. A samozřejmě zničení konkrétních center, jako je Rammstein a tak dále. A to nestraším, to je prostě realita. Takhle to funguje, takhle to fungovalo, takhle jsou ty plány, byly připravené a jsou stále. Já jsem s některými věcmi jsem se měl možnost seznámit, do dneška o nich nehovořím, nemůžu o nich hovořit, ale mohl jsem se s tím seznámit a konstatuju, že ano, NATO počítá v Evropě dneska. Takhle, počítalo se s tím, že Amerika by vstoupila do války na straně Evropské unie, respektive Evropy. Dneska se mluví o vyzbrojování, o zbrojních programech Evropské unie. Nemluví se o zbrojních programech NATO. Už naprosto otevřeně hovoří Kalasová, Leyenová, hovoří o zbrojních programech Evropské unie společných. Tady je vidět, že vlastně ta Evropa úplně ztratila smysl pro realitu. úplně se odřízla od těch spojeneckých svazků, jako je Severoatlantická aliance, začala žít vlastním životem, zejména pod vlivem Velké Británie, a vytvořila tady jakýsi podivný konglomerát, který žije v zajetí vlastních představ o vlastní velikosti a vlivu ve světě. Přitom Evropskou unii v podstatě už nikdo nebere vážně, ve světě skutečně ne. S námi jako s Evropskou unii nikdo nejedná. Jenom pokud je to výhodné. Například ten dovoz z Latinské Ameriky, ten dovoz masa, že jo, který se tady podepsal za účelem likvidace polského zemědělství. A nejen polského, ale i holandského a podobně. Takže to jsou věci, které tady možná fungují. Je zajímavé, že není to tak dlouho, co Evropská unie podepsala nějakou tajnou dohodu se Severoatlantickou aliancí. Ale s kým to tam podepsali, to já netuším. Protože Severoatlantická aliance jako taková nemá nějaký centrální vyjednávací orgán, jako ho má vlastně Evropská unie. Tam to není o tom, že by generální tajemník podepsal dohodu s někým, jako ze skupinou jiných států, ze skupinou států. Jo, to jsou velmi zvláštní procesy, které tady dneska probíhají a z mého pohledu jsou velmi nebezpečné, protože jsou nekontrolovatelné. Jsou nekontrolovatelné demokratickými cestami. A to je špatně prostě. Takže my se tady dneska dostáváme do situace, kdy Polsko, nebo protože Polsko to se formálně jakoby odtahuje od NATO, ono říká, my si vystačíme sami, jo, my jsme dobrý, ale dneska dělá to samé Německo. Německo říká, my se vyzbrojíme a do roku 2029 budeme připravený na to, až nás Rusko napadne. Jenže Rusko nikoho, co by Rusko hledalo v ty vyžraný, ekonomicky zničený, bez zdrojů Evropě.
1: Ale tady musíme udělat jinou klíčovou poznámku. Oni v té obnovené svojí vojenské doktríně definovali, za jakých okolností by provedli sami preventivní úder.
0: To ano. Oni by neprovedli preventivní úder. Oni by provedli úder, který by odvrátil... No, je to preventivní úder. To je pravda. V podstatě v momentě, kdyby ta Severoatlantická aliance bylo vyloženě jasný, že provede útok nebo že hrozí provedení jaderných úderů, tak by byly provedeny.
1: Já to zkusím jenom zase trošku upřesnit. Oni tam jako řekli, že i konvenční útok, který by měl určitý objem proti té Ruské federaci, by mohl vyvolat jejich ruskou jadernou odezvu a to by vlastně postaru v té staré retorice mohlo vypadat jako ten preemptive strike vlastně, který dlouhou dobu předtím takhle formulovali jenom Spojené státy.
0: No samozřejmě, protože tady, ať chcete nebo nechcete, Rusko je jaderná velmoc, která dneska disponuje prakticky 6 000 jadernými hlavicemi různých ráží. Těch 6 000 jaderných hlavic nebo různé mohutnosti. Tam jsou hlavice, které mají mohutnost možná až 50 kilotun, možná i víc. To jsou ty hlavice, které jsou umístěné na těch torpédech, na Poseidonech. A vezměte si, že tohle, v podstatě tenhle arzenál, postačí, ono by postačilo jedno jediné odpálení toho torpéda v určité oblasti, třeba poblíž buď někde ve zlomu, anebo poblíž britského pobřeží. A to by stačilo bohatě na demonstraci toho, co jsou schopné tyhle systémy udělat. Ale takhle, já nechci strašit. Samozřejmě, to je otázka, bavili jsme se o umisťování zbraní ve vesmíru. Oni bohatě stačí ty zbraně na Zemi. Je fakt, že právě tyhle vysoké jako jaderné výbuchy prováděné v té atmosféře nebo v té stratosféře prakticky, by zlikvidovaly veškeré družicové systémy široko daleko, nad půlkou země koule. Američané tohle nechtějí. To je přesně to, co Trump prohlásil nevyměním Manchester za Detroit. On řekl, nenechám si zničit New York. Proč? Má to logiku, protože ta válka, která tady je, dobře, teď se Američani těžce spálili, nechali se vtáhnout do války s Iránem. Objektivně. To nebyla americká válka a oni Trumpovi to prostě těžce vyčítají, že se nechal vtáhnout do této války Izraelem. A to je do jisté míry je to pravda, protože jestli je skutečně pravda to, co vlastně se objevilo v amerických médiích, že vlastně, a co říkají dneska i samotní Izraelci, protože tohle řekl konec konců jeden z bývalých šéfů Mossadu, řekl, že americký prezident se nechal oklamat tvrzením, že tam dojde k převratu v Iránu, pokud na něj zaútočí. A naopak, oni těžce podcenili to, že třeba Izrael a Irán mají zhruba stejně staré kořeny, které jdou 6 až 7, možná i 8 tisíc let do minulosti. A že to jsou národy, které je velmi těžko těch kořenů zbavit.
1: Tak já jsem slyšel v Británii takové poznámky z Británie, že dobře, že vyzrali na toho Gorbačova tehdy, protože kdyby tehdy vypukla ta třetí světová, tak by vypukla vlastně v Evropě. Takhle to bude o 1000 kilometrů více na východ, řekněme tam někde v oblasti toho Pobaltí. Čili zase tady se znělo, zase
0: ne,
1: jsme...
0: Ne v oblasti Pobaltí. Tady existuje konkrétní oblast, které se říká východoevropské válčiště. A to není Pobaltí, v prostředku toho jsme my, jako Česká republika. Proto se tady upravují ty území pro přísuny těch vojsk a tak dále, že tady se musí vytvořit cílové dopadové plochy. Západní země, Británie, Francie, no, z Německo to vzal čert, na to kašlou taky, Benelux, ale tyhle ty země, prostě, který Španělsko, Portugalsko, které jsou svázané tou historickou, prostě tím historickým vykrádáním zemí, jo, kdy oni vlastně tyhle ty země si rozdělili vlastně svého času svět. A ani to Rakousko-Uhersko k tomu nepustili v podstatě. A nepustili k tomu ani Rusko, protože oni se snažili vždycky to Rusko skolonizovat, vytvořit z něj kolonii a ovládnout ho. Jo? My jsme byli součást Rakouska-Uherska, jediný, co z toho máme, je země Františka Josefa, že jo? Když to vezmete. A Eskimové zla, známou to osobnost. Takže tyhle ty země vlastně koloniální, s koloniální minulostí, jsou dneska zajedno v tom, dobře, válka klidně, bez problému, ale východoevropské válčiště, to existuje, terminus technicus, a končí to někde ve východním Německu. Dál ne. Jo? A ještě možná i ten kus Německa, čert s tím, to tady také nepotřebuje nikdo moc. Jo? Rakousko, a toto je prostě na odpis tyhle ty země, ale na nás to bude minimální dopad, my už se s tím nějak popereme, Američani nám pomůžou. To je logika, která tady funguje. Já, když jsem se s tím poprvé seznámil, tak jsem měl oči na vrch hlavy. Protože jsem si říkal, sakra, do čeho jsme to vlezli. Jo. Takže my jsme, s náma se nepočítá v případě války. Takže oni si říkají, ano, válka v Pobaltí, jenže to není válka v Pobaltí, to je válka v Trojmoří, v podstatě v oblasti toho východoevropského válčiště, který je opravdu mezi těmi moři, tak jak se tomu dneska říká. Mm-hmm. Takhle se s tím počítá.
1: Jo, jasně. V podstatě tam bylo, nebo je probíhá nějaké to mládežnické fórum v Rusku, kde šéf ruského zamini Lavrov právě řekl, že v případě, kdyby došlo na ten ostrý konflikt mezi východem a západem, tak ta válka bude krátká, dlouho trvat nebude. A že to bude jiná válka, jiný typ úplně.
0: Bude to úplně jiná válka, protože oni si, ti lidi si vůbec neuvědomují si, ty kecalové tady naši, ti, já nevím, jak bych to nazval, ty gaučoví válečníci, jo? Hráči her bojových na počítačích, airsoftáci nebo paintballisti, ty si, nebo aktivní zálohy, to v podstatě z mého pohledu, ano, já to oceňuji, některý lidi to berou vážně, ale takový Zdechovský nebo tohle, to jsou lidi, kteří to používají jenom jako, že jo, aby buď vypadli z práce, nebo aby se tím prsili a podobně, ale když by došlo opravdu na reálný konflikt, ono to totiž nemá žádnou zásadní vazbu na armádu. Vazbu by to mělo tehdy, kdyby tady byly nějaký domobrany, nebo něco podobného, nebo milice, nebo cokoliv, kde by ty lidi z těch skutečně dobře vycvičení z těch aktivních záloh by se stali veliteli třeba tady těch jednotek, které by cvičili taky podobně.
1: Máme tady otázku.
0: Bude to potřeba vytvořit.
1: Necháme zeptat se diváky. Já děkuji, že otázky nadepisujete slovem otázka dvojtečka, takže vidím jasně vaše otázky. Pane Kup se nás tady ptá, jestli to už nevzali do rukou prostě psychopaté, kteří, nebo psychopati, pardon, psychopati, kteří se už těší, že si rozdělí ty ruské nerostné zdroje.
0: No tak samozřejmě, protože o to Rusko šlo vždycky v první řadě. Ona to prohlásila, paní Thatcherová to řekla naprosto otevřeně. Ona řekla, že Rusko přeci nemá právo, aby prostě nějakých 170 milionů lidí ovládalo tak obrovský zdroje, že se musí rozdělit, a když se nerozdělí dobrovolně, tak je potřeba mu to jasně sdělit a těch zdrojů se zmocnit. To jsou slova Thatcherový.
1: Já jsem slyšel, že se něco podobného vlastně připisovalo i Albrightové teda konkrétně.
0: No Albrightová to převzala, protože jasně, samozřejmě Thatcherová, Albrightová byla velká obdivovatelka Thatcherovy.
1: Takže v tom jistě hrají teda ty nerostné suroviny. Prostě tady jde o to jenom, že tady někteří lidé si setrvačně myslí, že rusko-slovanský stát, co by si na nás vzalo, proč by na nás útočilo, ale ta geopolitika se může změnit a tady vypuknou akce, reakce, které teď nepromýšlíme. A to nebude, to není tím, že by chtěli oni.
0: No, Rusko nemá důvod na nás útočit, pokud my sami nevytvoříme podmínky pro to, že mu nic jiného nezbude. To je přesně ten moment toho medvěda. Já říkám, ano, chceš kopat do medvěda, fajn, kopej si do něj, jak chceš, ale ujasni si a jasně si řekni, kudy budeš zdrhat, až se ten medvěd probere a naštve.
1: Víte co, pojďme si to jenom ještě připomenout, že tady jako to licoměrnictví ze strany, bohužel řekněme si to upřímně, Evropy je neuvěřitelné, protože Francie do poslední chvíle odebírá nerostné suroviny z Ruska, Spojené státy berou nerostné suroviny z Ruska, Německo bude dělat ty grafitové tyče v licenci Rosatomu. Co to
0: ne
1: jako?
0: Grafitové, pozor.
1: Palivové
0: uranové,
1: články.
0: Uranové,
1: jasně,
0: tyče,
1: palivové, pardon, palivové tyče pro ty reaktory v licenci právě toho Rosatomu. Jsou tady země, které mají výjimky, Maďaři vyhošťují sice ty ruské diplomaty, ale do roku 2035 budou odebírat jako jejich nerostné suroviny. Pak je tady ten společný americko-ruský kosmický samozřejmě program, jak jste tady zmínil. Najednou přiletí si šéf CIA vojenským letadlem jako a za současné situace letí vojenským letadlem nad ruským územím. Dává to nějaký smysl tohleto?
0: No dává to smysl, protože ta letadla jsou vybavená těžce vlastně těžkými obrannými systémy a konkrétně tato letadla jsou vybavena speciálními moduly pro přepravu VIP. Ten modul se tam naloží. Ta letadla sama o sobě jsou vybavena protiraketovými systémy a podobně. A oni počítají, oni nevěří evropským spojencům. Tam nešlo o to, že letěl nad územím Ruska tím letadlem. Ale osobně se domnívám, že předpokládali, že může dojít k pokusu ho zlikvidovat.
1: Já bych jenom připomněl, že tady od toho pana Volodymyra zaznělo, že od teďka ten letecký vlastně ta letecká přeprava na tu zemím Ruska je soutazníkem nejistá na vlastní riziko všech, co tam poletí letecky. Čili možná to potvrzuje to, co vy tady říkáte.
0: No, to možná potvrzuje, ale ono, oni chtějí ostřelovat ruská letiště, ale v podstatě podívejte se, jak to dopadlo, když začali ostřelovat Wilburys. Začali likvidovat ty sklady, tady těch, to není jenom Wilburys, těch sklady, ty sklady dalších společností, které zásobují obyvatelstvo, snaží se před těmi volbami vyvolat nespokojenost ruských obyvatel, jenže Rusko to zvládlo, tady tohle, ale řeklo, hleďte se, tak dobře, otevřeli jste Pandořinu skříňku a teď se jim to vrací. Oni neníčí, protože tam oni mají samozřejmě nějaké taky zpracovatelské systémy, takže jim likvidují železárny, jim zlikvidovali, likvidují čerpací stanice, překladiště, lokomotivy, dopravní systém jako železniční, likvidují přístavy, napadají tu poštu ukrajinskou, skladiště firem, které tam jsou, logistických, které tam působí. fabriky, které vyrábí systémy dvojího použití, bez ohledu na to, jestli jsou německé, americké, jakékoliv jiné. A výrazně poklesla, mimo jiné, prakticky minimálně o třetinu, klesla intenzita těch dronových útoků ze strany Ukrajiny. Protože oni jim to znepříjemňují, respektive likvidují jim ty systémy v momentě, kdy se začínají, kdy se dostanou na území toho Ruska, dostanou se někde do skladu a měli by se montovat. Likvidují odpalovací zařízení, likvidují ty fabriky, kde se skladovaly. Tam byl krásný záběr na to filmové centrum, nějaké to něco jako Barrandov tady u nás, že jo? Jak tam vlastně ukazovali tu budovu a říkal, tady byly rekvizity k filmům, dneska to je zničené a byly tam vidět převrácené regály, ve kterých byly naskládaná ta křídla k dronům. Jo, pak to teda vyndali, ale to už bylo pozdě, už to kolovalo po internetu. Takže to jsou takové věci, kdy on, vlastně Ukrajinci sami skladují třeba ten obrovský výbuch toho skladu nedaleko centra Kyjeva, nějaké ty oblasti civilně obydlené, tak tam přece došlo k obrovskému výbuchu. Údajně tam bylo víc než 70 obětí z oblasti, jako z civilních obyvatel, ale nikdo to neřeší, všimněte si. Protože Ukrajinci tam vlastně ten sklad umístili v prostřed obytné čtvrti. Jo? A nebudou přeci, nemůžou čekat, že na ten sklad to Rusko nezautočí. Logicky ano, protože... Mm-hmm.
1: Je tady více zvláštních věcí. Teď zase byl sestřelen nějaký dron za letu v Litvě spojeneckými stíhacími letouny a nevyvolává to nutnost předvolávat si velvyslance. Ten dron ještě dneska ráno o něm hovořil. Dobře, ještě dneska ráno jsem slyšel, že to je nějaký neidentifikovaný, ale když jakmile něco neidentifikovaného, tak je jasné, že nejspíš asi ano. Nicméně žádný velvyslanec na kobereček nešel. Tam ten dron v Lipsku jenom někde seděl na ranově.
0: Tam byly takovýhle dronečky. Někde nějaký tady obrovský dron s hlavicí minimálně 400 kilo a nikoho to neštve.
1: Čili zároveň samozřejmě, jak se vyvíjí ta technika i na západě, tak i to Rusko taky vlastně nestojí, protože doplňuje vlastní skupinu satelitů, nejenom teda GLONASS, ale chystá se mít a už v podstatě reálně teda má něco, co se začíná blížit tomu americkému Starlinku třeba, také jsem zaregistroval. Dneska mimochodem zase další byl kosmický start. Možná, že se k tomu vrátíme v nějakém dalším tady pořadu, takže to zbrojení se opravdu rozjelo na plné obrátky a já nevím, kdy jsme něco takového pamatovali. Možná jsme to viděli někdy v 70. 80. letech, ale jakože by se o tom takhle intenzivně
0: ani
1: hovořilo.
0: Ani tehdy jsme to takhle neviděli.
1: Ano, ano.
0: Tehdy, samozřejmě my jsme tady měli třeba v 70. 80. letech jsme tady měli fabriky, které měly vojenskou výrobu. V rámci vlastně Varšavské smlouvy jsme zásobovali naše spojence tehdejší. Vyváželi jsme ty zbraně do arabských států samozřejmě, ale nejen tam. A na našich letadlech se byly časy, kdy na letadlech z Československa se cvičila více než 1/5 světových pilotů. Ať už to byly kluzáky, ty blaníky, ať už to byly ty cvičné letouny vrtulové, anebo potom delfíny, albatrosy a podobně, ty do dneška lítají po celém světě. A tehdy, ale ta zbrojní výroba měla nějaký řád. Dneska tady máme zbrojní fabriky, které prostě podnikají naprosto divoce, je to absolutně neregulovatelný a navíc Česká republika z toho samozřejmě taky má prachy, protože tady se odvádějí daně, ale ty daně navíc, není to sledované, není tady dohled nad tím vlastně, co se skutečně reálně děje, jaké peníze se v tom točí. Jsou tady obrovské úniky z hlediska jako nás jako státu a to je na jednu stranu a na druhou stranu samozřejmě se tady vytváří logické cíle pro případ, že by opravdu došlo k nějakému obrovskému problému. Tak máme tady minimálně, svého času jsme tady měli dva cíle pro jaderné údery, v současné době jich máme asi 6 nebo 7. Roste to. Takže, a děláme si je sami, zase děláme si sami problémy, jako v těch 70. letech.
1: Pojďme ještě zvládnout teď ke konci toho pořadu ještě rychle tedy jedno téma. V podstatě najednou slyšíme ve zprávách, že ta Ruská federace přichází s reaktivními šáhedy, které se pohybují ve výšce dokonce až 7000 metrů a používají, což jsem nevěděl, zajímavé, roaming s Běloruskem a dokonce i síť běloruských mobilních operátorů, ale i ukrajinských.
0: No tak samozřejmě, tak vy se můžete naladit na světě, když máme běžně roaming, když se na to podíváte. Oni to tež dělají Ukrajinci mimochodem. Oni nepoužívají jenom ten Starlink, oni používají vlastně i ty místní, proto Rusko třeba svého času výrazně začalo omezovat internet, protože tam oni se naváděli vlastně na sítích operátorů. Přesně to byl ten útok třeba na ty strategické letouny, tak to bylo právě dělané na základě místní, lokální prostě internetové sítě, Wi-Fi. Čili dneska používají samozřejmě Starlink, což je obrovský jako pokrok v tomto směru v uvozovkách, dá-li se to tak říci. Rusové mají ten rasvět, takzvaný systém, to znamená, oni vypouštějí vlastně ty skupiny družic a zase tady je vidět jedna zásadní, já se k tomu těm šálidům vrátím, ale oni tady vlastně vypouštějí ty rasvěty, což je, já jsem tady čet nějaký blbec, tady skutečně s odpuštěním, jo, to tady komentoval, protože spousta lidí se domnívá, že to Rusko je někde úplně primitivní země, kde jsou, Moskva je plná prostě nějakých polorozpadlejch, teď jsem čet nějaký článek. Celkem by to bylo zajímavé, kdyby ten člověk, který to psal, a to mě zaujalo na Seznamu, myslím na Novinkách nebo někde to vyšlo, tak celou dobu mluvil o Putinovi jako o Putlerovi. Jo? A to už v tom článku působí naprosto debilně, když to je oficiální článek, který takhle vyběhne a má popisovat jakousi realitu v Rusku, jak je to tam všechno primitivní a jak tam jezdí těma rozpadlýma autobusama malejma a tohle. Fajn, je to hezký. Ale na druhou stranu, když si to vezmete, tak to dneska vlastně Rusko má síť robotů, kteří dopravují vlastně nákupy, jezdí po Moskvě a je to naprosto standardní doprava a rozšiřuje se to do ostatních velkých měst. Vytváří se tam struktura pro dopravu drony po tom čínském způsobu, ale není to skopírované od Číny. Oni mají vlastní systémy, vytváří a vlastně brzdí to. Jediné, co to dneska zabrzdilo, je v podstatě to ostřelování drony ze strany Ukrajiny, protože za jiných okolností oni mají legislativu k tomu a všechno vlastně, co je potřeba. Jenom to, že se ve vzduchu pohybují podivné stroje, které nesou trhavinu a snaží se navázat na internetová spojení a podobně, tak to zastavilo. Něco podobného, jako když zastavilo vysílání televize, vlastně zastavila druhá světová válka rozvoj televize. To se obecně ví, že jo, aby nebyly přenášeny obrazy, nevidělo se a tak dále. A takže vlastně oni vidí tu Moskvu jako primitivní, nebo to Rusko jako jakýsi primitivní stát, ale to Rusko je vlastně dneska skutečně velice technologicky vyspělé. Má inženýrský základ, vzdělaný lidi, výzkumné ústavy, které vlastně fungují a posouvají to někam. A tady vlastně je taková zajímavá věc, oni jedou na profesionální bázi, kdežto Ukrajina a Evropa tato má stloukaný, tam jedna firma vyrábí tohle, druhá firma vyrábí tohle, prostě 100 000 různých blbostí, které, když to nacpete na tu Ukrajinu, zkoušíte to tam, tak výsledný efekt je takový, že oni to nejsou schopni technologicky zvládnout. Jo, nemá to nějaký jednotný směr, který by nějak prostě fungoval uceleně, logisticky, jednoduše, levně, krásně se v tom krade v tom systému, je to úžasný pro lidi, kteří na tom vydělávají neskutečný prachy, perfektní. Rusové jedou jinak. Oni od těch svého času vlastně nakoupili ty šáhidy. Dneska jsou tady blbci, kteří furt píšou, že Rusové používají ty iránský šáhidy a útočí. To už dávno nejsou šáhidy, to je jenom koncept, který oni převzali v daném momentě, ho použili, protože neměli vlastní a dneska ho rozvinuli, už pátou generaci používají dneska. A vlastně furt je to zajímavé, pořád to patří do té kategorie, oni říkají drony a střely s plochou drahou letu a rozdíl, ne. Je to prostě střela s plochou drahou letu, ale úplně jiné koncepce. Je levná, jednoduchá, využívá veškerou nejmodernější technologii, která je k dispozici, a samozřejmě je účinná. Jo, je stejně účinná jako ta střela s plochou drahou letu, která je 50x dražší, ale nese zhruba stejnou nálož. Tyhle ty systémy nejsou postavené na nesení jaderných náloží třeba. K tomu jsou jiné systémy. Ale jsou to systémy, které umožňují v rámci konvenční války v podstatě likvidovat přesně to, co potřebujete v té dané dálce. Dneska ty systémy běžně mají dosah kolem 3000 km. Ty velké. Ale pořád jsou neskutečně levnější než systémy, které byly vyvíjeny v 80. 90. letech i začátkem i po roce 2000 s cílem získat maximum peněz jejich prodejem armádě. Vidíme to dneska v Americe, kdy tyhle ty systémy v podstatě přivedly Ameriku na pokraj vlastně muničního krachu, kdy Amerika není schopná dodávat svým spojencům protiletadlové rakety, u nich se ukazuje, že nejsou zdaleka tak účinné, jak bylo deklarováno. Chybí jim ty rakety i u nich doma dneska, i když samozřejmě oni si je pořád udržují, ty zásoby, a bez ohledu na to, že tady Zelenský lítá po celé Evropě a křičí, dejte mě rakety, dejte mě rakety, dejte mě rakety, on nechce, aby mu je prodali, protože samozřejmě penízky, že jo, jsou, je potřeba doma. Takže žebrá o rakety, žebrá i o peníze samozřejmě logicky, ale na druhou stranu prostě tohle se začíná obracet vůči těm donátorům. Dneska v Německu AFD jasně říká, hele, pojďme tvrdě tak, jak Američani, tak ať Ukrajina zaplatí za to, co jsme jí tam dali. My jsme darovali Ukrajině vojenský materiál v hodnotě odhadnuto 80 až 90 miliard korun. Česká republika. To je suma, kterou tady nikdo neoperuje, ale když si vezmu to, co se tam dodalo, tak hodnota toho materiálu, z munice a toho všeho, co se darovalo na Ukrajinu, je zhruba tady v této výši. A veškeré další věci, které s tím souvisejí, protože nám tím vznikla obrovská škoda, musíme si místo toho pořídit další výzbroj. Spousta zemí jde cestou modernizace. My cestou modernizace nejdeme. My jenom armáda deklaruje, že potřebuje peníze na modernizace, ale ty modernizace reálně probíhají velice podivným způsobem a za velmi těžké peníze. A nebo neprobíhají vůbec, ačkoliv peníze na ně jsou deklarované. Takže to jsou věci, nad kterými je potřeba se skutečně zamyslet. A je dobré se ptát politiku, co si o tom myslí. Konec konců zase máme volby na krku už. Další.
1: Takže co se týká Polska, tak by se měli možná sladit noty Tusk, Navrocky a místo předseda.
0: Tusk je těžce navázaný na Británii, Navrocky je těžce navázaný na Spojené státy. A volby v Polsku dopadnou tak, že tam zvítězí politické strany, které jsou navázané také na Spojené státy. Protože sami Poláci vidí, že Evropská unie vlastně je před rozpadem. Jako celek. Míním tím Evropa je před rozpadem zpět, před rozsypem zpět na ty národní státy. A je to vidět nejvíc na Německu, je to vidět na Francii, je to vidět na Maďarsku, je to vidět na Polsku a je to vidět dneska i na Slovensku do značné míry.
1: A dokonce jsme si na Plesku říkali, že i na Finsku mají jeden z nejhorších rozpočtů právě vůbec v historii.
0: Podívejte se na Estonsko. Jo? Z toho se dneska stala chudá země, která je úplně vyřízená, protože si zlikvidovali průmysl, nechali si Evropskou unii zlikvidovat průmysl, nechali si zlikvidovat. Jediné, co tam funguje, jsou pořád šproty. Ale pokud se bude v tom vlastně Baltu válčit, skutečně, dojde tam k evropským ekologickým škodám. Jo? Budou tam ničené lodě, budou tam prostě obrovské ropné skvrny. Tak ten průmysl půjde taky do pytek jejich. A ty šproty budou nepoživatelné, nebudou se o tam tak vůbec kupovat. A Estonsko, co mu zbude Estonsku? Jak říkali, jak je to tygr, vlastně pobaltský tygr, který zavedl první euro. No dneska rozumné ekonomové v Estonsku si škrábou hlavu.
1: Možná bychom to mohli zakončit zprávou, kterou já jsem slyšel dneska kolem poledne. Merz ruší cestu do OSN. I dnes píše, tlak na Merce roste, kancléř ruší svoji cestu na valné shromáždění Organizace spojených národů. Já bych řekl, že to je velmi prestižní akce a zrušit tam akci, to už teda musí být.
0: No tak oni tam budou další volby teď přece. Jo, máte tam volby v dalších dvou zemích. Takže Merz si to musí doma hlídat. Má nejnižší, historicky nejnižší podporu vůbec. Snad ze všech kancléřů od druhé světové války.
1: Pane Žín, jak byste viděl teď už poslední takovou jenom, řekl bych, jak bych to formuloval?
0: Taková
1: taková hypotetická představa. Jestli teda ti někteří váleční paliči, kteří tady v Evropě přece jenom jako teda jsou, víme, kdo to jako je, jestli tady chtějí něco takového, tak mají pravděpodobně asi poslední šanci.
0: No, to mají, proto třeba Merz řekl jednu naprosto šílenou věc. Je to tak dva dny, tuším, kdy prohlásil, že ta válka s Ruskem může vypuknout daleko dřív, než si spousta lidí vůbec představuje.
1: Umíte si představit takovou zase hypotetickou situaci, že jestli oni jako začnou v těch svých věcech v podstatě kráčet někam do krajnosti, tak tady můžou zajistit podobnou situaci, která tady byla vlastně za covidu a pak už si neškrtne ani AfD v Německu. Nebo je to příliš velké sci-fi?
0: No, není to zas tak velké sci-fi, protože Merz a jeho parta neví, z kterých do kterých. Konec konců, vemte si, že i von Leyenová vlastně pochází ze stejného hnízda a vlastně oni se skutečně můžou pokusit vyprovokovat například útok na ten, no...
1: Kaliningrad.
0: Königsberg.
1: Kaliningrad.
0: Kaliningrad. Vlastně vyprovokovat útok na Kaliningrad. Tohle se skutečně může stát. Protože tady ta situace se vyhrocuje a vedení Evropské unie si je vědomo toho, že není schopné tu vlastně Evropskou unii jako takovou dneska udržet, dalo by se říct, pod jednotnou botou. Podívejte se na Kalasovou. Jo, ona se staví do role, že bude vyjednávat s Ruskem, přitom jediné, co říká, tak my vlastně, ona v podstatě říká, my jim předložíme nějaké naše ultimáta, a oni když je nevemou, tak prostě hotovo, jo, tam se s nima nebudeme vůbec o tom bavit. A pokusili se o to, když si vezmete ten pokus předat ultimátum a podmínky kapitulace tomu Lavrovovi, jak tam přišel ten britský, německý a francouzský velvyslanec a dali mu ten soupis šílený. Lavrov se musel za břicho popadat smíchy, když to čet.
1: Já si myslím, že on ale nepřijal, že oni byli přijati nějakými jeho úředníky.
0: Ale samozřejmě, že si to přečetl potom, jo. Byl takový vtip před večeří, bych řekl asi tak něco na ten způsob.
1: No, takže snažili jsme se tady vlastně popsat tu situaci, která, bych řekl, určitým způsobem houstne, ale třeba se ty mraky nějak rozptýlí, nebo taky ne, no tak uvidíme a budeme vidět, no.
0: No, ona, ta situace houstne, ale já jsem pořád ještě optimista v tom smyslu, že tady je tady několik zásadních faktorů, které tady hrají roli. Ať už tedy to jsou ty jaderné zbraně Ruska, což by zas tak, jak jsem už naznačil, tady těm fešákům v Británii, ve Francii a tady v těch starých západních zemích zas až tak nevadilo. Jo, pokud by se rozhodli, že teda i kdyby ta Amerika šla bokem, takže se roztříská ta střední a východní Evropa, jim to je jedno. A ačkoliv by jim to zas tak úplně jedno, asi taky nebylo potom. Ale zásadní je to, že jsou tady karty, jako je Čína, je tady Amerika, která nemá zájem na tom, aby tady opravdu nějaká ta válka vypukla z mnoha různých důvodů, protože oni potřebují uklidnit tu situaci i na tom středním východě. Víte co, já mám někdy takový podivný, zvláštní pocit, že to, co se děje na středním východě, do značné míry skutečně koresponduje se snahou Spojených států utlumit evropské nadšení pro válku, pro podporu Ukrajiny. Může to tak být. Protože z globálního hlediska v podstatě umělé vytvoření nedostatku ropy nebo zdání nedostatku ropy a plynu může Evropany, nás jako lidi, přivést k tomu, že si řekneme, hele, ty pitonci, dobře, tak nafta stojí 110 korun za litr. Nafta, ne ropa. Nafta stojí 110 korun za litr, benzín stojí 104 koruny za litr, což klidně může nastat. Podívejte se, kolik stojí nafta dneska po Evropě, jo, že vlastně i v tom Německu, teď to tam jde, myslím, až k 60 korunám. Jo. V Anglii to jde kolem přes 65 a 60 korun. A takže u nás klidně to může vzrůst přes těch 100 korun a lidi si tady začnou říkat, sakra, diť, jídlo je drahý jak blázen, protože hnojiva jsou drahý, doprava je drahá nebo téměř kolabuje. Jo, tady černý trh nám jede to. Kam nás to dovedla ta Evropská unie, sakra, tady s tímhle. Tohle může být tlak ze strany Spojených států.
1: Možná chtěli Američané ukázat Evropě, jak ta válka vypadá, pokud teda opravdu začne teda jako s tou naší účastí, jo? Protože tam oni jsou stranou toho konfliktu přece, ty státy, že jo? Takže takhle by to mohlo vypadat s takovými určitými důsledky. Úplně po skriptum, pane inženýre, ve světle všech těchto informací na oběžné dráze může být horko a tak dále a tak dále. Moderní sofistikované zbraně, roztočená kola vojenského průmyslu. Tady si skutečně jako Babiš má myslet, že 2% někoho vytrhnou na obranu v daném kontextu?
0: No, ono 2% na obranu, víte co, buď můžete nakupovat armádě zbraně, prostě do zblbnutí, můžete nakoupit třeba tolik tanků, že každý voják v armádě 5000 tanků, no tak a obrněných vozidel a aut, to není zas tak moc, takže každý voják v armádě bude mít jedno auto, tank, obrněný vozidlo, letadlo nebo něco podobného.
1: Já to
0: a
1: trochu,
0: ta armáda nebude vůbec bojeschopná. Nebude stejně bojeschopná.
1: Já to upřesním, jo. Já jsem to myslel tak,
0: že
1: místo toho by mohli investovat třeba do zemědělství nebo do zdravotnictví, protože to stejně nemá cenu v tom kontextu, ne, o kterém se tady bavíme.
0: Ale podívejte se, je to svým způsobem nesmysl, že stejně musíte investovat ty peníze do bezpečnosti, protože můžeme investovat do zemědělství, musíme dokonce. Jo, stejně tak musíme investovat do ochrany přírody, do kultury, do školství. Prostě ten stát má konkrétní funkce, který potřebuje ty peníze. Ale jedna z těch konkrétních funkcí je ochrana a obrana obyvatel.
1: No jak se máme bránit proti raketě, která potom poletí z oběžné dráhy hypersonickou rychlostí?
0: A raketě, já jsem to vysvětloval. Tady stačí 800 chlapů, lehce vyzbrojených na pick-upech a udělají tady takový brajgl, že se ten stát z toho nespamatuje. Takže tohle je ta obrana, reálná obrana a ochrana obyvatel. Tohle musíme, tyhle ty rizika. Tady nikdo nemluví o konkrétních hrozbách pro Českou republiku. Nikdo o nich nemluví. Jediná hrozba, kterou tady se manipuluje, je Rusko. Rusko je reálná hrozba. Pokud ho naštveme a Rusko se rozhodne zaútočit, no tak tady fakt nezůstane kámen na kameni, to je realita. Takže ono je neskutečně nebezpečné, jako ten medvěd, když ho prostě jdete, zbudíte ho a kopete do něj, tak ono je nebezpečné. Je vybavené jadernými zbraněmi a takovými systémy, o kterých si tady dneska nikdo nedovede vůbec představit, jak fungují. A teď si vezměte, ano, je to krásný, ale proti tomuhle nic neuděláte, můžete stavět kryty. Finové staví kryty, nebo Švédové. Švédové staví kryty pro obyvatelstvo. Fajn, je to krásný. My nestavíme nic. Měli bychom být schopni vytvořit systém třeba nouzového zásobování potravinami. Tohle nikdo neřeší. Absolutně ne. Máme příručku na 72 hodin. Ale co bude po 72 hodinách? To vám nikdo neřekne. Jenom vám tam napíšou, že v případě, že nebude internet, tak se běžte se informovat na stránky obecního úřadu. To mě dostalo. Jo? A takovýhle kraviny se tady dělají, ano, to ještě vyběhlo za Kulivočka, za minulého ministra vnitra, ale dneska nevidím nic, co by opravdu reálně vedlo k tomu, že ta Česká republika by se připravovala, definovala hrozby. Jaké máme hrozby? Fajn, sucho.

0: větrníky, obří, 4 kilometrů vysoký obrovský elektrárny, kde to území, kde potřebujete 8000 tun oceli a betonu, abyste to ukotvili. Jo? Čili tady je obrovský lobby, který to prosazuje a tu ocel a beton musíme za drahý prachy nakupovat. Tu elektriku zas tak nutně nepotřebujeme, protože my jsme čistý výrobci a vývozci elektriny. Elektriky, na co potřebujeme tyhle větrníky? Tohle jsou otázky, které jsou reálné. A tady se investují obrovské peníze. Nemluvte o armádě, mluvte o těch kravinách, které tady jedou ve velkém stylu, o kterých se nemluví, to jsou prostě věci, které je potřeba udělat, protože to chce Evropská unie, perfektní. Ale my tu armádu potřebujeme jako stát. My potřebujeme policii. Regulérně. Potřebujeme hasiče. Potřebujeme záchranky. Záchranku. Tohle všechno potřebujeme, celý integrovaný záchranný systém. Ale to do tohohle se musí investovat jako do celku a vytvořit bezpečnostní systém České republiky. Ale ten nevytvoříte, pokud se nedefinujete rizika. A nebudete ten systém rozvíjet v celku. Pak se dá do toho investovat. Nákup zbraně je jedna věc, ale druhá věc je říct, jaké hrozby jsme schopni vlastně eliminovat, respektive když se ty hrozby promítnou do reality a stanou se z nich reálné katastrofy, tak jak jsme schopni se s tou katastrofou porvat? Stačí blbý záplavy v roce 2024 a armáda tam nebyla schopná, teď se všichni prse, jak tam byl, nebyli schopni postavit ani ten pitomý most přes tu řeku, která tam vznikla v prostřed vesnice. Museli si na to půjčit vozidla od CSG si to půjčili, nebo od Tatra.
1: Pane inženýre, díky moc za hluboký vhled do problematiky, jak já obvykle říkávám.
0: Já jenom takový dodateček. Já na to nenadávám, já konstatuji. A samozřejmě je potřeba hledat cesty, jak z toho ven, reálné cesty. A začít jako občané prostě si říkat, dobře, tak hoši, jsme si vás zvolili, tak se snažte, ukažte, co děláte. Jo? A jako snažte se nás přesvědčit, že se něco děje, že to není úplně to samé, jak to bylo předtím a že prostě nejde jenom o to, kolik si kdo nakrade, ale že to je reálně o to, aby se tady jako trošičku dobře žilo i v té České republice, aby jsme věděli, že někam jdeme, že máme nějakou vizi a nejenom tu válku, kterou nám tady předkládá Evropská unie.
1: Jenomže jak se potom vykládat, ještě řekněme si opravdu už jako závěrem, co říká ten Macinka, že strašně věří těm Němcům a to jsou pořád ti Němci, kteří testují už balistické rakety izraelské provenience. To jsou ti Němci, kteří neměli zbrojit po první a druhé světové válce a máme to tady zase.
0: Pan Macinka je svérázný politik. Nevím, proč řekl to, co řekl, nemusel to říct, protože to, k tomu ho snad nikdo nenutil. Ale předpokládám, že nějaký důvod k tomu měl. A předpokládám, že ne osobní. Je fakt, že pana Koudelky už se asi teď momentálně bát nemusí. Ale je dost možný, že by... Hele, každý je vydíratelný. Podívejte se na Turka, jak ho zlikvidovali. Jestli je pan Macinka vydíratelný, to je druhá věc.
1: Tak já jsem tady ještě chtěl zacitovat to, co jsem citoval dneska ráno. Ten místopředseda Sejmu v Polsku poukázal na to, že v demokracii nemusí všichni mluvit jedním hlasem. Když byl dotázán, zda všichni politici mají říkat, že to je teda ta naše válka, upozornil, že jde jen o frázi a polští politici by neměli být disciplinováni k vyslovování jakýchkoliv frází. On řekl, vždycky jsem byl k tomuto vyjádření skeptický. Takže tak, takže přál bych našim politikům to samé vlastně, aby je nenutil nikdo a aby oni v podstatě nebyli v situaci, že budou muset teda vyslovovat nějaká kliše a fráze. Třeba se to už děje.
0: Teď si nespomenu na jméno toho člověka, to už teď opravdu slovo na závěr, který to vyslovil. Nesouhlasím s vámi, ale do krve jsem ochoten se poprát za to, abyste mohl svůj názor vyslovit.
1: To byl Voltaire.
0: Můžete, prosím?
1: Voltaire.
0: Voltaire, že to byl Voltaire. Já jsem si myslel, nechtěl jsem říct nějakou blbost. A o tom je demokracie totiž. Ne o tom, že všichni mluví jedním hlasem.

0: Demokracie je o tom a máme to konec konců i v listině základních práv a svobod.
1: Tak abychom pochválili ty Estonce, oni tam mají úžasné sbory a když tam jako se procházíte v jistou fázi roku, tak tam můžete opravdu obdivovat sborové zpívání, tak doufám, že budou pěstovat to, co jim jde.
0: Ovšem fór je v tom, že to sborové zpívání je neuživí.
1: Takže byl tam taky fond rychle se rozvíjících pobaltských ekonomik a bohužel víme, jak to dopadlo a ti Litevci neměli se zbavovat jaderné elektrárny, možná mohlo být lépe teda, no ale to už jsou bohužel věci, které se nedají odestat.
0: Evropská unie prostě. No.
1: No nic, takže přátelé, jak říkal Miroslav Krleža, ještě nebylo, aby nakonec nějak nebylo a budeme všem přát hodně zdraví i toho duševního, takže mějte se fajn, buďte fit, dobrou noc a pane Žíře, ještě jednou díky za krásný rozhovor.
0: Také děkuji a přeji hezký večer.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak já vás všechny vítám, zdravím vás. Při pátku, pátek je takový, mezi pracujícím lidem je pátek považován za posvátný den, neboť v pátek se většinou už tolik nepracovalo, v pátek se víc uklízelo, než pracovalo. V pátek se uzavíral týden, mělo to nějakou svoji agendu, ale hlavně v pátek se všichni těšili, až za nima zapadnou ty pomyslné dveře toho zaměstnání. Wow! A všeobecný veselý, protože máme tady co? Máme tady víkend. Podnikatelé to mají trošku jinak. Ty pochopitelně jsou nešťastní z toho, že v pátek všichni na všechno už nemají čas, takže to je jako den, to je trošku takový jako divnej. No, důchodci, ty pochopitelně mají spoustu starostí, aby obsáhli všechny ty slevy, ty akce, které prostě mají na ten víkend připravený, ty supermarkety. No a my na to jenom tak zíráme a říkáme si, jestli ten svět se třeba nezbláznil. No nic, tak je pátek, tak vítejte u pátečních hovorů při víně. No a dneska tedy, abyste neřekli, tak jsem objednal i hosta, tak doufám, že se nám tady dostaví a že brzy si budeme moct s Jiřím pomyslně popřát rukou, potřást rukou. Takže Jiří, halo, halo, slyšíme se, seš tady, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Halo, halo, zdravím a počujem.
0: Zdravíš a počujem. No, vidíš, my jsme chtěli dneska, vyladit ty sluchátka, viď, aby trošku byly lépe slyšet.
1: No, já mám standardně všecko jako vždycky.
0: Jako vždycky.
1: Ale nové sluchátka teda.
0: A máš pozavíraný všechny mikrofony potenciální.
1: Jo, mám.
0: Tak snad to bude dobré. Tak, výborně. Jiří, jak pak jsi se měl ten uplynulý týden?
1: No, ten uplynulý týden to bylo hodně pracovní, hodně ježdění. Byl jsem na Slovensku pracovně, byl jsem v Praze pracovně, takže to bylo takový navrh důle trošku a furt něco. Takže to bylo náročný pracovně.
0: Jakože furt se něco děje?
1: No, furt se něco děje, no. Ani jsem moc tento týden nestíhal sledovat zpravodajství, co se děje. No a dneska mi přišel, jak jsem nestíhal sledovat zpravodajství, tak mi dneska přišel Liebesbrief jeden. Hady, odkud?
0: Liebesbrief?
1: Kama. Liebesbrief, je to dopis.
0: Někdo ti psal?
1: Ano, někdo mi psal.
0: Jako přímo tobě? Tobě přímo?
1: Mě, no. Přímo mě, no. Poměli si na mě z České televize.
0: Česká televize?
1: Ano.
0: Aby si lépe sledoval. Povídej, co ti napsali.
1: Ano. Napsala mi sekce Česká televize.
0: Řík ti poprosbami.
1: Z odboru televizních poplatků. Kavčím. Napsali mi, že protože neplatí zákonné povinnosti. Já jsem pořád tady.
0: No a teď ti nebylo čoči vůbec slyšet.
1: Nezměnil. Aha, no tak tím pádem to musí dělat ten software, to nejsou sluchátka, protože to není možný.
0: No už to je lepší, tak už to jsem zase jede, no, dobrý.
1: To muselo být zvuk. No, já jsem mluvil o těch poplacích, tak možná mě někdo slumil na dál.
0: Jiří, jsi nám stichl. Ty máme nějaký výpadek.
1: Jo, vůbec, nic neslyšíš?
0: Teď jsme tu měli výpadek. No. Výpladek.
1: Aha.
0: No, já nevím, co to bylo, člověče. No, okay, nepíše to, nevím, že by byl výpadek, ale vypadlo to úplně, člověče, ty Teamsy, no.
1: Aha, mě to tady taky tak píplo, že nemá signál dostatečný. No, takže jenom, abych to zhrnul, tak přišel, kde zbyli.
0: Ty jako Jiří, my nemáme... Posluchem, nám to spojení nefunguje, já tě zase neslyším prostě.
1: Z Prahy z Kavčích hor, že mě nenašli v seznamu.
0: Tečka.
1: Špatná kvalita sítě.
0: Tečka nic, hele. Tak to nevím. A svítíš mi červeně, jako jo?
1: Jo, to je divný.
0: Jo, svítíš červeně.
1: Počkej. Nechci nastavit. Takže...
0: Jako kdyby si měl neskutečně slabý signál.
1: Aha, tak počkej, tak já to zkusím tady poladit. Jo?
0: Us.
1: Slyšíme se? Jdu to poladit, jo?
0: Nic moc.
1: Jo, jdu to poladit, jo, zatím.
0: Ty to jdeš ladit, jakože se jdeš restartovat?
1: Ne, jdu zkusit tady pohnout s routerem, aby byl blíž.
0: Ach tak.
1: Abych měl silnější signál, jo? Já to jdu udělat.
0: Zkus ho, milý Lojzo, zkus ho.
1: Jo. Dobře.
0: No, já využiju tu chvilku, než to Jiří poladí a koukneme se společně na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Neb je 18.9., tak slaví Krištof s Y a Krištof s někým. Takže, mužské křestní jméno Krištof je prastarým křesťanským jménem, které v sobě nadčasové hodnoty nese i dnes. Na elegancí jména a příjemném znění nic neubrala ani celá staletí. Jméno nosí i svatý Krištof, ochránce všech poutníků a pomocník v nouzi. Jedním z nejznámějších nositelů jména je španělský mořeplavec Krištof Kolumbus, který v roce 1492 objevil Ameriku. Také český cestovatel, spisovatel a hudebník Krištof Harant z Polžic a Bezdružic nosil toto jméno. V současnosti patří ke slavným Krištofům i český herec Krištof Hádek. Jméno si vzala za své i česká hudební skupina Krištof s frontmanem Richardem Krajčem. Mužské křestní jméno Krištof, také Krištof s někým i, má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jménem Chrysrofos. Jde o složeninu dvou slov. Slovo Christos znamená v řečtině olejem pomazaný a ferein nosit. Jméno se pak symbolicky překládá jako ten, kdo nosí v srdci Krista. Takže Krištofů s Y je 4452, je to 93. příčka mezi jmény, a Krištof s měkkým I, těch je úplně stejně, takže to není rozlišeno, čili tím pádem máme asi 4500 oslavenců. No a s nima pochopitelně slaví dalších minimálně 9 až 15 tisíc lidí. Tak to už je docela dobrý. To se nám to provoní těma uzeninama na tom grilu a tak, na tom roštu, když se pálí ten tuk. Ne? Ne. Takže Krištofové, já vám teďko společně s Jiřím přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dálků, gratulantů obdarování a nezapomeňte na promořování. Pěknou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Krištofa s Y nebo Krištofa s někým I, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte pochopitelně radost. A radost ta jim způsobí ještě něco horšího? Ne. Radost jim prodlouží život, protože jim nastartuje víc imunitní systém. Tak Jiří, teď jsem tě tam slyšel se usmívat, tak jak jsme na tom?
1: Jo, posunul jsem router, ať mám silnější signál, tak snad to bude dobrý, no. Ještě tady ledím, zkusím se podívat ještě do ovladačů, ale uvidíme, ale snad mě slyšíš teda, doufám.
0: Slyšíme tě a doporučuju ten mikrofon na těch sluchátkách, dej si ho až pod bradu.
1: Mám.
0: Máš. Super.
1: Mám.
0: Máš.
1: Tak, ještě jsem ho trochu vyladil. Co teď? Co včil?
0: Včil nám pověz ten týden, co si takhle hodně cestoval, co si obdržel obsilku od České televize. Tak co jim na to odpovíš?
1: No, já si to tady hodil do umělé inteligence s tím, jo. Rozjelo mě to k slu, jako jo. Hned si to napsal jsem, aby mi udělal právní analýzu, ať mi zjistí, jakým způsobem to jde zrušit, to, ten stav poplatku a jaký mám uplatnit postup na to, aby ty poplatky nemusel platit. Jo? Takže první část analýzy je o tom, rozhoduje se, jaké zařízení máš, ne to, co sleduješ. Takže ta účinná novela zákona z 1. května 2025, což byla ještě Fialová vláda, že? Tak funguje tak, že může mít tady je to napsáno, že televizním přijímačem je jakékoliv zařízení technicky způsobilé k individuální volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. A to i když ho upravíš k jinému účelu. Takže pod definici spadá úplně všecko. Chytrý telefon, počítač, notebook, tablet, kalkulačka asi a všecko, co jde připojit k internetu. Jo, takže. A povinnost platí, i když zařízení používáš jen třeba na YouTube. Jo? Takže a i ty, když se na to nedíváš, tak to musíš stejně platit. To je první takový rozhořčení.
0: Počkej, tak to je, tím, ale to jsou daně tím pádem.
1: To jsou daně.
0: To je daň za informace.
1: Přesně tak.
0: To není poplatek za sledování televize už.
1: Přesně tak, to není poplatek za sledování televize. To je plošná daň na obyvatele. Pokud chceš argumentovat, že vlastně máš třeba firemní počítač, firemní telefon a tak dál, tak to ti nebude vůbec dohledněno, protože ten zákon míří jak na vlastnictví, držení nebo užívání. A pokud ty zařízení držíš víc než měsíc, nebo je používáš, tak automaticky spadají do té kategorie. Takže tímto způsobem se z toho taky nedá vyvléct. No a ptal jsem se, proč mi ten dopis přišel, takže jsi odběratel elektřiny na určité adrese a nejsi v evidenci. Česká televize smí tato data párovat podle paragrafu 8, odstavce 8 a 9, jak uvádí i dopis. Podle mého čtení zákona odběratele elektřiny platí vyvratitelná domněnka, že přijímač drží a vyvrací se čestným prohlášením. Takže, to znamená, tohoto automaticky vyplývá, že digitalizace na úrovni České republiky nefunguje. Když potřebuješ něco zařídit nebo něco podat elektronicky, tak buď to nedojde, nebo je to problém, nebo prostě je tam nějaký jako ještě obstrukce, ale pokud oni si tě potřebují vytáhnout a šáhnout si do registru, který mají soukromí dodavatele elektrické energie, tak můžou tyto data párovat. Jo, takže to je dost jako zneužitelný údaj za mě, jo, a podle mě je to, nebo já to vnímám jako právní zásah do soukromí, jo, že Česká televize si může zjistit, na které adrese se platí nebo neplatí, nebo nemají spárovaný svůj seznam obyvatel, který platí nebo neplatí, jo. Takže to je další věc, jo, co mě teda, to jsem se tady u toho trošku vztekl. Co se týká toho aktuálního stavu zrušení poplatku, na to jsem se platil taky. Jsi tam, Peťo, slyšíš mě?
0: Samozřejmě.
1: Ještě dočtu ten stav zrušení. To znamená, 15. června 2026 schválila vláda návrh zákona, který tyto poplatky za Českou televizi a Český rozhlas včetně od roku 2027 má úplně zrušit. Ale dle účinnosti nových pravidel, do účinnosti nových pravidel platí stále ten starý zákon. Návrh poslaný v červnu do sněmovny se zatím neposunul ani do prvního čtení, může být nejdřív zařazen na zářijové schůzi a ministryně Schillerová zatím termín 1. ledna negarantovala. Čeká ho ještě sněmovna a pod Senát a podpis prezidenta, přičemž Senát a prezident úpravu kritizují a opozice slibovala obstrukce. Takže poslanecký návrh se na dřívější osvobození už zjevně netýká, míří na domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Ale schválený taky zatím není. Takže dnes má povinnost platit úplně každý. Můžeš se z toho vyvázat třema způsobama. Buď to poplatek už platí někdo v tvé domácnosti, nebo splňuješ osvobození. To znamená, že se na tebe vztahuje příjem domácnosti pod 1,2, 1,15, jak je tam, 2,15 násobek životního minima, nebo na úplnou či praktickou slepotu nebo hluchotu všech členů domácnosti. A potom nikdo v domácnosti nemá opravdu telefon, počítač, tablet ani televizi, pak můžeš poslat čestné, pravdivé prohlášení. Takže jinými slovy, je to plošný, nelze se z toho vykázat, nebo nelze se z toho vyvázat žádným způsobem. A když tě tak osloví, tak to musíš řešit. No. Protože když to do 30 dnů neodpovíš na ten dopis, tak od dne doručení. Ale zajímavé je, že to není doporučeně. Jo?
0: A to by to přišlo nedoporučeně.
1: Nedoporučeně mi to
0: No,
1: přišlo.
0: takže to nemuselo přijít.
1: No. Takže, ale samozřejmě je tady hned formulář k tomu, odpovědní formulář a přihlášení do evidence poplatníka. Jo, takže okamžitě se nahlásí k raportu. Takže nelze se s tou vyvázat a musíš to zaplatit. Pokud to nezaplatíš, okamžitě tě čeká správní poplatek 10 tisíc plošně jak je to tady, riskuješ jinak 10 tisíc korun plus další soudní náklady, pokud to nedoplatíš.
0: Promiň, já tomu
1: Okamžitě.
0: nerozumím. Oni ti to nepošlou tak, aby měli potvrzeno převzetí a hrozí ti z toho nějaká takováhle pokuta. Takže to je evidentní. Prostě když to popřeš, že ti nic nepřišlo, tak se nemohl reagovat. Takže asi lepší to ignorovat, ne? S tím, že mi nic nepřišlo.
1: Nebo to zabalím, pošlu zpátky a řeknu a dám na to razítko adresát nenalezen. Nebo nezatížím. No nevím, nějak to budu muset tady se s tím popasovat, no, takže tak,
0: No ne,
1: ale
0: počkej, to jako neřešíme teď jenom jako u tebe. Měli jsme tady nedávno takový příklad, že odepsal dotyčný, sice vtipně, sice tvrdě, že nesleduje, jenomže problém, a to je to, proč to tady dneska vlastně řešíme. Dřív ten problém před tou novelou totiž, to bylo tak, že pokud si napsal, že prohlášení čestné, že nesleduješ, tak ti to mohli uznat nebo nemohli ti prokázat, že sleduješ, tak si se z toho vyvázal tím prohlášením, že prostě televizi nemáš a že prostě nesleduješ. Jo? Pokud by tě pochopitelně našli, jakože jsi si zaplatil, dejme tomu na kabelovce, že máš zaplacenou televizi, No tak asi si lhal, že jo, to je špatný. Ale pokud neexistuje důkaz toho, že sleduješ televizi a televize maximálně při kontrole bys musel mít při nějaký kontrole, kdyby ti dělali domovní prohlídku, tak by ti našli zapojenou televizi, která hraje prostě a to, tak to je problém. Ale pokud jako to nechce někdo platit, protože to nesledoval, tak stačilo prohlášení. Ale tou novelou, kterou jsi tady četl, se to posunulo ne povinnost, když sleduješ, ale povinnost, když máš zařízení. A to zařízení v podstatě máš i v případě, že máš kalkulačku.
1: Pokud jde připojit kalkulačka do internetu, tak ano.
0: Tak ano. Takže pokud máš takzvaně chytrou kalkulačku, chytrý telefon, chytrý tablet, něco, co jde připojit do internetu, tak už máš povinnost zaplatit za to, že máš zařízení, které ti to umožňuje. Takže teoreticky je to o tom, že budou obesláni všichni muži v této republice, kteří nemají, prostě všichni muži v této republice, kteří nemají od lékaře potvrzení, že jsou impotentní, že budou platit alimenty na nějaké dítě, protože mají nástroj, jak to dítě by mohlo být jejich.
1: Ano, to je to logice, je to posunutý, přesně.
0: To je ta logika. Čili přesně, jak jsme řekli na začátku, není to poplatek České televizi, ale je to zdanění občanstva za to, že jim bude šířena lež, propaganda a lži a manipulativní informace. A je to povinná daň. Takže by se dalo říct, že je to daň za lež.
1: Jasně, ale druhá věc je, když se dá se na to podívat i druhým úhlem pohledu, pokud platíš takovou záležitost na veřejnoprávní média, tak v podstatě se stáváš akcionářem toho média, protože si ho platíš, tím pádem bys měl rozhodovat o tom, co se tam bude hrát a nebude hrát a kdo tam bude v dozorčí radě a nebude, ne?
0: No nejsi akcionářem, musel bys mít akcie.
1: Jasně, ale jakože přeneseným slovem, jako přeneseným způsobem, že jo, protože ty jsi v podstatě zákazník, si přímý donátor toho média, jo?
0: No, když už rozvíjíš tady tuhle myšlenku, která se jeví dost logicky, pochopitelně, tak pokud na takový, takhle, a ten dopis není o tom, že máš zaplatit nějaký poplatek, ten dopis je o tom, že se máš přihlásit k platbě toho poplatku.
1: Ano, ano.
0: Čili ten dopis není o tom, jako že něco dlužíš. Ten dopis je vlastně postavený tak, že při kontrole dvou databází máš hlášený odběr elektřiny, ale nepřihlásil jsi se k tomu, aby si zaplatil tohle výpalné.
1: No. A teď mi řekni, jak je možné, že Česká televize má přístup do databáze nebo spolupracuje s dodavateli elektrické energie, kteří by tyto data měli. Protože v tom zákoně není nic o tom, že ta...
0: Oni tam citují nějaký zákon.
1: Energie. No já vím, ale tam není, já jsem tam nikde nenapsal. Já mu zkusím ještě položit otázku, jak je možné, že Česká televize má dosah na ty adresy, jo? Protože to mně přijde jako echt drze.
0: Tady možná by bylo na místě kontrolovat dopisem, aby ti odesílatel sdělil, na základě jakého zákona mu byly sděleny citlivé informace, které odporují GDPR o tvé osobě a o tom, jestli ty jsi nebo nejsi odběratel elektřiny. To by bylo možná docela zajímavé, na základě čeho.
1: A to možná... Já to zkusím tady napsat.
0: Protože pokud to je pravda, tak odběratel elektřiny by tě měl informovat o tom, že poskytuje databázi třetím osobám.
1: Ano. Ale co by neměl dělat, protože já mám určitě...
0: No ty jsi mu k tomu nedal svolení.
1: Já jsem mu nedal souhlas, no.
0: Takže můžeš rozpoutat právní spor mezi tvým dodavatelem elektrické energie.
1: A ty mě neustříhli a ty poplatky nechtěli ještě. Rozumíš? Aby to nedopadlo, že se mnou vydrbají jak malý pes velkým, jak se říká.
0: No tak vy jste se, pane Nachytal, vy jste se opravdu označil za odběratele elektrické energie. To jsme rádi, konečně někdo. No, když někdo ale jiný platí ve tvé domácnosti, to je odpověď, která se z toho logicky, jak si, tak oni se budou dotazovat asi, kdo to je, že?
1: Asi, kdo to je, no.
0: No tak ta už odešla.
1: Řeknu, ta paní už s náma nebydlí. Už to bude rok. Co mi z vlaku mávala.
0: No, je to hodně zajímavé a bohužel tady se ukazuje ještě jedna věc, kdy prezident opět zase vyblokoval a vetoval další zákon. To už jako opravdu, řekl bych, že potvrzuje to, že je plně na straně opozice a že bez toho, že by podal nějakou relevantní zprávu, proč vetoval, tak prostě všecko, co už konečně projde tou sněmovnou, tak on to zavetuje, aby se to oddálilo a aby se to zase několik měsíců vleklo, protože stejně bude přehlasovaný. Já si myslím, že ten člověk je na něj potřeba podat trestní oznámení, že pracuje pro zájmy cizích mocností, teď jako to se nedá asi jinak úplně jako pochopit. Jednak tady neustále podporuje zbrojení, jednak tady neustále zastává názory svoje vlastní proti voleným zástupcům lidu. Takže úplně se nedovedu představit, jako, jak z tohohle ven, jo? Protože tohleto je komplot a spiknutí. Mm-hmm. To o ničem jiném není prostě.
1: Tak, no, víš, o čem to byl zákon?
0: Ano.
1: Nebo čeho se to týkalo?
0: Který zákon? Ten, co vetoval?
1: Ten, co vetoval, to jsem...
0: Ty jo, tak počkej.
1: Já to tady zkusím rychle.
0: Já to tady možná mám. Ale budu to muset dohledávat, wow.
1: Já to tady zkusím...
0: Tak to jenom zadej jako veto prezidenta na zákon.
1: Jo. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. To je Vončo. Je to ze včera.
0: Můžeš mi to pinknout?
1: Jo, je to teda článek z novinek, já ti to tady pinknu do chatu, jo. A zkusím k tomu něco najít teda ještě.
0: Já bych ho přečet a ty bys to mohl dohledat.
1: Jo, dobře.
0: Jo, tak.
1: Jo, určitě. Mé dohodnutí.
0: Kuděrka malej. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. No to by mě zajímalo, jak může ten zákon jeho pravomoci nějakým způsobem omezovat. Když vlastně žádný nemá. Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval novelu zákona o státních úřednících. Pochybnosti má i o přílepku k tomuto zákonu, který prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle něj nemusí být v souladu s ústavou. Za zásadní prezident považuje, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Zároveň oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy, uvedla kancelář k prezidentovu rozhodnutí o vetu. Pavel připomněl, že Babišově vládě podepsal 20 zákonů a jeden vetoval. U nyní vetované normy poukázal na absenci připomínkového řízení a vyhodnocení. Kladu si otázku, proč vláda nepostupuje standardní cestou, řekl Pavel s tím, že státní správa má být odolná vůči politickým tlakům. Nemohu se smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky proto, že se po volbách změnila vláda, popsal své výhrady. Výslovně se pak ohradil proti přílepku, který hlavě státu odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava, to nelze jen tak odebrat. Připomněl Pavel, že jeho povinností pravomoci svěřené ústavou chránit i pro nástupce. Budu to dělat i nadále, zdůvodnil prezident své veto. Úpravu k omezení prezidentovy kompetence prosadil do zákona poslanec Libor Vondráček, svobodní za SPD, s tím, že pravomoc by přišla na ministra zahraničí. Předkladatelé chtěli přiblížit zaměstnávání ve státní správě běžnému pracovnímu poměru a zajistit větší flexibilitu. Kritici naopak upozorňovali na hrozbu její politizace a výrazné personální změny s každou nastupující garniturou. Opozice již avizovala, že je připravena se kvůli návrhu obrátit na ústavní soud. Novela se vrátí do sněmovny, která může veto přehlasovat. Stejně postupovala v případě senátního veta. Prezident ve čtvrtek zároveň podepsal novelu stavebního zákona a obnovení elektronické evidence tržeb. Stavebnímu zákonu, který by měl zrychlit stavební řízení, chce dát prezident šanci, byť vnímá i výhrady, které vůči normě předložené formou poslaneckého návrhu míří. Tak, co máme k tomu ještě od někud, od jinut?
1: Já už jsem si to tady hledal. Takže co vetoval teď? To znamená, je to nový zákon o státních zaměstnancích, jak jsi četl. Podle koaličních autorů má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit její zaměstnávání zákonníků práce. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Výpověď úředníkovi nebo odvolání vedoucího by bylo možné ze zákonem vymezených důvodů. Bránit by se mohl žalbou u soudu. Důvody veta. Tato rozsáhlá reforma podle prezidenta prošla bez standardního připomínkového řízení, blablabla. To jste teďka četl vlastně. Chápe snahu zbavit stát špatně pracujících úředníků, ale odmítá, aby se vyhazovalo jen proto, že se po volbách změnila vláda. Toto je jasná věta, kdy se snaží zabalit do toho. To je totiž ten zákon, který by měl vyměnit tady ty dozorčí a tu pakáž, se kterou bojují. To je ten deep, přesně tak. To jsou ty neziskovky, člověk v plísni a tady ti darmošlapové.
0: Ty jsou obsaženi na řadě míst. A krom toho jsou tam pochopitelně úřednické mafie na ministerstvech. Já to pojmenuji spíš takhle. On to Filip Turek pojmenoval parazitama. Já řeknu, že jsou to úřednické mafie, které si z toho dělají velmi výnosné podnikání. Já ti nechám domluvit a pak to vysvětlím, to, co tady říkám.
1: Jo. Já tady ještě dočtu doprovodná novela omezující pravomoci prezidenta. Koalice jí chce prezidentovi odebrat pravomoc pověřovat, odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, což je za mě určitě potřeba. Pavel argumentuje, že tuto kompetenci dává hlavě státu ústava, blablabla. To zčetl, odkázal se přitom na dřívější spor s vládou o složení delegace na červencový summit v Ankaře. Úpravu prosadili poslanec Libor Vondráček, SPD svobodní, Opozice říká, že je to lex pomsta kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Všechny veta, já se dívám, že kolik krát použil veto. Použil veto v roce 24, 25 a teďka v podstatě už použil veto dvakrát. Použil veto na novelu rozpočtových zákonů a použil veto tady na ten zákon o státních zaměstnancích. Takže lže zase, protože vetoval dva zákony a ne jeden. Takže to je potřeba říct. No a ještě tady přečtu, co se stane, když vydá veto prezident, jestli se dá zákon dál schválit, tak zákon se schválit dál dá se schválit. Prezidentské veto v Česku je odkladné neboli suspenzivní. Zákon nezabije, jen ho vrátí sněmovně k úpravě hlasování. No a pak zase se musí... Prezident má 15 dní na doručení zákona na to, aby ho podepsal. Vetovat nemůže ústavní zákony. Sněmovna o vráceném zákonu hlasuje znovu, nejdřív po 10 dnech od doručení veta. Hlasuje se o zákonu v nezměněné podobě, pozměňovací návrhy nejsou přípustné a Senát už do toho nevstupuje. K přehlasování je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy alespoň 101 hlasů z 200, ne jen většina přítomných u běžného hlasování. Pokud 101 hlasů padne, zákon se vyhlásí ve sbírce zákonu a platí i bez prezidentova podpisu. Pokud ne, zákon není přijat a končí.
0: Může se rozjet další kolo. No, ano. Stav je velmi podobný v Česku jako na Slovensku. Robert Fico naráží na spoustu věcí, které jsou blokovány úředníkama, a protože se nechce zachovat nedemokraticky, takže by mu to mohli vyčítat, tak v podstatě nemůžou jít a vyhodit ty lidi jen tak z jejich pozic, přestože oni vlastně slouží dneska té opozici a slouží těm svým chlebodárcům, kteří je dostali do těch pozic. Jo. Příklad. Petr Kotlár jako vládní zmocněnec neobdržel žádná data od slovenských úřadů, přestože je požadoval, prostě mu je nedali. Parlamentní vyšetřovací komise Dozimetr nedostala žádné vyžádané dokumenty od úředníků ministerstev a od úředníků státní správy a od státních zaměstnanců. Otázka zní, jak je to možné? Umí si někdo představit ve fabrice, v nějaké firmě, že nadřízený požádá mistra, aby mu dodal nějaké podklady nebo nějakého technika a on mu je prostě nedodá. Tak prostě jde. To je totiž ten stav, který se tím jako musí vyřešit. Protože sice se tady změnila výrazným způsobem politická orientace, změnily se tady jako hodnoty základní, to znamená, nebudeme posílat peníze na zbraně, nebudeme zbrojit Ukrajinu, budeme řešit nejdřív požadavky a potřeby našich občanů. Ano. Ale ono to nejde řešit v podstatě. A potrestat rozkradače a korupčníky už taky nejde, protože oni jsou kryti těma lidma, kteří jsou pravděpodobně vydíraní, aby nepromluvili, jinak, že je v tom vykoupou. To je situace a to je stav tohleto. Jenom pro představu, ono to není jenom záležitost posledních jakoby let, jo. Úřednický aparát si žije svůj vlastní život. Představme si, na městském úřadě sedí paní, která má něco na starost. Aby se mohla stát úřednicí státní správy, musí se nabrýfovat určité věci a složit zkoušku, ze státní správy. To znamená, tito lidé mají prostě prošli nějakým vzděláním, aby věděli, jak funguje státní správa. To se jeví velmi dobře. Ale jak to probíhá, ta realizace? Tu kompetentnost jejich a ty zkoušky organizují ministerští pracovníci. A teď se očekává, že pochopitelně v rámci pracovní doby ministerští pracovníci toto všechno dělají. Ale ne, tak už to dávno leta není. Ministerští úředníci mají SROčka a firmy. Tyto firmy získali oprávnění a kontrakty na to, aby školili a přezkušovali ty lidi na těch nižších článcích. A proto třeba vymysleli, že některé profese těch úředníků, a nejlépe všichni, by měli co 2 roky projít přezkoušením z těch znalostí o státní správě.
1: Z litery zákona.
0: To je buzines, co? To jsou mafie, ale pozor. Naprosto stejným způsobem se utváří mafie na Sokoly. Takže dneska ministerští úředníci, teď neříkám všichni, jo, ale na ministerstvech se nám rozrostl takovýto nešvar. Umíš si představit, jaký je fofr a točo okolo státních zakázek, okolo dotačních titulů, okolo... To je prostě okolo zadávání zakázek z těch ministerstv směrem dolů. Oni si na všecko připravili cestičky, kudy tečou peníze ven. Oni se jako paraziti na všechno dokázali nasát a ze všeho drbou peníze. Kdo zaplatí té úřednici? Kdo zaplatí té úřednici to, že jí to někdo učí, že jezdí někam na nějaká školení, zaplatí to město nebo ten kraj? Kde se vezmou ty peníze? No to platí daňoví poplatníci. A ono je to paralelní příjem těch úředníků. Vždyť to je střet zájmu jako prase u těch úředníků, ale nikdo to neřeší. A to je tady 20 let minimálně, jo. Teďko se dostáváme pochopitelně k tomu, o čem mluvil Filip Turek, prostě jak oni jsou tam nalezlí všude možně, neziskovky mají prostor v České televizi, tam ovlivňují občanstvo, mají pozice na všech ministerstvech, tam si ovlivňují toky peněz. To je normálně chobotnice, jako blázen. Proto je potřeba změnit ten zákon a změnit ty parametry tak, aby prostě tyhle ty teplý chlívky oni neměli. Jo. Aby se s tím dalo hejbat. Aby to prostě bylo o tom, že a proč by to nemohlo být, přijde nový ministr a prostě přivede si sebou nový lidi. Nazdar, sorry. Jasný je, že asi nepůjde o komplet výměnu, ale já, kdybych byl ministr a nějaký úředník na ministerstvu mi prostě nedodal matroš, který potřebuju a který chci.
1: Tak letí.
0: Tak letí, normálně jde, jako...
1: Jo. V komerční sféře by se toto nestalo, protože ten člověk by okamžitě dostal vytýkací dopis minimálně.
0: První vytýkací dopis a po druhé výpověď.
1: No, jasně, no. To je podstrhnutí prémií a tak dále, jo. To prostě, právě si by se to nestalo, to nebo to, že v průmyslovém nebo ve výrobním sektoru. Kdyby řekl mistrovi, dodej mi tady materiály a on by řekl, že ti na to peču.
0: A teď si představ, no, že by tu firmu, do firmy by přišel nový generální ředitel. A s tím generálním ředitelem by přišel kamarád, který by byl od konkurence.
1: Myslíš třeba Messie Kolas?
0: A ten kamarád by radil tomu generálnímu řediteli, jak znemožnit, jak vydojít co nejvíc peněz ve prospěch té druhé firmy, A jak nakonec všechny prostředky, ať už finanční nebo jiný, použít ve prospěch té druhé firmy? Přijde to normální v komerční sféře tohle?
1: Ne.
0: Ale my tohle ten cirkus tady platíme, rozumíš?
1: No jasně, no. A ty naznačuješ, že by třeba náš nový generální ředitel na Hradě si přivedl nějakého šéfa, který teda byl poradce, nebyl poradce, byl poradce, nebyl poradce.
0: A radí, byl kamarád, nebyl kamarád. Peněz.
1: Byl kamarád, nebyl kamarád. Já se s panem Kolářem znám běžně a jak říkám, je to sport?
0: No jo.
1: To je strašný. Jako.
0: Lepší zájmy by mohl taky jako mít, že jo, když je prokazatelně agentem CIA.
1: Když vám ukážu dva agenty a o jednom z nich vám řeknu, že je z USA, který pro vás bude lepší?
0: No samozřejmě ten z USA.
1: No, jakmile není něco z USA, tak se to pánu nelíbí. No, takže ty jsi to vlastně pojmenoval. Máme nového generálního ředitele a máme tady, máme tady Škodnou prostě. A ten zákon by měl tady tu Škodnou začít eliminovat. Držme si palce, ať projde ve druhém čtení.
0: Ale zase, vem si to, stání si to na ty poplatky, kterými jsme začali.
1: Jasně.
0: Měl to být jeden z prvních zákonů, velký humbuk okolo toho, všichni řvali, že nedají naši českou televizi. Přitom organizátoři těchto protestů byli ty, kterým z toho teče spousta peněz. Jako, asi nebude zbytí jiného, než prostě, aby padaly trestní oznámení, aby se ty věci šetřily. Jinudy to asi nepůjde. Dneska jsou to všechno kriminální záležitosti, kriminální činy.
1: Asi ne? Dívej, tak já budu řešit ty...
0: Jiří?
1: Jdu zavky, tak já zrovna podám to. Vlády. Ano? Slyšíme se?
0: Zase to nějak vypadá.
1: A zase mám špatný signál. No, zase špatný signál. A? Už to naskočilo zase.
0: Už to vidíš.
1: Už je lepší signál.
0: Tak.
1: Kolisa nám signál tady, tuna.
0: Počkej, ty sice máš zařízení, který se může připojit k internetu, ale máš tak špatné připojení, že to vlastně sledovat nemůžeš.
1: Přesně. Prosím vás, já bych vám to platil, ale tady se na to nedá dívat.
0: Pokud, když jsem se koukal na Moravce, tak měl křivou hubu. A jo, a píše páteř měl křivou taky.
1: Jo, to má ale asi od začátku. Messie, Madame.
0: Máme, tak v republice máme spoustu hrdinů, jo.
1: Mm-hmm.
0: Hrdina na Hradě. Teď zrovna se nějak pojede Velká Pardubická, ne?
1: No, člověče, to nesleduju tady toto, takže nevím.
0: No právě, že okolo Velký Pardubický jsou velký dohady, jestli pojede prezident na nějakým koni a jak se ten kuň jmenuje, nebo jestli poběží po svých, a nebo jestli to bude jenom jako fotografovat, jo?
1: A děláš si srandu, nebo?
0: No ne, to jsou tady běhají po internetu takovýhle velký jako dohady, jako jak to s ním bude, jako jestli soudruh prezident jako na kterým koni pojede, protože pochopně vyhraje, že jo, to je jasný. No to je... V Americe měli toho, že jo.
1: Pojede s tím kvérem a bude střílet ty ostatní žokeje, aby vyhrál.
0: Tak oni budou muset brzdit. V

0: který se ho naučil jíst příborem a mačkat spojku při každém řazení. Já...
1: Který jsem ho naučil oblíkat košulu, aby nevypadal jako...
0: Kostkama dopředu.
1: A lícem, aby to nebylo rubem.
0: No jo, no. Tak mám tady dalšího hrdinu.
1: Povídej.
0: Ondřej Vetchý ve sněmovně narazil a byl odmítnut. Sněmovní komise pro kontrolu vojenského zpravodajství odmítla tvrzení herce Ondřeje Vetchého, podle nichž byla služba zneužita proti spolku Skupina D. Hercova veřejně pronášená obvinění dle informací parlamentních listů .cz odmítla, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, jemuž naopak vyjádřila důvěru. Herec Ondřej Vetchý dlouhodobě uvádí, že vojenské zpravodajství mělo být zneužito k osobním či politickým účelům, případně že účelově postupovalo proti Skupině D, spolku, který se angažuje v pomoci Ukrajině a v dalších veřejných aktivitách. Tady bych dal do závorky a dalších způsobech rozkrádání peněz. Vetchý tato tvrzení opakovaně přednáší veřejně. V poslední době například během vystoupení na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde v rozhovoru pro Studio N prohlásil, že Skupina D teď bojuje s aparátem České republiky s vojenskou rozvědkou. Podle jeho slov se spolek nyní potýká s komplikacemi ze strany státních orgánů a zmínil i reakci spolupracovníků, podle nichž má vojenská kontrarozvědka primárně na starosti právě je. Tvrdil také, že vojenské zpravodajství ho sleduje. Údajnému sledování má prý čelit spolu s dalšími kolegy ze spolku D, který vybíral peníze na drony pro Ukrajinu. Parlamentní listy .cz aktuálně získaly usnesení sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství. Přesnou podobu schváleného usnesení potvrdil redakci poslanec Pavel Růžička za ANO, předseda parlamentní komise. Stálá komise poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství po projednání veřejných tvrzení pana Ondřeje Vetchého konstatuje, že nebyly předloženy skutečnosti nasvědčující tomu, že vojenské zpravodajství bylo zneužito k osobním či politickým účelům nebo účelově postupovalo proti Skupině D. Důrazně odmítá tvrzení pana Ondřeje Vetchého, podle nichž měli být do vojenského zpravodajství dosazeni lidé s cílem něco najít na Skupinu D. Považuje tato tvrzení za mimořádně závažná, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují nejen profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, ale i samotnou podstatu systému demokratické kontroly zpravodajských služeb České republiky. Vyjadřuje důvěru vojenskému zpravodajství při řádném a zákonném plnění jeho úkolů a odmítá jeho veřejné obviňování z jednání na politickou či osobní objednávku bez konkrétních důkazů. Stojí v usnesení. Komise tak jednoznačně odmítla Vetchého dlouhodobá veřejná tvrzení o údajném zneužití vojenského zpravodajství. Herec se přitom v minulosti i v aktuálních vystoupeních vyjadřoval ke kritice ze strany politiků, včetně poslance Pavla Růžičky, a poukazoval na negativní jevy v politice. Zároveň doporučoval čerpat informace z ověřených zdrojů a označoval veřejnoprávní média a silové rezorty za pilíře demokracie, které je třeba chránit. Přesto jeho opakovaná tvrzení o postupu vojenského zpravodajství vůči Skupině D komise po projednání vyhodnotila jako nepodložená. Člověče, vidíš to? Tak on mě připadá jako v tom filmu, jak se to jmenovalo? Báječná léta pod psa. Jak mu tam začalo hrabat z toho, že ho začali sledovat kvůli těm kontaktům se západem Jugoslávie. Jo, a jak si tam tu rakev jako chystal a jak pořád ho sledovali a tak o mě přijde, že dnes ho mám prostě chytil z toho filmu, že se do toho až příliš jako kdyby vnořil.

0: No, hlavně si vím, že on vlastně popisuje, co by se mělo údajně dít teď, ale vlastně to vyprávění říká, co dělali předtím. Zafíjali.
1: No.
0: To je prostě jako, to je, ten má teda v hlavě slušně nasráno, teda s prominutím. To je strašné.
1: No
0: To
1: jo.
0: je. To je hrozný, to prostě. No, za mě ta zpravodajská služba je dobře, že se o ně zajímá, protože pokud Rusko vytyčilo, nebo Ruská federace vytyčila cíle, tak domácí zpravodajci by si měli tady ty lidi vyšetřit a uklidit, že jo, aby jsme nebyli v nějakém konfliktu s Ruskou federací prostě. Jednoduše řečeno. Jo. A propos, víš, že ode dneška probíhají v Rusku volby do státní dumy? Ode
1: No,
0: dneška?
1: to vidíš, to jsme skoro málem zapomněli, protože...
0: Já to tady mám. Můžeme něco přečíst k tomu?
1: Ale to je dobře a já jsem chtěl něco přečíst
0: Ano, klidně přečti.
1: ze serveru Necenzurovaná pravda a stránka nenalezena. Viděl jsem k tomu nějaké věci, prostě je vycenzurovali, asi pravděpodobně, nebo co. A já jenom chci říct, že někdy od zítřka pomalu začnou nabíhat stránky našeho studia, taky nám tam trošku znepříjemnili život, takže najdete pochopitelně www.studio-midgard. Tečka, a není tam CZ, ale tam EU. To znamená, jenom místo CZ, jak jste byli zvyklí, tak dávejte EU. To ne, že bychom milovali Evropskou unii, ale
0: Byla to první rozumná doména.
1: jo, taková rozumná doména. Ale když už je Česká republika v Evropské unii, ještě tak, aby jsme si to připomněli, odkud chceme neustále pryč, tak to tam dali. Takže studio-midgard.eu, od půlnoci se to začne propisovat na servery, takže postupně nás budete nacházet. A druhá doména, na kterou jste byli zvyklí, tanzanit.info, je změněna na tanzanit.net. Jo. Takže jenom takové to dvě změny. Takže tanzanit.net studio-midgard.eu. Tak, no a vidím, že ty budou muset taky tady řešit nějaký problém. No, tak se vraťme zpátky k tomu, co jsi říkal, že máš něco k tomu.
0: No, shodou okolností já jsem narazil, mě totiž před vysíláním asi vždycky ten algoritmus na tom webu a na Facebooku nabízí spoustu zajímavých informací a chodí mi to jako prostě inspirace do pořadu.
1: A můžeš to dopovědět, ale...
0: No prosím tě, zase mi to tady zakolísalo.
1: No jo.
0: Normálně, že my vracíme vás zpátky do hovoru. Mě tady vyskočilo. Říkám, lajdaci. Já to tady vidím zpátky. No a vyskočilo na mě téma, já jsem věděl, že ty volby mají být v Rusku do státní dumy, ale nevěděl jsem kdy a začínají dneska. Takže já k tomu něco přečtu. A ten člověk, co to komentoval, říkal, jsou velice zvědaví, jak ty volby v Rusku dopadnou, protože jsou tam, třeba je tam strana komunisté Ruska asi, předpokládám, a ti mají velké preference, nebo je tady ještě strana, a tak kecám, strana KPRF, to jsou ti komunisté, a ti mají ve volebním programu, že se budou s Evropou bavit úplně v jiném kontextu. kontextu než liberální Putin. Takže ty volby v Rusku můžou ovlivnit potom způsob, jakým Ruská federace bude vést jednání s Evropou. Takže za mě je to určitě potřeba sledovat tady toto.
1: No ne, tak,
0: jo, tak já.
1: Právě proto dlouho avizované takzvané volební studio na všech televizích, na všech televizních kanálech v celé Evropské unii, tam běží, že jo, ty preference, pochopitelně odhady, kdo kde zvítězí, jaký má kdo šance. Běží tady 14 nebo 3 týdny minimálně, tady běží diskuze s zasvěcenými lidmi, kteří to Rusko sledují a nějakým způsobem jsou ochotní se o tom bavit a jsou schopni dělat nějaké predikce. Protože, jak říkáš, volby v Rusku jsou zásadní pro Evropu. Nebo jsem se splet?
0: Ne.
1: Ono tu nic neprobíhá? Ono nás to vlastně nezajímá? Takhle, já jsem slyšel, že ty volby v Rusku jako jsou v hledáčku mnohých tajných služeb evropských, protože je potřeba, aby vyhráli ti správní. To je jediné, co jsem o tom slyšel. Jako, jo.
0: Počkej, a v Rusku jsou nějací správní, jo? To se divím teda.
1: Ale tak nějaký kolaboranti by se tam našli, že jo?
0: To asi jo.
1: Nějací ti, že jo, tady taky někde byla ruská. Jo, o tom mluvil vlastně Luboš Blaho, že do Evropského parlamentu, do nějakého jednání té komise, kde vlastně kde ukončil to jednání ten předsedající, protože se nevyvíjelo tak, jak chtěl, protože to hlasování vlastně konečně uchopili ti normální. Takže nejdřív chtěl změnit program, když nemohl změnit program, tak nakonec zrušil jednání. A teď do toho zrušeného jednání měli připravený nějaký aktivisty z Ruska, nějaký kolaboranty. A teď oni tam naběhli a jenže nemohli nic, protože bylo zrušené to jednání. Že? Takže ani je někdo neměl co poslouchat. Takže měli zorganizovanou akci, řeknu, proti Rusky v tom nějakým tom výboru, v té komisi. ono se to tak zvrtlo, že nakonec to museli zrušit, jo.
0: No.
1: To jsou šaškárny, to prostě to nevymyslíš. Takže no, řekni ale svůj soukromý odhad, Jiří, jak jsou vlastně dvě verze. Buď to bude víc protiputinovská duma, ve smyslu budeme víc hájit zájmy třeba Evropanů nebo Američanů. To, jak tam někteří sabotovali ty oligarchové trockisté, pochopitelně. Takže posílí to ta opozice, nebo spíš posílí Putinovo křídlo společně s těmi, kteří budou chtít radikální řešení Evropy a Ukrajiny. To znamená, to budou ty silovčici, kteří prostě tlačí na Vladimíra Vladimiroviče, aby udělal rázný konec s těmi, kteří financují, vyzbrojují Ukrajinu. Mají tam svoje mise na Ukrajině, čili mají tam operátory, kteří pochopitelně způsobují škody. I když teď, já nevím, možná už 100 dnů v kuse probíhají masivní údery, nebo já nevím, jestli to je 100 dnů, možná to není, je to třeba měsíc, jo. Masírujou průběžně stále Kyjev a důležité uzly logistické, včetně infrastruktury energetické, tak prostě ruské drony v kuse ničej. To znamená, že Ukrajina už v podstatě jako klečí na kolenou, protože má problém vůbec jako kdyby s existenciálními věcmi. Jo. Natož jako se zásobováním nějaké fronty a podobně. Takže co myslíš, jak se to vyvine to, v těch volbách?
0: Můj soukromý názor je ten, že to bude to za B a že bude posílený ten hlas. Protože já jsem tam sleduju nějaké ruské média, dívám se na takové ty ankety těch lidí na ulici a podobně. Jsem tam a sleduju pár lidí, kteří žijou v Česku, teda žijou v Rusku, i třeba ten jeden mladý kluk, si teďka nespomenu, jak on se jmenuje.
1: Zjeba.
0: Jo.
1: Plzeňák.
0: A ten tam žije asi 5 let, vystudoval tam teďka vysokou školu a vlastně ukazuje to Rusko z takového toho úhlu pohledu. Ještě sleduju jednu Rusku, která žila 13 let v Praze a pak se přestěhovala zpátky do Ruska, mluví moc hezky česky. Takže je tam jasný hlas. A ona i cestuje po tom Rusku a dělá ankety, rozhovory. A všechno mi vychází na to B. To znamená posílení toho tvrdšího přístupu k Evropě a řešení, k finálnímu řešení. Jak na Ukrajině, tak v celé Evropě. Jo. A nevím, jestli jsi viděl, nebo se to by dostalo to prohlášení. Teďka v Polsku ten premiér hovořil o tom, že Polsko by ze 14 dní dokázalo porazit Rusko. Měli velkou hubí řeči, tak jim Rusové odpověděli, že ze 14 dní by bylo po Polsku, že by neexistovalo, kdyby je vyhleděli. Takže ta situace je taková jako napjatá a ti politici by se měli dávat pozor, jakým způsobem vůči tomu Rusku komunikují, za mě teda. Jo. A ještě navážu jenom na to, co jsi říkal. Já jsem tady dneska mi vyskočil článek na iDnesu a ten je vlastně o tom, jakým způsobem, protože nám do toho vlastně spadla kauza s Ovečkinem, protože Ovečkin byl na nějakým volebním spotu s Lavrovem a s Putinem a podpořil. A paradoxně se za něho schytával neuvěřitelnou bídu za to a paradoxně se za něho postavila i hokejová federace a řekla mu, že je to v pořádku, že se prostě, že propaguje Rusko. Tak to bylo takový vtipný. Jo, ale viděl jsem tady článek, kdy Rusko přešlo na totální válku. Chrlí tryskové šáhedy a láme páteř Ukrajiny. Jo. Takže na jednu stranu píšou, jak to Rusko prohrává a ta Ukrajina postupuje, kde si co si, a na druhou stranu jsou tady takové zprávy, kdy vidíš, že to vůbec není pravda.
1: No, to je právě ta nejednotnost, jo, kdy oni už ani neví v podstatě takhle. Ten zájem jakoby o tom Rusku mluvit špatně před, jakoby je silnější než logické uvažování a třeba jako zamýšlení se nad tím, že pokud někdo 4 roky prohrává a někdo 4 roky vyhrává, tak už by to mělo být nějak rozhodnutý, že jo? Uh-huh. Jestli Rusko je ekonomicky úplně vyčerpaný, tak jak je možný, že je schopný tam prostě 4 roky to čistit způsobem, jakým to čistí, jo?
0: A obnovovat za sebou zástavbu v některých oblastech
1: vybudovali. Třeba Mariupol, jo?
0: No, to vybudovali to město od znova.
1: Ale v jakém krátkém časovém horizontu.
0: No, jasně,
1: pak pochopitelně jasně. Jsou tady nějaká ekonomická čísla, jak v rámci BRICSu, tak v rámci...
0: K tomu mám článek těm ekonomickým ukazatelům, tak to si potom můžeme přečíst.
1: To se potom k tomu posunem. Čili mně přijde jako, že to šílenství s tou rusofobií je tak silný, že maže těm lidem úplně mozky, jo, který o tom píšou. Protože přeci, když si ťukneš, tak si vytáhneš, o Rusku si vytáhneš spoustu údajů ekonomických. A ty vůbec nevypovídají o tom, že to Rusko je na kolenou, jak oni tady vykládají. Jak ho ty sankce složili. Ale když se podíváš...
0: A to čelí asi 30 tisícům sankcí. Pozor na to.
1: No to jsme se tady bavili, nevím, jestli spolu minulé.
0: No, že minulé, no.
1: Že v podstatě na celém světě je 45 tisíc sankcí asi, jo?
0: Ano, ano.
1: A z toho má, vůči Rusku je 30 tisíc, takže...
0: Ano.
1: No a teď pochopitelně, když se podíváš na čísla těch, kdo ty sankce plodí a nastavují vůči tomu Rusku, no tak, tak z toho plyne jenom jedno zjištění, že ploditelé sankcí zároveň plodí svůj vlastní úpadek. Aspoň z čísel to vyplývá, jo, takže to je těžký potom. To je ta lež, která není konfrontovaná, a to je třeba otázka funkce těch médií. Takhle by měly ta média fungovat, jo. Prostě zamyslet se nad tím, jak je možný, že politici třeba hovoří o něčem, ale z ekonomických ukazatelů to vlastně vůbec nevyplývá. Takže kde je ta pravda? Jo, ať si každý hledá. No, ona je asi trošku někde jinde. Čili je to rozvrávorané, rozkolísané, ale nakonec se ukáže, kdo vlastně byl v té křeči, protože zatím to vypadá, že všechno funguje. Ale už tady vidíme třeba Andreje Babiše, který už jsem dneska koukal, že nafta už i mimo dálnice atakuje suverénně jako 50 korun za litr.
0: Ano.
1: A Andrej Babiš říká jednu velkou pravdu. To není ani tak otázka té ceny, jo. To je otázka, jak dlouho ještě budeme mít tu možnost si načerpat. O tom to je totiž. Protože když se podíváš na tu situaci, jak stojí, že se v podstatě zastavil ten tok toho tovaru, jo, čili že se úplně zastavili tankery, který víceméně jako jsou rádi, že projedou někde, tu a tam nějakej se protáhne někudy, tak to je docela bída. Já mám problém, že s tím vyslovováním, tak já si tady teďko najedu na jednu nápovědu. Oni, že ho zastavili dopravu i v tom v té bráně Nářků a vyslovuje se to Bab and Mandeb. Tak tady, že jo, to jsme taky říkali, je to víceméně další průliv, který je blokovaný, tentokrát ne Iránem, ale spojencema Iránu. Takže se jeví, že Irán získává nadvládu nad důležitými trasami. Ale vzpomínáš si, když jsme tady mluvili o tom, že země BRICSu a tak jak vlastně přijímali do BRICSu ty určitý země, takže vlastně získávají, že BRICS získává kontrolu nad obchodními trasami. Protože Amici naštvali Iránce, no tak Iránci začali rozpoutávat peklo. Co se týká dopravy, a jestli se nepletu, tak Egypt by měl být nějakou tou zemí, která vlastně taky míří do BRICSu. Nebyl dokonce přijat Egypt?
0: Egypt je plnohodnotným členem BRICSu.
1: Tak, takže Egypt je stejně jako Irán, tak je v BRICSu. A to je pozor. A to je Suezský průplav, ne? Čili to je o tom...
0: A nakolik je Saudská Arábie?
1: Prosím?
0: Která je taky součástí. A naproti je Saudská Arábie, která je taky součástí.
1: Saudská Arábie, ano, ta je taky v BRICSu, ale vlastně Suezský průplav... Tam víme, že je a Egypt, Rusko, to je kdo byl v Egyptě, tak možná si všiml, že tam je spousta azbukou psaných názvů. To proto, že Suezský průplav se rozdělal a v podstatě nebylo jak ho dokončit, protože se to výrazně prodražilo. Tak to byl Sovětský svaz, který přišel s tím, že dokončil Suezský průplav a Egypt jako ta jedna strana, když to řeknu, možná jako zhotovitel nebo ne, ten jako investor, takhle bychom možná dneska pojmenovali, jako jeden z investorů hlavních, tak přislíbil a udělali dohodu a smlouvu, že v podstatě třeba Rusové v Egyptě, nebo tenkrát to bylo o lidech ze Sovětského svazu, ale dneska to je o Ruské federaci, že Rusové tam mají těžké úlevy finanční a v podstatě se tam rekreují Rusové za hubičku. Čili možná pro někoho to bylo setkání s těmi nezrovna dobrými Rusy, kteří se tam válejí v Egyptě. To jsme taky jako leckdy tam zažili. No ale to z toho vyplývá, že tam jsou ty azbukou psané nápisy. Čili ten vliv Rusů, nebo vliv Ruska dneska a vliv BRICSu na pohyb zboží okolo planety je obrovský. A je vidět, že to, jak začal vyšilovat Trump a jak vyhrožoval a jak nasazoval cla, to byla jedna věc. Ale ta reakce, a věřím tomu, že to je reakce na Trumpovo chování a na chování v podstatě Ameriky, zabrzdění dodávek všeho, zabrzdění zboží, které přestalo v podstatě po těch trasách téct, jo, obchodních, se ukazuje jako mnohem účinnější nástroj než nějaká cla. Protože když se zvýší cla, tak se sníží životní úroveň, ale furt se žije dál. Ale když se zastaví pohyb zboží, tak to je něco jiného. To jsou prázdný regály. Takže tady vidíme, jak probíhá ekonomická válka mezi BRICSem a kolektivním Západem. To je, a její důsledky pochopitelně budeme platit, jo, všichni. A to je třeba jeden z důvodů. Já jsem teďko řešil, bavili jsme se s jednou paní, která známá kamarádka, která si chce koupit auto, a tak říkala, že si objednala hybrida, ale nedobíjecího. Jo? A já jsem říkal, to je půl cesty, jako kdyby. Protože proč já jsem si koupil hybrida dobíjecího? Protože do toho normálního hybrida, když nenatankuješ benzín, tak nejedeš. Ale do dobíjecího hybrida, i když nenatankuješ, tak můžeš jezdit ten rozsah té baterie, že jo? Když máš jenom elektro a nebude elektřina, nebo extrémně bude drahá elektřina, tak můžeš jezdit na... Nemůžeš, máš jenom elektro. U hybrida prostě natankuješ a budeš jezdit na benzín, který si vyrobíš elektriku. Takže to uvažování jakoby o těch krizových situacích a o tom krizovém managementu toho života vůbec, jo, právě můžeme nazírat i tímto úhlem pohledu. Prostě nebejt závislý jenom na buď uhlík, na těch, jak oni tomu říkají, no, ty mi to nechce naskočit.
0: Jo, myslíš na těch, jo, já vím, co myslíš.
1: Uhlovodících,
0: ano.
1: Nebyť závisí jenom na těch uhlovodících, nebo jenom na elektřině. Prostě mít varianty toho, abych se vůbec někam dostal, jo. Takže a když je sluníčko, tak si toho hybrida nebo tu elektriku nabiješ. No. Ale takhle je potřeba uvažovat. Dneska, to, dneska se to ukazuje, ta ekonomická válka, že jde absolutně na tvrdo. Jo. My jsme tady minule otevřeli ten, odhalili jsme tady vlastně vlády, co dneska vlastně vlády dělají, vlády toho kolektivního západu. Oni lžou o tom, že mají zlato. Fyzický kov, oni, to není o tom, že si kupují poukázky o tom zlatě. To je papírový zlato, to, je, to jsme si tady vysvětlovali. Ale tak jako Amerika leta lhala o tom, že Northfox, Northfox je plný zlata a ani vlastním senátorům to zlato nikdy nesauditovali a nikdy to neříkali. Všiml jsi si, jak Donald Trump vykřikoval, že bude ve Fort Knox dělat audit zlata?
0: Audit, jasně, jasně.
1: Ticho a udělal ho?
0: Neudělal, no. Ticho
1: popěšeně. Neudělal. No. Proč? No, jako proč platit audit, že jo, když víme, že tam nic není. Takže...
0: Když se tam třesou dvě cihly dohromady a mají strach.
1: Jo, jo, jo, mají to za zvětšovacím sklem, aby to vypadalo, že to je větší. Ale takže už London City začala nakupovat jako, takže my tomu říkáme s Jiřím, virtuální zlato. Začaly, centrální banky začaly nakupovat zlato a uskladňují ho v London City. Je to jedno, jestli to Bank of England nebo nějaká jiná, zařazená tady do toho uskupení. Tady si to zlato ukládají. Česká republika, máme přes 50, máme možná 80 tun zlata už nakoupeného.
0: No, 70 něco.
1: A nikdo nikdy ho neviděl? Protože ono je prý v londýnské bance. A londýnská banka nám dokonce prý z některých obchodů s tím zlatem prý něco dává. Ale všichni vědí, i ty průměrně vzdělaní lidé, že co se týká fyzického kovu, tak ten fyzický kov je toho, kdo ho má v dosahu. Protože ten s ním může v tu danou chvíli toho, toho krizového okamžiku s ním může udělat tu operaci, která mu zachrání zadek, jak se říká. A protože to zlato, takhle šíří, na tebe otázka, proč se k tomuhle kroku uchýlili centrální banky kolektivního západu?
0: No, protože fyzický zlato je v BRICSu a 70% výrobních kapacit výroby zlata má v dikci BRICS a vzhledem k tomu, že všechny banky BRICSu velmi intenzivně nakupují a když si to spočítáš, kolik nakoupili zlata, tak na ten západ nic nezbylo.
1: V době...
0: Takže tady ty pohádky o tom zlatě jako západ, no...
1: Promiň, v době petrodolaru, v době krytí dolaru hypotečními úvěry, už, no, už to byla zkouška debility občanstva, jo, a to je jedno. Tak, v této době pochopitelně se přesouvaly zlaté rezervy a fyzické zlato jako takové se přesouvalo směrem do BRICSu. A správně říkáš, 70% veškerých těžebních kapacit a zpracovatelských kapacit patří do zemí BRICSu. Pokud se tedy někdo ptá, jakým způsobem bude odstaven dolar, tak v rámci té ekonomické války vidíme i tu měnovou platformu, kdy, protože zásoby zlata jsou strategicky sledované, může být, že v určitou chvíli země BRICSu provedou audity svých zlatých zásob a rezerv a vyzvou dolarový systém, čili vyzvou FED a Mezinárodní měnový fond, aby předložili audit, u kterého vzájemně si ty strany mohou být, aby se zauditoval fyzický kov, který vykazují tyto bankéři a tyto banky. A může být, že na základě zjištění prostě pro záchranu světa se přejde třeba na systém juanu anebo na systém nějaké BRICSové měny rezervní. A tím převezmou, ale nebude to parazitický systém, jako to mají oni, jo, ale tím převezmou v podstatě země BRICSů kontrolu nad faktickými hodnotami světa, protože pokud dneska někdo vykládá, že nakupuje virtuální fyzický zlato a vlastně nenakupuje, protože jak to udělali? Prostě v Americe to zlato není. Jo? Jak to obešli? To jsme se tady minule o tom bavili. No tak dejme tomu, že Němci z doby poválečné, kdy Američani vyvezli z Německa nakradený zlatý zásoby a rezervy, tak vyvezli do Ameriky. Protože navíc ještě v Bretton Woodu ve 44. roce nechali podepsat ty země, že v podstatě celý svět přistupuje na ekvivalent zlato-dolar. Tím učinili dolar vlastně světovou měnou rezervní, tak to zlato vlastně po nějakou dobu tam jako všichni věřili, ale pak víme, co se stalo. Prostě vzrostly dolarové zásoby, ale naskladňovalo se zlato, protože nebylo odkud, když bylo nakradený v té Americe, že jo. Pak si Francie řekla o nějaký zlato, De Gaulle a tak dál, ten udělal pro Francii velmi dobře. Na ostatní už se nedostalo, mluvili jsme tady v souvislosti s 11. zářím, jsme tady mluvili o zlatých rezervách, které respektive o půjčce ve zlatě, která potom byla přetransformovaná do pojistné události vyplacené v dolarech, bezcenných. Čili Amerika to zlato nemá. Opovrhovali tím zlatem, tak pochopitelně to zlato se jim rozkutálelo právě do těch zemí BRICSů. Oni si to nepohlídali, protože podceňovali BRICS jako princip, jako systém, jako něco, co by mohlo být, jak říkal Václav Klaus, že to je pod jeho rozlišovací úrovní, jo? Že to je takový pokus a takových tady bylo. Takže oni to totálně podcenili, no a dneska to zlato nemají. No tak jim nezbývá, než o tom zlatě lhát. Ale protože celosvětově se sleduje ta těžba zlata, ta rafinace a tak dál, tak se ví, jaké jsou zásoby k tomu dni, kolik se kde vytěžilo, kolik se zrafinovalo. Takže lze dopočítat a velmi přesně zjistit, jaké jsou celosvětové faktické zásoby zlata. No a tak, když v Americe nic nebylo, tak si to zlato v té Americe ty země nakoupily. Takže, a aby ho nemuseli převážet, to zlato, tak si...
0: tak si ho znovu koupili, protože bylo všude k mání.
1: No, tak Amerika si od nich koupila to zlato, jako. Takže dejme tomu, že Německo mělo domluveno na skoro 30 let, že v tranžích jim Amerika bude vracet to zlato, které bylo Německa. Bylo to velmi rozprostřeno a jako víceméně to odpovídalo nějaké těžbě a rafinaci, jo, novýho zlata. Takže bylo to fakt rozprostřené nějakým způsobem. To znamená, že Německu řekli, hele, takže vy tady, a bacha, a to je důvod, proč cena zlata musela být stržena na těch 4 000 zhruba dolarů, za trojskou unci, jo. Proto totiž to zlatovodí drželi dole, aby mohli udělat tyhle ty velké obchody. Takže ty máš u nás, dejme tomu, 1000 tun zlata, tak my ti ho nedáme, my si ho od tebe koupíme. Vyplatili ty bezcenný papírky a oni vzali ty bezcenný papírky, aby nemuseli to zlato prý, aby ho nemuseli vozit. Jo, protože to je hodně, viď, těžký.
0: No,
1: tak si za ty papírky, co jim dali Američani, tak si ty papírky prostě znova udali a nakoupili si někde zlato od někoho. Asi jim to zprostředkovala London City, myslím.
0: Ano.
1: A ta jim to rovnou uskladnila.
0: Ano.
1: To znamená, že
0: je tolik zlata, že zároveň si všichni mezi sebou půjčujou to zlato a na úroky a na úvěry si to přepůjčujou. Takže asi tak.
1: Takže oni, no a víš, co se stalo? Oni zase udali obrovské množství dolarů, které se jim vrátili za tu ropu, tak je zpátky protočili do zlata.
0: Jasně.
1: Vlastně, jako kdyby.
0: Jasně. To je další operace. Teď už nám to vlastně zapadá do toho kontextu, protože Fed od začátku roku natiskl tolik dolarů zase, že vlastně museli nějakou operaci to vymyslet. A to je přesně tady to, co se stalo.
1: Jenom proto, aby nemuseli prostě vozit to zlato z tak daleký Ameriky.
0: Přesně. Protože
1: zajímavý je, že
0: Polsky.
1: Hele, zajímavý je, že vrtulovýma letadlama ho Američani dopravili z London, z Německa a z londýnské banky ho dopravili do Ameriky prej. To nevadilo, jakože je těžký, rozumíš? Jo. Ale teď ho vrátit je složitý, protože v dnešní době pochopitelně palivo je drahý, že jo, letadel je málo, už nemají vrtule, taky to je složitý, jo. Že jo.
0: Ropná krize za rohem, teďka velký vlhky na moři, to je pech.
1: Ty bláho, to je jako musím říct, že jak se říká, že zoufalý člověk dělá zoufalý činy, jo, tak tohle to už je hodně za rohem. Ono totiž, kdyby neexistoval BRICS, tak to nenastalo tohleto, jo. Respektive by to mohli líp by to mohli koordinovat. Ale tím, že vlastně země BRICSu dneska, ty jsi to tady myslím minule říkal, kolik země BRICSu mají toho, z toho celkového množství zlata. Bavíme jsme se o kapacitách, ale kolik toho zlata, který existuje, kolik oni ho dneska mají asi?
0: To je těžký. Oficiálně. No, mě tady furt pípá, že se připojuju totiž, víš?
1: No.
0: Já se možná odpojím a připojím. Co ty na to?
1: Buď, nebo tam vypadla nějaká BTSka a jede to na menší počet BTSek a dělí se to, tak kusíme to. Ale víš co, odpoj se, připoj se.
0: Jo.
1: No tak jsme Jiřího teďko právě ztratili. Nejsme, koukám, tady spadlej serverem 4 sekundy. 4 vteřiny jsme byli bez toho. No to je teda kalamita. 4 vteřiny jste nás neslyšeli. Jo, co jsme řekli tak důležitého, teď nevím. No, určitě to bylo důležité. Určitě. Ne, my tady jako s Jiřím rozjíždíme něco, co do budoucna bude vysvětlovat spoustu záležitostí. Jednak to vysvětluje fakt, proč byla zmanipulovaná ta cena zlata z nějakých $5,000, proč najednou ji natlačili dolů. Jednak vyprodávali, a zase, ta operace má ještě jeden krok. Držitelé papírových poukázek, držitele papírového zlata, takzvaně nakoupili fyzický kov a ten fyzický kov pak prodali těm bankám. To je fakt vychytaný. Musím říct, jako za předpokladu, že nikdo nekontroluje, že jste koupili vítr a že to je virtuální zlato a nechává se na tom vydělat, tak to není vůbec blbej tah. Jako. To bylo to velké vyprodávání papíru a tohleto bude mít obrovský dopady a až se ta celá věc zhroutí, protože to už nemá, to je židle, která už nemá ani jednu nohu. To musím takový Jirkovi říct. Nazdař, halo. Ahoj.
0: Halo, slyšíme se?
1: No, slyšíme se, to víš, jo.
0: Super.
1: Právě jsem to Jiří pojmenoval, totiž, ano. Že pamatuješ si, když jsme tady říkali, že velký kluci vyprodávají papírový zlato?
0: Ano.
1: A co tam bylo v těch článcích psáno? Že velký kluci vyprodávají papírový zlato a logicky nakupujou fyzický kov.
0: Fyzický, ano.
1: No jo, jenže velký kluci, kteří jsou spřažený s těma bankama, nakoupili fyzický kov, ale nenaskladnili ho. Oni ho rovnou prodali těm bankám jako virtuální fyzický kov.
0: A drží to soukromí investoři.
1: A ty na tom vydělali.
0: Uh-huh.
1: Jo? To uh-huh. je důvod, proč vlastně to zlato je uškrcený dole, aby ty transakce měly smysl, aby velký kluci na tom vydělali a banky na tom až tolik nevykrváceli, aby nikdo nemohl říct, že se schválně nakupuje to zlato draho, aby se vynaložilo co největší množství dolarů. Oni by to ty země těžko zdůvodňovali a kdyby nakoupili ty zlaté rezervy příliš draze, tak by museli zvyšovat úrokové sazby, protože pochopitelně by jim to museli by vyvolat inflační podmínky, aby se zdražilo zboží, aby ten nakoupený, takto nakoupený drahý kov, tak aby v podstatě odpovídal vytištěným třeba místním měnám. Jo? A pozor, a tady je zase veliké plus, že máme my, Češi, že máme pořád naši korunu. Přestože ta koruna je navázaná, tak ale pro nás je to velký plus. Je to tak, Jiří?
0: Je to přesně tak, protože máme zatím máme vlastní měnovou politiku. A jak jsi mluvil o tom s tím dolarem a s tou provázem, tak tady vlastně vidíš, že ten systém se připravuje na převod veškerých měn na tu digitalizaci, aby už nemusel to zlato dodávat. Nebo aby nemusel nedodávat, ale dokazovat, že to zlato má, aby se to smetlo ze stolu. Proto oni přechází na digitalizaci.
1: Jiří, blbě tě slyšíme, ale digitální měna, digitální zlato. Nazdar tvá Máňa. V podstatě. Tak to jsme se dopracovali k zajímavým věcem. Navazuje na to jeden článek, který bych si tady dovolil jako jestli bude v češtině. Tak ještě jeden článek, který mám. A ten se týká prezidentování Donalda Trumpa. Jenom to musím najít. On se ukazuje, že každý, kdo někde je v nějaký pozici, tak krade, jo. To nějak přejel. Tak ještě jednou. Američani se chystají na Rusko, to si dáme potom. To je hrozný. Tak, tady to mám. Prezidentství se vyplatí. Trump je od voleb v roce 2024 bohatší o 2,7 miliardy dolarů. Donald Trump má nyní podle odhadů jmění ve výši 7 miliard dolarů. O 2,7 miliardy více než v době, kdy vyhrál volby v roce 2024 poté, co zpeněžil své kryptoměnové investice a zahraniční obchody, informoval magazín Forbes. Verdikt časopisu Forbes je nemilosrdný. Nikdo v americké společnosti historii nevydělal na politice tolik peněz. A cesta těchto peněz je pozoruhodná. Trumpovy kryptoměny a likvidní aktiva mají hodnotu 2,4 miliardy dolarů. Forbes odhaduje, že z kryptoměn získal stovky milionů a dalších 200 milionů dolarů po zdanění z prodeje části jednoho podniku údajně členovi královské rodiny Spojených arabských emirátů. Kupující skoupil tokeny World Liberty Financial v hodnotě více než 1 miliardy dolarů, zatímco rodina Trumpů si část ponechala pro sebe. Společnost založená prezidentem Spojených arabských emirátů se později dohodla, že použije stablecoin World Liberty v hodnotě 1 dolaru pro investici ve výši 2 miliard dolarů do významné kryptoměnové burzy. Trumpův podíl v mateřské společnosti Truth Social má stále hodnotu přibližně 1 miliardy dolarů, i když společnost v roce 2025 dosáhla tržeb pouhých 3,7 milionů dolarů a zároveň utrpěla ztrátu 712 milionů dolarů. Jeho brandingové podnikání má hodnotu dalších 655 milionů dolarů, přičemž Forbes poznamenává, že partneři se hrnuli zpět, když se Trump vrátil do Bílého domu. USA získali prezidenta. Trump získal nástroj k urychlení růstu svého jmění v hodnotě 2,7 miliardy dolarů. To jsme říkali o kryptoměnových pohuncích, kterýho mu financovali kampaň.
0: Přesně.
1: Vidíš, jak se to má rádo, ta politika a to bohatství, že?
0: Mhm, je to tak?
1: A člověče, nikdo neřve, že je ve střetu zájmu, viď?
0: No, to čumím teda. A ten má střet zájmu, je když vyšší je. To je prostě...
1: Musíme napsat pirátům, aby napsali do Evropské unie, do Evropské komise, tyjo. No, aby ho prošetřili.
0: No.
1: To nebudou jíst, u Trumpu nebudou jíst koblihe jen tak zdarma.
0: Přesně. No prosím tě, když se bavíme o tom zlatu, jo, tak odhad soukromého vlastnictví zlata v Indii je 25 tisíc tun až 34 tisíc tun. V Číně je to 20 tisíc tun až 31 tisíc tun. Jo. Takže jenom ta západní, kdybych vycházel jenom z toho, co má Čína a Indie doma, tak je to minimálně 45 tisíc tun zlata. Nemluvím o státu, jako o zřízení. Jo. Takže
1: nemluvíš o státních rezervách.
0: O státních rezervách, přesně. To znamená, to zlato, myslím si, že do dneška se vytěžilo nějakých 120 tisíc tun zlata, jestli se nepletu. Tady s tím ještě...
1: No.
0: Zlata... Mě to totiž tady ukazuje, že v oficiálních číslech mezinárodních BRICS má asi cca 20% světových zásob zlata, co se týká jako těch oficiálních. Jo? A dohromady... tak je kecám, je to přibližně 220 tisíc tun zlata.
1: Celkový množství,
0: ale 45% padne na šperky, slitky mince ETF je 22%, centrální banky a oficiální rezervy 17% a 15% jde do průmyslu. No, takže když bychom se na to. V roce 25 se odhaduje, že bylo vytěženo historicky asi 216 tisíc tun od začátku, kdy se to začalo počítat. Takže když to tak vezmu, tak z toho odečtu teda skoro polovinu nebo 60%, což je průmysl a šperky, tak mi vychází zlato jako mince. To znamená, to je, já si to tady spočtu rychle, kalkulačka, to znamená, to máme, myslím, 16, cena.
1: Já to si myslím, že BRICS bude držet tak
0: Šperky.
1: 70% investičního zlata.
0: No a když se na to podíváme, protože oficiální, oni totiž tady říkají, že v Německu mají dohromady 8 000 tun zlata, jo, což není určitě pravda, jo. Francie 3 až 5 000 tun, to může být, té Francii, jo,
1: Nedávno
0: protože
1: psali, že
0: tam,
1: má Francie 2,5 tisíce.
0: jo, takže,
1: Možná překoupili, nevím.
0: a to je možná, no toto je, počkej, ale to mám odhad soukromého zlata.
1: Aha.
0: Jinak, tady se uvádí USA 8 000 tun, Německo 3 000 tun, Francie 2 400 tun, Japonsko 840 tun, Velká Británie 310 tun. Jo, takže já si to myslím tak, že BRICS říká, kolik opravdu má. A G7 říká, kolik opravdu nemá. By papírově měla mít. Jo. A zlato prostě se přesunulo. Mně to tady vychází, kdyby tady to bylo 216 krát, počkej, 216 krát to je 130, takže 16 tady. Krát.
1: Já myslím, že Indie a Čína to držení bude asi hodně ve špercích toho zlata. To nebude jako v investičních slitcích. Čili tam asi bude
0: Myslím si,
1: velký
0: že co se
1: podíl ve
0: týká Indie,
1: šperku.
0: no myslím, co se týká Indie, tak to bude hodně, hodně v cihlách. Jo, že to budou prostě cihly. Jo, takže myslím si, a v Číně je to otázka, no tam to může být tak půl na půl. Ale
1: Myslíš,
0: tady já
1: že
0: když
1: ty
0: 16
1: sekty
0: minus.
1: v té Indii, že by takhle jeli v cihlách?
0: No.
1: Jo.
0: A je, člověče, tak mi to tak vychází. Asi 70% toho globálního investičního zlata mě připomíná, tak přichází na ten BRICS. Jo. I státy plus obyvatele dohromady.
1: No. Tak ono to tak vychází i co se
0: Jako,
1: týká, dejme tomu,
0: ono to tak,
1: skutečných hodnot
0: těch výrobní
1: těch
0: kapacit,
1: zemí,
0: no.
1: jo?
0: No.
1: Když to vezmeš
0: No,
1: kolem na
0: jasně.
1: kolem.
0: Jo. Je to takový jako zhruba výpočet, jo, ale vychází to tak, no.
1: No to je ten důvod, proč oni k tomu přistoupili, k tomu zoufalému kroku obchodování virtuálním kovem. No a teď pochopitelně, že jo, oni je nechají chvilku pracovat a potom pravděpodobně s nima vymetou. To znamená, že řeknou, dobře, pojďme tedy zauditovat zlaté zásoby, rezervy, jakou kdo má oprávněnost vůbec jako tisknout nebo netisknout peníze, jestli v jaké kupní síle. No a to bude konec dolaru jako takovému. Čili to založí pochopitelně, buď to tam nenechají dojít do té ostudy, nebo prostě země BRICSu založí ty svoje principy jako bankovní oficiální systém. Aha. Znamená, budou moc v jedné měně, anebo v rámci těch měn těch zemí. Protože myslím si, že země BRICSu nepůjdou tou cestou, že by někdo musel platit výpalné za to,

0: tady na té lži.
1: No, protože BRIC vybudoval tak silný paralelní systém ekonomický už dneska a systém výměny peněz mezi jednotlivýma zeměma, že ten Západ to nedokáže ustát a proto i vlastně pracuje to virtuální zlato. Nebo pajcuje, co se dá, protože jsou...
0: No ne, jako padá to, jako vůbec nejsi chvílema slyšet, jo.
1: Aha, já tady mám blbý signál, zase se to nějak...
0: Já to mám tady
1: celý...
0: Hele...
1: Já jsem kontroloval router, ten je na stejném místě.
0: A nemohl by si zkusit udělat hotspot na telefon? A připojit se? To neumíš, to ne, jako ne, nemáš technicky připravený.
1: No, jako hotspot si dokážu udělat, ale přemýšlím, jestli se dostanu, že bychom si zavolali po telefonu?
0: Ne. Já když někde jsem, kde je slabá Wi-Fi, tak si udělám na svém mobilu, tak si udělám hotspot a mám kvalitnější datový přenos, než když se spolehám na nějakou přetíženou Wi-Fi. Nebo víš, protože i na těch BTS-kách má telefon přednost.
1: Počkej, tak já to zkusím. A teď mě slyšíš, teď se mi to zase zlepšilo, ten signál.
0: Teď je to dobrý, no. Teď tě slyším dobře.
1: No,
0: no
1: tak asi dobrý teďka.
0: Tak
1: zkusím se tady na to podívat.
0: Ještě taková věc. Mně to přijde, že zatímco BRICS buduje hodnoty a buduje jakoby skutečnou ekonomiku, tak Západ se uchýlil k budování virtuálního světa.
1: Úplně.
0: To jako když se pomátli, hele.
1: Nemají... No nemají na výběr, když vykrádali celý svět a žili si na poměry, tak nemají na výběr vlastně, no.
0: Aktiva společnosti Nestlé a její dceřiné společnosti Auchan v Rusku byla převedena do dočasné správy Putinovým dekretem. V reakci na zabavení našich aktiv na Západě podepsal prezident dekret o převedení ruských aktiv francouzského maloobchodního řetězce Auchan a švýcarské potravinářské společnosti Nestlé do dočasné správy společnosti LEV Management.
1: Jejda, jak se to mohlo stát?
0: No tak matematika, ne? Nechtěli jim vydat, tak si zabrali, co je na jejich území, ne?
1: No.
0: Nazdar tvá máňa. No, já si myslím, že je docela jako kosej fest, jo. Já tady mám takový článeček, bychom si ho mohli přečíst.
1: Jo, vždy ho.
0: Zase je to ze světa virtuálních představ a vlhkých snů Západu.
1: Ano.
0: Techzprávy.cz. USA chystají tvrdý úder proti Rusku. Dopadnout ale může i na země mnohem blíž k Česku. Donald Trump přišel se zákonem, který by měl tvrdě dopadnout na Moskvu. Odpůrci zákona se ale obávají, že tento nástroj může americký prezident zneužít i k jiným účelům. Jednou z obětí tohoto opatření se mohou stát i evropské země. V úterý sněmovna reprezentantů USA povolila schválení zákona, který umožňuje vysoká cla na země nakupující ruské suroviny nebo země obcházející sankce. Jednalo by se o povinná cla až do výše 100% na zboží největších dovozců ruské ropy a plynu. Cla dopadnou také na ruské představitele, čínské subjekty,

0: nebo zahraniční firmy podporující ruský zbrojní průmysl. Hlasování o zákoně se bude konat ve středu. Kdo si nejvíc pohorší? Mezi zeměmi je i Slovensko. Zákon by se dotýkal zejména Číny, Indie, Turecka nebo Azerbajdžánu. Z našich nejbližších sousedů ruskou ropu odebírá Maďarsko a Slovensko. Nařízení se nevztahuje na země, jejichž odběr plynu tvoří méně než 15% ruského exportu plynu. Mezi největší dovozce ruského plynu by mohly patřit také Francie, Japonsko, Maďarsko a Belgie, píše web vydarzenia.interia.pl. Trump může zákon zneužívat, varují kritici. Před středečním hlasováním panuje mezi odpůrci shoda. Značná kritika demokratů míří na dodatečnou pravomoc k uvalení cel. Podle demokratů je formulována velmi volně a umožňují Donaldu Trumpovi své volné uplatnění, a to i proti spojencům USA nebo Evropské unii. Jeho cla by mohla také zvýšit ceny pro americké spotřebitele nad rámec původně uváděného účelu sankcí. Náklady na tento účet zaplatí americké rodiny. Vladimír Putin ne. Argumentoval kongresmen Gregory Mix. Jak známo, Trump celní podmínky mění náhodně a velmi často. Obavy odpůrců z Trumpovy volnosti v rozhodování jsou zcela na místě. Zákon je součástí balíčku sankcí. Návrh zákona obsahuje také další kompletní seznam sankcí proti Rusku. Týkat se bude oligarchů, velitelů, státních společností, zahraničních společností podporujících ruský zbrojní průmysl, ale i energetického sektoru a čínských firem, které dodávají suroviny nebo komponenty Rusku. Zasaženy by měly být i plavidla stínové flotily. Zákon by tyto existující sankce ještě posílil tím, že by stížil jejich zrušení. Součástí návrhu zákona je také stížená možnost amerických společností znovu investovat v Rusku. Návrh zákona rovněž prodlužuje sankce vůči Iránu, které mají vypršet na konci roku, a zaměřuje se na financování iránského energetického a zbrojního sektoru. Sněmovna reprezentantů bude mít v následujících týdnech delší přestávku před nadcházejícími volbami v polovině volebního období. Takže tento Trumpův krok je jeden z posledních, který může prosadit. Příznivci tohoto zákona tvrdí, že tento tlak donutí Putina usednout k jednacímu stolu. Ale oni mají, víš co, oni mají jeden zásadní problém. Rusko neodmítá si sednout ke stolu a jednat. Rusko jenom stále konzistentně trvá na svém, proč vlastně celou tu speciální vojenskou operaci dělalo, tak neustoupí z těch cílů. To má logiku, ne?
1: Jasně. Naprosto.
0: No.
1: To je. To jsou silné vyjádření, že posadit. Já si myslím, že oni tak to Rusko budou dráždit tak dlouho, až nikdo s nikým nezasedne a tak nebude to tak a tak.
0: No, teď to nemůže jinak dopadnout.
1: No.
0: To nemůže jinak prostě dopadnout. Bude, no. Protože, ach jo, já ti to za chvilku přečtu. To je masakra.
1: Jo.
0: Tady se vyjádřil Sergej Lavrov, jak dlouho by trvala asi válka s Evropou. To trošku váží na to Polsko.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ale Rusové přijali americkou delegaci, Rusové dokonce řekli, že by i jednali jakoby s někým z té Ukrajiny. Dokonce připustili, že by tím někým mohl být i Zelenský. Jenomže, když oni přijeli do toho Kyjeva, to je trošku otočený, jo? Když oni přijeli do Kyjeva s tím, co, na co by Rusko přistoupilo, tak Zelenský řekl, že tohle to nikdy nedopustí, tak jako spíš by měli sankcionovat tu Ukrajinu, ne? Ukrajina nechce sednout ke stolu.
1: Mm-hmm, určitě. No a prosím tě, když mluvíš o té Ukrajině, tak nevím, jestli jsi postřehl tu zprávu. Já to tady v Německu v Rusku zrušili německý konzulát.
0: No to byla ta výměna, že jo, jak Berlín zrušil, protože ruský dron, tak to jsou vzájemně výhodné.
1: To byla ta reakce na to.
0: Ano. Ty hele, ale my tě, jako Jirko, to normálně ten přenos vůbec není, jako.
1: No já tady mám tak jako špatný signál teďka.
0: My to slyšíme.
1: Vidíme tě rádi slyšet. Víš co, zkusím tu VPNku teda.
0: A ty jsi schopný se pak na to připojit, na ten telefon?
1: No, snad jo. Počítačem jo, to tady.
0: No a tak chceš lipánka nebo chceš jogurt? Tamhle si vem jogurt. Aha. No? Vidíš to, šikula. Dítě má hlad. Hele, zkus se připojit. Já tady mám takový zajímavý článek, že bychom se na to trošku jako to zahleděli. Ty to máš nachystaný, bude ti to jak dlouho trvat zhruba?
1: Chvilku.
0: Když tahá pilku. Tak já dám písničku, ne? Zatím ano. Jsme se ještě nezahráli.
1: Můžeš.
0: Aby si ty slyšel, co já budu říkat, víš? Tak jo. Tak se můžeš odpojit. No a my si zahrajem. To je hezká, tady to si dáme.

0: No, tak jsme si zahráli, tak ty jsi Jiří připraven opět, teda jako, jo? Halo, halo?
1: No, ano.
0: Slyšíme se?
1: Doufám, že jo.
0: Doufáš, že jo? Dobře, dobře.
1: Hotspot ready, tak na to poletí.
0: Teď nevím, co jsme si slíbili.
1: Že zůstaneme věrní na do smrti.
0: Jo, já už
1: vím. No, ten článeček říkal.
0: Sergej Lavrova. Sergej Lavrova, je to z novinek, představ si. 16.9. to vyšlo. A náš Martin Dohnal, tak to bude určitě něco zajímavého. Válka s vámi by byla velmi krátká. Lavrov poslal evropským metropolím vzkaz od Putina. Válka Ruska s evropskými zeměmi by netrvala dlouho, vzkázal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Tlumočil tak podle svých slov varování přímo od prezidenta Vladimíra Putina. Lavrov výrok pronesl krátce poté, co si už hrozby v podobném duchu vyměnili polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a poradce Kremlu Nikolaj Patrušev. Opakovaně jsme říkali, že nemáme v úmyslu útočit na Evropu. Prezident se k tomuto tématu nedávno znovu podrobně vyjádřil a zdůraznil, že nemáme žádný zájem se tím zabývat. Pokud však Evropa, která každý den hovoří o přípravě války proti Rusku, zaútočí na Ruskou federaci, bude to už úplně jiná válka a bude velmi krátká, řekl podle agentury Interfax ve středu Lavrov v rámci diskuze na Mezinárodním festivalu mládeže v Jekatěrinburgu. Doufám, že toto varování bylo vyslyšeno v evropských metropolích i v těch strukturách, které se nyní snaží vydávat za jednotnou Evropu, dodal. Zničením Varšavy během 2 nebo 3 dnů už o den dříve pohrozil poradce Kremlu Nikolaj Patrušev v případě, že by se Polsko zapojilo do případného konfliktu s Ruskem. Reagoval tak přitom na slova polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, že drtivá vzdušná převaha NATO by alianci umožnila Rusko v případě útoku rychle porazit. Ty kluci vůbec neví, o čem mluví.
1: No. Přesně.
0: Kolik bys jim dal šancí? Jako?
1: No nula. Je to přesně tak, jak říká jako Rusko. Ten, kdo viděl rozhovor profesora Staňka, jak mluvil o nových systémových zbraních, co má Rusko k dispozici, a kdo to trošku sleduje a ví a neukají se nad debilitama z mainstreamu, tak ví moc dobře, že to Rusko by vymazalo Evropu z mapy. Raz, dva. To prostě to není jako o čem. A není to prdel hlavně.
0: To to není?
1: To není. To by bylo, to by bylo bumprát. Rozumíš, jak ten Sikorský může být tak debilní a senilní, že řekne, že by vám něco. Vůbec.
0: Já už jsem tady mluvil o tom, že to je fanatická rusofobie, jo?
1: To se provádí na Ukrajině. Takže nějaká válka. Oni si říkají nějaké cvičení.
0: Já ti teda řeknu...
1: Když přešli do válečního módu...
0: No...
1: Povídej.
0: Ne, já jenom chci říct, že se to teda trochu zlepšilo, ale není to žádný záchvat.
1: Ale stojí to za houby, jo?
0: No, není to nic, jako...
1: No, nemůžu už sloužit ničím jiným, no.
0: Jo, takže...
1: Na jsem na datek, mám 5G tady. No to víš, tak tady ti bravci, ty pakety tak vždycky letí okolo baráku, zhodí to tady a... No, nevím,
0: koupím kabel. Já tady mám... Jiří?
1: Ano.
0: Tak z toho, co jsi řekl, tak jsme slyšeli pár utržených slabik. Tak můžu tě upozornit, že si tě rádi poslechneme ještě jednou.
1: No, já jsem měl takový odborný lékařský pindy, jenom jsem říkal, že nemohu sloužit lepším připojením. Ještě na kabelu asi, no. Tam si tady kabel z routeru a bude
0: no, teď
1: to kabel.
0: Se to vylepšilo, já jsem tady udělal nějaké opatření, tak jsem to bude lepší, ale jak, přesně jak to, jak to říkáš, kdo trošku sleduje jakoby Čínu, KLDR, Rusko a Bělorusko ve vývoji zbraňových systémů, tak proč dneska Čína i Rusko jako standardní konvenční záležitosti valej do Iránu a nemají s tím vůbec žádný problém? Protože jako co do generací těch zbraní, tak jsou to neskutečně zastaralé záležitosti a oni se toho potřebují taky zbavit, mají toho plný sklady, protože ta, jak to tady zaznělo, jo, ta válka případně, ta by se odehrávala naprosto jinak, než jak si někdo myslí. Jo. Nějaký zkušenosti z Ukrajiny na to můžou rovnou chlapci zapomenout. Byla by to blesková záležitost, padaly by střely z oběžné dráhy bez jakýkoliv šance cokoliv zachytit. Jo. Všiml jsi si, jak utichl Izrael?
1: No, taky ticho po pěšině, že?
0: No, protože tam Iránci tvrdě jakoby, tvrdě je tam sejmuli, že jo?
1: No.
0: A protože Američani nemají, co, nemají tomu Izraeli co poslat.
1: No.
0: Tak je to známka toho, že jak Izrael, tak Amerika už jsou totálně jakoby vystřílený. Ale Evropani ještě jako haraší prostě vším možným. Trump už útočí jenom tím clem. No ale i tak je potřeba jako být bdělý, protože opravdu asi nikdo bychom nechtěli, aby jsme zažili útok ruskýma kinžálama nebo novodobýma zbraněma, které ještě nikdo nikdy neviděl, jak fungujou. Ale jenom to, co se o nich říká a to, co se předpokládá, že Ruská federace vyvinula a Čína, tak asi by se s tím nikdo nechtěl potkat. Teda kdo je rozumnej a kdo má trošku v hlavě mozek, jo.
1: No, přesně.
0: Bohužel ve V4 je jako vedle prezidenta, který polskýho, který snad nemá tolik sena v hlavě jako ten jeho ministr, tak naštěstí tam je i Robert Fico a třeba Andrej Babiš. A teď si pustíme Roberta Fica, protože si myslím, že tady k tomu jednoznačně ty věci říká.
2: Zajtra, a i proto jsem tu dnes, cestujem na Ukrajinu, kde budem absolvovat stretnutie s ukrajinským prezidentom, s novým predsedom vlády Ukrajiny a bude tam celý rád premiérov z Európy. Dámy a páni, ja to teraz nepreháňam. Ja sa bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny. Ale čoho sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Zdá sa, že víťazom rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 budú zbrojárske firmy. Nie občania, ale zbrojárske firmy. Zdá sa, a opäť to hovorím s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, že niekedy sú tendencie nahrádzať neschopnosť riešiť veci, ako je nelegálna migrácia, konkurencieschopnosť, vysoké ceny energie tým, že ponúkame také tie bojové reči, že poďme sa byť. Preboha, s kým sa chceme byť? S kým? Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov a ti sa pôjdu niekde mlátiť. Ani nevieme s kým a prečo a za čo. Preto mám pocit, že je povinnosťou nás, politikov, podstatne častejšie hovoriť o mieri ako kedykoľvek inokedy. Prosím, neberte, toto nie je fráza. Mier nie je fráza. A platí jedna veta, ktorú jeden múdry človek povedal, že mier síce nie je všetko, ale bez mieru je všetko ostatné ničím. Pretože pokiaľ nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme stavať nemocnice, ale budeme montovať tanky. Ak nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme riešiť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach, ale budeme možno kopať nejaké zákopy a stavať nejaké bunkre. Prosím, nepodceňujte to. Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. A našou povinnosťou je, to nie je nejaký, že sme nejakí mierotvorcovia, pacifisti, nie. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Takže tiežme sa. Zatiaľ veci fungujú. Stavíme nemocnice, máme veľmi nízku nezamestnanosť, robíme v rámci Slovenska, čo sa dá. To sa môže takto zmeniť. Za minútu. Stačí? Stačí. Aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine na to obytný dom. A zabil civilistov. A máme to tu. Preto, prosím, venujme tejto téme obrovskú pozornosť. Ja sa obávam, že sme na hrane. A neviem si vôbec predstaviť pre Boha, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov. Preto želám vám, študenti, aby ste si ten 5. a 6. ročník užili nielen pracovne, ale aj ľudský, pretože štúdium na vysokej škole je vždy veľmi pekné a príjemné. Želám pedagógom, aby našli plnú podporu tu v Prešovskej nemocnici, pokiaľ ide o procesy. Želám, pani riaditeľka, aby som, keď sem prídem zase o možno 2 mesiace na kontrolný deň, sme zase videli ďalšie poschodie tej nemocnice. A želám si, aby sme všetci boli pritom zdraví a živí, keď táto nemocnica sa bude otvárať pre celé Slovensko. Nikdy by som neveril, ešte raz, nikdy by som neveril, že najčastejším slovom, ktoré budem používať v mojom slovníku, bude mier. Neveril by som tomu. Tak sme boli naučení, mier na večné veky. Poznáte to, tie transparenty? A mier, a mier, a svetu mier a podobne. Dnes sme tak ďaleko, že všetky tieto frázy, ktoré sme vnímali ako frázy, v 80-tych, 90-tych rokoch sa dostali do veľmi vážnej a ľudskej podoby. Želajme si preto, nech máme v tejto krajine kľud. Nech máme kľud. Nie, znovu, aj my robíme chyby. Aj ja som urobil veľa chyb. Je to úplne pochopiteľné. Len ak už pôjde o vojnu, tak vtedy myslím si, že skončilo čokoľvek, čo je spojené s rozvojom tejto krajiny. A dúfam, že zajtra v noci, keď sa budem vracať z Ukrajiny, nebudem tak skeptický, ako som skeptický teraz, pretože po stretnutí s predsedami krajín V4, ktoré bolo minulý týždeň v Bratislave, som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit. Takže, priatelia, prepáčte, mier, mier. Mne to je ľúto, že toto slovo takto tu otváram. A neberme to ako samozrejmosť. My ho dnes máme, ale zajtra nemusí byť nič, absolútne nič. Takže držme si palce, aby to bolo len lepšie a lepšie a aby tí veľkí chlapci, ako ich volám ja, v politike dostali rozum, lebo niekedy mám pocit, že už strácajú prehľad a kontrolu nad tým, čo sa momentálne vo svete deje. Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: No, tady končí legrace, ako jo.
1: Určite.
0: A Robert Fico to říká dobře, to je jako takhle, válku vždycky začnou blázni. A vždycky je to připravený A nikdy se to nestane, protože nastala situace, jako kdyby z ničehož nic. Jo. Války jsou vždycky velice dobře promyšlená záležitost, skalkulovaná záležitost a vždycky se ví, je to o penězích a vždycky se ví, komu to nasype. Jako jo. A hledají se cesty, jak ten marketing udělat, a hledají se cesty. A když se podíváme jakoby teďko zpětně jo, po těch jednotlivých válečných vřvavách jenom za našeho života, řekni mi, který to napadení, ať to bylo humanitární bombardování, ať to bylo cokoliv, co nebylo vyvolané nějakým úskokem nebo akcí pod falešnou vlajkou, nebo prostě nějakým, řeknu, nepřirozeným způsobem, to znamená nějakou schválností. Něco, co bylo dopředu skalkulované, co bylo tak udělané, aby to jako mělo odůvodnění, že musíme teda to jít řešit a musí tady umírat lidi. Jo. Napadá ti něco, co se tak jako vyvinulo z ničehož nic?
1: No, napadá mě jenom ta Ukrajina, kde prostě Putin řekl, prostě jdeme na Ukrajinu. Že už se na to nemohl dívat.
0: Ne, ty jsi mě, jo takhle. No ale to taky bylo, toho Putina do té války táhali takovou dobu, že jo?
1: No, ale jo, myslíš, že jsem špatně pochopil dotaz, jo?
0: No, hele, druhá světová válka. Jak se dostala Amerika do vůbec do druhé světové války? Zorganizovali si Pearl Harbor. Pod falešnou vlajkou si vybombardovali vlastní letiště.
1: Jasně.
0: Jak začala druhá světová válka, jak už je začala? No, pod falešnou vlajkou, tam ten vysílač, no. Že jo, a tam tu jednotku, to tam zmasakrovali. Všecko Irák. Jsou tam zbraně hromadného ničení, jsou tam chemické zbraně.
1: Vietnam, Korea, cokoliv.
0: Pořád jak přes kopírák. Vždycky se našel jako kdyby důvod, který ale pak se ukázal, že vůbec neexistoval.
1: Vlastně.
0: Nebo že byl sfalšovaný. Jo. Uh-huh. To je ten důvod, proč se, o čem tady mluví jakoby Robert Fico. Že oni si s tím hrajou a z té jejich retoriky je jednoznačně cítit, jak připravují ten evropský prostor na tu válku. To není o tom, ta roznětka, to už potom nezabrzdíš, ale tady jde o tu dlouhodobou masáž toho prostoru, o dlouhodobou přípravu těch lidí, na to, že půjdou umírat do té války. A ta retorika je tak průhledná a je tak jasná, že jedině tím, že se tyhle ty hajzlové odstranějí a že se zabrání a že se jim do toho hodí vidle, tak jedině to tomu zabrání. Když se tomu nechá volný průběh, tak oni to dotáhnou až do toho finálního konce. Protože z hluboké finanční krize, kam oni dostali svět, vedou jenom dvě cesty. Buď totální kolaps a reset, anebo válka a reset. Uh-huh. Protože válka vždycky resetuje. Jo?
1: Jasně. A pod rouškem války se stane spousta věcí, na které lidi nebudou vidět a neuvidí je. Jo.
0: My jsme to zažili, ne? Fialovci tady vykřikovali, že je potřeba Ukrajině pomoct, protože na Ukrajině se bojuje za nás a tím si odůvodnili obrovský odtoky peněz od daňových poplatníků. Jako. To jsou prostě jasný marketingový projevy a odstraňování těch nejnebezpečnějších papalášů probíhá. Ať se nám to, já jsem za to osobně rád, protože tlak na odstranění Uršuly neustále se stupňuje a konkrétně tato baba je opravdu nebezpečnou personou, protože její starý je namočený v lobbyzmu pro zbrojaře, tam je přímá linka, je namočený v lobby v Big Farmu. To znamená, všechno špatné, co v posledních letech navštívilo Evropu, jde z této nacistické staré rodiny. Jako jo. Nebudeme si tady nalhávat, že to tak není. Prostě to jsou šmejdi, který jsou nebezpeční. Já tady mám vystoupení Uhlíka v Evropském parlamentu. Doufám, že se mi to rozjede. Já teda...
1: Prostě ještě mám komentář k tomu.
0: No, pochopitelně, že máš k tomu komentář. Bych se divil, kdyby ne.
1: Fico nakonec zrušil tu cestu na Ukrajinu. Bude ho zastupovat státní tajemník rezortu diplomacie Marek Eštok.
0: A víš proč? Nemoc. Ne, on má strach, že by ho tam oddělali totiž. Protože přeci on ví, kdo ho chtěl sejmout, ne? Tak proč by jim tam lézt přímo na mušku? Tak. Pojďme Uhlíka.
3: Pani Lénová, vy Európsku úniu zničíte a ja som presvedčený, že Európska únia čoskoro skolabuje, pretože robíte všetko preto, aby sa tak stalo. Uvedomte si, prosím vás, trošičku, že čo vlastne od Slovenska a Maďarska žiadate.
4: Phase out imports of Russian gas and oil by the end of 2027.
0: It is time to turn off the tap and end the era of fossil fuels in Europe for good.
3: Prídete a poviete, aby sme schválili 18. balík protiruských sankcií a definitívne sa odstrihli od tej zlej ruskej ropy a zlého ruského plynu. Ale tieto uhlovodíky sú totálne dôležité, životne dôležité pre slovenský priemysel a hospodárstvo. Bez toho by náš priemysel buď nefungoval, alebo nebol konkurencieschopný. Pán Ševčovič, a vy tu sedíte a vy to viete a ja vás vyzývam, aby ste sa Slovenska v tejto veci trošku viacej zastali. Potom prídu spojenci zo západu a povedia nám, že musíme dať 5% HDP na zbrane a na stavbu ciest, po ktorých pôjdu tanky zo západu na východ, ako povedal pán Zdechovský.
5: Niektoré závazky třeba na to, aby sme vytvořili infrastruktúru, po ktoré ty tanky môžou přejet, pretože inak třeba nepřesunete tú techniku ze západu na východ.
3: No nie, ďakujeme, stačilo, proste toto nechceme a ja sa čudujem slovenskému premiérovi, prečo nezablokoval tie protiruské sankcie definitívne, lebo my by sme to už dávno spravili, a nečudujem sa Slovákom, ktorí začínajú volať po neutralite, lebo takúto budúcnosť v Európskej únii si určite nepredstavovali.
0: No, Lejnová dostala naložino od Mazurka, dostala naložino od řady europoslanců. Žádá se pochopitelně, aby odstoupila, jo? Mm-hmm. Chudák, nemá to jednoduchý. A tolik se snažila.
1: No to jo. Drzela.
0: No i soudružka Prázduše by ji podporila, hej?
1: No však jasně, no. To ti jsou jeden papírus.
0: Neviděl jsi Zdechovského, jak se snažil přesvědčit, že má na Slovensku kořeny, jak mluvil slovensky?
1: No, neposílal jsem ti to náhodou. To je, bože, to je debil, že to by se dalo dláždit. On je takový debil, že by se o to dalo i opřít, jako. Viděl.
0: To je Zdechlina, ty.
1: To je fakt idiot. To je, jako, není to, jo. Ten volec nezná, no, ten je blbý, tři dny starý, jako, to je neuvěřitelný úplně.
0: Tak, pojďme si pustit ještě jeden příspěvek, to ještě dáme.
1: Ano.
0: Takže Mám tady diskuzi.
6: Pani Lejnová je čistá katastrofa. Čistá katastrofa. My jsme už třikrát odvolávali, já, Bráňo a Milan hlasovali proti Lejnovej. Myslím, že pani Lexmarová ju podporila, čo je len důkazem toho, že koho je to máslo na hlave? To kresťanských demokratov. Čo ja považujem za najobludnejšie v rámci dnešného vývoja Európskej únie, je to, že my sme naliali 220 miliard zatiaľ a nalejeme ďalších stovky miliard na Ukrajinu. Do bezodnej dní, kde sa to rozkráda. Zoberte si, čo sa dneska na Ukrajine deje. Generálny prokurátor utiekol, všetci okolo Zelenského sú vyšetrovaní, on tam stavia pracovné tábory pre opozíciu, kradne ako bagrom, oslavuje Melníka, Banderu, Suševiča, čo spravil ten pogrom v Povolini, čo tam pozabíjal 100 tisíc Poliakov a tak ďalej. Toto sa deje dneska na Ukrajine a my tam lejeme 220 miliard eur a potom tie peniaze chýbajú pochopiteľne v Európe. Hovoríme o Ruskej federácii, Číne, Iráne, ďalších krajinách, to je naozaj nacistický slovník. Ako prestaňme s tým. Aká os zla? Čína viedla nejakú vojnu za posledných 50 rokov? Nie. Ale Spojené štáty americké viedli vojny v Líbii, v Iráku, v Afganistane, teraz v Iráne, uniesli prezidenta vo Venezueli, vyhladovali Kubu. Toto páchajú Spojené štáty americké. Len za posledných 10 ročia Čína neviedla od roku 1979 žiadnu vojnu. Odkedy ja žijem, neviedla žiadnu vojnu. A ona je os zla. Prepačte, Ruská federácia, keď niečo rieši, rieši pohraničné spory, lebo sa obával svoju bezpečnosť. Ale Američania po celom svete vedú špinavé vojny. Krvavé vojny. V Iraku zomrelo vyše milióna ľudí. Čo teraz páchajú na Kube, to vyhľadovanie Kuby, tá blokáda, to je naozaj taký humanitárny zločin, že od druhej svetovej vojny také niečo nenastalo. Toto je šialené. Ale toto je váš spojenec. Kdežto od zla je vraj Čína, Rusko a Irán. A prepačte, čo Izrael, ktorý pácha genocidu v Palestíne. Čo Izrael, ktorý pácha rovnako genocidu v Libanone. Čo tam on pácha v tom okolí. Veď tam vraždiť ženy a deti. Ale to je im jedno. Od zla je vraj Čína, ktorá neviedla žiadnu vojnu. Veď to je úplne absurdné. A prepačte, ešte doplním. Hovoriť o mne, že mám radšej Rusov ako Slovákov. Áno, Slováci sú krásni a múdri ľudia, ale zo Slovákov teraz nerobí Európska únia to najväčšie ohrozenie a zlo. Ale z Rusov áno. Vy ste si nevšimli tú šialnú rusofóbiu v Európskej únii? Že tu zakazovali ruskú zmrzlinu? Ruské kolo? Ruských športovcov? Toto je tá absurdita. Preto treba sa postaviť na obranu tých, ktorých dneska linčujú, ako kedysi linčovali Židov nacisti, tak dneska linčujú v Európe Rusov. Toto treba zastaviť. Treba si s Rusmi sadnúť za rokovací stôl, treba sa s nimi rozprávať. Ja som veľmi hrdý, že pôjdem učiť na Rusku univerzitu MGIMO a budem sa stretávať s Rusmi a budem rozvíjať slovensko-ruskú spoluprácu. Veď to je jediná šanca k mieru pre Boha. Čo chcete vy? Eskalovať to až do jadrovej vojny? To je tá vaša budúcnosť, že naše deti budú umierať v jadrovej vojne? Toto chcete?
0: Skvělý, ne?
1: Jasně, no. Tak to na to, že to jadrová vojna nebude, ale jinak...
0: No to je jedno, ale apokalyptický to může být, jo.
1: Jasně.
0: Chápeš, to je jeden argument vedle druhého. On má i pravdu v tom, že je potřeba z principiálního hlediska. Jo, to někdo může říct, oni jsou rusofilové, protože mají rádi Rusy. Ale to, že někdo brání v podstatě princip, pojďme si sednout za stůl a pojďme diskutovat, tak přeci to není o rusofilii. To je, to dokonce i rusofobní diplomat by měl jakoby se zamyslet nad tím, jestli jako diplomat má povinnost nenávidět Rusko muže, ale má povinnost si sednout ke stolu a jednat o všem, co může být pro jeho zemi přínosem. Oni na to úplně rezignovali. Oni prostě v rámci toho, že někdo si podá ruku s Putinem, tak je prašivej. Jo, teď vem si Orbána, vem si Fica, jak je tady dehonestovali, jenom proto, že nebo Zemana, že jeli tam položit věnce. No, kde to jsme, pro Boha? A přitom stará diplomatická poučka je to, že když se spolu dva přestanou bavit, tak dřív nebo později spolu začnou válčit. To je poučka. A vždycky se to tak ukázalo. Takže jestli máme diplomaty, kteří se nechtějí bavit, a politiky vrcholní, kteří se nechtějí bavit s Ruskem, tak je evidentní, že chtějí s ním válčit. A oni to dokonce říkají nahlas. Oni se tím netajejí, že jo. Chtějí válčit s Ruskem. Vůbec nechápou realitu. šílenci.
1: Mm-hmm. Je to tak?
0: Ještě takhle, a lidi to vidí, hlavně, aby nebyla válka. Hlavně, aby nebyla válka. Jo? To je zajímá, aby nebyla válka. Ale to, kolik to už dneska stojí, to, kolik se posílá zbrojařům peněz, protože jim někdo vypatlal mozky, aby nebyla válka, jo? Ne. Lidi by se měli jít do ulic a říct, máme tady politiky, který platíme ze svých peněz a vy, politici, půjdete se dohodnout s Ruskem, aby byl mír. To je vaše zásadní povinnost. A celou tu Evropskou unii a tyhle ty parchanty nacistický je potřeba vyflákat klackama ven, vymlátit je, vyházet je z oken, protože pokud oni chtějí válčit, tak ať se seberou. Ať vezmou svoje rodiny, svoje děti, svoje příbuzný, můžou si nakoupit zbraně, peněz mají dost nakradených, Uršila to může financovat, protože na smlouvách s Big Farmou si nakradli dost a může si to zafinancovat, můžou soukromně jít tam bojovat na Ukrajinu, tam mají frontu, můžou si tam říct, oni jim dají nějaký úsek a oni se o něj můžou postarat. Ať jdou, ať si to jdou zkusit. Ale nás ať do toho nezatahujou. To není naše záležitost, že jim se úplně zatmělo a že jejich starý nacistický a satanistický touhy začaly upřednostňovat před službou obyvatelům, za kterou si nechávají platit. Mm-hmm. To je velice závažný.
1: Ano.
0: Pojď si k tomu udělat závěr, chlapče milý.
1: Já s tebou souhlasím ve 100%. V plném rozsahu je to přesně tak.
0: Jen bych doplnil, že nemám rád, když se mnou někdo beze zbytku souhlasí, takže něco dodej.
1: Něco dodám. No, já fakt nemám, co bych dodal.
0: Ne, dobrý. Já jsem rád, že i ode mě mladý člověk, jako seš ty, navíc ještě graduovaný, vysokoškolsky vzdělaný, že máš stejný názory, protože toto je o životě nás a našich rodin a našich blízkých. Uh-huh. A o budoucnosti. Jo. To není o příštích 15 letech. To je to, kam oni to ženou. To může vrátit Evropu do doby kamenný prostě.
1: Přesně tak, no. Žádná elektrika, žádná voda, nic.
0: Žádný internet, myslíš?
1: Žádný internet hlavně teda, to je taky
0: žádné
1: pravda.
0: Žádné potíže při vysílání, to taky není špatný.
1: A more si neměl žádný potíže
0: ještě. jo. No nic, Jiří, pojď se rozloučit, máme 45.
1: Pane, kupte si kytičku. Když máte tak hezký život.
0: Ne, pane. Kupte vaší manželce kytičku. Já nemám ale manželku. Tak pane, kupte vaši milence kytičku. Já nemám žádnou milenku. Tak si kupte, pane, kytičku. Vy, když máte tak spokojený život.
1: Přesně tak. Já se loučím, přeji hezký týden. K Brixu jsme se vůbec nedostali. Doufám, že se příště dostaneme.
0: Ajajajajaj, no jo.
1: A to příště probereme, já to mám nachystané. Já to jenom vyloupnu z archivu a bude. A mějte se krásně, hezký zbytek týdne a budu se těšit na další vysílání.
0: Jiříku, já ti děkuju, že jsi byl hostem pořadu, děkuju ti za to, že jsi se tak skvěle účastnil, že jsi měl nabito, jak se říká, no a vám všem, co jste ochotní o tom všem přemýšlet, rozjímat, vyhledávat si informace a držet se správným způsobem, tak vám děkuju. Dáme písničku a už se na vás těší Pavel ze studia Plzeň, který bude supportovat další pořad. Mějte se fajn. Společně s Jiřím se od mikrofonu loučí Petr Václav.
7: Ještě jeden verš.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

Vítaj mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
1: Tak jo, moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Ano, dnes to budete mít i s videem, takže kdo se chcete dívat na televizi, na přímý přenos live, tak se můžete pustit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cs a tam najdete uprostřed prostě takové tlačítko, velké tlačítko, kde je vysílání některých programů TV. Takže tam, když si to spustíte, tak uvidíte určitě i video. Jinak komu stačí samozřejmě audio, tak poslouchejte audio. Dnes jsem tu byl já, nebo respektive musel jsem to vzít já, protože ostatní moderátoři nějakým způsobem jsou zaneprázdnění nebo nemohou, to je jedno, v celku nemůžou všichni vždy, a proto jsem to vzal já. Snad vám to nebude moc vadit, já se do toho moc nebudu motat, jenom teď budeme čekat na naše protagonisty, kterými je Vítek a především pan VK. Takže zatím, než se ohlásí, než vstoupí sem na Discord k nám, ke mně, do takzvané místnosti, kde se propojíme potom, tak do té doby vám tam pustím písničku a už jsem si oblíbil naše známé dva instrumentalisty, zpěváky, Mark Knopfler a Carlos Santana. Je to nádherná věc, je to z 80. nebo 90. let, no, nevím přesně, to je jedno, ale je to prostě něco, co je moje srdeční záležitost. Takže poslouchejte zatím se mnou, jakmile budou naši hosti připraveni a propojeni, tak to samozřejmě rozjedeme.

0: Tak jo, vážení posluchači, naši dva hosté již jsou tady, tak já věřím, že se uslyšíme dobře. Takže Vítku a VK, zdravím vás ve vysílání.
1: Ahoj, já zdravím dalšího hosta z Plzně, třetího, tady je. Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, co by další hosty, pasivní, už jsme aktivní hosté a naši posluchači jsou pasivní hosté, takže zdravíme všechny hostující entity, které se napojily zrovna na naše vysílání v pátek večer, jako vždycky jsme rádi, že se k nám připojili, doufám, že se s námi vydržíte až do 10. hodiny. Takže příjemný večer a zdravíme tebe VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všechny zdravím, jsem chtěl říct ahoj Helenko, že jsem nacvičený všechno pravidelně každý pátek, takže doufám, že jste se všichni těšili, že určitě za domácí úkol, no a probereme aktuální témata z domova i ze světa, víte, jak to má připravený a samozřejmě začneme zase tak jako něčím, co připravený není a probereme prostě, jak dopadly volby ve Švédsku, kde občané, kteří tam jsou, a potom jsou tam občané, kteří jsou tam nelegálně, tak změnili výsledek voleb a migrační strana, socialistická levicová strana podporující migraci, tak se dostala k moci, bude mít vládu, těsně porazila pravicovou partaj. Takže probereme si i tady tu politickou taškařici ve Švédsku, no a já vám přeju pěkný poslech.
0: Tak jo.
1: Švédové si tato mohou tak trošku sami od 70. 80. let štědrý sociální systém až příliš, samozřejmě to přilákalo mnohé živly, ale tehdy to byl ještě, řekněme, pramínek, potůček, potom se z toho stala řeka, až je to vodopád takový. Nicméně to vlastně sklíží ty progresivní následky i teď. Nicméně to první téma, které tady máme připravené, s tím tak trochu souvisí, VK samozřejmě, jak to ty VK umíš, samozřejmě obloukem, velkým obloukem, k tomu přejdeš, je to stále v podstatě svorník v rámci evropského kontinentu, tak to nebude tak příliš obtížné z Německa přejít do Švédska. Ale začneme právě tím tématem, které se odehrává v Německu a k tomu možná přejdeme na to Švédsko, protože to s tím souvisí. Vajdlová totiž sklidila potlesk, nikoli my možná taky, ale Vajdlová především, sklidila potlesk německých podnikatelů za návrat k levným energiím z Ruska. A AfD chce ukončit financování ukrajinské války a v Bruselu požadovat německé peníze zpět. Zelenský šokoval západní partnery, chce dalších 27 miliard dolarů na zbrojení a Berlín navrhl, aby si Evropská unie vzala zase další půjčku. Takže co myslíš, kdo bude tahat v Německu za delší konec? Podnikatelé nebo řekněme ideologové, zelení, případně jak dlouho, možná tu otázku bych přeformuloval, jak dlouho to té ideologii vydrží?
2: No, zrovna jsem teď četl článek, tady se o tom hodně hovoří, že Merz nevydrží do švestek, respektive švestky, no tak podle toho, jaká je to odrůda, že jo, některé švestky jako, že jo, už jsou někdy, máte v srpnu, že jo, někde v září, někde dokonce pozdní, ty jsou někde jako okolo října, tak podle toho, jaká je to odrůda, ale že prostě analytici dělají prognózu, udělali prognózu a že Merz nevydrží do konce roku. Že prostě je na odpis. Já se tomu moc nedivím, protože on je podobně jako svého času Petr Fiala naprosto odstržený od reality a hlavně od potřeb a problémů domácí politické scény tady. Stejně jako tam u vás byl odstržený Petr Fiala a jeho vláda, který prostě potřeboval řešit problémy na Ukrajině a na ty problémy v Česku úplně zapomněl. Takže zkrátka, politická reprezentace, jak je nastavená v Evropě. Mluvila o tom Julia Mendl teď v tom projevu v Evropském parlamentu, v tom videohovoru, který měla, protože ji nepustili. Já nevím, jestli Vítko, to je jako druhé téma.
1: Ano, bude to druhé téma.
2: Ano, jasně. Ano, přesně tak, takže já si to nechám až na potom. Ale chci říct, že zkrátka Evropa stejně jako ve 30. letech minulého století tady v Německu nechtěli řešit ekonomickou situaci, vlastně ani nemohli řešit ekonomickou situaci jinak než militarizací průmyslu. To znamená, začneme zbrojit na válku a tím dáme práci lidem. Součástí toho zbrojení byla výstavba i dálnic, že jo. Dálnice tady v Německu, ty jsou všechno, to je dílo Adolfa Hitlera, protože potřeboval rychlé přesuny nákladních vozů, materiálu mezi jednotlivými fabrikami, jednotlivými průmyslovými stavbami a tak dále a tak dále. To znamená, to byla součást výroby. Pozor, vojenská výroba, podobně jako to o tom hovořil Babiš, já budu mít večer ještě v článku video jeho na pražském bezpečnostním fóru vystoupil Andrej Babiš v angličtině. Budete to mít v češtině, co tam řekl. Řekl tam zajímavé věci na to, že jinak teda jako hodně je přátelský směrem na Berlín, přátelský směrem k Bruselu, i když oni ho málem jako nesnáší, ale zazněly tam zajímavé věci. Ale každopádně Evropa, i on řekl, i Babiš řekl, že Evropa je vlastně transformována do vojenské výroby a že když už teda se jako bude zbrojit, tak ať se vyrábějí nějaké protivzdušné systémy, že jo, protibalistická ochrana a tak dále a tak dále. Ale co je hlavní a de facto co je zásadní, tak při vojenské výrobě, když se začne teda zbrojit a militarizovat, tak se vyrábějí nejenom zbraně, ale i vedlejší příslušenství v rámci národní infrastruktury, které přímo jmenovitě jenom pro armádu není určeno, ale i pro veřejnost. Zatímco tady to tehdy byly tenkrát dálnice, tak je třeba dneska v Evropě součástí toho zbrojení může být výstavba nemocnic, protože to jsou vojenské objekty dvojího určení. Postavíte novou nemocnici a dáte do jejího názvu takový ten název vojenská. A tím z ní uděláte vojenskou instalaci, která samozřejmě, ale normálně v době míru, slouží samozřejmě civilnímu obyvatelstvu. Jako jo, sice má název vojenská, ale nejsou tam jenom léčení vojáci, je tam normálně i jako civilní obyvatelstvo. To znamená, to jsou projekty takzvaného dvojího určení a takových věcí dvojího určení jsou třeba, je daleko víc třeba mosty, nebo zmíněné dálnice, nebo zmíněné silnice. To jsou všechno stavby a projekty dvojího určení. To, že někde prostě máte nějaký zchátralý most a najednou přijde obrovská investice a tam jsou najednou, tam vidíte bagry a jeřáby a spousta lidí a spousta Ukrajinců, že jo, gastarbeiterů a že co se děje, no bude se tady stavět velký obrovský most. Do té doby tam byla nějaká lávka, nějaký zaplivaný můstek z 19. století, všechno to zbourají, dají to tam úplně nový a ten most bude mít nosnost 150 tun. Pane Bože, proč? Proč tak moc? No, z jednoduchého důvodu. Protože ve vojenských mapách, to jsou ty mapy, které normálně v trafice nekoupíte. V trafice koupíte turistické mapy. Ale ve vojenských mapách jsou zakreslené trasy takzvaného logistického zabezpečení a takzvaného transportu a transferu vojenských kolon podle jmenovité zátěže. To znamená, na těch mapách vojenských různými barvami je naznačeno. Po těch silnicích můžou jezdit vozy a vojenská technika do hmotnosti 15 tun. Pak je tam jiná barva, to je do 25 tun. A ještě jiná barva, to je 50 tun, a ještě ta čtvrtá barva, to je nad 50 tun hmotnosti. A teď uvidíte, jak se začnou na těch vojenských mapách měnit mosty. Jak se, a jsou to i viadukty samozřejmě. Všechno zkrátka se začne posilovat, opevňovat, aby zkrátka to uneslo přesuny těžké vojenské techniky. A to všechno se započítává do toho vojenského zbrojení. I když na první pohled to nemá vůbec s vojákama nic společného. A proto ti politici v Evropě to hrajou na tuhle kartu. Oni říkají, budeme zbrojit, ale těm voličům to takzvaně prodávají, takzvaně pod rukou s tím dovědkem, spousta těch peněz půjde do věcí pro civilní obyvatelstvo. budete mít tady za městem, bude krásná nová nemocnice, tam bude to všechno nový úplně, tam budou CTčka, budou tam všechny tyhle ty věci nový, že jo. Lidi budou spokojení, aby nebyli, že jo. A ve skutečnosti ale ta obrovská klinika, která tam bude stát, ty tři křídla, čtyři křídla dokonce, tak to jsou všechno budoucí vojenské válečné lazarety. Určené jako vojenské lazarety. Pro tisíce a tisíce zraněných vojáků. A tohleto zkrátka tomu obyvatelstvu se neříká. Tomu obyvatelstvu se řekne, i když máme vojenské zbrojení, tak můžeme zkrátka to lidem prodat jako civilní investice. A proto ti politici tak říkají, že dá se zbrojit i civilním humánním způsobem. To je samozřejmě chucpe, protože je to taková ta obezlička, kdy vlastně většina těch peněz stejně jde do toho skutečného zbrojení a nějaká část jde do těch mostů, do těch silnic, do těch viaduktů a podobně, do těch nemocnic, ale zkrátka na ty lidi to funguje. Na tu veřejnost to funguje jako v podstatě taková záminka, že v rámci toho vojenského zbrojení vy dostanete i něco, co budete moci používat pro civilní účely a bude se vám to líbit a tak dále a tak dále. Víte, o tomhle tom rozhodují lidé. Lidé, kteří chodí k volbám samozřejmě, a pokud budeme mluvit o konceptuální gramotnosti, tak se dostaneme prostě do velice úzkého akademického klubu 2, 3, 4, maximálně 5% obyvatelstva, to je všechno, a poslední, ten může zhasnout, protože víc nás nebude. No a teď můžu tím obloukem, jak Vítek vzpomínal, se pěkně dostat až do Švédska, protože tam máme krásný příklad toho, jak to funguje. Švédsko v dobách vlády, nebo neslavné vlády Olafa Palmeho v 80. letech zavedlo politiku velkého takzvaného sociálního směřování, i když i před Olafem Palmem byly ve Švédsku velké sociální odvody a velké zdanění, naprosto šílené zdanění, přes 50%. A zkrátka i tehdy to bylo jako hodně, hodně drsné, ale po nástupu Olafa Palmeho došlo vlastně k tomu, že celý sociální systém ve Švédsku byl transformován na jakousi socialistickou utopii a Švédové dodnes z té sociální utopie žijou a na tu sociální utopii právě dojeli. Ta otevřená náruč, migrační náruč ve Švédsku, která začala být realizována na přelomu tisíciletí, začalo to v roce 99, ten obrovský příliv do Švédska. On probíhal už předtím, ale rok 99 byl zlomový. A jenom tehdy přišlo přes 4,5 milionu muslimů do Švédska. Rok 99, to je rok zlomu. A pak už to nepřestalo. Přicházeli další a další. A dneska jenom čtete ty komentáře, jak nelegální migranti rozhodli těsný výsledek voleb ve volbách včera. Zvítězila těsně levicová socialistická strana Magdaleny Andersson, která se stane samozřejmě premiérkou. No a socialistická strana, že jo, sociální demokraté, švédští sociální demokraté se uchopí moci, no a svoje sociální experimenty budou prohlubovat. Takhle rozhodli zkrátka už nejenom švédští voliči, ale dokonce i nelegální migranti, kterým v těch volbách bylo dovoleno volit. Protože ani pravicová vláda Kristoffersona nedokázala prosadit změnu volebního zákona. prosadit změnu, aby mohli volit jenom legální občané, aby byl vyžadovaný doklad totožnosti. Ani jeho pravicová vláda to nedokázala prosadit. Zabránili tomu švédské soudy, zabránili tomu ústavní soudci. Zkrátka, je-li národ uchvácen nepřítelem, volby už nic neřeší. Naopak volby pouze zpečetí osud národa. A znovu se velkým obloukem dostaneme zpátky do České republiky. Podívejte se na ústavní soud České republiky, na klientelistické postavení soudců ústavního soudu, na to, jak panáčkují před rozvědčíkem, prezidentčíkem z hradu, jak na jeho objednávku, kterou přinese večer, hned druhý den ráno mu přinesou papír a předběžné opatření, aby mohl letět do Ankary na summit NATO, navzdory rozhodnutí premiéra a vlády Andreje Babiše. Jenom ukázka, jak funguje klientelismus, nastavený klientelismus. Občané to tolerují. Nedošlo k žádným demonstracím, k nějakému vypuknutí obrovských demonstrací před ústavním soudem v Brně. Vše před králíkárnou, jak se říká. Ne, vůbec. Nic, ticho po pěšině. Občané mají na salámu, pěkně namazáno, vyskládáno. A nedělník, knedlíková pohoda, pohodička, zelíčko, knedlíček, že jo, vepřová, tohleto. A co se děje venku? Tam běhají migranti a podřezávají české ženy. Ne, to nás nezajímá, dokud nevtrhnou do našeho domu. Potom budeme rychle shánět telefon a volat policii, aby nám pomohli, že jo. To znamená, já to samozřejmě přeháním a říkám to v nadsázce, ale taková je zkrátka realita v Evropě. Občané jsou obrazem reprezentace, kterou v každých volbách posílají takzvaně k lizu. To znamená k moci nahoru. Jsou obrazem. Obrazem. A ten obraz zkrátka je naprosto věrný. Kdyby ti občané toto nechtěli, kdyby nesouhlasili s těmito procesy, tak ty strany tam přece volit nebudou. A protože volí, tak to znamená, že minimálně většina těch lidí, ne všichni, ale většina těch, kteří chodí k volbám, tak chtějí přesně takovéhle nastavení. Vyhovuje je to, jim to. A jak je to možné? Vždyť ti lidé vlastně si volí vlastní smrt, dalo by se říct. No, tady se dostáváme k otázce takzvané eugeniky, takzvaného eugenického vektoru, přeprogramovávání lidí, protože to vidíme v celé historii, napříč historii. Všechny říše, všechno impéria nakonec zanikla. A to z toho důvodu, že obyvatelstvo těch impérií nedokázalo se bránit rozvratu zvenčí nebo zevnitř. Buď nájezdníkům zvenčí se nedokázali bránit, nebo rozvratu zevnitř. Jedno nebo druhé. Všechny říše, úplně všechny. Perská říše, římská říše, řecká říše, všechno, úplně osmanská říše, všechno, že jo, čínští vládcové, že jo, čínské dynastie, úplně to samé. Ať se vezmete všechny říše, všechny dynastie a začnete se vyhodnocovat jejich konec, tak zjistíte, že zanikly buď kvůli rozvratům, který byl způsobený agresí zvenčí, anebo rozvratu, který byl způsobený rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. Nepřežije žádný systém. Žádný systém nepřežije. Buď je rozvrácený zevnitř, nebo zvenčí. A my teď vidíme v podstatě oba dva modely. V Iránu jsme viděli americký pokus o zničení Iránu zvenčí. To, co vidíme ve Švédsku a v Evropské unii, je pro změnu rozvrat zevnitř, včetně otevírání náruče na legální migraci. Tohleto jsou zkrátka procesy, které jsou neodvratitelné, protože obyvatelstvo proti tomu nevytváří žádný odpor. Tady nemluvíme jenom o volbách, tady mluvíme o občanském odporu. Že když se něco občanům nelíbí, tak by aspoň měli být schopni vytvořit nějakou demonstraci, někdy do ulic, vytvořit nějaký odpor proti něčemu, ale když se popravdě dělají demonstrace, tak se nedělají takzvaně jako důsledek objektivního procesu, to znamená takzvaný call nebo volání ze zdola, to znamená, že ulice by si vyžádala na základě objektivního procesu vlastní mobilizaci. To se neděje. Namísto toho přichází konceptuální demonstrace, řízené někým ze zahraničí. Zaplacené autobusy, zaplacené vlaky, svezeme je na Letenské náměstí a budeme protestovat proti Babišovi. Jenže pozor, to jsou konceptuální organizace. To ani nejsou demonstrace. To jsou projekty. Konceptuálně řízené projekty. Uděláme projekt na Letné. To není demonstrace. Demonstrace vypadá jinak. Demonstrace je ve skutečnosti něco, že s něčím nejste spokojení, a vyjdete do ulic společně se sousedy a s kamarády, protože ani oni nejsou spokojení. A tenhle ten impuls je objektivní, vychází ze zdola. A jedině v takovém případě se jedná o demonstraci. Protože to slovo demos, že demonstrace, znamená ten vůle lidu, že jo, projev vůle lidu, lid. Ale ve chvíli, kdy vás někdo svolá, přes nějaký Facebook nebo přes nějaký Instagram a podobně, svolá vás a řekne vám, pojďte na demonstraci, pojďte nás podpořit, autobusy odjíždí z toho nádraží, z vašeho města v tolik hodin, jízdenky jsou zaplaceny, nemusíte nic platit, jenom si sedněte a přivezte si transparent tohoto a tohoto znění, anebo si vymyslete nějaký svůj a podobně. A ti lidi si řeknou, no tak se aspoň podíváme do té Prahy, až skončí demoška, tak zajdeme do Kotvy na nákup a dostaneme se do Prahy zadarmo. Že jo, lístek něco dneska stojí, tak se aspoň podíváme zadarmo. No a takhle oni svezou na tu Letnou 200-300 tisíc lidí úplně bez problémů. Nějaký sponzor ze zahraničí ty autobusy zaplatil. A ty vlaky. A takhle to funguje. Nebo dokonce, pozor, dokonce ne ze zahraničí, dokonce stát na to přispěl, protože stát, to je nezisková organizace, která zatím si zde na Letnou stála, dal státní dotaci několik desítek milionů korun třeba. Třeba. Takže stát si platí vlastní opozice. Vlastní rozvrat si platí. To je ještě větší chucpe. To je v podstatě něco, co je úplně projevem politické lobotomizace. To znamená, to už vůbec nedává smysl, ale přesto se to děje. Chápete? A není dovoleno jim vzít nějaké to všimné, které dostávají, protože kdyby někdo něco sáhl, tak zase začne velký křik z Evropské unie, že někdo omezuje takzvané neziskové organizace. Podívejte se, jak u vás krásně a rychle utichla řeč o přijímání zákonu FARA. Hned po volbách to bylo velké téma a od té doby klid, ticho po pěšině. Proč? Protože se ozvala Evropská unie. Začalo vyhrožování. Vezmeme České republice dotace, pokud to schválíte a najednou, podívejte se, klid po pěšině. Nikdo to už neřeší. Všechno v tichu. Chápete? Takhle to funguje. Proto i v tom Švédsku je to důkazem, že rozvrat každého národa probíhá jenom ze dvou směrů. Zvenčí pomocí agrese anebo subverzí rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. V některých zemích dokonce oba dva procesy současně probíhají. Aby se to takzvaně urychlilo, když se tlačí na pilu. Že? To by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, Takhle bych to uzavřel. Máme 20.32. Dáme si, Pavle, jednu písničku předělovou na přestávku a potom se pustíme do druhého tématu.
1: Tak budeme tady spolu, dokud nás písnička nerozdělí. Tak to si dáme, Pavle.
0: Dobře. Dáme si písničku, dáme si nějakou... Ano, 4 minuty může být dlouhá, nebo to je moc?
1: Aha, akorát.
0: Vládce a pán, já myslím, že tam jenom je taky, ona je pěkná.

0: Tak nám to vyšlo akorát, vážení posluchači, oba protagonisté jsou tady již a já jim předávám slovo. Vítku.
1: Bývalá tisková mluvčí Zelenského tvrdě narazila v Evropském parlamentu při čelním nárazu s realitou a dozdi cenzury v Bruselu. Zakázali jí vstup do Evropského parlamentu, aby nemohla mluvit o míru. Telemostu řekla nahlas, že porazit Rusko je pro evropské politiky důležitější, než zachránit Ukrajinu. Že by se Ukrajincům už začalo rozednívat, že oni ve skutečnosti, nebo o ně ve skutečnosti jde až v poslední řadě, pokud vůbec o ně ještě jde.
2: Samozřejmě, a já jenom řeknu, zase jsme v konceptuální rovině. Kdyby Ukrajina měla lepší bojové výsledky na svém území, tak žádná Julia Mendl by se nikdy neobjevila a nikdy by se nedočkala nějakých sankcí a byla by zkrátka nadále podle všeho tiskovou mluvčí Volodymyra Zelenského. Všechno to, co se děje, všechny ty postavičky, kterými jsme svědky, že se najednou začínají objevovat, najednou vykřikují k míru a pro mír, to je jenom kvůli tomu, že to, co se představovalo v roce 2022 a to, co všechno média a všichni politici říkali, že Rusko bude poraženo a Rusko už se hroutí a tak dále a tak dále a Ukrajina osvobodí všechno své území a vezme zpátky Krym a podobně, tak v té době tomu věřili všichni, nebo všichni, takhle ne všichni, ale skoro všichni politici takzvaného mainstreamu, minimálně o tom takhle mluvili, ale no, přece jenom po těch nějakých, běží už pátý rok té války samozřejmě, a po té době už se ukázalo, že všechny zbraně, které mohla Evropa dát Ukrajině, už byly odevzdány. A k žádnému výsledku to nevedlo, pouze to vedlo k tomu, že Rusové na Donbasu obsazují další a další území. Co je daleko horší, ještě horší je, že Ukrajincům se nepodařilo udržet ani to území, které obsadili v srpnu před dvěma roky v Kurské oblasti. Ani tam se jim nepodařilo se udržet. To znamená, oni vidí na západě všude, že Ukrajinci jsou schopni někde prostě něco jednorázově někde obsadit, ale nejsou schopni ten výsledek udržet. A víte, nemusíme chodit do války. To funguje dokonce i v civilním životě. Někteří lidé, když se opravdu jako nadechnou a s velkým sebezapřením něco dokážou, tak oni to dokážou, ale dokážou to jenom jednou jedinkrát a nedokážou ten výsledek udržet. Za chvilku je to pryč. Že? To je dokonce i ve sportu. Ve sportu je velké snažení, snaží se a najednou po 20 letech se podaří a národní tým postoupí třeba do semifinále mistrovství světa. Nebo dokonce do finále. A nebo dokonce to finále vyhraje. Ale ten výsledek nedokáže ten národní tým udržet. Příští rok samozřejmě už se nic takového nestane, protože na to prostě ten stát, ta země na to nemá. Na udržení toho výsledku. To znamená, jistě víte, o čem mluvím. To znamená, to není jenom o válce. To je o sportu, to je o životě, to je o ekonomice, to je o průmyslu, to je o bezpečnosti, to je úplně o všem. O sociálních službách, mimochodem. Máte sociální služby? Chcete nějak zlepšit život svých obyvatel, tak před volbama jednorázově nalejete do seniorů nějaký příspěvek, ale vy ho nedokážete udržet. Protože vy dokážete těm seniorům přidat jenom před volbami. Vy jim nedokážete ten příspěvek dávat každý měsíc trvalé a udržet jim ten lepší život na stáří, na stará kolena. Že? To je další příklad. Nedokáže se ten výsledek udržet. A tohleto, co je na Ukrajině, tak zkrátka vede k tomu, že jelikož ten výsledek se nedařilo udržet a nedaří se udržet, tak mnoha lidem s takovou tou konceptuální průpravou ze západního školství, ze západních škol, ze západních médií. Mendelová psala pro Washington Post. Ona je prokádrovaná, že ona je proamerická silně. Taková kobylka, která hodně je napojená na Donalda Trumpa, v tom projevu mu jako skládala díky a tak dále a tak dále. To znamená, je tam jasná prostě stopa. Je to jednoduché. Londýn má svého koně na budoucího prezidenta Ukrajiny. Tím koněm Londýna je Valery Zalužny, že je bývalý vrchní velitel. No, ale Američané by také rádi chtěli mít svého kandidáta, aby Kyjev byl kontrolovaný novým kandidátem, který by nesloužil Londýnu a sloužil by Spojeným státům, znamená americkému národnímu prediktorovi. No ale oni dosud žádného takového kandidáta neměli. Amerika neměla dosud žádného kandidáta, ale najednou, hle, najednou se objevila Julia Mendel. Že najednou najednou je prostě v Bruselu, najednou má jako podporu AFD, samozřejmě to je stejný proces jako Julia Mendel i AFD, tady zkrátka silně napojená na Spojené státy a na amerického národního prediktora, kterému se začaly prostě některé procesy v Evropě vymykat z rukou na mnoha, mnoha úrovních a oblastech a my jsme se vůbec, Vítku, vůbec nedostali k tomu zásadnímu, co včera řekl Friedrich Merz a prohlásil, že zásadní věc řekl, že dobré vztahy se Spojenými státy, takzvané bezmantinelové a bezbřehé dobré vztahy se Spojenými státy, jsou věci minulosti. Prohlásil Friedrich Merz. Velmi silný, odvážný výrok, dalo by se říct, ale zazněl jenom kvůli tomu, že už je dovoleno, protože Američané stahují svoji moc Pax Americana z Evropy a je dovoleno. Je dovoleno. Tudíž i Merz si může dovolit tohleto říct a jenom je to ukázka toho, jakým způsobem dneska vlastně jsou dosazováni politiky k moci. Proto Julia Mendel je podle mého názoru prostě koněm Spojených států, protože když Londýn může mít Zalužného, tak i Spojené státy, americký národní prediktor chce mít svého kádra a kandidáta na funkci prezidenta Ukrajiny. Ona jako ženská by měla dokonce šanci, protože do tady té pozice prezidentské, jako že žena bude prezidentka, že jo, jako na Ukrajině se velice tlačí, že jo, strašně se tlačí Tymošenková, ale ta už je profláknutá, ta je strašně profláknutá, Ukrajinci ji nesnáší z mnoha důvodů, a takže ta ne, na to Američané si nevsadí, ale Julia Mendel, ta by mohla začít rezonovat mezi Ukrajinci velmi významně, hlavně pokud bude válka ještě brutálně pokračovat v následujících měsících, hlavně za účasti zimy. Mohla by získat skutečně velké sympatie mezi Ukrajinci a já bych si dokonce troufal tvrdit, že by se mohla stát favoritkou na funkci prezidentky nebo prezidenta Ukrajiny, pokud situace v zimě se pro Ukrajince hodně zhorší, protože na tom samozřejmě záleží. Na Ukrajině je to tak, že mnoho lidí, kteří nebylo povoláno do války, tak chtějí, aby Ukrajina válku vyhrála. Ve chvíli, kdy někdo z rodiny, z ukrajinské rodiny je povolán, naprosto nečekaně, že jo, nikdo nečekal, přišli z TCK, sebrali fotra, sebrali syna, že jo, sebrali vnuka, že jo, sebrali dědu, to je jedno, že jo, ty příbuzenský vztahy, poměry, sebrali a je pryč. Že jo, někde na frontě už není, už umřel, už zmizel. A tak teprve v takové chvíli ta rodina těch Ukrajinců začne vyžadovat konec války. O tom byl dokonce teď článek, že takhle funguje velmi mnoho ukrajinských rodin. Že dokud nikdo z rodiny není odveden, tak v průzkumech ta rodina je pro pokračování války a pro vyhnání Rusů z Ukrajiny a všemi prostředky a bojovat úplně až do posledního a tak dále. A ve chvíli, kdy se to dotkne někoho z rodiny, najednou se to mění. Najednou ta rodina chce okamžité ukončení války. No, nezlobte se na mě, ale tohleto je skutečně proces už ne politické, ale občanské lobotomizace. To už potom nejsou občané, rozumní občané, to jsou lobotomici. Jako co oni si myslí, že budou podporovat válku a budou si myslet, nás se to týkat nebude, TCKčka k nám nepřijdou. I když to, ta válka jde tak špatně pro nás. Chápete? A já vás upozorňuji, že pokud by něco takového začalo být realizováno i v prostoru Evropské unie, pokud by skutečně se provedla nějaká operace Rusové po skončení voleb v neděli, protože dneska začaly volby v Rusku a skončí, že oficiálně skončí v neděli, tak po těchto volbách může se stát cokoliv. A pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaký závod někde v evropské zemi, tak by byl vyhlášený válečný stav ve většině zemí Evropy, v většině, třeba ne ve všech, ale ve většině. A určitě bychom byli svědky toho, jak se opakuje situace z Ukrajiny v Evropě. Jak se situace z Ukrajiny dokonale okopíruje do Evropské unie. Jak? Na začátku války většina lidí bude chtít bojovat až durch do posledního Evropana proti Rusovi. A tohleto odhodlání bude klesat s každým týdnem a měsícem postupně, jak začnou být odváděni muži, synové, vnukové, dědové z jednotlivých rodin na frontu do války s Ruskem. Postupně. A my se můžeme jako podivovat nad Ukrajincema, že takhle lobotomicky reagují na projevy války, ale já vás ujišťuji, že takhle by to bylo úplně stejné i v prostoru Evropské unie. Většině lidí, kteří by nebyli povoláni, nebo v jejich rodinách by nebyl nikdo, kdo by byl povolán, by byli pro válku. Až teprve ve chvíli, když by první vlna profesionálních vojáků, kterých je u vás asi 30 tisíc i s uklízečkama mimochodem, tak ve chvíli, kdy tohleto penzum 30 tisíc vojáků by zhruba po 4 měsících takzvaně zmizelo na frontě, a kdyby to byly 4 měsíce, to bylo ještě hodně dlouho. To by mohlo být daleko rychlejší, ale po 4 měsících zmizí, tak by na řadu přišla mobilizace. No a to už by se týkala ročníků, že to už by byly odvodové ročníky. A teď koho odvést, že? To znamená odvádět někoho, kdo vůbec nikdy na vojně nebyl, v době, kdy byla vojna už zrušená, že jo, nebo odvést starší lidi, kteří už zase mají třeba nějaké nemoci a podobně, že jo, byli ještě v armádě a mají nějaký základní vojenský výcvik a podobně. To znamená, jak by se to řešilo v jednotlivých zemích? No dneska to samozřejmě nikdo neví. To záleží na tom, jak by to bylo drsné, jak by to bylo divoké, ale platí, že by se opakovaly procesy z Ukrajiny naprosto jednoznačně. To znamená, většina lidí by byla pro válku a ta podpora by se začala snižovat postupně, jak v populaci jednotlivé rodiny by začaly postrádat své syny, otce, dědy, vnuky. Postupně. Postupně, postupně, měsíc po měsíci. Stejně jako jsou na těch grafech podpory války na Ukrajině vidět ta klesající podpora na Ukrajině, která byla v dubnu. Byl ten průzkum tehdy Galupu. Pro válku bylo 97,4 desetiny procenta dotázaných. Že já tomu průzkumu ani nevěřím, si myslím, že to je příliš nafouknutý na objednávku, ale zkrátka od té doby to pokračuje do takové míry, že dneska podle toho posledního průzkumu Gallupu je 67% Ukrajinců pro ukončení války. A jenom 23% chce pokračovat ve válce. Proč? Z jakého důvodu? No protože 67% Ukrajinců, dámy a pánové, má ve své rodině někoho, kdo byl odveden na frontu a už není mezi živými. To je ten důsledek, to je ta realita. Proto to číslo 67%. A to je proces občanské lobotomizace. Protože jenom lobotomik nedokáže pochopit, co je to válka v předstihu. Jenom lobotomik si musí na kůži vlastní rodiny vyzkoušet, co to je přijít o někoho z rodiny ve válce. Já tomu jako fakt nerozumím, ale opravdu to tak je. Lidé tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět, dokud si to sami na vlastní kůži v rodině nevyzkouší. Jaké to je. Takže no, takhle bych na to reagoval. Ještě víc budete mít potom večer v článku, protože tam se to bude řešit. Budou tam videa o tom, co řekl Andrej Babiš na tom bezpečnostním fóru v Praze, protože to je zásadní. A bude tam i vystoupení Roberta Fica, protože i on měl zásadní vystoupení na tady to téma hrozící války a třetí světové války, takže to je třeba všechno rozebrat a bude to tam mít článek. No, takže takhle jsme tedy zvládli dvě témata. Vítku, máme 20.54, tak nevím, jestli tam máš nějakou doplňující otázku.
3: A pokud
2: nemáš, tak bychom si dali nějakou luxusní 6-minutovou přestávku, to jsou tak asi dvě písničky, do 9:00 a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
3: Fajn, tak tohle je čistá 60-minutovka pro posluchače, že budou jistě rádi, že se dovolají víc, než kdybychom začínali třeba 21.10, takže to bude určitě skvělé, takže se budeme těšit. Tak fajn, Pavle, zahrajeme se.
0: Dobře, jdeme na to, tak já tam na dvě písničky, celkem to bude necelých 6 minut, tak jo, jdeme na to.

Tak musím říct si pro posluchače, telefon do vysílání 608 12 14 19 dnes. Takže ještě jednou opakuju, 608 12 14 19, zhruba za 3 minuty.

0: Tak super. Tak je vidět, že přestávka byla dost dlouhá, protože oba už jsou tady. A já můžu vzít prvního volajícího do vysílání. Volá ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání.
1: Zdravím, pane Vitek. Pozdravím všetkých poslucháčov. Já mám jednu otázku. Minulý týždeň jsem čítal posolstvo jednej mističky a doslova hovorí v jednej vete, že bude zabitý, čo sa týka ohľadom tej ruskej a iránskej vojny, že bude zabitý veľký svetový líder a ľudstvo okamžite zareaguje. Inými slovami, ako to tá mistička vysvetľuje, že bude atentát na nejakého premiéra alebo prezidenta a pak vzniká tá osa tých krajín a vyhlasuje sa oficiálna vojna. Tak čo si o tom myslíte? Či tým elitám naozaj závisí, záleží na tej vojne, aby bola stoj, čo stojí. Ďakujem.
0: Díky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ono dokonce se dá říct, jestli náhodou už k tomu nedošlo, protože tím vysokým politikem, hodnostářem, nebo ani tak ne politikem, jako spíš hodnostářem, velmi vysokým, který byl zabit, byl Ajatollah Chamenei, duchovní vůdce Iránu, Iránské republiky. A výsledkem je válka v Perském zálivu, která ovlivňuje celý svět. Všetně cen ropy a průmyslu a tak dále a tak dále. To znamená, já bych dokonce řekl, že už se to zrealizovalo, že už to běží. Akorát nám ještě nedošly ty důsledky těch velkých válek, ke kterým ale může samozřejmě kdykoliv dojít, protože, jak říkám, ty politické procesy mají vždycky nějakou setrvačnost, než se začnou naplňovat. Počkáme si na neděli samozřejmě výsledek ruských voleb, jak dopadnou, jaký bude výsledek, jaký bude vzkaz a samozřejmě to, co se začne odehrávat v týdnech a v měsících po těchto volbách, bude naprosto zásadní, protože tam bude vyslán nějaký signál. Jako říká se mnoho věcí, ale každopádně to, co se asi nedá očekávat, že by byl vyslaný signál, všichni jsou se všem spokojení, není třeba nic změnit, budeme pokračovat tak jako dosud. Tak tohle to asi zřejmě výsledkem ruských voleb opravdu asi nebude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajíce.
0: Tak máme tady dalšího volajícího z Slovenska, prosím.
3: Dobrý večer všetkým, pane Veka. No, pane Veka, v zásade som asi mal manifest, lebo ste ma predbehol, keďže chystáte večer článok o tom Ficovi. No, ale chcem sa vás pýtať, vlastne, čo si myslíte, prečo Fico nešiel na tú Ukrajinu? Lebo mi sa to zdá, že nechce byť za toho zlého a preto to hodil na Eštoka, lebo dobre vie asi, o čom to tam bude na tej Ukrajine. No a vlastne od rána mi je už horko, lebo pozerám článok za článkom, Metro CEO UK, všade Daily Mail, všade nič iné, len WW3, proste tretia svetová vojna. Od rána chrlia článok za článkom o Putinovi a o vojne s Ruskom. Takže keby ste to mohol okomentovať, prajem pekný deň, nech sa vám darí. Na večer.
2: No, ďakujem.

0: No, samozřejmě, protože to, co provádí britská média a západní média, je samozřejmě formování informačního pole před hlavním operačním plánem, kterým v Evropě je samozřejmě vyvolání války s Ruskem. To není žádné překvapení. Ovšem, co je trochu překvapením, je, že s tím začínají už teď. Podle mého názoru, samozřejmě zase znova spekulace, ale jenom to odvozuji od té aktivity mainstreamu, té obrovské aktivity. Oni chtějí vytvořit provokační schéma, provokační rámec, kdy bude Rusko obviněno z toho, že zaútočilo na zemi NATO a na základě toho bude ten válečný stav v Evropě vyhlášen. To je moje predikce. Chtějí v podstatě vytvořit casus belli, záminku pro vyhlášení válečného stavu, aby, a o tom už jsem hovořil v první části pořadu, chtějí spustit zbrojní rozpočet, vytvořit takzvanou militarizovanou ekonomiku a začít zbrojit a zároveň stavět i ty nemocnice, i ty mosty posílené, i ty dálnice a tak dále, po kterých sice můžou jezdit i civilní auta v době míru, ale samozřejmě hlavně těžká bojová technika v době války. Proto najednou média dostávají impuls, dostávají signál a povel začít měnit informační pole. A co mě znervozňuje, a to bude večer v tom článku, že o třetí světové válce najednou z ničeho nic začal hovořit i Robert Fico v tom včerejším vystoupení. Dneska měl být na Ukrajině, přišla informace, že se mu udělalo nějak jako nevolno, nějaká nemoc, možná viroza, já nevím, a zkrátka onemocněl a nejel tam. Jo? Stát se může všechno, lecos. To může být zdravotní, to nemusí být řízené účelově, jako já tam nejedu, protože tam budou sami chci válkové, tam budou sami jestřáby a bude se tam řešit prostě spousta věcí a tak. Ne, já si nemyslím, že Robert Fico se chtěl tomu vyhnout. Na to on je poměrně jako hodně ozbrojený svými argumenty, aby se jako nebál někam jet, někam, že tam s tím nebudou souhlasit, to asi není ten důvod, ale mě vyděsilo to, že jak Robert Fico, tak v podstatě ve stejný den včera i na tom pražském bezpečnostním fóru i Andrej Babiš varoval před vypuknutím třetí světové války a že stojíme před bránami pekla. A oba dva o tom mluvili v jeden stejný den a jak teď pán říkal na telefonu, že čte, že všude o tom teď píšou západní média, hlavně britská, že válka World War III, že bude válka třetí světová, tohle to všechno. Tohle se mi vůbec jako nezdá, vůbec se mi to nelíbí, protože to vypadá na utváření informačního pole pro casus belli. Opravdu, to tak vypadá. A musíme se na to zkrátka dívat tak, že oni potřebují takzvaný rámec uvěřitelnosti. Něco, čemu se říkají zpravodajci, rámec uvěřitelnosti. Co to je? No když něco vytvoříte, nějakou fikci, nějakou zpravodajskou hru, nějakou provokaci, tak musí mít rámec uvěřitelnosti. A rámcem uvěřitelnosti má být výsledek voleb v Rusku. 2 týdny, 3 týdny nebo 2 měsíce po skončení ruských voleb bouchne ruská raketa a vybombarduje a schoří nějaký závod ve východním Polsku. Nebo dokonce nějaký barák, nějaký panelák s obyvatelstvem. 10 rodin tam uhoří po nárazu nějakého Iskanderu. Nebo údajně se řekne, že to byl Iskander. A ten rámec uvěřitelnosti bude zarámovaný do toho, že najednou se začnou na televizních obrazovkách řadit takzvaní odborníci a budou říkat, my jsme to očekávali, protože bylo přece jasné, že po volbách v Rusku dojde k eskalaci, po volbách v Rusku dojde k ruské odvetě a je to tady, budou říkat. Je to tady. To je takzvaný rámec uvěřitelnosti. A veřejnost nebude mít problém s tím souhlasit, nebude mít problém tomu uvěřit, protože ten rámec bude uvěřitelný. To je ta hrozba, to je to riziko. Rusové vůbec nemusí být rozhodnuti pro nějaký takovýhle úder, nebo si budou myslet, že ještě nebyly překročeny dostatečně všechny červené čáry, aby museli něco takového dělat. Pakliže ovšem si to voliči nevinutí, opravdu nevinutí v neděli, protože jak už jsem říkal, může se stát opravdu, že bude vyslaný nějaký signál, že jednotné Rusko získá nezvykle málo procent. Nezvykle málo. Bude tím vyslaný signál. Celý Rusko bude na nohách. Jakmile dostane jednotné Rusko málo procent, sice vyhraje volby, ale bude to málo procent, okamžitě se oslabí role Kremlu, oslabí Vladimir Putin a bude třeba ukázat sílu. Tam bych potom měl obavy. Opravdu, že Rusko bude muset vyslat pozici a signál síly a bude muset někde udeřit. A já věřím, že Brusel s tím počítá. To je plán A, že Rusové to udělají. Plán B, když to neudělají, tak to za Rusy udělá nějaká provokace v rámci evropských tajných služeb. Nějaká provokačka, řekne se, byli to Rusové, ale udělá to nějaká tajná služba. Dokonce bych se nedivil, že by to byli Ukrajinci. Ukrajinci by to nějak zmanipulovali a odstřelili by prostě nějakou raketu, že jo, směrem na Polsko a řeklo by se, přiletělo to prostě z Ruska a tak dále a tak dále. A to si musíme počkat. Každopádně ta situace je opravdu alarmující. A to, že o tom mluví premiéři najednou takhle otevřeně v třetí světové válce, to je zvláštní. To by jako mělo někomu zatrnout. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, už čeká další dobu, tak prosím.
2: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. To, čo sa pán VK zaoberá, alebo Aeronet News, kto za tým všetko je, a korene konfliktu na Ukrajine, ale aj na celom svete, sa už zaoberal aj Tucker Carlson, a síce v útorkovom vydaní v 15. minúte sa pýta, kto je za príčinami toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, a hneď dáva aj odpoveď, a síce, že tí istí ľudia, alebo pýta sa, prečo Trump jedným telefonátom nezmaže Zelenského. Dáva si odpoveď, že tí istí ľudia, ktorí Trumpa donútili k iránskej vojne, sú tí istí ľudia, ktorí majú záujem, aby sa tá vojna na Ukrajine nikdy neskončila. Tým sa oblúkom dostávame k tej predikcii, že tú válku medzi Ruskom a Západom chce žeda, že, ale ja sa teším, že to konečne vyšlo aj do mainstreamu ústami Tuckera Carlsona.
0: Áno, áno, áno. Ja ďakujem za komentář. No, ja říkám, bylo na čase. Jo, samozrejme. Ale ja bych z toho radosť dokonca ani nemiel. Protože ve chvíli, kdy to dochází, řekněme, novinářům z mainstreamu, protože já počítám Carlsona za mainstreamového komentátora, protože on byl dlouhá léta na Fox News a jenom kvůli tomu, že ho velili tenkrát kvůli nějakým nepohodlným výrokům po nezvolení Trumpa nebo sfalšování těch voleb Trumpa v listopadu 2020, tak musel odejít, ale on je svým založením mainstreamový novinář s tím, že byl formovaný mainstreamem, ale samozřejmě má americké patriotické názory a tak dále a tak dále. Ale teprve teď začíná v podstatě nabírat nějakou konceptualitu a já bych dokonce řekl, že to je způsobené objektivními procesy řízení nad Spojenými státy. Proč objektivními? No, protože Izrael a ti, kteří jsou členové různých, řekněme, židovských organizací, a různí sponzoři Trumpovy kampaně a různí Netanyahuové a různé izraelské tajné služby se točí okolo Bílého domu a okolo volné pracovny Donalda Trumpa takovým způsobem, že není možné si toho nevšimnout. Není možné. A když dokonce byla delegace Chabadu Lubavič teď před několika týdny u Trumpa v Bílém domě, znova tam byli u něho, oni už byli u něho několikrát samozřejmě, to nebylo poprvé. Za prvního mandátu tam byli u něho a teď tam byli u něho zase a tak dále, ono to zkrátka dojde postupně i těm chápavějším lidem z mainstreamu a někteří o tom dokonce začnou i hovořit. A je to přesně tak, jak on konečně pochopil, jak řekl. Ano, ti sami, kteří drží u moci Zelenského, jsou ti sami, kteří usilují o to, aby válka pokračovala jak v Iránu, tak i na Ukrajině. Samozřejmě, protože cílem je samozřejmě likvidace a rozborka Spojených států a likvidace Evropy. To jsou dva cíle. A kde se ty cíle berou? No samozřejmě berou se v ješivách, berou se samozřejmě v jednotlivých synagogách, v jednotlivých, že jo, v Izraeli, tamní sionističtí rabíni, že okážou naprosto otevřeně nenávist vůči křesťanům, vůči západnímu světu, symbolizovanému křesťanstvu, které podle nich, a oni v podstatě mají pravdu, vychází z dob Římské říše zcela otevřeně. Chápete? No, tak stačí se na to podívat, stačí mít otevřený oči a uši a slyšet to, co oni říkají o tom, jak musíme být zničeni, jak celý křesťanský svět musí být zničen, jak Bůh sestoupí a zničí celý Edom a celý západní svět. No, ale to je realita. Až na to, že oni nerozebírají přímo ty procesy, někteří z nich ano, ale většina se na to jako neomezuje nebo nevyhrazuje. Zkrátka ty procesy toho ničení jsou tak nastavené, že ten západní svět i ty Spojené státy mají být znovu v rámci subverze zničeny zevnitř a současně zvenčí. Zvenčí v případě války mezi Evropskou unií, respektive NATO a Ruskem v Evropě a zevnitř ve Spojených státech v rámci procesu, kde federální soudy ruší Trumpovy zákony, kde se nahá o nasazování migrace z hispánských zemí z jihu a tak dále a tak dále. A konec konců ani ta druhá možnost není vyloučena, pokud by do té války byly zataženy i Spojené státy do války s Ruskem, tak zkrátka bude i ta vnější destrukce nasazena, nejenom vnitřní, ale i vnější, jak jsem o tom hovořil. Ničení národů zevnitř a zvenku. Je dobré vědět, že už i Tucker Carlson tomu rozumí, že už to chápe, ale otázku teď je samozřejmě, co s tím se dá dělat dál, že jo. Kdo zařídí, aby v Americe nemohly tyhle ty lobbystické skupiny ovlivňovat volby, aby nemohly ovlivňovat jednotlivé senátory a kongresmeny v kongresu. Jak to udělat? Jak jim říct, aby nebrali peníze od IPECu na své volby a od dalších organizací napojených na Izrael, protože IPEC je jenom ten největší, který je viditelný nejvíc, ale tam jsou tam desítky dalších izraelských organizací neziskových, dalších a dalších, mnohých dalších. Největší sponzorka Trumpa, že jo, Miriam Adelsonová, která, že jo, velká přítelkyně Izraele a židovka, že jo, která mu zaplatila volební kampaň v roce 2024. Že jo, a řekla mu, že musí dosadit prostě Marco Rubia jako ministra zahraničí, že jo, že ta její podmínka a tak dále a tak dále. Všichni jsou zkrátka zaplaceni těmito penězi těchto na vyvolených národ napojených politiků jednotlivých rodin, že jo. Takže to, že Carlson o tom začal hovořit, to je pouze pěkné, zajímavé zjištění, ale bohužel na výsledek to asi nebude mít vliv, abych tak řekl. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Už čeká, prosím.
3: Dobrý Halo. Večer, tak. Zdravím všechny. Mm-hmm. Já bych měl takový dotaz, bohužel teda musím říct, že já musím svůj dotaz zopakovat, protože jsem na něj předchozí odpověď nedostal jako adekvátní odpověď podle mě. Tak bych to zkusil znova. Existuje na internetu taková malá brožurka plus další množství fotografií, kde je zobrazený na rodinné fotografii, jo, v podstatě pohodová idylka z obývacího pokoje, nějakého to vypadá, a je tam Josef Mengele, je tam Skorceny, je tam Reinhard Gehlen a jsou tam ještě další lidi a k tomu jsou tam dva lidi nebo dva muži, otec a syn, a jsou popsaný jako George Church starší, George Church mladší. A ta konspirace tvrdí, že vlastně tyhle dva lidi jsou původně dnešní vlastně bývalí prezidenti George Bush starší a mladší, a v podstatě, že se jedná o nacistický špioní, který se dostali na americký úřad prezidenta. To je moje otázka, jestli by tohleto mohl pan VK konkrétně okomentovat. Měl ještě druhou podotázku na Vítka. Cením si toho, že vlastně, jak k nám promlouval v tom smyslu, aby jsme pokládali stručné dotazy, aby jsme se tak zmeně nevykecávali, a jestli z jeho pohledu by třeba nebylo trošku možný pana VK jako usměrnit, aby prostě, samozřejmě mám rád jeho rozváční odpovědi, jeho celý pořad, samozřejmě uznám, že je hvězda pořadu, ale já opravdu někdy tu odpověď tam nenajdu a hledám to jako v písmenkový podlivce. Jo, děkuju za dotaz, za odpověď, a není to kritika, ale jenom takový dotaz na Vítka, díky.
4: Mm-hmm. Já si jenom dovolím vzít tu první a navrstu se druhou část odpovědět na ní.
0: Já to zaznělo, ne?
4: Já usměrnit, jsem... Ale nerad skáču zase do řeči tak, ne. Prostě přerušoval každé dvě minuty. Není mi to příjemné, tak já doufám, že VK...
0: Ne, já jsem opravdu jako roztahaný, jako jo, já jsem strašně prostě rozvětvený. Já to vím, že prostě se snažím zacházet do strašných detailů a obrovské přesahy jsou mojím trademarkem, že jo, takhle trademark, že? Obchodní značkou, ale já myslím, že snad proto nás jako lidi poslouchají, že se dozví jako z přesahy něco víc než jenom dané téma, ale abych neodběhl od toho hlavního dotazu. Já jsem tu fotografii neviděl, já vůbec nevím, čeho se týká, takže k tomu se nemůžu vyjádřit, já se pánovi omlouvám. Zvláště v dnešní době, prosím vás, co dokážou umělý inteligence vygenerovat za obrázky, z toho mi doslova padá brada. A teď nemluvím o takových těch veřejně dostupných umělých inteligencích, co jsou dostupné veřejnosti, jako já nevím, ChatGPT a Anthropic a nějaký takovýhle ty další, to jsou placený a to jsou tam, nejsou špatný, jo, ale je spousta dalších prostě umělých inteligencí, které si můžete stáhnout svým přímo do svého počítače, mít lokální instanci LLM, a ty jsou zbavený veškerý cenzury. A jsou to velké jazykové modely, které mají třeba 50 miliard parametrů, nebo dokonce 100 miliard parametrů. Pokud máte výkonnou grafickou kartu, můžete mít umělou inteligenci na svém nadupaném domácím počítači. Ale některé modely, grafické a jazykové modely, dokážou vygenerovat opravdu obrázky, které vám dokážou zmanipulovat jakýkoliv historický obrázek, který prostě si zadáte, a způsobem, že ani není zjistitelný analytickými a forenzními nástroji, aby se zjistilo, že opravdu pochází z umělé inteligence. Takže dneska nemáte jistotu, když vidíte nějaký snímek, že skutečně je autentický. Jo. Jediná autentika je v případě, když se jedná o snímek, který se nachází v nějaké knize, která prokazatelně přišla v době před AI. To znamená kniha vydaná nejméně 7-8 let, před 8 lety a více, jo, minimálně. Abyste měli jistotu. Proto já říkám, v dnešní době musí to být možná jste třeba viděli ten obrázek z Ukrajiny, který byl vygenerovaný umělou inteligencí Juggernaut. To je ten obrázek, jak dva důstojníci TCK na autobusové zastávce mobilizují na zemi ležícího Ukrajince a vedle stojí dva Židé, chasidi, samozřejmě chasičtí s kloboučkama, že jo, a mají ruce v kapsách a dívají se na to, jak dva důstojníci TCK mobilizují prostě Ukrajince. A ta fotografie vypadá skutečně jako pořízená, jako naprosto dokonalá, jako pořízená, že autentická. Na ní byste nedokázali poznat, že s AI ve skutečnosti je vytvořená Juggernautem. Umělá inteligence offline generátoru, který je vlastně největší, je světová špička vytváření fejkových fotografií. Nedokážete poznat, že to je vygenerovaný Juggernautem. Takže já jenom upozorňuji na to, že dneska technologie, které jsou dneska dostupné k falšování, k fejkování, jsou natolik dokonalé po technické stránce, že nemáte jistotu, že ta fotografie je skutečná. Jediný důkaz je, pokud opravdu ta fotografie pochází z nějakých tištěných knih v době před 7, 8 nebo lépe před 10 lety a více. Jedině tak je ten důkaz daný, že je to skutečně autentická fotografie. Jinak tu jistotu opravdu nemáte. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, ale ještě jako tomu pánovi, že jsem příliš dlouhej. Jako víte, klidně, když jsem dlouhej, tak klidně mi může skočit do řeči a říct, je to moc dlouhý, konec konců někdy dokonce mě upozorní, že jo, si pamatuju, že mě říkal, že je to moc dlouhý, a já mu zase na to odpovím, že musím to dokončit, protože je to strašně důležitý, že o souvislostech a tak dále, a tak dále. Já vím, že se to někomu nelíbí, že takhle třeba na Českém rozhlasu rozhovory neprobíhají. Na Českém rozhlasu probíhají rozhovory způsobem, že 5 minut se povídá a další 3-4 minuty jde písnička. Potom 5 minut se povídá, další 3-4 minuty jde písnička. Pokládání velmi jednoduchých dotazů, pěkných, krátkých, nepokládají je volající, ale pokládá je nějaká milá paní redaktorka nebo milý pan redaktor, že jo. Všechno takhle, jak to funguje. My to takhle nemáme, my to máme trochu jinak a musíte prostě s náma mít trpělivost nebo minimálně se mnou, takže já se omlouvám, pokud jsem rozvláčný, ano, bohužel už takovej jsem. No. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
4: Já bych jenom doplnil v rámci umělé inteligence, že možná právě to byl jeden z těch účelů masivního nasazení umělé inteligence do společnosti, aby se rozplizla a v podstatě naprosto zdiskreditovala historie do té míry, že vlastně člověk si nemůže být ničím jistý a v podstatě nevěřit absolutně vůbec ničemu, protože všechno má ten punc a podtext, že to může být nějakým způsobem fejkované a člověk se bojí v podstatě přihlásit se k jakékoliv fotografii nebo třeba dnes už i videu a audio samozřejmě i, protože všechno může být popiratelné, to je takové to systémové popřední, jak mají rozvědky, že systémové popřední, že můžeme se od toho distancovat, protože to bylo umělou inteligenci. A každý se na to může odvolat a v podstatě tím se zdiskredituje veškerá historie, protože nikdo si nemůže být ničím jistý. Jo? A možná to je ten jeden z těch účelů, rozmazat a rozpliznout jaksi celou minulost vlastně. Ne?
0: Já si nemyslím, že je to účel. Já si myslím, že to je jeden z vedlejších projevů, který je dokonce nevyhnutelný. Vedlejších proto, že dneska umělá inteligence nahrazuje pracovní místa, což je hlavní účel umělé inteligence, lidská pracovní místa, a to, že budou schopny umělé inteligence dneska vytvářet prostě fotografie a videa, která jsou doslova jako živá, jsou nerozeznatelná. Dokonce dneska umělá inteligence už vyrábí celovečerní filmy. To zkrátka úplně mění charakter vlastně lidského života, života a práce. Dřív v dobách marxismu, když Karel Marx spisoval Kapitál, tak se bojovalo proti industrializaci výroby, že stroje berou lidem práci. No, já říkám to ještě, Karel Marx vůbec nevěděl, co přijde, jaký vliv bude mít umělá inteligence, která vezme práci dokonce i těm, co píšou a těm vysoce velice vzdělaným a doktorům a lékařům a dalším. Dneska, že už v Číně jsou dokonce lékaři, kteří jsou certifikovaní lékaři umělé inteligence. V Evropě to ještě vůbec není, v Americe také není. V Číně už jsou certifikovaní umělí lékaři. Umělí. To znamená, vy tam dáte tu ruku, oni vám, ten stroj vám vezme krev, vezme vám moč, změří vám tlak, všechno tohle, to všechno, a vy mu svými slovy povíte, jaké máte problémy. Je tam kamerový systém, když máte nějaký kožní problémy, tak se tak oskenuje kůži, že jo, a algoritmus projede možné varianty a porovná a s přesností 99,9% určí správnou diagnózu a předepíše léky na předpis. Umělí doktoři s umělou inteligencí. To ještě vůbec v Evropě není, v Číně už to je. A já bych použil tu citaci z toho filmu, že jo, tam rozbijou ty skleničky, že jo, a skláři nebudou mít co žrát. A já říkám, a doktoři nebudou mít co žrát. A zdravotní sestry nebudou mít co žrát.
1: To
0: a vývojáři, programátoři nebudou mít co žrát.
4: Za chvíli budou vysílat. Umělá inteligence jak VKR nebude mít co žrát.
0: A ani já nebudu mít co žrát. A vůbec nikdo nebude mít.
4: Pavel, já vůbec.
0: To jednoho dne zkrátka se budete bavit jenom s umělou inteligencí, a ta umělá inteligence, pokud bude oficiální, tak ne, protože ta bude mít takzvané guardrails, zábradlí. Ale potom budete moci si stáhnout své počítače prostě ty hacknuté a kreknuté verze, různé juggernauty a podobně, a ty vám udělají úplně všechno. Ale úplně všechno.
1: Pánové, říkají, že jste moc dlouhý.
0: A jsme moc dlouhý. No, umělá inteligence nebude dlouhá, ta vám to vyplivne.
4: Umělá inteligence bude přesně spočítána 4 minuty a šmitec.
1: A šmitec.
0: Tak, a nazdar bazar, přesně tak. Takže pojďme
1: máme do našeho dalšího posluchače. Ano, tak jo. Takže z toho vysílání jste se dočkal, tak prosím.
5: No, tak když se bavíte o tom, dobrý večer, o té umělé inteligenci, tak vo filme Elysium byly také roboty, které operovali lidi. Že se zavřeli do také kapsule. No, ale čo bude, tak to uvidíme. Já bych se chtěl spýtať, že prečo teda je Edom tak nenávidený? Lebo Rímania, vlastně keď porazili to židovské povstanie, no tak to bolo jedna z mnohých akcií, ktorú robili, veď tam koniec koncov páchali genocidu na Keltoch napríklad. Takže to by nebolo s ohľadom na tú historickú dobu malo byť považované za nejaké zlé zaobchádzanie. Potom samozrejme v modernej dobe prišli tie pogromy až po holokaust, no ale to zase ja nemám nejakú adresnú vedomosť o tom, ako napríklad prebiehalo babylonské zajatie židov a egyptské zajatie židov, ale prečo je ten Edom taký nenávidený z ohľadom na porobu židov v Egypte, z ohľadom na porobu židov v Babylone? Prečo im to posledné tak vadí, že to je to najhoršie z toho najhoršieho a preto musí byť zničený? Vidíte teda tie videá, ktoré, alebo teda ten kompilát tých vyjadrení rabinov. Tak ďakujem za počutia.
0: No, já děkuji za dotaz. Tohle je otázka, která přichází poměrně často, dokonce se o ní hodně diskutuje v různých akademických obcích. Ten důvod té nenávistě je kvůli tomu, že takzvaná křesťanská civilizace sebrala židům výsadu tafotu. Z toho je odvozená ona nenávist, já říkám ne všech židů, ale především sionistických proti křesťanům. Tafut bylo právo tvorby peněz a půjčování peněz za úrok. Tafut vydal faraon židům v době, když byli zotročení a byli na území Egypta. Byl to první takzvaný licenční dekret, kdy nikdo jiný než Židé nemohli poskytovat úvěry obyvatelstvu. Úvěrovou službu za úrok, že půjčovat peníze, takzvaný tafut. A ten tafut se později rozšířil na takzvané bankovnictví. A proč je tam ta nenávist takhle jako stavěná? V době pogromu v naposledy byly pogromy 17. a 18. století, myslím, že byly v východní Evropě ještě dokonce, tak vždycky při nich docházelo k odcizování majetku a především majetku finančních organizací a různých finančních skupin takzvaných židovských půjčovatelů peněz. Nejenom lichvářů, ale takzvaných kabal kruhů, které tvořily takzvané finanční kabaly, finanční kabalistické kruhy. A de facto ta nenávist je od toho odvozená, protože Velká Británie, jakožto britské impérium, francouzské kolonie, holandské kolonie, belgické kolonie, španělské kolonie, ty všechny fungovaly na základě toho, že ve svých dobách svých civilizací pravidelně Židům konfiskovali jejich tafut, jejich peníze. Žádný jiný národ tohleto, nebo žádná jiná civilizace tohleto nikdy Židům nedělala. Jenom křesťané. Konfiskace tafutu. Od toho vyplývá ta nenávist. Z toho, takže si to dobře zapamatujte. Konfiskace jejich tafutu. Jo? Takže abyste tomu rozuměli. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
1: Ano, ano, jste vysílání, můžete.
6: Jsem posluchač do Slovenska a takisto z Kalny. Viete čo, mal by som na pána VK takú dosť netypickú otázočku. Spolu s manželkou sme akože takto zdatní v týchto vedomostiach, ale jedna vec sa deje, moja manželka trpí epilepsiou. A ja by som chcel od pána VK vedieť alebo počuť jeho vysvetlenie, kde sa vlastne nachádza. Pretože ona predtým, ako odpadne, cíti sa zle a takto, ale ona odíde ako keby do iného sveta a keď ju vraciam naspäť, tak ju to strašne bolí. Ona mi rozpráva, že je tam nádherne, že je tam veľmi dobrý pocit, dobrá energia, krásne farby, ktorý tento svet ani nevidel. Ja by som poprosil pána VK, či by mi vedel odpovedať, v akom svete sa vlastne nachádza. Čo je za tým? Ináč podotýkam, nelieči sa na epilepsiu, neberie žiadne tabletky, takže iba čas od času, akože sa jej to stane. Ďakujem za odpoveď.
0: No, dobře, dobře. No, tak ja takhle na dálku přeju paní, aby se z toho dostala, aby se z toho vylečila. Samozřejmě epilepsie, to není vůbec žádná legrace. Podívejte se.
4: Pan říkal, že se neléčí, naopak, že se neléčí.
0: Já vím, ale je třeba tady ten stav řešit, protože jednoznačně nedívat se na to jako na něco, co je dáno a teď budeme v tom žít a necháme se prostě přetahovat na druhou stranu. A znova, já bych tady doporučil obrátit se na, pokud jsou ty stavy opravdu bolestivé, to znamená, jenom co vím tak nějak z paměti, tak epilepsie má takzvaný progresivní průběh, postupně se zhoršuje a vedlejší příznaky se zesilují s tím, že mohou nastat i selhávání některých dalších orgánů v těle, jako jsou ledviny a podobně. Já nejsem lékař, to v žádném případě, ale opravdu s tímhle tím opatrně jako dávat to do nějaké roviny, nebudeme to řešit a budeme vlastně čekat, co to udělá, to by bylo opravdu nezodpovědné i vůči paní manželce, jenom takhle pánovi na dálku, jako říkám. To, kam se dostává, do jakého prostoru se dostává, podívejte se, epilepsie způsobuje otevření mnoha filtrů v mozku. Filtry nám zabraňují vidět některé věci, které by náš mozek neměl vidět a vidět, hlavně teda vidět a slyšet, dokud náš mozek není zhruba po 200 až 300 letech natolik vyspělý, aby mohl takzvaně vědomně přepínat mezi jednotlivými myšlenkovými úrovněmi, komunikovat mimo smyslově, naladit se na jiné prostory, jiné frekvence a tak dále a tak dále. Epilepsie tohleto dělá náhle a to, co je vidět, v podstatě takové ty jako různé světy a různé prostory, to je něco, čemu se říká svět vedle našeho světa, takzvané paralelní vesmíry, které jsou realizovány v rámci jednotlivých projekcí a ano, vypadají různě, mají různou podobu, ve většině případů jsou velmi příjemné, jsou krásné, jsou tam jasné barvy. Některé projekce naopak jsou temné, jsou potemnělé. Těm se pro změnu říká takzvaný prostor mezi, někdy se tomu říká jakoby pod světí, to znamená pod světlem. Ne pod světem, mnoho lidí si myslí, že pod světí znamená, že něco je pod světem, ale tohle je pod světlem, jo, to znamená, je tam přítmí a tyhle ty věci zkrátka jsou alarmující, pokud někomu se tohleto děje, protože je to nebezpečné pro samozřejmě nejenom jeho život jako tělo fyzické, ale i pro jeho mentalitu, jeho duši samozřejmě, protože se může stát, a teď nechci nic malovat, žádného čerta, ale ta duše může v nějaké chvíli se rozhodnout, že tam zůstane a do těla už se nevrátí a dojde k rozpolcení, k roztržení takzvané stříbrné nitě nebo stříbrné šňůry, která spojuje tělo s duší a to je potom konec. Ale konec pro tělo, ale ne pro tu duši, která potom je ztracená a může se transformovat do některých a struktur, jako jsou různí poltergeists, zoufalé duše, které se snaží někam dostat, ale nikdo je neslyší a proto lomcují s nábytkem, obrovským vztekem, nikdo je neslyší, tak se snaží kineticky zkrátka dávat na sebe upozorňovat, že tam stále jsou, to znamená otevírají se skříňky v kuchyni, lítají zásuvky ze skříně, z kuchyňské linky a podobně, protože ty duše se zoufale snaží dávat najevo, že stále tady jsme, neodešli jsme nikam k Žehově, nejsme na druhé straně, jsme stále tady, pomozte nám, nikdo je neslyší, oni normálně vidí okolo sebe náš prostor, vidí vás, ale nikdo je nevidí. Takhle vznikají poltergeist. Takže prosím vás, to je nebezpečná záležitost. Pánové jenom řeknu, aby dobře uvážili s manželkou, měli by to začít řešit. A takhle bych na to asi reagoval. Takže to byla teda odpověď, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, posluchačka čeká, prosím. Haló.
7: Dobrý večer.
1: Tak, prosím.
7: Dobrý večer všem. Pane VK, prosím vás, vzpomenete si, před několika dny jste psal článek o švédské televizi, která zdokumentovala únos jejich spolupracovníka z řad Ukrajinců. A dal jste na začátku článku fotku s popiskem, že dvě redaktorky švédské se ozvaly televizi a mluvili, popsali ten únos. A já jsem poznala v jedné z těch žen svoji vlastní dceru. Takže jsem chtěla bych vědět, jak vy vlastně děláte ty články, používáte umělou inteligenci, protože ta reportáž, kde potom mluví ta Švédka, je na začátku vlastně kousek toho videa, kde mluví moje dcera v angličtině. Mě by zajímalo, jestli vám to něco říká, nebo proč jste to takhle udělal, proč jste to dal do toho článku. Jestliže umělá inteligence může sfalšovat cokoliv, jak je to možný, že vy to dáváte do článku, když mají být informativní a ne dezinformativní. Děkuji.
0: Já vám pošlu odkaz na video švédské televize. Je to video z oficiálního kanálu švédské televize. Už jsem to vysvětoval několikrát. To znamená, já nevím, jestli někdo se někomu podobá, nějaká slečna se někomu podobá, ale to byla reportáž, večerní reportáž švédské televize. To je zdroj. Já jsem tam nic nepřidával, žádnou mou inteligenci proboha. Takže
1: ještě, posluchačka je ještě na telefonu, tak slyšíte to.
7: To je neskutečné, já snad poznám svoji dceru, je to blázen ten chlap.
1: No, lid vám říká,
0: no,
1: že...
0: Na tohle to nebudu reagovat.
7: Já poznám svoji dceru. No, ukončete. Vy to vůbec skončete už. Protože to vaše oblouvání se nedá poslouchat.
1: Ano, slyšíš mě. Ano, já to vypnu, ale je zajímavý, že posluchačka teda pozná
0: svou dceru. Ne, to nebudu. Dobře, ukončujeme vysílání. Dobře, já se teda loučím. Dobře, Vítku, ahoj. Čau.
4: Pavle, VK, to nebylo přece na tebe, to bylo na paní, jo, no. Ale pokud začne někdo nějakým způsobem vulgárně nadávat, nemá to smysl, jo, a máme tam nějakého dalšího posluchače, VK, jsi tam tady?
1: No, on se odpojil, opravdu. On se odpojil, takže...
4: No, tak v tom případě... Se rozloučíme, nevím proč tedy, protože to bylo víceméně na paní, nebylo to na pana VK. Tak fajn, tak budeme končit, takže já se s vámi poučím.
1: Já teda nechápu, o co tady totiž fakt jde, jo. Ale jestliže to
4: byl oficiální... Pokud je na něco oficiální odkaz, no. Byl tam v podstatě citovaný oficiální
1: odkaz.
4: Jak
1: za to může pan VK teda?
4: Jo, takže v podstatě je tam steroidná. Švédskou televizi, tak nevím, jak...
1: Já to taky nechápu teda, co tohle to mělo znamenat. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat, proč to paní vůbec říká, proč to VK se odpojil. Fakt nechápu, o co jde. Takže sorry, ale tohle to je zvláštní. No, on ještě jedno volá. Vítku, neskusíš to třeba komentovat ještě nějakým způsobem?
4: Neskusím, to je pořád pan VK.
1: Aha.
4: Máme... Já nevím, 14 minut dokonce, pan VK to položil, nevím proč tedy, ale já se s vámi tedy rozloučím. Mějte si všichni hezky, milí posluchači, příště snad budeme vysílat dále. Přeju vám krásný večer, samozřejmě pořad bude tím dříve na Odyssey, můžete poslouchat z archivu, ze záznamu. Uvidíme, jak to bude příští pátek, ale doufejme, že všechno poběží tak, jak jste na to zvyklí. Takže mějte se hezky, Pavle, děkuji za vysílání. Tobě VK zpětně tady taky za informace a já se s vámi tady loučím. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Tak jo, mějte se moc krásně. Já nevím, jestli bych ještě měl tady říci něco. Vítek tu ještě je stále, ale... Já tu mám teda telefon, tak já nevím, jestli ho mám vzít nebo ne, takhle jenom tak zničil něco, ale já ho vemu, ať je sranda. Takže já vezmu telefon rovnou do vysílání, nevím, kdo volá. Zkuste to.
8: Dobrý den, brzo bohatá.
1: Dobrý den.
8: Já jsem jenom chtěla říct, co pan Vekla, kvůli tady tohleté paní nerozčiluje, protože ona vadí nám všem.
1: Já nevím, a to je paní jaká, která, nebo o co tady jde?
8: Která teďka volala, pan Vekla se odpojil.
1: A komu všem vadí? Jako, ona je někde na nějaké skupině? Nebo kdo to je vlastně?
8: Já nevím, ale tak teďka jsme to slyšeli v televizi, jako, jo, nebo teda v tom vysílání, že tam napadlo pana VK, že z nějakého videa, že to byla její dcera, ale jako ona tam byla vždycky a vždycky je nepříjemná, takže jako nás mrzí, že se pan VK jako takhle odpojil kvůli tomu.
1: To mě teda taky mrzí, já fakt vůbec nevím, o co jde, takže...
8: My taky ne, ale jako podle hlasu prostě tu paní už známe a ona má vždycky prostě tady ty arrogantní řeči na pana VK a nikdy s ním nesouhlasí a prostě je to nepříjemná.
4: No, to je, jestli někým souhlasí nebo nesouhlasí, ale v podstatě myslím, že není třeba přepisovat nějaký větší význam tím, že to tady budeme neustále recyklovat a tím to nafukovat v podstatě tu mini kauzičku, která ani kauzičku vlastně není, protože na to je oficiální zdroj švédské televize, jo, takže tady v podstatě opravdu není o čem. My vám děkujeme, tady hezký večer a děkujeme vám za podporu, hezký večer.
8: Já jsem se chtěla pana Vejka ještě na nějaký věci zeptat, ale on se teda úplně odpojil.
1: Ano, se odpojil, tady není, skutečně tady není, no. Nějak se to dotklo, já nevím teda taky proč, ale asi, nevím, asi je to něco citlivýho, no, nevím.
8: No, tak je to škoda, tak se nic nedá dělat. Tak hezký večer a děkujeme vám za všechno. Vy taky.
1: Naschledanou.
4: Tak Vítku, tak tohle budeme končit.
1: Budeme končit, takže dobře, už nikdo nevolá, tak to je dobře. Takže budeme končit. Mějte se krásně. Já ještě musím ohlásit teda kalendárium. V tom případě, jestli poběží dřív, já nevím. Ale asi to budu muset dotáhnout nějakýma písničkama do tý desátý já. Takže mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.

0: Super. Takže představte si, že pan VK se ještě vrátí. Takhle teď to slušíte. Představte si, že VK se ještě vrátil a je tu na telefonu ještě pořád, takže teď mě dovolá, tak já to ještě vezmu a dám do vysílání. Tak prosím, ptejte se, pane VK.
1: No, já děkuju za dotaz. Doufám, že se slyšíme dobře, ano, že jsme odpovědní. Dobře. No, Archa úmluvy samozřejmě bylo komunikační zařízení, které původně tady mělo sloužit takzvaným zástupcům vyvoleného národa ke komunikaci s Bohem, konkrétně tedy s takzvanými architekty, tedy komunikační zařízení. Ale to zařízení fungovalo takovým zvláštním způsobem, minimálně z těch popisů, které zůstaly z té doby, jakým vlastně to fungovalo. Z toho zařízení vycházela obrovská záře, která vytvářela obrovské světlo, ve kterém vprostřed byl černý bod, naprosto temný černý bod, a z toho bodu, z jakési díry, která byla uprostřed toho černého světla, vycházel hlas Boha. A ten Bůh dával příkazy národu vyvolenému. A bylo to v podstatě komunikační zařízení. Ale vedlejším jevem komunikačního zařízení tohoto bylo, že lidé, kteří takto komunikovali, tak měli různé zdravotní problémy, něco, co připomínalo v podstatě rozpad kůže, měli malomocnost, něco, co připomínalo jakoby nemoc z ozáření, z radiace samozřejmě. Takže komunikační zařízení, které jehož podoba do dneška vlastně není známá, jsou některé kresby, které pocházejí ze středověku. Leonardo da Vinci nakreslil podobu archy úmluvy jako takové jakoby skříně, která se nosila čtyřmi lidmi, kteří ji nesli na takových jakoby nosítkách. A ten příběh říká, že tohleto zařízení, ta archa, když se nesla v čele armády, tak ta armáda dokázala porazit všechny armády na světě. Ta armáda, která měla v čele archu úmluvy, byla neporazitelná. A jakým způsobem zkrátka tohle zařízení fungovalo, není vůbec jasné, ale každopádně ta moc, která vycházela z toho zařízení, byla naprosto neskutečná na dobu tehdejší, řekněme, v tehdejších biblických dobách. To znamená, do dneška se archa úmluvy jako popisuje jako něco naprosto nevídané, něco neuvěřitelného. Takže takhle bych na to reagoval. No a
0: ještě
1: máme 56, tak ještě jedno, ještě
0: ano,
1: stihneme.
0: Ano, je tu posluchač, který ještě doufá, že to stihne. Tak, dáme ho na vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK a jsem rád, že se vrátil. Já bych měl takový...
1: Já jsem se vrátil, no.
2: Jo, děkuju. Já myslím, že je rád hodně lidí. Chtěl bych se zeptat na takovou zvláštní věc. Dřív, když svět byl ještě v pořádku, mám pocit, že to bylo zhruba do té druhé světové války, se člověk, když umřel, tak pohřbil do země. Dnes je tendence lidský těla pálit a zajímá mě, přijde mi to divný, že dělají to Němci, je to trend v poslední době, dokonce je klub, nebo byl klub Přátel žehu, není v tom nějaká zase nedobrota? Mm-hmm. Nepatří lidské tělo do země?
0: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Děkujeme. Naschle. Tak to byl poslední.
1: No, já děkuju. Já děkuji za dotaz. No, to je silná otázka samozřejmě. Na to se dívá, nebo takhle. Přátelé žehu a podobně, že jako zpopelnění, mnoho lidí jako přesvědčeno, že je lépe být přeměněno na popel, než prostě jako aby to tělo hnilo a prolizal jeho červy po dobu 10 let, nebo jak dlouho trvá rozklad těla, 10 nebo 20 let dokonce, někde prostě v zemi. Jo. I když jako ten význam tam je z hlediska toho, když člověk je mrtvý, tak už mu to může být snad jedno, ale de facto, pokud se na to dívá člověk z pohledu žijícího člověka, tak většinou se řadí do jedné z těchto dvou skupin, buď teda jako spopelnit, anebo pohřbít někam do země. Tady je třeba se na to dívat tak, že takzvané, pokud budeme mluvit o biblickém a zároveň i o církevním, takzvané zmrtvých vstání, tak tam se doslova hovoří o tom, že vstanou těla, ale není přesně určeno, jakým způsobem. A například v Egyptě se to snažili řešit tak, že těla velkých faraonů byla balzamována, aby si co nejdéle zachovala jakoby svoji strukturu, protože předpokládali, že budou obnoveny ta těla, nebo obnovená ta těla. Ale tam nešlo, podle mého názoru, to je můj názor, spekulace, že nešlo o zachování těla, aby bylo nějak jakoby znova jako nastartováno, že znova se postaví a bude zase chodit, to ne. Ale to balzamování zřejmě mělo za úkol zachovat co nejvíce tkáně, co nejvíce v podstatě genetického materiálu, aby v době v budoucí, až se vrátí

0: genetický materiál a pomocí DNA naklonovat nové tělo. Úplně nové. Tím člověk vstane z mrtvých. Ta samá osoba najednou znovu chodí. Po 10 000 letech třeba. Znovu. Ale když necháte své tělo spopelnit, už vás nikdo nedokáže oživit. Nikdo vás nedokáže znovu postavit, protože nikdo vaše DNA bude na věky smazána, zničena. Protože oheň zničí DNA kompletně. Takže samozřejmě, že teď se budeme bavit o tom, že kde se nacházejí vzorky DNA, genetické DNA. No, za dobrých okolností, že jo, se nacházejí uvnitř kostí, jsou genetické vzorky třeba i u koster, které jsou třeba 1000 let nebo 2000 let staré, pokud byly ale uloženy v prostředí, které je dostatečně chladné, které není vystaveno slunci, že jo, je vzduchotěsné a tak dále, tak tam se skutečně vzorky DNA uchovají uvnitř kosti. Opravdu. Je to trochu jakoby zázrak, ale tak zázrak to není, to je normální biologie. A z tohoto pohledu se na to dá teda tak dívat, jako opravdu, že když to tělo je za vhodných okolností uskladněno, už to tak řeknu, ne pohřbeno, ale uskladněno, tak se dá opravdu i po velmi dlouhé době, několika tisíc let, znovu oživit pomocí klonování. Takže na to se musíte takhle dívat, že žech znamená kompletní vymazání, kompletní smazání vaší identity a když se necháte někam pochovat, tak oživení není zaručeno, protože normální hrob nemá asi úplně vhodné podmínky, když se záleží zase na situaci, ale je tam třeba větší šance nechat se oživit v budoucnu, když třeba bude technologie, kdy vaši pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-vnuci někdy v roce okolo 3000 bude dostupná technologie k oživení svých předků. Oživte si svého dědečka, nebo svého, no, ne dědečka, ale prapra na desátou dědečka, nebo babičku, že jo, tohleto. A znovu přiveďte k životu. Samozřejmě, že ta hodnota by už nebyla stejná, to znamená, tělo by bylo stejné, ale duše, která by se dostala do toho těla, by byla jiná. To by nebyla ta samá duše, byla by to jiná duše, ale v těle oživeného klonu de facto. Ty už zacházíme velice daleko. No, tohle to bylo všechno. Poslední dotaz samozřejmě. Máme 22.03, tak já se loučím s Vítkem, který už se odhlásil, loučím se s tebou, Pavle. No, se všemi našimi posluchači, dneska to bylo trošku emotivní a impulzivní. Ke konci, zkrátka, já mám taky jenom jedny nervy, když vysvětlím a někomu zkrátka vysvětlím, jak se věci mají a ten člověk to odmítá slyšet a začne mě nazývat nějakými takovými dehonestačními názvy, tak já nevím, co tomu člověku mám říct a potom není důvod pokračovat dál v našem vysílání. Já jsem se na to takhle podíval, pak jsem si poslechl Pavla, že jo, jak povídá, jsem si říkal, já se ještě vrátím. Se vrátíme a různí lidé se vraceli, někdo se vracel, právě jsem se vrátil z Hradu, že jo, takže spousta lidí v minulosti se vracela, já jsem se taky vrátil a doufám, že teda příště už to bude bez odcházení a bez vracení. Takže,
1: jestli k tomu mohu ještě vydrž, věka. Tady mi právě lidi píšou, že to je nějaká paní, která se ozývá častěji, že volá častěji, ale já to bohužel, a vždycky jako dehonestuje tebe a doví co všechno, já nevím. Já to nevěděl, že jo, protože já ten pořad mám s váma teďko nebo s tebou po delší době, takže já vůbec nevěděl, že ta paní vůbec někdy něco takového dělala. Jo? Takže sorry, já jsem v tom nevině, já jsem jenom to. Takže omlouvám se, jestli to teda udělá víckrát ta paní, tak bohužel to je její problém a víckrát už ji asi do toho vysílání teda v tom případě nevemem, pokud někdo bude vědět, že to je opět ona. Tak jo, já ti moc děkuju, Veka, i za těma nervama, no, já jsem to měl taky nerva trochu, ale dobrý, je to v pořádku, takže my se moc krásně a končíme, jo?
0: Tak jo, loučíme se, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. A vám taky všem posluchačům ještě, poslechněte si, teďko bude

bude, já to tady kalendárium, a to číslo 186, upřijete z 225. výročí narození Marie Levo, královny Voodoo New Orleans. Takže to je vše, co tady vám k tomu ještě mohu říci. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly.

Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

0: se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet.
1: Já vás zdravím. Jsem mi to tady nějak... Nechci říct... Zdravím vás všechny. Já jsem pocit, že se mi to tady trochu vymklo. Protože to jelo prostě dvakrát. No a co, tak jsme to dali dvakrát. Jenom ale začátek, protože potom už mi to přišlo divný, jak to, že to zase jede celý od začátku. Tak, vítejte u Řeklo se, stalo se s datem 16. května 2026. No a dneska máme spoustu věcí, které si můžeme pustit a komentovat, protože Řeklo se, stalo se je přeci právě tady o tom, že se vracíme k věcem, které zazněly, o kterých jsme mluvili, a tak jsme si jenom trošku, abych tak řekl, vrátili v čase, nebo s ohledem na čas, který uplynul od toho nějakého sdělení, tak to můžeme vyhodnotit. S odstupem času totiž se spousta věcí, jak jste si všimli, v běžném životě vůbec nehodnotí. Oni to prostě se k tomu nevrací, něco poblekotají, no pak jako kdyby nic neřekli. No a to jim přeci nemůžeme takhle odpustit. To nemůžeme dopustit. Tak, 16. května má svátek Přemysl, tedy Přemek. Přemysl domáckými variantami jsou Přema, Přemek a tak dál. No já nevím, proč se k tomu jménu není nic kloudného. Přemeček, Přemda. Jméno Přemysl existuje i v polštině jako Przemysl nebo Przemyslav. Srbochorvatská varianta jména je Přemyslav. Latinská verze jména je Přemyslaus. Jméno Přemysl nedílně patří k vladařské dynastii Přemyslovců. Jejím zakladatelem byl mýtický Přemysl Oráč. Jméno nosil i český panovník Přemysl Otakar I. nebo Přemysl Otakar II. Také polský král Přemysl II. Velkopolský nebo čeští vévodové Přemysl I. Opavský a Přemysl II. Opavský. Nositelem jména byl také spisovatel Přemysl Pitter, herec a režisér Přemysl Pražský nebo fotograf Přemysl Koblic. Mezi současnými nositeli jména najdeme dirigenta Přemysla Charváta, zpěváka, herce, spisovatele a publicisty Přemysla Ruta, režiséra Přemysla Prokopa nebo grafika a ilustrátora Přemysla Rolčíka. Mužské křestní jméno Přemysl má slovanský původ, jde o původně rodové jméno nejstaršího českého panovnického rodu Přemyslovců. Jméno se vykládá jako přemýšlející, promýšlející své skutky nebo muž dobré mysli. Přemyslů v republice máme 5427, to je tedy přesně ta cifra, počet těch, kteří dneska slaví. Je to 86. příčka v četnosti užití tohoto jména. Kdo by to byl řekl, že Přemysl se vyjde do první stovky, že? No, takže pokud znáte nějakého Přemysla, tedy Přemka, tak mu popřejte. Protože i já jim popřeju. Milí Přemyslové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dálku, gratulantů, obdarování, pěkné promořování. No a hezkou oslavu. Vy, kteří jste popřáli, nebo budete přát Přemkům, tak se jim prodloužili život. No a krom toho, že slaví Přemkové nebo Přemyslové, tak je Evropský den slunce. Rozšiřuje se každým rokem do více evropských zemí, kde se lidé připomínají význam slunce pro naši planetu. Slunce je pro nás velice důležité, ohřívá naši planetu, díky němu žijeme. Samozřejmě hlavně v poslední době začíná rozmach s využitím sluneční energie jakožto obnovitelného zdroje. Tak to by mě zajímalo, když je to tak pěkné a užitečné, proč nám sypou na hlavu ty srágory, že prý musí zatemňovat, aby nás to slunce nesežehlo. Takové nesmysly. Takové brutální, ale brutální nesmysly nám tady říkají. No nic. To víte, oni toho nakecají, a aby ne, protože oni potřebují ideologii, aby mohli čerpat spoustu peněz. A ti, co čerpají spoustu peněz, tak se starají o to, aby ta ideologie žila a aby ta ideologie nějakým způsobem lidi strašila, aby žila v té společnosti a aby byl důvod, aby oni mohli vydělávat. Nakonec Filip Turek o tom tady také něco ví a teď nám to poví, protože byl nařčen, že nějaký ty bude deratizovat, nějaký ty jak bych to řekl, on to nazval parazity, tak schválně poslouchejte, jestli použil správný výraz.
2: Odstřiháváme neziskovky od peněz, to já si veřejně známe, protože tady je 13 podřízených organizací, pod kterými jsou stovky smluv s lidmi, kteří často pracují proti zájmům ministerstva životního prostředí, proti zájmům státu, proti zájmům daňových poplatníků. Jsem byl kritizován za to, že jsem označil nehezky některé aktivisty, případně aktivisty, kteří se stali úředníky, těch případů, kdy se ptám sám sebe, jak teda mám správně nazvat někoho, kdo pobírá peníze nás všech za to, že vůbec není v práci, vůbec nepracuje, vůbec nic nedělá. Za to, že systematicky škodí konkurenceschopnosti průmyslu, lidem, daňovým poplatníkům a dokonce pracuje třeba i v rozporu s tím zadáním, s tím politickým zadáním, které to ministerstvo má. Jak mám nazvat takový subjekt, jak mám nazvat někoho, kdo jako je zaměstnán jako úředník, ale úřednickou práci nedělá, dělá aktivistickou práci. Ano, já jsem to tam pojmenoval takto, je to nějaká řečnická otázka. Když někdo žije nebo psaje peníze na úkor druhého, na úkor práce někoho jiného, tak to své věci mají nazývat pro jméno.
1: Je to tak? Jak jinak je nazývat? No a protože ono pochopitelně z toho všeho někam teče a odkapává, no tak je to velmi špatné říkat jim paraziti. Ale já si myslím, že to je přesně tak. Jak to pojmenoval tady Filip Turek? No, když jsme u toho když jsme u toho pojmenovávání, tak Miroslav Ševčík mluvil v televizi veřejně o napojení Hradu na muniční iniciativu a byl tam za to docela pranýřován. Jak jinak než pranýřován? Protože jim se to nelíbí, když někdo říká to, co je prostě pravda. To, že Kolář i Pavel mají těžké peníze z toho, že Pavel je přeci ve vedení Globceku, který obchoduje se zbraněmi. Tak proč se to tají, když je to, jak říká Miroslav Ševčík, více méně veřejné tajemství? No tak pojďme, pustíme si to.
3: Činí iniciativa, tam nepřispíváme zatím ani kačku. Já jsem to řekl premiér Babiš.
4: Ale znělo to tak, že vy zastavíte tu muniční iniciativu bez ohledu na to, jestli do ní něco dáváme.
3: Já bych ji zastavil a nechal bych to, ať si to dělají Nizozemci nebo někdo další. Jsou tam ekonomické zájmy těch, kteří tam přispívají, pan kolega to řekl, protože samozřejmě na tom vydělávají ty skupiny lidí, které to organizují, včetně hradního pána. Já jsem třeba, nikdo tady neřekne, Polsko schválilo zákon, který odebírá nezaměstnaným Ukrajincům sociální dávky.
4: To bylo poměrně vážné obvinění no. Prezidenta Petra Pavla. Tak jak jste ho myslel?
3: No takže to se přece, to je skoro veřejné tajemství, že tam jezdili ty vlaky s tou municí, vrátili se zpátky, projelo to znovu a v podstatě tam přijel dvakrát stejný vlak a zaplatilo se to dvakrát. Tak, proč si myslíte, že ta korupce...
4: To jste viděl kde?
3: Ne, to píšou soudruzí píšou ukrajinská NABU provedla razie u Tymošenkové šefa Zemského partie.
4: A kdo to píše?
3: No to píšou, to jsou ukrajinské zdroje. Co blbnete?
5: Nepřišlo vám všechno, to WhatsAppem, pane Ševčíku?
3: Nepřišlo mi to WhatsAppem. Vy to nevíte, že zatkli teď toho, co chtěl utéct toho ministra, ministra tohle, to je oficiální zdroje ukrajinské.
4: Ale jak to souvisí s prezidentem Petrem Pavlem?
3: Ale to souvisí s celými těmi dodávkami, které se týkají zbrojení, protože tam je to spojené samozřejmě s obrovskou korupcí, která...
4: No a vy jste říkal, že hradní parta naše, hradní parta,
3: no tak ten
4: bohatla,
3: tento zorganizoval, ne?
4: Co zorganizoval?
3: No muniční iniciativu, když se k tomu hlásí.
4: Prezident?
3: No a
5: třeba... Kolář, ještě než byl prezident.
3: Jistě, Petr Kolář, toho myslím.
5: Petr Kolář, ne?
4: Toho myslíte, hraního pána myslíte Petra Kolář?
3: Ježišmarja, tak koho myslíte, že myslím?
4: A tam pracuje pro zbrojovku a ta se to úplně netýká.
3: Pro jakou zbrojovku?
4: Českou.
3: A on pracuje pro více zbrojního průmyslu, pane bože, tak to přece víte, vy to víte určitě líp než já. A tady jsou ty tabulky.
4: Divák to neví. No, tak já tak čekám, že vy řeknete, jak na tom hraní pán.
3: Tak to říkejte vy v televizi, a nebo to musíte říkat já.
4: Já to říkám.
3: Tady máte další tabulky výdajů, tady když slyším, kolik nám přináší, tak jenom, abyste věděli, je to miliarda asi 400 milionů měsíčně, pane kolego, měsíčně, jenom na sociální dávky a zdravotnictví, jo?
4: Tak,
3: to jsou
4: pane,
3: čísla,
5: třeba
3: jsou přesná čísla.
5: Pro VZP.
1: To bylo, pochopitelně, původně ta debata byla úplně o něčem jiném. Ta debata původně byla o tom, že se budou krátit dávky, budou se prověřovat ti lidé, kteří dávky berou, kteří si je nárokují, protože tady Ukrajinci obrovsky, ale obrovským způsobem rozkrádali naše společné peníze. A mám tady k tomu takovou věc, jak je to ono s tím obranným průmyslem, jo? To se teprve budeme divit, jaký náklady se tady platily. Co se tady vlastně platilo? Za kolik se to nakupuje? Jak se rozkrádá? Jo? Oni se všichni tváří, jakože teď budou dělat tady mlhu okolo nový vlády, budou strhávat pozornost na to, jak nová vláda něco nedělá, dělá to špatně a myslí si, že se tím zapomene na jejich korupce, na jejich kauzy. Ale já si myslím, že to tak asi nebude. Ono to totiž ve skutečnosti bude o hodně jinak a je to dobře, protože tahle ta banda, ten povl, ta verbež musí být potrestána.
6: Poslankyně Marie Pošarová k tématu zneužívání dávek Ukrajinci.
7: Ráda bych se vyjádřila ke zneužívání tedy humanitárních dávek. Policie a soudy v posledních měsících odhalily několik případů zneužívání těchto dávek, které byly určeny pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Podvodníci například podávali desítky falešných žádostí o příspěvek na ubytování nebo zakládali účty pro své krajany a inkasovali za ně peníze, aniž by jim pomoc reálně náležela. Budeme jmenovat například Skarková a Tkáč, matka a syn ukrajinské národnosti, byly obžalovány z podvodu tím, že neoprávněně podávali více než 170 žádostí o příspěvek na ubytování uprchlíků, i když fyzické ubytování nebylo zajištěno. Škoda byla vyčíslena přes 1 000 000 korun. Další brněnská dvojice převážela krajany z Ukrajiny do Česka. Zakládali jim účty a na falešných potvrzeních inkasovali humanitární dávky. Přišli si na neuvěřitelných 11 000 000 korun. Česko-ukrajinský gang, rozsáhlá síť podvodníků, působila několik let, řádově způsobená škoda přes 100 milionů korun a desítky obviněných. Také budeme chtít důsledné prověření jejich majetku od roku 2022, kdy Česká republika začala posílat peníze na Ukrajinu. Nakupují zde nemovitosti a nikdo se nezajímá, z čeho to platí. Zda ty peníze nepocházejí z korupce. A pokud my jim tu legalizujeme peníze z korupce, tak to vidím jako velký problém. A proto musíme zintenzivnit kontrolu žádostí o humanitární dávky, ověřovat ubytování, hostitelské vztahy a reálné potřeby, posílit spolupráci mezi rezorty, úřady práce, policie, banky a cizinecká služba by měla sdílet informace. Chápeme, pomáhat ano, ale má to určité meze. A Česká republika není opravdu dojná kráva.
1: To bylo absolutně výstižné, úplně na férovku. Je to tiskovka SPD. Tento přístup nám mohl ušetřit obrovské množství finančních prostředků, obrovské množství peněz. Takže to, co tady dneska probíhá, je praní špinavých peněz, legalizace těch peněz, které oni jezdí s kuframa peněz a nakupují nemovitosti a ku podivu nikdo moc se neptá po původu peněz, protože jsou to Ukrajinci, ne? Tak oni přeci můžou. To je ale hrůza. Já jsem tady včera mluvil o tom, že to řekl prostě Miroslav Ševčík, jo. Třeba s těma zbraněma. Jak se to dělá? Já jsem tady mluvil o tom v několika pořadech, že černý trh je organizován západními zbrojovkami a tajnými službami. Tam se překupují zbraně, které se znovu prodávají. Zvyšuje se tím enormně jejich cena. Některé ty zbraně jdou třikrát dokola. To zvyšuje potom až na desetinásobek cenu toho materiálu, cenu těch zbraní. Takže vynakládají se velké prostředky na zbrojení, ale málo se toho pořizuje. Proč? Protože se s tím neskutečně šmelí. Říkal jsem ve včerejším pořadu, že do Evropy jsou naváženy zbraně pro uchopení moci v evropských zemích a ta ukrajinizace bude probíhat tak, že Třetí říše už obsadila řadu postů svými lidmi a pořádek ve Čtvrté říši bude dělat pochopitelně ukrajinská armáda. Je tady nekontrolovatelný a nekontrolovaný pohyb lidí, nekontrolovaný pohyb zbraní. Slováci to vědí, Slovensko jenom kontroluje, aby ty kamiony s těma zbraněma přejeli až do Čech a pokračovali dál. Takže Evropa si utrhuje od úst, aby šly peníze na Ukrajinu. Ukrajina za to realizuje projekt, který je namířen proti občanům Evropské unie. To má logiku přeci, ne? Takže svoji popravu si Evropané budou platit ze svých. Přeci do nich nebude někdo investovat. Takhle se mají ty věci a proto se všude Ukrajinci chovají, jakože tam jsou doma, jakože jim to patří, protože oni jsou přesvědčeni o tom, že to tak je. Miroslav Sládek, možná ho nemusíte, ale přináší taky jeden zajímavý poznatek. Šetří se pochopitelně korupce na mnoha místech v České republice. Víte, že tady bylo řečeno už taky, že se budou auditovat a budou se kontrolovat všechny peníze, které šly na Ukrajinu. To je dobře. To zaznělo v předchozím příspěvku. Takže já už se těším, jak budou do tepláků ty všichni profesoři chytří, jak si tady z nás dělali srandu a jak nám tady ničili úplně všechno, aby tady připravili to předpolí pro realizaci Čtvrté říše.
8: Nákladní vozy Tatra jsou, je to známé. Armáda České republiky je nakupovala přímo od výrobce Tatra Trax. Najednou ale v roce 2023 ministerstvo obrany změnilo tu smlouvu a zařadilo do toho kupující, prodávající nebo výrobce mezičlánek. Ale nejde o to, že by se tím něco změnilo, zlepšilo. Jde o to, že ten mezičlánek schrábne minimálně miliardu. Posuďte sami. Tatrovka vyráběla různé typy. Třeba T-815. Armáda je nakupovala za 16 milionů. Poté, co se tam vložil prostředník, najednou odebírá ten prostředník, dostane ty Tatrovky za 16 milionů, ale ministerstvu obrany už je prodá za 18 milionů. Další typ. Prostředník odebere od výrobce Tatrovku za 10 milionů, ale ministerstvu obrany už je prodá za 11 milionů. A kdo je tady zatím povedeným kšeftem? No samozřejmě kdo jiný než Strnad mladší. Takže tímto způsobem stát přijde minimálně o miliardu korun. Já si myslím, že je na čase, aby se tím začala zabývat hospodářská kriminálka a posoudila, zda tady nedošlo ke spáchání nějakého trestného činu. Opět podle Honoré de Balzaca za každým velkým majetkem je zločin.
1: Jo, to je tak prostě. Oni si tam, mluvil jsem tady o tom, že česká policie má 4letý kontrakt na nákup pistolí, které nakupuje ve velkých tranžích a každá ta pistole stojí víc, než kdyby ji kupovali jako jednu jedinou samotnou. Nejenom, že tam není množstevní sleva, ale navíc ještě ty zbraně jsou dražší, než když si je budete normálně koupit na e-shop od té samé firmy, ale pozor, ta samá firma. A jsou tam předražené zakázky. Takhle tady hospodařila ta předchozí vláda. Takhle tady rozkrádali. Na každé akci můžete vidět, jak rozkrádali peníze. Všecko, co dělali, směřovalo pouze a jedině k tomu, aby se obohatili, aby kradli peníze daňových poplatníků. To je parta gaunerů, která prostě má sedět za to, co tady prováděli. A já si myslím, že to tak dopadne, protože, jak se říká, na každou svini se voda vaří a není možné, aby někomu něco procházelo do nekonečna, jakože nic, jakože všechno je v pořádku. Tak se pojďme podívat ještě na Tomia Okamuru, který přichází se zajímavými informacemi ohledně Nord Streamu. Jo, to je důležité. Čili víme, že Nord Stream, starý pán Biden, že jo, říkal, že pokud Rus vstoupí nebo na Ukrajinu, takže nebude Nord Stream. No tak to se Zelenským upekli, ne? Jsou k tomu informace a já se těším na to, že všechny tyhle informace, tak jak se skládají, tak oni sice u nás o tom nemluví. Jo. Proč tohle to tady nám neříká ta veřejnoprávní česká televize, která se ohražuje tím, jak tady dělá vyrovnané zpravodajství. Kulový a ne žádný vyrovnaný zpravodajství. Jdou tady evropskou propagandu, nacistickou propagandu. Já jsem třeba dneska tomu moc nerozumím. Koukal jsem na autosalon a tam vždycky nahoře dali nějaký titulek jako s nějakým popisem toho auta. Auto byla taková jakoby kostička, dvě kostičky, žlutá a modrá. Jo. Nevím, jestli nemají jinou grafiku, proč nás tu modrou a žlutou pořád orientujou. Jako. Byl to záměr, nebo bylo to náhodou, já nevím, ale já už jsem na to alergický. Fakt jsem alergický na žlutou a modrou. Aby ne, že jo. ...instruktora potápění, který byl u... Tak, musím to ale trošku volume.
9: ...dal zatykač na ukrajinského instruktora potápění, který byl údajně členem týmu, jenž vyhodil do povětří plynovod Nord Stream. A bývalý šéf německé...
10: služby BND August Hanik řekl, že ve věci útoku na plynovod došlo, cituji, k dohodě mezi nejvyššími představiteli Ukrajiny a Polska. A světoznámé noviny Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje uvedl, že Zelenský schválil plán sabotáže plynovodu Nord Stream a Nord Stream 2, ale poté, co se o něm dozvěděla americká ústřední zpravodajská služba CIA, se pokusil své rozhodnutí zrušit. Je zcela nepochybné několik věcí. Načasovat a provést zničení plynovodu v 90-metrové hloubce a zničit zabetonovaný masivní ocelový plynovod, na to jsou třeba speciální výbušniny, speciální elektronika a samozřejmě i speciální vybavení pro extrémní hloubky, včetně speciálního výcviku v potápění a pokládání a odpalování výbušnin. Takový výcvik a materiál může poskytnout jen stát. Připomeňme, že šlo o teroristický čin namířený proti členovi NATO a EU, proti Německu. Spolumajiteli Nord Streamu je nejen ruský Gazprom, ale také německé a francouzské a další evropské firmy. A poškozeny byly takto silně všechny evropské firmy a občané, jelikož růst energií, který to způsobilo, poškodil doslova celou Evropu. A v této souvislosti tady mám další výbušnou událost. Prezident Petr Pavel v rozhovoru uvedl, že pokud opravdu útok na plynovody Nord Stream v roce 2022 provedli Ukrajinci, tak by se přijednalo o legitimní cíl. Pavel doslova řekl, když se vede ozbrojený konflikt, tak se vede nejen proti vojenským cílům, ale i proti cílům strategického charakteru. Takže podle prezidenta Pavla, pokud vedeme válku například s Islámským státem, který se přihlásil k vražedným útokům v západní Evropě, tak pakliže nám tedy islamisté podpálí plynovody nebo jadernou elektrárnu, tak je to v pořádku? Já si myslím, že se ten chlap asi trochu zbláznil, ne?
1: No asi jo. Takže je to mozek, zelený vygumovaný mozek, potvrzuje se to na každém jeho kroku, který učiní. Neumí diplomacii, je to voděná loutka, je to prostě ostuda non plus ultra. Je to stejná úroveň toho povlu, jako byla Čaputová. Úplně naprosto jak přes kopírák. Ubožátko, které by nikdy v životě nedocílilo jakéhokoliv většího postu, tak ho učinili stejně jako jí, tak ho propasírovali na ten hrad, aby devastoval úplně všechno. Je to vidět, Slovensko tím trpí, Slováci by mohli vyprávět. No, hrůza, hrůza, hrůza, děs. Takže asi tolik. No a když jsme u takové té rádoby pravdomluvy, že, tak bychom si mohli tady těch věcí pustit víc. A my si máme tu písničku. Já jenom se takhle ohlížím za těmi věcmi, když jsme tady říkali, že Nord Stream vyhodili Ukrajinci, když jsem tady říkal, že Zelenský si to rozmyslel na poslední chvíli, protože CIA blablabla, že vydal pokyn, ale ten už pochopitelně nikdo nedokázal doručit, protože oni už byli mimo rádio. Tak to všecko mohl někdo nazvat konspirací. Dneska to říká Tomi Okamura, protože už se to píše normálně v tisku. Jsou to věci zveřejňované a zase došlo na to, že o spoustě věcí, o kterých my tady mluvíme, se posléze pochopitelně mluví jako o tom, co se stalo, co proběhlo, co nějakým způsobem něco ovlivnilo. Najednou je to přiznané jako pravda a nikdo o tom vůbec nepochybuje. Ale bohužel, už to není čerstvé a už to jakoby v té společnosti nerezonuje a už je to taky mlácení prázdný slámy. Těch věcí, co se udějí, je tolik, že zkrátka dobře pro jedno se zapomíná na to druhé. A to je záměr. To je záměr. Takže pojďme najít nějakou hezkou písničku. Co vy na to? My jsme mohli, ne? A zahrajeme si.

0: Jo, to nám to tady hezky dohrálo. No tak mám tady Rudolfa Jindráka, to je diplomat, který říká, jaké byly podmínky vlastně pro, nebo kde se vlastně narodila ta záležitost toho sporu, že se na to strašně zapomíná, takže pojďme si to připomenout. On pak i Václav Klaus se tak nějak vyjádřil o tom, že na Ukrajině nacismus se nesmělo mluvit, pak se o tom mluvilo normálně, teď už se to bere jako, že není potřeba o tom mluvit. Já se ale myslím, že je potřeba o tom mluvit, protože náska hledej za vším zlem.
1: Pochodem, nebylo zmíněný, já jsem začínal jako 25-letý mladík, jsem řídil první československý konzulát v Mnichově, který byl obnovován v roce 1990, respektive 1991. To můžu říct, protože Petr Pidhart to napsal, rok 1991 návštěva prezidenta Havla v doprovodu dvou předsedů vlád, české Petra Pidharta a slovenské na černogurského Bonu, na kancléřství, kde Václav Havel slíbil Helmutu Kohlovi, že bude se vracet občanství sudetských Němcům, že budou připuštěny k privatizacím a že části těch sudetských Němců, kteří se rozhodnou se vrátit, bude vrácen majetek. Toto prostě bylo řečeno a Helmut Kohl, co udělal, čekal, až se to stane. A dospěli jsme do stádia, také se málo o tom mluví, jsme vstupovali, nebo měli zájem vstoupit do Česká republika, do Severoatlantické aliance, tak Američani přišli, to teda ne, vy si nejdřív vyřídíte své problémy se svým sousedem a tam vlastně začaly jednání o česko-německé deklaraci, které trvaly 2 roky, které jsem měl tu čest doprovázet, které teda byly velmi těžké, naštěstí ty záznamy jsou utajené na 50 let, jsem z toho psal doslovné zápisy, to jestli historici jednou přečtou, z jaké pozice ty Němci vycházeli vůči nám, a to můžu prozradit. Ten první dokument, on to souvisí s těmi dekrety, měl 9 bodů, taková ta výchozí jednací pozice německé strany. 8 z těch bodů začínalo v němčině teda slovy Česká republika musí, Česká republika udělá, sudetští Němci, majetkové věci. A poslední bod v těch 9 nebo 8 bodech byl Spolková republika Německo hodnou formou vyjádří politování nad tím, co se stalo během druhé světové války. To byla prostě výchozí pozice pro jednání o česko-německé deklaraci.
0: No jo, to je přeci přátelský dokument a tak dále. Takže proč k němu vlastně došlo? Došlo k tomu ne, protože si to přál Václav Klaus nebo kdokoliv jiný. To prostě si přáli Američani, že? Stejně jako Benešovo dekrety jsou prací vítězných mocností z Jalty, tak Beneš, ať byl jaký, tak ten za to odpovědnost nenese. Čili my se k těm sudeťákům tady tak trochu ještě dneska budeme muset vyjádřit. Tak mám tady další videjko. Zase to jsou ty štěkny jako od těch opozičních stran dneska. To jsou ale hrozný jako věci, jak oni jsou urputní, jak oštěkávají, očurávají a okopávají kotníky.
2: Je to absolutní hanba, že demokratické strany v českém parlamentu se postavily na tuto stranu a ne na stranu naší země. Je naprosto alarmující a pro občany této země by mělo být naprosto alarmující, že Občanská demokratická strana, Starostové, TOP 09, Piráti a KDU ČSL, u kterých mi to nepřekvapuje, protože tíž měli kontakty se sudetoněmeckým landsmanšaftem, hájí tady organizaci sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, který vznikl na nacistických kořenech. Uvědomujete si vůbec, že tato organizace to nemá co dělat, prosím vás, česko-německou deklarací, toto nemá co dělat s česko-německými vztahy. A já vždycky, jako příslušník rodiny, která byla nacistickým Německem prakticky vyhlazena, vždycky budu bojovat za Českou republiku v tomto a proti jakýmkoliv organizacím, které vznikly na nacistických kořenech. Stejně tak, jako vždycky je potřeba bojovat proti komunismu, tak vždycky budeme bojovat proti této věci.
0: No jo, zase ho chtěla uštěkat, ale nedal se. Komu čest, tomu čest. Nepovedlo se jí to. No, a když bychom se takhle rozjeli, tak tady mám další perličku, kterou můžeme dokreslit vůbec to názorový, jak to řekl, názorové pole v té dnešní vládní a opoziční struktuře. Jak všichni ti demokrati, a jak oni prostě mají pořád strach o tu demokracii, aby ten Rus nám nepřišel tu demokracii sebrat. Rusa tak asi zajímá nějaká 10milionová Česká republika, když Rus tam má na starosti gubernie, který mají 20 milionů a 30 milionů obyvatel. Tak je to určitě strašně dráždí, že tak nám půjdou sem tu demokracii odepřít, protože tak jedině to je správné. No a tímhletím krmí ta lumpenkavárna pražská, povalečská, krmí uši kde komu a hlavně neustále krmí uši v televizi. No a vytváří jakési informační pole o tom, že ty věci jako kdyby měli nárok a právo na to, aby tady se realizovali.
3: Pane Rychle, využiju narážky statečnost Evropy, statečnost českých politiků. Jak se díváte na tu tou optikou vaší, na to, na pomoc České republiky, potažmo Evropy, Ukrajině?
4: Tak já bych přešel od těch ideologických výkřiků k faktům. Realita je taková, že skutečně Rusko postupuje velmi pomalu. To znamená, kdyby současným tempem postupovalo na území Ukrajiny, tak i době je za 108 let.
3: Pojďme prosím
4: to je první, k té pomoci. Pozor, to je velmi důležité, to je velmi důležité. To znamená, na první dobrou si musíme říct, že veškeré tady řeči o tom, že se na Ukrajině válčí za Českou republiku a že tady hrozí nějaká válka. Prostě já když slyším výraz, že se máme připravovat na válku, pane Dvořáku, tak si říkám, jestli opravdu jste normální. Nezlobte se na mě.
3: Pojďme,
4: já se nechci připravovat na válku.
5: Vynechte osobní útoky.
4: Vy jste tady lhal. Za prvé, já jsem nikdy o žádné kapitulaci nemluvil. Mimochodem, tady ještě důležité poznamenat tu věc, když už jste tady říkal prostě ty věci. Nejsou pravda. Naftali Bennett, bývalý izraelský premiér, který byl přítomen těm jednáním, tak jasně říkal, že Západ zazděl ten mír.
3: Pane,
4: co se týče pomoci,
3: prosím,
4: a teď se k tomu dostanu, já jsem musel k tomu zareagovat, protože tady prostě pan Dvořák opakovaně, že on to
5: dělá. Vy zaměňujete mír a kapitulaci, nechte toho. Pěkně,
4: já jsem nikdy neříkal, že chci kapitulaci, vy jste nám neříkali, chci kapitulanti, vy jste nám říkali, chci míři. Ergo, z toho znamená, že vy jste mír nechtěli. Teď ne. Se tady jenom otáčíte.
3: Co
4: se týče té pomoci, když mě pan Dvořák do toho nebude skákat, určitě se k tomu dostaneme rychleji. Podívejte se, já jsem jednoznačně proto, abychom pomáhali humanitárně, abychom pomáhali adresně těm lidem, kteří tam skutečně trpí. To je věc, na které se musí asi shodnout úplně každý. Pokud ale se budeme bavit o tom, že tam budeme chredit peníze, kdy sám Volodymyr Zelenský není schopen vyúčtovat 100 miliard dolarů, proto také Spojené státy samozřejmě tu pomoc zastavili, zařídili tam nebo zřídili tam ty agentury NABU a SAP, které tam přišly na obrovskou korupci, tak prostě a jenom prodlužujeme tu válku. Víte, ono to není o té kapitulaci. Já jsem od začátku říkal, že bych byl velmi rád, aby ta válka skončila podobně jako ve Vietnamu nebo v Koreji, kde prostě se dohodlo příměří na 38. rovnoběžce, platí tam do dneška to příměří. Prostě pokud budeme jenom chrlit zbraně, pokud se budeme připravovat na válku, tak tu válku budeme mít. Já se nechci připravovat na válku, já se chci připravovat na mír. A mír se nezařizuje zbraněmi, mír se zařizuje u diplomatických stolů. To říkal John Fitzgerald Kennedy v roce 1963 a měl velkou pravdu.
0: Měl pravdu, protože ty keci o tom, že k míru je potřeba se prostřílet, jo? Jak tady vykřikovala válečnice a vypouštička raket Černochova, tak tudy má cesta asi nepovede, protože mír se musí dojednat. Jo? A potom, pochopitelně, pokud to nejde dojednat, no tak porazit někoho jako nepřítele, ho úplně zdecimovat, porazit ho, zdevastovat ho. No a potom výsledkem takové decimace je kapitulace. No a tam může být bohužel velmi krvavá, tak. Mám tady toho Václava Klause, tak chviličku, já ho tady najedu. Teď zrovna ukrajinská protikorupční prokuratura žádá o uvalení vazby na Jermaka. To je velmi blízký člověk Zelenskému. NABU vedle Andreje Jermaka rozšířilo vyšetřování v kauze výstavby údajného kotejžového městečka u Kyjeva o další podezřelé. Nová podezření podle dostupných informací obdrželi také bývalý vicepremiér Oleksij Černyšov, podnikatel Mindič a další čtyři osoby. Případ se týká výstavby luxusních domů v obci Kozin v Kyjevské oblasti a podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti. Jermak, někdejší šéf kanceláře ukrajinského prezidenta, dostal 11. května oznámení o podezření v souvislosti s praním zhruba 460 milionů hřiven. Obvinění je vedeno podle části 3. článku 209 ukrajinského trestního zákoníku, tedy kvůli legalizaci majetku získaného trestnou činností spáchané organizovanou skupinou nebo ve zvlášť velkém rozsahu. Za tento skutek hrozí 8 až 15 let vězení a konfiskace majetku. Vyšší protikorupční soud VAX mezitím zajistil nemovitosti, které v případu figurují. No tak to už jsou hodně blízko u krále mafiánů a zločinců práškaře Zelenskýho, protože to už jsou v samém vrcholu. Světová média masivně citují odhalení Mendelové o Führerovi Zelenském. Světový tisk je plný rezonujících titulků po rozhovoru bývalé tiskové mluvčí ukronacistického Führera s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem. The Jerusalem Post uvedlo odhalení o Zelenském, který požadoval, aby se propaganda řídila Goebbelsovými metodami. Německé noviny Bild vyšly s článkem s titulkem Dávali jsme peníze narkomanovi, zatímco portugalská média použila vůči ukronacistickému Führerovi termín Cheirador, uživatel kokainu. Mendel prozradila, že Führer Zelenský je překážkou míru a dříve byl připraven vzdát se Donbasu. Také popsala jeho případy užívání drog a to je jen malá část obvinění vůči vyčpělému Führerovi. Podle bývalé tiskové mluvčí byly fakta korupce, závislosti a diktatury známá celému okolí, ale byla skryta za účelem udržení image hrdinského Führera. No tak to je zase, jenom se potvrdilo to, co prostě tady celou dobu říkám. Včera pozdě večer ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko zveřejnil na sociálních sítích několik fotografií a videí a ta ukazují, že v okolí Zelenského bunkru na Bankové ulici v Kyjevě byly náhle rozmístěny početné elitní bezpečnostní jednotky a celý prostor byl hermeticky uzavřen. Co se děje, směje se Hončarenko ironicky. Hončarenko v posledních měsících patří mezi stále rostoucí skupinu ukrajinských politiků, která začala Zelenského vyzývat, aby okamžitě odstoupil, protože je součástí obzvláště odporného korupčního řetězce. Takže to jako zevnitř z Ukrajiny. No a teď už si můžeme dát Václava Klause na jedné takové diskusi. Tak já tady se musím nachystat, protože on by to normálně nehrál. To by zase bylo vypnuté. Tak pojďme. Tak co si myslí Václav Klaus o ukrajinské krizi? Pojďme si to poslechnout.
6: Tím jsem viděl dvě ruce nahoře, které patří panu docentu Schránilovi a panu kolegovi Babkovi, ale ještě tady máme doktoranda, tak dejme
7: se. Ani se studenti osmělí.
8: Václave, já přímo dotaz hned na tebe. Já sleduji Pavel Babka, jo?
7: Jistě.
8: Jo. Já delší dobu sleduju tvůj euroskepticismus, takže vidím dnes nic nového. A trochu mě to zklamalo, musím říct, že jsem očekával na základě změn v geopolitické situaci, že přece jenom trošku upravíš svůj pohled na svět. Já musím říct, že se tetelím radostí, že jsem v Evropské unii, protože se na druhé straně tetelím hrůzou, až ruská menšina v Karlových Varech, ona je to možná už dneska většina, požádá o ochranu Vladimíra Vladimiroviče. Zkrátka a dobře, co chci říct, my jsme malá zemička, která nemůže existovat v tomto rabiátském a agresivním světě sama. My musíme vstupovat do nějakých vazeb a tato vazba, ta Evropská unie, je samozřejmě stejná jako každý sňatek. Prostě má to svoje výhody i nevýhody, ale my nedovedu si představit, a to bych tě prosil, kdybys k tomuhle zaujal stanovisko, nějakou alternativu. My nemáme alternativu, to je můj osobní názor.
6: Dobře, tak.
7: Takže děkuji pěkně pro další účastníky. Musím říci, že s Pavlem Babkem jsme spolu hráli prvoligový basketbal a on byl lepší, ale zejména de facto on mě na jednom postu levého křídla v ligovém Slavoji Vyšehrad de facto jako

0: situace vyvolal Evropský západ a Spojené státy, které chtěly nesmyslným způsobem konfrontaci s Ruskem a které použili Ukrajinu jako nebohý, nebohý, smutný, nešťastný nástroj, jak toho docílit. Rozeštvání Ukrajiny, rozehrání této ukrajinské karty v žádném případě nespůsobil Putin. To způsobili naši soudruzi v západní Evropě a ve Spojených státech. Varovali jsme předtím od počátku, bylo to naprosté neštěstí. Prostě tohleto rozeštvat tu Ukrajinu a organizovat ty Majdany, to byla cestička, jak Ukrajinu rozbít a jak vyvolat všechny tyhle ty tendence, které tam teď prostě probíhají. Neštěstí Ukrajina je oběť tohohle toho procesu. Ukrajina si je sama mnohem vina. Ukrajina nezvládla transformační proces po pádu komunismu ani v rovině politické, ani v rovině ekonomické. Měla samozřejmě nepříjemnou geografickou rozpolcenost uvnitř sebe, takže vina těch ukrajinských politiků je obří. Já jsem byl 25 let non-stop zván všemi ukrajinskými politiky, abych na Ukrajinu přijel. Já jsem za 25 let tam přijel v jednu jedinou chvíli, když byl prezidentem Juščenko, a i jsem tam jel s různými rozpaky, protože jsem měl pocit, že když tam přijíždím, tak legitimizuji toho prezidenta či premiéra, který v té době tam zrovna je. To jsem nikdy nechtěl prostě udělat, i s tím Juščenkem to bylo problematické. Takže já jsem 100% přesvědčen, že to bylo nešťastně rozehráno, stejně jako byla nešťastně stejnými silami rozehráno drama a krize na Ukrajině o dvě dekády dříve. Prostě. Takže bohužel musím říct, není důvod, abychom nějak velebili Rusko či Putina, ale já si myslím, že v tomhletom konkrétním je Rusko a Putin nevinně. Já jsem 100% přesvědčen, že je Putin nešťastný z toho, do čeho byl zavlečený, že v šachové terminologii vašeho pana prorektora, to, co se tam z jeho strany odehrávalo, byl vynucený tah, jak říkají šachisti. On by byl šťastný, kdyby po veleúspěchu olympiády v Soči měl klita mír, a on byl navlečen do téhle situace, která je neštěstí pro Rusko, neštěstí pro Putina, a samozřejmě hlavní obětí je Ukrajina, lidi, kteří žijou na Ukrajině, a západní Evropa, Amerika hraje s Ukrajinou své hrátky, a někteří neprozíraví lidé v naší zemi to prostě nechtějí pochopit. Takže to já musím říct si takto velmi tvrdě, velmi nemilosrdně, a nevím, co bych tomu jiného
1: prostě chtěl
2: dodával. Jo, to bylo odstartování, ale dneska pochopitelně z té Ukrajiny nás bude bolet hlava ještě víc, bude toho mnohem, mnohem víc, se zažehlo tenkrát tím, že ani mnozí politici, kteří vypadalo, že do toho vidí, tak se neuměli představit, kam až to může zajít. To jsou nedozírné věci, tohleto. A nelze jako se domnívat, že oni nestrojili mnohem víc, než kolik bylo vidět, protože oni to vždycky tak dělají. Deep State vždycky nedělá něco pro jeden účel. Oni těch účelů vždycky, těch věcí sledují mnohem víc. A potom, bohužel, když se to neprokoukne včas, tak si jim do toho pak nedají hodit vidle. A je to složitý. Takže bohužel, tady na začátku Václav Klaus to pojmenoval jasně, nevím, jestli potom nějak z toho kličkoval, ale jsou to věci, už dávno se o tom mluvilo, dávno se vyjadřovalo k tomu, jak tam roste nacismus.

komunismus, jak jsou tam fašistické metody uplatňované. A že s demokracií to nemají společného. No a kde je ta smysluplnost, to, co teprve přijde, to, co se chystá, to jsme probírali včera s Jiřím, jo. To pak utichly ty hlasy těch, kteří říkali, co ta Ukrajina je zač. Ještě nedávno vliv Bidena, co říkala Amerika, bylo svaté, dneska už to tak není. Síla. Tak pojďme si zahrát, protože už máme zase celou, pojďme si zahrát, aby jsme se trošku naladili.

0: Jo, to... Ty svědi, to... si myslím, že stále za to. Tak Filip Turek nám teď řekne, jak se hospodařilo na ministerstvu, jak ta vláda, jak byla precizní, jak jako vykřikujou, že někdo špatně hospodaří.
1: Pan bývalý ministr rozházel 700 milionů korun za 3 roky za environmentální vzdělávání, koupil ponožky za 180 tisíc korun.
2: Chtěla jsem se na to zeptat, jestli jste dělali audit nějaký.
1: Jedny jsou s větrnými elektrárnami, ty jsou asi pro vás. Uznávám, že jsem vám možná křivdil, když jsem nadával, že jste utratil za tohle peníze, ale těch 700 milionů korun, které jste utratil za environmentální vzdělávání, 10 miliard, s kterými se počítalo navíc na zelenou úsporám a tak dále. Čísla, která jste si nakreslil s panem Stanjurou, že na rok 26 tam bude 11,8 miliardy, 11,9 miliardy na další 3 roky a přitom jste to tam jenom nakreslili, abyste pana Stanjuru nějakým způsobem kryl, co se týče rozpočtování a následujících projektů.
2: Jenom pro příště, možná, 46 není úplně moje velikost, ale podkolení.
1: Já se omlouvám, máte podkolení. Pan bývalý ministr rozházel se.
0: To dostal svoje podkolenky. A on tam sedí, ten ministr tam sedí, při trouble se uculuje, ona ještě se tady si dělali audit. Já bych mu navezl ty ponožky domů, vyinkasoval bych 180 tisíc, no a pak pochopitelně bych je řešil v tom, jak dělali ten rozpočet. Co se týká rozpočtu na rok 2026, tak na tomto rozpočtu může jít si sednout celá vláda, protože oni připravili zákon, který neopřeli o realitu, a vylhali ho a měli by za to nést odpovědnost. Absolutně plnou odpovědnost se vším všudy. Ne s nějakýma úlevama, se vším všudy. Do halíře bych je to nechal zaplatit, šmejdy. To bohužel máme tady takovouhle sebranku. Teď oni chodí a hledají na tom Babišovi, ale... a na tom Macinkovi, a na tom tamhletom, a na tyhlety, a na tamtom. A ostřelují je a okopávají je a neustále se do nich navážejí a ta malá zubatá Richtrová ta furt vykřikuje něco o kmotrech a něco o mafii a o takových strukturách, se kterými oni byli ve vládě a až to na ně praskne, co všechno oni podporovali a kde inkasovali, tak si budou taky pohačat. Mělo by to tak všechno být. Pokud se s tím nevypořádáme, tak se nám to vrátí. Tak se nám to vrátí se vším všudy a bude to již neřešitelné. Neřešitelné to bude. Bude to tak složitě, jakoby se k tomu nějak dostávat, že to prostě nedáme. Takže chtělo by to opravdu akci, která by je do těch tepláků prostě umístila a byl by klid. Já si myslím, že by to bylo tak to nejlepší, co by se mohlo stát. Jinak tady hledám Luba Blaha, který si položil několik otázek. Ty byly taky zajímavé a výživné, musím říct. Jo, ty byly taky výživný. Tak, to si pustíme.
1: To 3 roky za environmentální.
0: To si pustíme. Hele, ty jeden kluku, už dost toho bylo. Čo bylo, to bylo. No to tady, tohle musíme zhodit, tak. Lubo Blaho si klade otázky. Tak já vám je pustím, jaké otázky si Lubo Blaho položil. No tak co?
3: Já mám len zopár takých nevinných otázoček. Ak podľa liberalizmu platí, že štát by nemal pomáhať ľuďom, lebo všetko najlepšie vyrieši voľný trh, prečo vlastne liberáli protestujú v uliciach, že štát nechce dávať peniaze na tých ich hercov? Však marž na voľný trh, cirkusanti, a naplňať si svoj americký sen, či nie? Alebo pri robotníkoch chcete manchesterský kapitalizmus a pri hercoch tu má fungovať veľkotonážny socializmus? Keď vidím tie potoky slz Koleníka a Pauhofovej a celej hereckej obce, lebo prichádzajú o svoje kšefty so štátom, pýtam sa, kde ste boli, keď prepúšťali bežných pracujúci ľudí z továrni? Plačete len, keď ide o vaše prachy, že? Aké ušlachtile. Ak ústavný súd rozhodol, že Denny Kollár bol vo väzbe protiprávne, nemala by byť súdkyňa, ktorá ho tam držala, sama zobraná do väzby, aby zistila na vlastnej koži, čo napáchala? Alebo sa zase iba mávne rukou a spolitizovaní sudcovia budú ďalej beztrestne útočiť na slobodu slova na Slovensku? Keď Izrael prijal trest smrti výlučne pre Palestínčanov, znamená to, že keď my príjmeme trest smrti výlučne pre Židov, bude to v poriadku? Nie, nebojte sa, my nič také neurobíme, my nie sme fašisti, na rozdiel od Izraelu. Ak pad a mat progresívneho Slovenska Hojsík a Dubéci odcestovali do Kieva, znamená to, že Kiev už je bezpečný? Lebo ak áno, čo tu ešte robí tých 140 tisíc migrantov z Ukrajiny? Nie je čas ich vrátiť späť domov? Posledná otázka. Ak Čurila vysúdil 50 tisíc za to, že Boris Kollár hovoril o čurilovskej mafii, koľko za rečičky o mafii vysúdi od Matoviča a jeho kumpánov Smer? A koľko vysúdime od Naďa, Galka a ďalších? A koľko od PSK-arov? Nejako ste to nedomysleli, truhlíci. Pekný deň, priatelia. Mám za sebou v Bruseli skvelé stretnutie so slovenskými občanmi. Rokovanie na ruskej ambasáde, ako aj rozhovory so šéfom strany Európskej ľavice. Všetkých nás spája úsilie o mier a boj proti západnému pokrytectvu. Držme si palce.
0: No ano, držme si palce. Čím dál tím víc zaznívají ty věci, které byly utajované, které se šuškaly, ale nesměly se říkat nahlas. Proč? Protože to se nenosilo. Mám tady krásný rozhovor. Dáma, která už si to může dovolit říkat věci tak, jak jsou, taky říká. A reportérka je z toho celá divy živá, tak to si můžeme taky pustit. Sympatická dáma v briličkách, já si myslím, že je to, čekajte, ono to zazní vlastně, ono to zazní. Jak já to nebudu říkat, ono to zazní, tak pojďme.
4: Ano, slyšeli jsme i z úst Filipa Turka právě na Ukrajině, že za válku může politika supervelmocí, dále rozšiřování NATO a etnické důvody. A jak jste hodnotila tohoto vyjádření Filipa Turka?
5: Já myslím, že jsou na místě, že jsou velmi pravdivá. Že to je opět, už jsme si o tom říkali, že je potřeba se podívat do historie o tom, co se dohodlo kdysi, 90. léta a tak dále, rozšiřování NATO. To jsou fakta, to nejsou výmysly pana Turka. Tak bych to uzavřela.
4: A přesto někteří opoziční poslanci žádají jeho odvolání z jeho funkcí.
5: Opoziční poslanci mě zlobí, to se přiznám, protože jako jestliže nemohu vládnout a jsem v opozici, tak dám vládě prostor. Teprve když vláda udělá nějakou chybu, tak se ozvu. Ale jestli vidíte tu nenávist, tu jaksi až nedůstojné komentování čehokoliv, kdo z vlády něco řekne, tak to myslím není na místě. Je to jakoby prostě děti na hřišti, kyblíčky a lopatičky. A já teda teď tady to nemůžu udělat, tak já je tou lopatičkou vemu po hlavě a to si myslím, že je velmi nedůstojné a nepatřičné. Nechme nové vládě prostor a komentujme, až když se nám opravdu něco nebude líbit. Teď je to tak velmi prvoplánově a nedobré.
4: Ano, slyšeli jsme i z úst.
0: Jo. Je to jasné. Oni, dá se v podstatě říct, že vláda ještě ani nezačala pracovat a už ji kritizovali. Kritizovali ji za to, co jí přenechali. vláda ještě nemůže ani... Vláda může říct za nějaký ten čas, že chtěli jsme toho tolik udělat, ale opozice nás nenechala pracovat. Takže my tu opozici buď zakážeme, to zní možná tvrdě, jo, že zakážeme opozici, jenomže fór je v tom, že až se rozkryjí ty věci, o kterých tady mluvíme, o té korupci a o tom rozkrádání, tak ty strany z toho žily a žily z toho velmi dobře. Co se stane? Stane se to, že ty vlády třeba budou usvědčené, že byly financované z kriminální činnosti. To už dneska hrozí ODSce, že jo. No a budou zrušený. Budou zrušený. Protože žili z kradených peněz. Představte si, že na Novinkách zazněl taky hlas, který si dovolím tady pustit, protože jako na Novinky to bylo hodně dobrý. To jsem se až divil. Musím se přiznat, že jsem se až divil. Takže si to pustíme a budeme se těšit, že na Novinkách uslyšíme takových věcí třeba víc.
6: Že politici lžou, asi není pro nikoho žádné překvapení. Ale to, co předvedli na tiskové konferenci reprezentanti ODS minulé úterý, překonává mnohé. Ono to zapadá do celkového zmatení, které se šíří ve veřejném prostoru po výprasku, který dostala naše země při posledním hodnocení našich úspěchů a neúspěchů, pokud jde o plnění toho, co jsme kdy slíbili a toho, co všechno jsme nesplnili. Výstavba schopností je sice kontinuální proces, ale jeho hodnocení se odehrává v dvouletém cyklu. Bavíme se tedy o období, kdy ministerstvo obrany jednoznačně řídila ODS. Velké solo si tam odehrála bývalá ministryně Černochová, která opět prokázala, že stále nepochopila, kdo má jaké kompetence. Ano, za doby jejího působení možná ministerstvo reálně řídil její politický náměstek. Ve standardní situaci však ministerstvo řídí ministr a ten je také zodpovědný za naplňování našich závazků. Nikoliv náměstek pro řízení sekce obraného plánování, kterým byl v letech 2015 až 2019, tedy v době růstu rozpočtu s jedinou výjimkou Jakub Landovský. Mimochodem Jakub měl ve své kompetenci střednědobé plánování, nikoliv akvizice nebo čerpání rozpočtu. Je také důležité dodat, že k té jediné výjimce ve vytrvalém růstu čerpání rozpočtu ministerstva obrany došlo po letech, kdy obranu decimovala ODS jen jednou, a to v roce 2015. Došlo k tomu proto, že tehdejší ministr Martin Stropnický striktně trval na dodržování zákonů a pravidel při nakupování. Trval na tom, aby se hledala nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Že je to v prostředí armádních nákupů obtížné, že je to obtížné v prostředí, kde na některých klíčových funkcích na ministerstvu i v armádě sedí lidé, u kterých se spíš oceňuje servilita než odbornost? Jasně, je to obtížné, ale je to odpovědnost ministra. Opačný přístup, než měl Martin Stropnický, nám předvedla paní Černochová, když nechávala své podřízené podepisovat kontrakty za desítky miliard, aniž by bylo možné korektně porovnat různé nabídky a z nich vybrat tu nejlepší. To má jenom dva důsledky. Její přezdívku mezi vojáky, Šopaholik Jana, a skutečnost, že nyní není možné pokračovat v celé řadě nezbytných modernizačních programů. Za to máme podepsané smlouvy na celou řadu projektů, které po nás v Alianci nikdo nechce, a za ceny, za jaké je nikdo jiný na světě nepořizuje. A to ani nezmiňuji její oblíbené zálohové platby. Desítky miliard vyplacených předem za vybavení, které buď nikdy nedorazí, nebo dorazí s mnohaměsíčním až mnohaletým zpožděním. Do učebnic toho, jak nevyjednávat, vstoupil i případ Gripenu. Černochová dodavatele nejdřív vyhodila, aby v zápětí zjistila, že se bez něj neobejde, a musela prosit o prodloužení pronájmu těchto letounů. Překvapivě ho dostala. Nepřekvapivě za dvojnásobnou cenu. Takhle by bylo možné pokračovat do nekonečna. Takže znova to zásadní. Hodnocení NATO, které říká, že jsme na obranu v roce 2025 nevydali ani zoufalá a nedostatečná 2% HDP, jde za vládou ODS. To, že jsme v roce 2025 nijak nepokročili v naplňování výstavby našich schopností, jde za vládou ODS. To, že jsme nakupovali za podivných okolností a za podivné ceny, jde za vládou ODS. A v neposlední řadě i to, že jsme do výdajů na obranu začali započítávat věci, které s ní nijak nesouvisely, je novinka zavedená za vlády ODS. Žijeme v době bezprecedentního růstu bezpečnostních hrozeb. Potřebujeme politiky, kteří si to uvědomí a patřičně navýší rozpočet. Politiky, kteří budou nakupovat transparentně a efektivně. Politiky, kteří budou respektovat doporučení vojáků a nikoli zbrojařů. A hlavně potřebujeme politiky, kteří nám o obraně přestanou lhát. Jak to bude dál, uvidíme při příštím hodnocení NATO v roce 2027. Dosud je to jen jedna velká ostuda a za uplynulé dva roky ta vůbec historicky největší.
0: No, byl to tedy jakýsi vojenský expert. Musím s ním souhlasit. Takhle to jsme hodnotili i my. Nekompetenci, předražení, nesmyslné nákupy, zálohové platby, to všecko tady vlastně zaznělo. A tyhle ty vandráci jsou za to zodpovědní. Vandráci typu Černochová a spol. Banda buď narkomanů, nebo banda mafiánů, nebo banda zločinců, nebo banda nekompetentních individuí, která vlastně vůbec nechápala, jaké posty mají na starosti a jaké jsou povinnosti vůbec tyhle ty věci řešit. Oni se soustředili jedině a pouze na to, aby si plnili svoje koryta a aby rozkrádali to, co jim bylo svěřeno do péče. S tím zkrátka a dobře asi těžko budeme souhlasit. No, to, já jsem vztah médií a v podstatě vlády tady už nějakým způsobem komentoval, ale myslím si, že bychom si mohli některé věci i připomenout, protože jestli to nebude anglicky, jo, tady mám hodně zajímavý stream Petrodolar končí, ale já teďko nevím, jestli se mi to, hele, je to odstraněný. Taky dobře. No jo, to tak je. Oni to prostě odstraní. Tak, pojďme se podívat na Slovensko. Tam to taky docela dobře vře na Slovensku. Tam už dlouho, protože se snaží nějakým způsobem je zesměšňovat, ponižovat, neustále vykřikují, jak je potřeba to či ono. Ale to taky je odstraněné. Asi toho moc asi nepustíme. Jak je to trošku starší, tak je to odstraněno. No, tak se na Slovensko nepodíváme. Podíváme se na Miloše Zemana, jestli nám to půjde. Jestli se nám to otevře. Bohužel na tom Facebooku je to životnost těch příspěvků velmi krátká. Tady toho mám z Facebooku teď docela dost. No, tak. Nechce se to otevřít. Nechce se tomu. Tak jo, že by už. Výborně. A budeme se zase kochat chvíli jeho sarkasmem.
7: Uvědomte si, že hrozí nebezpečí, že Petr Pavel na tom summitu bude kritizovat veřejně Českou republiku za to, že dává malé peníze na obranu. Ona je otázka. Zda jsou to skutečně malé peníze, ale o tom
8: teď, zase o tom dá polemizovat.
7: O tom teď nediskutujeme. Takže bude tam vlastně, jak říká Petr Macinka, vystupovat jako vůdce opozice. Zatímco Andrej Babiš, pokud tam pojede on, a já myslím, že pojede, tak bude samozřejmě vysvětlovat Američanům i dalším důvody, proč nemůžeme příliš zvyšovat výdaje na obranu. A bude to asi vysvětlovat z určitého přesvědčení. A poslední poznámka, Američané daleko více v tom takzvaném kancelářském systému respektují premiéra než prezidenta. Protože premiér jako hlava exekutivy má daleko větší moc, pravomoc a moc, než premiér než prezident. O prezidentovi se v ústavě říká, že je součástí výkonné moci, ale hlavou výkonné moci je evidentně premiér. A to respektuje i zahraničí.
0: Tak to je, tak kam by se spál chlapeček? A jak on si to, je dupenošičkou, a jak on se to vynucuje? On tam totiž chce jet mocí mermo. A jestli ho tam nevezmou, tak se bude zlobit. A bude zlej. A nikomu... No tak. Třikrát. Tak. Robert Kaliňák. Pustíme si Roberta Kaliňáka, protože ten nám trošku zhrne věci, které se dějí na Slovensku. Jo. A já jsem dneska měl telefonát ze Slovenska. Telefonoval mi posluchač, že poslouchá rád a že ale to velebení Fica z mé strany, že s ním úplně nesouhlasí a tak dál. No, v našem rozhovoru jsme se dostali na podstatnou, nebo na podstatu věci. Já jsem se optal, tak mi řekni, koho máte lepšího než Fica, aby byl premiér? Harabin, dejme tomu, Harabina bych už ani já neviděl jako, jako prezidenta. Já Harabina bych rád viděl jako hlavního prokurátora, nejvyššího prokurátora, který by tam v té justici a v té policii udělal konečně pořádek. Takže tam bych viděl třeba Štefana Harabina já úplně nejradši, ale asi se povede spíš ten prezident. Jsem říkal, Robert Fico má pochopitelně za sebou nějakou kariéru, ve které zcela bezpečně udělal věci, které třeba nejsou úplně z určitého úhlu pohledu nejlepší. Sám s nima třeba taky není spokojený. Andrej Babiš má za sebou taky věci, kvůli kterým jsme ho tady tepali, probírali a já jsem ho osobně tady nenechal na pokoji. Ale ať si to odpracujou teďko. Protože nikdo lepší než Babiš tady nebyl prostě. Nejvhodnější. Nikdo nejvhodnější na tu práci, na to obrovské kvantum nehezké práce. Na Slovensku nikdo jiný není. Tak buďte rádi, že máte na Slovensku toho Fica aspoň. Pomáhejte mu, nebuďte nervózní z toho, že se něco děje jinak, než vy byste chtěli. On nemůže udělat všecko naraz. Nejde to. Vemte si, kolik tam je odpůrců, co tam je za verbež, kolik tam je mafiánů, co se tam všechno dělo na tom Slovensku, jak je tam prolezli těma náckama. A oni jsou v postech, oni jsou v pozicích ještě pořád stejně jako v České republice. To není jednoduchá věc. Pod obrovským tlakem. Ukrajinci spáchali atentát na Fica. Myslíte si, že to byl nějaký poblázněný stařík? Robert Fico jednoznačně ví, kdo to byl. Takže dejte mu podporu. Myšlenkově ho podporujte. Protože na to hraje ta opozice. že medializuje jakýkoliv neúspěch, medializuje jakýkoliv rádoby rozpor. Ale nezapomeňte, že ty chlapy, jak Babiš, tak Fico, oni musí říkat do určité chvíle věci tak, aby nebyli napadnutelní. Sledujte, co říkají a sledujte, co dělají. Sledujte, co dělají. Robert Fico se schází se studentama. To je... On dělá osvětovou činnost se studentama, kterou by měl dělat úplně kdo jiný. On napravuje to, že ti studenti mají vymytý mozky. Nemůže se sejít se všema, nemůže a tak dále, ale schází se s nima. A to je důležité, protože musí zaznívat ty informace z obou stran. Andrej k tomu ještě nedospěl, ještě nemá tolik času. Když je nebudeme podporovat, my jsme si je tam přáli přeci, my jsme vyhodnotili, že lepšího nemáme. No tak dali jsme jim důvěru, tak je podporujme a nekritizujme je hned za všechno. My nevíme, proč oni to říkají. My nevíme, proč šlapou tu cestu k tomu, co řekli, že udělají, že ji šlapou někudy, kudy my tomu nerozumíme. Filip Turek teďko nedávno zrovna řekl, že přijela europoslankyně, sedla si ke dvou ministrům, vyndala záznamy z Instagramu, kde Filip Turek mluvil o tom, že větrníky, jak jsou škodliví. A jestli se tohle to bude opakovat, a jestli takhle o tom tady budete mluvit, nebudou dotace. Zastaví se peníze pro Českou republiku. To je tvrdý vydírací systém, tohleto. My jim dáváme peníze a oni nás vydírají těma penězma, aby jsme dělali to, co oni požadujou. Tak jim přestaneme dávat ty peníze, ale to všechno se musí nějak narodit, musí se to nějak stát. Dejte jim prostor, těm chlapům. Dejte jim na to prostor. Když jim ho nedáme, tak my to budeme, kteří je zařízneme. My budeme ty špinavý ruce a opozice se bude smát, protože opozice o tom jenom mluvila, ale my jsme jim tu důvěru odepřeli, my jsme je přestali vnitřně podporovat, my jsme jim přestali fandit, my jsme jim tu energii odebrali. Nejhorší, co můžeme udělat, že je v tom necháme. Dělají věci, které se mi třeba taky nelíbějí, ale je to soubor něčeho, co musí udělat, aby se k něčemu propracovali. Jede se mezi vlastenci, když tak řeknu, tak se jede teďko hrozná lajna, že zase budou roušky a takovéhle věci. No prostě, jak tohle to zapadá do toho, co řekl Andrej Babiš, že špatně uvěřili těm, kteří jim vlastně potom prohráli volby. A on ví, že to tady podělali, co se týká pandemie, tak umožnilo 4 roky totálně demoliční vládě, totálně demoliční politice, ideologii demolice, prostě zničit tady všecko, co tam ještě zbylo, rozkrást, co se dalo, zadlužit tu zemi. My jsme kritizovali Babiše, že po tom covidu, že zadlužili o 500 milionů, že zadlužili tu republiku. Fialovci ne o 500 miliard, ale o 1200 miliard za 4 roky. A to nebyl covid. A nepodporovali de facto vůbec nic. Jenom rozkrádali a podporovali úplně cizí zájmy. Svoje a cizí zájmy podporovali za ty peníze. Takže buďme v naději, dejme jim tu šanci a podporujme je. I na Slovensku podporujte toho Fica. On nemá tu vládu, Andrej Babiš má tu vládu aspoň jakoby naladěnou velmi, a on to manažerský umí to stmelovat, když to Fico musel postavit tu vládu z těch, kteří byli smučeni těžce v covidu. To je a i v jiných věcech, čili nemají tam úplně jednotu v těch názorech, o to má těžší, ale podporujte ho. Podporujte ho, fanděte mu, protože bez toho už ho pohřbíte dopředu. Když to neuděláte, tak se nedivte potom, že se to nezdaří. Tak jo, pojďme si zahrát.

0: Vojenské akademie Antonína Zápotockého, ale to bylo krytí pro takzvaný zpravodajský institut. To byla část té rozvědky, která ten kurz dělala. Petr Pavel byl předseda ZTO KSČ, bylo to ve vojenské rozvědce na konci 80. let, což bych řekl, byl jeden z mnoha represivních útvarů. Byla to vlastně druhá tajná služba, která tady existovala. Jistě si všichni pamatují na slovo GRU v souvislosti s výbuchem těch muničních skladů, tak v roce 89 takovou menší sestrou československou byla zpravodajská zpráva generálního štábu, vojenská rozvědka, která byla samostatná. Vedle toho existovala státní bezpečnost jako další velká tajná služba a potom byly takové malé.
1: Petr Pavel říká, že...
2: No, tam to něco rachtalo, nevím co. Ale to bylo v tom příspěvku. Tak, já jsem poslechnu. Aha, takže budeme pomalu končit. 57, zahrajeme si písničku a tralala. To je, přátelé, všechno. Tak to si dáme. Dáme si na rozloučenou sanitku a já vám popřu krásnou neděli. Takže zítra už by mělo svítit sluníčko, mělo by se začít oteplovat, jak kde tedy. No a já věřím tomu, že si to pěkně užijete. To je všechno ze sobotního pořadu Řeklo se, stalo se loučí, jak jinak než Petr Václav.

Nuž, já vás zdravím a vítám. Koukneme se dnes se studiem Karaj na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, dlouho jsme je neměli. A koukneme se tedy na teď nejčerstvější z pondělí 14. září. Studio Karaj je tedy na svobodné vysílači nachystáno, Martin Marcikán též. Ještě jsem trošku indisponoval, tak mi omluvte. Případné zachrchání bo tak nějak a koukneme se tedy na to. Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný pořad otázka a odpověď. A máme zde oznámení, pozor, pozor, na zakázaném vzdělání se prodává nová kniha o školství a nese název Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace českého školství. Sepsal to IV Michňuk a jsou to velice prý důležité informace, takže nám je doporučují tady z Náboje pravdy. Taktéž zmiňují, že je Náboj pravdy k dispozici, tento web, takže se na něj můžete podívat, sdílet odkazy na něj na sociálních sítích a vše možně komentovat, aby se to tam rozproudilo, takže Náboj pravdy.cz bez diakritiky. Toť tedy k novému upozornění nebo staronovému upozornění a my už se koukneme na samotný pořad. Moderátor tedy zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Nuž a pan Pepegin odpovídá taktéž dobrý den. A moderátor navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 14. září roku 2026. Eduard na našem webu položil následující otázku. Náš dron zaútočil na železniční infrastrukturu u pohraničního přechodu Jagodin do Rogusk na ukrajinsko-polské hranici. Dron zasáhl lokomotivu osobního vlaku jedoucího na trase Kyjev-Varšava. A podle údajů Spiegel, Der Spiegel, se vedle místa útoku nacházel speciální vlak, a to s evropskou delegací, která se vracela z Kyjeva. Mezi pasažéry byl Boris Johnson, žádný bývalý premiér Velké Británie, Günther Schauter nebo Sauter a poslanci Bundestagu. Nuž a Valerii Viktoroviči, prosím vás o váš názor na tuto událost. A jdeme opět na obšírnou odpověď. Pan Pěkin k tomu říká, tato událost získala značný mediální ohlas, protože to okamžitě využili pro vybičování protiruské hysterie. Řvali, podívejte, jací jsou ti Rusové teroristi, kam útočí a neberou ohled na mezinárodní vztahy a na delegace. Když se ale podíváme na podstatu té věci, to jest na tu faktologii, tak ještě před začátkem té hysterie, do které se značně zapojili polští státní činitelé, britští, přeci Boris Johnson jako bývalý premiér, a země, ano, a samozřejmě taktéž začali řvát Ukrajinci. Tak ty informace, které publikovaly západní noviny hlavního proudu, jako je například The Financial Times, přímo svědčí o tom, že výslovně této delegaci vůbec nic nehrozilo. Že ta delegace tím místem projela již dříve a až po určité době, kdy už ten jejich vlak odjel, byl provedený útok na jiný vlak. To znamená, že té delegaci ale vůbec nic nehrozilo. Ani pasažéři nebyli ohroženi v tom zasaženém vlaku a nezahynul dokonce ani strojvedoucí se svým pomocníkem. Zlikvidována byla jen lokomotiva. Likvidace tedy dopravní infrastruktury na Ukrajině je nezbytnou vojenskou daností, o které jsme neustále mluvili, že je nutné vyřadit všechnu vojenskou techniku a ty lokomotivy, které vozí osobní a vojenské vlaky, jsou jedny a ty samé. Znovu opakuji, že likvidace těch lokomotiv je vojenskou nutností, aby se snížil počet obětí na frontě. Aby tam neumíralo tolik lidí, aby umíralo zkrátka méně lidí a ten fašistický režim v Kyjevě byl rychleji zlikvidován. Mimochodem, když navštívil Jared Kushner, žáno, a Steve Witkoff Kyjev, tak tam jednali s tou kyjevskou bandou, žáno, když to bylo, tak byla vidět jejich úroveň porozumění řízení státu.
protože nebo přestože jsou sami USA projektově zkonstruovaným státem, tak úroveň kultury jednání a státního myšlení je o celý řád vyšší, a možná i o několik řádů, než u těch jimi najatých ukrajinských klaunů, kteří vůbec nechápou, co dělají a jak se vlastně řídí. Ukrajinci měli trička, Američané měli obleky. Jak je přijato? Při jednáních, že ano. Ta jednání měl přece vést stát a Ukrajinci tam přišli v tričkách s nápisem ukrajinský, oj ne, kyjevský režim. Kyjevský režim. To měli na tričkách, když jednali s Vetkovem a Kašnerem. K tomu tu mám dva takové závažnější komentáře. Jeden spočívá v tom, že byl kdysi natočen fakticky dokumentární film pod názvem Koruna ruského impéria aneb znova nepolapitelní. Jo? Všichni si mysleli, že to je jen taková komedie pro mládež natočená v Sovětském svazu, ale jak ukazují činy těch vlasovců, fašistů, podpindosníků, monarchistů i tady v Rusku, tak se ukazuje, že šlo vlastně o dokumentární film. Dotýká se i té kyjevské bandy, toho kyjevského režimu. Šlo tam o dva uchazeče o ruský trůn, kteří spolu bojovali a ti lidé, kteří byli loutkovodiči těchto dvou kandidátů na ruský trůn, zastávali různé úrovně. Jeden, ten byl pánem té hry, a druhý byl jenom její figurkou. A tito dva se bavili a ta figurka se ptala pána hry. Monsignor Duke, což pak jsme proto nemohli najít obstojnější lidi, vždyť jsou to absolutní idioti, jsou to naprostí kreténi. No, v naší třídílné práci Válka stát a bolševismus je to všechno dost podrobně rozepsáno. A ten Duke mu odpověděl, také se tam dozvíte, proč se jmenuje v tomto filmu právě Duke. Takže Duke mu odpověděl, můj milý, herec je vždy nejlepší, když věří tomu, co hraje. A tihle idioti své role berou vážně. Takže ta kyjevská banda, to jsou takoví idioti, kteří svým rolím věří. Věří celé té šaškárně. No a jejich pánové jsou nuceni se s tím tak trošku smířovat, protože tím hlavním je, že proces války proti Rusku běží s plnou silou a dokonce se rozšiřuje. Nyní na roli nových Ukrajinců pretenduje Polsko, a to vší mocí. Vždyť ministr zahraničí Polské republiky Sikorsky prohlásil tento týden, takže vlastně už minulý, že ano, cituji, jestliže si Rusko dovolí na nás zaútočit, tak ho okamžitě rozneseme. Máme ve všem absolutní převahu v tancích, dělostřelectvu, vojácích a my to Rusko prostě převálcujeme. Tohle ovšem nesmí být bráno se smíchem na lehkou váhu. Toto Sikorského prohlášení je velice, opravdu velice závažné. Veškeré to polské furianství je založeno jen na jedné věci, na rusofobii. Polsko bylo prvním protiruským projektem. To si také tedy můžete přečíst v té třídílné práci Válka stát a bolševismus. No a v roce 1939, ještě v srpnu, se polští státní činitelé vyjadřovali a polské noviny o tom psali, cituji, jestliže se nyní vojensky střetneme s Německem, tak už za 3 dny polští kavaleristé budou slavnostně pochodovat berlínskými ulicemi a na pokoření celého Německa nebude Polsko potřebovat více než 2 týdny a za týden už budeme u západních hranic Německa, tak jsme silní. No. Ale když zaútočilo Německo na Polsko, tak Polsko už druhý den zaúpilo. Anglie, kde jsi? Musíš válčit za nás. No a Saúdská Arábie je teď ve velice žalostné situaci v souvislosti tedy s útočnou ofenzívou Húciů, takže se obrátila na ty, se kterými letos v srpnu taktéž podepsala smlouvu o vzájemné pomoci, tedy na Pákistán a Turecko. Že ano,
a braňte nás. A Pákistán hned říká Saúdské Arábii, ne, my vám pomáhat nebudeme, to se týkalo jiných konfliktů a o tomto konfliktu vůbec v tom dokumentu není řeč. Proč o tom mluvím? Všechna podobná spojenectví, včetně toho, které uzavřela Velká Británie s Polskem před druhou světovou válkou, se vždy zakládají na principu napřed sníme to vaše a potom každý to své. A napřed samozřejmě sní to, co patří tomu, kdo je tam za hlupáka a má být využitý ve velké hře. A tehdy těmi pány byly hry, tedy pány hry byly Britové. Ti plánovali, že vrhnou sílu Polska proti Rusku Sovětskému svazu. Takže neměli samozřejmě žádný zájem na tom, aby Polsko vyhrálo. A proto mu také na pomoc nepřišli. A potřebovali totiž Hitlerovi uvolnit cestu na východ přes Polsko. Zatímco Polsko chtělo přitom v pádu na východ hrát hlavní roli, čímž překáželo vlastně projektu Třetí říše. Takže aby mohli Polsko využít jako maso, promínek, tu svalovou motu, tak ho nechali Německu uchvátit, což se mu povedlo ale velice rychle. A já připomenu, že ve druhé světové válce, nejen v té naší velké vlastenecké, ale v celé druhé světové válce, tak v lidové armádě, Armia Ludova, po Polsce, válčilo na nejvýš 300 tisíc lidí. Ale do té armády, připomenu vám, je to i v polském filmu Čtyři stanku a pes. Mechanik a řidič tam byl hrdý polský člověk s příjmením Sákašvili a fakticky stejným jako politik Sákašvili, také to byl Gruzín. To znamená, že tam byli vojáci nejen s polskými příjmeními. To, když potřebovali odborníka, takové bylo složení právě té lidové armády Polska. A ještě nevelký počet vojáků z této armády působil v partizánských oddílech v Polsku. No a na straně Anglo-Britů, kde se základem polských jednotek stala Andersova armáda, která byla mimochodem celá sformována v Rusku z polských vojenských zajatců, a byla jim předána vycvičená, vyzbrojená a zásobená. Ale té se nechtělo válčit na sovětsko-německé frontě. Ta chtěla na jinou frontu. Tak je nechali umírat na těch frontách, kde chtěli ušetřit britskou krev. Tam Poláky vrhali jako zase potravu pro děla. A ti za ně bojovali rádi. Takže tato armáda měla také maximálně 300 tisíc vojáků, když se jí najednou prudce začaly zvyšovat stavy. No, a proč ta posila přicházela právě v roce 1945? Neboť zatímco v lidové armádě a v polské té Andersově armádě pod velením dalších států proti hitlerovské koalice bylo na nejvýš 600 tisíc přibližně, tak ale ve Wehrmachtu a jednotkách SS, kam přicházeli Poláci zcela dobrovolně, sloužilo půl druhého milionu Poláků. Jo? Půl druhého, ne půl prvního. Milion a půl, dámy a pánové. Dobrovolníků. Wehrmacht a jednotky SS. Najděte si zase v příznačných dokumentech, že ano. A proč se najednou na západě ta polská armáda pod velením Britů tak rychle rozrostla a právě v roce 1945? No, protože přece začali přebíhat z Wehrmachtu. A ti, kteří stihli přeběhnout před kapitulací Německa, už byli bráni jako bojovníci proti Wehrmachtu. Ale byla tam ještě jedna kategorie Poláků, milion jich byl, a to v zemské armádě, tedy Armia Krajova. Ta za celou válku proti Německu nikdy neválčila, ta s ním přímo spolupracovala. Ta za celou válku a byla vyzbrojována tedy z německých skladů a válčit začala až ve chvíli, kdy se ocitla v týlu Rudé armády. Tam proti Rudé armádě potom ta zemská armáda, tedy Armia Krajova, rozpoutala rozsáhlou diverzně teroristickou válku. To jen připomínám.
A mimochodem to varšavské povstání, které nám neustále předhazují, bylo schválně naplánováno tak, aby Varšavu obsadili před příchodem sovětských vojsk a dosadili tam polskou vládu. Aby Polsko posloužilo Rusku jako další překážka, aby tedy ta v uvozovkách zákonná polská vláda, podporovaná Velkou Británií, nepustila dále Rudou armádu rozprášit Třetí říši. Jako ten nárazník, který umožňoval Německu jeho expanzi na východ. Stejně jako za mnichovské zrady, kdy Polsko odmítlo pustit Rudou armádu na pomoc Československu. V plánu se zkrátka bylo provést tento manévr. A měl být provedený právě ve chvíli, kdy bude útočný potenciál Rudé armády vyčerpán, takže nebude schopna výpadem obsadit Varšavu, že ano? Tam bychom to věděli v souvislostech. Kde vypukne povstání, takže generálové Wehrmachtu a jednotek SS byli ti obyčejní, nebyli zasvěceni do této globální dohodičky a proto to povstání potlačili. A tou hlavní údernou silou, která ve Varšavě to povstání potlačila, byla Kaminského Rona, sformovaná v okupované Lokotské autonomii, ruská osvobozenecká lidová armáda. A potom toho Bronislava Kaminského jednoduše zastřelili za to, že to povstání potlačil, že zmařil tu dohodičku s cílem záchrany Třetí říše. Teď si říkáte, proč tohle všechno připomínám? No právě kvůli tomu, že v současné době ty protiruské síly ve světě, které nechápou, že na Rusku se nyní drží existence celé civilizace, hodlají a považují za potřebné. Je to pro ně naléhavou nutností vrhnout do boje ještě někoho jiného, kromě Ukrajiny. Ukrajina to už jim dochází. Potřebují další berany, kteří budou válčit pro zájmy svých pánů. A těmito berany jsou přinejmenším od 17. století právě Poláci. Zase doporučíme, čtěte třídílnou práci Válka stát a bolševismu, říká pan Pěkin. Je to první projekt globální úrovně, první projektově zkonstruovaný stát, vytvořený jako antirusko, tedy výslovně to Polsko. Proto má Polsko bílo-červenou vlajku a Ukrajina zase modrožlutou. K tomu si zase přečtěte práci s názvem Státní symboly a státní suverenita. Tak. Ano, a teď mi to ujelo. A nevím, kde to jsme. Hej, k tomu si přečtěte práci státní symboly a státní suverenita, ale já jsem to chtěl zvýraznit. Tak, teď to tady je. Kde jsou ty barvy samozřejmě státních vlek rozepsány a popsány a vysvětleny? Takže Sikorsky zcela teď přímo prohlásil, že on, řekněme, a jeho stát jsou připraveni stát se potravou pro děla a že se hodlají vrhnout do boje proti Rusku, stejně jako Ukrajina, aby hájili zájmy západních států svých západních loutkovodičů. To je to, co prohlásil. A tak samozřejmě vykládá, jací jsou silní, hnedka říká, vyhrajeme všude a ve všem, stačí nám dát možnost a my to Rusko zkrušíme. No. A tento incident byl právě využitý k tomu, aby byla rozpoutána protiruská kampaň. To všechno tedy vyvolává otázku, a je to dobře nebo špatně, že tato delegace západních států nebyla zasažena tím úderem? Že z toho nádraží odjela dlouho předtím, než tam přiletěl dron? A co to vlastně znamená? Abychom si odpověděli na tuto otázku, musíme si odpovědět i na jinou otázku. Co znamená tedy ten politický turismus, který zkvétá, kdy si kdekdo jezdí tedy do Polska? Oj, omlouvám se, říká pan Pěkin, na Ukrajinu. Když si kdekdo jezdí do Kyjeva, když se mu jen zachce a žádná válka mu v tom nebrání. A když zase prohlašují, přece když tam přijel Jared Kushner a Steve Witkoff, tak Zelenský říkal, vy jste ta nejlepší protivzdušná obrana, přijíždějte častěji, aby nás Rusové nebombardovali.
No dobrá, v tomto případě se dohodli tedy na 3 dny prostřednictvím amerického prezidenta, že ano? Ale vždyť se Zelenský fakticky prořekl, neboť kdyby existovalo byť i to nejmenší nebezpečí pro ty západní činitele jakéhokoliv druhu navštěvovat Ukrajinu, tak by žádný politický turismus neexistoval. Politický turismus v té současné podobě znamená jen jedno, že se Rusko neodvažuje bránit své zájmy tím, že by způsobilo jakoukoliv újmu těm, kteří proti němu reálně bojují ukrajinskýma rukama. Že je Rusko všechny šetří, že se před nimi plazí, že jsou pro něj důležitější jejich zájmy a že vše teď přesně zapadá do toho vzorce veřejně sformulovaného Zbigněvem Břežinským, i když to ve skutečnosti nebyl on, ale to je vlastně teď vedlejší. Tedy, že ano, ten vzorec, nový svět bude vybudován proti Rusku na jeho úlomcích a na jeho účet. Nevidíme snad, že ta válka probíhá výlučně jen proto, aby nepřátelé Ruska dostávali zdroje z Ruska, aby proti němu byli schopni vést válku a zabíjet tím tak ruské lidi? A dosud tu je takový politický turismus a všichni vidí slabost Ruska, všichni vidí, že ta rosijonská elita je připravena kapitulovat, protože právě ten turismus jim dává tu naději, že Rusko kapituluje. Oni nepočítají s tím, že by porazili Rusko na bojišti. Vždy počítají s výhrou díky... Hele, Západ vždy sázel na vítězství proti Rusku jen díky vnitřnímu státnímu převratu. Aha, ten politický turismus musí být přerušen v jakékoliv své podobě. Každý státní činitel, ať už... A to už vůbec tedy nemluvím o různé té pakáži... typu právě Borise Johnsona, šmercových poradců a dalších, kteří byli v tom vlaku. A vůbec každý státní činitel, nejen Lindsey Graham, který tak náhle zemřel, což vyvolalo na Západě tak velké znepokojení, že odložili na pár týdnů všechny své návštěvy. A každý, kdo se dostane do zóny bojových akcí, že může být zlikvidován. A je také ukrajinské politické vedení, které vítá daného západního politického činitele, toho turistu z Západu, a přišlo na nádraží, tak to je přeci taky legitimním cílem, nebo ne? Je legitimním cílem a musí být zlikvidováno společně s tím západním turistou. To mi promiňte, ale on sám ví, kam přece leze, že se jedná o zónu bojových akcí. Vždyť i na stavě vám píší... Máte tam výstražné tabule, že nemáte stát pod zavěšeným řemenem na jeřábu a tak dále, že ano. A proto přece existuje bezpečnost práce. BOZP bychom od nás řekli, že ano. Proto lidé nosí ochranné helmy, brýle, rukavice, boty, pracovní a tak dále. A to je přeci jenom obyčejná stavba. A v životě jsou i jiné oblasti, kde je nutné se vyhýbat nebezpečí. Máme třeba pravidla silničního provozu. Nelze přeci vstupovat na silnici, přecházet ji a dokonce ani přes pěší přechod, jestliže tam je semafor a na něm vám nesvítí zelená. A zde je to stejné. Tady probíhá válka na Ukrajině a probíhají přeci boje. Takže pokud jste vstoupili do této oblasti, a byli kvůli tomu zraněni či zabiti, tak je to jenom vaše vina. Nesmíme přece šetřit žádné delegace. To právě kvůli tomu, aby obnovili ten politický turismus po smrti Lindseyho Grahama, byli nuceni, tak říkajíc, použít štít, kterým se stal Vučić, srbský prezident. A proto by bylo zcela správné měnit tu lokomotivu, protože to je až druhořadý cíl, ale výslovně tu evropskou delegaci, aby k ním do vagónu přiletěl ten dron a všechny je zabil. To je výhodné pro Rusko. A je to vlastně výhodné i pro celý svět, aby ti podněcovači války, kteří chtějí zabít všechny Rusy do jediného, kteří zabíjejí ruské děti, tak aby to oni zdechli. Aby jim došlo, že ta válka už zasáhla i je,
že ji v klidu nepřečkají ve svých západních státech. A to přinejmenším, když přijedou tam, na Ukrajinu. A když tam jezdit nebudou, tak jejich pacholci budou pěkně špatně válčit a nakonec mohou přestat válčit přece úplně. Protože se promění v beztvarou, státně neorganizovanou masu, která zaplaví západ a poté svojí zločinností ty státy smete. To si totiž reálně západní představitelé uvědomují. A pro nás, abychom se ochránili, je to nejlepší východisko přeci. Proto měl být každý turista zlikvidován a žádné, že nikdo neutrpěl újmu. Že se nic nestalo obyčejným lidem, to je přeci dobře. Je to mimochodem jediná válka, kde jsou civilisté šetření. Rusko je vůbec jediným státem, který to dělá, který šetří civilní obyvatelstvo. Stačí si připomenout velkou vlasteneckou válku, jak byla útokem brána evropská města, aby se zachovala jejich architektura a tak dále. Jak byli civilisté zachraňováni. Máme v Berlíně Treptowský park, že ano? Ten je právě svědectvím toho, jak ruský voják zachraňuje civilisty. Kdy němečtí vojáci stříleli a zabili mámu toho děvčátka, které za cenu svého života ten ruský voják zachránil. A proč je to ta jediná válka? Protože nyní už je přesnější munice a válka přeci může probíhat úzce cíleně. Je možné si vybrat místa útoků. Dříve se prostě střílelo a hotovo. Když to trefilo civilisty, nedalo se nic dělat. Ale ukronacisté ty civilisty zabíjejí schválně, zatímco ruský voják se snaží chránit. Ale tato politická delegace, to byli vojáci nepřátelské armády, kteří měli být zlikvidováni, aby se ušetřili životy právě těch civilistů. Jenže to provedeno nebylo. Tak se ptejme, nebylo to provedeno schválně? Nebylo to provedeno náhodou? A my víme, že na domněnkách stavět přeci nebudeme. To nevíme přesně, jak to bylo. Ale to, že ta událost byla využita v podněcování toho, že je nutné likvidovat veškerou infrastrukturu Ruska a v první řadě uzavřít nad Ruskem nebe, k tomu to plně bylo využito. My víme, že Zelensky nerad povívá na Ukrajině. Je to tam pro něj nebezpečné. Mohou mu tam zakroutit krkem jeho vlastní lidé, a potom by mohli hezky říci, že to šlo o úder Rusů přece. Tak Zelensky, ten letěl na pohřeb norského krále a prakticky současně se v informačním prostoru objevily dvě zprávy. Napřed taková, že prý se Rusové pokusili jeho letadlo sestřelit dronem, což tedy vůbec není pravda, protože šlo o dva drony. Kdy jeden zaletl do Moldavska v určitém místě a poté kousek jejich prostorem letěl a nakonec se vrátil na Ukrajinu. A druhý dron, ten spadl ve vzdálenosti 160 kilometrů od místa, kde se nacházel Zelenský a jeho letadlo. To letadlo stálo na zemi, jako všechna letadla, která čekala na konec toho dronového útoku. A nikomu nebyl povolený start. To znamená, že Zelenský byl v plném bezpečí, byl absolutně zabezpečen. A odletěl až 40 minut poté, co spadl ten dron, 160 kilometrů daleko. Jenže on přece minulý týden sliboval uzavřít nebe nad Ruskem. No, už tak se pokoušejí sestřelovat civilní letadla letající na ruském nebi. Celou tu dobu se snažili je sestřelit. A Západ nic toho bezesporu neviděl, že ano, co dělají Ukrajinci. Ale nyní se jedná o novou vlnu, tu propagandistickou vlnu rusofobie a odličťování Rusů. Byla ohrožena delegace, pokoušeli se sestřelit letadlo se Zelenským. To my jsme si tu už rozebrali. Politologové to rozebrali, že Zelenskému nic nehrozilo, ale lidem se v jejich mase
do mozku otiskly titulky, že se ruský dron pokoušel sestřelit letadlo se Zelenským, že se ruský dron pokoušel zabít tu zahraniční západní delegaci na vlakáči. Takže jen si to vezměte. A třetí Rusové snaží, jak chtějí, tak se jim to stále nedaří. A nedaří se ani Západu způsobit žádnou újmu. Zatímco se v Evropě roztáčí zase kolosální vlna rusofobie. To znamená, že všechny ty údajné teroristické útoky, jako na tom letišti v Lipsku, že to organizují sami tajné služby Německa a dalších, řekněme spíše příslušných států. A mají za cíl zatáhnout západní státy do války proti Rusku. To je ten cíl. A všechny ty nahrávky, které jsou prováděny ze strany Ruska, celé to povzbuzování politického turismu, to vede jenom k tomu, že se ti Poláci, kteří, jak říká Sikorsky, uvěřili ve svou vlastní neporazitelnost, že se vrhnou na Rusko. A třeba i Německo a další státy. Zapojí se do té války, objeví se nová potrava pro děla. Ano, to je přesně to, co potřebují jejich zaoceánští loutkovodiči, tedy americké státní elity. Ty se pokoušejí zopakovat projekt první a druhé světové války, tedy té jednotné války 20. století. Jenže to nechápou a oni nevědí, jak se to dělá. To, co předvádí americké státní elity, je ve skutečnosti cargo kult. Tedy jako když domorodci místo skutečného letadla vyrobí letadlo ze slámy, jenže celý ten problém spočívá v tom, že takový cargo kult v politice je v životě doprovázen hořem, strádáním a smrtí lidí, kteří za nic nemohou. Jsou přitom smetány se celé státy do minulosti. A tak Ukrajina jako politický jev, dobrou definici dal, tu druhou definici Ukrajiny, kterou dal ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov. Ten velice přesně definoval, že Ukrajina jako stát nikdy neexistovalo. Jednalo se o legitimní politický jev. To, co je v naší třídělné práci válka státa bolševismus definováno tedy jako projektově zkonstruovaný stát. To znamená, že se jedná o určitý státní konstrukt, nabývající legitimních forem, tedy spíše, který získává zdání státu a je braný jako stát. A když Lavrov nazval Ukrajinu politickým jevem, tak tím nastolil velice závažnou otázku, zda jsou skutečně všechny státy opravdovými státy a zda je všechny nutné brát jako takové, a to i když jsou legitimní. Když totiž k těm legitimním jevům přistupujeme jako ke skutečným státům, tak nás to totiž poškozuje. No, potřebuje Rusko válku s Finskem? Do kterého tlačí NATO, NATO, Severoatlantická aliance? No, nepotřebuje Rusko válku s Finskem. A je vůbec Finsko státem? No, nikdy jim nebylo, není a nikdy jim ani nebude. Je to také ten legitimní politický jev. Sergej Viktorovič Lavrov tak nastavil velice závažnou otázku, když označil Ukrajinu jako politický jev. A my vidíme, že tyto politické jevy v Evropě, obzvláště ty, které se rozmnožily po rozpadu Sovětského svazu, jsou určeny všechny k tomu, aby byly vrženy do války proti Rusku. Samotné jednání například Azerbajdžánu je toho názorným příkladem. Ach, jo. Už jsme rozebírali, jak se Azerbajdžán zachoval vůči Rusku kvůli jedné benzínové čerpací stanici. A jak se na rozdíl od něj chovají Američané a jiné evropské státy, když jsou jim na Ukrajině likvidovány celé výrobní celky. Ten rozdíl je přece obrovský. Takže stále hledají debily, kteří budou válčit proti Rusku. Hledají ty jevy, politické legitimní jevy, které budou válčit proti Rusku. Zkrátka debily, kterým je jejich národ ukradený a jsou připraveni ho zlikvidovat ve válce proti Rusku. Jen aby dosáhli svých
politických cílů. No, dámy a pánové, zajímavé, co? Takže na tomto pozadí za celé této situace v Rusku došlo k události, která by zásadně měla otřást celým světem, což se ale, jak jistě tušíte, nestalo. Tak se pojďme kouknout, co se stalo. Jde o to, že ruské orgány státní bezpečnosti odhalily akci ukrajinských tajných služeb. Ještě jednou v uvozovkách ukrajinských tajných služeb, kterou měla být vražda britského velvyslance. Vždyť to by přece mělo vyvolat obrovský skandál. Skutečný mezinárodní politický skandál. Británie dělá všechno proto, aby Ukrajina mohla válčit proti Rusku a v uvozovkách ukrajinské tajné služby plánují vraždu britského velvyslance. Ale lidé, kteří se to trochu vyznají v řízení státu, se okamžitě zeptali, a byly to skutečně ukrajinské tajné služby, které se tak sami rozhodly, nebo plnili vůli výslovně britských tajných služeb? No a já tu mám takový skrytý dějový zvrat. Velice závažné prohlášení udělali naše tajné služby, bylo to ve velice sledovaných pořadech, to proběhlo na státních televizních kanálech, což znamená, že to není jen tak. Navíc to nebylo jenom jednou a FSB to nijak nevyvrátila, to prohlášení. A co to tedy bylo za prohlášení? Bylo řečeno, cituji, bez ohledu na to, že se ruské orgány státní bezpečnosti nejednou střetávaly s britskými gambity a v jejich rámcích byly těmi nejrafinovanějšími způsoby jako oběť politickým cílům přinášení jejich vlastní podaní, tentokrát doufáme, že britská rozvědka nevěděla o provokaci připravované Ukrajinou proti diplomatickému sboru britského velvyslanectví v Moskvě. V opačném případě se jedná o velice závažný obrat. Konec citace. Tak tohle je velice závažné prohlášení. Opakuji, velice závažné, dámy a pánové. My skutečně známe mnoho příkladů, kdy Velká Británie s klidem zabíjela vlastně své vlastní poddané, aby si tak vyřešila nějaké své zahraničně politické úkoly. A není vyloučeno, že si tohoto velvyslance zcela cíleně připravili k tomu, aby byl pak hezky zabit. Ale jaký měla mít ta vražda smysl? No zase mělo jít o zatažení Velké Británie do války proti Rusku a to se vším všudy. A v tomto ohledu to ohlášení prohlášení pracovníka, tedy ne pracovníka, ale prohlášení, které přečetl pracovník FSB v televizi, v plné míře zapadá do toho, co se dělo v roce 1941. No, a konkrétně 13. června roku 1941 sovětská agentura TASS zveřejnila prohlášení sovětské vlády, že Sovětský svaz neplánuje válku s Německem a doufá v totéž ze strany Německa. Mnozí to hodnotí jako politickou neprozíravost, nepředvídavost ze strany Stalina, sovětského velení a vedení, což vedlo k tragédii roku 1948. No, tak to ale mohou uvažovat jen lidé, kteří vůbec nevědí a nechápou, co je to stát a státní a národní řízení. A co mělo znamenat to prohlášení ta zprávě z 13. června roku 1941. Ono se jednalo o poslední test. Zda je Třetí říše připravená k totální válce proti Rusku. To, že Třetí říše válku se Sovětským svazem prohraje, bylo všem jasné už tehdy. Ale ta skutečnost, že může být říše na národního řízení využita jako síla, která napomůže ke zrucení politického systému, politického zřízení v Rusku prostřednictvím vyvolání státního převratu, to si uvědomovali všichni. A bylo nutné zjistit, v jakém stádiu se nachází příprava k válce. Vyčkali 5 dnů, téměř týden, žádná odpověď nenásledovala. No,
A tak 18. června vydal vrchní velitel Josif Vissarionovič Stalin rozkaz, aby všechna vojska byla přivedena do plné bojové pohotovosti pro odražení útoku. Takže ta katastrofa, které došlo v roce 1941, nebyla chybným kalkulem sovětského vedení. Ta byla výsledkem právě zrady, výsledkem vojensko-fašistického spiknutí v Rudé armádě. A pro porážky z roku 1942 platí to samé. Šlo o výsledek vojensko-fašistického spiknutí v Rudé armádě. Ale právě toto vojensko-fašistické spiknutí v Rudé armádě, v ruské Rudé armádě, v našem ruském státě v současné době pozorujeme přímo v plné míře. Jen si to vezměte, jak to na začátku s tím Kenaya Westem plánovali. Tak měl mít 3 koncerty, jo? 7. října, to je významné datum, to totiž má ruský gosudar Vladimír Vladimirovič Putin narozeniny. 8. pak měl mít odpočinek a 9. 10. října měl mít další 2 koncerty. Tohle se realizovat nepovedlo a lístky začaly prodávat až 10. a 11. října, ale v Leningradu, který fašisté nedokázali dobít. No a proč Kenaya West? Říkají, že se Putin natolik sklání. No tak hele, to říkají ti organizátoři koncertu, že se sklání před Kenaya Westem, ruský prezident, že touží potom, aby mu Kenaya West poskytnul audienci, vždyť sám je jen jakýmsi prezidentem Ruska a tohle je přece americký zpěvák Kenaya West. Měl by chtít přeci ruský prezident Westův autogram, že ano? No, tak nespletli si prezidenta? Protože na autogram od J.K. Rowlingové, autorky vzpomenu já, tedy Harryho Pottera, že ano, série, stál ve frontě s vědomím své absolutní ubohosti. Vždyť byl také jenom přece prezidentem jakéhosi Ruska. A tohle byla ta světoznámá, věhlasná Joanne Rowlingová, že ano. Tak na její podpis stál ale Dmitrij Anatolievič Medvěděv. Na to jste snad zapomněli? A ona mu pak říká, já sama bych přiletěla a všechno bych vám podepsala. A ona to, ale vždyť jste vy a kdo jsem já jsem přece jenom prezident Rašky a vy. Takže aby jsme na to snad nezapomněli. Nebo na to máme zapomenout? To mluvím o nás. Zapomněli jsme snad na to, jak seděl hodinu v předpokoji u Schwarzeneggera, kalifornského guvernéra a čekal na to, až ho veliký Arnold Schwarzenegger přijme prezidenta jakéhosi ruského státu, nějaký podělaný Rašky, kdy Dmitrij Anatolievič přímo zářil štěstím, protože sám kalifornský guvernér přijal tu hlenicku. Vždyť, co je to Rusko? A co jsou Spojený státy, že ano? Nebo jenom třeba takový stát Kalifornie? A co je k tomu prezident Ruska? A co je sám guvernér Kalifornie? Sám velký herec Arnold Schwarzenegger. Takže Západ a ruští fašisté, kteří tady zorganizovali právě ten koncert, nebo ty koncerty Kenaya Westa, se v plné míře pokusili realizovat výslovně tuto matrici a začlenit do ní Putina. Jakékoliv setkání Putina s Kenaya Westem by znamenalo jen jedno, že Putin uznává svou bezvýznamnost Ruska ve vztahu k západnímu idolu, nebo třeba jen ke známé osobnosti, že Putin touží získat od něj autogram a promluvit si s ním. Putin potom přece touží a Kenaya West velkopansky kývne. No dobrá, tak já přijedu a vystoupím na tvých nározkách. To byl ten signál. Ale ono jim to nevyšlo. Nicméně ale to hysterické úsilí, se kterým organizátoři tohoto koncertu či koncertů stále trvají na tom, že Kenaya West stejně vystoupí, protože je to vůle Kremlu, dárek Putinovi. No to se podívejme na ten pěkný dárek Putinovi. Fašista přijede s propagandou fašismu? Tak my se to teď snažíme potlačit.
Nedaří se jim to v Leningradu. Tam řekli, no dobrá, tak v tom ustoupíme, ale Moskvu znovu dobudeme. Napoleonovi se to přece povedlo i Polákům, tak my si to zopakujeme. Samozřejmě to nebude tak cenné, jako dostat Leningrad, symbol nezlomného ruského ducha. Protože Moskva je také symbolem přeci nezlomného ruského ducha. A že v ní někdo pobude, ještě neznamená, že něčeho dosáhlo. Oni doufají v to, že se jim někde ten fašistický sabat uspořádat povede. A jaká fašistická propaganda všude probíhá? Včetně jednoho televizního kanálu, kde dávali dokonce seriál 17 zastavení jara. Něco tak ohavného jsem ještě neviděl. Jakou musí mít nenávist k Rusku a ruskému národu ti, kteří to provedli? Tak, co se stalo? Ten seriál je tady velice často zmiňován, abyste se na něj koukli. Ale teď se něco stalo, dámy a pánové. Všechny rozlišovací znaky, nárameníky, nášivky na Němcích, vyznamenání, pásky na ruce nacistických důstojníků, důstojníků SS, všechno bylo zakryto. Kokarda zakryta. Když zvedali ruce ve fašistickém pozdravu, bylo to zakryto. Když pronášeli Heil Hitler, tak v tom seriálu zní pípnutí. Takže o čem potom je ten film? Aha, tak to je film nebo seriál? Tady je seriál, film. Tak je to seriál, si myslím. A co má vychovat teď tenhle seriál změněný? Když to všechno zakrývají, tak tím připravují prostor pro možnost provádění fašistické propagandy. Vždyť kdo byl vychováván na tom seriálu za 17 zastavení jara? No přece ruští vlastenci. A ti velmi dobře věděli, že hele, tohle je symbolika zla, proti kterému je nutné bojovat. A koho chtějí vychovat ti, kteří nezakrývají například hákový kříž? Chtějí, aby lidé nevěděli, že právě tato politická symbolika se přijala nebo se pojila k těm zločinům, které byly prováděny. Aby tam došlo k odtržnosti, aby potom na této fašistické symbolice mohli vychovávat Ivany, kteří zapomněli na svůj původ. Aby se vytvářely jednotky Azov, Kraken, Dněpr, Ajdar, Donbass a další nezády, kteří se vlastně objevili na Ukrajině. Přesně díky tomu se mohli objevit totiž. To, když se jedno odstraní a druhé se začne propagovat. Zpřetrhali tam vzájemné vazby mezi nacistickou symbolikou a zločiny, kterých se nacisté dopouštěli. A když v seriálu 17 zastavení jara zakrývají a vypípávají všechno, tak všechnu tu smyslovou část, která právě ukazuje celou tu nelidskost fašistického režimu, tak to je propaganda fašismu v čisté podobě. A tohle se teď šíří na obrazovkách našich televizí. A to se vším všudy. A Západ to všechno velmi dobře vidí. Západ si velmi dobře tohle všechno uvědomuje a připravuje se k válce. Na základě toho, že tady uvnitř Ruska tu máme vojensko-fašistické spiknutí. Projevuje se to i v ekonomice, kdy centrální banka Ruské federace opět nechala sazbu, aniž by se už vůbec namáhala nějak logicky vysvětlit, protože už je všem zcela jasné, že přeci nelze požár hasit benzínem, že to ten požár jenom umocňuje. Takže nesmíte snižováním úrokové sazby bojovat s inflací. To právě ta úroková sazba je generátorem inflace. Teda zvyšováním, pardon. Nesmíte zvyšováním úrokové sazby, mě to teď bylo v hlavě divný, špatně jsem to přečet. Nesmíte přece bojovat zvyšováním úrokové sazby, tak tím bojovat s inflací. To právě ta úroková sazba je generátorem inflace. Snižování úrokové sazby, rozšiřování výroby, to je efektivní způsob přece boje s inflací. Všechny ty takzvané ekonomické zázraky se pojí s tím, že tam úroková sazba byla nízká a nebo dokonce až záporná.
V Sovětském svazu byly státní programy a žádná úroková sazba. V Japonsku i Číně ten japonský i čínský zázrak byly zajištěni tím, že například v zemědělství úvěrování probíhalo až do minus 10%. Vzali jste si 100 jenů nebo 100 juanů a bance jste museli vrátit jen 90. Ten zbytek jste vracet nemuseli, protože jste vyrobili společenský významný produkt, který přispívá k prosperitě přeci celého státu a k jeho fungování. Už tím jste mu přinesli prospěch. A u nás jsou tu úroky, zkrátka v Rusku, šílené. Už nejednou jsem mluvil o tom, že se v žádném případě nelze rozvíjet se 14% úrokovou sazbou. A Nablivlina k tomu říká také, hele, musíte zdechnout. Vypovídá o tom i základní přeci scénář Ruské centrální banky, který si zřejmě nedokáží přečíst analytici v FSB, v prokuratuře ani na ministerstvu vnitra. Nikdo z toho nedokáže vyčíst, že je v něm, v tom centrálním základním scénáři centrální banky, že je v něm založena genocida ruského národa, aby ze 140 milionů obyvatel zůstalo jenom 15 milionů. Tam to přece všechno je. Ale to je zcela něco jiného, že ano. Západ přece vidí tu rozsáhlou zradu v Rusku. A se sáskou na tuto plnou zradu je v plánu rozpoutat novou etapu války proti Rusku. A zde globalisté s americkými státními elitami na

Velké Británie i Anglie. Ale za to vlajky Pákistánu, Indie si tu klidně vyvěšujte. Teď jsem viděl dvojice na koních a vlajky nějaký černý islámskýho státu. Zadíma policie doprovázela, aby jim to nikdo nešel strhnout. Když budete na Instagramu, jistě to dohledáte i u mě, protože jsem to přesdílel, jo. Tak se na to můžete podívat, že to nejsou keci. A o těch vlajkách už jsem to tady zmiňoval xkrát v průběhu posledních týdnů a měsíců. Je tam utlačováno v Británii původní obyvatelstvo. Probíhá tam absolutní deindustrializace. Ta vládkyně moří, která žila na základě zásady dvojnásobného loďstva, v tom smyslu, že britské loďstvo musí být dvakrát větší než druhé nejsilnější cizí loďstvo. A teď je jejich loďstvo přímo k smíchu. To znamená, že Velká Británie je připravována ke krachu. O tom, že probíhá přenesení centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny, o tom už jsme mluvili. To je ten euroatlantický blok globálního prediktoru a euroazijský blok se základnou v Evropě je převáděn do Iránu. O tom jsme mluvili nejednou a dočtete se o tom i v naší cílné práci Válka stát a bolševismus. Velká Británie tedy spěje do finále, kdy bude potřebný nějaký silný manévr, který by davu poskytl vysvětlení, proč Velká Británie jako stát krachla a už není ve světě žádnou určující silou. A to právě znamená zatažení Velké Británie do války s Ruskem. Z toho plyne to rozvířování nutnosti jaderného útoku na Velkou Británii ve veřejném prostoru v Rusku, aby přestala jako stát existovat. To právě na základě tohoto programu probíhá přeformátovávání Velké Británie v současné době. A ten poslední akt má zakrýt, nebo má být zakryt tou válkou Ruska s Západem, kdy Rusko bude odrážet agresi Západu. A v tomto ohledu se Velká Británie zapojí v té poslední etapě do té války a bude jí ušetřen rozsáhlý úder, v jehož důsledku přestane jako taková existovat. To právě o tom je řeč. Jako v tom textu s prohlášením agentury TAS z 13. června roku 1941. To je to prohlášení, které přečetl teď pracovník FSB na základě odhalení toho spiknutí. Je to jako přes kopírák. Jen se to ukládá do té logiky, v jaké stále funguje Rusko. A co tedy konkrétně mám na mysli? Když Putin poskytl rozhovor na summitu zemí BRICS v Indii v Novém Dýlí, tak řekl, že vstup evropských vojsk na Ukrajinu bude znamenat válku s Ruskem. Tak to napřímo. A že v takovém případě budeme válčit jinak. No to proto ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov už nejednou připomněl, že konkrétně řekl, že Západ si musí zapamatovat Putinova slova, že v případě útoku Evropy na Rusko bude ta válka vypadat zcela jinak a bude velice krátká. To znamená, že budeme nuceni použít veškerý arzenál svých zbraní, a právě pod rámec tohoto útoku Polska a dalších států na Rusko, těch pseudostátů, politických legitimních jevů, jak je definoval Sergej Viktorovič Lavrov, toho útoku na Rusko právě chtějí zahrnout ten útok Ruska i na Velkou Británii. Velká Británie se do toho zapojí, vykoleduje si tak útok Ruska a přestane existovat. A pro celý svět je tu vysvětlení, to proto zmizelo britské impérium, to vošklivý Rusko. Jenže to už bylo přeformátováno dávno přece, ta Velká Británie a všechno. Takže čtěte třídělnou práci Válka stát a bolševismus a knihu Státní symboly a státní suverenita. To znamená, že vše, co nyní probíhá, se děje proto, že Západ vidí slabost Ruska. A apoteózou toho všeho je pokračování tématu vzájemných vztahů Ruska a Japonska. Jak víme, tak bylo rozhodnuto změnit mapy, zeměpisné mapy. A Japonsko vystoupilo s ostrým prohlášením, s protestem a prohlásilo, že japonská vláda je kategoricky proti tomu, aby Kurilské ostrovy byly označeny nebo vyznačeny na mapách jako ruské území.

Minutku. A proč proti tomu Japonsko vystupuje? No, zase uděláme dějinný exkurs. No ano, byla tu určitá doba, kdy spadaly Kurilské ostrovy pod Japonsko. Bylo to celých 40 let od roku 1905 do roku 1945. Kurilské ostrovy náležely Japonsku na základě toho, že válka mění všechny smlouvy a proto ta území tehdy připadla Japonsku. Ale proč nyní japonská vláda vystupuje oficiálně s protestem a požaduje, aby byly uznány japonskými ty ostrovy? Je to všechno velmi jednoduché. Celé se to opírá o tu sovětsko-japonskou deklaraci z roku 1956. Trpávě s oporou na tuto deklaraci Japonsko prohlásilo, že Sovětský svaz tenkrát přiznal svou porážku ve válce s Japonskem. Japonsko tedy sice bylo poraženo, ale přiznal Sovětský svaz svoji porážku? No, přiznal. A přenechával svá území? Přenechával. Proto je nutné započít s procedurou návratu těch území na základě rozhodnutí té sovětské vlády z roku 1956, trockisty Chruščova, s návratem Kurilských ostrovů. Japonsko se stává stále drzejším. A proč by také nemělo, že ano? Vždyť minulý týden 4. září byl odhalený pomník sovětskému vojákovi, osvoboditeli, který porazil militaristické Japonsko. Ten památník byl tedy odhalen 4. září a o tom už jsme v předcházejících pořadech mluvili. A 3. září, v den vítězství nad militaristickým Japonskem, což je datum vyražené na medaili za vítězství nad militaristickým Japonskem, provedlo Japonsko politickou demarši s požadavkem, aby Rusko tento památník demontovalo. Ten památník nebyl postaven přeci za jeden den, dokonce ani za jeden týden, protože ho vlastně ve skutečnosti montovali dost dlouho. Japonsko tedy mohlo dělat svá prohlášení veřejná, předkládat přeci protestní noty a tak dále, jakéhokoliv dne, absolutně jakéhokoliv dne, od začátku jeho montáže až do jejího dokončení. Ale Japonsko to neudělalo. Udělalo totiž politické prohlášení právě toho dne vítězství nad militaristickým Japonskem 3. září. Tehdy toho dne, kdy se úřady Chabarovského kraje vzdali odhalení památníků, čímž to datum uvolnili pro politickou demarš Japonsku. Aby tak snížili vítězství Sovětského svazu. Aby tak Japonsko demonstrativně předvedlo celému světu, že Rusko, že současné Rusko, stejně jako Sovětský svaz v roce 1956, uznává porážku ve válce s Japonskem a 3. září tedy není dnem vítězství Ruska nad militaristickým Japonskem, ale naopak je to dnem vítězství Japonska nad Ruskem. To právě z toho důvodu ten památník neodhalili 3. září, ale až 4. září. Oni si počkali, až bude zcela namontován a to datum jim bylo uvolněno pro politické prohlášení zcela cílevědomě. To je velice závažný politický chod. To je absolutní rafinovaná zrada z ruských zájmů. A právě na těchto krocích staví Západ své plány na vítězství nad Ruskem. Neboť vidí tu zradu nejen centrálních elit, ale i těch regionálních. Je třeba si uvědomovat, že ty chabarovské úřady to odhalení památníků nepřesunuli jen tak pro nic za nic. Je pravděpodobné, že to udělali v koordinaci s vlasovci, fašisty a podpinnostníci ve státním řízení, pevně usazeným tedy v Moskvě, tedy s centrálním řízením. To právě proto Západ chová naději, že nad Ruskem vyhraje. To právě proto vidíme... Jen si to vezměte. Už pokolikáté, několikátý týden pozorujeme jasnou řadu provokací, které provádí Západ. Přičem se jedná o symbolické provokace, jako například to prohlášení Japonska ze 3. září a jeho požadavek, aby mezinárodní společenství uznalo Kurilské ostrovy území Japonska. Vždyť proč by měli brát ohled na nějaký Rusko? To už samo přece přiznalo, že je nutné ho rozčlenit. Nový svět, ještě jednou připomenu, má být vybudován proti Rusku na úlomcích Ruska a na jeho účet.
To přesně se v plné míře realizuje. A to odhalení spiknutí s cílem zavraždit britského velvyslance je velice silným úderem proti realizaci těchto plánů. A to prohlášení, že britské tajné služby se toho mohly účastnit. A ty se toho nejen účastnili, našli si i frontmeny, avatary, které strčili do popředí. Ve skutečnosti tu vraždu britského velvyslance připravovaly britské tajné služby, jinak to zkrátka ani být nemohlo. A v tomto případě ta věc nabírá velice závažný obrat. To znamená, že se připravují k rozsáhlému útoku proti Rusku. Vidí například u toho odhalení památníku vojákovi osvoboditeli v Chabarovsku, vítězi nad militaristickým Japonskem, jak se všechna ta rosijanská elita podřizuje zájmům Západu, jak je umožňován ten politický turismus. To se přece také rosijanská elita podřizuje zájmu Západu a nehájí zájmy Ruska. A proto se mohou s přesvědčením, že ho nyní mohou dorazit, tak se na Rusko vrhnou. Jenže prohrají, ten jejich scénář už jim selhal. A víte, jak to funguje? Stačí vytáhnout jednu součástku a konstrukce se začíná celá hroutit. A to je stejný případ. Ta vražda velvyslance neproběhla. To Rusko umožňuje vést aktivně svou globální politiku, suverénní politiku, jenže tuto politiku rosijonská elita nepodporuje a proto to zůstává na ruském lidu, na lidech v Rusku. Tak taková je situace. Moderátor říká, to je tedy pro dnešek všechno. No což říká pan Pěkin. Tak to už mi nezbývá, než to ukončit tím, že pokud ta věc zůstává v rukou lidí, tak ti lidé musí znát a chápat, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy státy. A takové znalosti naleznete jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A pro ten současný silný manévr byly napsány, účelově napsány knihy, právě třídílná práce Válka stát a bolševismus a ještě jedna speciální práce, tedy státní symboly a státní suverenita. Jo? U nás to máte o světě křivých zrcadel. Válka je dvojka, druhý díl stát je třetí díl a bolševismus je čtvrtý díl o světě křivých zrcadel na zakázaném vzdělání u inženýra Jana Buska. Nuž a naši partneři, říká pan Pěkin zcela cíleně, pro ten stávající okamžik vydali souborně práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. To jsou další práce nezbytné k tomu, abyste chápali tyto procesy. A jaké jsou to práce? A ty jsou nové? Tak především je to kniha Od freudismu raději dále, která je o psychologii chování. Další kniha nebo práce je o trockismu, protože musíte jednoduše chápat, co a jak se děje. Obzvláště v podmínkách právě probíhající předvolební kampaně. Vždyť se podívejte, kolik tu je stran, ale ani jedna z veřejné tribuny nevystoupila proti tomu fašistickému sabatu Kinaja Westa v Leningradu a ani v Moskvě. Tak, dále tu máme reedici knihy o fašismu pod názvem Světový fašismus. Protože už tehdy, v roce 1923, kdy vyšla tato kniha, chápali nebezpečí fašismu a plně ho analyzovali a ukázali, co je zač. A právě také práce vnitřního prediktoru, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy v souboru o fašismu. Takže to je další ještě pak práce, nejenom světový fašismus, ale je teda práce ještě i o fašismu, koukám. Tyto dvě práce se fakticky doplňují. Ty práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy jen rozvíjejí to, co bylo analyzováno už v těch článcích zveřejněných v roce 1923. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru.
Stávejte se tak konceptuálně mocnými a potom svou běžnou činností dokážete zároveň napomáhat upevňování státu, návratu jeho suverenity a tím zároveň nejefektivněji ochráníte zájmy své i své rodiny. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. No, jelikož bychom ale byli moc rychlí, tak já jsem si samozřejmě pro vás něco připravil. Ještě teda zmíním, že do knihy vnitřního prediktoru souborně sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách leva.net.webnode.cz. Všechny ty zdroje budete mít samozřejmě v textu, jo, a v popisu pořadu. ksbzdroje.cz anebo voda voda.spb.ru a nebo si je tedy můžete ještě zakoupit v knižní podobě na stránkách ksbpreses.cz. Překlad knih Valerie Viktoroviče Pjakina a teď jsme u toho o světě křivých zrcadel, kdy jednička je sborník analytických prací, dvojka je válka, trojka je stát, čtyřka je bolševismus. I knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na zakázanévzdělání.cz. Je k dispozici fórum koncepce taktéž, to najdete na stránkách kob.forum.ru, takže se na něj podívejte, sdílejte na něj příspěvky, přispívejte komentáři a tak dále, šiřte a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti. Jehož telegramový kanál je t.me/lomí Proud národní hrdosti. Je to dohromady s velkým P, bez diakritiky, dohromady, jo, není tam žádná mezera, abyste se na to mohli kuknout, dámy a pánové. Tak, a mě teď ještě napadlo, že jsem chtěl sem dát ještě něco. Dáme si pauzičku kratičku, asi 5 minutovou, tak vám pustím tady nové knihy a další.

0: upozornění na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
1: Znalosti znamenají moc, a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém.

Nuž, ještě jsem vám slíbil, aby jsme měli ty 2 hodinky dojeté, abych tam nemusel nic pouštět. Tak se koukneme na velvyslanectví Ruska na Slovensku, to je s pramenů na síti VK. Tak s odpovědí oficiální představitelky Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Marie Zacharové na otázku médií o insinuacích v zahraničních tisku týkajících se údajného úmyslného útoku ozbrojených sil Ruské federace na osobní vlak, ve kterém se nacházelo vícero bývalých či současných politiků a představitelů západních zemí. Bylo to publikováno 15. září. Já jsem to tady ale nenašel na VK, tak mi to možná někde uniklo. Otázka. V ukrajinských zahraničních médiích se objevily informace, že ozbrojené síly Ruské federace v rámci útoků na cíle na západu Ukrajiny 13. září letošního roku 2026 úmyslně údajně zaútočili na vlak, kterým z Kyjeva cestovali bývalý britský premiér Boris Johnson, že ano, tento pošuk, bývalý ředitel CIA Petraus a představitelé vícerých dalších západních zemí. Co byste k tomu mohla říci? Simultánně tlumočím ze slovenčiny, hej. Maria k tomu řekla Zacharová. Chtěli bychom zdůraznit, že naše ozbrojené síly na rozdíl od ozbrojených sil Ukrajiny nebojují proti civilnímu obyvatelstvu, a neloví civilní dopravu a neotvírají palbu na ženy, staré lidi a na děti. Pokud jde o ruské útoky, vzpomínané v médiích z 13. září, je naše ozbrojené síly skutečně uskutečnily tyto útoky, avšak výlučně proti vojenským objektům a dopravně logistické infrastruktuře kyjevského režimu, využívané na vojenské účely, a to i na západě Ukrajiny. Opakovaně jsme upozorňovali, že železniční uzly, depa a kolejová vozidla, především tedy lokomotivy, které se aktivně využívají na přepravu západních zbraní v zájmu zásobování ozbrojené sebranky Ukrajiny OSU, jsou legitimními vojenskými cíly. Cílem rozmíchávané informační kampaně je očividný, nebo ten cíl je očividný. Opět se pokusit vyprosit vojenské dodávky pro Zelenského režim prostřednictvím zastrašování evropské veřejnosti jakousi ruskou hrozbou při branách NATO. K tomu tady mám pak jednu poznámku. V květnu letošního roku jsme diplomatickému sboru v Moskvě a prostřednictvím našich velvyslanců zahraničních rozeslali příslušné noty o potřebě, aby zahraniční občané, včetně diplomatů a členů jejich rodin, opustili Kyjev v souvislosti s přechodem ozbrojených sil Ruské federace k systematickým a důsledným útokům na objekty vojensko-průmyslového komplexu Ukrajiny, na centra řízení a rozhodování v ukrajinském hlavním městě a dalších městech země. Takovéto útoky se uskutečňují v reakci na teroristické útoky ozbrojených sil Ukrajiny proti civilnímu obyvatelstvu a civilní infrastruktuře Ruska. Už delší dobu též upozorňujeme různé západní politické turisty a VIP osoby na to, že Zelenského režim je cynicky využívá jako živé štíty na krytí svých vojenských transportů. Před několika takovými cestami k nám diplomatickými kanály přicházejí žádosti o zabezpečení možnosti bezpečného průjezdu pro konkrétní osoby. Naše už dříve veřejně vyslovená varování zůstávají aktuální a západní politici a diplomaté by měli střízlivě posuzovat existující rizika. Takže to je od Marie Zacharové. A samozřejmě ta moje poznámka teď z hlavy se vede k včerejší nějaký debatě. CNN Prima News, tam večer po 10. hodině, jsme to tam přepli, tak jsme se na to koukali. Byl tam nějaký pán, já ho neznám, za to se omlouvám, nějak jsem to tam ani nepostřehl, ale debatoval s tím blbcem,
Pospíšilem, nebo s tím pánem, co se jmenuje Pospíšil, ten, který má rád, který je moderní, abych to řekl takhle, který je moderní a který přece za jehož působení na té právnické fakultě v Plzni se podivně rozdávali ty diplomy a titule. Dámy a pánové, to ten Pospíšil, teď už zarostlej, vyžraný jak prasátko. Já se divím, že ho vůbec někam pouštěj, tady toho exota. Ale pouštěj, no budiš, tak byl na Primě. A přesně ten tam řval. Jak vy můžete chtít levnej plyn a levnou ropu od Ruska, když jsou to takový hajzly v uvozovkách, že oni útočejí na toho civilního Borise Johnsona a na ty evropský představitele a pomalu tam... zabili, i se teď zase Lipánek, se někde objevily nějaký hlášky, že Lipánek se tam měl objevit, že ano, Jenda Lipavský, tento buřtík, tady, ach jo. Takže já se divím, že tady toho exota tam ještě dávají, nebo toho pána, co jako exot vystupuje. Ty jeho keci, já se divím, že to ještě někdo žere. Ale zase byl to teď exkurs tím, že večer to tam tak připínáme teď. Když jsem indisponován, tak se tím bavíme. Někdy jsme i zhnuseni, ale je potřeba se na to někdy kouknout. Aspoň pro mě, samozřejmě pro vás ne. Jestliže chcete mít čisté spaní, klidné spaní, tak tady ty idioty, nebo ti, co vystupují jako idioté, tak samozřejmě je se jich zbavit těchto a nesledovat to, protože to je hrůza. Ještě tu mám, nevím, odkud to je, je to z Facebooku, není tam zdroj. Je to vystoupení, je to přepis přímo rozhovoru Sergeje Lavrova, právě tedy ruského ministra zahraničních věcí. Je to dost dlouhý. Teď jsem čet hodinu a půl, nebo hodinu deset jsem čet 14 stránek a tady to má dalších 16, takže to nedáme, jo. Nedám to celý, není to možný. Musíte to někde dohledat, možná je to na kremlin.ru anebo na ruském zamíny. No, tam to asi někde bude, já jsem tam nikdy nehledal, takže ani nevím. Ale je to proslov Sergeje Lavrova a na konci jsou pak ještě nějaké otázky. To byl asi ten kulatý stůl se Sergejem Lavrovem. Já jsem to tady někde zahlédl, ale byly tady k tomu jenom výtažky, jo, na právě na stránkách. Jo, hele, tady je od těch insinuancích, takže to tady je. To můžu dát vlastně sdílet, jak se to dělá takhle. Z toho já si z toho kód a odkaz vezmu, takže já ji použiji, teď skopíruji, abyste věděli, jak se tvoří, takže já to sem dám pod nadpis k Marii. Šup, už to tam je, nevím, proč to tam je s nějakou debilotinou tady, proč je tam podkres, výplň, nevím, dobrý, už je to správně. Tak a ještě jsem teda nenašel ten proslov, ale je to zase zajímavé. Tak se na to pojďme kouknout, co řekl Sergej Lavrov, když jsme teď měli jeho mluvčí, nebo mluvčí ministerstva, jo? Vaše excelence, dámy a pánové, oceňujeme váš zájem o naše hodnocení vývoje kolem Ukrajiny. Což je taky zajímavé téma, ano. V žádném případě se nejedná o naši první diskuzi u kulatého stolu. Všechny předchozí diskuze se tak či onak dotýkaly záležitostí mezinárodního práva. Ukrajinská krize je učebnicovým příkladem, který ukazuje, jak Západ a jeho zástupci, mírně řečeno, soustavně nerespektovali své mezinárodní závazky. Dnes se zaměříme na právní analýzu toho, co se děje kolem kyjevského režimu. Takže teď získáte další doložitelné učebnicové příklady faktologie s tím, abyste měli náboje v této informační válce, dámy a pánové. Takže jsem rád, že vám můžu zase rozšířit obzory.
Od roku 2014, roku krvavého převratu, západní hlavní města zavírají oči před tím, že ultranacionalistický, než kvůli neonacistický režim, který se dostal k moci na Ukrajině, ničí v této zemi vše, co má co dočinění s Ruskem. Jsou porušována jazyková a kulturní práva Rusů a rusky mluvících lidí a tato práva byla postavena mimo zákon ve všech oblastech, včetně vzdělávání všech úrovní, hromadných sdělovacích prostředků, kultury a tak dále, dlouho před zahájením speciální vojenské operace. Porušuje se také svoboda slova, svoboda shromažďování a náboženského vyznání, jakož i právo podílet se na správě státních záležitostí. Ukrajinská arena politických stran byla účinně očištěna od politických sil, které tak či onak zaujímají nezávislé postoje a nezdílejí názory kyjevského režimu. Respektováno není ani základní lidské právo, tedy právo na život. Pravidelně vidíte záběry aktivit People Hunters, lovců lidí, těch busifikátorů, mobilizátorů, to je můj doplněk, abyste tomu rozuměli, ty zmetci, abych byl slušnej, který tam unášejí chlapy na ulici. Dnes už i v nacistické, fašistické Oděse se proti ním staví lidé, ale vždy záleží, dámy a pánové, to je moje poznámka, jenom na tom, kolik odhodlaných, odvážných žen či starých lidí se zastane toho jednoho mobilizovaného, busifikovaného a jdou jim tam rozebrat auto na součástky a kripli stříská, i když tak, jo? Tak, ale opravdu je to jenom, to je na lidech, to je lidová zase zodpovědnost, že jo? Tito shromažďují mladé a nebo ne tak mladé lidi v ulicích Kyjeva a dalších ukrajinských městech a tahají je do vozidel, aby byli násilně odesláni na frontu bez jakýchkoliv povolávacích dokumentů nebo oficiální mobilizace. Není pochyb o tom, že tento lov se brzy zaměří už i na ženy. A ti lidé, moje poznámka opět, zasahují proti těm zmetkům TCK, to jsou ty lovci lidí, People Hunters. Proto, že se množí na Ukrajině samotné případy toho, že když byli pod kustodací, pod opatěrou těchto zmetků TCK, tak spousta těch chlapů je podrobena týrání, mnoho jich i pod opatěrou TCK zemřelo, než se vůbec dostali někam na frontu. To je moc důležité vědět, proč se o tomto bavíme. Tak, jdeme dál. Na Sergeje Lavrova Viktoroviče. Práva, která jsou pošlapávána kyjevským režimem, jsou zakotvena v mezinárodních paktech o lidských právech z roku 1966 a v celé řadě všeobecných úmluv o lidských právech. To však Západu nikdy nebránilo v tom, co dělá. Pod ochranou svých pánů nyní tedy Kyjev také věří, že si může dělat, co se mu zachce. Západ rád vykládá chartu OSN, ale činí tak selektivně a ve svém vlastním zájmu a vybírá zásady a ustanovení, která v každém okamžiku vyhovují jeho politickým plánům. Když potřebovali odtrhnout Kosovo od Srbska, jednostranně vyhlásili jeho nezávislost a prohlásili, že jde o právo národů k sebeurčení. O několik let později, po referendu na Krymu, a v Kosovu se však žádné referendum nekonalo, tak na Krymu řekli, že nejde o právo národů na sebeurčení na Krymu a musí převládnout princip územní celistvosti Ukrajiny. Těchto příkladů je samozřejmě mnoho. Ještě jednou se zmíním o deklaraci OSN z roku 1970, založené na konsenzu, a ta se nazývá Deklarace o zásadách mezinárodního práva, o přátelských vztazích a spolupráci mezi státy v souladu s chartou Organizace spojených národů. Tak, jde o značný objem, jehož vypracování trvalo samozřejmě dlouho a v části, která nás dnes zajímá, se výslovně uvádí, že, cituji, principy suverenity a územní celistvosti platí pro státy,
které se chovají v souladu s principem rovných práv a sebeurčení národů, jak je popsáno výše, a mají tedy vládu zastupující celý lid patřící k území bez rozdílu rasy, vyznání nebo barvy pleti. No, tento způsob uvažování byl poprvé použitý v 60. letech 20. století, kdy africké národy získaly politickou nezávislost během procesu dekolonizace, podporovaného především Sovětským svazem a řadou dalších zemí. Africké národy tak jasně ukázaly, že západní koloniální mocnosti, které jim vládly, nereprezentovaly lidi žijící na africké půdě. Stejně tak pučisté, kteří byli opravdovými neonacisty, tak by se přece měli jmenovat, kteří v únoru roku 2014 nezákonně se chopili moci v Kyjevě, nezastupovali lid Krymu a ani lid Novorusie, ani Donbasu. Je zřejmé, že všechny fáze této krize jsou ponořeny do očí bíjícího právního cynismu. Zmínil jsem únor roku 2014. K převratu došlo následující den, respektive druhý den ráno, poté, co bylo dosaženo dohody mezi prezidentem a opozicí a byla podepsána den předtím, 21. února. Podle této dohody se prezident dobrovolně vzdal většiny svých pravomocí, stanovily se předčasné prezidentské volby, které by téměř jistě prohrál a vyhrála by opozice. Aby se připravili na volby, dohodli se a napsali to písemně a podepsali na ustanovení vlády národní jednoty. Tento dokument garantovali ministři zahraniční Francie, Německa, za to byl Frank-Walter Steinmeier, současný prezident Německa, a také Polska, tam byl Radoslav Sikorský, to je teď ten jejich zamíny, že ano, který chce porazit Rusko, kteří zastávají stejný post dodnes. Druhý den ráno došlo k převratu a nebyla vytvořena žádná vláda národní jednoty. A ti, kteří podepsali dokument jménem opozice spolu s prezidentem, vyšli na náměstí a řekli: gratuluji vám, vytvořili jste vládu vítězů. Dostáváte rozdíl tedy v myšlení, co je vládní jednota, nebo vláda národní jednoty, a víte, co je to vláda vítězů? Porazili své nepřátele a stále považují za nepřátele lidi žijící například na Krymu, Donbasu anebo v celé Novorusii, které bývaly součástí ukrajinského státu, ale kategoricky se s ním rozešli poté, co se tento stát stal tedy otevřeně nacistickým. Pozici Západu lze popsat tím, co se stalo ráno po převratu. Snažili jsme se Němcům, Francouzům a Polákům sdělit, že zaručují mír. Přesto došlo k převratu a požádali jsme, aby rozumně promluvili do svých chráněnců a řekli jim, aby ti splnili to, co podepsali, jen o pár hodin dříve. Žádná reakce. Dne 23. února roku 2014, tedy den po převratu, si francouzský prezident François Hollande telefonoval s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Později paní Merkelová uvedla, že zdůraznila, že po několika dnech násilí probíhá demokratický přechod, který je v souladu s aspiracemi ukrajinského lidu. Pochopitelně součástí té dohody byly i Britové. 22. února roku 2014 měl britský ministr zahraničí William Hague následující prohlášení. Cituji. Události za posledních 24 hodin ukazují vůli Ukrajinců posunout se směrem k jiné budoucnosti a zajistit, aby hlasy těch, kteří během několika měsíců odvážně protestovali, aby byli slyšet. Abych to zopakoval. Vše se stalo poté, co opozice na základě záruk Evropské unie podepsala s prezidentem dohodu o urovnání krize. Proto naši západní kolegové, lidé s koloniální DNA, jejich koloniální a neokoloniální instinkty jim nezmizely, tak oni instinktivně, nebo možná vědomně,
pravděpodobně mnozí z nich vědomě, jednají přesně v souladu se svými koloniálními zvyky a způsoby. S ohledem na to, co se stalo dál, rok po převratu, poté, co Krym, Luganská a Doněcká lidová republika povstali proti pučistům, odmítli je uposlechnout a byli prohlášeni za teroristy, byla proti ním zahájena válka v hrubém rozporu s mezinárodním právem. To je asi Google překlad. Jste si toho vědomi? Vy v Evropě by tady mělo být. A má tady být otazník. Tak. A boje tam pokračovaly rok. Ano, to byla vyhlášena přece antiteroristická operace ATO. Všichni, kdo nesouhlasí s fašounama a náckama, jsou teroristi. A my je budeme hezky bombardovat. A jejich školy, školky, nádraží, autobusová nádraží, vlaková nádraží, že ano, všechno to budeme bombardovat s tam raketometama. Zabijeme tam 180 dětí, že ano, proto máte alej andělů. No, ale jdeme dál na Sergeje Lavrova. Boje pokračovaly tedy rok. Poté byl v hlavním městě Běloruska v Minsku podepsán balíček opatření. Minské dohody se tomu říkalo k ukončení tohoto konfliktu. O několik dní později byl tento dokument schválen dokonce rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Balíček opatření byl podepsán 12. února a 17. února byl schválen rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Tak, nic z toho nevzešlo. Přesto článek 25 charty OSN říká, že každý je povinen dodržovat rezoluce Rady bezpečnosti. Navzdory tomu Západ přimhouřil oči, protože nejprve Petr Porošenko a poté Volodymyr Zelenský hrubě odmítli jednat podle minských dohod. Později Angela Merkelová i François Hollande, kteří tento dokument taktéž podepsali, tak v roce 2022 veřejně přiznali, že nikdo na Západě neměl v úmyslu jej implementovat. Potřebovali totiž jen získat čas, aby zaplavili kyjevský režim zbraněmi pro konfrontaci a vedení války proti Ruské federaci. V březnu 2022, měsíc po speciální vojenské operaci, Ukrajina požádala o rozhovory a se po sérii kol konzultací v Bělorusku navrhla zásady pro urovnání situace v Istanbulu, v Turecku. Tyto principy podpořila ruská strana. My i Ukrajinci jsme parafovali tento dokument, který sloužil jako základ pro vypracování právně závazné smlouvy. Ukrajincům ale bylo řečeno, aby tento dokument, který byl rovněž účinně dohodnut a který stranám poskytoval určitá práva a ukládal jim určité povinnosti, aby ho neprováděli. Vedoucí ukrajinské delegace David Arachamia, současný vůdce strany Sluha lidu, v nejvyšší radě řekl následující. Rusko bylo ochotno ukončit válku, pokud bychom souhlasili, že se zavážeme nevstoupit do NATO. Tak zbývá nám ještě půl hodinka, časové znamení nám ohlásilo. Tak to řekl tedy vedoucí ukrajinské delegace. Rusko bylo ukončit válku, pokud bychom souhlasili, že se zavážeme nevstupovat do NATO. Jo? Později šel do televize, aby řekl tento, že tehdejší britský premiér Boris Johnson přišel a řekl jim, aby to Ukrajinci nedělali. Každý si pamatuje, co tehdy řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Cituji. Upřímně jsme v těchto jednáních udělali každý krok a pracovali jsme spolu, dokud Boris Johnson neopustil mírové úsilí. Takže je to potvrzeno tureckým prezidentem. To byl jeho diplomatický způsob, jak popsat roli, kterou v té době hrál britský vůdce. Západ tedy nerespektuje mezinárodní právo a dokonce vytvořil právní termín lawfare. Je to anglosaský vynález, který popisuje myšlení našich nepřátel. Po znovu sjednocení Krymu s Ruskem a zahájení speciální vojenské operace byla proti naší zemi zahájena řada soudních a kvazisoudních řízení.
prezident Volodymyr, pardon, ne, tady je to na ruského prezidenta, prezident Vladimír Vladimirovič Putin nedávno zmínil, že na Rusko bylo uvaleno přes 30 tisíc sankcí. 30 tisíc, to je dvakrát více než všechny sankce uvalené na všechny ostatní země po celém světě dohromady. Kromě sankcí bylo zahájeno kvazisoudní i soudní řízení, ale pro zopakování sankce byly uloženy před výsledky tohoto řízení soudních, nebo těchto asi tady má být. Výsledky, které jsou již k dispozici v dostatečném počtu, vypadají pro naše západní kolegy ale tristně. Účelem tohoto řízení nebylo urovnávat existující spory. Byly zahájeny souběžně s rozsáhlými politickými, ekonomickými a donucovacími opatřeními, včetně tedy sankcí. A tomu se říká a je hybridní válka. Nešlo tedy o použití právních mechanismů v dobré víře. Západ ani nechtěl čekat na výsledky všech soudních řízení, která zahájil. Potřeboval Západ vyvolat geopolitický a propagandistický hluk a pokusit se rozsévat nenávist k Ruské federaci po celém světě. Ta právní agrese proti Rusku má dlouhou historii. V minulosti se do ní pravidelně zapojoval Evropský soud pro lidská práva, a to ještě před událostmi na Ukrajině. Od roku 2014 se tato agrese právní stala systematickou. Ve snaze delegitimizovat historickou volbu národů Krymu, Donbasu a Novorusie v plném souladu s mezinárodním právem a principem sebeurčení národů, o kterém jsme dnes diskutovali. Nás tedy kyjevský režim začal obviňovat z financování terorismu v Donbasu a rasové diskriminace krymských Tatarů a Ukrajinců na Krymu. Dvě obvinění. Terorismus a rasová diskriminace. Tato záležitost je před Mezinárodním soudním dvorem OSN od roku 2017. Zvažuje se již 8 let a obsahuje desítky tisíc stran dokumentace. Zájmy Ukrajiny zastupovali vysoce odměňovaní američtí a evropští právníci navzdory všem těmto námahám. Však toto tvrzení zcela selhalo jak ve vztahu k obvinění z terorismu, tak i k tvrzení o diskriminaci. V lednu roku 2024 vydal Mezinárodní soud svůj konečný rozsudek. Určilo se, že Rusko nefinancuje terorismus, že Doněcká a Luganská lidová republika nejsou teroristické organizace a na Krymu neexistuje diskriminace krymských Tatarů a ani Ukrajinců, a že zákaz extremistické entity Melis byl zákonný. Zákaz tedy v Ruské federaci. Tento rozsudek tedy znamená něco velmi důležitého. Přinejmenším ztrácí smysl všechny četné rezoluce a zprávy vydané mezinárodními orgány, které opakují tvrzení týkající se diskriminace na Krymu. Vyzývám vás, abyste na tuto záležitost upozornili zejména svá hlavní města, protože tyto rezoluce a zprávy jsou nadále přijímány a projednávány, jako by hlavní soudní orgán Organizace spojených národů neexistoval a jako by jeho rozsudky neměly žádný význam. To představuje flagrantní ignorování rozhodnutí Mezinárodního soudu. V platnosti zůstávají i nezákonné jednostranné sankce, o kterých jsem se již zmiňoval. A ty jsou mimo jiné přímo motivovány výmysly týkajících se údajné diskriminace národnostních menšin. Na Krymu a dále. Mezinárodní soud odmítl uznat Doněckou lidovou republiku jako teroristické entity, čímž devalvoval a zrušil pokusy Kyjeva charakterizovat svou válku proti vlastním bývalým občanům jakožto protiteroristickou operaci. ATO. Po státním převratu byly prohlášeni tito občané za teroristy. Když bylo odmítnuto uznání výsledků tohoto převratu na Krymu a Donbasu, byli označeni zkrátka za teroristy. Ale soud, a opakuji, rozhodl, že ani Doněcká, ani Luganská lidová republika nepředstavují teroristické organizace. To v podstatě potvrzuje legitimitu rozhodnutí lidu Donbasu,
tedy Doněck, i do Doněcku i Luhanskou republiku, ve prospěch nezávislosti a následné integrace do Ruské federace. Takže žádná anexe Krymu a žádná anexe Doněcka a Luhanska. Jak říkali, separatisté, že ano, si nám tady mediálně sral do hlav. S prominutím. Zhroutil se i druhý nárok Ukrajiny vůči Rusku. Toto bylo podáno v únoru 2002, kdy nás Kyjev obvinil ze zneužívání úmluvy o genocidě tím, že brání lid Donbasu před genocidou. Takové obvinění je nesmysl a čirá absurdita. Tvrzení však podpořilo 32 západních států, především členů Evropské unie a NATO, které vstoupily do řízení jako tzv. Třetí to strany. I když ve skutečnosti na straně kyjevského režimu jasně zasáhli. To představovalo první případ hromadného zasahování do řízení v historii soudu a přirozeně to nemůžeme považovat za nic jiného, než za pokus vyvinout kolektivní politický tlak na hlavní soudní orgány Organizace spojených národů. Přesto se i to ukázalo jako marné. O dva roky později, v únoru roku 2024, soud vynesl v akcích Ruska rozsudek, tedy, že v akcích Ruska nedošlo k žádnému porušení úmluvy o genocidě. Tečka. Všechny nároky vůči Rusku byly tedy zamítnuty. Před soudem však zůstala ještě jedna věc. Zda samotná Ukrajina spáchala genocidu, a to na Donbasu. Tato otázka zůstává v posouzení soudu a na žádost tohoto orgánu jsme poskytli i potřebné důkazy. V prosinci roku 2025 soud přijal naše důkazy a naše nároky v plném rozsahu a k přezkoumání a v blízké budoucnosti očekáváme verdikt. Po tomto vývoji však polovina západních států, které se připojily jako třetí strany, odstoupily z řízení, protože uznali marnost a potupu svého postavení. Nicméně vývoj událostí u Mezinárodního soudu a jeho rozsudek jsou četnými mezinárodními organizacemi a některými jednotlivci zcela ignorovány. Teprve nedávno se vyznamenal zvláštní zpravodaj Rady OSN pro lidská práva pro otázky menšin Nicolas Levrat. Pochází ze Švýcarska, údajně neutrálního státu, ačkoliv jeho neutralita byla dávno opuštěna. Ve své zprávě píše toto, cituji, říká Sergej Lavrov. Otázku invaze Ruské federace na území Ukrajinky pod záminkou, že rusky mluvící menšina byla obětí genocidy, postoupila Ukrajina Mezinárodnímu soudnímu dvoru. To je nápadný příklad verbální akrobacie. To znamená, že chování Ruska si vyžádalo zapojení Mezinárodního soudu, přesto skutečnost, že soud tyto nároky zamítl již před 2,5 lety předtím, než tento švýcarský epištolní expert sestavil svoji zprávu, tak to teda nemá pro něj žádný význam. Proto naše právní konfrontace se Západem přetrvává a v žádném případě se neomezuje pouze na Mezinárodní soud. V roce 2016 Ukrajina zahájila arbitrážní řízení podle úmluvy OSN o mořském právu. Obdrželi jsme dlouhý seznam protestů týkající se 20 článků. Z formálního hlediska se tato obvinění zabývala porušováním práv Ukrajiny v Černém moři, v Azovském moři a Kerčském průlivu. Co však motivovalo toto úsilí, se stávalo totiž z pokusu Kyjeva zpochybnit ruskou suverenitu nad Krymem. Jak byla nastolena tedy po svobodném projevu vůle lidu tohoto poloostrova? Ve svém konečném rozhodnutí, konkrétně z 15. června roku 2026, se arbitrážní soud, kde Ukrajina postoupila tento případ, postavil na stranu ruského postoje. Soud ve svém rozhodnutí znovu potvrdil, že vodní oblasti Azovského moře a Kerčského průlivu byly vždy vnitřními vodami a tento status si zachovávají. Všechna tvrzení Ukrajiny, která tvrdila, že Rusko porušilo svobodu plavby,
byla zamítnuta, což nebylo překvapením, vzhledem k tomu, že Ukrajina se pokusila zpochybnit status, který existoval od sovětské éry a byl později znovu potvrzen a zachován. Tedy podle stávající dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev také hledal reparace, nebo vyžadoval, šáno, s argumentem, že Rusko využívá krymská pobřežní uhlovodíková ložiska a mořské zdroje, jen aby jeho tvrzení tedy byla znova zamítnuta. Rozhodčí jsou také zamítl cynické žádosti Ukrajiny o sundání krymského mostu, tedy demontáž. Požadavek na zničení mostu, jakéhokoliv mostu, byl v zásadě považován za něco zlotřilého a divokého v civilizovaném přeci světě. Tento konkrétní případ se zabývá mostem, který byl postaven s ohledem na humanitární účel, s ohledem na snahu Kyjeva zablokovat Krym z pevniny. To představuje flagrantní porušení zaseminských dohod, o kterých jsem se již zmínil. Dovolte mi znovu zdůraznit, že Ukrajina prohrála všechna řízení, která jsem zmínil, aniž by cokoliv dostala. Zpočátku jednali ve zlé víře a kyjevský režim, stejně jako jeho západní páni, věděli, že jejich nároky neobsahují vodu a v určitých případech se na ně zpočátku nestahovala odpovídající úmluva. To znamená, že toto je podstata právní války, kterou si vymysleli anglosasové. Věří, že v dosahování výsledků hlučnými prohlášeními budou zase úspěšní. To znamená začít tím, že vydáte zvuky cock and doodle-doo bez ohledu na to, zda se blíží svítání. Jo, to má být asi kriký. Kokedududu. Tak to já neznám, zase tak amerikanský nejsem, ale asi to má být tedy. Před blížícím se svítáním kikriký, že ano. Tak, v nacistickém Německu byla známá historická postava, která říkala, že čím větší je lež, tím více se věří v ní, v tuto lež. To znamená, že tyto nacistické instinkty zůstaly mezi našimi západními kolegy živé až dodnes. Bohužel mnoho dalších mezinárodních struktur nebylo schopno odolat snaze spolitizovat svoji agendu. Patří sem Rada Mezinárodní organizace pro civilní letectví, ICAO, kdy Chicagská úmluva svěřuje tomuto orgánu pravomoc přezkoumávat spory, ale pouze pokud spadají do jeho působnosti nebo do její působnosti. A když v roce 2014 havaroval malajzijský let MH17, tento Boeing, tak orgán Rada ICAO ignoroval masivní množství důkazů předložených ruskou stranou a orazítkoval verdikt o vině, který vynesl tribunál v Nizozemsku na základě anonymních svědeckých výpovědí. Bylo totiž 13 svědků, jejichž výpovědi se postavili na stranu obžaloby, ale pouze jeden z nich byl identifikovaný, zatímco všichni ostatní přednesli svá svědectví anonymně. Dobrý, ne? Spojené státy také odmítly sdílet data ze svých radarů a k tomu odmítnutí Ukrajiny zveřejnit svá radarová data s tvrzením, že byla tenkrát vypnutá, když došlo ke katastrofě. Toto rozhodnutí jsme napadli u Mezinárodního soudního dvoru a tento případ je dále v řízení. Pokud budou tato řízení pokračovat, nemají závěry ICAO žádný právní účinek, stejně jako závěry tribunálu v Nizozemsku, o kterých jsme se již zmínili. Dále. Mezinárodní trestní soud si pro začátek nezaslouží žádnou podrobnou kritiku. Každý ví, že se jedná o kvazisoudní instituci, která má jen málo společného se spravedlností a je plně kontrolována svými západními sponzory. Na západě však existují výjimky. Existují západní země, zejména Spojené státy, které si nepřejí, aby soud pokračoval ve své práci, protože dráždí mnoho severních i jižních, západních i východních. Soud vykonává politicky zasažené práce, přičemž porušuje jak mezinárodní právo, tak své vlastní zákony nebo předpisy.
Bylo dlouhé období, kde se ICE soustředil výhradně na africké země a zavíral oči před četnými západními zločiny, a to včetně zločinů v Iráku, Afghánistánu a nebo Libii. Dnes mezinárodní

území nebo osobně obecně tedy uznávanou zásadu imunity úředníků. A tak tedy požadavek, aby země přijala jurisdikci soudní instituce, je základním principem mezinárodní spravedlnosti. Ale mezinárodní trestní tribunál nerespektuje svoji jurisdikci, pokud je území nebo obecně uznávanou zásadu imunity úředníků. Aha, tady je to, pardon, zdvojeno. Požadavek, aby země přijala nerespektuje úředníků požadavek. Teď je to tady třikrát. Tak to se omlouvám. Tak, jdeme dál. Pokud jde o ukrajinskou dokumentaci, Mezinárodní trestní soud, ICC, to má být správně, se netajil tím, že jeho vyšetřování je zaměřeno výhradně na Rusko. Soud ani jeho členské státy nevznesly námitky proti výhradě, kterou Kyjev učinil při ratifikaci římského statusu v roce 2024. Podle níž by válečné zločiny spáchané ukrajinskými státními příslušníky byly na 8 let vyloučeny z jurisdikce ICC. Stojí za zvážení, za jakých podmínek byla tato země ovládaná nelegitimním režimem, přijata k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Ze dvou stran konfliktu si Mezinárodní tribunál nárokuje jurisdikci původně nad jednou zemí, nebo jednou stranou, tedy nad Ruskou federací. A to navzdory skutečnosti, že naše země není smluvní stranou římského statutu, zatímco režim Volodymyra Zelenského byl fakticky dán jim charge carte blanche, tedy však vy víte. Biankošek, že ano, tak bychom to mohli říct, nebo to podepsali jako čistou stránku a nadiktujte nám, co chcete, my si od vás necháme všechno líbit. Tak jdeme dál. Ve stejné době se případ Ukrajiny ukázal jako skutečný, řekněme, zlatý důl pro samostatný mezinárodní trestní soud. Hned po zahájení speciální vojenské operace požádal prokurátor Mezinárodního trestního tribunálu Karim Khan západní sponzory o dodatečné financování prostředky na stíhání případů souvisejících s Ukrajinou, kdy miliony dalších finančních prostředků pak proudily z Británie, Nizozemí, Kanady a Japonska. Při oznamování svých příspěvků do této oblasti činnosti Mezinárodního trestního tribunálu sponzoři hrdě tvrdili, že peníze byly určeny na financování vyšetřování ruských akcí. To znamená, že stíhání již vybraného obžalovaného bylo otevřeně financováno. V jakémkoliv vnitrostátním právním systému by to znamenalo do očí bijící úplatkářský soud a výsledné řízení by nebylo považováno za nic jiného než za nájemnou práci, tedy hit job, tedy nájemnou práci za nájemného vraha, hit job, tak. Jsme si vědomi toho, že někteří z našich partnerů, včetně některých zemí zastoupených v této místnosti, nadále vkládají své naděje do ICC, že poženou izraelské vedení k odpovědnosti za tragickou situaci v Palestině. Jsme solidární s palestinským lidem v jeho úsilí zajistit provádění rezolucí OSN, včetně těch, které vyzývají k vytvoření palestinského státu. Zároveň nepochybujeme o tom, že tento pseudo-mezinárodní trestní tribunál se této záležitosti chopil pouze proto, aby vyvolal zdání nestrannosti a odvedl pozornost od svých vlastních vnitřních skandálů. Vidíme malou vyhlídku v tom, že by tento případ získal nějakou smysluplnou trakci a v každém případě to nijak neposílí aspirace palestinského lidu. Už mi dochází hlas. Ono už zbývá 2 minuty, takže teď tu máme ještě Burkina Faso, Venezuelu, Niger, Mali, Čad a další zmiňováno. Takže to je důležité, dámy a pánové, já si to tady nějak označím, nevím jak. Ještě vám to načtu, dám to asi dohromady, aby jsme to dali. Aby jsme se na to koukli, protože je to moc důležité, ale dneska už to s tím hlasem nedám.
Takže vám tam pak pustím do druhé hodiny.

0: vysílání něco asi od 5 bureše vyberu. Tak jo, dámy a pánové, to bylo teda rozsáhlé, obsáhlé, nejenom otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pjakina, ale tedy i část přednesu vystoupení tedy ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Viktoroviče Lavrova. Velice důležité informace. Tak jo, díky moc, mějte se krásně, děkujeme za sdílení, za šíření, za podporu, jak tedy svobodného vysílače, případně přes Odyssey Studia Kadaň. Mějte se krásně a děkuji za pozornost.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
0: Nuž, dámy a pánové, dneska máme tedy 19. sobota, 19. září 2026, že ano, léta páně, jejich to kalendáře. A já jsem jako pauzičku takovou dám, teď tedy dvě písničky Ládi Šafránka, který se narodil 13. června roku 1972 v Mostě a zemřel 8 let zpátky 18. září 2008. Vzpomenu, že Vláďa Šafránek zpíval v 17 letech už v kapele Autogen, což ho velmi přibavilo. Později se dostal ke skupině Brain, která jejíž muziku, tedy ta mu přímo neseděla příliš. A proto s Tondou Rauerem, se kterým si padli do oka, sepsali nějaké nové písně a vydali tedy z Brain ještě v roce 1994 novou desku Příliv. Kapela se však ale brzy rozpadla. Vláďa Šafránek měl v zásobě nějaké nové písně, jako Volání krve anebo Toníka Vládík, což vedlo k založení skupiny Harley, se kterou vydal v letech 1995 až 2004 6 alb. Potom ale odešel a v roce 2006 natočil svoje solové album s názvem Verliba. Následně založil pak skupinu Valda Gang, se kterou vydal v roce 2007 stejnojmenné album. V roce 2011 mezi tím vydal ještě druhé solové album s názvem Bukanýr a v roce 2012 vydal s Valda Gangem ještě jedno album s názvem Svařák Hob Hej a v roce 2018 CDčko nebo desku Je tu léto. Už v červnu ale roku 2016 ale musela skupina Valda Gang odvolat všechny koncerty kvůli zhoršení zdravotního stavu Vládi Šafránka, který se potýkal s plicní hypertenzí a ten už se skupinou dále nekoncertoval. Nakonec kvůli zdravotním problémům zemřel právě 18. září roku 2018 ve věku 46 let, tedy na plicní hypertenzi. Mám pro vás připravenou Asi se mi stejská od Valda Gangu a taktéž tedy Harley s Vláďou Šafránkem Odcházím. Tak příjemný poslech a vzpomínka Vláďovi nahoru.

No už vidíme při hlasové indispozici se teď posloucháme do doktora Marka Obrtela, a ne co se děje v republice, proč kandiduje do Senátu České republiky a o tom, že infarkt váš případný a cesta 190 km se záchrankou a další věci i ohledně toho našeho Pepi Pávka, toho Kašpara z Hradu. Tak příjemný poslech, Marek Obrtel na Petr Budeš TV.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciál, speciální stream se speciálním hostem Markem Obrtelem. Sluníčka moje, chvilinku vydržte, protože Marek ještě, on přijel, on byl na meetingu v terénu, takže to měl jen tak tak. Na druhou stranu ještě říká, že má v autě nějaký taháček, něco, co nám chtěl sdělit, nějaký věci zajímavý, takže ještě dorazí. Já na tuhle část využiju k tomu, že vás chci, přátelé, pozvat do Polešovic. Polešovice, už o tom mluvíme hodně dlouho, budou tuhle sobotu, kde se uvidíme, začíná se v 10 ráno. Vlastně to mají být jakoby druhý příčovy, takže neváhejte, přijeďte. Vygooglete si to, je to na Moravě, prostě tohle mají tam být i nějaký, ty, jak se tomu říká, vinobraní. A burčák a kde si cosi. Chci poděkovat tady Pavlovi. Pavlíku, díky ti moc za tvůj příspěvek. Marek už běží, já tady ještě mezi tím poděkuju tady vám všem. Jinak v 10 hodin ještě vám pustím Ilonu Švihlíkovou a její přednášku. To taky jako si myslím, že stojí za zmínku. A uvidíte, že to dneska bude veliký, zítra, co vás čeká a nemine, no to budete koukat. Máme toho tady dost a máme tady už Marka. Marku, ahoj, vítej.
1: Dobrý večer vám i posluchačům po náročném dni, protože jsem absolvoval zase další z nějakých těch mých besed, teďka setkání s lidma a tak dál, takže stíhám tak, ale stíhám.
0: Tak seš tady, to je důležitý, s náma je tady stovky lidí a ty samozřejmě teďka se věnuješ hlavně teda kampani do Senátu. Kde, prosím tě, za který obvod?
1: No, je to za obvod 63 Přerov, no.
0: Takže je tady někdo z Přerova?
1: Jo.
0: Boilerie, baterie, stoupačky do všech baterií, já nejsem žádný rapper, ale jsem instalatér. No, to byla jedna taková reklama kdysi, ale Marku, ty seš taky svým civilním povoláním, my víme, že seš vojenský doktor, vojenský lékař, který hodně toho zažil a byl si vlastně zatímco Hockey Pierce jenom seriálovej doktor z Meše, tak ty jsi to dělal opravdu natvrdo a to muselo být jako velice drsný časy. Ale dneska seš vlastně na záchrance, pokud jsem to správně pochopil. A vlastně jsi ten první, který se setkává vždycky jako s lidma, s těma prostě nemocnejma, s těma lidma, který mají nějaký zdravotní problém. A já se chci zeptat na jednu věc, prosím tě, nejdřív. Pojďme možná k tomu zdravotnictví, právě k té záchrance. Protože slýchávám často, že dlouho díl trvá, než jako přijede záchranka k pacientovi. Je to pravda, není to pravda a čím to je?
1: No, tak ono to částečně je pravda, protože jako jedna, která se trošičku změnila filozofie vlastně toho poskytování té akutní neodkladné péče, protože dříve vlastně se jaksi řešili opravdu jenom ty skutečně tísňové výzvy jako té nejvyšší naléhavosti, na to vlastně ta záchranná služba je v podstatě i určená, jo, takže ono to bylo v pořádku a dneska vlastně tak, jak selhávají jednotlivé segmenty zdravotnictví, ty ostatní, že jo, a tak dále, počínaje jako segmentem vlastně praktických lékařů až po ty odborné ambulance, ale další jako i vlastně co se týče nemocnic, k tomu můžeme ještě eventuálně potom taky jako leco zříct, jak dneska pan prezident Pavel jako nabádá k tomu, aby se nemocnice rušily. A není sám, že jo, už tady byl i názor, že je potřeba zrušit třetinu nemocnic a tak dále a tak dále. No tak pochopitelně ta záchranka přebírá a přebírá vlastně další a další úkoly. No a takže se stává, že vlastně se vyjíždí ke stavům, které by v 90. letech třeba vůbec nebyly považovány za akutní na to, že by k ním vyjížděla záchranná služba. No a takže vlastně nejen vlivem toho, ale vlivem toho vlastně došlo k tomu, že se třeba interval dojezdu z 15 minut prodloužil na 20 minut ze zákona, Jo, takže to je vlastně taky jako docela problém, protože za 20 minut už není mnohdy co řešit, nebo tak nějak. No a pochopitelně jako to zneužívání jako té záchranky je dneska taky na bílé dní, takže prostě často i ty posádky chybí. Jo, takže a to může být právě jako docela pádný důvod k tomu, že třeba, já nevím, lékařská posádka někde ohledává nějakého zemřelého, ty RZP posádky vezou nějaké věci, které by si ani nezasloužily v podstatě výjezd záchranné služby, no a potom se stane něco závažného a prostě ta adekvátní posádka prostě chybí. Takže dá se říct, že na tom něco pravdy je, nebo mnoho pravdy je, tak asi. No.
0: No, prosím tě, řekni mi jako nějaký extrém, k čemu vlastně jako vyjíždíte. Pokud vím, tak na ohledání mrtvol je tady koroner, ne? Nebo...
1: No, to právě... No, jako v mém bývalém kraji, kde jsem působil původně jako teďka 11 let, tak tam ano. Ale třeba v kraji, ve kterém působím dnes, tak tam konkurs na koronerskou službu vyhrála zdravotnická záchranná služba. Takže jako to je takový paradox. Takže vlastně tu koronerskou službu poskytují normálně posádky záchranné služby, no, což samozřejmě není v pořádku, ale bohužel je to tak. No, je to víceméně taková úlitba asi zřejmě i vůči kraji, protože ono to něco stojí, ta služba, za rok, a pokud ten kraj to nechce platit, tak se to vyřeší tak, že se udělá konkurs, vyhraje jeho záchranka. Vlastně děje se to tak, jak se to dělo kdysi v dávných dobách, když to provádělo LSPP. No. Jako lékařská služba první pomoci, taková ta pohotovostní lékařská služba. No.
0: Dobře. A nějaký jiný, řekněme, highlight, který jsi měl, jako že někdo se cítí osamělý, nebo jako k čemu všemu dojíždíte teda?
1: No to bychom tady seděli celý večer. To je prostě úplně ke všemu prostě od těch nejzávažnějších stavů, zástavy oběhu těžkých nehod, prostě jako nějakých stavů dušení a jako selhávání oběhového dýchacího systému a tak dál, prostě až po naprosté banality, jako je třeba ve 3 ráno kousnutí ješkem do prstu například, jo, nebo já nevím, pocit, že se cítím osaměle, jo, to byl taky takový výjezd prostě, jo, ale To je prostě, jak jsem říkal, to je daň doby, kdy v podstatě ten systém se natolik zdeformoval, že prostě dnes, a tady bych ještě řekl, tady je jeden podstatný faktor, že vlastně roli ve zdravotnictví začaly hrát roli peníze. Jo, takže a od té doby, co se zdravotnictví stalo biznisem, tak třeba ta záchranná služba samozřejmě není biznis, ale je závislá na tom, prostě kolik penězí přiteče, že jo, a ty peníze přitíkají dvojím způsobem. Jedním způsobem je provozní příspěvek kraje, což dotuje ten daný kraj, a potom je to vlastně, pak je to vlastně příjem z veřejného zdravotního pojištění, tedy od pojišťoven. No a tam právě potom dochází k tomu, že bohužel se vyjíždí úplně na všechno, protože řeknu to tak, jako to je takový asi smutný, ale prostě nejlepší výjezd, finančně nejlepší výjezd pro záchrannou službu je opilec ležící prostě ve vzdálenosti 20 km od záchranné služby, kdy někdo nahlásí, že to je bezvědomí, že jo, takže my ujedeme 20 km tam, 20 km zpátky, vyinkasujeme za těch 40 km příslušný obnos, přijedeme tam, zjistíme, že člověk je opilý, nic nepoužijeme, nic neděláme, prostě zajistíme nějaký jeho odsun někam, domů na záchytku, nebo já nevím kam, prostě a tak a vrátíme se zpátky. Naopak, když je prostě těžká dopravní nehoda, kde prostě máme 2-3 těžce zraněné pacienty, tak v podstatě my na tom, dá se říct, v úvozovkách proděláváme, protože vlastně tam pracujeme s využitím všech vlastně možných prostředků, léčiv a tak dál a tak dál. No a vlastně ten čas, který tam strávíme, ty kilometry, které najedeme, tak jsou úplně stejně placeny jako u toho opilce. Takže vlastně ten opilec je náš nejlukrativnější pacient, kde nepotřebujete nic a vyděláte úplně stejně jako u toho těžce zraněného pacienta třeba z nehody. No takže tam jsme dospěli po letech, takže bohužel, no, je to tak.
0: Prosím tě, ještě teda pojďme k těm nemocnicím, protože výrok prezidenta mě teda zděsil. Na druhou stranu jsem si všimnul, že není sám, že nejenom u nás, ale i třeba v Německu, Merz, že jo, a další, jako říká, k čemu vám budou nemocnice, když bude válka, nebo co to tam lel, a jako co to má znamenat, že najednou jako máme moc nemocnic, ale samozřejmě na zbraně nám nevadí prostě investovat miliardy.
1: No, to znamená, že jsme finančně v háji, jako finančně a personálně, to je celý. Prostě ten systém, nebo já bych to řekl takhle, vlastně to, co se stalo z naší zemí za poslední desetiletí, tak se projevilo prostě ve všech oblastech našeho života a pochopitelně zdravotnictví nevýjímaje. Takže všude chybí lidé, ve zdravotnictví taky, chybí lékaři, chybí sestry, chybí jako, dá se říct, veškerý kvalifikovaný personál a podobně. No a chybí samozřejmě i ty finanční prostředky, protože jak jsem tady naznačil před chvílí, tak prostě to zdravotnictví se změnilo na černou díru, kde můžete sypat horem dolem a prostě všechny peníze se spotřebují, protože vlastně se to zdegradovalo prostě na úroveň jakéhosi jako průtokáče na peníze, nebo tak bych to řekl nějak, prostě vydělávat chtějí nebo musí všichni a tak dále. Takže v podstatě toto je hlavní problém a řeší se to potom tím nejhorším možným způsobem a to je právě to, že někdo řekne zrušíme nemocnice a myslí si, že tím prostě ušetří nějaké peníze a podobně. Ale já bych to řekl jinak. Já si myslím, že prostě regionalizace zdravotnických zařízení začíná někde z úrovně minimálně okresu a prostě je na nejvýš slušné, potřebné a samozřejmě i nutné nebo efektivní, aby prostě každá ta oblast, každý okres prostě měl tu svoji spádovou nemocnici, která poskytuje ty základní obory a to, že prostě nejsou lidé a nejsou peníze, tak to by měla být ta oblast, která by se měla řešit, protože ona řešitelná je, i když samozřejmě my se řítíme do nějaké demografické katastrofy, to jako nepopírám a o tom bychom se mohli taky dlouze bavit. To je obrovský problém, který nastane zejména v příštích, řekněme, 5-6 letech. K tomu se můžu klidně ještě potom vyjádřit, protože tak, jak nám vlastně klesá dneska, nebo teda za poslední 4 roky, nebo 4-5 let porodnost vlastně o 10%, tak se vlastně projevuje ten nedostatek těch kvalifikovaných lidí už dnes v podstatě a vygraduje to, jak jsem říkal teďka v těch příštích 4-5 letech. Takže vlastně my bychom potřebovali vyřešit to, aby se nějakým způsobem zefektivnilo vlastně vzdělávání, aby se zefektivnil ten systém té zdravotní péče, to znamená, že každý segment bude dělat to, co dělat má. A pak je tady ještě jeden faktor, který teda se snad tady já i bojím říct, protože by mě možná mnozí ukřižovali na vrata, ale jako měl by se někdo zamyslet nad tím, jestli je v pořádku, že vlastně síť takzvaných odborných lékařů, vlastně odborných ambulancí a tak dále ve městech právě jako jsou okresní města nebo velká města a podobně se rozšířila natolik, že v podstatě nemocnice se vyprázdní, hlavně ty nemocnice okresního typu, netýká se to fakultek a v menší míře se to týká krajských nemocnic, ale prostě ty okresní nemocnice se vyprázdnily od plně kvalifikovaných a testovaných lékařů, kteří odešli do soukromých ambulancí, tam pracují od 8 do 12 v podstatě, když to přeženu. A vlastně v těch nemocnicích, já to vždycky říkám takhle hanlivě, že v těch nemocnicích vlastně pracují děcka. Děcka má, myslím, ty absolventy vlastně, kteří vylezou vlastně z těch lékařských fakult. A v podstatě není výjimkou, že v celé okresní nemocnici pracují třeba na oddělení 2, 3 nebo 4 atestovaní lékaři prostě tak, s takzvanou specializovanou způsobilostí a zbytek jsou prostě absolventi. A to ještě mnohdy absolventi, kterým se nikdo nevěnuje v podstatě nebo málo věnuje, oni v podstatě jsou hozeni do vody a musí plavat A samozřejmě, dokud si neudělají ani oni sami tu specializovanou způsobilost, tak je s něma zacházeno tak, že v podstatě jsou to jako lékaři bez atestace, takže oni na tom finančně nejsou dobře, jsou totálně přetížení na těch ambulancích a tak dál. Teď jsou to samozřejmě lidé, kteří by potřebovali vedení nějaký, potřebovali by ten dozor, nadhled, prostě, aby je někdo vedl, aby jim prostě, tak jak to bylo zaplať pán Bůh ještě za mých mladých let, kdy já jsem vlastně přišel někam do špitálu na oddělení a tam se mi věnoval někdo a říkal mi, tohle je dobře, tohle je špatně, tohle dělej, tohle nedělej. Prostě vychovávali nás nějakým způsobem, ale to dneska neexistuje. Tam prostě jsou hození, jak říkám, do vody a prostě dělají na ambulancích, dělají prostě na odděleních všude a nad něma bdí prostě, jak říkám, ty 3-4 maximálně atestovaní lékaři. No a to je samozřejmě systém, který je úplně špatně. Já nechápu, na co v okresních městech prostě a ve velkých městech je tolik odborných ambulancí, proč ti lékaři nepracují v těch nemocnicích a nevytvářejí tam tu jakousi odbornou úroveň vlastně té péče, nevedou ty mladí doktory, nevěnují se jim prostě, nepředávají jim zkušenosti a tak dál. No, takže vyústí to do toho, že se potom řekne, nejsou lidi, zavřeme nemocnice a tak dál. No, ale já už dnes, teda tam, kde teď momentálně pracuju, tak už dnes prostě jsme v situaci, kdy pacienta s infarktem vezeme do centra, které vlastně je schopno mu nějakým způsobem pomoct a za ten primární výjezd najedeme prostě 190 kilometrů, jo, tam a zpět. No, tak samozřejmě si to promítne člověk do času a jako jaký čas na to strávíme, no a pochopitelně tohle už jako není úplně dobře, jo, takže těch problémů by bylo, říkám, na celý večer.
0: No počkej, to mi chci říct, že jako u vás infarkt nedokáže řešit jako okresní nemocnice, jako poblíž?
1: Ne. No to nedokáže, ale to z principu nedokáže, protože jako to je jako od doby, kdy vznikly takzvaná centrová péče, tak ta centrová péče vznikla právě na tady ty záležitosti takzvaného akutního koronárního syndromu, to jsou ty infarkty a tak dál. Potom iktové centrum řeší cévní mozkové příhody, trauma centrum řeší úrazy, že jo, popáleninová centra řeší nějaké popáleniny, pak jsou nemocnice, které se specializují na dětskou péči a tak dál. No a vlastně dnes je situace taková, že my musíme ze zákona, nebo prostě byl by to hrubá chyba, kdybychom prostě třeba pacienta s infarktem dovezli do okresní nemocnice, protože tam skutečně nejsou schopni mu jako pomoct v té okresní nemocnici. Ale na rozdíl od toho, prostě v té okresní nemocnici by měli vyřešit všechny celé vlastně spektrum těch chronických diagnóz, se kterými ty pacienty bohužel teď vozíme stále častěji a častěji, a to možná by mohlo být taky předmětem nějaké dnešního dotazu nebo nějaké diskuze, proč to tak je. Ale prostě ty chronické pacienty by naopak ty okresní nemocnice ošetřovat měly, protože je chybou zase, když to tak řeknu, že třeba ve fakultní nemocnici tady třeba u nás v regionu Olomouci třeba nebo tak nějak končí pacienti s běžnými právě těmi chronickými diagnózami, kteří jsou ve spádu té fakultní nemocnice, a pacient se složitou diagnózou třeba ze vzdálenější oblasti některé prostě nemá šanci zase do té fakultky se probojovat, protože řeknou, že není spádová pro něj, tak to je samozřejmě chyba. A jsme u toho rušení, že jo. Každý ten region by měl mít svoji, dneska už to teda není úplně přesný výraz, ta spádová nemocnice, ale měl by mít prostě takový nějaký zařízení, kam prostě se vozí takové ty běžné diagnózy, a ty nemocnice nejvyššího typu, ty centra a tak dál, by měly řešit skutečně ty specializované diagnózy. Ale já jsem naznačil vlastně to, že už dnes vlastně s takhle složitým pacientem, jako je třeba pacient s infarktem myokardu, tak už dneska jsou oblasti, kde musíme urazit takhle obrovskou vzdálenost. No a pokud si představím, že by byla zrušená třeba v tom daném regionu právě ta okresní nemocnice, tak jak jakýsi moudrý člověk řekl, že by se mělo zrušit, jako, že by se měla zrušit třetina nemocnic vlastně, které dneska poskytují tu akutní péči, no tak by se ten sám stav, který jsem popsal s tím infarktem, tak by se vlastně odehrával i s těma běžnýma diagnózama, tak to by byl naprostý kolaps toho systému. to.
0: No, je to až jako k nevíře, co se tady děje. Ono další věc je samozřejmě, máme spoustu nemocnic už dneska soukromých, třeba Penta, že jo, nakoupila spoustu nemocnic a tam teda dělá kde kdo, většinou se člověk ani česky nedomluví, to je, mluvím z vlastní zkušenosti, když jsem se byl podívat v čekárně na smrt, to se jmenuje Roudnice, ne, kecám, Litoměřice, to je zase ale krajská zdravotní, mám pocit, jako ta krize v těch zařízeních je jako úplně evidentní. Druhá, která dozvěděl jsem se to, že když je to teda akciová společnost, tak se nemusí řídit těma vyhláškama o mzdách o těch a prostě nedávají těm lidem vlastně ani to, co to ministerstvo jakoby nařizuje, že mají dostat. Je to tak?
1: Je to tak, no. Je to tak. Mnohdy se ty akciové společnosti i za tím účelem zřizují. A potom právě to znamená fakt jako odliv zejména toho středně zdravotnického personálu jako sester a ošetřovatelů a tak dál prostě jinam, protože oni skutečně jsou placeni v rámci takzvaných smluvních platů, že jo, v té akciovce a to samozřejmě nízkých, že jo. Tam právě zase hraje ta role, no, že jo, ty peníze jde až v první řadě, takže pokud je to v soukromých rukou, tak pochopitelně ta společnost to dělá za účelem zisku, že jo, nic jiného je k tomu nevede. Takže se snaží šetřit, kde se dá. Takže ty platy jsou nabílední, protože v každé organizaci dneska nejen tohoto typu, já si myslím, že to je obecně platný, platí, že prostě mzdové náklady tvoří třeba mnohdy 70% jako těch obligatorních výdajů vlastně toho daného subjektu. Takže na tom samozřejmě ušetřit, to je velký, velký plus pro tu společnost, která to provozuje. Ale ono se šetří potom i na právě na zdravotnickým materiálu, lécích a tak dál. Takže to jenom doplním ještě, že se nezřídka stává, že třeba v té okresní nemocnici vlastně ne nějakým soukromým subjektem nebo tak nějak, tak prostě pokud ten pacient se ukáže jako náročný a drahý, tak se potom odlifruje do nějaké nemocnice prostě, která je dotovaná státem, čili i třeba té fakultní a podobně. Jo, za účelem toho, aby ty náklady neuměrně nezvyšovaly prostě ty náklady toho špitálu, že jo, takže i to se děje. A s těma platama to máš pravdu, to je prostě, pokud je to nemocnice tohoto typu, je to akciovka a tak dál, tak prostě oni stanoví nějaký smluvní platy, těma ty zaměstnance platí, no a potom buď oni to snesou, anebo prostě dojde k tomu, k čemu došlo tady třeba u nás v regionu, že potom nastal obrovský odliv. No a pak se s tím muselo něco udělat, takže se to tak zase nějak prostě, nechci říct, dorovnalo těm fakultním nemocnicím, ale prostě se ty nůžky se prostě malinko zmenšily.
0: Dobře, ale já bohužel třeba tady, ale nejenom tady, ale i jinde, prostě čím dál víc jako vnímám, že dneska ve zdravotnictví jsou cizinci, což na jednu stranu, jo, já nejsem žádnej tenhle, ale u lidí, kteří se s nima nemůžou domluvit, jako, nastává problém. A nastává i docela často, a to vím přímo z rodiny, problém v provedené kvalitě práce. Jo? Tohle jako nikdo nevnímá jako potíž, protože ty si teď řekl, nám furt prostě máme tady vysoké školy, které chrlej doktory prostě každý rok. My třeba v Ústeckém kraji, v dobách, když tam vládli komunisti, tak jsme zavedli stipendium pro všechny tyhle absolventy, který to mohli využít a dostávali, člověče, abych nekecal, možná 100 000 na semestr, nemalý peníze jako pro studenta a za to podepsali smlouvu, že teda v Ústeckém kraji odmakaj a teďka třeba 5 nebo 10 let. Jo, a tím se vyřešil ten problém, jakože nejsou doktoři. Jo. Neříkám, že to je samospásný, ale prostě takhle jsme si zajistili nějakou kontinuitu, to, že prostě lidi z Ústecka, který studují v tom kraji, jsou z toho kraje, tak prostě potom tam budou halt muset odmakat nějaký roky, než můžou zdrhnout někam na západ. A tohle by se přece mělo dělat plošně.
1: Hmm. No, mělo, někdo na to má dokonce takový názor, že to není úplně jako legitimní, že prostě se tím omezují nějaký ten volný trh práce a kde si co si takovýhle
0: povídat. Většinou ty, co jsou napojený na ty zahraniční, ty, že jo, který chtějí tyhle ty lidi, to je jasný. No, ale jako, teď to studium stojí jako raketu, že jo, to jako stát stojí nemalý peníze, naučit někoho, jako, to nejsou genderový studia, kde ti stačí jedna tabule nebo nějaká prezentace, tady je spousta, že jo, náročných pomůcek, praxe, ten člověk se musí naučit řezat do živýho, že jo, když to takhle řeknu blbě, a prostě není to sranda a nás jako společnost to stojí jako prachy, nemalý. A tak si myslím, že naprosto fér. I třeba, že teda tomu chlapovi přilepšíme, aby nemusel chodit na brigády, jo, aby se mohl věnovat anatomii a podobně, že jo, viděli jsme všichni tamhle sérii básníků, že to není jednoduchý a arteria vertebralis a tak dále. A takže tohle by přece měla být cesta, prostě vymyslet systém, udělat ho prostě pro celou republiku a začít to takhle jako řešit, aby jsme teda měli svoje lékaře. A dobře, pokud ti nemůžeme dát prachy, myslíš, že by třeba bylo lákadlo služební byt nebo něco takového?
1: Někde jo, někde ne, no, jsou situace, kde prostě tenhle problém by se takhle nedal vyřešit nebo tak. Nutno říct, že vlastně ono jako v medicíně de facto jako lékaři jako takový se specializovanou způsobilostí, tak tam už to není jako o penězích, jo, nebo tak. Tady o penězích je to u těch nejmladších, jo, to znamená, že vlastně ti jsou opravdu vydíráni tím systémem, protože je jasný, že oni nemají do toho, než splní ty předpoklady té specializované způsobilosti, tak oni nemají jinou šanci, než se prostě nějak snažit k tomu dohrabat, k tomu potřebují tu praxi a tak, takže tam je ten problém. U těch starších jako s tou způsobilostí tam už jako bych řekl, že ty peníze nehrají roli. No a samozřejmě on se ten člověk už potom dostane i do situace, kdy tomu mladýmu možná, u těch mladých by ten byt možná jakoby pomohl, ale oni zase nemají na to, aby prostě nějak zakládali třeba jako rodiny nebo prostě nějakým způsobem se stabilizovali sociálně, že jo, nebo tak. Takže je otázkou, jestli to je pro ně zase motivace. Já musím říct, že třeba teďka Olomoucký kraj, jehož jsem zastupitelem taky, tak jako tam je podobná snaha v oborech, ve kterých zejména jako máme problémy, že jo, tam tradičně stomatologie, že jo, a tak dál, to je jasný. Potom někde v některých regionech praktičtí lékaři, v některých regionech potom saturace nemocnic a tak dál. Tak tam, pokud je to takový nějaký odloučený region, kde prostě je obtížný ty lidi vůbec jako dostat na to, že tam nějak stabilizovat a podobně, tak tam by to mohlo hrát roli. Tam určitě jako nějaký třeba zvýhodněný ty bytové podmínky nebo něco podobného by určitě roli hrály. Naopak právě v těch větších centrech nebo tak tam, jak říkám, tam ti mladí to řeší jiným způsobem a u těch starších už to tak významný faktor teda není. No, zase potom to...
0: Dobře, ale tak pojďme se podívat na to jinak. Jak ty jako senátor budeš chtít právě ten problém zdravotnictví řešit, protože teď na jednu stranu se bavíme kraj od kraje, každý to má trošku jinak, není to úplně jako stejný, tak jestli je jako řešení v nějakých jako víc to jako sjednotit, nebo co vlastně by se mělo udělat. A další věc je teda, jestli lze nebo nelze zefektivnit nějakým způsobem to zdravotnictví, aniž bychom teda museli přistoupit k tomu, co je nejjednodušší na jednu stranu, jako zavřít nemocnice a ti jsme jako ušetřili do doby, než to někde jako ten vyhřezne ten problém jinde, jo. Ale to už zase na druhou stranu politici řeknou, no ale teď už bohužel ty nemocnice jsou pryč, tak se s tím nedá nic dělat a na stavbu nových nemáme. Tak prostě musíte v tichosti někde v klidu umřít a ty mladí si zvyknou. No, tak jak ty to vidíš, jako, aby jsme nemuseli dojít k tomu, co říká Pávek?
1: No, zefektivnit se ten systém na 100% nebo i navíc se prostě dá. Jo? Tam já jsem tak jako říkal s nadsázkou, že kdyby mě někdo udělal odpovědným za reformu zdravotnictví v naší zemi, dostal jsem na to rok práce, tým 10 lidí a nemusel bych se ohlížet na politicky prostě překážky, preference a lobismus prostě a tak dál, tak si troufnu tvrdit, že udělat jako reformu zdravotnictví u nás v naší maličké republice za jeden rok není vůbec problém prostě. A myslím si, že by to fungovalo jak švýcarský hodinky. Jo? Prostě jenomže právě to je to, že to je obrovský politikum, jako tam prostě si musíme uvědomit, že cokoliv udělám, tak bude použito proti mně, že jo, to by se musela politická reprezentace napříč spektrem prostě nějak sjednotit a říct, že prostě my tu reformu prostě chceme udělat, ale chceme ji udělat tak, aby byla pro ty lidi, že jo, pro ty občany, pro ty pacienty, nikoliv pro ten biznis, tak jak jsem tady naznačil na začátku, a v tu chvíli by to šlo. Ale v okamžiku, kdy jedna reprezentace něco udělá a ta druhá to okamžitě použije proti ní, jo, vys třeba zákon o záchranné službě, když ministrem byl, přestože to byl ministr ODS Julínek, že jo, tak v podstatě myslím si, že v základu ten zákon o záchranné službě byl perfektní, jenomže okamžitě v tom připomínkovém řízení k tomu bylo milion připomínek, prostě, který to zdeformovali natolik, že prostě to, co z toho vzešlo nakonec, tak byl skoro takový trošku paskvil. Že jo? A tak to je prostě s tím zdravotnictvím jako obecně. Jo? To znamená, že jako udělat to poctivě, tu reformu, tak, aby to fungovalo, problém není, ale samozřejmě je tam tisíc překážek v podobě toho, že prostě někdo mi to omlátí o hlavu, když prostě udělám nějaký ty změny a podobně. Vždycky v tom najde něco, co použije prostě proti mně a ve svůj prospěch, že jo, aby dokázal, že on to bude jako kaučovat líp a tak dál, jestli mi rozumíš. No, ale samozřejmě jako rušení nemocnic to nevyřeší, no chtělo by to prostě jako skutečně ten systém nějakým způsobem nadefinovat, říct si, co od něj chci, to znamená ty cíle, tak, aby prostě v daném čase, v dané kvalitě a efektivně prostě byla poskytnutá ta péče na té úrovni, kterou je ten daný segment toho zdravotnictví schopen a povinen poskytovat prostě. Kdysi za socialismu jsme měli takový ten systém nemocnic prvního, druhého, třetího typu, plus teda k tomu byly polikliniky, plus k tomu byly nějaký systém prostě nějakých podpůrných jako prvků, že jo, v tom zdravotnictví a tak dál. A já musím tady říct na tomto místě, že to fungovalo dobře. Jo, tehdy vlastně ty nemocnice třetího typu to byly fakultky a krajský, ty druhého typu byly okresky a prvního typu to byly takový ty lokální nemocničky, tam byla spousta porodnic, když se ještě rodilo hodně dětí, že jo, tak prostě v každém větším městě byla porodnice. Byly tam nějaké základní oddělení, třeba byla tam interna chirurgie a nějaký dětský, jo, to bylo všecko, že jo, takhle. No a ten systém prostě měl daný, co dělá ta jednička, co dělá ta dvojka, co dělá ta trojka, prostě a plynule to na sebe navazovalo. Potom se to samozřejmě, to už ta éra toho prvotního rušení těch špitálů proběhla někdy na přelomu tisíciletí, takže se spousta těch nemocnic porušila, no začalo se to všechno prostě přesunovat do těch center. No a postupně prostě se začal ten systém deformovat tím, co jsem už naznačil prostě v úvodu toho našeho rozhovoru, že spousta věcí by byla potřeba prostě naopak. Já bych rušil prostě takové ty prapodivné prasopsy, když to tak řeknu, jako to je takové ty různé, jak bych to řekl, no, kdy se vlastně kombinuje nějaký ten soukromý sektor s tím státním, třeba to znamená, že někdo má soukromou ambulanci, tam provede ty placené výkony, že jo, zinkasuje ten zisk a to nelukrativní přesune prostě někam do špitálu a ať to ten stát zaplatí, že jo, a tak dál. No, takové věci se dějí samozřejmě běžně dneska, jo, že to lukrativní si nechám a to nelukrativní šup jako někde do špitálu a tak dál. tak pochopitelně potom ty nemocnice nevydělávají, krachují, prostě jsou neefektivní a někdo se rozhodne je rušit v konečném důsledku, protože jsou neefektivní, že a tak dál. Takže se ten bludný kruh prostě uzavře takhle. No je to skutečně milion problémů, který by bylo potřeba jako radikálně řešit, ale musela by na tom panovat ta rozumná politická schoda.
0: No, na to potřebujeme rozumný politiky, to, který se nedají koupit tou lobby, a to, že ta lobby je silná, to evidentně o tom nebudu pochybovat. Já jsem jako slyšel kdysi, že vlastně ten, když teda chtěli zlikvidovat nemocnici, tak první, co bylo, že odprodali ty ziskové části, což byla lékárna, jídelna a já nevím, prádelna třeba, jo. To se střelilo a potom vlastně ta nemocnice, která tímhletím si nějakým způsobem vylepšovala to hospodaření, tak vlastně zůstala jenom s těma, s tou prodělečnou činností, a to byl ten prvotní impuls, proč zrovna tuhle nemocnici zlikvidovat, nebo teda jí pak prodat nějaký soukromý firmě, která se už dobře dověděla, co bude dělat. A tak... tohle to prostě funguje furt, nebo ještě, už se to nějak zarazilo, stabilizovalo, nebo?
1: No, to jsem sledoval v přímém přenosu, to byly ty devadesátky a krátce potom po přelomu tisíciletí, tak to fungovalo přesně tak, jak si naznačil. Ještě bych k tomu potom přidal laboratoře, že jo, ty byly taky velice lukrativní, tak jak si říkal, lékárny, prostě prádelny, stravovací provoz šel do takzvaného outsourcingu, že jo, a tak dál. A mnohde si prodali i právě ty laboratoře, protože to je taky lukrativní část nebo tak nějak. No a ruku v ruce s tím šlo, to jsem před chvílí zmínil, že si spousta jednotlivců prostě vyvedla z té nemocnice ty odborné ambulance, kde právě prováděla ty dobře placené výkony, a do té nemocnice potom vracela ty nelukrativní pacienty na to ležení, že jo? Nebo když byly nějaké komplikace a podobně, tak to se řešilo tam, no. Dneska už v podstatě bych řekl, že už ten proces byl tak nějak ukončen, tam už prostě není co, protože všechno to, co bylo lukrativní a co se dalo vyvést, a pokud to tak zůstalo, tak už je vyřešeno. Některá zařízení už vlastně potom zase třeba opačným způsobem to se snažili pod sebe zase vrátit zpátky nebo tak, protože ten outsourcing bude vždycky dražší a vždycky prostě méně efektivní než to, když to mám vlastně nějakým způsobem pod kontrolou, že jo. Takže to, že vlastně budu mít lékárnu někde nějakou soukromou, která mi bude dodávat léky, no tak pochopitelně ta lékárna to bude dělat zase pouze a jen pro zisk. Kdežto, když to bylo jedno z oddělení té nemocnice, no tak tam byli zaplaceni ti pracovníci a jinak poskytovali prostě té nemocnici ty léky, ty léčiva a zdravotnický materiál za nákupní ceny, dá se říct. Protože to bylo oddělení, že jo, jejich. Takže já si myslím, že teď už tenhle ten problém je, jako kdyby bude u ledu, protože už to proběhlo a už není co, anebo někteří se vrátili i k tomu efektivnějšímu systému, to znamená, že si to poskytují třeba sami.
0: Dobře, děkuju. Víš, je v tom trošičku, jako, tak vidím ten chaos zhruba podobnej, nebo možná stejný, nebo nevím, jestli to je stejný rukopis, nebo ne, ale je mi to podobný jako v armádě, jo, že nakonec jsme si armádu de facto zrušili, ty, který jsou ve zbraních, a jenom se prostě hrabe pod sebe z nějakých důvodů, a jako akceschopnost nula, obrany schopnost -3 a výsledky jsou prostě tristní. A jako kdyby to vedli stejný lidi prostě, jo. Je to hrozný.
1: No je to vlastně, jako to se bere v podstatě zdravotnictví a armáda se, jak jsem tady naznačil, že zdravotnictví se stalo černou dírou, do které může sypat peníze prostě po kyblech, a oni prostě ubývají a ubývají, protože jakákoliv suma se dokáže zužitkovat, že jo, nebo něco, tak ta armáda je to samo, že jo, tam právě, a teď ještě s těma zvyšujícíma se vlastně vkladama do té armády, kdy vlastně požadujeme 2%, 3%, 5% prostě HDP, že jo, a tak dál, abychom vyhověli někomu, kdo to chce, ale to, proč to chce, tak to je taky jasný, to je zase jde o peníze, že jo, protože když řekne Amerika, že prostě nebude jako v rámci aliance jako partnerem někoho, kdo poskytuje prostě méně než 3% nebo 5% prostě HDP na svoji obranu, tak to říká proto, protože chtějí, aby se ty zbraně a ten materiál nakupoval u nich, že jo. Takže jako je to podobný. To, co tam, kde vysává vlastně ta soukromá sféra, to zdravotnictví, no tak tady zase prostě bude vysávat, řekněme, ta vůdčí síla té aliance bude vysávat ty členské země, že jo? Protože bude chtít, aby ty peníze utráceli u nich. A mnohdy za ceny, jak víme právě z naší armády, mnohdy za ceny xkrát přemrštěné, než jaké by si takový nákup zasloužil, že jo. Víme, tady byly tady různé afery s různými zbraňovými systémy, s různým materiálem a doplňky a tak dál, kdy prostě jsme byli svědky toho, že se to prodávalo skutečně za několika násobek normální ceny, takové, za které by se to dalo pořídit, pokud by v tom nehrály roli tyhle ty věci. Takže ty rezorty jsou si podobný, s tím, že teda na rozdíl od té armády, tak to zdravotnictví ještě nám nějak funguje. Máme určitá špičková odvětví jako ve zdravotnictví, jako je třeba zrovna ta invazivní kardiologie, kterou jsme tady trošku nakousli a tak dál, že jo. Máme tady určité špičkové operační obory a tak dále, že jo. No a pak je tady ten spodek, že jo, který nám moc nefunguje a tak. No ta armáda bohužel, tak ta nefunguje jako celek, protože ta neplní absolutně to, co plnit má, to znamená ten svůj základní úkol, a to je obrana vlastně území našeho státu, že jo, tak toho není schopna, čili v tom je rozdíl. Ale jinak jako utopit peníze v tom, nebo v tom druhém rezortu, to jako problém není pochopitelně vůbec žádný.
0: Tak. Marku, možná, já než se tady vrhnu ještě na diváky, tak pojď mi jenom říct, vlastně s čím jdeš do voleb, proč chceš jít do Senátu a co bys tam, čemu bys se právě ty jako Marek Obrtel věnoval, protože ty svojí osobností a svým životem, s tím, co děláš a jak se zpříma vždycky si se postavil proti svinstvu, tak seš za mě teda zárukou toho, že ani v tom Senátu neuhneš. Jako jo. A proto já to tady řeknu rovnou. Já jsem se tě pozval právě proto, že chci naše diváky upozornit na to, že kandiduješ na tom Přerovsku. A chci

0: práce, kde to musí být hrozně i psychicky náročný, prostě setkávat se dnes a denně s nějakým jako lidským utrpením a teď jako seš první, kdo to může řešit, který to může nějakým způsobem tomu pomoct, no, pacientovi, anebo to taky podělat, že jo, jako ta, a ono pak, když už seš na tom specializovaném pracovišti, kde je celý život jako pan profesor nějaký, že jo, primář nějakého konkrétního oddělení opravuje, a nevím, třeba operuje mozky, je to skvělý, ale dělá si v klidu, vybírá si ty pacienty, který se mu líbí, který mu pomůžou v jeho dalším osobním rozvoji a podobně, tak ten, to se to potom jako, že jo, pracuje, ale ty podle mě jsi jeden z těch, který se prostě má ruce od krve, kolikrát, když je to nějaký úraz a tohleto a musíš prostě v terénu a za jízdy a tohle prostě jako dělat zázraky kolikrát pro to, aby jsme to přežili. Takže teď dost tvé chvály, ale pojďme na to, co jsou tvoje hlavní body, co vlastně by si ty chtěl právě v Senátu prosazovat.
1: No, já jenom na to konto řeknu ještě to, že jako vážím si každého specialisty vlastně v tom zdravotnictví, jestli dělá to, či ono prostě operuje nebo prostě léčí cokoliv a tak dále, tak jako klobouk dolů před něma, protože to zase já třeba neumím. Já jsem skutečně ten v té první linii, ať už teda to byla, ať už je to záchranka, anebo to byla nějaká ambulantní péče, prostě ať už teda v praktickým lékařství na urgentu, to je jedno, prostě a tak dál. Takže to bych chtěl říct, no a ale právě proto, že jsem v té první linii, tak jsem si víceméně musel všimnout za těch 35 let, po které prostě tu práci dělám, že vlastně ten zdravotní stav té naší populace se prostě dramaticky, ale dramaticky opravdu zhoršil. Jo. My jsme dneska svědky toho, že prostě ve 40 letech nám lidi chodí na totální endoprotézy, že prostě 40-tníci a 50-tníci prostě odchází do invalidního důchodu z různých důvodů a tak dál. Jsme svědky toho, že mladí lidé prostě, zejména teda muži, že jo, tak dostávají infarkty, cévní příhody prostě, jo, obrovský nárůst rakoviny, dalších věcí a tak dál. Takže já jsem víceméně, kromě toho, já se profiluju celý život, v podstatě si říkám, že se profiluju buď v oblasti teda zdravotnictví, anebo v oblasti obrany a bezpečnosti, což byl ten můj druhý obor a tak dál. Takže teď jsem si víceméně předsevzal, že v souvislosti s tím, co se děje teď třeba, a to tak trošku vygradovalo, co se děje teď kolem třeba větrných elektráren, že jo, kdy nám je vnucován další tunel prostě veřejných financí, tak jako to byly kdysi soláry, tak teď jsou to větrníky, ale s tím rozdílem, že vlastně ty větrníky mají přímý dopad prostě mimo jiné na zdravotní stav té populace lidí, která bude pod nimi muset 20 let a více žít, že jo, a tak dál. No a v souvislosti s tím, co jsem říkal, s tím zhoršujícím se stavem té populace, teď vlastně se nám vnucuje spousta věcí, které prokazatelně prostě promptně zhoršují to zdraví té populace a to začíná u zemědělství, že jo, pokračuje to přes potravinářský průmysl, v podstatě je to otázka řetězců jako obchodních, který nám tady prostě dodávají potraviny té kvality, které dodávají, že jo, tak dál, celá ta dotační politika a tak dál, takzvaný ty obnovitelný, kterými říkáme občasný zdroje vlastně, který se do toho teď momentálně vložili a tak. Takže já jsem si prostě jako hlavní téma svoje teďka nejenom pro tu kampaň, ale potom i pro to působení, tak jsem si prostě dal za úkol, že prostě by chtělo absolutně radikálně změnit vlastně přístup v podstatě státu k těmhle těm věcem, státu neboli politické reprezentace a tak, protože je potřeba to těm lidem vysvětlit, je potřeba jako je nějakým způsobem aktivizovat v tom, aby řekli dost tomuhle systému a zároveň dát návod na to, jak to prostě celé zlepšit. Já třeba jsem dlouhodobě známý taky tím, že jsem třeba tvrdým odpůrcem nějakých takových těch záborů a ničení třeba zemědělské půdy, protože počínaje skladama Kauflandu a tak dále, konče vlastně teďka těmi obnovitelnými zdroji, kterýma se devastuje ta nejlepší.

0: půda prostě u nás v zemi, tady na naší úrodné Hané nebo kdekoliv jinde, jo, tak to je prostě katastrofa, která se děje. Z toho samozřejmě potom vyplývá to, že ten potravinářský průmysl je závislý na tom, že prostě my musíme dovážet v podstatě většinu komponent, vlastně ze kterých se potom vyrábějí ty průmyslově zpracované potraviny, tak musíme dovážet ze zahraničí. Ten potravinářský průmysl nám potom z velké části taky nepatří, takže ho diriguje někdo jiný, vyrábí to, co zase mu přináší zisk, ale těm lidem samozřejmě nepřináší to, co by potraviny přinášet měly. To znamená, že tam chybí ty látky, které prostě je potřeba jako v těch potravinách mít, aby k těm chronickým civilizačním nemocem nedocházelo, že jo, naopak tam máme látky, které vlastně to všechno jako kdyby zhoršují, podporují a tak dál. No a všechno to vyústí do toho, že vlastně my jsme závislí na tom, že nějaké cizí korporáty prostě tady provozují obchodní řetězce, které nám právě nějakým způsobem takhle diktují to, co my máme konzumovat. Mnozí naši politici potom najednou úžasnou nad tím, že kvalita našich potravin je horší než v Německu. Jeden takový člověk byl ministrem zemědělství, pak dělal ministra práce a sociálních věcí. To tomu zemědělství měl jakoby rozumět a strašně ho překvapilo, že prostě my tady konzumujeme potraviny druhé kategorie. Velice se jako začal prsit tím, že to nějakým způsobem prostě vyřeší. No a vyřešil to tak, že to nevyřešil nijak, že jo. Takže já jsem třeba zastáncem toho, že by měl vzniknout jako český obchodní řetězec, potravinový český obchodní řetězec, který by prostě preferoval naše zemědělce, naše producenty, odboural by tam ty nechutné, prostě nesmyslné dotace z toho zahraničí, které vlastně devastují ten tržní systém a nedovolují vlastně potom těm, kteří by chtěli právě dodávat ty potraviny, které v podstatě jsou prospěšné pro zdraví lidí, že a tak dál, tak jim to nedovoluje, protože nemůžou konkurovat prostě těm dotovaným vlastně západním řetězcům, které mnohdy cíleně tu konkurenci prostě ničí a tak dál. Takže říkám, když dotace ano, ale pojďme místo nesmyslných dotací do nějakých komponentů a prostě věcí, které nám nic nepřináší, pojďme zadotovat jako to, co je prospěšné prostě pro lidi, pro občany prostě tak, aby se třeba ten zdravotní stav té populace prostě zlepšil. No, protože já jsem úplně byl říčnej z toho, když teď nedávno, asi měsíc zpátky to bude, když pan ministr Vojtěch, který nás tady devastoval za covidu, de facto i s ostatními prostě některými členy téže vlády, která tehdy vládla, že jo, a podobně, když teď vymyslel, že máme velký problém s obezitou dětí, což máme, to je pravda, no a chce to vyřešit tím, že údajně prostě pojišťovny budou bez doplatku dotovat dětem prostě léky na hubnutí. Jo, že budou dostávat pilulky, aby zhubly ty děti. No tak to mě přišlo jako úplná katastrofa, protože kdyby ty stejné peníze, které ty drahé léky, to není nic levného, že jo? To se bavíme o těch lécích, které asi mnozí znají, teď ty moderní léky na zhubnutí, jako je Ozempic a podobně, že jo, a tak dál. Tak zaprvé to jsou léky, po kterých možná teda rychle zhubneme, ale taky můžeme oslepnout například, můžeme mít další prostě komplikace zdravotní a to nemluvím o tom, že to má tisíc nežádoucích účinků prostě bokem dalších. A hlavně to nic neřeší, protože pokud to dítě se nenaučí zdravě jíst a nějakým způsobem změnit svoji životosprávu, no tak prostě to bude efekt, takzvaný jojo efekt, kdy vlastně my ho teda za nějaký těžký peníze necháme s vysokými riziky zhubnout a během chvilky se to prostě vrátí do původního stavu. Tak není lepší za tyhle ty peníze, které na to vynaložíme, prostě udělat to, aby jsme se vrátili do stavu, což si mnozí starší, i já si to pamatuju, že jo, když vlastně se ve školách de facto těm dětem jako přímo dávali doplňky, pamatujeme ten rybí olej, že jo, a další věci, jako byl pangamin a podobné věci, kdy nám to přímo ve školách prostě dávali, dělali to správně, protože to je přesně to, co chybí, to bych tady mohl ještě podrobněji nějak rozebrat. Tady můžu ještě dokonce ukázat na kameru, toto je můj takový dárek, který věnuju těm svým posluchačům na těch besedách, který dělám teďka s lidma v rámci kampaně, tak jsem udělal takovýhle prostě hrneček, vlastně na kterém tady mají pod jedničkou až čtyřkou vlastně uvedený takový návody prostě na to, co mají udělat jako základní prostě problém, co mají udělat, aby prostě nějakým způsobem ten svůj zdravotní stav zlepšili, nebo dokonce u těch dětí, aby vydrželi zdraví, nebo jak to mám říct, prostě tak nějak. A skutečně ty postupy nejsou vůbec těžký, je to prostě jenom otázka toho, že se musí zvolit ten správný přístup, a tak to jsem si přece vzal jako hlavní téma, že prostě je potřeba nějakým způsobem, protože bych taky chtěl pracovat v tom zdravotním výboru, že jo, pokud bych byl teda zvolený a podobně, takže vlastně donutit jaksi ty odpovědné instituce k tomu, aby se na tuhle tu problematiku jako zaměřili a nějakým způsobem se tohleto vyřešilo, protože obávám se, že demografický vývoj v naší zemi nás vede totálně do kytek, pokud nebude do té doby rozpoutaný nějaký globální válečný konflikt, což bohužel nelze taky vyloučit, pak už to bude asi jedno, ale prostě pokud tomu tak nebude, tak si myslím, že prostě nás rozdrtí prostě ten demografický vývoj, který tady momentálně jako je nastaven, protože děti se nerodí, rodí se každý, jak jsem říkal, od roku 22, každý rok se rodí o 10% méně dětí, potom, když už se teda narodí, tak jsou devastovaní právě tady těmi současnými přístupy ve zdravotnictví, prostě odcházejí nám ve 40, v 45, v 50 do invalidních důchodů. Pak si někdo myslí, že tady prostě pár zoufalců bude pracovat do 70 let, že jo, tak to si myslím, že při současném zdravotním stavu populace taky nebude možný. No a prostě dospíváme do stavu, vlastně jsme se o tom začali bavit, že všude ve všech oborech prostě budou ti lidé chybět. No a určitě ti chirurgové z Afriky nám to prostě nevyřeší. To jako dávám Okamurovi za pravdu tady v tom, že prostě těmahle lidma to prostě nenasaturujeme. Pár nějakých příchozích ze zahraničí nám tady opravdu zafungovat může, no ale rozhodně ne v masovém měřítku, že jo. Takže jako je to téma, který se zdá úzký, když člověk řekne sledovat zdravotní stav nebo řešit zdravotní stav populace a boj proti civilizačním nemocem, ale jak jsem se pokusil naznačit, to je obrovský problém zasahující do pomalu všech oblastí našeho života a někde se musí začít, aby se tomu udělala přítrž. Aby jsme se vrátili aspoň na úroveň třeba, která tady byla v 90. letech, kdy prostě jsme nebyli svědky toho, že, nebo naopak to řeknu, byli jsme svědky toho, když se prostě na oddělení ortopedie třeba dělala totálně endoproteza, tak se o tom týden mluvilo, že pan primář bude něco dělat, jo, takový velký výkon a tak dál, to byl vrcholný výkon ortopedie. Dneska se to mrská jak Baťa cvičky, že jo. Tak každý den prostě proběhnou v naší zemi prostě desítky operací tohoto typu za těžký peníze, že jo. Ten člověk v lepším případě dopadne dobře, v horším případě, když jsou nějaké komplikace, tak ho to rovnou invalidizuje, ale prostě ve 40 letech jako mít infarkty, mít cévní příhody, prostě umírají nám mladí lidi na rakoviny a tak dál, nebo mají spoustu těch pohybových nemocí, tak to si myslím, že je prostě fakt problém. Takže toto je jako základní věc. Tady dalo by se o tom mluvit ještě strašně dlouho, protože když vezmeme, že co obsahují ty průmyslově zpracované potraviny, všechna ta Ečka, že jo, kdy některý jsou nezávadný ty Ečka, některý působí proalergeně, některý jsou dokonce karcinogeny, že jo, ty nejhorší, a přesto to do té potravy dáváme. Teď ta všelijaký ty hmyzí moučky, že jo, všelijaký ty prozánětlivý složky. Prostě to je katastrofa, která prostě tady momentálně existuje, neřeší se. Dokonce se považuje za normální GMO potraviny, že jo, to už dneska je problém sehnat obilovinu, která by byla jako přírodní, všechno jsou to geneticky modifikované potraviny a tak dál, které zase nesou nějaký ty důsledky a tak, no prostě dalo by se o tom mluvit strašně dlouho.
1: Počkej, nevím, Marku, jestli jsem to vysvětlil. Já bych tako, a zase pozor, jo, sice ano, jsme tady konspirační médium pro ruský a jsme v top 10 už podle časopisu Euroaktiv z Bruselu, anebo podle Seznamu jsme na 4. místě, to ano, ale já bych třeba tady jako zrovna, ty si tady řekl, geneticky modifikované potraviny, tak tady bych se chtěl zastavit. Evropská unie jednoznačně geneticky modifikované potraviny zrušila, takže žádný nejsou. Jmenuje se to samozřejmě NGT, což je označení pro moderní metody nové genomické techniky. Takže prosím vás, takže a problém je vyřešen s tím, že dřív, když to bylo GMO, tak se to na obalu muselo zapisovat. Teď už se to tam psát nemusí, protože to není GMO, je to NGT a NGT se nemusí nikomu říkat, takže problém je vyřešen, GMO už není.
0: Ano.
1: To je důležitý si říct a obrana je nulová, ale to je jeden, jako jedna, ale jedna věc teda, kterou já tady nemůžu prostě opomenout, je taky to, a upozornil třeba to Tomáš First, a sice na ty včeličky, které do většiny populace byly napíchány a zrovna to mělo třeba jako gigantický vliv na, podle dat, podle statistických údajů, gigantický vliv na porodnost. Jo, což prostě a samozřejmě na problémy, potraty, spontánní atd., který s tím vlastně souvisejí. K tomu taky, že jo, víme, že vlastně shodou náhod od té doby je právě víc těch infarktů, turborakoviny a tak podobně. Jak moc, řekněme, když to porovnáš statisticky, nebo je to tvůj odhad, tohle období, tahle vlna jako měla vliv na zhoršení zdravotního stavu populace. Jo, nemusí být konkrétní, ale můžeme říct, má to 5%, 20%, 50%, nevím, zkus to nějak odhadnout.
0: No tak procentuálně si rozhodně netroufnu, protože na to je strašně málo dat. Oni ty data ani nechtějí být sbírána. Jako to, já jsem asi známý tím, že jsem v podstatě za covidu velice rychle prozřel a tak, jak jsem to ze začátku bral smrtelně vážně, tak dá se říct po nějakém měsíci nebo 5 týdnech jsem už potom jako začal cítit, že tady něco v pořádku není, že to, co se nám tvrdí, tak je poněkud jinak, protože jsem byl v té první linii a viděl jsem prostě, jak to probíhá, takže mi bylo naprosto jasný, že ty scénáře jsou jiný, než který nám byly jaksi sugerovaný. No a potom přišla ta éra toho očkování, jako tam první, co bylo, tak jsem se snažil těm lidem vysvětlit, že pokud by to bylo všechno tak, jak se nám tvrdí, tak by asi těžko někdo prostě nabízel cvičky nebo mobily prostě za to, když se půjde někdo naočkovat, že jo, nedělali by se kolem toho takový tanečky. Například si vzpomínám, jako když přišly první dávky očkování k nám do republiky, tak si pamatuju naprosto přesně, jak se kouřilo z těch mrazících boxů, že jo, ve kterých se ta očkovací látka dovezla za teploty minus 70 stupňů, že jo, a tak dál. A teď se tvrdilo, jako že se to musí okamžitě rozdistribuovat a v nějakým velmi krátkým časovém úseku, že se to musí aplikovat prostě, protože jinak dochází k destrukci a co si, podívejme se dnes, dneska to mají praktici 3 měsíce, 4 měsíce v ledničkách, normálně v ordinaci, že jo, a tak dál, nikdo neřeší žádných minus 70. A teď, když prostě vezmu ty další a další věci, jak se tabuizovaly ty věci, nezdělovaly se prostě, jo, žádný záležitosti. Lidi neměli právo ani znát příbalový leták k té vakcíně. Nikdo jim k tomu nic neřekl. A teď, když podotknu jako to, že vám to naučkoval s prominutím nějaký vypravčí prostě na nádraží, úplně v klidu, nebo někde v hypermarketu a tak dál, no tak prostě to už bylo jenom potom dokreslení celé té situace, že smyslem bylo pouze a jenom to, nebo dělali se pořadníky na ty vakcíny, že jo, ještě vlastně se jako někdo říkal, já už mám to zelené tlačítko, já už můžu jít prostě přednostně a tak dál, tak se vytvářel prostě v lidech nějaký pocit, že jako strachu, že kdo se teda nenechá, tak v podstatě zemře na ten covid, že jo, a tak. Přitom, jo, a vytvářel se jediný narrativ, že očkování je jediná možná léčba prostě nebo prevence jako COVID-19. Že jo? Přitom existovalo x dalších způsobů, jak prostě se dá ta infekce zvládnout, takzvaná. No je potom ještě otázka, co zatím vůbec všecko bylo, ale to tady nechci rozvádět, nebo jak se říká konspirovat, i když pro mě spousta věcí už konspirací není. Ale prostě vytvořil se ten narrativ, že jak tu nemoc zvládnout. No a tak dál. Takže tím jenom chci říct, už toto byl varovný signál, že takhle by se normálně ten systém nechoval, kdyby prostě to bylo všechno v pořádku. No a co se týče toho Tomáše Firsta, my jsme o tom spolu dokonce mluvili, on mi ty data poslal, takže jako ta křivka je jasná, ale musím tady dát jedno ale, prostě tam je otázka, jako jestli to skutečně jako je jediný důvod jako toho té snížené porodnosti, přičemž teda jako vliv té vakcíny prostě na chronický zánět různých orgánů a tkání prostě v těle je nepochybný. To prokázali rozsáhlé studie například německých patologů, kteří vlastně se rozhodli podrobně histologicky vyšetřit, což je právě podmínka toho, abychom s jistotou mohli říct, jestli se něco děje nebo neděje v organismu vlivem právě té vakcíny, tak je tam podmínkou tady toto podrobné histologické vyšetření tkání těch, řekněme, zemřelých vakcinovaných pacientů. A oni tam jednoznačně prokázali několik věcí a mezi jiným právě vznik těch chronických zánětů v okolí vlastně těch tkání, které jsou tím postiženy. A s chronickým zánětem samozřejmě souvisí řada dalších degenerativních onemocnění, autoimunních chorob, rakovin, snížené prostě fertility, neboli té schopnosti vlastně otěhotnět, nebo prostě mít potomstvo, že a tak dál. Tak jako to s tím všechno souvisí. To je vlastně nakonec průvodní jev všech těch civilizačních chorob, o kterých dnes mluvíme, jako že jsou nevyhnutné v moderní společnosti a kdesi cosi, no není to pravda. A to očkování k tomu nesporně přispělo. To ti němečtí patologové, to byli opravdu dva profesoři patologie se 40-letou praxí a jeden patofyziolog, kteří se dali dohromady a prostě provedli tohleto šetření a jednoznačně tady ten vliv tam prostě prokázali.
1: Nezavřeli je zatím? Jako?
0: Zatím ne. Tam v Německu vznikla v té době taková koalice asi 500 lékařů, jako to byl takový celkem unikátní počin, protože jinak v té Evropě to bylo spíš k pláči prostě, co se dělo v té zdravotnické veřejnosti, nejenom v Evropě, ono i ve Spojených státech nakonec, ale to ještě musím dát vzdát hold dvěma americkým patoložkám, který vlastně si poprvé vůbec dovolili odpitvat prostě asi 14 těl tehdy zemřelých vlastně na covid a dokázali vlastně popsat, co ten covid vůbec je zač. Protože my jsme to měli tady v naší zemi zakázaný, tady se pitvy provádět nesměly, ty těla se pohřbívaly, nebo měly se pohřbívat zásadně žehem, že jo? Takže prostě nebylo možný absolutně žádný další třeba nějaká, nevím, po letech exhumace, tak jak to dělal Fauci prostě v roce 2009, že exhumovali těla zemřelých na španělskou chřipku vlastně, dá se říct, po 90 letech, že tak nic takového tady by s covidem možný nebylo, čili bylo vidět, že ten systém se i bránil nějakým dodatečným důkazům a tak. No, ale jako, teď jsem se do toho trošku zamotal, co jsem to chtěl říct. No prostě jde o to, že se tabuizovali vlastně jakoby data jo, o těch patoložkách, takže že se tabuizovali data vlastně o tom, jaký je vůbec původ toho covidu, co to dělá vlastně, na co ti lidi vlastně skutečně umírají a tak dál. A ti němečtí profesoři vlastně potom i pod vlivem toho, že tam vznikla opravdu takováhle prostě trošku klika těch lékařů, kteří chtěli tu pravdu znát, takovým docela silným mluvčím byl třeba nějaký lékař, vlastně ten, to byl imunolog, epidemiolog Sucharit Bagdy třeba, nebo Karin Rýsová, že jo, to byli lidi, kteří prostě od začátku tvrdili, že tam něco je špatně a tak dál. takže nakonec to se vzedmula takováhle poněkud větší vlna odporu, no a vlastně jsme se dozvěděli, co se vůbec jako děje. Takže vracím se k tvýmu dotazu. Nepochybně by tam ten vliv jakoby měl být, ale zase jsem se bavil potom na to konto s lidma, nebo konkrétně třeba s jedním člověkem, který má výborný demografický vzdělání třeba, a on mi tam potom ještě udal další důvody, které k té snížené porodnosti prostě můžou vést a nejspíš vedou, že jo, nebo tak. Čili neříkejme, že to je jenom vlivem toho očkování, ale rozhodně se na tom ten negativní vliv těch vakcín podepsal. Ono totiž, ještě jenom řeknu pro vysvětlení, ta technologie mRNA, jako to není nic novýho, jako to tady už bylo před 40 lety, teď už to bude 45 let vlastně momentálně, jako když se tady ta technologie dostala na světlo světa a byla vlastně vyzkoušená na živých organismech, tehdy myši nebo krysy, že jo, a tak dál, na kterých se vlastně dělali ty výzkumy a tak dál, a ukázalo se to jako naprosto slepá kolej. Slepá kolej s množstvím nežádoucích účinků, ty zvířata nedopadly vůbec dobře v rámci těch studií, že jo, a tak dál, a tady ta cesta byla opuštěná. No a my jsme se, nebo my ne, ale prostě určité ty skupiny lobbysty, nebo jak bych to nazval, já nevím, prostě ty jako se k ní vrátili, nad těmi důvody můžeme polemizovat, proč se k ní vrátili, jestli to byl účel, nebo nějaká chyba, nebo jenom touha po penězích, to je otázka. No a samozřejmě další věci, jako nad kterýma se polemizovalo a dnes se prokazují, že skutečně tak jsou, jako jsou třeba ty plazmidy, že když se vlastně dneska skutečně jako histologicky zjišťuje, že v těch tkáních vlastně těch lidí, kteří zemřeli na určitý druhý onemocnění, který s tím můžou souviset, tak v těch tkáních se skutečně prokazují ty takzvané plazmidy, což jsou úlomky, fragmenty DNA vlastně, které v těch vakcínách vůbec nemají co dělat. Na to byla i řada soudních procesů, že ta firma dokonce žalovala ty, kteří říkali, že to tam je přítomno jako, jo, v těch vakcínách, ale teď vlastně dávají ty histologické vzorky za pravdu, že opravdu v těch tkáních vlastně tyhle ty úlomky...
1: No je tam pěkný bordel, já bych nerad, aby si byl konkrétní, protože přece jenom máme demokracii a můžeme mluvit odsaď pocať. No. A jinak bych odvolal se na tvrzení třeba profesora Turánka, který jako jeden z mála skutečně pod mikroskopem tuhletu šmakuládu měl, a on říkal, že tam jsou minimálně 4 nějaký látky, který on měřil, ne vše, na všechno se zaměřoval, konkrétně na nějaký typ něčeho, a naměřil tam teda 4 druhy nějakých dochucovadel, řeknu to takhle, který tam vůbec neměli být, teda, jo, a taky, že jo, došlo k tomu, že, no, každopádně vidíme, že v Americe třeba k tomuhle tomu tématu, že jo, se hodně věnuje ten Senát, že jo, je tam grilovali toho Fauciho, no, zatím to teda tak nějak jako, nevím, je to takový dostracená trošku, on má teda imunitu, že jo, Biden mu dal imunitu, takže se jim tam víceméně směje do ksichtu těm senátorům, ale jako to téma se pořád odvírá. Každopádně já jsem neříkal, že to je jediný, jo, ale že to teda vliv nějaký teda ne pozitivní zrovna taky má. A ono, když to potom jakoby sečtem všechny ty vlivy společenský, jaký různý, já nevím, tak všechno směřuje k tomu, že prostě máme tady jako se nějakým způsobem, jako nevšiml jsem si zatím žádný vlády v posledních letech, včetně týhletý a minulý a tý předminulý, která je vlastně tahletá, jako to je docela, to by mě taky zajímalo, jak si vnímal to, že ministr zdravotnictví je stejný jako tenkrát, byť teda Babiš řekl, že to byly chyby a kde si cosi a dá tam stejný lidi. Vidíme, že prostě to, že by se v Evropské unii někdo snažil o to, aby se domácí obyvatelstvu, aby se mu dařilo dobře a prosperovalo a množilo se, tak tohle téma vůbec není na stole za celou tu dobu. Jako jo. Naopak se všechno řeší tím, že se sem přivážejí prostě lidi odinut. Jako jo. Přešíleno.
0: Ne, tak to je nabílední prostě, že nějaká prorodina a propopulačka, to je namíla prostě, dá se říct, v podstatě, když to tak řeknu, všem vládám, které tady po listopadu byly. Jako tady v popředí všeho je biznis prostě a peníze, že jo, a lobismus, když to tak řeknu, ale jako nějaké konkrétní prorodinné propopulační opatření já si teď nevybavím v podstatě za celou tu dobu nebo tak. O tom tristním stavu už jsme mluvili, jako kam se řítíme a jak to z největší pravděpodobností dopadne, že jo, nebo tak. No a jako co se týče té současné vlády, tak já jsem byl v šoku z toho, že prostě konkrétně ministři třeba Plaga a Vojtěch zrovna, tak to byly největší darebové za covidu, ještě tam mohli dát Hamáčka a už by to bylo vlastně dokonáno, že jo. I když Rakušan mu teda spolehlivě ho trumfnul, to jako můžu říct, ale prostě už by tam jenom Hamáček chyběl, tak už jsme tady všichni, že jo, a ta vláda, která se nadělala takových zločinů prostě za toho covidu, byť se třeba premiér obhajuje tím, že měl špatné rádce, což já mu možná dokážu i jako uznat, že prostě on není odborník na zdravotnictví a jestli tam měl prostě lidi, kteří mu radili tak, jak mu radili, tak je dost možný, že to tak i mohlo být. No ale pokud je Vojtěch ministrem zdravotnictví, byl a je, no tak ten za to nese plnou zodpovědnost, pochopitelně. Že jo? A jak ji nesl za toho covidu, tak ji nese teď. No a to jeho přiblblé nařízení s těma tabletkama už jsem tady třeba zmiňoval, no a pokud prostě takhle uvažuje, no tak samozřejmě to je prostě tristní. Takže jako já jsem se na to díval hodně s despektem, když jsem to viděl. Ale zase na druhou stranu ještě musím říct, že mnozí si slibovali vlastně od té současné vlády obrat o 180 stupňů oproti fialovému proti moru, když to tak řeknu, že jo. Já jsem si teda nesliboval. Já vím, že já jsem naprosto přesvědčen o tom, že to je jenom o něco lepší strana téže mince. Líp se to prostě tváří. Jo, ale jinak vlastně jedeme bohužel úplně stejnou dráhu ve stejných kolejích a krásně se to projevuje právě na těch větrnicích, kdy já jsem teďka získal takový materiál tady zrovna právě, který dokazuje, jak třeba stran těch současně diskutovaných akceleračních zón a vlastně těch takzvaných, jak tomu říkáme, občasných zdrojů energie neboli obnovitelných, tak jak to vlastně celý nastartovala první Babišova vláda. Fiala to rozjel na kosmickou rychlost prostě, ale dneska se v tom naprosto pokračuje dál, bez jakékoliv změny. A když se podíváme, jak se hlasovalo o akceleračních zónách, jak se hlasovalo teď o té novele stavebního zákona a tak dál, tak se podíváme, že všichni poslanci ANO, bohužel i SPD a motoristé, tady v těch věcech, tak bohužel hlasovali jednoznačně pro, takže co si tady budeme nalhávat, že jo. Možná, že o těch akceleračních zónách tam jednotlivci se nějakým způsobem zdrželi, nebo nevím, jestli tam byl někdo, kdo prostě hlasoval proti, ale stavební zákon odhlasovali jednomyslně úplně všichni z té vládní koalice, takže jako jedeme dál, nic se nezměnilo a něco možná tak trošku jako slovně upravujeme, jako zdá se to jakoby lepší, ale bohužel, jak se říká, po ovoci poznáš a to ovoce je bohužel úplně stejně hořký, jak bylo.
1: Ne, no tak jako, že jo, z fialový se to natřelo na růžovo ty vagóny, ale ten vlak prostě frčí stejně po stejných kolejích. To jako, to si, to, já jsem za to tady často bejval, plísněn od našich lidí, že jako ten Babiš je přece jenom a tak dál. Ne, je to jenom přetřenej Fiala na růžovo, nic jiného. Všimněte si, že vám slibovali tamhle důchodcům, jak dorovnají tu tisícovku, co jim Fiala nedal, pak to spadlo až na 300 a teďka 270 korun, kdo ví, jestli, jo, tak jaký ještě větší výsměch, jako ještě někteří budou potřebovat, než jim to dojde, že jedna a jedna jsou dvě. A proto já jsem moc rád, že do toho jdeš, jako jo, protože já si myslím, že ty by si prostě, ty nemáš povaze jako ochcávat lidi, jo, to A to ten Andrej úplně z pohodě dělá. Já jsem ho tady natáčel u nás ve vsi, ve Štětí, když byl. Přijel prostě jako americký cowboy, plný jakoby elánu a všeho. A teď říká, my jsme v té vládě byli, tak přece víte, že to umíme, o tom vůbec nebudeme diskutovat, my jsme ty nejlepší, tak nás volte. Jo. A úplně takhle jako jo. A potom prostě, když mu tam někdo asi po třetí jako něco říká, no tak dobře, tak nějaký chyby jsme udělali, ale za to, že jsme udělali chyby, můžou komunisti. Tečka. Já říkám, ty vole, a ty lidi mu tleskaj, těm lidem to stačí. Já říkám, tak o co se tady vlastně jako snažíme, to prostě, jo, půlka národa zvolí Pavla, protože má hezčí upravený fousy a nevím, jestli ty samý, nebo kdo prostě zvolí tady takovýho tlučhubu, který prostě, no to je jedno. Takže proto já jsem moc rád, že do toho jdeš a že potřebujeme prostě takovýhle želízka v ohni a lidi, kteří prostě se jako nepodělají a nezařadí se do lajny. Jo, dřív kdysi dávno tuhle roli plnil třeba senátor Doubrava, který tady s náma občas vysílá a mimochodem ten, takže to je takový srdcař, který se nenechal nikdy jako zlomit a teď je tam třeba paní Zvěrtek Hamplová a další a pokud vás tam bude třeba 10, tak prostě zaplať pán Bůh, že můžeme začít jako trochu tlačit na druhou stranu vrát a bude nějaký dovolání a nějaký hlas zdravýho rozumu proti tomu kšeftování, jo. Protože třeba, co se... když si ještě Igor Chaun měl takový video s nějakým lékařem nebo někým prostě, kdo přišel s nějakou metodou právě, jak udělat, jak levně vyřešit, jako zlepšit zdravotní stav populace atd. Na VZPčku poslali ho někam, jakože není zájem a pak dostal na chodbě neoficiálně takovou radu, jo. Říká, víte, pane doktore, prevence nesmí být levná. Jo, a teď, když si to vezmu, a to je rok 2021, nebo kdy on to odvysílal, tohle, tak a teď si mi řekl o těch prášcích na hubnutí. Tak jsme přesně u toho, protože ta dávka stojí, já nevím, ten doplatek stojí kolem 5000, nebo tak nějak, jako jo, co jsem koukal, tak mě to taky zajímá, protože taky mám nadváhu, takže neříkám, že to téma je pro mě tabu, akorát mě teda 10 vedlejší účinky, ale prostě vidím, že jako ano, chápu, že kdyby někdo masově tohleto prostě cpal do lidí, tak je to biznis jako prase. Jo, a ještě jako jistota na roky, že jo, než se projeví ty vedlejší účinky, než někdo někoho zažaluje, než potom někdo jiný přijme zodpovědnost, vlastně nepřijme nikdy, protože prostě má imunitu, jo, tak to je kšeft jako bejk, jako o ničem jiným tam není. A třeba tady vzpomenu, asi ho znáš, Robin Čumpelík, který v těch krizových letech byl nějakým způsobem zaháčkovaný na ministerstvu zdravotnictví a objevil se i v místnostech, kam nesměl ministr, jo, kde se rozdělovaly ty zakázky. Jo. A ten ministr, ten Vojtěch tam vůbec nesměl. Nesměl tam chodit. Jo. Což je úplně neuvěřitelný. Takže ministr nesmí na ministerstvu do některých místností, kde se skutečně rozhoduje. A rozhodovali to úplně jiný lidi. Jako, jo. Napojený samozřejmě ty nejvyšší šajby biznisu. A no prostě prasárna od A až do Z. A já doufám, že Robin buď o to napíše knížku, anebo prostě se nějak domluvíme a nějak tomu budeme muset jako medializovat, protože to je neuvěřitelné. Jo, ale stalo se to. A takže v tom zdravotnictví prostě ten lobbying a ty prachy hrajou strašnou roli. A je potřeba prostě někoho, kdo se toho nelekne. A někoho jako třeba na Slovensku prostě doktora Kotlára, který jde proti všem, hlavou proti zdi, jo, a taky neuhne prostě. Byť můžeme mít proti jeho stylu projevu, nějakýho práce, jestli tam někde udělal nebo neudělal nějakou chybku, nevím, ale šel sám proti všem, bude dál, nevím, jak to je dneska, ne, to, jo, ale a k těm větrákům. Já se tady měl Dannyho Kolára, jo, ale já zdali měl Bombic a tak dál. Člověk, který to hodně ví, kterýmu se dostane spousta informací a který je hodně blízko jako napojený na tu politiku slovenskou. A abych teda nenasral naše české tady diváky, tak on mluvil o té slovenské a říkal, tam je problém, protože Taraba ministr prostě zarazil výstavbu větráků, řekl, že Slovensko žádný větráky prostě stavět nebude a tečka. Teď ho se snaží, teď ho budou odvolávat shodou náhod, ale on řekl jednu věc. Provize za větrákový biznis už byly vyplaceny. Jo, a to je ten problém. Takže, a to bylo na Slovensku, víme, že to je mezinárodní akce, já samozřejmě nebudu šáhat do svědomí tady panu ministru Havlíčkovi, který, myslím, že to, jo, je to Havlíček, který v Senátu veřejně řekl, jsou v tom příliš velký peníze na to, aby se to zarazilo. Jo, takže vůbec nejde o dotace Evropské unie, ani ťuk, jde o provize z tohohle toho kšeftu, které už byly vyplaceny. Prosím vás, týká se to Slovenska samozřejmě. My jsme úplně v jiné situaci. Tady je všechno čistý, křišťálový, zalitý sluncem a podle České televize všichni, co jsou proti větrákům, jsou Putinovi agenti, protože všichni chtějí, aby se tady topilo uhlím a elektrika vyráběla z uhlí a to uhlí se dováželo z Ruska. To prosím, s tím přišla Česká televize, takže to musí být pravda. A kdo pochybuje, tak je samozřejmě pochybovačný agent. A to, že si Česká republika zatápí svoje vlastní zásoby uhlí, to s tím nemá vůbec co dělat. No, tak. Protože ten, kdo věří, neargumentuje. Tak. A hele, já ještě tady, než se vrhneme dál na to, jenom udělám takovou baličkovou odbočku, která ale stojí za to. Protože máme jako ostrůvky pozitivní deviace a jednou z nich je řeznictví Rabit, který asi možná znáš. Tak a v Královéhradeckém kraji České Skalice je podnik Skaličan. A oni vyrábějí, že jo, maso a tohle z masa prostě věci. Dělají to tak, že oni sami si sami vypěstujou na svém poli to jídlo pro ty zvířata. Ty zvířata si sami odchovají, krmě je tím svým jídlem, který mají vyzkoušený a tedy. A z těch zvířat vyrobí tyhle ty věci. A jenom vám, přátelé, ukážu, tady je takový, to je akční leták prostě, takže se podívejte. Vynechali ten supermarket, jo, a prodávají to ve vlastních řeznictvích, kterých je přes 120 a Skaličan má další 20, 140, 150, řekněme, Jatky Český Brod a tak. Majitelem je Zdeněk Jandejsek, že... Takže i to kuře klasický dokážou za 60 korun kilo udělat. Tady máte, co to je, vepřová plec, jo. Tady je, koukám, šunka, jo, 95% masa do 25 kaček, jo. Tady je pak další, že jo, to welfare chov, kuře a tak dál, a tak dál. Vepřová kejta, jo, Herkules, salám fermentovaný, že jo, to není uzený, to je ferment, 22 korun, jo, učňovský párky, tak 18,90, prostě super ceny. A je to 100% kvalitní maso a kvalitní zboží, jo, není to žádnej šit dovezený bohuji odkaď z nějakých rezerv, které nikdo nechce, tak tohle, i tak se to dá dělat, jo, samozřejmě dostává teďka strašně na zadek díky těm cenám a všemu a tak dál, ale pořád se držej. A myslím si, že je potřeba takovýhle dobrý podpořit, takovýhle dobrý tyhle ty ostrůvky, pozitivní deviace. Takže až, přátelé, uvidíte řeznictví Rabit nebo Jatky Český Brod, anebo Skaličan, buďte si jistí, že je to naprosto v pohodě kvalitní zboží. Tak. A je to, jako je to kurevsky znát, když si to vemeš to maso od nich, nebo když to je prostě něco jiného. A nebo když si dáš prostě ten salám, jo, fermentovaný nebo tak. A hlavně to násobně díl vydrží v lednici, jo. Když prostě jsem nakupoval třeba kdysi dávno ještě v Kauflandu, že jsem vzal nějakou šunku v akci, příklad, jo, tak druhý den už byla volezlá, hnusná. A tady to ti vydrží týden v té lednici, jo? Protože je čerstva. Jo? A ne, není to nějaký zbytek, který oni hodí do akce, aby se toho zbavili, že už tomu končí že lhůta nějaký spotřeby a podobně. Takže jsou to takový detaily, že pořád ještě existují podniky a zemědělci, který umějí a který chtějí a který dokážou prostě vyrobit kvalitní maso nebo z kvalitního masa prostě produkt. Druhak máme i takový pekaře, který umějí a je potřeba prostě tyhle věci jako hledat, podpořit a ve finále ono ti to prostě dobře, koupíš si chleba, který je dražší než v tom supermarketu, ale který ti vydrží třeba týden, jo. Protože je z kvásku a protože je tak jako dělaný, když se to tak dělalo po staru, že jo. A ten chleba prostě byl na stole třeba opravdu týden, než se to snědlo a pak se koupil další pecen, že jo. A takže je strašně důležitý jako dneska násobně koukat na to, co vlastně do sebe cpem za tenhle ten, to si sám říkal, tu chemii a podobně. No, bude toho ještě zajímavý. Prosím tě, já bych teďka možná vzal ještě jedno téma, který nás taky jako všechny zajímá. Dějou se tu věci nejenom tady, teďka byla nějaká ta, jo, o tom jsme si chtěli taky k tomu něco říct. Jak vidíš pravděpodobnost toho, že se konflikt na východě rozroste víc na západ, potažmo k nám? Jestli je to jenom strašení, nebo je tady nějaká, řekněme, varianta, nebo je tady nějaká možnost, že by to se to mohlo stát? A potom teda, co my jako obyvatelé jak bychom se měli zachovat, co bychom měli dělat. Samozřejmě, ano, všichni máme, nebo jsme dostali příručku od ministerstva vnitra, že máme 72 hodin, že když nepůjde proud, tak se máme podívat na internet, co píšou na stránkách našeho města a podobně, což je prostě úžasný, ale to mě docela rozesmálo. Ale takže máme tady tuhle brožurku, jenomže já si prostě jako věčný konspirátor, myslím, že to nestačí. Tak jak vidíš to riziko z východu, nějaký eskalace a na druhou stranu teda, co my jako obyvatelé bychom měli dělat? Jestli jako zvednout krochky a zmizet, nebo co?
0: No, takhle, to riziko já osobně jakože vidím, protože zaprvé prostě vždycky, když se dostal svět do krize nějaké, finanční, ekonomické, jiné a tak dál, a nebylo už řešení prostě v tom, že na úkor někoho jiného prostě tu krizi vyřeším, to znamená, buď teda budu mít kolonie, že jo, který budu nějakým způsobem vyžírat a vlastně vykořisťovat a tak dál, nebo budu mít takový východní blok, který se mi odevzdá prostě na zlatém podnose prostě a dá mi veškeré svoje aktiva, že jo, jenom tak prostě, jo, a podobně, což se stalo před nějakýma 35 lety, že jo, tak se vlastně ta krize vyřešila zase na těch 35 let a podobně. A když už nic takového nebude, tak vždycky v minulosti, v historii, když se podíváme na tu spirálu těch dějin a tak dál, tak to vždycky řešila válka, že jo, že válka maže dluhy, válka prostě dělá přerozdělení světa, majetku, že jo, peněz, všeho možného a tak dál. Takže tak to vždycky v minulosti bylo. No a jelikož jsme se dostali zase do podobného stavu, kdy v podstatě, jak říkám, uplynulo těch 35 let, ten západ znovu prostě je v těžké krizi, kdy de facto nejenom dluhové, ale prostě všeho možného, ono to vlastně začíná tou morální krizi a končí to až tou finanční, ekonomickou a tak dál, tak se zase hledají řešení. A jak jsem řekl, řešení je v tom, že buď se na někom přiživím, někoho prostě budu vykořisťovat nějakým způsobem, žít na jeho účet, že jo, a tak dál, což by si oni jako představovali. No a proto je tady to neustále prostě harašení vlastně tou válkou, prostě rozdmíchávání toho konfliktu na východě a tak dál, kdy on už by dávno byl skončil, ale pokud by se na tom neúčastnil celý Západ, tak už by dávno a dávno skončil. No a právě protože se účastní, no tak samozřejmě záminka je v tom, že jde nám o ty zdroje, jde nám o to území, teda nám, jako myslím tomu Západu, jde vlastně o ty zdroje, o to území, prostě konečně si rozparcelovat jakoby toho medvěda. A dělá se vlastně pro to úplně všechno. Jenomže to nemůže jít do nekonečna, že jo? A protože ten problém je, jako z pohledu Západu, je ten problém potřeba vyřešit, protože jinak by to znamenalo vlastně konec, dá se říct, toho všeho, že jo, nebo tak, toho stylu života, na který ten Západ si zvykl za těch mnoho let a tak dál, no tak jako to nemůže skončit. No a jak se říká, prostě všechno má své hranice, nebo tak škaredě řečeno, krysa zahnaná do kouta prostě jednou skočí, tak jako je jako nad slunce jasnější, že prostě v okamžiku, kdy to překročí teda už nějakou opravdu pomyslnou červenou linii, ono někdo řekne, těch červených linií už bylo, že jo. Ale prostě jednou, nebo já to pracovně nazývám bod zlomu. Tak jakmile bude překročen ten bod zlomu, no tak pak už je to vabank, že jo. Pak už v podstatě jako už bude muset přijít nějaká odezva. A jako já se obávám, že ta odezva je za dveřmi, protože jako vést 20 let opotřebovávací válku jedné země proti značné části prostě světa, celému Západu, v podstatě, i když jeden stát se má aktivně prostě bránit proti nějaké koalici zemí, že jo, a tak dál, která sice nestíhá výrobou, nestíhá prostě jako strukturou svých armád a tak dál, ale přece jenom je to prostě koalice mnoha zemí, tak to spěje bohužel k tomu, že ten, který prostě se dostává jako do té, tahá za slabší konec toho provazu, což se může právě stát délkou toho trvání a intenzitou toho trvání vlastně, no tak hold sáhne potom k něčemu, čím bude moct tu druhou stranu jaksi odradit od těch aktivit. Takže to jsem se snažil vysvětlit, proč si to myslím, že jako by k tomu konfliktu jako dojít mohlo. Nebo spíš bych řekl, že reálně hrozí. No a pochopitelně pak je otázka charakteru toho konfliktu, tak můžeme se naivně domnívat, že ten konflikt začne a skončí konvenčně, ale zároveň si musíme uvědomit, že ta pravděpodobnost jako tady bohužel není takového začátku a konce. No a pokud to přeroste do vyšší intenzity nebo dokonce té nejvyšší intenzity, to znamená za použití těch zbraní hromadného ničení, tak tam potom už bude jako asi už to bude o tom, že prostě, no, jak to říct, no, jako víceméně se můžeme obávat nejhoršího. Tam už by potom i jako veškerá nějaká příprava toho civilního obyvatelstva byla spíš symbolická, protože pochopitelně ty účinky by byly nedozírný, že jo, tak nějak. Takže já jako, když to řeknu tak, pokud by to byl nějaký konflikt střední intenzity, to znamená, že by byly použity jako nejaderné zbraně v podstatě jakýhokoliv druhu, jestli by to bylo EMPčko nebo nějaký moderní prostě hypersonický zbraně a podobně, že jo, a tak dál, no tak základem prostě připravenosti toho obyvatelstva je to, co je v duchu vlastně civilní ochrany obyvatelstva, která tady v podstatě už mnoho let neexistuje, no ale bylo by to o tom, aby prostě se dokázalo to obyvatelstvo postarat do to ryzí přežití, no, jako tak, když to řeknu. To znamená, jako vědět, tam jako spolíhat se na stát, jako, že prostě ten stát zajistí nějaký zdroje potravin, energii, jo, nebo pohonné hmoty, nebo já nevím, prostě, že se bude starat o zdroje vody, jako plošně a tak dál, tak to je samozřejmě napravdu. No takže by si vlastně ty, neříkám jednotlivci, ale komunity vlastně vytvářet určitou představu o tom, co by bylo kdyby, že jo. A vrátili bychom se vlastně do situace, když nás učili v podstatě, jak si uchránit zdroje vody, že jo, jak se vlastně, samozřejmě tady je to o určitých jako zásobách potravinových aspoň na nějaký půl rok, protože strategické zásoby potravin v naší zemi dosahovaly i za kritické situace, vlastně za covidu, tak dosahovaly asi 1 čtvrt dne, pokud si pamatuju, jako pro celou zem. Pak se ještě lecos odvezlo na východ, vlastně formou darů se vlastně rozdala spousta hmotných rezerv, se rozdala vlastně formou darů směrem na východ a tak dál. Takže jaký je současný stav, popravdě si ani netroufám odhadnout, nevím, jako jak to vypadá dnes, ale i když to bylo ještě relativně v pořádku, tak to bylo opravdu záležitost, řekněme, jednotek dnů. Takže jako asi by nebylo by to nic, na co bychom se mohli těšit. Pochopitelně navlečení našich synů a dcer do uniforem a poslání na východ, tak to už je prostě asi ten nejhorší scénář, který by nás mohl potkat, protože i o tom se uvažuje, dokonce teď v zákonech bohatství jste mohli sledovat, jak vlastně Tomáš Lukavec natočil poměrně hodně emotivní prostě příspěvek s ukrajinskou novinářkou, která docela kriticky popsala tu situaci vlastně tam na Ukrajině a dominovali tam prostě slova, kdy ona říká, že prostě celá Evropa proklamuje, jak stojí za Ukrajinou, jak vyvěšuje vlajky a doslova říkala a všichni politici blá, blá, blá, prostě dělají a tak dál. Ale ona říkala, jestli chcete skutečně pomoct, tak pošlete své syny a dcery prostě sem, jako pošlete vojáky, že jo, a tak dál, a tak dál. A to bude, jo, tak zní to hrozně, ale chápu jí, že to říkala. Prostě nechci říct, jako má pravdu, ale prostě je to skutečně, prostě ta Evropa to vidí tak, že vlastně ta Ukrajina za ní tu špinavou práci udělá, že vlastně ona se stala tím užitečným idiotem, který v podstatě má vést tu opotřebovací válku a prostě mají tam umírat prostě ukrajinští chlapi a kluci, že jo, dneska už v podstatě nebo kdokoliv a tak dál, aby zajistili to, že se tomu západu podaří prostě ten, o který se snaží už stovky let, že jo, a to je právě rozparcelování té země na východě, že jo. A myslí si, že to za ně prostě ti Ukrajinci vyřeší, no ale jak to řekla ta novinářka prostě, tak říkala nám, už prostě docházejí lidé, docházejí vojáci, dochází nám trpělivost, my už nechceme, aby tam umírali naši synové, otcové a dědové, že jo, a tak dál. A prostě, jestli chcete pomáhat, pošlete sem vaše děti a vaše syny a vaše dcery. No a to už samozřejmě, to už mrazí v zádech, jako když člověk tohle to slyší. Takže...
1: Dobře, Marku, děkuju. Tady poslední věc, dotaz, dobrý večer, bude po vašem zvolení, nebo je možná už teď, nějaký web nebo e-mail nebo něco, kde můžou lidi posílat návrhy na řízení zdravotnictví, co by si představovali, kde to zlepšit a tak, nebo... Tady znáte nejlepší řešení. Tak jak je to, jak třeba se s tebou můžou lidi spojit?
0: Tak to je jako, já bych to řekl takovou tou osvědčenou frází, to se ještě bavíme o zabíjačce a ještě nemáme prasátko, ale pokud by k tomu došlo, no tak samozřejmě jako ve svým volebním obvodu, kdyby k tomu došlo, tak ve svým volebním obvodu to považuji za absolutní samozřejmost, se prostě s těma lidma setkávat a prostě řešit ty problémy tak, jak se sluší a patří prostě na člověka, který je za ten obvod zvolen, ale samozřejmě nepohrdnu ani radami prostě z jiných koutů republiky, že jo, nebo tak, budou-li smysluplné a budou prostě nějakým způsobem jako odůvodněné, nebo tak nějak to řeknu. No a protože jsem členem a dokonce od dubna i místopředsedou naší Národně socialistické strany vlastně, ČSNS, že jo, tak samozřejmě my přivítáme i připomínky k našemu, myslím si, velice dobrému programu, který jako strana máme, že jo, nebo tak nějak, a samozřejmě ten program budeme dál a dál pilovat a vlastně upravovat ho taky na základě aktuální situace, tak, aby prostě odpovídal momentálním podmínkám a tak, nebo takže tam obzvlášť přivítáme ty připomínky. Dokonce bychom byli i někdo aktivní a schopný třeba i posílil naše řady. A potom ty jeho rady už mají kalibr, protože v naší straně má řízení tak, že v podstatě každý člen má prostě jako srovnatelný. My to nemáme tak, že by prostě rozhodovalo nějaké úzké grémium nebo úzká prostě skupina lidí nebo tak, ale i dokonce zatím sjezdy probíhají tak,

0: je samozřejmě ještě dlouhá a trnitá cesta proti takzvaným zavedeným stranám, že jo, i když senátní volba není o stranách, no ale spousta lidí to tak chápe, že jo, takže já budu muset konat obrovský, aby ta snaha byla třeba kořeněná nějakým úspěchem, takže pokud by k tomu došlo, tak určitě by byl zřízen i nějaký speciální kanál k tomu, abychom si mohli nějakým způsobem vyměňovat prostě názory. Ale v současné době, jestli by to bylo na stránkách, nebo jestli by to byla forma nějaké sociální sítě a tak dál, tak zatím nic takového vlastně nemám.
1: Takže... Ale každopádně prostě na stránkách ČSNS najdeme nějaký odkaz, kde se můžeme spojit s lidmi z ČSNS a s tebou, což je skvělý. Přátelé, čas uletěl jak vítr, bohužel už musíme končit, přetáhli jsme. Tak Marku, na závěr, já ti moc děkuju za dnešní povídání a chci ti popřát hodně úspěchů ve tvém tažení směrem do Senátu a doufám, že uděláš výsledek dobrý. A vám, vážení přátelé, chci, vy, co jste z Přerova, tak zvažte právě jméno Marka Obrtela. Ty jsi číslo kolik? No tak vidíš, tak to se dobře pamatuje. Takže prosím vás, volte jedničku, je to Marek Obrtel nejlepší. Ta jednička tam samozřejmě prostě něco znamená. To není samo sebou. Vůbec poslední dobou čtu, že hodně těch lidí má jedničku. Takže volte vlastence. A já ti moc děkuju za dnešní povídání a doufám, že se zase uvidíme. Ty budeš v Polešovicích? Jedeš tam na chvilku?
0: Nakonec nebudu, protože jsem se musel omluvit kvůli služebním povinnostem. Mrzí mě to.
1: No, tak sloužíš.
0: Počítal jsem na 100%, ale bohužel no, vstoupili do toho okolnosti nepředvídané, takže snad tam bude za mě adekvátní náhrada.
1: Inu, tak zase, že všichni pacienti ti budou vděční za to, že si, že... Místo Polešovic jim zachráníš zdraví a to se dá pochopit, protože zdraví je vždycky na prvním místě, když ty peníze prý až na prvním, ale to je jedno. Marku, je to, témat by bylo celá řada, já ti děkuju a věřím, že se brzy zase znova spojíme a uděláme další povídání. Tak jo.
0: Taky děkuju a přeju hezkou dobrou noc a musíme věřit v lepší zítřky. No.
1: Tak, přátelé, díky moc. V pondělí profesor Staněk, v neděli tady bude Ivan Kratochvíl, v sobotu, no to budete koukat, prostě je to tady spousta pro vás připraveného. Dál si dávejte odběr, atakujeme 97 000 odběratelů, dejte si zvoneček, dejte like, než půjdete, protože ten paleček nahoru je velice důležitý a pokud už jste ho dali, tak samozřejmě druhý dávat nemusíte. Chci poděkovat ještě Martinu Malmovi, děkuji pánové PBTV za rozhovor a stream, děkuju moc. Přátelé, všem krásnou dobrou noc, držte si klobouky, protože pojedeme z kopce ještě a já vám tam za chvilinku pustím tu Ilonku Švihlíkovou a její prezentaci ekonomických situací Evropské unie versus svět, což jako stojí za to. Tak jo, díky moc, dobrou noc. A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Je jasná záležitost. Já už před hodně dávným časem jsem vlastně řídila stream, nebo prostě jsem otevřela, že jo, tady ty aplikace, a bylo to s Honzou Skalickým a s vámi. A vy jste mu tam říkal vaše vědomosti ohledně toho, jak a co, nebudu to zbytečně rozebírat.

0: ale to bylo přesně ono. To bylo absolutně přesný a já jsem v tu chvíli vlastně řekla, že jsem tady napsala i vlastně moderátorovi, že já mám heslo, já vždycky říkám heslo Hampl. Jo, to znamená, když někdo něco, tak já vždycky heslo Hampl a u vás se najde odpověď. To znamená, že počkáme když tak na ty lidi a já bych možná, když jste mluvil o tom davu, ještě bych chtěla, jestli byste mi neodpověděl na takovou otázku, zdali by dokázal jako teďkon DAF nebo prostě skupina lidí na sebe navázat další lidi a prostě něco změnit. Mně se totiž zdá, že spíš teďkon veškerý ten DAF neboli i skupiny lidí jsou pořád jenom nějakým způsobem ovládány. Ne, skupiny nebo lidi. Takže jestli je vůbec možný, abychom nějakým způsobem prostě dokázali aspoň třeba mluvit s někým tak, aby jsme ho trošku naťukli, aby jsme mu třeba ten červík prostě do té hlavy dali. Tohle mě zatím nejde vůbec.
1: Dobrá. Já teda s dovolením řeknu ještě odbočku, která si myslím, že je velice podstatná, kterou jsem neřekl na začátku. A sice, kdykoliv je to tak, že jsme v té situaci, že my nějak vidíme svět rozumně a teď vidíme, že tady jsou nějací proti nám lidé, kteří jsou prostě blázni nebo zmanipulovaní nebo prostě fakt, jako, že to je naprosto strašivé a je to zjevné, že to je strašivé. Tak v té chvíli by nám v hlavě mělo svítit 1000 vykřičníků. Takových těch rudých vykřičníků. Protože jestliže mně to připadá, že to je tak jasné, a že ti lidé na druhé straně jsou úplně vyšinutí a blázni a pomílení. Potom je vrcholně pravděpodobné, že těm lidem na druhé straně připadá, že oni to vidí úplně správně a že je to úplně jasné a že já jsem totálně vyšinutý, zmanipulovaný a podobně. A v těchto těch věcech je vždycky velmi těžké se, jak to říct, velmi těžké se vyznat a myslím si, že ten první krok ke každému hledání porozumění by mělo být to, že vůbec přijmeme takovou tu, já bych řekl, lidskou relativitu. Jo, že prostě, ano, je to tak, že já jsem opravdu silně přesvědčen, že mám pravdu, ale akceptuju, že ty také můžeš být silně přesvědčen, že máš pravdu a jsme vůbec ochotni se o tom mluvit a pokládáme se jako lidé za rovnocené. Jo, prostě dokud ho budu považovat jenom za, já nevím, jak to říct, objekt nebo něco takového, objekt mého přesvědčování, tak to nebude fungovat, protože on stejným způsobem bude pokládat za takový objekt mě a v nejlepším případě dokážeme sedět vedle sebe, v horším případě mezi námi vznikne nepřátelství. Ale nicméně k té otázce. Co rozhoduje o tom, kteří lidé změní politické názory, nebo že změní politické názory a jestli v tom můžeme něco dělat? Tak na tohle tu existuje spousta studií a zdá se, že takový nejčastější závěr z těch studií je, že lidé si tvoří politické názory podle toho, jaké politické názory mají jejich přátelé. Jo, to znamená, jestliže z mých 10 nejlepších kamarádů 8 bude přesvědčeno, že musíme válčit do posledního Ukrajince i posledního Čecha, tak potom je vysoká pravděpodobnost, že já ten názor taky přijmu. I když může být hloupý a iracionální a nevím co všechno, ale prostě když má člověk výrazně jiné názory než jeho nejbližší kamarádi, lidé v práci a tak dále, člověk si opravdu cítí divně. A potom zvláště věce, které pro nás nejsou tak důležité, protože popravdě řečeno, jaký já mám názor na válku na Ukrajině, je úplně lhostejné. Jo, rozumíte, stejně můj názor ten válku na Ukrajině nějak neovlivní, stejně to neovlivní řízení našeho státu. Možná to ovlivní potom, jak hodím nějaký volební hlas, ale to znamená, ono to vlastně jako není až tak důležité. To znamená, že pro lidi je velmi snadné a lákavé přizpůsobit se názorům svého okolí. A pozor, tohleto se neděje jenom na té vyptartí straně. Tohleto se děje i na naší straně. Jo, když si všimnete, s kým se kdo kamarádí a jaké má názory, tak vidíte, že ty případy, kdy lidé jsou dobří přátelé a mají úplně nepolitické názory, že tyhle případy jsou vzácné. Ne, že by nebyly, ale jsou vzácné. Takže já bych řekl, pokud jde o to změnit názory nějakého člověka, tak první věc, prostě nemají kamarádi se s ním. A ono, i ty procesy jsou popsané, jak někdo je v nějaké partě, všichni se dívají na svět jinak, on samozřejmě říká, že je, jako je na to hrdý, že má svoje názory, ale teď postupně stejně, i když říká, že je na to hrdý a ti ostatní mu to tolerují, tak se cítí tak jako trošku divně a potom nakonec řekne, on neřekne, že vy máte pravdu, on řekne, teď já jsem to říkal vždycky, já jsem celou dobu tvrdil, že, a připojí se k tomu většinovému názoru, myslím většinovému v té partě, takhle to většinou chodí. Takže já bych řekl, to je jedna věc. Druhá věc, pokud chceme, aby ostatní přebírali naše názory, buďme úctyhodní, chovejme se tak, aby ti ostatní se nás mohli vážit, dávajme si velký pozor, abychom nepůsobili jako magoři. A ještě bych řekl jednu podstatnou věc, nebuďme malicherní. Já myslím, že zvláště v té alternativě, to je strašně silné, nebo spousta lidí má názor na úplně všechno a v úplně každé věci je ochotno se hádat do krve, i když těm věcem popravdě moc nemůže rozumět. Viděli o tom nějaká dvě videa, tam bylo řečeno něco hodně emotivního a člověk si udělal názor a už je ochoten se hádat. Prostě tahle ta připravenost se hádat, ta strašně škodí. Jo, lidé raději přebírají názory od přátelských lidí, od milých lidí, od laskavých lidí a od lidí, kteří se nehádají tak moc. Jak má člověk tu zavilost, tak je to špatné. Další věc je, já bych řekl, takový ten pesimismus, negativismus. Jo? Prostě lidé nechtějí přijímat názory od lidí, kteří vidí svět totálně černě a všechno špatně a pořád vidí, jaká bude největší pohroma a katastrofa za tři dny, že už bude jaderná válka a mezi tím já nevím co. Lidé chtějí přehrát názory od lidí, kteří jsou zábavní, se kterými se dá smát. Jo, prostě tyhle ty všechny věci hrají roli. Já bych řekl, nejlepší cesta prostě veďme svoje životy a organizujeme své životy tak, abychom byli šťastní, abychom svoje životy dobře zvládali a to je způsob, jak být atraktivní pro další lidi i s našimi názory.
0: Jsem tu zpět, ano. To je úplně perfektní, snažím se taky takovýmhle způsobem fungovat. Určitě, tam všechno mi sedí, já jsem si to i psala, pardon. A teď mám ještě dotaz. Dobře, jsem milá, hodná, jo, a tak dále, prostě je to i kamarád, jo, nebo prostě si nějak jsem s tím člověkem. Já za chvilinku přejdu na dotazy, lidé už dávali dotazy, ale úplně poslední. A on mi řekne, tráva je modrá. A já utrhnu tu trávu, takhle mu ji přinesu v klidu, v pohodě, ukážu. A on mi na to řekne, tráva je modrá. V tu chvíli co? Jako?
1: Já myslím, že tohle je super příklad. Protože tím se sosil té situace, máme tady kus trávy, ty ho, Jitko, vidíš jako zelenou,
0: ano.
1: On ho vidí jako modrou.
0: Ne.
1: A kdo má pravdu? Jak to poznáme? Kde je nějaká objektivní hranice? Jo, v některých věcech můžeme jít k nějakému přístroji a tam měřit vlnovou délku. Jo, a říct, jestli ta vlnová délka je modrá nebo zelená. Ale v spoustě situací nemáme takový přístroj. Jo, často je to tak u těch složitých společenských věcí, že existuje 10 silných důvodů, proč je globální oteplování nejhorší hrozba. Existuje 10 jiných silných důvodů, proč globální oteplování vůbec neexistuje. To znamená, že každý si může najít ty svoje důvody a podobně. Já v tomhle tom připomenu jeden experiment, který před časem dělali ve Spojených státech. Vzali tam dvě skupiny lidí, já už ani nevím, na co to měli názor, ale nebylo to, jo, týkalo se to nějak vězeňství a co vede k tomu, že se recidivisté vracejí do vězení. A tak to zorganizovali, že jedna skupina hájila to, že za to můžou jejich geny a špatná výchova, že to jsou prostě špatní lidé. Ta druhá skupina hájila to, že za to může špatná sociální situace a tlak společnosti a tak. To znamená takové ty prostě levicové, pravicové názory, by se mohlo říct. Takže tedy měly tyhle ty dvě skupiny. A teď těm dvěm skupinám přidali nějakou, řekněme, sérii důkazů, ze kterých bylo vidět, že že to vlastně není úplně jednoznačné ani pro jednoho, ani pro druhého. Jo, že ta situace je složitá, že jsou některé případy takové, jiné onaké, že hrají roli různé faktory, že někdy opravdu v tom jsou ty společensko-sociální věci, někdy zase, že to je opravdu čistá zločinnost, často, že se to nedá posoudit. Jo, prostě takové, jak to je v reálném životě, že to je těžké. A ti lidé, kteří vedli ten experiment, ti čekali, že když teda uvidí všichni, že to je takovéhle, takové složité, takže se na základě toho dokážou nějak smířit nebo že budou schopni lépe spolupracovat. Jenže ono se stalo něco jiného. Ono se stalo to, že obě ty strany, když viděli tyhle složité důkazy, tak jejich mozky začaly fungovat selektivně. To znamená, každý si z těch složitých faktů vybral jenom ty, které potvrzovaly jeho názory. Jo, a ty druhé prostě vytěsnil, vůbec se mu to nedostalo do hlavy. A to nebylo, že by ti lidé chtěli, jako, nebo to bylo cíleně. Jo, prostě tak fungují naše mozky. Automaticky si hledají to, co potvrzuje naše názory, automaticky vymazávají to, co je proti našim názorům. Takže výsledek byl ten, že ty dvě skupiny se obě utvrdily, každá v tom svém názoru, obě si udělali takový docela silný názor, že ti na té druhé straně musí být skorumpovaní a neschopní a prostě vidět to úplně špatně a pustili se do sebe s ještě větší vervou. A já se obávám, že když si tady mluvila o té červené a o té zelené a modré trávě, že velmi často to je něco takového. Jo, prostě to, ať chceme nebo nechceme, ten problém je tvůj, ten problém je můj, ten problém je všech našich posluchačů. Naše mozky mají tendenci vybírat si v té složité realitě hlavně to, co potvrzuje naše názory. A pak to vede k té zelené modré trávě. Takže já bych řekl, že v tom případě asi nejlepší říct tomu kamarádovi, ale tak se o tom nebudeme bavit. A já musím říct, že obecně velmi oceňuji to, když lidé, se kterými třeba dělám nějaké obchody nebo se kterými kamarádím a vím, že jsou názory úplně jinde, když dokážu mít tu velkou rysost, že vůbec nepřipomínají politické názory a bavíme se prostě normálně jako lidi o tom, co nás spojuje, jak mi když si řekl jeden kamarád ještě v těch migračních dobách, jeho manželka byla tady taková naprůžená, že se baví se mnou a on říkal, nezeš politiku, mám tak výboru svojovici. Myslím, že to není tak špatný.
0: To je moc hezký. Tak já jdu na ty dotazy. Zděnek, já to takhle vlastně pustím, pardon, jako vždycky. Zděnek, posledník se ptá, jak vidí pan doktor vývoj v Evropě?
1: Já bych řekl, že o vývoji v Evropě nevím nic víc, než co by věděli čtenáři. Jenom připomnu svou základní tezi, že i když existují nějaké základní ekonomické a politické trendy, ten vývoj nakonec bude v každé zemi trochu jiný. Každá země si to vybojuje po své, nebo v každé zemi to bude svůj vývoj. To se týká jak islamizace, kde vidíme, že v Anglii to má jiný průběh než ve Francii jiný průběh než v Německu jiný průběh než řekněme v Rakousku nebo ve Švédsku, nemluvě o zemích jako Česká republika. To samé platí v ekonomice, to samé platí prostě ve všech možných zemích. Takže já bych řekl, koukneme se na tové země, tam se odehrají ty důležité věci, ty se neodehrají na úrovni Evropské komise, ty se odehrají na úrovni Německa, Španělska, Maďarska, České republiky. Tam se dívejme.
0: Děkuji. Tak další je Maxi Pesfík, už to běží. Kdo asi dostane, chtěl napsat, dostane jedničku s hvězdičkou za perfektně zorganizovanou akci těch 50 tisíc uprchlíků Rus, Číňan, Američan nebo Izraelec?
1: No, já musím říct, že mě tady z téhleté čtveřice to překvapuje a šokuje, že mezi tím není španělský premiér. Když ten španělský premiér viděl půl roku dopředu, že se to chystá. Ono to přece mělo nějaký průběh. Ten průběh měl takový, že španělský nejvyšší soud, to je podstatné, přijal rozhodnutí, že každý, kdo se přesto dostane, má právo žádat v Evropské unii o azyl. Tenhle rozsudek postupně nabyl moci, vláda měla asi půl roku na to, aby tedy nějak zabezpečila hranice nebo nějak se s tím vyrovnala. Vláda dělala, že to vůbec nevidí, nechala tomu úplně volný průběh, i když věděla, že to bude následovat. A mezi tím se to rozšířilo na té druhé straně. Samozřejmě, když vezmete takový rozsudek, že už v době dnešních médií a v době dnešních neziskovek o tom ví za chvíli celý svět, lidé se dali do pohybu, španělská vláda věděla, že se ti lidé dávali do pohybu a neudělala vůbec nic, tak já samozřejmě nevím, kdo kde kdy koho podpořil nebo odpořil, ale jednoznačnou a plnou odpovědnost za to neštěstí má španělský premiér, nikdo jiný, možná i španělský ministr vnitra.
0: To se rychle přepnu na ty, protože já si to tady hlídám, trochu snad nic nezapomenu, jak si psa máme a teďkon je. Petr Bureš asi vás určitě všechny zdraví, zdovolený, protože mi samozřejmě pomáhal na začátku a tak jsem dává dotaz. Peťo, jak analyzovat elitu? Jak ji přečíslit, převzít iniciativu?
1: No, tak tohle je hodně těžká otázka. A já se přiznám, že jsem velmi, velmi skeptický k tomu, že by lidové masy mohly porazit elitu. Když se podíváme do dějin, vždycky to nakonec proběhlo tak v těch společnostech, že tam byly, já bych řekl, dva jevy najednou. Jeden je totální degenerace té předcházející elity, takže ztratila schopnost řešit problémy a především ztratila schopnost držet moc. A vedle toho druhá věc, že vyrostla nějaká kontraelita. Jo, když se podívá na francouzskou revoluci, ono je samozřejmě hezké, že se mluví o tom, že nějaký dav zaútočil na Bastilu, ale fakticky francouzskou revoluci připravili francouzští průmyslníci, kteří byli nespokojeni s panovníkem a s vládou šlechty. Předcházející revoluci v Anglii fakticky připravili britští bankéři. Jinou velkou revoluci, americkou válku za nezávislost, víceméně zorganizovali a prosadili velkostatkáři. A konec konců, i kdybychom měli tu bolševickou revoluci v Rusku, tak bolševici nebyli žádné lidové masy. To byla perfektně organizovaná elita. Víme, že dokonce Vladimír Iljič Uljanov pocházel ze šlechtické rodiny a takových lidí tam bylo spoustu. Takže opravdu bych řekl, že nečekejme, že jak to říct, lid sám o sobě, jak pokud přečíslí elitu, že dokáže porazit. Takové střety v dějinách máme, to jsou ti různice dváci u Chlumce a podobně. Konec konců zase středověk, kdy nebyly takové zbraně jako dnes, nikdy se nestalo, že by selské povstání porazilo panstvo. Vždycky panstvo nad tím selským povstáním vyhrálo. To, co si myslím, že se může stát, k čemu můžeme vyhlížet a co je velmi podstatné a co může být cestou k tomu dobrému, je to, že část té stávající elity začne být s sebou nespokojená, to už se děje, začnou válčit proti sobě, objeví se tam nějaké skupiny, které budou potřebovat lidovou podporu, což k tomu se samé k té podstatné věci. A myslím si, že tohle to je v souladu i s tím, co, já bych řekl, říkají všichni analytici politické moci poslední generace. Lid není ten, kdo fakticky vládne. Lid je ten, kdo může za určitých okolností podpořit jedny mocné proti jiným mocným a dostane za to, že se s ním zachází o něco slušněji. Nic lepšího jsme zatím v dějinách neobjevili. Možná, že jednou bude skutečná lidová vláda. Ale já už jsem starý člověk. Já bych se opravdu spokojil s tím, když žil v zemi, kde se bude vládnout slušně, kde lidé se budou mít docela dobře, kde se s ním bude cházet s úctou, kde se budou zakládat nové fabriky, kde se budeme žít pro sebe a budeme žít celkem svobodně. Já si fakt myslím, že by to nebylo tak málo.
0: Malinko se vrátíme. Dám to, ukážu to. U nás na 7000 městě nechtějí někteří lidé kandidovat kvůli tomu, že se jim budou městští úředníci mstít, vyhazovat z práce. Co vy na to?
1: No, já bych řekl, že tohle je typická, takhle funguje moc. Tady se ukazuje, kdo má moc a kdo nemá. Jedna strana drží moc, takže může vydat tu druhou, druhá strana moc nedrží. Až bude proti těm úředníkům stát nějaká struktura, která bude schopná se postarat o většinu z těch, kteří byli kvůli tomu vyhozeni z práce, no tak potom ta jiná struktura vyhraje. Dosud jsme takovou strukturu nesestavili. Tak prostě jsme slabší, tak to vypadá podle toho. Snažíme se, abychom slabší nebyli.
0: Mm-hmm. Tak i tady a budu se muset vracet. Tam je další dotaz a tady je, co by měly státy dělat, aby si s migranty poradili? Repatriace?
1: Tady jsou dvě věci. Jednak to, co by bylo ideální dělat. Samozřejmě repatriace, my to můžeme říkat jinak, to znamená, abychom neříkali deportace, ale no, já myslím, že to jsou repatriace hezké. Vracíme je do země jejich domoviny. A protože ti mnozí těch migrantů odmítnou říct, odkud přicházejí, že oni často zahodili doklady a že někdo jim poradil, jak to správně dělat. Takže to řešení je v tom zaplatit klidně nějaké africké zemi za to, že si je tam vezme. Takže želízka do letadel a někam je odvést. A všichni vědí, že by to bylo nejlepší. Vidí to všichni odleva doprava, od zhora dolů, že z těch všech migrantů, co tady jsou, možná 2-5% má nějakou hodnotu nebo nějakou schopnost žít, jako žít s touhle společností, víc rozhodně ne. Takže to byl ten ideál. Druhá věc je samozřejmě, co se reálně stane, nebo co je reálně prosaditelné. A to bych řekl, že záleží na politické situaci každé té země. Podle mě v Anglii už není prosaditelné nic, tam jediné, co je prosaditelné, je možná organizovaný odchod toho bývalého anglického obyvatelstva někam do Ameriky nebo já nevím kam a nechat to území migrantům. Některé země na tom tak špatně ještě nejsou. Takže nakonec ono stejně to bude nějaký kompromis. Ale i kdyby nebylo nic jiného, než jenom, že se zastaví další migrace a že se zesílí, já bych řekl, nebudu se říct, policejní tlak na to, aby se ti lidé asimilovali, tak to samo o sobě by byl docela dobrý přínos.
0: Tak další otázka tady není, protože samozřejmě začali zase mezi sebou v načetu tady lidé komunikovat. Já teda, jo, bude tady otázka. Já jenom prosím vás upozorním, že tady mi naskakuje to, že vaše zprávy byly odloženy ke kontrole. To znamená, dávejte si pozor na to, co píšete za slova, protože samozřejmě ten YouTube už má připravíno dopředu, že to prostě nějakým způsobem schovává a není to vidět, jo. A teď teda dávám další, takže aby se si nemyslel nikdo vás ne to, ale YouTube to tady prostě opravdu jako drží, taky zkrátka stačí jakýkoliv nějaký slovo, který se mu nelíbí, takže okamžitě váš komentář vlastně tady nezveřejní. Tak, já dávám další. Dobrý den, můžete se pana Hapla zeptat, jak se s odstupem času díváte na své otřesné chování za covidem a zase toho poučil, děkuji a přeji hezký večer. Tak trošku osobnější, pojďme na to.
1: Dobrá, na přímou otázku přímá odpověď. Takže vážený pane Magnézie, já se cítím být vlastencem. Jestliže jsem vlastenec, tak to znamená, že podporuji takové uspořádání, ve kterém národní stát funguje jako samostatný celek, a pak to také znamená, že podporuji silné pravomoci pro národní vládu. Potřebujeme silnou a energickou národní vládu, která se postaví proti všem možným skupinám, korporacím, nadnárodním organizacím a podobně. Všechno, co oslabuje národní vládu, je proti národu. Nebo vládu národního státu je proti národu. Tak to prostě je. A jestliže se tady objevily, a jestliže tady byla situace, kdy procházeli jsme epidemii, nemocnice k prasknutí, tisíce mrtvých a národní vláda nemá mít ani takovou pravomoc, aby zavedla nějaká základní hygienická opatření a nemá mít ani takovou pravomoc, aby svým lidem řekla, aby se očkovali. No tak kde to jsme? Proč se potom hrajeme na nějaké vlastenectví? Pak tedy ať se ta národní vláda zruší a ať se všechno řídí z nějaké korporace nebo z Bruselu nebo já nevím odkud. Ale to ode mě nemůžete čekat. Pro mě to byl jako řekněme, ty měsíce nebo ty roky byly dobou, kdy jsem se rozešel s některými přáteli, nevstoupil jsem do nějakých organizací, dívám se dneska na spoustu věcí mnohem skeptičtěji, ale a co se obecně týče očkování, moji prarodiči se očkovali, moji rodiče se očkovali a já se budu taky očkovat. Já na ty Novoty nejsem. Děkuju.
0: Tak, já taky moc děkuji. Tak, nic tady zatím asi nevidím. Ne, to si zase tady asi, to si odpovídají, tady zase si odpovídají. Ne, pak naši komentátoři tady jsou. Tak, všechno se to hlídá. Dobře, Takže teďkon bych asi trošku postoupila, než přijdu další otázky, protože někdo kouká třeba jakoby trošku později, takže někdy se stane, že potom ještě se vrátíme k tomu, co jsme se tady bavili. A já bych se chtěla malinko teďkon zeptat, co konkrétně teďkon děláš, jestli něco píšeš, jestli prostě někde se angažuješ, to my víme, co jakoby, ale pojďme třeba něco konkrétnějšího, nebo něco poukázat na něco a tak dále teďkon z tvojí hlavy. Děkuju moc.
1: Oni si možná diváci všimli, že já jsem v posledních letech trochu zmizel z veřejného života. Že jsem i jako na méně podcastech, nevystupuji na demonstracích, jo, nenapsal jsem novou knihu a tak dále, že jsem se stáhnul. Čemu ten čas věnuju? Studuju. Já mám za to, já jsem si myslel vždycky, že na každou hodinu, kterou věnuju psaní, nebo to, že někdy povídám, by měly připadat minimálně 3 až 4 hodiny, když se učím. Abych se pořád učil nové věci, abych pořád rostl. A to se netýká nejen nějakých úplně nových trendů, ale i spoustu věcí, které prostě nemám dostudovaný. Za lidský život se nedá toho tolik dostudovat. Takže za poslední přibližně 3 roky jsem se naučil, já jsem vzdělaný sociolog a naučil jsem se hodně věcí z moderní experimentální psychologie. Mám z toho teď i nějaké certifikáty. Maličko jsem se někdy dotkl neurovědy, víc studuju otázky politické moci, takže učím se, myslím si, že toho umím daleko víc, než jsem toho uměl dřív a samozřejmě pracuji na tom, abych toho uměl ještě mnohem víc. To je jedna věc. Druhá věc, starám se o Jungmarovu národní akademii. To je taková škola, kde jsou sobotní celodenní kurzy pro lidi, kteří chtějí, já bych řekl, nejen znát věci, tak na úrovni toho, jak jsou v nějakém podcastu nebo nějakém internetovém vysílání, ale opravdu mi rozumět dobře. To znamená, že tam můžete přijít a strávit třeba celý den s Oskarem Krejčím v malé skupince, já nevím, 8, 10, 12 lidí a Oskar Krejčí vám bude celý den podrobně vysvětlovat, můžete si to nechat vysvětlit 5krát, jít do podrobností, je to určeno, já bych řekl, hodně pro lidi, kteří nemají žádné předchozí vzdělání. Ano, chodí tam i třeba lidé s doktoráty, ale tak, jak se to snažíme koncipovat, je, aby člověk, který té věci fakt vůbec nerozumí, tam prostě mohl přijít a ten Oskar Krejčí se na něj udělá čas a vysvětlí mu to, nebo něco z ekonomiky vysvětlí Ilona Švihlíková, nebo Ivo Budil, něco z nějaké filozofie dějin, nebo Petr Žantovský o nějakém fungování médií, pak tam kolegu, který pracoval u ústavního soudu, teď nějaké právní věci. Opravdu jsou to naprosto špičkoví experti, nejlepší, jaké se v téhle zemi, kde vyhrabat. A věřte mi, že udržet to při životě, sehnat pro to peníze, jo, to, aby byly pořád nové programy, že to není snadné, bere to opravdu dost času. Takže studuju, starám se o Jungmarovu národní akademii a kromě toho píšu na svoji webovou stránku pro předplatitele, takže tam musím mít každý den nějaké nové články, nové úvahy. A ono mi často nezbyde.
0: To jsem právě se k tomu chtěla dostat, protože skutečně na to koukám, třeba tady na té stránky, přímo tady v těch glosách 3.8., 2.8., prostě jeden článek za druhým, nebo jedna myšlenka za druhou nějakým způsobem rozvedena. Bezbrannost trvá, Izraelci a Srbové, nejvyšší čas zrušit tiskové konference, paralelní soudnictví, iluze velkého návratu. Co kdyby si se tady nad něčím z těch záležitostí teď posledního prakticky týdne třeba rozpovídal i pro nás?
1: Ano. Tak já zvolen začnu. Tak já možná tady o tom migraci jsem mluvil. A začnu těmi tiskovými konferencemi třeba. Já popravdě nevím, jestli to čtenáři vidí celé, protože já to mám tak, že část toho je zaheslována a já za plný přístup na tu webovou stránku vybírám, tuším, že to je 18 korun měsíčně. Takže není to moc peněz, ale není to úplně zadarmo. A ono se to nezdá, ale těch 18 korun, když mi to posílá hodně lidí a mě to hodně lidí posílá, tak mi to umožňuje dávat čas těm věcem. K těm tiskovým konferencím. Tady se teď nedávno řešil problém, že jakási Zjeslava, taková novinářka, nebo jak ji nazvat, mě té slečny skoro ví to, že ji nepustili na nějakou tiskovou konferenci, myslím, že na ministerstvu zahraničí. A jestli na to má právo a nemá právo, a to to byla aféra a desítky článků a každý na to měl názor, tak já jsem v tom v té své poznámce připomněl, že ty tiskové konference vůbec nejsou samozřejmé. Že jak to vlastně vzniklo, že ty tiskové konference před rokem, řekněme, 1900 nebyly vůbec. A pak se postupně dělo to, že někteří státníci se čas od času scházeli s několika vybranými novináři a povídali si s nimi. Jo, ať už tak, že zvali k sobě do úřadu, anebo tak, že to bylo v nějakém neutrálním klubu. Že byla taková víceméně pravidelné setkání. Vždycky to bylo pro vybrané novináře. To byly ty tiskové konference. Potom, když tiši televize začalo to snímat, začalo se těch novinářů tam zvát víc a víc. A tvrdím tam v té poznámce, že ty tiskové konference vlastně v dnešní době přestaly být vůbec zapotřebí. Protože máme sociální sítě, každý ten ministr může přímo vysílat, to znamená, není žádný důvod, aby tam sedělo 20 novinářů a ti novináři potom psali články, ministr řekl na dnešní tiskové konferenci. To se můžeme na to video podívat taky a vidíme to stejně dobře a že jim ti novináři dávají dotazy, proč by ti novináři měli být nějaký privilegovaní. Pokud někdo dokáže vymyslet zajímavý dotaz, tak přece ministr může odpovídat každému ze sociální sítě a pokud dotazy těch novinářů nejsou zajímavé, tak proč by se na to obudovat mělo. To znamená, že nejlepší bylo celé ty tiskové konference úplně zrušit, ať si to v tom deníku AN nebo jinde prostě píšou podle sebe, stejně si to napíšou podle sebe a neutrácet za to peníze a nestrácet ti nervy.
0: Ano, ano. Já tady na to koukám, v každém případě pro mě by tady jedna A4 bohatě stačila na ten úvod. Takže je to o tom, že každý vlastně z těch článků, které tady máš, tak vždycky popíšeš kousek a potom teda máš ještě tu plnou verzi k tomu zaplacení. To znamená, že si myslím, že to, co si přečte na začátku ten člověk, tak vlastně pokud má zájem dál jakoby vědět ty další informace, tak si vlastně vleze do té plné verze. Jo? Ale v každém případě je vlastně jasně vidět, o čem ta plná verze je. Takhle bych to chtěl.
1: Ano. Jo? Teď mě tady napadá jiná třeba zajímavá věc. Já se snažím, aby tak polovina byla z politiky a polovina byla z nějaké sociální psychologie. Takže tady třeba před pár dny jsem měl článek o tom, jak se lidé vybírají na seznamkách. Ten experiment tady dělali na mladých lidech a zjišťovali, že když si má člověk vybrat toho partnera, nebo jako si říct, o koho bude usilovat, nebo koho se pokusí pozvat na rande, z nějakého omezeného počtu lidí, že muž z nějakého omezeného počtu žen, nebo naopak, já nevím, kolik ty lidi může vidět v práci, nebo v sousedství, nebo jak se jak normálně známe, tak toho je snadné. Ale ve chvíli, kdy se člověk dostane na nějakou internetovou seznamku, a teď zvláště, kde jsou ty světové seznamky, a nejdu tam jsou těch lidí tisíce a tisíce, tak, a to ti psychologové dobře zmapovali, a myslím, že to jako i prokázali, vzniká vlastně takový jev, že člověk je úplně paralyzován, že není schopen si vybrat a pořád kouká na další a další profily a pořád má pocit, že to není ono, protože další profil bude ještě lepší a mozek přepne do takového podivného stavu, ze kterého je velmi těžké vyjít. A ukazuje se, že už při nějakých 50 prohlédnutých profilech se člověk do tohoto stavu dostává, nebo mnoho lidí se do něj dostává. Tím pádem vlastně by se mohlo říct, že když jde někdo na internet a se seznámit, že má nekonečně mnoho možností a ve skutečnosti to je horší. Člověk pak má jako reálnou možnost, prostě ztratí schopnost se rozhodnout a tím pádem se i reálně seznámit.
0: Tady mám ještě jeden dotazek, ten dám a tohle to jako trochu jsme mluvili, já se moc omlouvám, ale jsem tady něco četla a mám tady dotaz, co je to paralelní zvuk, ty jsi o tom mluvil, jakoby.
1: Paralelní zvuk?
0: No, to tady máš asi, nebo moment. To jsou věci tady perfektní. Ne, nemám to tady, nevidím to teď, to jsem měla posunutý, takže to zatím nebudeme řešit, ale řešíme tento dotaz. Dokážeme se spojit za jedno jméno v prezidentské volbě, co říkáte na jméno Cyril svoboda, měl by šanci. Teď o to, jestli dotaz na sebe nebo na mě. Na mě snad ne.
1: No, já si myslím, že Cero Svoboda by byl asi dobrý prezident. No, no určitě byl lepší prezident než Petr Pavel, že jo, ale takových lidí tady 9 milionů 900 tisíc nebo něco takového. A druhá věc je přesně, jestli se na něm dokážeme shodnout, ale já myslím, že to nevyřešíme. My tady, jak se o tom bavíme, ty otázky, jestli se na mě dokáží shodnout lidé jako Andrej Babiš, kteří vedou velké politické strany, jestli se na tom dokážou shodnout lidé, kteří mají velké peníze do politiky, myslím opoziční peníze, jako Pavel Tykáč, jestli se na tom dokážou shodnout lidé, kterým patří ta televize Prima, až by se tihleti lidé dokázali domluvit. Ono se hodně mluví o tom, jakože je společnost řízená nějakým spiknutím. Já bych řekl, kéž by společnost začala být řízená nějakým spiknutím. Kéž by se tihleti všichni lidé dokázali sejít a tajně se domluvit na nějakém společném cíli. Protože chybí nám to. Jo, chybí nám to, aby se dohodli na rozumném politickém kandidátovi, klidně tomu Cyrilovi Svobodovi. Možná, že ve skutečnosti teď už se s ním baví, kdo ví, ale i na spoustě jiných věcí. Já myslím, že třeba na tom, že se má obnovit český průmysl, je v zásadě taky shoda. Přesto se ti lidé nedokážou domluvit na společných akcích. Kéž by se začali domluvat.
0: Přesně, určitě. Takže další otázka je, jak využít AI v boji s liptady. Nechcete ve své akademii vzdělávat lidi v AI technologiích?
1: Především v tuto chvíli já se přiznám, že nemáme nikoho, nebo jinak, je tam víc problémů. Já sám tomu teď v posledních týdnech dávám neskutečného času. Pořídil jsem si novou věc, český produkt, který se jmenuje Everbot. Rozhodně to doporučuju. Je to i proti těm všem GPT chatům a tak mnohem, mnohem lepší. Dávám, řekněme, abych nepřeháněl, ale půl hodiny, hodinu denně opravdu dávám tomu, že se učím nové věci a zacházím s umělou inteligencí. Pořád toho neumím dost, ale hlavně bych řekl, umělá inteligence není k tomu, abychom bojovali. Umělá inteligence je k tomu, abychom my sami byli lepší. Abychom se učili, měli výkonnější mozky, zvládali víc věcí a tak dále. Tohle je taky velice podstatné, že jsou umělé inteligence, které utupují, jsou umělé inteligence, které naopak vám ten mozek bystří, jsou umělé inteligence, které vám škodí, jsou umělé inteligence, které dokážete zkrotit, musíte vědět, jak zkrotit. V tuhle chvíli toho nevíme dost, ale já si myslím, že to nejlepší, jako ten nejlepší začátek, je mít hodně dobře v pořádku logické myšlení. A já bych řekl ještě druhou věc, mít takovou tu rýpavost. Jak člověk se nespokojí s první odpovědí a ptá se, a proč, a tohle, a určitě. Jo, tohle si myslím, že je tam velice podstatné. Pro začátek by tohle stačilo. A samozřejmě pak můžeme generovat nějaká videa, ale ono se s tím dá dělat tolik věcí tak zajímavých. Prostě analyzovat svět kolem sebe, vymýšlet sofistikovanější a sofistikovanější strategie. A já souhlasím, učíme se to, ta druhá strana se to taky učí, ale tohle nebudeme umět na umace.
0: Ano. Já jsem se tady dostala z 27.7. na nějaký ten tvůj glos a o nutnosti spiknutí proti robotům.
1: Tak. Tam jsem narazil na docela zajímavou otázku a ta otázka zní, v čem jsou lidé nenahraditelní? A budu v budoucnu. On ten původní článek, ze kterého jsem vycházel, který byl od Curtis Jarvena, ten říkal sex. Ve skutečnosti ne, už jsou sexuální robotky a budou určitě lepší a lepší a za chvíli budou i sexuální roboti, nebo možná už jsou, takže ani v tomhletom. A teď mi potom i různí čtenáři posílali různé návrhy a nakonec zjistíme, že v podstatě není nic, v čem by lidé mohli dlouhodobě spolehat na to, že budou lepší než buď to umělá inteligence nebo humanoidní roboti. Je to smutné, ale je to tak. A já jsem narazil, to není můj nápad, poslal mi to jeden čtenář, v tom je výborné, já mám velkou velké procento svých čtenářů, že to jsou opravdu hodně chytří, hodně vzdělaní lidé, často univerzitní učitelé a posílají mi hodně zajímavé věci. A narazil jsem na přirovnání ke starému Řecku, kde byli svobodní a otroci. A jestli vezmete, že žijete ve společnosti, kde, já nevím, polovina lidí jsou otroci, tak vy jako svobodní si můžeme cítit něčím lepším, ale vlastně víme, že nejsme v ničem lepší. Jo? Ti otroci dokážou lépe pracovat na poli, ale toho otroka taky můžete takhle cítit v boji, že bude lepší bojovník. Někteří otroci byli dokonce generálové. Můžete ho tak vyučit, že z něj bude filozof a někteří skutečně špičkoví filozofové byli otroci. Jo? Někteří římské rodiny dávali své děti na výchovu otrokům, kteří byli nesmírně vzdělaní, mnohem vzdělaní, než oni sami. To znamená, máte tady ty otroky, kteří jsou ve všem lepší než vy, nemůžou být ve všem lepší než vy. A to je vlastně naše, to prostě trochu podobá naší situaci. Máme tady ty roboty, kteří mohou být ve všem lepší než my. A tady co s tím? A já tam píšu, to, co je tam podstatné je, že v takové situaci ti lidé drží spolu. To znamená, preferují to, aby na té straně byl živý člověk. A to si myslím, že tak to nakonec bude, že to, za co jediné se bude platit u živých lidí, nebude to, že někdo něco lépe vytvaruje nebo lépe napíše, protože to tvarování nebo psaní nakonec ten počítač nebo robot zvládne taky, ale to, že budu vědět a chtít, aby tam byl druhý člověk, který je stejná bytost, jak já se stejnými city. Například, že půjdu do restaurace a budu chtít, aby mě obsluhoval opravdu živý číšník, se kterým se můžu bavit a je to prostě jiné než s robotem. Nebo někam zavolám a budu chtít vědět, že ten na druhé straně není jenom umělá inteligence, ale že to je opravdu někdo, kdo mi rozumí. Já sám na to začínám být alergický, když mi umělá inteligence řekne, tohle se mi líbí. A vždycky dám dotaz, jak se ti to může líbit. Ona říká, tím jsem chtěla vyjádřit, že existuje logická struktura mezi a tak dále. My to teď ještě nevnímáme, ale myslím si, že velmi brzo se to budeme učit, rozlišovat mezi tím, kdy se něco někomu opravdu líbí, kdy jenom robot říká, tak vyjadřuje nějak symbolicky nějakou logickou strukturu. Takže to je jedna z takových těch, já bych řekl, věcí, kterou umělé inteligence. A když jsme u té umělé inteligence, já jsem o ní psal víckrát a spíš jsem dělal výpisky z různých věcí, které se objevily v Americe. A odkazoval jsem tam na Karla Marxe, který říká, že dramatická společenská změna, nebo že k dramatické společenské změně dojde tehdy, když se objeví velice výrazný rozdíl mezi výrobními prostředky a výrobním způsobem. Jo, to znamená mezi organizací společnosti a technologií, jaká je k dispozici. V tu chvíli to nemůže pokračovat dál. A to se zdá, že to je přesně ten okamžik, který nastává teď. A my v každodenních životech možná to ještě nevnímáme, nevím, jestli to někdy budeme vnímat, možná o tom čteme někde v novinách, ale co pro mě velice zajímavé a důležité, že o tom hodně třeba v Americe přemýšlí bohatí a důležití lidé. Jak nově organizovat společnost, když budou všude masově humanoidní roboti a bude všude masově nasazená umělá inteligence. A že ty myšlenky i těch, já bych řekl, nejbohatších lidí, nejmocnějších lidí, jdou, dle mého soudu je to hodně dobré, takovým tím, já bych řekl, humánním směrem, že přemýšlí o tom, že by se lidé měli více věnovat řemeslu, že by se mělo více, řekněme, dbát na lidské štěstí. Elon Musk má dokonce takovou vizi, že budou zrušeny peníze. A on tím nemyslí jenom, že budou jako zrušeny peníze papírové a budou elektronické. On tím myslí opravdu, že, jak to říct, že spousta zboží bude zadarmo. Prostě, jestli to lidé budou volně brát, takový vlastně komunismus. On tvrdí, že to dosažitelné během jedné generace. A víte co, když o něčem takovém sním já, tak to nemá žádný význam. Ale když o tom sní Elon Musk, tak to nějaký význam má, protože on má možnost něco z toho udělat. Takže řekl bych, že to je napínavé, může to jít samozřejmě na obě strany, a řekl bych, že je slušná šance, že to přinese i něco dobrého.

0: Teď tě vůbec nešiším, Jitko. Jitko asi přišel o mikrofon. Nebo já o sluchátka. Jitko, slyšíš mě? Tak já zvolím, začnu mluvit o něčem dalším, v naději, že jsem slyšel vysílání, uvidíme. Co tady mám? Další věc, kterou se teď hodně zabývám v posledních týdnech v glosách, a to je ten budivý koncept latentního a manifestního kapitalismu. To znamená, jde v podstatě o to, jestli ekonomika funguje tak, že ji má vláda pod kontrolou, tak jak je to třeba v Číně, v Rusku a v dalších zemích, anebo jestli velký kapitál převezme vládu a naopak on úkoluje vládce. Vidím, že mi tam teď Jitka něco píše. Tak jsem zvědav, co mi tam napíše Jitka. Začalo to mluvit, začalo to zlobit, mluv, dobrá. Takže já tedy dál budu mluvit o tom manifestním a latentním kapitálu, protože, nebo já ještě jinak. Jedna, já bych řekl, pro mě takových největších záhad je, proč se tak snadno zhroutila průmyslová společnost. Ono se, máme tendenci mluvit o socialismu a kapitalismu. Já jako sociolog mám za to, že tohleto rozlišení je zbytečné a do značné míry umělé. A není to jenom můj názor. Americká sociologie 50. a 60. let pracovala s tím, že existuje něco jako průmyslová společnost. A ti sociologové říkali, jestli chcete mít fabriky a jestli chcete mít masovou výrobu, tak jsou vyplývají nějaké požadavky na technologie, nějaké požadavky na vzdělání, nějaké požadavky na dopravu, nějaké požadavky na to, kdy mají lidé bydlet a jak mají bydlet. A těch požadavků je vlastně tolik, že vám to určuje charakter společnosti. A ať už jste ústřední výbor komunistické strany, nebo jste velký kapitalista, jste vystaven těm stejným požadavkům a nemáte na výběr. To znamená, že z pohledu těch amerických sociologů 50. a 60. let, řekněme francouzská a československá společnost té doby byly vlastně velmi podobné. Jo, ano, samozřejmě byly tam nějaké mocenské detaily, jiný způsob vládnutí, jiný způsob jmenování, já nevím, prezidenta nebo něco takového. Spousta jednotlivostí tam bylo jinak, cestovalo se jinak, ale ty úplně nejzákladnější věci a ty základy životního stylu byly stejné. A když se podíváme do dějin, tak můžeme říct a můžeme vidět, že obecně západní civilizace v tomto období, to znamená od druhé světové války do těch nějakých přibližně 80. a 90. let, byla jednoznačně nejúspěšnější. To znamená v produktivitě, ve vzdělanosti, v celkovém civilizačním rozvoji, v životní úrovni, v tom, jak se zacházelo s lidmi. Prostě nikdy předtím a nikdy potom na tom západ nebyl tak dobře jako předtím. A pokud se tedy podařilo tohoto dosáhnout, tak je dle mého soudu otázka, legitimní otázka, proč se to vlastně zhroutilo. Jedna taková hypotéza říká, že to bylo proto, že padl Sovětský svaz a kapitalisté potom už nebyli nuceni se svými dělníky zacházet slušně. Ono to mohlo mít nějaký vliv, ale nesedí to úplně časově. A sice, že na západě se průmyslová společnost rozpadla dříve než na východě. Jo, když si vezmete, kdy Margareta Thatcherová zavřela doly, což je takový, myslím, tak jako dobrý přelomový bod, kdy se začala hroutit západní průmyslová společnost, tak to bylo v roce 1975. To znamená vlastně 15 let před tím rokem 89 a zhroucení východního bloku. Takže ono se to dříve začalo hroutit na západě než na východě, ta průmyslová společnost. A samozřejmě jsou k tomu nějaké teorie. Já mám nejraději tu od Curtise Jarvina, ale ty teorie nejsou vyčerpávající. Curtis Jarvin říká, že každý politický režim vznikne v reakci na nějaké riziko a je dobře připraven tomu riziku čelit. Ale ten politický režim, že pak tím pádem není připraven na to, že přijde nějaká úplně jiná hrozba, nějaký útok z jiné strany a předtím, že se snadno hroutí. A to si myslím, že byl případ těch západoevropských režimů po druhé světové válce, které vznikly do značné míry skutečně jako reakce na úspěch sovětského bloku, a byly stavěny vlastně tak, aby byly odolné vůči komunistům, komunistickému hnutí, nějaké, řekněme, radikálně pojaté levici. Tomu se dokázali ubránit, ale pak se nedokázali ubránit, když na ně zaútočili vlastní bankéři. Protože ty režimy, když byly zakládány, tak někdy nenapadlo, že mají čekat útok od vlastních bankéřů. A když se podíváme na to, co se dělo v západní Evropě, my dnes vidíme, řekněme, rozdíl mezi, nebo vidíme obrovský rozdíl mezi, řekněme, rokem 85 v Československu a rokem 95 už v České republice kapitalistické, ale dobré se uvědomovat, že srovnatelný rozdíl byl i v západní Evropě. Akorát, že tam se nemluvilo o žádném zhroucení a mluvilo se tam jenom o reformách. A v rámci těch reform se staly stejně hluboké věci. Taky se změnila společnost, liberalizovalo se, privatizovalo. Jo, prostě úplně rušila se spousta věcí. Měnil se charakter společnosti, charakter vztahů. V podstatě stejně jako tady. To znáte, jejich režim také zanikl. A moje otázka tedy je, se kterou si pořád neúplně vím rady, proč vlastně tak snadno ten západoevropský průmyslový stát zanikl. A tím se dostávám k tomu Ivo Budilovi. Ivo Budil tvrdí, že jsou nějaké dva druhy kapitalismu a že to, k čemu došlo v těch 70. až 90. letech na západě, je přechod z jednoho kapitalismu do druhého, který mimo jiné také znamená přechod od kapitalismu výrobního, produktivního ke kapitalismu spekulativnímu. O tom tam teď hodně píšu, dělám k tomu poznámky, komentuji Ivo Budila a tak. Myslím si, že to je taky zajímavá debata kolem toho.
1: Tak já to zkusím, slyšíte mě?
0: Já tě neslyším dobře, ano.
1: Ježiš, jak to dobře dopadlo. Já jsem tě totiž přestala taky slyšet a pak se něco teda stalo a je to v pořádku. Takže další otázky tady nevidím. Stále se ale tady četuje jako diví. Přátelé, já vás někomu poprosím o, jestli jste dali lajky a tak dále, znáte to. Kdo ještě není odběratelem kanálu Petr Budeš TV, tak pěkně prosím dejte taky odběr a půjdu na takovou další z otázek, které jsou teďkon jako na snadě a to jsou volby. A teďkon máš možnosti dvě nebo můžeš i v obě dvě možnosti, napiš se v klidu. No. Buď je říci, jako jak vést kampaň, to znamená třeba konkrétně, co použít, nepoužít, anebo to právě rozebrat z toho hlediska sociologického, psychologického, možná spíš to, jak je dneska v dnešní době nějakým způsobem, nechci říct, to je hrozně špatně to řeknu, to nesmím říct tohle, jak je dneska dobré vlastně fungovat na ty lidi, takhle to řeknu, fungovat na lidi, abychom měli šanci v těch volbách vyhrát, jako ten kandidát, jo, určitej.
0: Já se vrátím o pár let dříve, když jsem byl v Brně, tam mě komunisté, brněnští komunisté pozvali na nějakou diskuzi o tehdy perspektivách a rozvoji komunistické strany a ptali se mě, co mají dělat. A já, protože nejsem komunista, tak můžu kibicovat a můžu mít nějaké názory a můžu to říct úplně svobodně a nemůžu mě za to odvolat z žádného výboru, dokonce ani od někud vyloučit. Tak jsem jim tehdy řekl, a myslel jsem to úplně upřímně, vy komunisti, jestli chcete být úspěšní, tak udělejte to, že vynecháte jedny volby a všechnu energii investujete do toho, že budete mít nejlepší lidi, vaši lidi budou nejvzdělanější, nejaktivnější, nejorganizovanější, nejlepší budou spolupracovat, budeme to, prostě vaši lidé budou odtít lepší než všichni ostatní. Jestli tohle toho dosáhnete, jestli do těch lidí fakt budete investovat, tak potom se vám ty kampaně budou vést snadno a pak už budete vyhrávat. A já myslím, že tohle to mít lepší lidi než ostatní, je pořád ten klíč. Jestli už je dva měsíce před volbami a vy nemáte odtřídu lepší lidi než ti ostatní, tak co můžete udělat? Můžete mít o něco hezčí plakáty, ale na ta druhá strana budeme taky hezký plakáty. Můžete mít nějaký zajímavý nápad, ale na ta druhá strana dostane taky nějaké zajímavé nápady. Opravdu věřte mi, že tady není nic. Můžete být na sociálních sítích, to oni budou taky. Věřte mi, že tady není nic, v čem by se dalo získat nějakou totální převahu. Převahu můžete získat dvěma věcma. jednak to, že máte lepší lidi a že máte o tolik lepší, že to vidí ne druhá strana, to jasně, ta to nikdy neuzná, ale neutrální publikum. A to je o tom, jestli s těma lidma někdo roky pracoval. A druhá věc, ta se ukazuje, že je naprosto, naprosto rozhodující, a to je i z mé zkušenosti, i to mám z literatury, a sice, jestli máte opravdu v těch posledních volbách aktivní lidi. Jo, to znamená, jestli máte lidi, kteří jsou schopni dojít za sousedama a rozumně vysvětlit, v čem jsou přínosy ty vaše kandidátky, nebo proč je ta vaše kandidátka nejlepší. Jestli máte lidi, kteří jsou schopni, já nevím, promluvit v hospodě, normálně s kamarádama. Jestli jsou schopni tam rozumět svatáčky.

0: věci, ve kterých se to ukáže. Kdo má lidi motivovanější? Kdo jich má víc? Či lidi se na ně stydí? Kdo má ty lidi tak vycvičený, aby nepůsobili trapně? Jo, prostě tyhle ty všechny věci. Opravdu si myslím, že teď už to nezachráníte moc. Dělejte se ve vašich silách a hlavně už teď si začněte chystat na další volby a chystejte se hlavně tak, že budete připravovat lidi.
1: Děkuji moc, že tyhle ty volby vlastně já spíš teď prožívám v tom menším měřítku, to znamená takový jako to ty městský, že jo, a tak dále. Takže právě v tuhle tu chvíli, co já teda uznávám hodně v kampaních, tak je teda kontaktní kampaň, kde si myslím, že se právě sociologicky a psychologicky na ty lidi docela zajímavě působí. A vždycky to teda jako pomáhalo, takže takhle asi z mé strany. Nevidím tady žádný
0: Jestli můžu k té kontaktní kampani říct jednu svou historku a vzpomínku. A myslím si, že na tom je hodně vidět. Já jsem před mnoha lety, jako už strašných let, kandidoval na senátora tady na Berounsku, kde žiju. A taky jsem samozřejmě vedl kontaktní kampaň, moji přátelé vedli kontaktní kampaň. A taky jsem zazvonil u nějaké paní, abych jí dal letáčky. Ta paní mě pozvala na kafe, já jsem tam zašel, výborně jsme si popovídali a když jsem odcházel, tak ta paní mi říkala, že moc ráda, že mě poznala, že mě určitě bude volit a že mě do té doby znala jenom z billboardu. Já jsem neměl ani jeden billboard. To znamená, že já jsem strávil hodinu s tou paní nebo půl hodiny s tou paní, která mě celou dobu pokládala za jiného kandidáta. A já se obávám, že tohle je něco, co se děje mnohem častěji, než si připouštíme, že ti lidé se o to moc nezajímají. A druhá taková příhoda ze stejné kampaně. Ta kampaň už byla pryč, já jsem se senátorem nestal a asi o dva měsíce později jsem byl na návštěvě nějakého podniku a všiml jsem se, že tam přímo na vrátnici visí můj plakát, takový docela veliký, já nevím, a jednička nebo něco takového. Takže jsem tedy šel dovnitř, tam jsem vyřešil to jednání, vracel jsem se zpátky a tak mě to napadlo a zeptal jsem se vrátného, jestli mě zná. A vrátný mi řekl, no já jsem, ano jasně, vy jste tady byl teď u nás na návštěvě. A já jsem mu řekl, no dobře, ale z nějakého jiného, třeba z televize nebo z nějakého plakátu nebo něco takového. A on na mě koukal, pak vzal jiného vrátného, tam byly dva. Druhý na mě koukal, vůbec mě nepoznali, vůbec mě nenašli. A měli na svém baráku mě nalepenýho metrovýho. Opravdu prostě ty lidi, když to nezajímá dost, tak jsou zvyklí to vytěsnit, takže oni přijdou, popovídají si, podívají se na to a mnohdy výsledek je menší, než si myslíme. Takže jako je dobré se snažit, ale je to fakt těžký.
1: To si mě teďkon připomněl takovou, dám si tu svoji otázku, teda takovou záležitost, a to je to, že se hodně říká, nebo lépe řečeno, víme moc dobře, kolik lidí chodí k volbám. Takže spousta lidí nechodí, to si právě jakoby řekl, nezajímá se a tak dále. A teď by mě zajímalo tady z toho tvýho hlediska, je to o tom, že ti lidé, kteří nejdou těm volbám, tak v tu chvíli jako bych to řekla, ono vždycky všichni říkají, ale vy dáváte té špatné straně, jako by ten hlas, je špatná strana, že jo, zase to je otázka. Ale jde o to, co vlastně v tu chvíli to dělá s těma volbama, jestli to pomůže opravdu těm, kteří vlastně jako by vyhráli, nebo to vůbec nic neudělá, jo, jestli to opravdu něco jako může znamenat, že nejdu k těm volbám, ohledně výsledku teď myslím.
0: Ono záleží. My žijeme ve společnosti, která je v zásadě tak rozdělená, že nějakých přibližně 10% jsou ty radikální liberálové, přibližně 10% na druhé straně je alternativa a mezi tím nějakých 80%, kteří jsou tak celkově nespokojení, demotivováni, obě ty skupiny jim přibrali takové nějaké vyšinuté, když to tak řeknu, a vlastně moc nevidí, s kým mají momentálně sympatizovat. Často je to opravdu takové čistě impulzivní rozhodnutí. Tihleti lidé samozřejmě také zvažují, často zvažují, že k těm volbám vůbec nepůjdou. A teď komu to prospěje? No, prospěje to tomu, kde je v tu chvíli silnější. Což ano, v některých volbách to byly ti liberálové a umím si představit, že zvláště teď v těch volbách, které se chystají za pár měsíců, že v řadě případů to bude ANO nebo jiná nejsilnější strana, nebo nějaké ty koalice, které jsou docela rozumné. Takže Je to otázka, nedá se asi jednoznačně říct, že mi neúčast vždycky pomohla.

0: tomu stejnému, pokaždé pomůže někomu jinému. Navíc ona je tam pak ještě druhá věc, a sice, že někteří tou neúčastí vyjadřují určitý postoj. Já nevím, představme si, že jsem podporovatel SPD a teď SPD v nějaké jedné věci má nějaké stanovisko, které se mi nelíbí. Já nevím co, teď nechci nic říkat, ale prostě v jedné věci si nesouhlasím, jinak souhlasím s SPD. A teď já si můžu říct jako volič, já to vydržím a stejně k tomu SPD hodím, a nebo si můžu říct jako volič, já teď potrestám SPD, nehodím to nikomu, nepůjdu k volbám, a tím přinutím SPD, ale v příštích volbách i v té jedné věci, přijala ten názor, který chci já. A to je samozřejmě, jo, je to těžké rozhodování. Každý má svou strategii trochu jinou a já popravdě nedokážu říct, která je správná.
1: Určitě, to je hodně zajímavý. Takže ještě bych k tomu přidala, tady píše, jo, to uteklo. Ivana píše, volba by měla být povinnost každého. Jaký máš na to názor?
0: Opravdě, asi jo. Já bych asi v zásadě byl spíše pro povinnou volbu. Ale na druhou stranu nečekejme od toho mnoho. Ono za té první republiky jedna byla možnost tam dát ten bílý hlas, takže stejně to bylo jako, že nešel k volbám. Druhá věc je to, že nakonec se podíváme, jaké byly dosahovány výsledky, taky ty výsledky nebyly ani za té první republiky nějak skvělé, taky tam spousta různých podvodníků a štaplerů a shady lidí se dostávala k moci. Prostě já bych řekl, že jsou různé volební systémy, ale z těch, které jsou zatím známé, mě se hrozně musím říct, vybít ten maďarský, ale obecně žádný není dokonalý a nečekejme od nějaké volební změny, že to povede k dokonalosti. Myslím ke změně volebního systému.
1: Ano, já už tady píšu, protože nám Pavel Sichra dal teďkon příspěvek 100 korun, takže děkujeme moc, ještě napíšu to tady, ať to tady je, a ještě mu poděkuju tímto způsobem přímo, takže moc děkujeme. Petr bude mít radost, že pracuju. Tak a teďkon jsem měla otázku a už jako by jsem si ji vyhodila z té hlavy, protože mě samozřejmě tady se vždycky všechno rozbliká, svítí to různýma světýlkama, barvičkama, je to strašně hezký. Takže děkujeme moc a já jsem se vlastně jakoby nějak na závěr ještě chtěla, no a samozřejmě mi to vypadlo, co se týče teda těch voleb. Jo, já už vím, ještě jsem chtěla něco jiného, jsem chtěla, ale to už si říkal na začátku, to jsem se chtěla jakoby vrátit tomu, ale ty jsi to tam už řekl, že vlastně ty jsi řekl, pojďme se jako k sobě chovat tak jako v klidu, že jo, prostě a jo, když tak od toho tématu odejít nebo něco, ale teď pak jsme se bavili o tom davu a takovýhle záležitosti. Je možný, že když zapůsobí ty lidé, to si taky o tom mluvil, ti, kteří jsou, já bych to řekla, jako obyčejně to chci říct, abych úplně konkrétně nebyla, jako ty zlí, ty, kteří prostě v tu chvíli opravdu jako dokážou zakřičet na toho člověka, jo, působit prostě jako silou, je možný, že nejdřív samozřejmě určitě nás obyčejný lidi prostě nějakým způsobem sundají a jeho trošku si jako schováme, že jo, dejme tomu. A nedojde nám to třeba za chvíli, že bychom právě proti takhle lidem, kteří, jo, vlastně, že to pochopíme prostě, že to nejde, že ten člověk, když je jakoby tenhle ten tvrdej, jo, to nechci říct konkrétně, jo, jestli mi rozumíš, takový tvrdý člověk prostě, jestli v tu chvíli, já teda třeba řeším takový situace to, že odcházím, nebo že nechci toho člověka mít kolem sebe. Jo, jakýhokoliv takhle z člověka, prostě říkám, že to nechci. Ale ono se, to nemusí někdy podařit jenom tak odejít, jo. Je možný, že by naopak vyprovokoval ten dav?
0: Takhle to bývá často, ano. Takhle. Především, že jo, když jde k jakémukoliv sporu, tak to, co začne hrát roli, a to je ta nešťastná věc v naší hlavě, to je ten dopamin. My prostě začneme chtít vyhrát. A začneme hrozně chtít vyhrát a teď se stresujeme a je to víc a víc. Třesou se nám ruce, jsme nervózní, jsme naštvaní, ztrácíme schopnost ztrácíme schopnost chovat se racionálně, často ztrácíme úplně schopnost poslouchat toho soupeře nebo toho partnera v té debatě. To znamená, ano, zase jsme agresivní, máme tendenci křičet, nebo někdo se dokáže třeba lépe ovládat, ale prostě tohle to se děje. Já ale upozorňuji, že první věc, takhle můžete vyhrát tu debatu v tom smyslu, že si dobře připadáte v té chvíli. Ale určitě nepřipadáte dobře tomu člověku proti vám. Určitě jste ho nepřesvědčili, pokud náhodou nejste jeho šéf a on na vás není závislý. A ani potom jste ho nepřesvědčili, pak jste ho prostě znásilnili a on si stejně myslí svoje a jenom ví, že vám musí dát za pravdu. A už vůbec se nepřesvědčili lidi kolem. A já bych řekl, že takovým způsobem se dokonce ani nerozhýbává DAF. DAF se mnohem spíš rozhýbává nějakou manipulací a apelací, než tím, že se člověk chová agresivně. Obecně to tak je, že agresivní lidé mají tendenci spíše zbuzovat odpor mezi těmi kolem, než by to pomáhalo. Takže k tomu říkám, nenechte se vyprovokovat, učte se být klidní, učte se meditovat, hluboko dýchat, nenechat se prostě vytáhnout do toho emotivního sporu.
1: Určitě. No, to bylo vidět teď vlastně na těch fialovcích, jakým způsobem vlastně jednali různě v těch médiích, dejme tomu i, že jo, nebo mezi těmi lidmi, kdy skutečně dokázali úplně jasně přesvědčit, že ta tráva je prostě modrá, protože to řekli v klidu, jasně, jo, nic se neděje, že jo, tráva je modrá. To bylo jako šílený.
0: Ale teď pozor přesvědčit. Vezměme si, že tobě to Jitko nepřipadalo, že tráva je modrá, ani když oni mluvili. Teda, jo, takže a my nevíme, jak velké části lidí to tak připadalo. Nicméně máme výzkum veřejného mínění o nejrůznějších televizních debatách a víme v podstatě zase to, co jsem říkal, lidé si v zásadě jenom potvrzují to, s čím tam přišli. To znamená, přátelé Petra Fialy, fanoušci Petra Fialy, když viděli ten pořad, tak oni se tam utvrdili. Ale druhá strana na ně to nezapůsobilo. Takže nevěřme tomu, že tím vzniknul celkový dojem, že by tomu většina uvěřila, jo? Takhle to prostě nefunguje.
1: Dobře, na jednu stranu, protože já jsem měla úplně potřebu prostě v sobě, jo, něco vyvinout, nějakou akci, abych prostě řekla, že šmere lidi, ne, tady ten hezký obličejček, usměvíček, prostě ne, to nemůžete brát, ale v pořádku. Byli, jaký byli, a doufám teda, že to je dobře, je moc dobře. OK, takže nevidím tady už žádné dotazy. Lidé si tady stále neodpustí nějaká slovíčka, takže furt tady vidím zase další ke kontrole. Nebudu to ale řešit. Musíte si sami dávat do životního. Ježišmarja, zajímavý názor, taky sranda. Rejpou do sebe, srandu si tady dělají a tak dále. Ale to je úplně v pořádku, protože Petrovi lidi jsou živí a mají každý nějaký názor a ty názory opravdu mezi sebou takhle řeší. Takže jo, máme 7:30, můžeme ještě chvíli pokračovat, máš-li ještě něco, já bych ještě řekla teda, protože mi tady moderátor oživil tu záležitost, že bych vás měla zase pozvat do obchodu na Petr Bureš TV, ale chci se ptat, Petře, jenom já si myslím, že to vím, ale radši se ještě zeptám, tvoje knihy teďkon u Petra na jeho stránce petrbureštv.cz není, že jo, v jeho e-shopu?
0: Já bych řekl, že ne, ale moment, já se schválně podívám.
1: Já myslím, že jsem tam neviděla, tak kdyby náhodou, tak potom na to nesmíme zapomenout.
0: Jo, ne, koukám, nejsou tam. Tak to jsme si nějak prostě s Petrem ještě nepřidali.
1: Vy budete muset, no. Ono přesně, jako jo, když máte nějak, tak jako je důležitý to předat a udělat, pokud máte, teď to už jsem jako zažila, aniž bych já to dělala, já to nedělám, ten, jo, ale vím, že se stane, že ještě třeba to není předání, tak to tam jakoby nevisí, že logicky, protože nemůžou objednávat,
0: no.
1: Nemůžou objednávat, když to ještě nemá jakoby v ruce, takže pohodě, nebo lidi objednávat, když to Petr nemá v ruce. Takže OK, to se potom domluvíte vy, to už já do toho nebudu vůbec zasahovat. Co jsem řekla? 9:30 jsem řekla, 9:30. Asi tady zde
0: někde mě,
1: já jsem asi řekla blbě možná, protože 9:30, 21:30. Steňko, děkuju. Mám toho hodně, já teda jako dneska jsem měla celá kupernej den, takže ale hrozně jsem se na tebe moc těšila. Já se dívám, kdyby náhodou něco, jestli něco tady ještě náhodou to nevypadne, jo, to takhle koktám maličko, dobře, OK, nevidím.
0: No, jestli nejsou dotazy, já mám prostor, já bych s dovolením stejně, že si odpropagoval tu svoji Jungmannovu Národní akademii.
1: To chci.
0: Protože ty kurzy jsou připravený. Teď někdy včera, předevčírem jsme uzavírali kurz Oskara Krejčího, který bude v říjnu, ten už je úplně plný, ale tam třeba vynikající kurz s Michalem Térou, kterýho taky asi tady posluchači znají, který bude v září. Je tam pak Ivo Budil, to si myslím, že je taky taková lahůdka, zvláště po posluchače nebo diváky Budeš TV. Má to, je to někdy asi v půlce října a mají to společně Ivo Budil a Josef Skála a je to o nových interpretacích Karla Marxe, tedy o západních filozofech poslední generace, kteří přišli s takovým hodně inovativním pohledem, jak vlastně číst současnou společnost očima Marxe, nebo jinak je možná, jak číst Marxe očima posledního politického dění. Opravdu bych to doporučoval, protože to budou hodně zajímavé věci a zase zdůrazňuji, je to v malé skupince, je tam možnost se vyptát, je tam možnost i třeba nějaké starší věci si nechat u Iva Budila vysvětlit, on to rád udělá. Jo, to tež tam pak máme nějaký v září nějaký seminář, takový jako o svobodě projevu od Petra Žentovského a nějakých věcí kolem médií a kolem práva a médií a těch věcí. Podívejte se na webovou stránku, je to tam pravidelně, jako jsem objevuju nové věci a když to děláme, já bych řekl prostě, je škoda to nevyužít, kdo je schopen se dostat do Prahy a strávit tam celý den. Fakt jako, to neříkám jenom proto, že já to vedu, ale opravdu všichni tam byli říkají, že to je dobrý.
1: Jasně, oni tam teďko měli reklamu, tak tady píšou, že tam nějaká růže stolistá prý byla v reklamě, jako ona se tam asi nějak háže sama, nebo něco jsem to pochopila dobře. OK, dobře, to jsem přesně tohle z toho chtěla, ale já teď se moc omlouvám, jak jsem tady četla, kde to je, jakoby konkrétně, nebo to bude na internetu, jakože to budou...
0: Ne, jsou to živý kurzy. Ty kurzy jsou no. V Praze, máme dvě učebny v centru Prahy, je ta jedna z těch učeben je knihovna Kláry Samkové a druhá z těch učeben tu tady neřeknu, protože ten, kdo tu učebnu provozuje, není vždycky pro něj úplně vhodné, aby se veřejně vědělo, že nám tu učebnu půjčuje, ale je to oboje kousek od náměstí Republiky nebo kousek od hlavního nádraží, takže úplně v centru Prahy. Vždycky to začíná v sobotu ráno v 9 hodin a je to do 5. Většinou pak ještě s tím učitelem jdeme na pivo, takže kdo je pražský, tak si pak ještě nechte nějaký čas, protože to posezení s tím učitelem bývá taky zajímavý. A když půjdete na tu naši webovou stránku www.junaak.cz, tak tam najdete ty kurzy, které jsou teď připravené a já bych řekl, že on tak jako jednou za týden, za dva týdny se tam objeví nějaký další kurz, protože už teď víme, co bude dělat v listopadu, kde se tam ještě neobjevili. A plní se to, jo? Takže si myslím, že se budete jako třeba dva, tři týdny váhat, tak některý další už se tam nedostanete.
1: Mm-hmm. Dobře, já jsem si to napsala, jestli to je dobře. junaak.cz.
0: Ano, ano, přesně tak.
1: Yeah.
0: A když žádáte do Google Jungmannova Národní akademie, tak vám to taky hned vyjede.
1: Jasně. Já to totiž napíšu zase tady potom v tom popisu, aby to tady zůstalo, jo? Takže to tam potom přidám po tom streamu našem, aby to lidé věděli, kde co mají tedy hledat. Takže to je úplně perfektní. A jako, když už to proběhne, budou tam nějak, to budete to třeba ještě jako točit, nebo něco zůstane z toho, potom nějaký výstup?
0: No takhle, my některý točíme, a rozhodně to nepustíme ven, to znamená, ano, ty videa, které z toho budou, ono už nebude moc, ale ty budou zase jenom pro studenty. Jo, rozhodně to prostě jako nebude tak, že by lidi zvenku se na to mohli koukat. Prostě to nechceme dělat, chceme, aby to zůstalo takové exkluzivní. Vážíme se toho, že máme lidi z Olomouce, z Budějic a tak dále, který opravdu není pro ně snadný se dostat do Prahy a dělají to. A i se bojíme toho, že nebo bojíme. Nelíbilo by se nám to, že pak třeba, kdyby se to natáčelo a bylo to na internetu, že některý lidi by se třeba zdráhali se ptát, nebo prostě být na těch záznamech. Takže opravdu snažíme se, aby to v té malé intimní skupince, jo, jdeme spolu na oběd, bavíme se o tom, můžeme se bavit úplně volně, protože to je maličký. Jo, prostě v tom ta kamera vadí, no.
1: Určitě, no, já vždycky se snažím aspoň na ty dotazy už to vypnout, jo, když něco natáčíme a vlastně nešvenkovat ani na to diváctvo. Protože ti, kteří vlastně přednáší, tak ty většinou jsou zvyklí, že jo, na to, že teda prostě vidět budou dobře. To znamená ale v tu chvíli, že teda je to teda pro lidi jakoby otevřené, ale říká, že to je malé, takže asi není to. Nebo je to jako pozvánka k tomu, aby, víš, o tom šlo?
0: Ne, dobře, je to tak. Typicky ten kurz je pro nějakých, já říkám pro 15 lidí, a ono podle toho, v jaké je to učebně, někdy jich bereme tak 12, někdy zase u toho on jsou větší, klidně 17 lidí, jo? Takže je to prostě takhle velká skupina. A v tuto chvíli je to tak, že z těch 4 kurzů vypsaných na září a říjen, jenom jeden už plně obsazený, ve třech ještě jsou nějaká místa. Jo, to znamená, kdo se teď, tenhle týden, příští týden, kdo pošle přihlášku, tak v těch třech kurzech pravděpodobně se ještě dostane. Jo, když někdo pošle za měsíc, možná už bude volný celý jeden kurz, já nevím.
1: Jo, teď jsem to pochopila, děkuju. Jo, teď je to perfektní úplně, takže vlastně opravdu je zapotřebí, když jako někdo se o to i zajímá, tak je to pro něj víc důležitější, než jenom pro nějakou veřejnost, že by tam bylo, je to opravdu prostě lepší pro lidi, kteří se...
0: Ano, takhle. Je to pro lidi, kteří jsou ochotní přijet do Prahy a tam strávit 7 hodin tím, že budou poslouchat, já nevím, dějiny starých Slovanů. Jo, tak tohle samo o sobě je trochu prostě ukazuje, že to není pro každýho. Nebo nějaké to jiné téma. Je to opravdu pro někoho, kdo se zajímá. Stojí tu i nějaké peníze, ale když se nám ozve někdo, že ty peníze nemá, tak jsme schopni to nějak zajistit, aby to mělo s nějakou dramatickou slevou, nebo nemuselo platit vůbec. Jako tohle prostě nějak umíme. Ale furt je ten zájem. No. Musí to člověka hodně zajímat.
1: Přesně. Teď jsem úplně děkuju moc za takové doplnění, protože samozřejmě nemám o tom vůbec žádnou informaci. Dopředu jsme si neřekli, takže teď se jakoby ptám.
0: Ne, to jsou super otázky, protože to určitě zajímá i, nebo posluchači, případně potenciální nakonec studenty, možná potenciální posluchače. Já myslím, jako nejlepší je prostě, jako zapište se na jeden kurz na nějakého svého oblíbeného učitele a uvidíte, jestli ho stojí za to nebo ne, no, jinak to nepoznáte.
1: Jasně, určitě, no. To je opravdu... Takže je to důležité, že to prostě pořád všechno jde, že to funguje a...
0: No, už to funguje 4. rokem a přesně je to taková stabilní instituce.
1: A vůbec všechny tyhle ty záležitosti, protože se bavíme stále o tom, že to školství je, teď se bavíme o školství, jako jo, že to chci přehodit na to školství, je pořád horší a horší. Nevím, jak to myslej, my teda jsme v soukromí, takže trošku to máme jiný, ale fakt je ten, že asi nedokážeme všichni pojmout veškeré informace, takže bych nechtěla nikomu jo, říkat něco, hele, prostě ty jsi hloupý, protože prostě nevíš, kdy upálili Jana Husa, nebo teda, jo, nějakým způsobem takovýhle věci. Je o tom hlavně důležitý asi vědět, že to existovalo, že jo, existoval Hus, Žižka a tak dále. Teď jako se bavím tímhle způsobem a už o těch dějinách. Samozřejmě, když to potom zabředne člověk úplně do podrobna, tak je to neskutečný, co ten odborník, který vlastně se o to zajímá, co dokáže vlastně říct za zajímavosti, ale myslím si, že aspoň něco ty lidi vědět musí, takže asi tak.
0: A jinak možná z těch nejbližších věcí, jestli můžu, te 12. srpna to bude úplně zadarmo, kdo je z Prahy a z okolí, bude mít vycházku kolem Národního divadla s tématem požár Národního divadla. Kdy nám pan doktor Houška s námi to divadlo obejde a bude ukazovat, co se tam kde dělo při tom požáru, takže koho zajímá speciálně tahle událost, tak ať přijde. Pozvánka zase vysí na stránce akademie. A nebo ať mi napíše e-mail.
1: Já teď se omlouvám, protože teď momentálně tady jeden člověk píše a nemá svoje... No, já jsem to napsala blbě, no to nevadí. Pane Ham, já to... No, to běží. Tak... Já to pošlu sem na lištu. Michk, jo, jako pane Hample, já jsem se lodně na kus přihlásila a dodnes se mi nikdo neozval. Tak píšu, buď jestli řekne jméno, nemusí říct samozřejmě jméno, ale ať vám napíše přesně na ten mail, paní. Jo?
0: Prosím, napište mi. Mohlo se stát, že já nevím, špatně jsme vzřídili přihlášku, mohli jsme technickou chybu, tak prosím, určitě se ozvěte znova a nějak to vyřídíme.
1: Takže na ten mail, který už paní měla, jakoby, jo? Nebo je nějaký special pro letos maily?
0: Je to úplně jedno. Jeden mail je na stránce akademie, jeden je můj osobní. Ať napíšete kamkoliv, stejně to nakonec budu číst já. Jo, prostě, když půjdete na petrhampel.com, tam je sekce kontakt, je tam e-mail. Nebo když půjdete na stránku školy, je tam sekce kontakt, je tam e-mail. Na kterýkoliv z těch e-mailů, prosím, napište. A vyřešíme to.
1: Ono by, jako vždycky si to uvědomte teď, taky se nám najednou stalo, že, jo, že mi tady vypadne, nebyla jsem slyšet, jo, tady, a tady vždycky se může něco stát, nebojte se prostě znovu a znovu ty lidi oslovit, jo, ať už tě mailem, nebo už máte kontakt jakýkoliv jiný, telefonický, prostě nebojte se, když vám to nepřijde včas a už si říkáte, je zapotřebí prostě mít tu odpověď, už tak se klidně kontaktujte znovu. To určitě nebylo.
0: A my jsme vám opravdu několikrát prováděli nějaké technické změny, tak se mohlo stát, že kdo vyplnil přihlášku zrovna právě v době té technické změny, tak prostě, že jsme ji nedostali.
1: Pani, děkuje. Já to tady dám, děkuji. Tady. Jo, děkuji. Já vám to poslám stránku akademie a druhý. Dobře, já to znovu zkusím.
0: Super, určitě zkuste, prosím.
1: Je tady Mich, tak si myslím, že to bude paní Michala, tak až to tam uvidíš, tak budeš vědět asi.
0: Ano, ano.
1: V pořádku. Díky moc, přátelé. Tak máme skoro 9:45. A jestli teda máš ještě něco, určitě, jsem ráda, že jsi se takhle i ozval, tak prosím, ještě něco dáme. A jinak bychom se mohli začít loučit. Já si myslím, že jsem já z tebe vytáhla, co jsem chtěla tak nějak. No.
0: Já se všude začím říkat to stejné poselství. Jak to říct? Obecně se mi zdá, že problém alternativy v téhle zemi je, že uvažuje málo dlouhodobě. Pořád máme před očima nejbližší volby. A ono je dobré se dívat, jak bude vypadat naše organizace za 2 roky, jak bude za 5 let, co se potřebuje naučit, co potřebuje sestavit. Jo, když bude se pořád ohlížet na ty nejbližší volby, pořád to prostě nebude to vybudovaný. Jo, tak a obecně bych tak jako rád tomu všechny pozbudil. Nenechte si mozek rozervat událostmi posledních dnů a posledního týdne a zítra bude další událost a pozítří bude další událost a o těch některých událostech už za půl roku nebudeme vědět a pokaždé to tak emotivní, pokaždé to chce naše vědomí, náš mozek, naše city, snažme se to trochu stlumit, snažme se mít trochu nad věcí a snažme se přemýšlet o tom, co je dlouhodobé. To je důležité pro tuhle tu zemi, pro nás, pro náš národ, protože ty dlouhodobé věci budou budování, ty krátké většinou vedou krátkám.
1: To je pravda. Takže já strašně moc děkuju. Už se začneme tedy loučit. Chci poděkovat moderátoru tady, který mi tady pomáhal, dával i ty stránky tady, co Petr chce, abych inzerovala, že vlastně nabrává ty knihy. Tak se dohodněte. Příště to bude už o tom, že bychom se právě na tu knihu, i která se prodává, podívali. A jak to vidíš, jako budeš teda ještě, jako teďko máš toho hodně, já vím, ale kniha teda není zatím nějaká nová.
0: Ne, takhle. V tuto chvíli nepíšu novou knihu.
1: Jasně.
0: To, co je víc, jako, co mi teď jako víc leží v hlavě, než napsat další knihu, by bylo to, já bych chtěl v rámci Jungmannovy Národní akademie začít dělat i nějaké kurzy, jak to říct, nejen to, že děláme ty kurzy o vědomostech, o dějinách, ekonomii a tak, a chtěl bych začít dělat i nějaké kurzy tak jako, jak to říct, budování charakteru, osobního růstu a takových věcí. A chtěl bych to dělat, a protože opravdu si myslím, že to je zapotřebí, a chtěl bych to dělat, ono v téhle zemi je spousta různých alternativních směrů, ale já bych to chtěl dělat vůbec nealternativní, totálně na tom, prostě jak vypadá poslední generace, solidní akademické experimentální psychologie, naprosto nudné, a já jsem tomu opravdu věnoval hodně času ještě to budu věnovat. Já původně jsem to chtěl založit, jako chtěli jsme to už letos rozběhnout, ale já toho ještě neumím dost. Takže jsem si řekl, že tu ještě za rok budu ještě studovat. Studuju opravdu hodně, koupil jsem si v Americe nějaké další kurzy a myslím si, že příští rok budeme schopni to s tím začít tak, aby to bylo dobrý. To je teď to, k čemu směřujeme. To je tě, a jo, i na tom vlastně nejvíc pracuju.
1: A mohli byste potom třeba začít nějaký, já vím, že to zase bude určitě takhle pro někoho, ale trošku nějaké ukázky nebo něco, já bych docela ráda trošku jako do toho nakoukla malinko, jo. Já to nedokážu studovat jako ty takhle hodně moc, ale nakoukla bych do těch záležitostí, aspoň jenom maličko prostě.
0: Ne, určitě budeme co dělat. Já si teda představuju, že tyhle ty věci bych chtěl začít dělat online. No, to znamená nějaké třeba pětičlenné, šestičlenné skupinky na internetu, aby to nemusí Pražáci, aby to mohlo být opravdu z celé republiky. A ono je to prostě vlastně hodně o tom, jak to říct, jsou na to dobré diagnostické nástroje a dobré testy, že si člověk může, jak to říct, jako jednak udělat ty osobnostní testy a potom vlastně ty další postupy jsou k tomu, ne, že řeší, v čem je špatný, a že když ví, v čem je dobrý, jak rozvíjet to, co jsou jeho silné stránky a v čem je dobrý. Jo, protože když člověk se zaměří na to, v čem je špatný, tak většinou je pak z toho hrát otrávený, dělá to 3 měsíce, stejně ho to nebaví a nakonec znechuceně skončí a je to k ničemu. A ještě ho to ničí a ještě ho to stavou nervy. Zatímco když rozvíjí to, v čem je dobrý, tak se prostě cítí šťastný a jde mu to a pomáhá to lidem v jeho okolí a je optimističtější a veselější a má více radosti ze života a tak dále. Souvisí s tím i hodně věcí radosti ze života, což samozřejmě je trochu chemická záležitost, ale tak je to často o tom, že jako lidé máme tendenci volit, já bych řekl, nesprávné strategie. Že čekáme, že nás něco učiní šťastnými, ale skutečně se to neučiní, ještě nám to třeba ublíží. A zase jsou na to dneska už data, jsou na to experimenty, jsou na to spousty dobrých a detailních měření mozku. Takže prostě víme, které věci nás dělají šťastnými a je to jenom si to říct a začít to normálně dělat. A já bych řekl, že to nakonec je dobrá cesta i k té politické změně, protože pokud v té opozici budou lidé, kteří budou mít dobrou psychickou stabilitu, budou vyrovnaní, bude to na nich vidět, jo, budou celkem veselí, budou schopni snadno navazovat vztahy. No to vztahy, to není pro každýho, ale celkově prostě bude vidět, že jsou na tom dobře. Tak budou atraktivní v rozběhlé společnosti a budou atraktivní se vším všude, to je vždycky tak.
1: To je hodně dobrý. Takže moc krát děkuju. Poděkuju divákům, že jste tady byli. Děkujeme pěkně za příspěvek, děkujeme za lajky, za srdíčka, který jsem viděla. Dneska jsem to měla malinko těžší, protože jsem tady víc pracovala, než jenom vnímala vaše dotazy. Takže moc krát díky. Petře, strašně moc děkuju. Jako připravím znělku, jo, ukončíme ten a ještě mi počkej, já se tě ještě pozeptám třeba ještě vůči tomu, co tady potom napíšeme do popisu nebo něco, chvilinku mi dej, jo. Takže přátelé, dobrou noc. Petře, dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji za pozvání, hezký večer.

0: Zvuk. Rádio Zvuk.
1: No ne, tak jako,
2: ale ne, ale já ti nemůžu to já ti ukázat prostě tady teď hned do hmoty. To je prostě těma činama, to uvedeš ty do hmoty a zjistíš si tím prožitkem, jak to je. Buď to si to ověříš, nebo něco
3: tam vyrážíš.
2: Chápeš to, jak takhle já ti to, nebo já ti asi nerozumím.
1: No a taky jednoduše mi to jako ty mi říkáš, ano, já vím, že musím si žít, já musím se učit, jo, abych něco pochopila. To já vím, jako to mě nikdo vysvětlovat nemusí.
3: Učit, jo. O tom to není učení, je to o uplatnění toho, no. Čím jsi obdařena, což znamená opravdu uplatnit veškerý ty věci, které v sobě máš. Ty
1: my si nerozumíme, my si vůbec nerozumíme. Jo, já fakt jako dám ti příklad, že tady říkáš, jako každý si to dělá po svým. Ano, každý si to dělá po svým. Každý tomu rozumí jinak, jo. A když ty mi začneš povídat jako o mentální rovině nějaké, jo, a o tvých zážitcích, jako, jsou to samozřejmě tvé zážitky, a řekneš, já tomu naprosto rozumím, jo. Fajn, Dani, já tomu nerozumím, prosím tě, můžeš mi to vysvětlit v té praktické úrovni, když je to vlastně...
2: Jo, ty to chceš jako vysvětlit, jako do... Jo, jako ty to chceš vysvětlit do praktické, jako... Tak... chceš to vysvětlit jako na ukázce,
1: ano.
2: A lidi tak bude povědět, třeba vemeš skleníč, do praktiky.
1: Ano, jsem říkal, někdo mi řekne, princip foťáku a fotografování, jo, já to pochopím, řeknu, ano, to je strašně jednoduchý, jasně, dokážu si to představit. A někdo mi podá pak do ruky foťák, jo, a já budu na něho hledit a budu říkat, jo, a co s ním, jako. Tak buď to chápu, anebo to nechápu.
2: No jasný, já už tě rozumím, já jsem tě nechápu.
1: Proto říkám, že jsem jednoduchá. Já potřebuji jako tu jednoduchost.
2: Jasný.
1: Jako
2: do... To znamená, že ty chceš říct co teda?
1: Proto my jsme se tady bavili, tady vzniklo, jako, kdy se Erinek ptal, jako, jestli tomu rozumíme. Jako, no. Jo? A i už řekla, já tomu rozumím. Jo? Mm. Já tomu taky rozumím, ale jenom se zeptá.
4: Možná slovo rozumím, nebylo to špatně. Já svým způsobem chápu, co říká. Ale tak nějak to
1: pro mě... Mimochodem je tady s náma ještě i Vuš, jo, která tady celou dobu mlčí.
4: Ale pro mě tohle není podstatný. Jako...
1: A co je pro tebe podstatný?
4: Jde vlastně tak nějak svojí vlastní cestou, abych byla sama se sebou v souladu. Informace o tom, co bylo, proč tak jdeme, to pro mě není podstatný. Nevím, z nějakého důvodu prostě není.
3: To je to, co vlastně říkám já, že sice tady můžeme mluvit o květu života, ale prostě předáváme lidem něco, co je poměrně složitý, že? A vlastně se chceme dopátrat k tomu, co je tak to nejjednodušší, vlastně ty nejjednodušší věci, které k tomu životu my lidi jako potřebujeme, že?
1: Já to nemůžu říkat z toho důvodu, protože ono samozřejmě ty věci se zdají být velmi složité a jsou složité, jo, pro někoho. Protože když tady vedeme kolikrát ty debaty, jako jo, tak já nevím, prostě něco se snaží v mém mozku, jakoby to opravdu hodit jako lidem, to předložit jako návod, jo, aby se něco zrychlilo. Jako jo, aby netápali několik životů, aby netápali, jako aby, protože ty jsi mluvil tady o tom a řekl se krásně, že vlastně že se to rozložilo všechno, že jsme se úplně rozpadli, jako jo.
3: No jistě, ten princip se neustále rozkládá směrem dolů, že jo, což znamená, my se snažíme, nebo snažíme nechtěně možná, to děláme, tím, jak se v podstatě s tím systémem pereme, jak ho neustále odmítáme, jak ho vlastně rozkládáme, že jo. Dostáváme se stále níž a níž a níž na spodnější a spodnější úrovni, protože tyhle ty věci, ať už vezmeme jakoukoliv část celého toho systému, funguje jako magnet. A ten magnet, když my rozlomíme, tak vždycky vytvoří kladnou a zápornou část. A když ho znovu domů rozlomíme, zase vytvoří kladnou a zápornou část. Že? A tak to jde furt dál. Jo? A my zažíváme, dalo by se to přirovnat jakoby nějakým programům a podprogramům a já nevím čeho všemu, se dostáváme stále níž a hloubš a vlastně už to ničemu neprospívá. My už nemáme, jakoby, je to jenom kvůli tomu, aby jsme uspokojili mozek.
1: A kdy se teda začneme skládat?
3: No, takže my jsme, teď jsme se... Teď jsme se dostali k té poměrně ožehavé otázce, protože my se teď začínáme skládat.
2: Já si jenom myslím, že tady sice hovoříme o květu života, ale abychom mohli vůbec používat květ života, musíme pochopit, jak si mluvili ty nejdřív chrám života. Jakmile pochopíme chrám života, můžeme chápat květ života.
3: No, jak říkám, jako já bych opravdu, to je to, co jsem měl strach tady z toho rozhovoru, že se dostaneme na ty velmi složitý témata. A ono pro lidi jsou nejlepší ty jednoduché. Já to vidím, jak píšu články, že jo. Tam je to skutečně jenom podaný tím způsobem, aby to bylo pochopitelné pro všechny.
1: Musím říct posluchačům, kde najdou tvoje...
3: Teď momentálně na osud.cz a v časopise ve Hvězdáku Romana Zahrádky.
1: Musím říct, že píšeš tak nádherně, kdy už konečně vydáš svoji knihu a jak se bude jmenovat.
3: Víš co, já jsem nad tím přemýšlel, protože furt nějakým způsobem jsem se jako držel zpátky od té knihy. A vlastně jsem se dostal povolání k tomu, že jsem strašně složitý. A že kdybych tu knihu už napsal, tak by nikdo nečetl, že by mi vůbec nebylo možný rozumět. Mm-hmm. Jo, jsou to věci, kterým rozumím já. Je to nějaký vhled. Jo, do nějaké oblasti, která je poměrně složitá, ale je to spíš o prožitku, že ten člověk by to měl prožít, aby se to s tom vyznal. Jo, že je krásný, když tady mluvíme, že vlastně květ života, že to je duch boží a že to je vlastně jenom jednoduchý princip, který vlastně říká, jak teda je to uspořádané, aby to věčně fungovalo, aby se to nikdy nerozpadlo, ale aby to prostě udržovalo ten život věčný, kterým jsme obdařený. Ale vlastně to k životu nepotřebujeme, nemusíme to znát. To není pro nás důležitý. Pro nás je spíš důležitý to, že jsme se chtěli tam nahoře zabít a že ten Bůh nám tady dal tu šanci znova si projít celou tu jakoby událost a dospět k té zkušenosti, která nám v tom zabrání, až se vrátíme zpátky, aby jsme to neudělali. A to je právě ta nejjednodušší věc, to jsou to, že se tu učíme ty lásce, toleranci, odpuštění, laskavosti, protože z toho se skládají ty jednotlivé střípky nás k tomu, aby my jsme se tam mohli nahoru vrátit a neublížili jsme ani sobě, ani ostatním.
1: Krásně řečeno. Protože já mám strašně moc otázek, jako fakt bychom tady seděli asi 3 hodiny, jako je to nějak nekonečný. Chystáš opravdu nějaký v nejbližší době seminář, protože já bych opravdu chtěla se ho účastnit.
3: Já jsem přemýšlel o semináři, tak jo, ale kdyby to i neslo to jméno toho květu života, tak by to spíš bylo o nějakých těch praktických věcech, jak ty o nich mluvíš. Co znamená víc toho člověka zatáhnout do toho, jak si ladit svůj vlastní život ke spokojenosti. Jo, protože naučit se ty jednoduchý principy, o kterých tady mluvíme, sice už to docela dlouho, takže jsou z toho asi lidi šílení. Ale prostě, aby jsme se naučili, jak teda, že ta nenávist, že má ty dvě polarity a že mi slouží především k tomu, teda, abych se mohl vymezit vůči nějakým škodlivým vlivům, který na nás působí a že tu mám lhostejnost, kterou já používám jako toleranci, že teda tu toleranci v tom životě opravdu potřebuju. A že když to nedělám, když to nepoužívám, takže se dostávám do závislostí, že jsem ignorant a já nevím, co všechno, a že se mi to vrací tím způsobem, že ty lidi mě nemají rádi, oni mě můžou i nesnášet, že jsem v situacích, které nedokážu absolutně řešit, jo, který najednou jsem pod obrovským tlakem a ne, že něco řeším. Ne, já jsem v práci, dělám od rána do večera a de facto zjišťuju, že nemám ani korunu, že nemám dost peněz a že je nikdy mít nebudu. Protože prostě sám sobě jsem upřel ten pocit té radosti z toho štěstí, abych to zažil.
1: No, to bys krásně mohl využít teda princip trojjedinosti.
3: To je přesně ono. Tam funguje ten princip trojjedinosti, kdy ty vlastně používáš všechny 3 části společně, aby kooperovali spolu. To znamená, já si skutečně musím vymezit ten svůj vlastní vnitřní svět, protože ten mozek je velmi jednoduchá záležitost. Jeho to nezajímá, vlastně on chce uspokojit potřeby za každou cenu. Což znamená, když jsem se naučil, že já bezpodmínečně k životu potřebuju peníze a že bez peněz nebudu šťastný, tak musím udělat něco s tím, abych to změnil. A to neudělám tím, že ty peníze budu neustále milovat, že jo, najednou tam potřebuju něco nacpat, co mi řekne, dobře, ale ty potřebuješ jenom těch peněz málo, těch nepotřebuješ, ty si nemusíš koupit všechno na světě. A jestli si myslíš, že ty peníze pomůžou udržet, že jo, já nevím, manželství, tak jsi na velkém omylu, protože jsi se na tu manželku de facto vysral, jsi pořád v práci, ona má na starosti děti, ona má na starosti, já nevím co, když přijdeš domů, tak jediný, co jí řekneš, ale vykašli se na to, pojď si se mnou dát pivo, takže jí dáš najevo, že jsi naprostý ignorant. tím je vytočíš ještě víc, jako, takže tě pošle do háje. Mm-hmm. A je to o tom, že nikdo mu to nikdy nevysvětlil, tomu chlapovi, že jo? Nikdy mu neřekl, ne, ty musíš být tolerantní, ty za ní musíš jít a říct, hele, nechceš něčím pomoct, aby jsem ti pomohl, jako jo. A v tu chvíli si jakoby ocení, že jo, tu tolerancí, že se rozdělí si, jakoby, o ty činnosti, o ty aktivity mezi sebou.
1: Myslíš si, že vlastně k tomu učení a k tomu vlastně pochopení a lásce patří radost?
3: No určitě.
1: A co si dokážeš představit pod pojmem radost?
3: Jakoby, my vlastně normálně, logicky, je to náš nejvyšší motiv. My směřujeme k blaženosti, což znamená k naprosté spokojenosti. Je to ta spokojenost, my to tady vidíme jako radost, jako blaženost, ale ve skutečnosti je to ta nejvyšší sféra harmonie. To je ta tvoje hudba, krásná, když nám tyhle ty věci ladí, když slyšíme, že jsou v harmonii, že oni jsou sladěný dohromady jako ty nástroje hudební a ono se nám to líbí, jak to zní, že posloucháme to, tak teďka jsme vtažený do té hudby a jsme šťastní. Dokud tam nějaký nástroj hraje špatně, tak my nejsme spokojení, ale to není, že my se toho nástroje musíme zbavit, že musíme vzít a říct ne, my ho musíme naladit, že a ladíme ho tím způsobem, že se učíme používat to své vybavení základní v tom našem vnitru, aby to fungovalo. Jo. A jak říkám, jako, jo, já už to nikdy neřeknu asi v životě, ale prostě to není o meditacích a o takovýchhle věcech, to je práce se sebou, s tím svým vnitrem, ale vědomě s ním pracovat, ne že někam uletím z toho svého těla, ale že jsem si vědomý, co teda jako ve mně je za problémy. A když se vyčistím vnitřně, když dosáhnu už teda nějaké té spokojenosti, tak se můžu začít koukat do toho blaženého světa, který je nádherný, odkud teda uvidím ty fotky a budu si říkat, hele, ono to má smysl. Jo, protože hele, tam já chci se dostat, tam bude krásně a já už tady nechci bejt. Ale už to mám srovnaný sám sobě. A ne, že sám sobě mám obrovský bordel. Jsem zavřený v nějakém šíleném vězení a nikdo mi nepomůže z toho vězení a všichni říkají, hele, tak tady duchovní cesta, to jsou tady, se sejdeme a my budeme společně všichni meditovat. Jo, a budeme volat anděle a budeme, já nevím, co všechno. Ten člověk je z toho teďka paf, protože ano, možná to dokáže, ale nic to nezměnilo. Nic. On je pořád sám v sobě, v těch sračkách, uvězněný. A ještě navíc vidí nějaký svět, nějaký imaginární, který jsou dokonalý a to ještě to zhorší, protože to je to nejhorší, co se ti může stát, když ti někdo ukáže, ty jsi ve sračkách a někdo se má strašně dobře. To je jako, když ti dá ránu do hlavy, že jo? Protože najednou začneš přemýšlet ještě o tom, za co to vlastně v ten život máš? Proč já musím trpět? Že? Proč? Ne oni, jako, že čím jsem se tak provinil? No ničím. Nemám to vevnitř srovnaný. Když si to sám sobě srovnám, tak budu šťastný. To je všechno. Ten celý tenhle ten princip, který já mám pochopit. Že? A pak teprve můžu začít pracovat na tom, že začnu nějakou formou rozvíjet svou osobnost přes meditace. Přes takovýhle. A to mě jakoby poznáší, že jo, dostáváme to zase dál do nějaké další dimenze, že jo, ale začínám dole, nikdy nemůžu načít nahoře.
2: To je to, že by si lidi jenom...
3: A to je vlastně jakoby ten význam toho květu života, celého, aby jsme to pochopili, že jo, že tam je nahoře nějaká životní síla, která proudí, která pulzuje, která se otáčí, která rotuje a která vlastně je neměná, nekonečná, ale že my vlastně jsme se dopustili nějakým svým prohřeškem toho, že jsme to rozbili a ten najednou se to zastavilo, ty energie, a ono se to rozpadlo na několik částí. Ten vzorec se rozpadl a my teďka tady máme všechny, každou zvlášť. My tady máme zvlášť nenávist, máme tady zvlášť lhostejnost, máme tady zvlášť lásku a oni spolu nespolupracují. Nejdou k nám spolu sladit. Jo? To znamená, my někoho milujeme, současně ho nenávidíme a ještě jsme ignoranti. Jako jo. A najednou zjistíme, jak do prkínka, tak co s tím teďka? Jako jo? Nejsme šťastní, jsme nešťastní. Jako jo. Tak dobře, já jsem promiskuitní a stejně nejsem šťastný a někdo je zase věrný z té své manželce a pomalu nevytáhne a taky jeden šťastný a teďka co s tím teda já mám dělat, že? A to je zase se vrátit k tomu klíči, tomu prapůvodnímu, kdy to spolu všechno spolupracovalo, kdy to bylo v harmonii a měli jsme to tam teda se skládat tak, aby jsme byli šťastní a to teďka se učíme znovu.
1: Ano, takže jedním slovem teď se učíme být radostní, šťastní a v harmonii.
3: Přesně tak. Jako o nic vlastně jinýho nejde, že jo? A tím, že vlastně otiskneme tu harmonii, tu dokonalost sobě, tak ji vyzáříme všem. Teprve tehdy ji nabídneme těm lidem, že jo? Nikdy ze mě nemůže vyzařovat něco, co nemá. Jo? A vlastně tím naplním to svý poslání tady v tom pozemském světě. A jak se bavíme, tak víme, že se zahušťuje a že budou problémy obrovský teďka nejbližší budoucnosti, takže je nejvyšší čas na tom začít pracovat.
1: Souhlasím. kde bereš ufonku ty informace tvé?
3: To je odpověď, neodpověď, že jo? Mm-hmm. Tak jako já se můžu tvářit, že mám nějaký, já nevím, jaký zdroj, ale ve skutečnosti prostě to vím, jako lidi vědí jiné věci, tak já prostě se ráno probudím, jako se zamyslím a řeknu, já už to vím, jako, tak, jako, tak nevím, jako, jak to funguje. V každém případě to není až tak snadný, protože od malička jsem byl vedený k tomu, že když už teda něco chceš říkat lidem, tak si to musíš umět zdůvodnit, což znamená, nikdy mi to není daný polopatě, nebo teda jednoduše. Vždycky je mi daný fragment čehosi, jako kdyby mi bylo řečeno, teď se o to zajímej, starej se o to a snaž se to poznat a pochopit. A když vlastně to dokážu pochopit, když to zvládnu, tak najednou vidím, že je to věc, která těm lidem může pomoct, protože pomohla mě samotným.

0: neodnaučíme-li se lpět, nebudeme nikdy mít radost a nebudeme mít štěstí. Že když budeme mít radost, v tu chvíli, kdy máme radost, tak nelpíme, že jo? Protože máme radost.
1: Ano.
0: Takže učme se...
1: Tu chvíli, kdy se smějeme radost.
2: Vážení posluchači, diskuze pokračuje opět. Jsme se přihlásili s živým vstupem z diskuze, která se odehrává v kuchyni u kastrolu s kolínkama a v očekávání kafe.
0: Naučíme se mít radost, jsme se o tom bavili na GoFundu. Naučíme se mít radost z toho, co máme, v okamžiku nelpíme. Přestáváme pít. Můžeme mít víc, co chceme, ale my s tím, že máme radost z toho, co máme a těšíme se na to, co můžeme mít, tak nelpíme, ale pouze si přejeme, chceme, ale nelpíme. A v tu
1: chvíli... Počkej, tě přeruším, protože a ty jsi řekl sám, no. Jo. A už se těšíme na něco, jo?
0: Ano.
1: A už na tom lpíš.
0: Těšíš se?
1: Už lpíš na to... Ne, já mě si jedná o ten moment, který jsme dostali úplně všichni a kdy je ten moment právě té harmonie.
0: Co je těšit se? Řekni mi, co je těšit se,
1: Že když se fakt směješ, jako směješ se a děláš vlastně věci momentálně v přítomném okamžiku, radostně, jo. To je ten bod, to je ten spouštěč,
0: ano,
1: jo.
0: Ano,
1: ale já když už budu si říkat, já už se těším, jako, jo.
0: No.
1: A to je jedno, jestli se těším na dobrý lidi, nebo jestli se těším na to, až budu mít milion, nebo jestli se těším, až budu mít nový fáro, jo, nebo zaplacený dluhy, jo. Tak v tu chvíli ale už, jo.
0: Lpíme.
1: Lpím.
0: Ano.
1: Mně se jedná o ten bod, to je možná setina sekundy, já nevím, pikosekundy, jo, ten bod, kdy vlastně nepřemýšlíš, když se v tom přítomném okamžiku raduješ, kdy v přítomném okamžiku si zamilován, jo, kdy netoužíš,
0: souhlasím.
1: Ale smiluješ, jako že jsi šťastný, jako, jo, protože nepřemýšlíš, ani
0: máš
1: jedna
0: to,
1: myšlenka ti neproběhne, co znamená radovat se vlastně, nebo žít v radosti,
0: žít v lásce. Ano,
1: jo, je to sekunda, je dostat se vlastně v té sekundě, v tom bodu, do třeba do hodiny, to je umění. A to si myslím, že to je ta pravá meditace, to je ta pravá harmonie k tomu.
0: My ovšem samozřejmě naprosto tě chápu, naprosto s tebou souhlasím, nicméně tady jde o to, že zase nesmíme, my nesmíme setrvávat. Protože my musíme jít dopředu, jo. My v momentě sice, kdy budeme, nesmíme vynechat princip pohybu. To znamená, neznamená, že já budu mít radost, že z toho, co mám, já si toho vážím, pozor, nejsem vděčná, ale vážím si toho, co mám, mám z toho radost, ale musíme mít něco, co nás žene upředu. Pak, když chceme něco, tak máme radost z toho, že něco si přejeme, že něco můžeme chtít, ale... Neženeme se zatím za každou cenu, ale využíváme princip radosti.
2: Moji milovaní, já už se ani nepokouším do toho vnášet jednoduchost, protože já už se ani nebudu divit, když z toho bude ten naprosto stumpachověr, i protože to ani jinak dopadnou nepůjde. Nicméně stále se ukazuje, že písnička je ten nejmoudřejší člověk na světě. Ona to dokáže zjednodušit a vysvětlit. No. Tak, aby to bylo pro každého velmi jednoduše pochopitelné.
1: No, teď jsem to zapomněl. Teď už to prošlo.
0: Ne,
1: jako.
0: Nerozumíš, jako musíme mít přece nějaký hnací motor, který nás žene dopředu.
1: Přesně.
0: Ano,
1: tak, ale dobře, tak se nerozčiluj. Právě tím, že tady toto mi jako říká, že se na něco těšíme, jo. To znamená, využíváme nějaký princip, jo.
0: Radosti.
1: Jo.
3: A de facto
1: vlastně...
3: Neprožíváme tu radost teď. My vlastně už jsme ji odložili pryč.
1: Jo, protože my ji chceme zrovna jakoby prožít. Jako,
3: řekneme, ale zažijeme ji za týden.
1: A v tu chvíli teda, v tom případě ale, dobře, plníme část vlastně trojjedinosti.
3: Ano.
0: A to už jsou ano, teď mě to taky došlo. Pardon, já jsem pomalejšího rázu. Ano, přesně tak. Protože využili jsme oba principy.
2: Choďte na přednášky písničky, opravdu vám to úplně dokonale vysvětlí všechno.
0: Je to pravda, protože my máme z něčeho radost, ale zároveň se těšíme. A to je ono.
1: Vonovo. Dej si kolínku.
0: Potom, když jsem to osežil.
2: Přirozeně nemohu opomenout mistra mága Daniela Hulinského, protože on je jedinečný, on je okouzlující.
0: Prosím vás, tady je nebýt velemistika Ariana Zarina, tak prostě spoustu věcí, kdy člověk jako ani nezačal ani o tom přemýšlet.
1: Přesně tak a já si souhlasím a děkuju, že jsi vstoupil do našeho života. protože víš co, je něco jiného, když vlastně dokážeš... Když dokážeš číst knížka, blabla, jo, ano, všechno to víme, otevřeme knížku, no to už dávno víme, ale... I vlastně, i když by se to mohlo zdát pro lidi velmi složitý, jako jo, tak vlastně já tím nesmírně děkuji v tom, protože já mám ráda dobrodružství.
0: Já taky, opakuju, já taky.
1: A čím méně tomu rozumím, tím víc právě
0: je to napětí, jo,
1: potom vlastně to poznat. Jako.
0: Ano, a mě, když se lidi ptají, proč jako vlastně ty lidi dělají třeba, a to skutečně se mi stalo, ptají se mi lidi, proč jako děláte to duchovno, jako proč, co jako lidi jako třeba jako nevěřím, jako já něco takového nevěřím. Tak i lidi, kteří nevěří, věří, protože věří v to, že nevěří, ale nicméně pro nás, pro lidi, co děláme nějakým způsobem duchovno, je každý den jedno velký dobrodružství. Máme se vždycky na co těšit. Máme za sraně dobrý život, protože takový dobrodružství, který se dají zažít, to je prostě úplně něco nádherného a za to to prostě stojí. Každý den prožíváme dobrodružství. My nemáme všední život. Nemáme dobrodružství.
2: Přátelé, tohle to na naší duchovní cestě opravdu miluju, protože když zrovna momentálně Dan nemoderuje, je úžasný, jak jeho myšlenky plynou a jakou mají logiku a jakou mají úžasnou výpovědní hodnotu. To je pro nás všechny až fascinující. Ono dobrodružství, o kterém Daniel mluví, které s ním můžeme zažít se jako s Ladislavou písničkou Svobodou.
0: Ale to, já chci jenom říct, že skutečně, Eri třeba jednou takhle vstane a je zadumčivý, tak já jsem ho třeba ptám, jestli mu nemá přinést papír a sirky.
2: Ne, prohlašuje o mě, že mám na hlavě palmičku.
0: Má na hlavě palmičku a když už mě štve dlouho, takže má na hlavě, že má hlavu na tyči zase, protože neustále teď a já se nechci tam říkám, ne, jo, a podle toho poznám, že Eri prožívá svoje dobrodružství tam někde nahoře, takže nerušit.
2: Ano, a právě jsme dospěli k další úrovni pořadu, který vysílá Vladislava.

0: Takže všechno, co vás bude zajímat, tak prosím vás napište na můj e-mail pisnula@gmail.com. Napište tam veškeré otázky, co by vás zajímalo, aby jsme mohli konkrétně odpovídat na vaše dotazy.
1: Ať na písničku, ať na Harryho.
0: Takže teď zrovna opět stojíme
1: na balkoně,
0: využíváme trojedinosti, závislosti a pohody.
1: Ano. Využíváme principy, které skládáme.
0: Ano. Budeme se příště bavit, nejenom zpátky se asi vrátíme určitě ke květu života trojedinosti, ale taky, jak jsi říkal, Danečku, aby lidé pochopili vlastně trojedinost.
1: Takže mikrokosmos, síly v člověku, v nás, to je základ vlastně všeho, že od nás to všechno pochází.
2: No a hlavně potřebuji vidět, jak cukr.
0: Cukr je někde.
1: No kurva, to je káva konečně. Sakra.
0: No, takže to za chvilku ukončíme. No. No, tam ani písničky snad žádný dávat nebudu.
3: V každém případě já souhlasím teda plně s tím, že ty lidi by měli posílat dotazy, protože ono je krásný, když člověk začne vyprávět, jenomže se neustále pohybuje v té sféře, které on sám rozumí, že jo?
1: No.
3: Protože
1: jsme jako tady
3: my jsme nastavený na nějaký, už na nějakou úroveň toho, že jsme některým věcem porozuměli a vlastně přeskakujeme to, co by ty lidi měli pochopit.
0: No, to je ono.
3: A to, co vlastně jakoby ani možná nezavadíme o to, co je skutečně zajímá.
1: No.
3: Protože my už to máme zodpovědět.
0: No, my jdeme
1: své bomby. Proto říkám, že ty vyšší principy, které si tady mluvil, tak jako je to poprát si to dobrodružství, že jo, ale pro ty lidi to je jako
3: samozřejmě. No,
0: protože jak jsi mluvil, tak jako já proto jsem chtěla to zbrzdit na tom, ať si nakreslíme tu trojedinost, abych to stáhla.
3: A pro mě teda jako
1: moment,
3: největší obrovnictví, který prožívám je, co nakonec lidi udělají s tím obrázkem, který mají namalovaný na stole. Jako by ti měli napsat, jako jak ten obrázek nakonec skončil, protože oni opravdu ještě pořád neví, co s tím mají dělat.
0: A ani se to nedozvíte. Dozvíte se to. To bylo
1: bombonek.
0: To byla ta třešnička na dortu. A dozvíte se to až v dalším pokračování. Takže poslouchejte nás. A nebo přijďte na seminář, který ještě nevíme vůbec, kdy bude.
1: Já tím to chci vyhlásit. Akci radiozvuku. Ano, bude to den s radiozvukem, kde může přijít kdokoliv, ještě nevíme kdy, termín samozřejmě oznámíme, ale bude akce radiozvuku, kde může přijít kdokoliv, kdykoliv, mít na nás otázky, může se vyjádřit ke své cestě, ke všemu a samozřejmě to bude všechno zdokumentováno.
0: A hlavně otázky, aby jsme dokázali odpovědět, prosím vás.
1: No, nejsme vševědoucí, tak jak tak opatrně. Jako.
2: Ano, když se pohádáme, tak
1: aby jsme zase neměli diskuzi mezi sebou.
0: Hele, napadlo mě, jestli možná my nejsme každý ten jeden na tom trojúhelníku, ten jeden.
2: Jako mě to napadlo.
1: Jako ten princip, jo.
0: Ten princip, jako.
1: A jo, kladný, záporný a píseň neutne.
0: Já nejsem neutra, já jsem prudič.
1: No, my jsme prudiči všichni, jako.
0: No, tak jsme pikli, jako.
1: Ale musím ještě se nevědět.
0: Ještě bychom potřebovali
1: takzvaný neutrální bod, ano?
3: Tak to nám může dát, i více, mám stejně furt mlčí, teď ještě dneska nic nepronesla, tak kromě pár vět, teda. Jsme si to vytvořili. A jak říkám, jako pro mě bude opravdu to největší dobrodružství dnešního rozhovoru, co lidi budou dělat s tím papírem, který mají teďka na stole, a všichni se na něj koukají, ale ještě mají představu, co jsme jim to vlastně chtěli říct.
2: Ti, co si vzali měkký papír, tak ty budou vědět, co s tím.
0: Co?
1: Tak tohle to...
0: Amen.
1: Tak... Ale skutečně, jako opravdu, když opravdu jako tvoříš, jo, tu duchovní cestu, kterou ty jako děláš, hudbu, Erisi jede svoje bomby v Kytu života, já si jedu svoje bomby v nějakým týpci.
0: V jakém si, jaké si jedeš bomby, tady si ještě nezmínil, tady furt jedeš nějaké bomby, tak nám řekni, jaké bomby jedeš.
1: No já si jedu svoje bomby hlavně.
0: To je Daniel Hulinský, si jede svoje bomby, takže jaké bomby to jsou?
1: No, já si jedu

0: ten chrám toho života, že jo, vlastně ta psychurgie, ten mikrokosmos, jako. Že na základě svých vnitřních nějakých věcí se pokouším realizovat do hmotné sféry a z toho kolikrát dostanu tak na tržku, že se z toho člověk blázní, ale je to velmi dobrodružné a zajímavé a poučné.
1: Mě právě na tom všem vadí to dobrodružství, jako... Že teda vadí, jako baví.
2: Baví.
1: Nevadí,
2: baví.
0: No a mě taky, protože třeba když si vezmete, že když se vzpomenu 3 roky, 4 roky zpátky, než jsem poznal třeba píseň, než jsem poznal Eriče a Zariče, než jsem poznal prostě, tak jsem byl totálně úplně někdo jiný. A když se podívám zpátky na to, co jsem vlastně svým nějakým pochopením a svojí cestou, a teď si dovolím se pochválit, dokázal, tak na sobě dokážu krásně vidět tu velkou pozitivní změnu a proto tvrdím, že jsem nejlepší, nejkrásnější a tak dále. Ostatně to všichni víte.
3: Potvrzujeme, ano.
1: Ano, víme. Ano.
0: Ne, ale skutečně, když jsem se záležel nad tím, kde jsem byl předtím,
1: no.
0: A kde ty tak jako si na sobě jako pozoruju tu pozitivní změnu, že jsem jako daleko, jako, že jsem ušel nějaký kus té cesty. Já si dovoluji si sám sebe skritizovat pozitivně.
1: No to je dobře.
0: Ne, jako opravdu, jako. Protože, jako, proč bych se měl kritizovat, ne? Jako, ano, jsou
3: i nad pozitivní kritiku, jo.
0: Ne, ale jsou i negativní věci, že jo, který... Ale to je právě to, že neexistují negace, ale existují ty učitele, že v těch negativních stranech se učí na přece. Od těch učitelů, jako. To znamená, jsme-li na sračky, jak jsme na sračky z nějakého důvodu, že?
1: Dobře, Danieli, můžeš nám něco zaspívat?
0: No, samozřejmě, pochopitelně, já jsem hudebně nadán. A co byste si jako přáli zaspívat?
1: Co chceš?
0: No tak já zaspívám, že jo, tak... A byla u vody a žrala jahody a já jsem jí koupil vrdele, spadla do vody a vytěla láskou snět. No. To je celý tak, dám už
1: to. To bylo neumpřímné.
0: Já fakt jako zkušel zaspívat. Tak.
3: Svůj tón. Když mi řekne, zaspívej svůj tón.
0: Jako v nějaký tónině něco. Na, na, na, na.
1: Fanfáry, ano.
3: Tak on se oslavoval teďka, ne. Mm-hmm. Jel na sebe ody, tak jako nemůže mm-hmm. jako zase...
1: A Rinku, co ty bys nám zaspíval?
4: Já bych asi nezaspíval, protože já jsem naprosto nehudební.
2: A to úplně jedno,
4: ale, ne, ale jako já bych skončil u toho, že bych pustil nějakou hudbu a když už bych tu hudbu pouštěl, by byla od tebe písnička, protože to je prostě ta nejkrásnější hudba, jakou
5: znám. Ale umíš hodně na podobě didžeridu, jako.
1: Děkuji.
4: Ne, neskutečně moje hudební nadání se projevuje nejvíce na záchodě, když tam taky... Jo, tak to...
0: Ale myslím, tak... že neustále hrozně jako a jak drží
4: hubu. Je dobrý, že tam se to dá zpívat i stereo.
1: To už je alikvotní zpěv.
4: Ano, to už je přímo alikvotní zpěv a to...
1: Nebo hrdelní zpěv.
4: Ano, jde to i do...
0: Popovídat si o tom s Karlem Marinovem.
4: No, jde to i přes ty tibetský mísy, takže
0: no,
4: ono
0: to
4: skutečně má. Jo.
1: Made in Tibet.
2: Made in China.
1: Ano.
0: Pokud toho vysvětlil si, jak jako...
1: No to já
0: vysvětlím,
1: jako...
3: Ne, no, to je opravdu zajímavý, že
0: a jako opravdu
3: dokázat, jako když se pustíme do toho hovoru, tak mi přijde vždycky, že je strašně zajímavé. Opravdu, že to je zajímavé, že by se to mohlo nahrávat furt a vlastně by se z toho sestříhalo, já nevím, kolik hodin pořadu, protože my neustále jakoby dospíváme k nějakému poznání, k něčemu, že se nám najednou něco vynoří, objeví a něco si ozřejmíme, osvětlíme, protože to je to, co jsme říkali. Je to strašně složitý a my s tom hledáme tu jednoduchost. Tu největší jednoduchost, který se můžeme dostat. Teprve pak, když jsme u té jednoduchosti, tomu začneme rozumět. Začneme to chápat.
0: Je strašně, u sebe.
3: No, jasně, je strašně krásný, že se snažíme nahlídnout do té boží kuchyně, jak on to tam, ten náš stvořitel, uvařil. Ale vlastně si z toho chceme vzít jenom tu jednoduchost. Tam nejjednodušší, k čemu můžeme dospět, aby jsme to sami pochopili. Že?
0: A musíme proto začít sami od sebe, já si to si neustále budu opakovat.
3: Jak říká Daniel, musíme začít od mikrosvětě.
0: Hlavně prosím vás, jako využijte princip tolerance. Hovořte si s anděli, hovořte si třeba s maharadžama, mně je to jedno, ale začněte u sebe.
1: Myslím, že lidem je to jedno, že tobě je to jedno.
0: To je krásný, že nám je to jedno. Ale skutečně, jako, no. Věď, písňovko?
1: Ano.
0: Ty jsi taky musela, aby si složila písně, musela si se to naučit sama od sebe, jako u sebe. Jsi musela pochopit něco.
1: No jo, jako skládání písní je o emocích, jo.
0: A odkud vychází emoce?
1: Emoce vycházejí ze země samozřejmě, z poznání.
0: Ne ze země, ale z tebe jako z písničky.
1: No, no.
0: Ale že jsi začala u sebe.
1: No, ale musela skrz sebe.
0: Ano.
1: Jo, jsem ano, načerpala ale zvenčí,
0: ano,
1: jako
0: ale
1: jo.
0: Ale skrz koho?
1: Jako
0: skrz tebe, skrz ten gébl.
1: Jasně, ale načerpala jsem zvenčí.
0: Ale skrz tebe.
1: Ano.
0: Počátek
1: ano,
0: je skrz tebe.
1: Ano.
0: Že zvenčí to už je druhá strana. To už je druhý pól, ale počátek byl u tebe.
1: Ano.
0: Takže jsi začala u sebe.
1: Ano.
0: Já jsem skákej, vej, takový.
1: Ale někdy na naší cestě potřebujeme i ty druhé, abychom začali sami u sebe.
0: Samozřejmě, ale ty zase nás donutí začít sami u sebe.
1: Určitě, jo. Ale teď, aby jsi neodporoval, bez těch principů. Jo.
0: Potkáváme lidi na základě čeho? Potkáváme lidi, kteří nám ukáží to, že máme začít od sebe. Na základě nějakého podvědomého vyzařování, magnetického, ty lidi přitáhneme k sobě. Opět začínáme u sebe.
1: Zrcadlení.
0: A tu jsem si vzpomněl písně Zrcadlení, kterou zpívá Krištof, a tam je to strašně krásně naspívané.
3: Nezaspíváš na obyčejně.
0: Já si tu písně nepamatuji, takže vám ji nezaspívám.
3: Jinak mezi námi je to princip příčiny a následku.
0: A tak ano. A prosím vás, a to je ta karma, ano. To je ta karma. Karma je zákon příčiny a následku. Přátelé, prosím vás, to je karma. Je to zákon evoluční, je to zákon příčiny a následku. Čističi karem, jak říká Erich Bach, aby nám to nebouchlo, ano, ten plyn, ale karma je zákon příčiny a následku a podléhá tomu evoluční vývoj. Zase jsme jak evoluční vývoj člověka, evoluční vývoj země. Ano.
3: Je to zajímavý, protože princip příčiny a následku. Funguje to tak, že si třeba položím otázku, kdo se dívá a na co se dívá, že jo? Což znamená, vidím to, na co jsem se zeptal, i když to nevyslovím. Můžu vidět listí spadaný, můžu vidět trávu, můžu vidět stromy, můžu vidět cokoliv. Ten svět je úžasně bestrý, že jo? A to pohlížení se na svět.
0: To je jedno velké dobrodružství, ano.
3: A odpověď dostanu pouze na tu nevyřešenou otázku, kterou v sobě nesu, že jo? Je to tak, co znamená, nad čím přemýšlím.
0: Takže. A tak si přitahujeme lidi do svého okolí.
3: A přesně tak to funguje mezi náma lidma, že jo? Protože co u toho druhého člověka hledám? Na tom záleží, jestli vůbec si se ním můžu porozumět, že jo?
0: Lidte.
3: Jo. A logicky, čím míň očekávám, tím spíš si s tím člověkem budu rozumět. Jo.
0: Kde jsme opět u principů, ano? U kladného záporného principu, ano? Protože když si něco, a takhle to souvisí u přání, ano? My si můžeme přát, ale musíme ho umět vypustit. Tím využijeme oba principy. V momentě, kdy vypustíme, kde na něj zapomeneme, ho přitahujeme. Děkujeme.
5: A tam řekla bacha na myšlenky.
1: Ještě bys si chtěl něco říci?
3: Já bych se chtěl omluvit, že jsem se dneska na chvilku musel ujmout moderování, ale když jste byli v tom zápalu boje, což teda bylo úžasný pro mě, tak jsem si myslel, jako, že bych tam mohl sehrát roli rozhodčího a informovat posluchače o tom, o co vlastně jde. Že vlastně naše rozhovory probíhají především v tomto duchu. Že vlastně řešíme neustále nějakou informaci, kterou jsme dostali, takže kdyby se v tom příliš nevyznali, tak jako my jim to rádi osvětlíme někdy v budoucnosti, až teda zjistí, k čemu mají ten papír na stole.
0: A já bych hlavně ještě chtěl říct, že ač jsou naše rozhovory velmi, velmi akční, tak přesto se máme pořád rádi. A v tom jsou právě ty principy, které byste měli poznat v tom trouhelníku na tom papíře, který máte na stole.
1: Já bych řekla, že právě každý, že jsme úplně jiný a každý čerpáme z jiných jinou frekvenci a každý jinak zníme a každý jinak vypadáme a tak právě možná v tom si rozumíme, že kdyby jsme jeden druhého chtěli, nedej Bůh, kopčit, jo, nebo chtěli se stavět na jeho záda, tak prostě by to fungovalo možná jenom chvíli. Proto bych chtěla říci, aby opravdu každý člověk, a já to říkám hodně často, byl fakt jenom tím, kým kým je a to, co cítí, protože tak máme snadno ho můžou lidé, ti, kteří vlastně budou v jeho barvě, v jeho stínu, v jeho tónu, jo, tak ho lépe poznají. A když bude stát na nějakých zádech nebo bude stát pod nějakými zády, tak ho nikdo neuvidí. Takže prosím vás, buďte sami sebou, jako žijte v radosti, v harmonii.
0: Jestli můžu teda, jak jsme o těch zádech, já bych chtěl poprosit lidi, skutečně nelezte po zádech druhých, nelezte po zádech lidí, kteří už tu nejsou, jako po zádech Karla IV., různých těchto bytostí. Buďte sami sebou a nelezte po těch zádech. Neodhazujte lidi, kteří vám do cesty přinesli něco, pomohli vám v něčem, a važte si jich. A nebojte se říct, ano, tyto lidé byli mi nápomocní k tomuto, co jsem vytvořila. Mluvte o těch lidech, aby se o tom věděli.
3: To je opět fatální nedorozumění. Rozumíš? Protože opět, vezmeme se nějakou epochu konkrétně. My tady máme epochu...
6: A já jsem teď mluvil na konkrétně.
3: Počkej, já tě to dovysvětlím. My tady máme epochu třeba například Ježíše Krista. Jo. A my jsme jakoby to stádo, který stále potřebuje svého vůdce. Ano, což znamená, pro nás ta největší a nejsvětější osoba je Ježíš Kristus. Ale ve skutečnosti, když bychom vzali ty bytosti, tak oni sem nepřichází jako Ježíš Kristus, ale takový hrozen bytostí, který přicházejí do pozemské sféry, aby vyvolali vlnu, což znamená, aby vyvolali změnu. A každá ta bytost se pohybuje v jiné sféře. My jsme vždycky byli jakoby taková společnost, která hodně dala na tu duchovní sféru. Ale ve skutečnosti my jsme v té době našli počátky nějakých různých politických zřízení. Že? Máme tady Řím, máme tady Řecko, že jo? A Řecko byla filozofie. Jo, to byly ty geometrie a já nevím, co všechno, že jo. A když bychom hledali ty kořeny, tak je vždycky najdeme někde, jakoby v současnosti těchhletěch, celého toho hroznu těch bytostí, odsud to někde vzešlo. Což znamená, že každá činnost lidská má svého Ježíše Krista. Ať už je to politik, ať už je to doktor, ať už je to fyzik, chemik, tak to všechno jsou strašně výjimečné bytosti. A my nejsme naučeni je oslavovat, my jsme naučeni je přehlížet, že jo? Protože oni jakoby zdánlivě pro nás nic neudělali, ale je to svět, ve kterým dneska žijeme, že jo? Jsou to věci, které víme, které známe a které jsme v životě pochopili, porozuměli jsme jim. Dneska už můžeme říct, ano, takovýhle zřízení se mi nelíbí, ale je to proto, že už tam máme nějaký obraz, kdybychom si mohli říct, ano, takovýhle zřízení mě by se líbilo, že jo? Takže každá...
0: Osobě jako o Ježíši Kristech, ale mluvíme o sobě jako já jsem Daniel Hulínský, já jsem Ladislava,
3: já jsem...
0: Takže nemluvme jmény historickými, že já jsem Ježíš Kristus, ale já jsem Daniel Hulínský.
3: Já musím pořád něco říkat, já se vypadám, povedám nějaký idiot, který se všeho
0: sere. Se nazval právě já jsem idiot, ano, a to nám říká, že on dokázal vlastně vyjádřit myšlenky, ale přesto je idiot, ano? Takže ano, to je, tady ano. Máme rozpor trošku,
3: ale já tomu nerozumím.
0: Ano.
3: Já jsem taky jenom žák v téhle té škole.
0: Ano, ale to jsi jako dobrý, protože tady jsou mistři, že jo? Třeba jako se nazývají, že jsou Ježíši Kristové, třeba Karli IV. A takový jako. No a proto říkám, nazývejme se pravými jmény, to znamená, nazývejme se Ladislavou Píchuškou Svobodovou, která se tak nazývá konec konců. Nazvíme se Jaromírem Šmitem, který si tak nazývá. Nazvíme se Danielem Konstantinem Kristiánem Ganem Hulínským, a to jsem taky já. A tak to je celé.
1: Aha, a proto je tady tolik Kristiánů.
0: Ano, byl jeden.
1: Konstantinu.
0: Ano.
1: Tak teď si nám to vysvětlil.
0: Takže tak jako.
3: Konstantin je opravdu jenom jeden. V dnešní době, myslím.
0: No to jsem já, no, to jsem já.
3: To jako je výjimečný já. Takže jsme se dobrali teda jako opravdu hrozně daleko. Já jsem zvědavý s tou nahrávkou, co bude dělat písnička. Protože to je prostě...
0: Ta se z toho posere, ano.
3: ...šest hodin, který stráví
5: tě. A bude se dodělávat ten papír, nebo ne?
3: Ne, nebude. Ten papír už prostě je jako definitivně daný, protože to budou mít teďka lidi, jako ten věčný otazník ve svém životě, nad kterým se budou zamýšlet, oni si možná zarámují a dají si ho na zeď, A bude to taková ta věčně zpytující se otázka, jako to jsou jako, když koukáš na obraz, tak to jsou ty oči, které tě sledují, tak tohle to na ně bude koukat z toho obrazu a neustále se jich to bude ptát, co mi to ta píseň chtěla. Rozumíš, jo? A teďka to budou ty výčitky, které oni budou, a vlastně tím se dají na tu správnou cestu.
6: A vlastně se to může nazvat neverending story, čili že věčně nekončící příběh. Ano.
1: No a tím vlastně využíváme opravdu princip, že jo?
6: Věčného pohybu, ano.
1: Tam, kde to končí, tam se začíná.
6: To je ten uroboros taky, že jo, takový ten had, který si honí neustále ten ocas a kouše se do něj. Jo.
3: No, vy to vlastně nás nedělejte, neskoušejte to, jako opravdu uhryzávání si ocasu, u žen to jednak praktikovat nejde a u mužů je to opravdu hodně nebezpečný, hodně nebezpečný.
6: Má pravdu ten chlapec,
3: takže ten věčný proces by mohl být rázně přerušený.

0: Takže vážení přátelé, já ještě teda se dovolím vrátit k trouhelníku. Tady jste nakreslený trouhelník, již několik hodin do něj koukáte a přemýšlíte, co s tím. Je to trošku jako otázka být či nebýt.
1: Mohu.
0: A právě Eriano?
2: Nejste v tom sami, protože úplně stejný trouhelník nakreslila Vladislava. A také u něj sedí a nahlíží do něj a přemýšlí, co s ním má provést.
0: Tak my se teď pokusíme vám vysvětlit, teda, co s ním ještě provést, takže Eri, hovoř.
2: No, já bych udělal to, že když už teda ten trojúhelník mají nakreslený, tak si tam můžeme skutečně napsat peníze a podívat se na dát, jak Vladislava říkala, nakreslit si teda ty jednotlivé věci, nenávist, lásku a lhostejnost a položit si základní otázky, které by je měly jakoby usměrnit v tom, jak teda s těma penězma nakládat. Jo, což znamená podívat se na tu stranu lásky, jestli teda tam opravdu nějaká závislost je a psát si tam k tomu ty body, proč ty peníze potřebuju. Jestli je to úroveň závislosti, nebo je to něco, co mi zprostředkovává třeba nějakou zálibu, koníčka, že se jezdím bavit, že mi to něco přináší.
0: Můžu do toho vstoupit? Já bych chtěl říct, že ta závislost dneska je velmi nutná. Na penězích, bohužel.
2: No, jako to, v tomhletom směru to nebudeme dál
0: řvát. Takže tak jsem se zapomněl na to, ano, děkuji.
2: Pak se dostanou na stranu nenávisti, co s tím teda můžu udělat, co v té oblasti jako bych mohl podniknout, teda jak, jako jestli se můžu vůči něčemu vymezit, jestli teda něco můžu odmítnout z toho, co v tom životě nepotřebuju. Bezpodmínečně, jo. Jestli teda opravdu musím strávit, já nevím, v Tesku 12 hodin a běhat mezi regálama, abych si tam koupil nějaký tyčinky a snědl zadarmo rohlíky, nebo já nevím, co tam ty všichni lidi dělají, protože to mi není úplně jasný. No a pak se dostávám na stranu lhostejnosti a tam si zase položím otázku, co všechno sám musím ignorovat, teda obětovat k tomu, abych uspokojil tu svoji zálibu v těch penězích. A tu druhou stranu té tolerance, k čemu teda já vlastně můžu použít tu toleranci ve vztahu k těmhle těm všem ostatním věcem. Jo, jestli tu toleranci používám i vůči sám sobě. Jo?
0: Ano, takže no, je to v pořádku, takže lidi, zkuste ne, já bych přesto to tam dal, ať se lidi prostě nad tím zamyslej.
2: Jo, co znamená, nakreslila peníze, že jo, tak na straně lásky tady bude mínus, tady bude závislost, jo, takže zodpovědět si nějaký otázky, proč teda jsem závislý na penězích, jestli skutečně to, co všechno, jako proč ty peníze vydělávám, dneska teda asi každý řekne, že ty peníze potřebuje, především, že protože těch peněz nikdo nemá nezbyt, jo. To znamená na té straně závislosti a na té plus vztahy, nebo na tým kladným, to jsou náležitost, teda, co mi to přináší, ty peníze, v čem mi to teda prospívá, samozřejmě především jídlo, pití. Já nevím,
3: to znamená, že když je závislý člověk, tak vlastně, když už je závislý na něčem, to znamená, musí směřovat jenom určitým směrem. Ale já bych dala do toho plusového bodu svobodu.
2: No jistě.
3: Protože tam se, no, že to je vlastně protiklad, jo, když je člověk závislý, tak vlastně jenom jde s jedním směrem. A to v tom plusovém bodu je svoboda.
2: Já bych prostě ještě k tomu dodal to, že dneska skutečně jde všude jenom o peníze, ale peníze nejsou ten jediný zisk, který v životě máme. Těch sfér, v kterých se můžeme lidi tyto vyždané, my teďka jsme samozřejmě trošku jako mimo hru, protože těch peněz máme všichni na zbyt. Nemáme na zbyt a furt funguje. Jo, není to vůbec o tom, jako že bychom každý den brečeli o to, nad tím, že prostě nemáme peníze, ale vždycky se nějakým způsobem snažíme srovnat, že jo, udělat si pomoci navzájem. A ono to skutečně funguje, možná proto dneska jsou lidi tak v nedostatku, protože jim to má ukázat, že když nebudou spolupracovat, tak se nikam nedoberu.
0: To tak určitě. Takže tohle vlastně bylo, takže lidi, si to zkuste. Ještě druhá strana.
2: Na straně nenávisti, takže tady skutečně se napíšeme na té jedné straně, tam je ten destruktivní vliv, jo. Což znamená nějaká agrese, nebo já nevím, nenávist. Skutečně ta nenávist, tam napíšu agrese. Agrese a na té druhé straně je to ten odpor, nebo vymezení se, nebo... Jo, to je prostě to, že mi to dává ten prostor k tomu odmítnutí těch věcí, jo. Co teda nepotřebuju v životě, že by to z toho můžu dostat. No a na straně lhostejnosti, tak tady jsme to psali, takže tady na té mínusové straně je to ignorace, že? Takže tady jsme především dotlačení, že? K ignoraci. Většinou, že něco musíme prostě bezpodmínečně ignorovat, musíme ignorovat to, že jsme utahaný, že nám máme toho plný kecky, že děti nám vychovává ulice, že tam pobíhají, čekáme, kdy teda přijdou s tím, že berou drogy a já nevím, co všechno. Co se týká taky těch peněz, že? Takže tam je, co jsem vlastně schopný kvůli tomu obětovat, že jo. Vůbec, jako abych ty peníze měl, jo, jestli teda už neobětuju víc, než vůbec je únosný v tom našem lidském životě. A pak je tady ta tolerance.
3: Já si to vyfotím, jak to kreslí.
2: Jo, takže pak tady je nějaká tolerance, takže tak jsme si nějak vytvořili nějaký ten obrazec před sebou. A vlastně se díváme na ten obrazec, nebo podívali bychom se na ten obrazec a zodpovídali bychom si ty jednoduchý otázky, protože když si vezmeme, že na těch penězích jsme závislí, když to začne zbuzovat v nás nějaký až já nevím, řeknu až přehnaný ty pocity, ta závislost, tak se dostáváme logicky přímo až na tu agresi. Už to není v tom ten odpor, že se vůči něčemu vymezujeme, ale my jsme závislí a používáme agresi, což znamená, napadneme člověka jako starou babičku, někde přepadneme na ulici, aby jsme dostali 100. Přitom každý ví, že ty babičky u sebe většinou nemají víc než 50 korun. Přesto ji někdo napadne a zmlátí.
1: A vlastně jsme lhostejný k následku.
2: Ano, a vlastně jsme lhostejný, ignorujeme ty následky, že jo. Takže tím se ten obrazec najednou začíná ukazovat v té své pravé podobě. Takže místo, aby jsme byli na té plusové straně, na té toleranci, na té spojitosti, jak nás ta láska spojuje, tak jsme na té negativní, že jo, na agrese, ignorace a závislost.
1: Takže děkujeme Erinovi Azarinovi za návštěvu v našem radiozvuku. Od mikrofonu vás ze zdraví Daniel Holínský.
3: Písnička.
2: Jaromír Schmidt, Eri.
1: A přejeme vám krásný den, krásnou noc, krásný večer, záleží na tom, kdy to zrovna posloucháte. Přeji vám příjemný poslech a mějte se krásně při dalším projektu Radiozvuku.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Jsme připraveni, jsme propojeni a to znamená, že můžeme odstartovat hovory u Klábosnice. Sice jen vidím, že mě slyší, zatím jsem nemluvila s našimi hosty. Vítám VK, vítám Vítka, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat. Je to tvoje, Vítku, můžeme začít.
2: Ano, Helenko, jsme tady všichni tři, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronet News. Jsme tady lehce se zpožděním, ale určitě to doženeme. Písničky na přání budou potom, teď je tady VK na přání a myslím, že přát si ho můžeme každý pátek, ale na to přání velmi rád splní a všichni jsme za to moc rádi. Takže zdravím, přeju krásný páteční večer, ahoj VK.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, no jsme zase pozdější, že jo, jsme ještě s Vítkem řešili ještě věci, no, že jo, technického a dalšího organizačního charakteru, takže doufám, že zase nejsme moc pozdě, i když zase jsme pozdě, takže pustíme se hned do prvního tématu a vezmeme to s přesahem, vezmeme to úprkem a brzy dorazíme do cíle, takže se otevřou prostory pro vaše telefonické dotazy, takže já vám přeji krásný poslech.
0: Třetí světová válka už běží a vede se o zbývající energetické a nerostné zdroje na této planetě. A kromě nedostatku energií přijde prý už možná za několik měsíců nedostatek potravin po celém světě. Bývalý ruský zbrojař Viktor Bout, provažovaný za insidera Kremlu, poskytl děsivý rozhovor Alexi Jonesovi a zazněly věci doslova jako z popisu biblické apokalypsy. On ten pojem, tady třetí světová válka, má tedy různou podobu a lze ji vnímat jako něco jako asymetrický konflikt na různých frontách a tedy třetí světová válka, ono se říkalo i před Ukrajinou, před 22. únorem 22, že třetí světová válka už je v jistém smyslu rozjetá a má různou podobu tady, tak to můžeme vnímat.
3: No samozřejmě, ale to jsou všechno takové trošku jakoby posuny té války do takových těch pozic a do takových těch metrik, které neodpovídají tomu, co se v podstatě tou světovou válkou, třetí světovou v podstatě myslí, protože aby to byla třetí světová, musela by se vést na celém světě a to se samozřejmě nevede, minimálně ne v té ostré rovině, i když samozřejmě v konceptuální rovině bychom mohli říct, že zhruba 52 zemí kolektivního západu bojuje na Ukrajině proti Rusku. Což samozřejmě je ten poslední článek, který teď máte zpátku, že jo, z večera. Tam to zrovna já řeším a zrovna to se můžeme jako vzít přímo od toho posledního článku, protože to, co řekl bývalý tedy agent ruské zahraniční rozvědky SVR a plukovník a dnes vlastně profesor moskevského MGIMO Andrej Bezrukov v posledním vystoupení, v posledním povídání, tak de facto se znovu ukazuje, že tyhle ty siloviky okolo Kremlu, jako je Karaganov a jako je právě teď znovu Bezrukov, začínají opravdu volat po raketových úderech na Evropskou unii, konkrétně na, a on to specifikoval, na výrobní podniky, které vyrábějí pro Ukrajinu zbraně, munici a další technologická zařízení vojenského charakteru a údery na plynárenská centra, na sklady a podobně. To znamená, že v Moskvě se začíná vlastně něco, čemu se říká realizace takzvané reálky, jo, reálka. Máte nějakou politiku a ta politika nefunguje. Ta politika je lichá. A víte, takzvané dvojvládí, které vlastně funguje v Kremlu, popisuje ten poslední článek, kdy vlastně Bezrukov stělesňuje to jedno křídlo, to znamená to, které se uvědomuje, že Rusko neválčí na Ukrajině s Ukrajinou, ale s 52 zeměmi kolektivního západu. a že vlastně nemá smysl válčit s Ukrajinou, protože pokud bude Rusko jenom válčit s Ukrajinou, tak ta válka nikdy neskončí, jak řekl Bezrukov. A v tomhletom já s ním v podstatě souhlasím. A aby válka skončila, musí Rusko začít válčit s Evropskou unii. Tohle tam řekl. A je to názor nejenom jeho, ale je to názor i Karaganova a začíná se prosazovat v Kremlu. A zatím se neprosadil, ale brzy může. A kdy? Na to už existuje odpověď. Velmi brzy po skončení parlamentních voleb v Rusku na podzim. V Rusku skončilo zasedání, poslední zasedání ruské důmy. Skončilo včera, myslím. Nebo dneska končí. A budou zahájeny letní prázdniny a po nich vlastně se už naskočí do předvolební kampaně a budou volby. Po volbách se očekávají velké politické změny v Kremlu, naprosté zemětřesení a zřejmě změna zahraniční ruské i válečné politiky. Tam se může stát naprosto cokoliv, my to budeme samozřejmě sledovat. Na podzim opravdu můžou přijít první raketové údery na Evropskou unii a bude zahájena mobilizace v zemích Evropské unie. Já už se na to připravuju, chystám se, pokud k tomu dojde, tak okamžitě s manželkou letíme do Spojených států, evakuace z Evropy okamžitě. Na to se prostě čekat nemůže. Jo, nebudeme prostě čekat, až začnou prostě chodit povolánky a tak dále, a tak dále. Evropa je zkrátka na pozici de facto stavu, kdy chce jít strašně moc do války, ale chce do té války jít v roce 2030. A Kreml se rozhodl, že ten plán škrtne a že ta válka nebude čekat, Kreml nebude čekat na vyzbrojení Evropské unie do roku 2030, až bude laskavě Evropa vyzbrojená. Ne, udeří hned. Na podzim udeří. Nebo v prosinci, nebo příští rok v lednu, nebo kdy. To znamená, v tom článku já to píšu. Není to o tom jestli, ale je to o tom, kdy Rusko provede první údery na Evropskou unii. No a my si to přímo můžeme říct. Já k tomu chystám článek, protože samozřejmě všichni vědí, že v Evropské unii je přes už několik stovek firem, které vyrábějí munici pro Ukrajinu ve spolupráci s ukrajinskými firmami. Spousta těch firem je ve střední Evropě, některé jsou u vás v České republice, některé jsou na Slovensku, některé jsou v Polsku, některé jsou v Maďarsku, ve střední Evropě, to znamená spousta jich je tady v Německu samozřejmě, tady jich je stále čím dál tím více. A pokud dojde k přesvědčení, nebo tahle ta skupina siloviků v Kremlu získá po volbách do státní dumy takzvaně sílu, to znamená, ty volby něco ukážou, například nespokojenost lidí s tím, jak se vede specka na Ukrajině. Nespokojenost lidí s tím, že Ukrajinci Rusům bombardují jejich sklady, jejich alzy. Že? Teda oni tam nemají alzu, oni tam mají, jak se to jmenuje, Wildberries. Jo, Wildberries. To, jak máte alzu, že jo, tak v podstatě Rusové mají Wildberries. A ty sklady, ti Ukrajinci tam bombardujou, aby v podstatě si Rusové nemohli kupovat spotřební elektroniku a hrnce a nevím, kosmetiku a všechny ty věci, co prostě tady ty online nákupní prostě shopy prostě nabízí k doručení. A samozřejmě ta nespokojenost těch lidí může vyjít a teď jako, že co tam jako skladujou, ten černý kouř, který z těch skladů prostě stoupá a lidi jako působí to efektně, jo. A nikdo neví, proč prostě ty sklady tak kouří a to je jednoduchý, protože střechy těch hořících skladů jsou izolačně proti dešti chráněny asfaltem a takzvaným térem a jsou stříkaný. A ten, když zapálíte, tak produkuje naprosto šílený černý kouř strašného objemu, takže ty obrovské sloupy černého kouře, to jsou hořící střechy. těch skladů. Jo, jenom pro vaše informace, normální baráky tady tu dechtovou rovnou střechu nemají. Jo, to mají jenom skladový prostory, ty rovné střechy, že jo, aby nezatýkalo, když střecha je rovná, že jo, tak je tam asfalt, je tam ter, jo, dehet a tohle to všechno. A do toho, když třískne ten dron, tak to zapálí a ta střecha začne prostě hořet a ten dehet a ter a asfalt, všechno to jde nahoru. Jo, všechno obrovský černý kouře. Ale o to nejde. V Rusku těch skladů jsou stovky, ale pravda je taková, že i Rusům, kteří jako se nezajímali o nějakou válku na Ukrajině a tu specku sledovali někde v televizi, tak v podstatě i jim už začíná vadit, že ta operace, která měla trvat jenom několik týdnů a maximálně měsíců, tak prostě trvá už velmi dlouho. A nikam se to neposouvá, i když samozřejmě ruský generální štáb s tím souhlasit nebude, protože, a to je pravda, ruská armáda postupuje a pokračuje neustále na Donbasu, už se blíží ke Slaviansku, ke Kramatorsku, to znamená postupy na frontě jsou, ale vlastně na takovou tu ruskou veřejnost, na jejich vnímání té situace už je ani tak moc nezajímá to, jak postupují prostě ruská vojska na Donbasu, jako je spíš zajímá to, že jestli si budou moci lidi třeba v Petrohradu objednat nějaký zboží, jestli náhodou neschořel sklad Wildberries a podobně. To znamená, tahleta nespokojenost ruského konzumního trhu může skutečně vyslat nějaký signál. To není tak, že by strana Jednotné Rusko na podzim prohrála volby. O to nepřipadá v úvahu samozřejmě, ale může tam být vyslaný signál, že zkrátka dostanou se do toho, do té Dumy prostě lidi, kteří třeba mají nějaké alternativní názory, jak by se ta specka měla řešit. A co je důležité, je, že na těch kandidátkách se tam objevuje stále více lidí, kteří jsou pro radikální údary proti Evropské unii. A já k tomu chystám ještě článek a těch lidí, kteří tam jsou na těch kandidátkách strany Jednotné Rusko, to jsou lidé, kteří pocházejí právě ze skupiny okolo Bezrukova, tam jsou lidé, kteří pocházejí od Karaganova. Znamená, tihleti, pokud se dostanou do státní dumy, tak budou diktovat a určovat novou politiku ruské vlády po podzimních volbách. A tam může vzniknout opravdu velký tlak na to, že nová Duma začne tlačit na Kreml, aby přitvrdil mazurku na Ukrajině a přitvrdil ji především ne na Ukrajině, ale přitvrdil ji takzvanými, oni tomu říkají, operativními a chirurgickými prostě zásahy proti největším vlastně výrobním podnikům dronů a těch dálkových systémů, které jsou vyráběny v Polsku, na východním Slovensku, v Prešově, dokonce o tom byl pořad na ruské televizi, kde byla reportáž o výrobním závodě ukrajinské armády v Prešově, nebo ne ukrajinské armády, ale ukrajinské firmy, která tam vyrábí v jednom podniku prostě drony. Zkrátka bude snaha vybrat nějaké cíle, nějaké terče a na ně udeřit raketami Kinjal, případně Zircon a vyhodit je do povětří, znamená provést údery takové spíš propagační, ale spíš takové signálové údery na některé sklady z největší pravděpodobností v nočních hodinách, aby tam nikdo nebyl, aby to bylo prázdné, aby nedošlo k nějakým lidským obětem. Ale zkrátka opravdu se začíná ta situace vyostřovat a vidíme, že začíná se objevovat více a více lidí, kteří začínají prosazovat tuto myšlenku, aby se nečekalo do roku 2030 mezi ruskými elitami. Tedy aby se nečekalo na to, až bude Evropa vyzbrojená, ale aby se na Evropu zaútočilo teď. Není důvod čekat. Proč by se mělo čekat na to, až bude nepřítel vyzbrojený, že? Proto je třeba počítat se vším. Je jasné, že válka, její přeliv z Evropy do teda z Ukrajiny do Evropy, do Evropské unie, já jsem o tom přesvědčen. Není to o tom, jestli se to stane, ale kdy. O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdy se to stane. To je ta hlavní otázka. A proto je dobré sledovat ruská média, analyzovat ty výroky, ty věci, protože začínají se objevovat tyhle ty názory, které zazněly od Bezrukova, začínají se objevovat i u některých poslanců strany Jednotné Rusko, už velmi výrazně. A je asi jasné a mnoha politikům začíná v Rusku docházet, že nebo řečeno v jiných intencích, ale de facto to, co řekl Bezrukov v tom rozhovoru, že nemá smysl nadále bojovat s Ukrajinou, když ve skutečnosti je třeba bojovat s Evropskou unií a zastavit její pomoc Ukrajině. Protože pokud bude Rusko bojovat jenom s Ukrajinou, ta válka nikdy neskončí, protože ekonomický výkon kolektivního západu a 52 zemí kolektivního západu, není to jenom Evropa, je to že jihovýchodní Asie a Amerika a tak dále, tak podíl na světovém DPH je nějakých 50%, zatímco Rusko tvoří pouze 2% světového HDP. Teda ne DPH, ale HDP. Jo? 2% HDP má Rusko světového a těch 52 zemí kolektivního západu má zhruba polovinu světového HDP. A tomuhle a nemůže samozřejmě Rusko dlouhodobě čelit. Jo, jako, že dalších 10 let budeme vést válku, dalších 20 let budeme vést válku na Ukrajině. Zkrátka, nedokáže to Rusko ufinancovat takhle dlouho. Ne bez toho, aby to mělo opravdu dramatické dopady na životní úroveň obyčejných Rusů. Že šéfka Ruské centrální banky Nabiullina oznámila včera, že se očekává zvýšení inflace v Rusku v důsledku zvyšujících cen se pohonných hmot ze 4 až 5% má inflace vzrůst na 6 až 7%. Není to moc, ale meziroční nárůst inflace ze 4,5 až 5 na 6 až 7 samozřejmě zasáhne ruské domácnosti, takže došlo zároveň ke snížení úrokové sazby centrální banky ze 14,25 na 14%. Začínají se objevovat názory, že je to strašně málo, že je třeba prostě snížit radikálně na polovinu, na 7% a podobně, ale samozřejmě Nabiullina tohleto nechce, protože snížení úrokových sazeb by ohrozilo kurz samozřejmě směnitelného rublu, takže to zase oni nechtějí do toho jít. No zkrátka budou volby v Rusku a po těch volbách se může stát naprosto cokoliv. Úplně cokoliv. Každopádně tam dojde k nějakým změnám a ještě nebyly volby a teprve budou, ale už se objevují prostě náznaky a výroky potřebných změn, které třeba udělat. Proto se podívejte, jakým způsobem v Evropě se podniky, hlavně tady v Německu, teda se všechny podniky transformují na válečnou výrobu, transformují se na výrobu vojenské produkce, uvažuje se o zavedení povinné vojenské služby v mnoha zemích Evropské unie, to znamená přípravy na válku a je jasné, že v tom Kremlu budou uvažovat tím způsobem, že přece nebudou čekat na rok 2030, ale budou se snažit poslat signál, poslat vzkaz a udeřit na Evropu raketami, které samozřejmě nejdou zachytit, de facto zničit výrobní zařízení v jednotlivých zemích. Tady je třeba ještě jenom takový oblouček říct, že to, co tam vlastně zaznělo Sergej Lavrov měl teď povídání, a máte to i v tom posledním článku jeho videa, že oficiálně potvrdil tedy, že takzvané dohody z Anchorage, z Aljašky, že selhaly a že to není vina ruská, ale de facto nepodařilo se donutit Ukrajinu k přijetí těch mírových podmínek na samozřejmě na základě podpory Evropské unie, která dělala všechno pro to, aby Ukrajina ty podmínky nepřijala. A naprostým takovým vrcholem toho je ten výrok mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova. Máte tam video, kde on se vlastně zastával americké administrativy, že jako ten výrok až jako byl trochu zvláštní, že v podstatě on řekl, že Trump, Američané a Trumpovi vyjednavači, jako je Kushner a Witkoff, že jsou upřímní a že upřímně chtějí ukončit válku na Ukrajině, a to byl takový neuvěřitelný výrok, že Pavel Zarubin, reportér, který s ním dělal rozhovor, tak se ho zeptal, nebo mu to okomentoval slovy, že přece Američané dodávají neomezeně zbraně na Ukrajinu, a Marco Rubio, ministr zahraničí USA, nedávno, teď vlastně před týdnem, prohlásil, že Spojené státy jsou na straně Ukrajiny a že nadále vyzbrojují Ukrajinu. Tak jak je možné, že říká, že Američané jsou upřímní ve smyslu, že chtějí prostě mír na Ukrajině? A Peskov na to odpověděl slovy, že ano, je to pravda, jako Američané dodávají zbraně, ale že Moskva a Rusové se z toho musí vzít to pozitivní, že je dobré, že Trump a Trumpova vláda pořád o ten mír ještě usiluje, že by bylo daleko horší, kdyby Trumpova vláda řekla, že už o mír neusiluje. To znamená, chápete, je to snaha obhájit tu pozici, že Kreml stále jedná s Američany, když ale ta pozice už se nedá skoro obhájit. Američané podporují Ukrajinu, stojí na straně Ukrajiny a poskytují Ukrajině zbraně proti Rusku. A to znamená, že Spojené státy dělají všechno pro to, aby Ukrajina na mírové podmínky nepřistoupila. Protože jestliže usilujete o mír, ale zároveň vyzbrojujete Ukrajinu, aby mohla dál bojovat, tak si protiřečíte. To je logické. A to dělá přesně Trump. To znamená, na jedné straně tvrdí, že chce mír, na straně druhé jeho vláda vyzbrojuje Ukrajinu. A tohle to je prostě nesmysl, to je chucpe. A ten výrok Peskova teď doslova otřásá ruskými sociálními sítěmi, a že prostě Peskov si dělá dobrý den a dělá si blázny ze všech Rusů a podobně. No, máte to video s českými titulky v posledním článku, podívejte se na něj. Je to neuvěřitelné, ten jeho výrok je naprosto neuvěřitelný. Je to doslova tak, jako kdyby Kreml pořád Američanům věřil. Je to naprosto nepochopitelné, neuvěřitelné. Jako kdyby si dělali prostě z Rusů dobrý den, jako jo. Takže je to ten důvod, proč už tolik těch insiderů z Kremlu zlámalo hůl nad těmi mírovými, prozápadními, že jo, procesy, a chtějí zkrátka radikální operaci a údery proti Evropské unii, která samozřejmě je tím hlavním chazájem, že jo, který tam prostě má na vodítku toho psa vzteklýho, že jo, tu Ukrajinu, a nemá smysl bojovat s tím psem, když ten hlavní, kdo vlastně ovládá toho psa, vzteklého psa, je ten páníček v Evropské unii. Takže je třeba začít se bít s tím páníčkem, aby ten boj s tím psem přestal a skončil. Že? Ten pes je jenom prostředník, je to prostředek. Že jo? Takže je to asi jasné, že v tomhletom smyslu je asi důležité se na to dívat tak, že všechno to, co probíhá okolo Ukrajiny, tak opravdu eskaluje do rozšíření konfliktu do celé Evropy. A je to přesně to, před čem já jsem varoval už dlouho. A vidíte, že Trump, když jenom odbočím velice rychle, Trump je v podstatě už odepsaný, protože na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu a pokud to dopadne tak, jak ty průzkumy nějak naznačují, že demokrati ovládnou dolní i horní komoru kongresu, v tom okamžiku bude zahájen impeachment Trumpa. V tom okamžiku. A budou hledat zbývající hlasy, které potřebují k sesazení Trumpa v Senátu, protože tam je třeba 67 hlasů, tolik senátorů. Demokrati po volbách asi mít sami nebudou, ale najdou tam určitě nějaké republikány, kteří se k tomu připojí, protože bude to odveta Trumpovi za to, že prohrál volby do obou komor na podzem. Tam bude snaha najít samozřejmě viníka té prohry. Bude se hledat viník té prohry, že republikáni prohrajou volby a ten viník bude samozřejmě jasný. Bude možné na něj ukázat, bude to Trump. To znamená, oni rádi se zbaví Trumpa a místo něho nasadí J.D.ho Vance. A podívejte se, to je zase další přesah. J.D. Vance už podle amerických průzkumů začíná být stavěný do nového amerického prezidenta, že buď se stane, už jsem dokonce četl článek, vyšel na MSNBC, že buď bude J.D. Vance americkým prezidentem už v prosinci, po odvolání Trumpa v impeachmentu, a nebo bude prezidentem v roce 2028. Jedno nebo druhé, už to berou jako za realitu. A samozřejmě teď je otázka, jaká bude politika toho J.D.ho Vance, to znamená, jak bude nastavená ta politika. Sice má podporu takových lidí, jako je Tucker Carlson a další, to znamená takzvaných magistů, že? Hnutí maga. Ale problém je v tom, že všichni ti, kteří budou vlastně uvedeni do funkce toho prezidenta, tak vždycky podléhají v podstatě těm výborům, které je tam dostanou, a těm všem investorům a všem těm mecenášům a sponzorům, že je naivní, opravdu naivní očekávat, že tam přijde nějaký jiný prezident a že bude dělat jinou politiku, než dělá Trump. Nebo že dělá jinou politiku, než dělal Biden. Nebo že dělal politiku, než dělal Trump v prvním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než dělal Barack Obama v prvním a v druhém volebním období. Nebo že bude dělat politiku než George Walker Bush v prvním a druhém volebním období. Nebo že bude dělat jinou politiku než Bill Clinton v prvním a v druhém období. A nebo George Senior Bush starší jako v prvním období. Nebo jako Reagan dělal v obou obdobích, že bude dělat nějakou jinou politiku. No nebude dělat jinou politiku, bude dělat pořád tu stejnou. A proto to je jako, mě to začíná připomínat z té veselohry, že jo, s dobrým vojákem Švejkem, jak Švejk tam říká, válka bude, víc vám neřeknu. Jenže prosím vás, ten na ten výrok, ten není od Švejka, jak jsem zjistil, tak ten výrok pochází už ze

tenhle ten výrok je mylně přisuzovaný Švejkovi, který to samozřejmě Josef Hašek to použil samozřejmě z tohoto výroku, ale začalo to být přisuzováno Švejkovi. Zkrátka některé procesy, proč je ten výrok důležitý, proč je zásadní? No je zásadní proto, že jsou-li cesty války dané, potom se jí nedá vyhnout. Válka bude, víc vám neřeknu, to je ten výrok. Jo? Jsou-li cesty k válce dané, nelze se jí vyhnout. Je to jenom o tom, kdy začne. Kdy. Ne o tom, jestli, je to o tom, kdy začne. A to je strašný. Jo? To je to děsivý. A máte proto všechny důkazy. Kdyby válka být neměla, tak by všichni evropští politici dělali všechno proto, aby byl mír. Zastavili by financování Ukrajiny okamžitě úplně všechny země. Na sjezdu NATO v Ankaře před 2 týdny by všechny země se rozhodly, že zastavují financování Ukrajiny a že všechny země se zasadí k tomu, aby Ukrajina zastavila svoje boje, všechny procesy k tomu, aby se situace normalizovala, aby se zasedlo k jednacímu stolu a aby se zažehnalo riziko přelití konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. Kdyby bylo dáno, že válka být nemá. Jenže co jsme viděli? Fankaře. Přesný opak. Schválení 70 miliardového balíku každý rok na zbrojení Ukrajiny bez časového omezení. Každý rok, každý rok, každý rok, každý rok, až do kdy? Až se zvítězí nad Ruskem, anebo až vypukne obrovská velká válka v Evropě. A ty země, které se toho nezúčastnily, to znamená Česká republika, Maďarsko, Slovensko, které řekly ne, my se na ten balík 70 miliard každý rok skládat nebudeme, ty země dělají co? Kontrolní otázka. Ty země usilují o mír a jezdí do Kyjeva a tlačí Zelenského do míru. Vy jste teď viděli, že by Andrej Babiš, Robert Fico nebo Péter Maďar, že by jezdili teď intenzivně do Kyjeva, tlačili Kyjev k zastavení války a k přijetí mírových návrhů z Anchorage? Vy jste viděli něco takového? Ne. Jenom jste slyšeli ale spoustu blábolů a žvástů na TikToku, různé výroky o tom, že musí se zastavit válka, aby se nezabíjeli Slované a podobně. To jo, to jste slyšeli určitě. Ale skutečné kroky k míru jste neslyšeli. Kdyby se opravdu usilovalo o mír, tak by všechny ty země, které se nepřipojily k tomu balíku v Ankaře, to znamená Česká republika, Slovensko, Maďarsko, všechny tři země by jednoduchou vládní vyhláškou, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám vývoz zbraní na Ukrajinu. Zákaz vývozu a zákaz i takzvaného druhotného vývozu na Ukrajinu. Co je to druhotný vývoz? No, to je prodání zbraní nějaké třetí zemi, která potom ty zbraně předá Ukrajincům. To znamená, i to by bylo zakázáno. Vlády těchto tří zemí by to klidně mohly udělat dneska večer. Zákaz vývozu i druhotného vývozu všech zbraní a munice, kde takzvaným konečným cílem užití a konečným cílem odběru je Ukrajina. Kdykoliv by to mohli udělat. Všechny ty země, které to myslí opravdu vážně s mírem na Ukrajině. Proč to neudělají? Proč? No, protože válka sype obrovské peníze zbrojařům a ti zbrojaři nejsou hloupí. Ti samozřejmě těm politikům se musí odvděčit za to, že ti politici evropští, kteří ženou Ukrajinu dál do války, tak ti politici se musí těm zbrojařům nějak, teda ti zbrojaři se těm politikům za to, že tu válku jim prodlouží, musí nějak odvděčit. Z toho jsou obrovské peníze. Z toho zbrojení. A ti zbrojaři mají to koryto a oni chlamtají z toho koryta, ale ta prasata, která u toho koryta jsou, tak nesmí moc mlaskat.